0: Dvojku 800 553 553.
1: Noc je jasná až polojasná, od jihozápadu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Václav Havel je jméno, které slýchala celé dětství. Její otec byl poradcem prvního polistopadového prezidenta. A tak se možná dá očekávat, že i ona bude mít Václava Havla za vzor. A nebo taky ne, možná jen obdivuje Havlův literární talent. Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus je spisovatelka, autorka divadelních her, hudebnice a zakladatelka Radio Free America Natálie Kocábová. Ahoj Natálie.
3: Ahoj, ahoj.
2: U mikrofonu je Renata Kalenská.
0: Hovory.
2: Natálie, kdo je pro tebe Václav Havel, jehož nedožité devadesátiny slaví půlka země? Ptám se v kontextu toho, že v listopadu 1989 ti bylo 5 let, nicméně i tam už jsou nějaké vzpomínky.
3: Jo, tak Havel byl v první řadě někdo, kdo byl součástí naší rodiny, ať už tam fyzicky byl nebo nebyl, protože kolem něj se skutečně točilo, nechci říct všechno, ale mnohé. Tak to je jako jedna rovina. Ale pro mě je druhá rovina důležitější a to je, že já Havla znovu objevuju. Jak jsem začala sama se založením rádia Radio Free America s Alexandrou Alvarovou, což je jakoby čistě prodemokratická platforma. Lidi to nemají rádi, ale já se to nestydím přiznat, to je prostě aktivistický projekt, který se jako snaží lidem osvětlit to, co se děje. No a v rámci toho já velmi často přemýšlím o disidentech. Minimálně proto, že o nich mluvíme a děláme s nimi rozhovory z různých zemí. No a v rámci toho já prostě toho Havla jako znova objevuju to, co to asi muselo být tehdy, kolik to stálo sil, emocí, jaký strašný vyčerpání to disidentství sebou neslo. Člověk se musí neustále přesvědčovat o naději. Takže pro mě Havel je znovu nalezený apel ve společnosti a já si myslím, že se nemýlím, když řeknu, že to takhle má hodně lidí a že Havel opravdu znovu ožívá v těchto dnech.
2: Nakolik je to důležité a proč zrovna teď souvisí to s vývojem v naší zemi? A nebo v celém světě?
3: Určitě celý geopolitický shift, napětí, hrozby hybridních válek, ani ne hrozby, prostě hybridní války, informační chaos, algoritmy sociálních sítí, to všechno teď eskaluje ve velmi těžko čitelnou situaci, která je v každý té zemi ale si taky dost podobná. Takže lidi tuší, že nastupuje nějaký nový typ režimu a zase to vrací prostě k těm kořenům, no, Havla.
2: Já si myslím, že tahle otázka se ti líbit nebude, protože je taková hodně, je to vlastně klišé už, ale mě to fakt zajímá, co podle tebe by dneska Václav Havel na tu situaci říkal, jak by to hodnotil, jak by to analyzoval, jestli by tam byl ten optimismus, o kterém jsi mluvila včera. Mm. Já teda jenom zmíním, že jsme včera spolu byli v divadle Husa na provázku v Brně, kde jsem moderovala s tebou Jindřichem Šídlem a s Standou Billerem debatu právě o Václavu Havlovi a ty jsi tam mluvila o tom optimismu.
3: Já jsem ještě shodou okolností předtím státu měla v Pardubicích přednášku a on řekl, což jsem tam zmínila včera, že Havel by byl ve velký depresi. Jo? Kdyby byl dneska, já nevím, kdyby mu bylo kolem 70 let, tak by to údajně jako nedal. Myslím si, že je to shodný prvek všech bývalých disidentů. Když se jich vždycky ptám, jak se cítí, jak to vnímají, tak jejich reakce je víceméně stejná. Dost jako depresivní, no.
2: Ale Havel tam to očekával.
3: Prosím?
2: Havel to očekával, protože
3: on to očekával.
2: Ty jsi mluvila že on s depresemi odcházel z tohohle světa.
3: Jo, on neodcházel, já nechci říct šťasten a nechci mluvit za někoho, kdo tam u toho jako byl, ale táta prostě říkal, že odcházel velmi zneklidněn, jo. A to vlastně si pamatuju od té chvíle, že jsme to řešili. Ale Ještě chci říct dvě věci. Já si myslím, že málo hrdinů odchází nadšeno. Že vždycky jako, že prostě logicky... No,
2: zamnuli ruce, jak to všechno zvládli.
3: No, ne, to k tomu příběhu hrdinství nepatří. A pro mě je to daleko důležitější detail, že stejně tak dle mýho prostě po nějakém studiu Milady Horákový, když jsem psala o ní scénář, tak jsem přesvědčená, že jako jít na smrt s hlavou vstyčenou je něco, co se píše do dopisu, jo, ale ty lidi jsou zlomený v tu chvíli. A je to tak podle mě správně, oni opravdu tu práci a tu krev a ten pot odevzdají. Takže podle mě tohle není depresivní nějaká poznámka. Jo, ale jedna věc. Já si myslím, trošku něco ještě jiného. On byl spisovatel, autor divadelních her.
2: Což bylo pro tebe ten základ u něj. No. Dlouhá léta, nevím jak dneska, ale říkala si, já ho beru hlavně jako geniálního literáta.
3: No, a pro literáta sledovat, co dneska se děje. Já jsem se o tom bavila teď s Arpádem Šoltézem. Vy nemůžete nebýt naprosto fascinováni. To je prostě situace, která násobně předčí jakoukoliv fikci. Víceméně každý den mě napadne, že nějakou událost kolem americké administrativy, ale vlastně celý té geopolitické situace, bych já nevymyslela ani včera, jo, i kdybych to chtěla hodně přehnat. Takže tenhle ten aspekt, že sledovat současnou geopolitiku pro spisovatele je mimořádně fascinující zážitek.
2: Tady ti do toho tak skočím, myslím, protože já jsem se o tom bavila s Honzou Hřebejkem, s režisérem, a ten vlastně mluvil stejně, říkal, dneska natočit film o současnosti znamená pokusit se to tempo toho vývoje dostihnout, ale vlastně to nejde.
3: Ne.
2: Jde to u dokumentů, nejde to u hraného filmu.
3: Hele, ani u dokumentů, ale ono to ani nejde v novinách. To je ta absurdita. Já napíšu nějaký článek, za pár hodin už bych ho musela jako předělat. A ne v detailech, opravdu v obrovských, nebo třeba v celém tom příběhovém jako oblouku. Jo. Takže když člověk odstoupí od svých emocí, tak si to lze, když to řeknu hodně dekadentně, užít. Ale musíš mít ráda příběhy, no.
2: Totiž, ale já jsem to před chvílí z tvých úst tak trošku chápala, že vlastně ono to volá po zpracování a je tam takový ten prvek toho užití si.
3: Mě to umělecky naplňuje. Bohužel mi to bere jakýkoliv čas na psaní her, což mi začíná extra chybět. A jako fakt doufám, že velmi brzo už něco napíšu.
2: A to je škoda, ne? Protože divadelní hra o tom, co se dneska děje, to taky...
3: Já už mám několik variant připravených.
2: Řekni něco.
3: Ale...
2: O čem?
3: No tak jedna z těch variant je, jakým způsobem se přesouvá nebo posouvá předávka informací. Jo? Jak se mění mediální prostor a jak se bude muset změnit dle mýho vůbec celý nastavení novináře. Protože dneska, jak to jede takzvanou flat the zone taktikou, čili opravdu každých 10 minut je tam nová bomba, tak člověk musí nejenom reportovat v tom čase, ale on musí umět přečíst v tom čase, co z toho návalu je opravdu důležitý a co k čemu potom povede. A to potom sleduje v těch různých jiných jako rovinách. Jo? Pak se nám tady otevřel celý prostor mezinárodního organizovaného zločinu, o kterém jsme si tak jako jenom tak tiše povídali předtím. Brali jsme to jako jenom nějakou oblast drog a prostě obchodu s bílým masem a najednou vidíme, že to je součást vlád, jako jo, nebo minimálně v Americe to na ten problém je.
2: Je to součást vládní agendy.
3: To je docela drsný říct, ale, ale jo, kdyby jsme seděli na pivu, tak bych to takhle řekla, no, jako... To jsou prostě ty oligarchové, nejsou už jenom oligarchové, to jsou kriminálníci, jo. A najednou se dostáváš do crime noir a teď připadáš si, že jsi úplně zbláznila k večeru. Ráno vstaneš a jdeš znovu, jako jo. Ale...
2: Takhle, kdyby někdo slyšel naše, toto jsou hovory, tento pořad se jmenuje hovory, ale kdyby někdo slyšel naše hovory včera v autě, tak by si myslel, že jsme i s Jindřichem Šídlem parta naprosto paranoidních, vyhořelých lidí. Možná ne, vyhořelých, ale naprosto paranoidních.
3: No a já, ale já jenom pro kontext, já jsem jenom převyprávěla, co je v Epstein Files, jo. A já už jsem na to zvykla, ale ty jsi malem dvakrát nabourala.
2: Ano. To je velká pravda.
3: Jindřík mlčel. A já jsem si říkala, dobře, tak to by stačilo pro dnešek. Ale já se fakt držím striktně těch spisů, u kterých vždycky řeknu, jestli je to teda výslech, nebo nahlášení, nebo tohle. Ale ta věc je, a ty jsi se ptala, proč to tady jako nevychází. No ale pak, když jsem ti převyprávěla, co v tom je, tak...
2: Špatně se ti to vyslovovalo. Jsou to zrůdnosti. Ale no. Natália, já to vrátím k tomu Václavu Havlovi. Proč ty by ses o něm netroufla napsat divadelní hru?
3: O něm ne, protože si myslím, že je nesmírně těžký psát biografii. Člověk musí dozadu nesnažit se tam... I kdybych se snažila tam nemít to tak velký autorský rukopis, tak to se člověče zarazila, to mě nikdy nenapadlo.
2: No tak o Miladě Horákové tam problém nemáš, ale u Václava
3: Ale mě to
2: Havla,
3: nešlo. Jo, já jsem nedořekla, já jsem udělala obrovskou teda rešerši, fakt jako důslednou. A dávno, to jsem byla ve druháku na FAMU, jsem chodila do archivu a držela jsem Slánskýho pouta a byl to zážitek. Tak potom ale psaní toho scénáře, který jsem sice dopsala, tak tam jsem si definitivně ověřila, že tohle já neumím prostě.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus se spisovatelkou Natálí Kocábovou. Proč bys nechtěla nebo nedokázala napsat o Václavu Havlovi divadelní hru? To je téma, o kterém se bavíme. Je pro tebe Václav Havel těžko uchopitelný?
3: Teď, jak o tom mluvíš, já bych jenom chtěla připomenout, že mě to nikdy nenapadlo, takže teď budu říkat to, co mě napadá. Jako...
2: Ale řekla jsi, že by si to nedokázala, to jsem si vyrešeršovala.
3: No, to si tak myslím, jenomže teď, jak o tom přemýšlím, tak je věčná disputace, jestli lepší biografie píšou, a teď se bavíme v různých formách, já třeba spíš vidím film, jo, ale že jestli jsou lepší ty rigidní, vypravěčský postupy, kde opravdu se napojíš na tu osobnost a dodržíš co nejvíc prostě ten sižet a ten příběh, a nebo tam naopak dáš ten umělecký rukopis.
2: No já si myslím,
3: a nemálokrát
2: si
3: můžeš přiblížit vlastně víc k tomu.
2: O Václavu Havlovi by měla přece vzniknout nějaké absurdní drama.
3: Jo, to je pravda, ale to sně úplně to.
2: Zavařila jsem ti mozek.
3: No muselo by se to, kdybych to dělala já, tak bych to musela přesně udělat v nějakým jako absurdním světě, no. To bych asi dovedla.
2: Je to tenký led?
3: Havel?
2: Mm-hmm.
3: Ne, já si myslím, že žádný ledy už dneska neexistují. To je takový shitstorm, že doby, kdy jsme mohli vést dlouhý debaty o tom, jak kdo umělecky koho uchopil, si myslím, že jsou velmi, velmi pryč, jo. Takže ne, to bych se nebála. Já bych se bála, že bych já nepodala maximální výkon. Nebo že bych nebyla spokojená s tím, co jsem napsala, ale...
2: Ale zrodila se v tobě pocit, že máš novou výzvu teď.
3: No, hele, já jsem nikdy nebyla, když to řeknu krutě, jako Havlovec. My jsme vždycky chodili na ty jeho akce, nebo on chodil k nám a já jsem ho vnímala jako součást rodiny, jo. Ale kdykoliv jsme byli s ním ve veřejném prostoru, tak k němu chodili davy a davy. Já chci říct vlez do prdáků, ale on byl prostě jak Jesus Christ, jo, když někam přišel. A já jsem tenhle ten typ nebyla. Já prostě, když přijdu ke známé, já se nerada bavím ve společnosti se známýma lidma nebo tak, já tam mám panický, nebo spíš nějaký autistický jako přetlaky. Takže
2: se s tím bavila u vás doma?
3: No. Nebo jsme byli třeba na Hradě, nebo...
2: Jaké s ním byly debaty?
3: No, to jsme taky řešili s tátou. No tak já byla dítě, že jo? No a pak jsem byla teenager, takže...
2: Pak ti bylo 15?
3: Pak mě bylo 15, máš ráda tyhle ty historku, že jsem vždycky nucená převyprávět. Nezábavnou historku, že jsem se tady v společnosti pana prezidenta poprvé opila. Velmi nepěkným způsobem a fernetem, a od té doby jsem teda fernet jako nedala do pusy, ten nenávidím.
2: Ale on byl potěuchlý.
3: On se tím bavil... Myslím, že na rozdíl od Dáši se tím pobavil, no, ale to není něco, na co bych byla extra pyšná. I když jako kdo to má, viď?
2: Přesně, první zážitek ve společnosti Václava Havla, kdy jsi popletla velikost panáka, jo. A dvoudecku, nebo jak
3: ne,
2: to
3: ne,
2: bylo?
3: Ne, to byla trojka.
2: Trojka. Mhm.
3: Já jsem si dala několik trojek ferneta.
2: Tak jsme rádi, že jsi to přežila.
3: No, to přežití vypadalo velmi dramaticky. Šiši. No, tak to je přesně hovoština.
2: Takže já to teda, ano, přesně tak, tak já to zvážím a zeptám se tě, existuje, protože ty jsi říkala, neexistují tenké ledy, existuje něco jako odkaz Václava Havla?
3: Jo, já jsem vlastně se tomu chtěla dostat, že já jsem nikdy nebyla nějaký extra rešeršista v tomhle směru, ale jak dělám teď Radio Free America s Alex, nebo Radio Svobodná Amerika, a zabýváme se hlavně teda tou geopolitikou kolem Ameriky, tak jsme si všimli jevu, každá komunikujeme s různýma skupinama v té Americe a v jednu chvíli jsme se shodli na tom, že ty skupiny začínají znovu objevovat takzvaného Václava Havla. Mm-hmm. A začínají se k němu vracet, začínají číst moc bezmocných, od profesorů prostě přes aktivisty, přes, oni to jsou často jako umělci nebo spisovatelé. Václav Havel tam opravdu ožívá, ale jako bez nadsázky, jo. Což bych dala do zajímavé souvislosti s tím, že tady evidentně kolem jeho knihovny je vidět snaha opačná, jo. Takže Václav Havel neožívá z retro důvodů, on ožívá z nesmírné aktuality, nebo z nesmírně aktuálních důvodů.
2: A z nějaké nutkavé potřeby najít pozitivní vzor a držet se ho?
3: Já nevím, jestli bych řekla jako vyloženě pozitivní, spíš jako vzor, který to prostě dal, jo, který odtrpěl, trpěl by dál, kdyby musel, o tom nepochybuju, a který dokázal a dokazuje nám, že lze zvítězit, jo, a že můžeme mluvit takhle ve velkém, že my můžeme porazit ten technofašistický prostě režim tady, nebo celý to přeskládání geopolitického, no to je komplikovaný teda, ale že se nemusíme stydět za to, být vlastně patetický, protože co jiného nám teď jako zbývá, jo. Tady se fakt jako dějou velký věci, no.
2: Ano, takže ptala jsem se na ten odkaz.
3: No.
2: A umíš ho teda nějak formulovat klidně i za použití patosu?
3: Jo, já poprvé v životě jsem pochopila, proč pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Protože to, co jde z administrativy Donalda Trumpa, to, co jde z Ruska, to, co jde od Netanyahua, to fakt jako je zlo. A já jsem nikdy nedocenila význam dobra a lásky ve smyslu politického nástroje, který bych, jak jsem včera nazvala, tak bych trvala na termínu, že je vyloženě agresivní a že to je jediný způsob, jak jim lze bojovat s autokratickýma režimama. A je to mimo jiné i konkrétní a v tom, že je takhle se podařilo porazit Orbána, že prostě vznikalo 10 000 malých lokálních buňak, kde ty lidi se spolu spojili, začali prostě přišli do kontaktu, žádný jako mě nezajímá soused, ne, mě zajímá soused, já jdu za sousedem, jestli něco jako potřebuje. Soused si postěžuje, že má jako deprese z geopolitiky, já taky si postěžuju, jdeme udělat prostě nějakou dobrou věc pro tu vesnici. A tohleto je regulární prostě způsob jako rezistence, a které je paradoxně skoro ještě důležitější než ty městský centra. Jo.
2: Protože v tom je totiž ta moc bezmocných,
3: ano.
2: V tom, co teď popisuješ.
3: No.
2: A kdo jsou podle tebe ti dnešní zelenáři? Je to v podstatě většina společnosti? A vedle jsou ty ostrůvky, o kterých mluvíš?
3: Zelenáři jako ve smyslu jakým?
2: Ten zelenář, o němž Václav Havel píše v Moci bezmocných, no. Který si myslí svoje, ale
3: no,
2: na tu vitrínu si napíše proletáři všech zemí, spojte se a má klid.
3: Jasně, no.
2: A tím ten systém udržuje.
3: Tyjo, tohle je nadlouho. Tohle to je, ale co mě rozčiluje nejvíc. A to je, když lidi nechtějí vzít v potaz, že bojovat za lepší zítřky pro svý děti, ale tady máme i klimatickou změnu, že jo, všechno, a řešit jako AI, tak ono to něco stojí. No, a že
2: čím
3: to
2: dál víc dokonce.
3: A stojí to, nemusí tomu všichni dát všechno, to je jasný, každý je v jiný životní situaci, ale každý by měl dát to, co je schopen a ochoten. A mělo by to trošku bolet. Já nechci být jako tady...
2: No, já ti úplně rozumím, ale... a myslím si, že většina lidí by tohle nechtěla slyšet, protože lidi nemají rádi diskomfort.
3: No ono se to nezachrání samo, ta demokracie je daleko křehčí, než jsme si mysleli, jako a zejména já, jo, já tady kážu, ale já jsem se probrala dva roky zpátky a já jsem v šoku z toho, jak ignorantská jsem byla. Jo, jak prostě jsem nechtěla ty informace si zjišťovat, nechtěla jsem vidět věci, nechtěla jsem řešit klimatickou změnu a dneska netvrdím, že to všechno řeším nějak víc než ostatní, ale já to potřebuji dělat, abych já prostě před těma dětma se za sebe nestyděla, no.
2: A nutno říct, že aniž bychom byli teda konkrétní, že jsi pod obrovským tlakem různých vnějších vlivů.
3: Sám, no.
2: Nemáš tam nějaké pochybnosti? Vlastně tím i navazuju na to, že Václav Havel byl člověk plný pochybností.
3: Ne, ta situace bych řekla hodně jiná, než byla ta jeho. situace, ve které jsme dneska, když spojíš AI, sílu Silicon Valley, když spojíš napojení různých vlád, různých zemí, já neříkám všech, na opravdu organizovaný zločin, tak je to boj snad, já nevím, něco jako na Divokém západě, nebo je to nepřehledný a je to nebezpečný. Jo, ty aktivisti v Americe jsou v nemalém nebezpečí. A je to jiný typ nebezpečí. Tam prostě mizejí lidi. Když se podíváš, na kolik lidí zmizelo kolem Epstein Falls, tak je to každý 2-3 týdny někdo jako páchá takzvaně sebevraždu. Jo. Takže i když ty spisy máš, a to jenom připodobně, tak jako vylíst s nima a říct to, co jsem ti včera řekla, že v nich je, a že když ti řeknu číslo, tak si to sama stáhneš. Ale říct to potom v sociálních sítích, když to jako částečně dělám, no tak to je održku, no.
2: Nebo to říct ve veřejnoprávním rozhlase.
3: To nemůžu. Nebo můžu? Ne.
2: Nechám to na tobě.
3: Hele, já to mám už, já se to připravuju, už mám ty spisy vybraný, který řeknu, ale jenom bych řekla, že je to plný prostě sadismu, neuvěřitelný mezinárodní korupce, ale fakt jako úplně zcela zásadní. A vražd, no, je, to není jenom o nějakých orgích.
2: Tak udělám velký skok teda stranou. Potřebujeme dnes Václavy Havly a víme to? Uvědomujeme si to případně?
3: Co?
2: Že potřebujeme Václavy Havly. Potřebujeme hrdiny dneska?
3: Já si myslím, že jednoznačně. Já bych ty lidi nepodceňovala. Já nemám ráda, když se podceňují lidi, zejména Češi. Takže já pořád opravuju někoho v tomhle smyslu. Já jsem to alergická. Pro mě jsou Češi skvělej národ, jsou inspirací. A Češi jsou Havel. To je ta věc, že ty Američani neoddělujou Havla od Čechů.
2: Vážně?
3: Jo, já si fakt nedělám srandu. A
2: ale ta mezinárodní reputace nám velice klesla ve chvíli, kdy Václav Havel opustil prezidentský úřad.
3: Oni ví, první otázka Čence, ten můj kamarád v Americe, když jsme spolu začali bavit, to je tak rok a půl zpátky, on říkal, prosím tě, řekni mi, jak jste to vyřešili, jak jste nad tím jako zvítězili, co nás čeká? Takže oni nás berou jako zem, která je ve stejných troblech. Já jim tam teda živě reportuju. Ale zároveň nás berou jako zem, která už to jednou porazila. No? A že my máme ten know-how. I když jsme malá zem, což jim imponuje ještě víc.
2: Tak to by mě zajímalo, co jim odpovídáš.
3: No záleží na jakou z těch otázek. Jak jsme to dali?
2: Mm-hmm. A co bude následovat?
3: No, to je něco, co jim nejde. Já říkám, všechno je o rezistenci a o schopnosti nebrat odboj jako část života, ale jako lifestyle. Ty prostě musíš bojovat furt. Ne vždycky naplno, ne vždycky prostě na smrt, má to různý fáze, může to, já jim vždycky říkám, může to trvat dekády, ale jednoho dne to skončí. A skončí to daleko rychleji, co si představíte, protože zlo je strašně energeticky náročný. Hmm. To je fakt. Bejt zlej a bejt sráč je fakt náročný. A to dobro si vždycky najde cestu prostě. Takže vydržet.
2: Zároveň je méně náročné to zlo nechat být a tvářit se, že neexistuje, ale tím se stáváš
3: no,
2: součástí.
3: No to nejde dlouhodobě, ono to dorazí. Ono to dorazí a člověk čím dřív si uvědomí, že to stejně dorazí a že lepší se na to připravit, o tom jsou, že jo, teď ty předváleční debaty, tak lze si na to zvyknout. To je ještě poslední věc, kterou bych chtěla říct, že ono si lze zvyknout na strach.
2: Ty jsi na něj zvykla?
3: Jo.
2: Protože
3: já neříkám, že jsem úplně nejvíc stable člověk, mám jednou za čas mám panický prostě ataky. Ale už vím, jak s nima pracovat a vždycky si řeknu, je to OK se bát, člověk se zase zbudí, přečteš si knihu, je to, a takhle to měl Havel 100%. Já včera jsem to viděla na té hře Husy na provázku, nádherná věc, že on měl furt šum v té hlavě. Hmm. On nemohl být šťastný celý ty dekády. Ale uměl si ten život prostě užít a přijmout to, že tohle to je ten život.
2: Vnímala jsi někdy u něj únavu z toho všeho?
3: No to já jsem vnímala, to máš dobrou otázku, já jsem vnímala hlavně to. Jako vlastně, kdybych měla nějak zjednodušit svůj dojem z něj, tak v těch Pardubicích, když jsem byla s tátou, tak jsem řekla něco, co táta uznal, ačkoliv ho to nenapadlo, že já jsem z něj cítila trvalej dojemnej smutek. Já má dítě, jo. Tohle to je můj věc, já nevím, jestli to je pravda, ale vždycky jsem to také vnímala. A
2: tak asi to je pravda, když táta to uznal.
3: No, jo, no.
2: Tak to je takový trochu smutný konec našich dnešních hovorů.
3: No to jsem nechtěla, ale to byl největší rock'n'rollista.
2: Tak To je lepší tečka. Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byla spisovatelka, autorka divadelních her, hudebnice Natálie Kocábová. Děkuji, že jsi přišla.
3: Já děkuji a zdravím všechny.
2: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
0: Slyšíte kolem sebe víc názorů nebo argumentů? Plus vám nabízí vyvážený poměr od obojího. Názory a argumenty přinášejí fundovaný pohled na aktuální události od těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení, to jsou názory a argumenty na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Za provozování nelegálního domova pro seniory skončí žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku ve vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Za poskytování neregistrovaných sociálních služeb dostala už dřív podmínku. Obžalovaná trvá na tom, že lidem pomáhala a nic protiprávního neudělala. Lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku dostali desítky špatných volebních lístků, zjistil to Radiožurnál. Na jedné straně jsou kandidující strany ze Staré Vsi, na druhé ale volební uskupení z opavských Kobeřic. Radnice už zajistila, aby ve všech volebních místnostech měli voliči k dispozici správné lístky. Španělská vláda znovu schválila dva dekrety na řešení bytové krize. Zamítnutí předchozích návrhů parlamentem vedlo premiéra Pedra Sancheze k vyhlášení předčasných voleb. Opatření zahrnují například zastropování nájemného, dočasný zákaz vystěhování nebo omezení firemních nákupů rezidenčních nemovitostí. Před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Ode dneška ji připomíná nová výstava v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moct prohlédnout každý den do konce listopadu. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v Anglii 0-3. Vlastní gól si dal Vladimír Coufal, dvakrát skóroval Harry Kane. Tenista Novak Djokovic vyhrál po sedmé v kariéře turnaj v Pekingu. Alex de Minaur v finále za stavu 7-6 a 0-1 pro srbského hráče kvůli zranění vzdal.
4: Omezení na D1 před Brnem i v tunelech na D8. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy čekejte omezení před Brnem. U sjezdu na Svitavě na kilometru 204 silničáři opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený, projíždí se plynule. Na D8 je omezený průjezd v tunelech Panenská a Libouchec. Mezi 83. a 87. kilometrem je ve směru do Prahy převedený provoz do protisměru a jezdí se tak obousměrně v tubusech na Drážďany. A v Praze dnes noci neprojedete tunelem Mrázov směrem na Smíchov. Plánovaná údržba je v plánu také v Brně v Pisáreckém tunelu, který je zavřený ve směru k dálnici D1. A provoz mají obnovit v obou případech do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teď v noci je jasno až polojasno, od jihozápadu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Havárie Filipa Turka nebyla trestným činem. Václav Havel a komunální volby. Úspěch českých letounů. Může Trump přijít i o Texas? A nebo třeba no-go zóny pohledem Ivy Pekárkové? To jsou některá z témat, názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
0: Názory a argumenty.
5: Havárie poslance za motoristy a vládního zmocněnce Filipa Turka nebyla trestným činem. Dosavadní vyšetřování ukazuje na podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků nehody. Policie proto věc postoupila do přestupkového řízení. Případ tím ale nekončí a také nekončí jeho politické rezonance. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Petře, znamená to tedy, že Filip Turek zmizí ze zpravodajství?
6: Nezmizí a nezmizí jak v kladném slova smyslu, tak i v tom záporném, protože lze očekávat, že Filip Turek dál bude působit ve veřejném prostoru, dál bude přitahovat pozornost médií a že si někdy za to může sám. A týká se to také toho případu dopravní nehody, která je samozřejmě dále v řešení, takže zatím nebylo vyhodnoceno, kdo jaký podíl nese na dopravní nehodě, kdybychom vycházeli z výroku dozorujícího státního zástupce, tak je zřejmé, že podíl Filipa Turka na té nehodě je nezanedbatelný, takže uvidíme, jaký nakonec bude verdikt, až dospěje do stádia pravomocného verdiktu. Co se týče chování Filipa Turka, tak když se probíralo to, zda by prezident měl jmenovat Filipa Turka ministrem, tak nakonec prezident to odmítl a dodal k tomu poměrně rozsáhlé odůvodnění a jeden z těch argumentů byl ten, že Filip Turek má problém s respektováním pravidel a to se v poslední době názorně ukazuje a ukazuje se to nejenom na případu té dopravní nehody, kde minimálně neodbočil z odbočovacího pruhu a vjel do křižovatky rovně, i když to učinit neměl, alespoň dozorující státní zástupce z těch všech dostupných důkazů to vyhodnotil tímto způsobem. Týká se to ale také třeba toho, že Filip Turek často ve veřejném prostoru pronáší výrok, které neodpovídají realitě a kvůli tomu se dostal i několikrát k soudu a byla mu nařízena omluva a on s tou omluvou naložil po svém. To znamená, že se jakoby omluvil a neomluvil a hlavně omluvil se takovým způsobem, že to nerespektuje ten verdikt toho soudu. Týkalo se to jeho sporu s hnutím Duha nebo také sporu nejnověji s koncernem mediálním Seznam. Takže patrně tyto případy budou dále pokračovat v tom, že se asi ti poškození budou domáhat toho, aby ta omluva byla učiněna tak, jak měla. To znamená, že opět o Filipu Turkovi se bude mluvit a nebude se o něm mluvit právě v kladném slova smyslu.
5: Pokud se o něm bude mluvit i v tom nezrovna kladném smyslu, do jaké míry to bude zatěžovat činnost vládní koalice a do jaké míry to třeba může nevyhovovat premiéru Babišovi?
6: Podle mého názoru Andrej Babiš není příliš šťastný, že se o Filipu Turkovi v té negativní rovině mluví. On by byl radši, aby se o něm buď to nemluvilo vůbec, nebo spíše pozitivně, ale Filip Turek se snaží, aby tomu bylo naopak, i když asi neúmyslně, i když ani to nelze úplně vyloučit, že možná si říká, že špatná reklama, negativní reklama, také reklama. Andrej Babiš je v pozici, kdy motoristy sobě potřebuje ke koaličnímu vládnutí, bez nich by ztratil většinu ve sněmovně a nemohl by prosazovat svůj program. To, že ho motoristé spolu s SPD podporují, drží u moci, tak mu de facto vyhovuje a kvůli tomu musí také tolerovat různé eskapády, nejenom Filipa Turka. Takže Andrej Babiš i v souvislosti s tou dopravní nehodou, když motoristé sobě hovořili o tom, že policie tedy neshledala, že byl spáchán trestný čin, takže by se lidé měli Filipu Turkovi omluvit, že mu bylo ublíženo a tak dále a vypadalo to, že tedy by se měl navrátit do funkce vládního zmocněnce, tak Andrej Babiš hovořil o tom, že ten případ zdaleka neskončil, že právě to bude řešit odbor na Praze 2 jako přestupek a že až se uvidí, kdo tedy jakým způsobem se podílel na té nehodě, tak z toho lze pak vyvodit, jaké bude postavení Filipa Turka, tak uvidíme, jak tento spor mezi motoristy, kteří výhradně stojí za Filipem Turkem a Andrejem Babišem dopadne, ale myslím si, že Andrej Babiš bude muset brát v potaz to, že motoristy sobě potřebuje.
5: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
6: Naslyšenou.
5: Nedožité devadesátiny Václava Havla a kampaň před senátními a komunálními volbami se náhodou setkali ve stejném období. Možná ale mají společného více než jen tuto náhodu. Nad souběhem se zamýšlí politolog Lukáš Jelínek.
7: O tom, že Václav Havel nepatří jen historii a vzpomínkám pamětníků, se můžeme přesvědčit už v pátek a sobotu, kdy proběhnou volby do zastupitelstev měst a obcí a třetiny senátu. Podle jedné z klíčových myšlenek muže, který zápasu o právo lidí spoluurčovat svůj osud zasvětil celý život, odpovědnost za svět začíná u odpovědnosti každého z nás. Když býval tázán na občanskou společnost, nemluvil o ní jako o abstraktní veličině, ale často zmiňoval příklady měst a obcí, kde funguje, je to znát, na vzhledu dané lokality i na tamním spolkovém životě. Nemusíme zkrátka prokazovat své občanství na globálních konfliktech. Pro začátek postačí, když si budeme všímat dění tam, kde žijeme, pracujeme a vychováváme děti. Kdo se stará jenom sám o sebe a jinak má pásku přes oči, sotva může od politiky cokoliv očekávat. Naopak, chceme-li věci měnit, musíme se starat. Není hned nutné osobně kandidovat, stačí, když si pečlivě vybereme ty, jimž dáme důvěru. Výraz pečlivě si přitom zaslouží dvojí podtrhnutí. Jedna z televizí nedávno přinesla anketu, jež ukázala, kolik dotázaných nezná svého senátora. Na jedné straně se není čemu divit, o politiku se pravidelně zajímá zhruba třetina populace, ovšem účast u senátních voleb bývá leckde nižší. Také je stále dost těch, co kurnám dorazí, dají hlas známé značce nebo nejsolidněji působící tváři, ta se jim ale brzy vykouří z hlavy. Není to škoda? Když se do politické vřavy navrhnu sám, měl bych aspoň vědět, kdo a proč v ní za mě nasazuje kůži i jak se mu daří. Zvlášť, když senát i radnice mají oproti sněmovně jednu přednost. Hůře se tam s výmluvami schovává za druhé. Z vládní koalice co chvíli posloucháme nářky, jak strany nemohou naplnit svůj program a musí se přizpůsobovat silnějším spojencům, poněvadž dostali málo hlasů. Také v komunální politice se uzavírají různé koalice a politické obchody, avšak vzhledem k problémům, jimiž je to které město sužováno, mnohem snadněji dohlédneme, zda se naši volení zástupci činí nebo jen sedí v koutě. Realizaci předvolebních závazků si tam můžeme pohlídat snadněji než u takzvané velké politiky. Předností senátu jsou zase jednomandátové obvody, v nichž volíme většinovým systémem. Na rozdíl od dlouhého seznamu poslanců za daný region, tady máme jediného člověka. A nejde-li o politika s vysloveně jepičí životností, zaslouží si, abychom si zapamatovali aspoň jeho jméno a priority. Takový senátor se už vůbec nemá za koho schovat. To, zda se při hlasování v horní parlamentní komoře nespronevěřil svým ideálům, plánům a cílům, můžeme vyhodnocovat průběžně a bez mlhy vypouštěné partajními sekretariáty. Pro roli senátora se tudíž opravdu hodí především havlem preferované osobnosti s životní moudrostí, skutečnou odpovědností a schopností kritické sebereflexe, které umí nadřadit společný zájem svému soukromému. První porevoluční prezident varoval také před ztrátou soudnosti, která může hrozit i demokraticky zvoleným politikům. O důvod víc vědět toho o svém voleném zástupci co nejvíc a mít jej průběžně na očích po celé funkční období, což vyžaduje být občanem i mimo volební víkend. V Havlově světě ostatně nezáleželo jen na konečném skóre, ale také na tom, jaká k němu vedla cesta a kdo se na něm podílel. Potom může být i volební účast cennější než výsledky. Jak radí Václav Havel, nikdy nesmíte posuzovat situaci podle toho, kolik lidí oslavuje vítězství, ale jedině podle toho, kolik jich je ochotno za ně bojovat.
1: Uzavírá Lukáš Jelínek. Válka na Ukrajině i několik bojišť na Blízkém východě a v dalších teritoriích ukazují na rychlou proměnu vojenských technologií, zejména nasazení levných dronů. Armády a firmy zatím teprve hledají levnou a efektivní odpověď na tuto výzvu. Řešení by mohly být lehké bitevníky, třeba takové, jaké se vyrábí u nás. Zaujalo to našeho spolupracovníka Martina Fendricha.
8: Češi slaví jeden nepříliš známý, ale velmi důležitý úspěch. Ve světě oceňují letoun Skyfox společnosti Aerovodochody. Skyfox je moderní český podzvukový, cvičný a lehký bojový letoun. Představen byl už loni v listopadu na aerosalonu Dubai Air Show, který se koná jednou za dva roky, ale v poslední době patří mezi největší a nejprestižnější letecké veletrhy na světě. Český letecký průmysl tam budil velký zájem, když poprvé představil letoun L-39NG Skyfox, a to v jeho nejnovější ozbrojené konfiguraci. Po skončení veletrhu Skyfox pokračoval v biznisovém turné po afrických zemích, které dnes používají legendární stroje L-39 Albatros. Mimochodem, jednou z výhod lehké útočné verze L-39NG je, že může pracovat se západními i východními zbraněmi. Letos v polovině září oznámil premiér Babiš před odletem do Bulharska, že Česko této zemi nabídne 8 nových Skyfoxů. A na konci září se objevila zpráva, že by Severoatlantická aliance mohla do boje proti dronům nasadit letku tvořenou českými bitevníky Skyfox. Proč? Důležité jsou tu náklady, cena letu. Dnes proti dronům startují stíhačky, jejich nasazení je neskutečně drahé. Mluvčí Aera Vodochody Lukáš Hora říká, cituji, letová hodina Skyfoxu vyjde na 1500 euro, což je necelých 37 tisíc korun. U F-16 či Gripenů se pohybuje okolo 30 až 40 tisíc eur, což je 730 až 980 tisíc korun. U stíhačky F-35 stojí letová hodina 50 až 80 tisíc euro, tedy 1,2 až 1,9 milionů korun. A řádově levnější jsou i rakety do českého letounu. K tomu dodám, že Aerovodochody nyní rozvíjí speciální verzi L-39 Skyfox Drone Hunter, česky lovec dronů. Představila ho na dnech NATO v Mošnově. Skyfox vzbudil pozornost nejen u potenciálních zákazníků ve světě, ale také u odborníků. Expert z britského Royal United Services Institute Justin Bronk letoun doporučil ve své analýze, podle něj by Česko mohlo letadla nabídnout pro alianci jako speciální stroje na zachytávání dronů. A o tom též mluvil český prezident Petr Pavel při své nedávné návštěvě ve Spojených státech. Podle Justina Bronka by se Skyfoxy mohly stát součástí nové letky, kterou chce NATO vybudovat právě k likvidaci útočných dronů, protože jsou k tomuto úkolu nejvhodnější. Nahradili by řádově dražší stíhačky. Letka by mohla čítat zhruba 16 až 24 letounů a její posádky by se zaměřovaly výhradně na zachycování jednosměrných útočných dronů. Části letky by mohly být rozmístěny například v Polsku, Rumunsku nebo v pobaltských zemích. Protidronový útvar by mohl být vytvořen a vybaven během několika následujících let. Asi není potřeba dodávat, jak velká by to byla šance pro Aerovodochody a pro Česko. Zajímavé je, že o tom premiér Babiš nadšeně nevykládá ve svých videích. Proč? Protože jde o podporu NATO a o obranu před ruskou agresí? Protože by to vadilo koaličnímu hnutí SPD? Na úspěchu Skyfoxu to ale nic nemění.
1: Říká Martin Fendrich.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Přesně za 4 týdny půjdou Američané k volbám. Do sněmovny reprezentantů, třetiny senátu, v některých státech budou občané vybírat guvernéry, státní žalobce a další činitele. Zejména ve státech s nejistou republikánskou většinou to může být považováno za špatné vysvědčení pro prezidenta Trumpa. Mohl by přijít třeba i o tradičně republikánský Texas? Nejen nad tím se zamýšlí náš spolupracovník Matěj Schneider, který působí na serveru Voxpot.
9: O Texas by se republikáni bát neměli. Blížící se volby do kongresu ale zvyšují nervozitu amerických republikánů i ve státech považovaných za stabilně konzervativní. Vůči prezidentu Donaldu Trumpovi se teď opatrně vymezuje rozšiřující se skvadra kandidátů napříč federací. Jenže republikánskému kandidátovi v Texasu, Kenu Paxtonovi, se od Trumpa bude distancovat trochu těžko. Paxton už dlouhá léta slouží jako texaský generální prokurátor. Má na talíři celou řadu skandálů, od podezření z korupce po tradičně konzervativní rozvod pro nevěru. Jeho ex-manželka Angela slouží v texaském státním senátu, kde před několika lety přihlížela neúspěšnému pokusu o odvolání svého manžela kvůli zneužití úřadu a zmíněné korupci. Především ale Paxton po boku guvernéra Grega Abbotta v posledních 10 letech ochotně posouval hranice možného v republikánské politice. Pokud Trump v Bílém domě rád boří normy a zkouší nemožné, Texas mu pod vládou Abbotta a Paxtona mnohdy sloužil jako jedna z laboratoří pro radikální kroky v duchu Make America Great Again, ať už šlo o migraci nebo interrupce. Trump se Paxtonovi, který chce na své divoké prokurátorování navázat ziskem senátního křesla, snaží všemožně pomoci. Podle všeho se zas tak v lásce nemají, ale snaha udržet většinu v horní komoře je důležitější. Trump proto před několika týdny nezvykle nechal uspořádat celofederální republikánský sjezd právě v Texasu, ačkoliv si americké politické strany podobně okázalé akce většinou schovávají na roky prezidentských voleb. Jenže kvůli Trumpově klesající popularitě je efekt takové slavnostní události dvousečný. Uvědomuje si to zjevně i Paxton. Vyplývá to z

0: možné. Tak jako tak by republikánská ztráta texaského senátního křesla byla drsným projevem Trumpova pádu. Demokratický senátor zastupoval Texas naposledy na začátku 90. let minulého století. Demokraté si ale na texaské senátní křeslo brousili zuby s podobnou vervou už v midterms uprostřed Trumpova prvního mandátu. Tehdy jim výhra unikla o něco málo přes 200 000 hlasů. I tentokrát jsou průzkumy velmi těsné. Jistější sázkou je i letos, že zase promáhnou. Kdyby jim to ale náhodou vyšlo, byl by to pořádný, takzvaně Texas-sized hřebíček do rakve MAGA.
1: Uzavírá Matěj Schneider. Politika to je z velké části způsob, jak rozdělovat moc a jak rozdělovat peníze. Například mezi centrální vládu a města či kraje. Komentátor časopisu Euro Petr Fischer se zajímal o to, jaké jsou plány současného kabinetu v době, kdy je peněz méně, než by vláda chtěla.
2: Nedostatek peněz ve státní kase, jejíž schodek dál narůstá, přivádí vládní lídry k zajímavým úvahám. Ministryně financí Schillerová prolamuje koaliční tabu a otevřeně připouští, že některé daně zkrátka budou muset jít nahoru. Ostatně jednu novou daň na rafinérie Orlenu a jejich mimořádné zisky už vláda chystá. Premiér Babiš zase uklidňuje občany tím, že mají na svých účtech tolik našetřeno, že by si případně mohli celý státní dluh koupit a ještě by zbylo. Aby toho nebylo málo, předseda vlády kritizuje chování obcí, zejména velkých měst, jako je Praha, které mají v bankách stovky miliard korun, jež by republika potřebovala v investicích. Babiš neuvažuje o tom, jak města motivovat k větším investicím, jak například vylepšit stavební schvalování investičních projektů. Rovnou podle něho bude lepší, když dostanou méně peněz, které pak zůstanou v rozpočtu státu. Vláda tak může snížit dluh nebo investovat, když to velká města sama nesvedou. Sklon k úsporám je opravdu národní postižení. Češi si stále nezvykli na to, že peníze musí obíhat, ne ležet v bance, protože tam nejsnázeji ztratí hodnotu a žádný rozvíjející účel z nich nevytřískáme. Podle aktuálních čísel České národní banky mají české domácnosti na bankovních účtech momentálně 4,2 bilionu korun, což je absolutní rekord. Sklon k úsporám ale nijak neposílil, stále se pohybuje kolem 18,5% disponibilního příjmu. A stále také jsme druzí největší spořílkové v Evropě, hned po sousedním Německu, kde se šetří až pětina všech vydělaných peněz. Ukládat více na horší časy nás naučila pandemie covidu. Před ní si Češi v průměru odkládali do banky jen sedminu, ne šestinu svých peněz. Úsporné zajišťující trendy kopírují i velká česká města. I menší obce ale často nechávají peníze na účtech, aby měli dost peněz na strategické investice, na něž se musí nejprve nastřádat. Tak své úspory obhajuje i Praha, která si ukládá na městský okruh a probíhající stavbu metra D. Snížením objemu peněz z rozpočtového určení daní pro velká města, které navrhuje Babiš, se ale sklon k investicím nevylepší. Tato politická strategie není nátlakem na města, aby urychlila své dlouhodobé investiční projekty. Jde spíše o raubířské odebírání autonomie moci, kterou města díky svým rozpočtům mají. Těžko to brát jinak než jako pokus o vylepšení vládní bilance a také o posílení vládní moci, neboť jak známo, moc jsou peníze. V tomto stylu a logice by mohl premiér snížit i objem vkladů občanů v bankách, neboť tyto odložené peníze nijak nepracují ku prospěchu vládních plánů, a tedy pro dobro republiky, které Babišově vládě jistě leží na srdci nejvíce. Rozpínavost současné moci se rozšiřuje za hranice představitelnosti. Samozřejmě, že vláda nic takového jako znárodnění vkladů neudělá. Už to, že o tom v souvislosti se státním dluhem Babiš takto hovoří a že útočí i na peníze města obcí, naznačuje, že hranice lačnosti centrální moci se zásadním způsobem posouvá. Babiš to nemá z vlastní hlavy. Inspiroval se nejspíš u šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která upozornila na to, že v Evropské unii leží v bankách relativně nečinně více než 8 bilionů eur. Zatímco Leyenová vyzvala ke změně myšlení, které by tyto peníze proměnilo v investice, premiér Babiš po odložených penězích nejen pošilhává, ale rovnou na ně sahá. Možná by tentokrát stačilo, kdyby premiér některé nápady Unie jen následoval a v daném rámci rozvíjel, ne aby je, jak je v Česku zvykem, proměňoval, pozlacoval a posiloval. Český sklon k úsporám sníží pouze větší důvěra k politicko-ekonomickému prostředí Česka a Evropské unie a k němu Babišovi mocensky motivované přesuny peněz rozhodně nepomohou. Ani ve městech, ani v domácnostech.
1: Uzavírá Petr Fischer. Předmětem vášnivých debat u nás i jinde

0: je nejen umělá inteligence, osud Stardance nebo ceny benzínu, ale i povaha oblastí obývaných imigranty, zejména těch v západní Evropě. Zde je pohled spisovatelky Ivy Pekárkové pod titulkem No-go zóny, ve kterých jsem bydlela.
1: Tak se nám v Česku už zase rozjela diskuse na téma no-go zón. Příliš mnoho krajanů věří, že v Evropě máme no-go zóny a můžou za to migranti, konkrétně ti věřící na Aláha. Viděli příliš mnoho videí, ve kterých muslimští extrémisté uřezávají hlavy bezvěrcům, ve kterých rozhořčený dav, ne nutně muslimský, ale islamofobie jako muslimský vnímaný, vrhá molotovem po policejním autě, či ve kterých dokonce, o hrůzo, dva či tři mírumilovně vyhlížející lidičkové vytáhnou na parkovišti kobereček a provozují náboženskou gymnastiku, jako by jim bylo fuk, kolik kolem jdoucích tím vyděsí. Lidem přesvědčeným, že v Londýně jsou místa, kam běložská noha už léta nevkročila a ani policajti se tam neodváží, při nejlepší vůli nevysvětlíte, že to tak není. Jejich amygdala zjevně jede na plný plyn a strach nám lidem vypíná šedou kůru mozkovou a zapíná nám plazí mozek. Nastoupí reakce, útok, útěk. Zvíře, které se ocitne v ohrožení, buď uteče, anebo zaútočí. Absolventi vysoké školy života jsou ale přece jen lidé a tak provedou oboje. Utečou před informací, která by jejich názory mohla ohrozit, a zaútočí na jedince či skupinu, která jim tu informaci poskytuje. Příliš často patřím k jedincům, kteří takovou informaci poskytují. V životě jsem prolezla kdejaký slam a ghetto. V neznámém městě má první cesta vede do čtvrti, o které se říká, že je nebezpečná. Dělám to v Evropě, v Asii, v obou Amerikách i v Africe. Zatím se mi na těch nejnebezpečnějších místech nic nestalo. Na bezpečnějších místech se mi přihodila spousta děsivých věcí. V Evropě, Asii, obou Amerikách i v Africe místa, která odpovídají definici no-go zone, to jest je lepší do nich nevstupovat, protože je tam vysoká kriminalita a nedovoláte se pomoci od policie, existují. V Evropě ne. Aspoň teda v případě, že jste běloši. V Londýně často tlumočím ve čtvrti Tower Hamlets, což je podle expertů z VŠZ obzvlášť nebezpečná no-go zóna. A nic. Za 20 let, z toho 3 za volantem taxíku, jsem prošmejděla v Londýně každou myší díru. Slamy, geta ani no-go zóny tu stručně řečeno nejsou. A přece jsem objevila pár míst, kam policajti leckdy nepřijedou, ani když voláte tísňovou linku a křičíte, že se vás soused na patře pokouší zabít. Přesně to se mi přihodilo v takzvaném domě mnohočetného obývání. Bydleli jsme v Londýně v 6 takových domech. Mnozí naši sousedé byli muslimové, ale bála jsem se o život jen dvakrát. Když na mě zaútočila jedna dobrá křesťanka, která mi záviděla skoro manžela, a když se mě pokusil zavraždit bílý Angličan trpící schizofrenií.
0: Uzavírá Iva Pekárková nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny komentátory se loučí Jan Fingerland.
2: Ochrana přírody a životního prostředí z mnoha úhlů pohledu a v mnoha pořadech. To je Český rozhlas Plus. S námi se dozvíte to nejdůležitější o změně klimatu na světové, evropské i lokální úrovni. Vysvětlíme vám všechna přijímaná opatření a popíšeme, jaký mají cíl. Zavedeme vás do národních parků, k malým biotopům, ale i na pole zemědělců. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus. Tam všude se dozvíte, co potřebujete vědět o ochraně životního prostředí. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Přehrada Husinec v jižních Čechách téměř vyschla jako první v Česku. Ve Francii podle organizátorů demonstrovalo skoro 500 000 lidí. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s domácí Anglií 0-3. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla. Informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz jen vypouštět přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níž než je běžné. Povodí Vltavy taky sníží kvůli suchu preventivně odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Ministerstvo zdravotnictví připravuje skupinovou definici pro syntetické kanabinoidy. Řekl to policejní prezident Martin Vondrášek při zahájení mezinárodní konference Interpolu k boji proti nelegálním drogám. Český stát teď na seznam zakázaných látek přidává sloučeniny ze skupiny kanabinoidů jednotlivě. Když ale zakáže jednu, rychle se objeví jiná podobná. To podle Vondráška stěžuje boj s drogovým obchodem.
4: Nemůžeme jít pořád o krok pozadu za výrobci syntetických kanabinoidů fázi. My potřebujeme tyto látky definovat skupinově a bojovat proti ním od okamžiku, kdy se dostanou na naše území.
3: Studentských demonstrací ve Francii se podle organizátorů zúčastnilo asi 450 tisíc lidí, přibližně čtvrtina z toho v Paříži. Ministerstvo vnitra počty odhaduje zhruba na polovinu. Informovala o tom agentura AFP. Protesty ve francouzské metropoli doprovázely střety s policií. Větší demonstrace se konaly i mimo Paříž, například v Toulouse, Nîmes, Rennes nebo v Marseille. Studentům vadí nedostatek učitelů a špatný stav škol. K protestům se připojila i část učitelů a středoškoláky podpořili i univerzitní studenti nebo zaměstnanci státní správy. Přes 120 tisíc lidí využilo dvě neděle s bezplatným vstupem na vybrané státní památky. Národní památkový ústav je zpřístupnil ve spolupráci s Ministerstvem kultury. To slíbilo kompenzaci za nevybrané vstupné.
5: Výpadek ze vstupného vyčíslil Národní památkový ústav na 18,5 milionu korun.
6: A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele je.
5: Pokračuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková.
6: Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
5: Kompenzaci by měl Národní památkový ústav podle generální ředitelky obdržet nejpozději do konce roku.
6: Z finančního hlediska se to rozhodně nevyplatilo, jsou to vstupy zdarma, ale z hlediska prezentace to jistě své důvody má.
5: Valeria Oros, Radiožurnál.
3: Čeští fotbalisté prohráli v Anglii 0-3 a po čtyřech zápasech Ligy národů stále čekají na první bod. Hokejisté Liberce udělali důležitý krok k postupu do play-off Ligy mistrů. V pátém kole základní části porazili obhájce titulu ze švédské Frelundy doma 3-2 v prodloužení. Góly Severočechů dali Lenz, Galvas a Sandberg. Autor první liberecké branky, útočník Radan Lenz, ocenil výhru nad nejlepším evropským týmem minulé sezóny.
7: Ta hra byla dobrá a na pohled si myslím, že to bylo taky dobrý a jsme rádi, že jsme vyhráli a trošku lehká pachuť, protože si myslím, že jsme mohli vyhrát za 3, tam byla si lehká chybička v komunikaci, takže to mě osobně mrzí, ale myslím si, že to je ohromně cenný.
3: V hokejové lize mistrů se dařilo také Plzni, která porazila švédský celek Skellefteå 4-2. Ve 2015 v elitní evropské soutěži nastoupí čeští šampioni z Pardubic a to na ledě francouzského Bordeaux.
8: Omezení na pražském okruhu u Barandova a překážka na silnici 39 na Prachaticku. Na pražském okruhu počítejte s omezením mezi Barandovem a Ořechem. Na kilometru 16,5 silničáři opravují něco na mostě. V obou směrech jsou uzavřené levé pruhy, projíždějte opatrně. Na Prachaticku očekejte komplikace na silnici 39 z Volar do Horní Plané. U Pěkné směrem na Záhvozdí na vozovku spadl strom. Na místo jedou hasiči, průjezd teď může být i výrazněji omezený. Na silnici 3 z Tábora do Soběvslavy zpomalte při průjezdu Planou nad Lužnicí. Silničáři tam teď malují nové vodorovné značení. Jeden pruh je uzavřený. A v Praze zůstává zavřený tunel Mrázovka směrem z Dobřížské ulice na Smíchov. Jde o plánovanou noční údržbu. V Brně ze stejného důvodu neprojedete Pisáreckým tunelem směrem k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami, odpoledne od jihozápadu bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Relativně laciné letenky, dálnice, spolehlivá auta a internetové aplikace, které umožní zařídit si ze svého mobilu během pár minut ubytování téměř kdekoliv na planetě, udělali z cestování běžnou součást života. Turismus se stal důležitým průmyslovým odvětvím. Kdy se zrodil? Proč lidé začali cestovat? Odkdy je lákají hory, lesy a moře? Co od cestování očekávali a očekávají? O tom je kniha Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Paseka. Příští minuty budou patřit právě jí a jejímu autorovi.
2: Ex libris. Současný turismus neboli cestovní ruch je v poměru k délce lidských dějin nedávným vynálezem. Skládá se totiž z množství moderních praktik, zážitků a pocitů, které se rodí teprve ve druhé polovině 18. století a které tak středověký a novověký člověk nemohl zakusit. Jedinečnost moderního turismu spočívá v jeho odlišnosti od předmoderních podob cestování, které je staré jako lidstvo samo.
9: Vymezuje Jan Pezda v jedné z úvodních kapitol své knížky Slunce, voda, vzduch, časový rámec, do kterého čtenáře zavede. Jan Pezda působí na Fakultě historie Ostravské univerzity. Specializuje se na kulturní dějiny, dějiny těla a tělesné kultury. Otázka na úvod je jasná. Čím ho téma turismu zaujalo?
10: Mě vždycky zajímala historická témata a badatelské problémy, které oslovují současný svět, adresují dnešní palčivé problémy a hlavně pomáhají poznávat současnému člověku sebe samého. Takže technologie, prostor, cestování, imaginace, tělesnost, to všechno se mi tak krásně propojilo v tématu turismu, který tvoří pevnou součást identity snad každého člověka v dnešním globálním světě, takže asi proto.
9: Čtenáře může zaujmout povaha pramenů, ze kterých čerpal. Pezdova knížka hojně cituje deníky, zápisky nebo dopisy turistů, ať už z řad významných osobností, jako je třeba František Palacký nebo Božena Němcová, tak těch méně známých. Třeba ředitele Vítkovických železáren Paula Kuplvízra, který se v 70. letech 19. století vypravil na poloostrov Istrie v Jaderském moři.
11: Země byla neobyčejně hospodářsky zanedbaná, což mi tehdy přišlo mnohem markantnější než dnes po 10 letech. Jako Rakušan jsem cítil hanbu. Do té doby jsem jich Rakouska neznal a bylo pro mě nepředstavitelné, že by něco tak zpustlého a zanedbaného mohlo být součástí naší vlasti.
9: Jenom dodám, že navzdory tomu, anebo možná právě proto, si Kuplvízr v 90. letech zakoupil nedaleké ostrovy Brijuny, kde vybudoval vyhledávané turistické letovisko. Podobných ukázek z pramenů osobní povahy je v knížce opravdu mnoho. Vyhledat je a shromáždit musela být náročná práce.
10: Tématem té knihy nejsou dějiny turistické infrastruktury. Vlastně v té knize necílím na vývoj legislativy, hotelových služeb, dopravních společností nebo cestovních kanceláří. Přinejmenším ne primárně. Vlastně ohniskem té knihy jsou samotní turisté a jejich imaginace, fantazie, emoce, takže vlastně subjektivita, která je, řekněme, klasickému historikovi na obtíž. A ta se v rukou kulturního historika, historika každodennosti, stává samotným předmětem výzkumu, takže mě zajímaly primárně osobní zážitky, prožitky, emoce, fantazie, smyslové dojmy turistů. Díky tomu je ten text vlastně pastištější a vtahuje čtenáře dovnitř, do minulosti, do ulic metropolí, do kupé vlaků, do lázní, do hor, do lesu i na pobřeží. Nepoužívám jenom psané prameny, natož pak pouze ty zdánlivě autentické, z nichž má odkapávat objektivita a historická pravda. Nepoužívám úřední agendu, statistiky, kroniky, ale v knize preferuju právě vyprávěcí prameny, jako jsou osobní deníky, paměti, korespondence anebo různé cestopisy a cestopisné čerty. Vlastně ta kniha obsahuje velký kus mého vysokoškolského studia. Jde o produkt desítek cest a dlouhého vysedávání a focení materiálů v archívech, muzeích i knihovnách po celé republice. A vlastně jsem tyto zdroje sbíral léta, dá se říct, koncentrovaně jsem potom psal asi jenom rok.
9: Kapitalismus, vytvoření početné střední třídy, která má prostředky a především volný čas, to jsou asi obecně známé příčiny toho, proč se v 19. století začalo cestovat tak, jak to známe nyní. Jan Pezda ale poukazuje ještě na další jevy, které přivedly obyvatele západního světa k tomu, aby si zbalili kufry a vydali se objevovat svět.
11: Turistu, po kterém byste ještě v polovině 18. století v davu pocestných tovarišů, kupců, umělců a kavalírů pátrali marně, totiž přivádí na svět až revoluční proměna vnímání času, k níž dochází okolo roku 1800. Tato změna časového režimu probouzí romantickou touhu po ztracených rájích i osvícenské sny o utopiích, v důsledku čehož turisté zatouží spatřit děsivou vznešenost velehor, zažít středověk uvnitř tajuplných hradních ruin, pocítit blahodárnou sílu minerálních zřídel, ponořit se do mořské vody u prosluněných pláží nebo nasát kosmopolitní atmosféru a technologickou vyspělost metropolí.
9: Až do přelomu 18. a 19. století lidé příliš neoddělovali minulost, přítomnost a budoucnost. Jak Jan Pezda upozorňuje, když šli evropští křižáci dobývat svatou zemi, šli s tím, že jdou zprovodit ze světa Ježíšovy katy, nikoliv jejich potomky. Náměty barokních divadelních představení byly sice starověké příběhy, ale postavy byly oděné jako současníci a tak dál a tak podobně. Pocit, že to, co bylo, už není a to, co je teď, nemusí být zítra, přinesla francouzská revoluce.
11: Zprávy o průběhu francouzského politického vření, popravě krále, rušení šlechtických výsad, rozdělování půdy rolníkům a vyhlašování občanských práv jsou natolik ohromující, že se zdají překonat jakékoliv dosavadní zkušenosti. Vnímavější doboví pozorovatelé mají okolo roku 1800 pocit, že poslední dlouhá staletí nemohou vykázat ani zlomek těchto naprosto převratných událostí, jež v sobě najednou stěsnává jejich krátká, několikaletá přítomnost. Čas jakoby zrychlil a veškeré existující znalosti, kterými historie poskytovala lidem měřítka, opory a příkladné vzory, jsou teď coby zbezvýznamněné haraburdí revolučními událostmi ve Francii odklízeny z proměnlivé přítomnosti pryč na nově objevené smetiště zvané minulost, což zároveň otevírá širý horizont nejisté budoucnosti.
9: Cestování se tak stalo způsobem, jak si odskočit od pádících změn. Něčím jako výpravou do minulosti, za historickými památkami, na venkov, který ještě není zasažen pokrokem, do přírody, která odolává změnám. Ovšem ani místa, kam se lidé tehdy začali vypravovat a vypravují dodnes, nebyla do té doby cílem cest. Například moře. Pro starověký i středověký svět zdroj obživy a prostředek obchodu, případně dobývání nových území. Zároveň ale tajemná a nebezpečná oblast plná nevyspytatelných stvoření, rozhodněné místo k odpočinku a koupání. I když první, kdo se k moři jako místu rekreace přiblížili, byli už starověcí Římané. Ti bohatí si stavěli vily v přímořských letoviscích, kam houfně prchali z rozpáleného letního Říma.
11: Lákadlem na pobřeží tak není moderní dovádění ve vlnách, ale vzrušující zážitky nepodobné těm v moderních turistických letoviscích. V ulicích přímořských destinací se tehdy potácejí opilí a hluční rekreanti, jiní nakupují suvenýry a debužírují v restauracích. Další rybaří nebo se projíždějí podél pobřeží ve veslicích. Ostatní navštěvují lázně, nevěstince, divadla a koncerty, stanečníky, akrobaty i žongléry a zbylí pak jako nějací sportovní fanoušci zuřivě skandují v gladiátorských amfiteátrech.
9: Ve středověku se evropské obyvatelstvo opět stáhlo od mořského břehu do uctivé vzdálenosti. S podobným respektem a obavami se dlouho pohlíželo také na lesy. Také z nich byl prospěch, dřevo, zvěř, lesní plody. Zároveň ale nikoho nenapadlo, že by do lesa chodil jenom tak pro radost, aby si odpočinul a viděl něco krásného. Ještě odtažitější byl postoj k horám. Zatímco dnes vzdycháme nad majestátní nádherou alpských štítů, naši předci je často považovali za vysloveně ošklivé a hrozivé. Kde bychom mohli vidět podobnost mezi námi a našimi dávnými předky, je cestování za architekturou a krásnými městy.
11: Ve středověku se tak na cestách míjejí žebraví tuláci, umělci a poslové, diplomati i preláti, kupci a obchodníci, univerzitní studenti. Dnešním turistům se ale podobají nejvíc poutníci prosící za uzdravení či vykoupení z hříchů, kteří míří do Jeruzaléma, Říma, Kantebury, Santiago de Compostela, Cách, Hnězdna či Prahy. Moderní, bohapustý turismus prosvítá středověkými a novověkými poutěmi kajícníků svým přáním navštívit památku nebo spatřit krásné místo.
9: Zrod moderního turismu, jak už jsme uvedli, je podle Jana Pezdy spojený s uvědoměním si pomíjivosti. To posílil také rozvoj věd a osvícenství. Zásadním pojmem je pokrok, který všechno rychle mění.
11: Budoucnost, od níž lidé přestávají očekávat, že bude vypadat jako minulost, znepokojuje nepřátele průmyslového pokroku. Ti proto svůj pohled obracejí zpět do této nově objevené minulosti, ke starým pořádkům a ztraceným jistotám předků. Obránci industriálního pokroku naopak minulost odvrhují a vpřed do budoucnosti nejenže hledí s oblibou, ale navíc ji rádi zaplňují svými nadšeně spřádanými utopickými vizemi.
9: Jedni tak cestují do moderních velkoměst, kde vidí budoucnost, druzí do zaostalejšího zahraničí, kde mohou vidět minulost. Zprůmyslnění společnosti podnítilo romantické hnutí, které se krom jiného obracelo k přírodě, a to nejen pohledem. Romantikové začali s výstupy na rozeklané vrcholky hor a rozvaliny středověkých hradů, aby se kochali jejich půvabem. V českých zemích, ale nejen tam, výletníky na památná místa a za přírodními krásami pohánělo vedle touhy vidět něco povznášejícího, často také vlastenectví. Oblíbeným cílem národoveckých turistů bylo pobřeží Baltského moře, kdysi osídlené slovanským obyvatelstvem. Zejména ostrov Rujána, kde na nejsevernějším německém mysu Arkona bylo objeveno staré slovanské hradiště.
11: Turista hledící do dálav má špicovat své panslavistické uši a snažit se zachytit ozvuky ze slovanského zásvětí. Celý rozlet fantazie turisty, který umocňuje krajina podmaňující si jeho smysly, měl přitom mít opět podobu sladkobolného romantického rozjímání nad někdejší slovanskou mocí, kterou krutě spláchly vlny dějin. I z naší vlasti sem mnohý zabloudí a každého, v jehož prsou vřelé, upřímné srdce slovanské bije, pojme bolný pocit a jeho myšlenky zalétnou daleko zpět v dávnou minulost života slávy a moci pobaltských nešťastných Slovanů.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Dnes listujeme knihou Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu. Jak už jsme naznačili, 19. století spojovalo cestování také s upevňováním zdraví. V souvislosti s tím došlo k rozvoji lázeňství. Zatímco dříve byla návštěva lázní výsadou šlechty, v 19. století vyráží za léčivými prameny také měšťané, kteří se tak přibližují dříve izolované šlechtě.
11: Koupele nesou navíc i silný sociální, třídně alegorický významový odstín. Užívání teplé vody, co by zmalátňující látky, patří luxusnímu světu spohodlnělé a slábnoucí aristokracie, která si termální lázně staví z přepichového mramoru blízko parků či oranžérií, kde se kulturní svět má pomyslně dotýkat s divočejším světem přírodních sil. Vlažnou či přímo studenou vodu si naopak coby prostředek, který zoceluje ducha i morální charakter, symbolicky přivlastňuje posilující měšťanstvo, které pro sebe objevuje blízké říční toky, kde se zřizují bazény a sprchy.
9: A není to jen léčivá voda, co měšťané k utužení tělesné schránky objevili. Začali se nořit také do dosud obávaných mořských vln. Zpočátku jen na oddělených plážích, zvlášť pro muže a ženy. To sebou přináší mnoho nového.
11: Změna přispívá k tomu, že koupání už není intimní osamocenou činností, ale také se díky ní náhle vedle sebe ocitá vícero osob téhož pohlaví pohromadě. Turisté na pláži tak objevují dříve nemyslitelné důvody, proč se na ní zdržet o něco déle, a koupel se stává poloveřejnou věcí. Byl-li dříve krátký kontakt s vodou, rychlé osušení a odcupitání zpět do lázeňských budov jediným plážovým programem, dostává se nyní do hry vítaný i nežádoucí pohled na tělo druhého člověka s jeho přednostmi i nedostatky, ale i zvýšená ostražitost vůči tělu vlastnímu.
9: Až do poloviny 19. století byl turismus omezován možnostmi koňských a lidských sil. Na daleké cesty bylo takových sil potřeba hodně. Vynález parního stroje a parní lokomotivy to zásadně změnil.
11: Turismus se přitom s hlučným příjezdem parního vlaku, který začne lidi strhávat s sebou, nenávratně promění. Nejenže díky železnici bude možné vidět stále více, ve stále větším počtu lidí a ve stále kratším čase, ale vlak současně ihned nabourá dosavadní zakoušení souladu mezi časem a prostorem, trváním a vzdáleností, přičemž jízdu obrátí ve sledování divadelního představení. Turismus se tak stane trojjedinou formou. Turistickou technikou, turistikou s technikou i turistikou za technikou.
9: Sem patří cestování za moderními, rychle se rozvíjejícími velkoměsty, jako je Amsterdam, Paříž nebo Londýn, která začnou zastěňovat dosavadní centrum evropské městské kultury Řím. Jejich kosmopolitismus, společenský a kulturní život, technické vymoženosti, organizace veřejné správy, moderní urbanismus, to všechno přitahuje turisty.
11: Před fascinovanými zraky turistů se tak během 19. století ocitají hospodářské prostory, továrny, trhy, burzy nebo přístavy, ale také veřejné instituce jako věznice, parlamenty, univerzity či soudy, které se během 19. století proměňují v plnohodnotné turistické atrakce s otevíracími hodinami, vstupným a průvodcem. Návštěvy národních divadel v metropolích ke konci století doplní populární varietní show a rozpočet turisty po celé 19. století ohrožují velké obchodní domy.
9: Dnes je cestování ještě jednodušší díky létání a digitálnímu propojení celého světa. Cestování se tak stala běžná součást života, ale zároveň i statusová záležitost.
11: Člověk zasíťovaný na Instagramu, TikToku, i dnes už boomersky působícím Facebooku se mnohem častěji psychicky užírá nejen vlastní tělesnou nedostatečností, hubeným kontem, nenaplněností partnerského vztahu, technickou zastaralostí vlastního smartphonu, ale i nudnou dovolenou bez moře a velehor. Telekomunikace je dnes otázkou okamžitosti. Trh chrlí nové a nové digitální hračky, nepřestajný tok obrázků, videí a zvukových smyček tříští pozornost, stimulanty a drogy naopak bičují smysly, diáře se plní čím dál šibeničnějšími termíny a zdánlivým únikem je turistický úlet za falešnou autenticitou na palubě neekologického a nepohodlného low-costu.
9: Místa, která musíte vidět, zaplňují masy turistů, kvůli kterým často není vidět skoro nic. Výsledkem je přeturistování, overturismus, který ničí původní autentický život kolem těchto míst a vytváří z nich jen kýčovité kulisy. Mnozí tak hledají nová, neokoukaná místa, kde nejsou turisté, a těmi se pak chlubí na sítích. Jenže
11: vkrádání se do stále nových a nových míst s dosud ukrytou estetikou a nevšední opravdovostí vede totiž záhy poté zaplavením rostoucími počty dalších postturistů, propagováním přes sociální média a přikrášlením přes filtry Instagramu plynule k jejich opětovnému zevšednění či rovnou zničení overturismem. Turismus se stal geografickým přesunem mezi stejným a stejnějším, neboť globalizační vlivy stírají rozdíly mezi jednotlivými destinacemi. Turismus tím začal ztrácet svou původní funkci, kdy ze všednodennosti již není úniku. Začali jsme se ocitat na místech k nerozeznání podobných těm, ze kterých jsme unikali.
9: Z vlastní zkušenosti musím říct, že čtenář, který cestuje, a to i na místa zasažená overturismem, se po přečtení těchto i dalších slov posledních kapitol knihy Slunce, voda, vzduch, tak trochu stydí. A zároveň ho napadá, zda Jan Pezda také cestuje a jestli se třeba vyfotil na Eiffelovce.
10: Ale jo, jakmile ta kniha vyšla, tak jsem se musel cestovat naučit znovu. Vlastně ten můj vztah k tomu cestování byl, protože jsem byl do toho tématu opravdu ponořen až po uši, jaksi deformovaný. Moje chápání světa, krajiny, turismu, co by něčeho nevinného prostě ovlivňovala věda, různá teoretická východiska, environmentální kritika, postkolonialismus a řada jiných izmů. Samozřejmě cestuju, rád se koupu, sluním, posrkávám drinky na pláži. Vyfotil jsem se i na Eiffelovce kdysi ve 14 letech, ale asi to nedělám tak intenzivně, jak by se dalo čekat od člověka, který píše o dějinách turismu. Ale myslím si, že takový odstup té knize vlastně prospěl. Jo, pořád jde o jako odborný spis.
9: Jak Jan Pezda říká, nechtěl psát knihu o tom, jak turismus napomáhá ekonomice, poznávání a spojování lidí a rozšiřování obzorů. Takových je dost. Chtěl ho nasvítit z většího odstupu a z jiné strany.
10: Pokud čtenáře ta knížka vlastně dovede k uvědomění, že ten turismus tady není od nepaměti, že vlastně nespadl z nebe, ale že jsme se cestovat museli naučit, že je to fenomén, který souvisí s rozpukem průmyslové revoluce, s industrializací a s proměnami představ o tom, co je dobrodružství, autenticita, krajina, krása nebo zdraví, tak splnila svůj účel.
9: Uzavírá Jan Pezda ex libris věnované jeho knížce Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu, kterou představujeme v rámci série Češi na cestách, radosti i úskalí světa za hranicemi. Ukázky četl Ivo Tajmr, dramaturgii měla Naďa Reviláková, technicky spolupracoval David Šindelář a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.
2: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné. Česká televize se příští rok nezúčastní Eurovize. Důvodem jsou podle oznámení na síti X úpravy rozpočtu a náročnost celého projektu. Televize kvůli nejistotě kolem budoucího financování chystá úspory za 350 milionů korun. Omezí investice, zruší některé pořady a počítá i s propouštěním. Švédsko nasadí ve východním Polsku systémy protiraketové obrany Patriot, oznámil to premiér Ulf Kristersson. Švédské Patrioty pomohou chránit logistické centrum Severoatlantické aliance, přes které proudí dodávky na Ukrajinu. Nahradí tam obranné systémy zapůjčené z Nizozemska. Výměna začne v prosinci. Izraelské buldozery zbourali v okupovaném východním Jeruzalémě dům, ve kterém žilo 70 Palestinců. Podle izraelských úřadů pětipatrová budova neměla stavební povolení. Palestinská zpráva demolici označila za nebezpečnou eskalaci politiky nuceného přesídlování. Čeští fotbalisté podlehli v Lize národů domácí Anglii 0-3. Seriál mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Podle serveru Racing News 365 bude hostitelem Rwanda.
8: Překážka na D2 před Hustopečemi a omezení na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy pozor na překážku za Židlochovicemi. Na 20. kilometru stojí porouchané vozidlo, projíždíte opatrně, některá auta v místě vybočují. Na pražském okruhu se pracuje mezi Barandovem a Ořechem. Na kilometru 16,5 silničáři opravují most v obou směrech, jsou tam potom zavřené levé pruhy. Většinou se jede plynule, nárazově se tvoří kolony. V Praze pokračuje noční uzavírka tunelu Mrázovka. Kvůli údržbě neprojedete ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Do 5 ráno je v plánu také čištění Pisáreckého tunelu v Brně. Uzavřený je ve směru k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc jasná až polojasná, od jeho západu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Rusko v posledních dnech opakovaně útočilo drony na Kyjev. Přestože se mu tak daří páchat rozsáhlé škody na civilních objektech, Ukrajina se naučila velkou část dronových útoků zneškodňovat. Zároveň sama posílá drony na ruské cíle, má tedy s touto technologií značné zkušenosti. Už 10 zemí se s Ukrajinou dohodlo, že na rozvoji dronů s ní bude spolupracovat. Nabídku ke spolupráci dostalo i Česko. Česká vláda ji ještě posuzuje. Měla by ji přijmout?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
12: Našimi hosty tady ve studiu jsou člen sněmovního výboru pro obranu poslanec ODS Pavel Žáček. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A člen sněmovního výboru pro evropské záležitosti poslanec hnutí SPD Josef Nerušil. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: A začněme od vás. Mělo by Česko přijmout tu ukrajinskou nabídku a začít s Ukrajinou spolupracovat na rozvoji dronů?
13: Tak Česko pro mě to spíše otázka, proč by vlastně se měla do vývoje dronů angažovat česká vláda. Samozřejmě pokud se budeme bavit o českých firmách, tak tam samozřejmě ukrajinská strana formulovala nějakou nabídku a je otázka, nakolik na to budou chtít české firmy reagovat, jo? Protože ona to není jenom otázka toho, jestli Ukrajina něco nabízí, ale jestli se potom skutečně bude chtít o něco také podělit.
12: Pane Žáčku, z vašeho pohledu mělo by Česko kývnout na tu ukrajinskou nabídku a zahájit spolupráci na rozvoji dronů?
14: Samozřejmě potvrzuji, že ta spolupráce na rozvoji dronů běží, ale tady jde o strategické rozhodnutí, tady jde o to, jak se k tomu postaví vláda. Je to také věc získání nejenom technologií, ale informací o taktickém využití těchto dronů. My jsme jako naše vláda vlastně od začátku konfliktu v únoru 2022 velmi pomohli Ukrajině a tady bychom mohli to know-how, tu taktiku, ty informace, to propojení s ukrajinskými experty, kterých je obrovské množství a které žádají všechny státy kolem, dokonce i státy Perského zálivu, tak, že bychom mohli toho maximálně využít. Tak to vypadá, že to ztratíme a nebudeme tím strategickým partnerem a neposílíme, a to je to nejdůležitější, tak obranu Česka, České republiky, přestože vláda teda tvrdí, že by chtěla rozvíjet ty drony. Bez Ukrajinců to nejde.
12: Pane Nerušile, není toto argument pro to, uzavřít tu dohodu s Ukrajinou na úrovni vlád, tak aby skutečně Česko získalo ty zkušenosti, dovednosti od Ukrajinců týkající se dronů a jejich obsluhy?
13: Já se přiznám, že jsem zatím ještě nikde neviděl žádnou konkrétně specifikovanou nabídku, co přesně bychom měli získat, ale také, a to je důležité zdůraznit, co by za to ukrajinská strana chtěla, protože co si budeme povídat, ono o biznis i ve válce jde vždycky až v první řadě a já jsem přesvědčen s tím, jak víme, jak funguje skorumpovaný Zelenského režim, že tam v prvé řadě bude potřeba vyřešit financování. V prvé řadě bude potřeba vyřešit peníze, kontrakty a teprve poté se budeme moci bavit o nějaké výměně informací, tak poznatku z boje a tak dále.
12: Držme se tématu. Pane Žáčku, vám je jasné, co přesně by Česko na základě této dohody s Ukrajinou získalo a na druhé straně tušíte, co za to bude chtít Ukrajina?
14: Já jsem jeden z mála poslanců, kteří na Ukrajinu jezdí. Teď jsem tam byl dvakrát po sobě v rámci delegace evropských poslanců a vím, o čem se mluví. Mluvím tam konkrétně s těmi lidmi, jak z politiky, tak z vojáky, bezpečnostními experty, takže vím, o čem to je. Toto je pustá spekulace prostě SPD, která Ukrajinu rádo nemá. Bohužel dostala rezort obrany a může podrývat nejenom naši spolupráci s Ukrajinou, která by byla benefitem pro obrany schopnost České republiky a zároveň podrývá i kolektivní, naší kolektivní obranu.
12: Můžete tedy, promiňte, že vás přerušu, konkretizovat, pakliže to jde, co by Česko získalo a co by za to chtěla Ukrajina?
14: Je to strategicko-politická podpora Ukrajiny samozřejmě, což se především tady teda kolegům z SPD nelíbí, ale hlavně nám to tím přijetím toho a podepsáním umožní přístup těm technologiím. My je prostě nemáme. A ty technologie, které jsou vysoce jaksi kvalifikované, získané v boji, se mění ty technologie dronů. Prostě co 14 dnů, my jsme se byli podívat na některých poligonech, nám to Ukrajinci ukazovali, jednak ukazovali, jakým způsobem reagují na ty ruské drony, včetně těch proudových dronů a tak dále. Je to věc, která se týká obrany schopnosti Ukrajiny a proto ten vývoj je strašně rychlý a my k tomu nemáme vhled, přestože jsme Ukrajině tolik pomohli.
12: Pane Nerušile, nebylo by to pro Česko výhodné, kdyby na základě této dohody s Ukrajinou získalo přístup k tamním technologiím týkajícím se rozvoje dronů, výměnou za to, že bude pokračovat česká podpora Ukrajiny, která ale podle toho, jak se vyjadřuje vláda Andreje Babiše, pokračovat bude stejně?
13: No pro nás by podle mě, nebo pro naše firmy, které drony vyrábějí a v Česku vyrábí na poměrně vysoké úrovni poměrně dost firem drony, ať už je to Kolínská, UNC nebo UPISKU, je Primoco, Liaska vyrábí.
12: Určitě, ale drony. Asi byste nespochybňoval, jaké zkušenosti mají Ukrajinci v důsledku války s drony.
13: Jedna věc jsou zkušenosti, druhá věc jsou technologie. A já si troufnu tvrdit, že minimálně ty fabriky, které jsem zmiňoval, tak co se týče technologické vyspělosti, rychlostí, tak jsou s těma ukrajinskýma minimálně srovnatelné, ne-li dále, jo, protože tam se bavíme o implementaci.
15: Na základě čeho, pane Nerušile?
13: No to soudím na základě toho, co jsem se díval, jaké modely vyvíjejí, co ty modely umí, nakolik tam došlo k implementaci například modelu umělé inteligence, je to vzájemná komunikace mezi těmi modely, je to také samozřejmě určité modely na předvídání situací a tak dále. Ale to, co my můžeme získat z Ukrajiny, popřípadě z válečného pole, a to, co my tady v laboratorních podmínkách nikdy nezískáme, tak jsou zkušenosti z boje. To je prostě průzkum bojem a to, jako já připouštím, že pokud bychom komunikovali s ukrajinskou stranou, tak samozřejmě české firmy mohou získat nějakou část know-how, kterou my tu za mírových podmínek nikdy nemáme šanci získat. Ale na druhou stranu, já si říkám, proč my bychom měli v tomto ohledu dělat s Ukrajinou nějaký kšeft. My bychom přece na Ukrajinu poskytli tolik prostředků a tolik peněz. My s tím jako hnutí SPD nesouhlasíme, ale když už jsme tam ty peníze nalili, myslím si, že by bylo ze strany, z ukrajinské strany poměrně vstřícným krokem, kdyby nám to know-how poskytlo třeba zdarma v rámci nějaké vzájemné spolupráce.
15: Jistě víte, že řada z těch prostředků, které Česko investovalo do Ukrajiny, tak se zase z Evropy Česku vrátilo, ale to teď nechme stranou. Pane Žáčku, k té poznámce pana Nerušila. Není to tak, že už dnes mnohé, nebo ty jím zmíněné české firmy, zabývající se vývojem dronů, jsou schopny vytvořit technologie na srovnatelné úrovni, srovnatelné s tím, čeho jsou schopni Ukrajinci?
14: Já si myslím, že tady jde o stát primárně. Ano, my jsme schopni vyrábět, ale bez té interakce s těmi jednotkami, které ty drony používají v první linii, a to pan kolega je vidět, že si toho je vědom, tak není možné to vyvíjet. Já znovu opakuju, ten cyklus pro vylepšování těch dronů je 14 dní, jeden měsíc. To je prostě neuvěřitelné tempo. Oni reagují na to, s čím přicházejí Rusové a snaží se je překonat, a to v těch podmínkách, tady jak to kolega nazval, laboratorní, opravdu není možné. Čili my vlastně bez přístupu k těm lidem, kteří ty drony zaletávají, kteří je využívají. My jsme viděli na ukrajinském poligonu u firmy, která vyrábí 150 tisíc dronů měsíčně, jakým způsobem ti vojáci reagují, jak s nimi pracují a tak dále. Tam je nutný osobní kontakt, tam je nutné mít to posvěcení z nejvyšších míst. Mimochodem, ten paradox právě toho, že SPD má rezort ministerstva obrany velmi nešťastně, tak to se dotýká té naší pozice i v NATO, i naší vlastní obranné schopnosti, je v tom, že armáda by toto chtěla, ale politické vedení ministerstva, včetně premiéra, který si sestavil takovouhle zvláštní vládu, tak to nechce.
15: A co soudíte, podle čeho máte takové náznaky,
14: ano, mám takové informace,
15: ze strany vedení, ano, armády, že by si jasně strany, přálo tuto dohodu s Ukrajinou uzavřít?
14: Přesně tak, protože ví, že ty benefity jsou obrovské a že jinak ty informace nezískáme. Druhé bojiště je Blízký východ, máme velmi úzké spolupráci s Izraelem, ale ta Ukrajina nám blíž a tam se ty věci dějí mnohem rychleji.
15: Dovolte, abych na to na všechno nechal zareagovat pana Nerušila, který je poslancem za hnutí SPD, které má taky ve vládě svého nestranického ministra obrany, pana Zunu. Není to tak, že váš pan ministr prosazuje něco navzdory doporučení armády České republiky, pokud jde o tu spolupráci s Ukrajinou na vývoji a na předávání zkušeností ohledně dronů?
13: To bych určitě netvrdil, protože naopak v zásadě odborná veřejnost, která se zabývá vyzbrojováním armádou, tak hodnotí pozitivně kroky ministra Zuny, že k výstavbě armády postupuje relativně rozumně, že se mu daří nábor vojáků, ale hlavně, že on rozumí jako voják tomu, že potřeba budovat vševojskovou armádu. Jo, protože já si pamatuju v době, kdy byla válka v Afghánistánu, tak všichni povídali, je potřeba vytvářet armádu lehkou, expediční, která bude průzkumně fungovat. Chválili jsme průzkumníky z Přerova a tak dále. A je to podle mě trošku takovej nešťastný módní trend. Teďka zase všichni budou propagovat drony, že je potřeba vyrábět drony, postavit armádu na dronech. Ne, já si myslím, že my potřebujeme za prvé vševojskovou armádu a za druhé my potřebujeme armádu, která především je schopná zajistit obranu českého území. zemí.
15: To jste to poněkud zobecnil, dobře rozumím tomu, jak to myslíte, ale kdybyste měl jasně se vyjádřit k té námitce ze strany vašeho kolegy Pavla Žáčka, tak tedy podle vás to není tak, že by armáda České republiky volala potom, aby vláda Česka uzavřela tuto dohodu s Ukrajinou týkající se dronů, zatímco ministr Bzůna v té věci přešlapoval nebo si nebyl jistý?
13: Neřekl bych přešlapoval, tak zvolil přiměřený přístup, kdy se nejprve chce seznámit s nabídkou, která přišla, seznámit se s tím, o jaké poznatky by se jednalo, ale také, co by za to ta ukrajinská strana chtěla, jo? Protože já nevěřím tomu, že zvláště tak, jak známe současný skorumpovaný ukrajinský režim.
15: Vy tady používáte slovo režim, ale musíme pořád říct, že na Ukrajině vládnou zvolení představitelé, přece jenom to slovo režim
13: od jistého platí. Ne, s tím nemůžu souhlasit, protože prezident Zelenský od jistého dobu vypršel mu mandát a už vládne jako diktátor.
15: Ale víte, z jakého důvodu nebyly na Ukrajině volby?
13: Ne, to já nemohu.
15: Ukrajinská ústava neumožňuje jejich konání z důvodu válečného stavu, ale prosím, nechme to stranou, protože to ani není předmětem naší dnešní diskuse. Pokud pane Nerušile, k tomu ještě něco nechcete dodat?
13: Ne, já jsem jenom chtěl říci, že minister Zuna určitě ví, co dělá, radí se s odborníky a je to otázka nejenom toho, co my můžeme dostat, ale to především je otázka toho, co za to kdo bude chtít. Jo.
15: Pane Žáčko, ať se držíme toho našeho tématu, to znamená té zvažované dohody s Ukrajinou na spolupráci v oblasti dronů. Nedává to smysl, že ministr Zuna tu nabídku zatím promýšlí? On nikde neřekl, že se staví proti ní. On na dotaz, bylo to konkrétně ze strany deníku Respekt, řekl, že se ta ukrajinská nabídka posuzuje. Čili je ve hře, že na ně vláda ještě přistoupí.
14: Ta nabídka přišla již před létem. Ta nabídka se posuzuje v úzovkách, když použiju tohoto termínu, jak na úrovni Zuny, tak na úrovni Babiše, čili premiér je o ní informován a on kvůli své velmi zvláštní koalici a zejména teda proti ukrajinskému jaksi vlivu a názoru SPD, postoji SPD, prostě do toho nejde. Já jsem byl v Kyjevě v době, kdy podepisovali tu dohodu Finové. Patria získala přístup prostřednictvím této dohody vlastně na ukrajinský trh a může tam ty drony prodávat a může získávat ty technologie, které my bychom potřebovali taky. A zaslužíme si je mimochodem za tu dlouhodobu.
15: Když jste zmínil Finy, opravte mě, jestli se pletu, ale není to tak dávno, co Finové s Ukrajinci podepsali tuto dohodu.
14: Ano, teď to říkám, to bylo na začátku září, bylo to přesně v době, kdy jsme tam byli a byli jsme na tom poligonu a tam nás tím poprvé
15: opravdu Česko ztrácí čas, když ještě naše vláda promýšlí, jak se k této nabídce
14: samozřejmě jednak ztratíme ten trh a na druhou stranu pan kolega si neuvědomuje, že tím, co říká a vlastně SPD tím postojem jde proti vládnímu prohlášení. Jestliže teda chceme budovat protivzdušnou obranu, posilovat jí všechny její domény, všechny parametry, včetně té antidronové, tak musíme pracovat s těmi informacemi, které nám mohou předat prostě Ukrajinci. A jestliže nebudeme tam mít zástupce, kteří budou mít jejich důvěru, tak nám ty informace nedají. Podle mého názoru s tím to politické hodnocení absolutně nesouhlasí. Ta válka tam probíhá, je krvavá, zahájil diktátor Putin a my bychom se na ní měli učit. Ty zkoušky vlastně naťáckých expertů na drony a těch ukrajinských pro NATO dopadly velmi tristně, čili my potřebujeme ty informace, potřebujeme hned. Jakékoliv zdržování je snižování obrany schopnosti České republiky a kolektivní obrany NATO.
15: Pane Nerušile, máte samozřejmě prostor na to na všechno zareagovat, ale ať se posuneme, tak já bych vám položil související otázku. Z vašeho pohledu dělá česká vláda dost pro to, abychom se dokázali bránit případné dronové hrozbě?
13: Tak do dronové hrozbě samozřejmě je to teďka trend ve válečném průmyslu. Ty drony podle mého názoru se s tím počítá v koncepci výstavby ozbrojených sil, protože je to hrozba nová. Jak už jsem říkal, to není, že my bychom tady neuměli v Česku vyrobit dron.
15: Teď se ptám na obranu před drony.
13: To už je potom samozřejmě otázka na generální štáb, že jo? Protože oni musí připravit nějakou koncepci obrany proti dronovému nebezpečí, ale já si myslím, že protivzdušná obrana u nás funguje a samozřejmě se přizpůsobuje novým poznatkům, které přichází z bojiště na Ukrajině. Jo? Já úplně nesouhlasím s tím, co tady řekl pan Žáček, jako my bychom byli v minulém století a prostě koukali, jak je na zjevení, co se to děje na Ukrajině. Samozřejmě máme přece k tomu zpravodajské služby, víme, co se děje na té Ukrajině a samozřejmě armáda na to reaguje. A jak už jsem zmínil, máme tu průmysl, který umí odpovídající zbraně vyrobit. To znamená, já předpokládám, že tohle všechno je ze strany ministerstva obrany pod kontrolou.
15: Já bych tady v téhle souvislosti připomněl, že pan ministr Zuna před časem řekl, že chce do 2 let pořídit pro armádu 3000 dronů. Nedá se tedy, pane Žáčku, říct, že by naprosto podceňoval tuto hrozbu.
14: To naopak svědčí o tom podcenění. Já vám říkám, my jsme byli seznamováni na tom poligonu s vlastně úspěchy firmy, která vyrábí 150 tisíc dronů měsíčně. A my se bavíme o 3 tisíce za 2 nebo 3 roky. To je absolutní smysl. Tady říkám, že to je opravdu ohrožování jaksi obrany schopnosti České republiky, protože my potřebujeme ty věci hned, my potřebujeme vytvořit. Mimochodem ten kvačer, ta koncepce armády měla být předložená už před létem do výboru pro obranu. Není. Prostě SPD není tím nejlepším správcem rezortu ministerstva obrany. Odkládají všechny ty věci, odkládá to i Babiš z důvodu možná po volbách, kde dojde k nějakým personálním změnám, co jsem slyšel ve vládě, možná s tím souvisejí, ale premiér měl blokovat do stolu a měl říct si přes hlavu prostě Okamury a Zuny, jako já chci, aby jsme ty informace dostávali hned, aby jsme prostě na tom participovali. Je to prostě logické, chce to svým způsobem po nás i na to.
15: Pane Nerušle, nepodceňuje tedy vláda situaci, prosím o stručnou reakci, pak se posuneme.
13: Nepodceňuje určitě.

0: Babiše, na které se podílí vaše hnutí SPD, mění nebo už změnily vztahy České republiky s Ukrajinou?
1: Předně my si Ukrajinu neidealizujeme. Prostě vnímáme ji jako stát takový, jaký byl a takový, jaký je. To znamená, že to předně vysoce zkorumpovaný stát.
0: Promiňte, prosím k té mojí otázce, která se týkala vztahu Česka s Ukrajinou.
1: No ale to k tomu patří, to s tím souvisí. Pro nás je to zkorumpovaný stát a samozřejmě můžete se mnou polemizovat, ale pro nás je to prostě režim diktátora Zelenského, protože už
0: dávno
1: nemá...
0: Pro vás jako SPD nebo pro vládu Andreje Babiše? Protože já mám pocit, že vláda Andreje Babiše má přece jenom trochu jiný postoj než vy.
1: Pro nás jako SPD, ale samozřejmě ve vládě je za výkon zahraniční politiky odpovědný ministr Macinka, který z jisté části navázal na politiku předchozí vlády, čemuž já rozumím, protože v mezinárodních stazích nelze dělat otočky o 180 stupňů ze dne na den.
0: Takže kdybyste měl odpovědět na tu moji otázku, zda se měnili nebo mění nebo už změnili vztahy České republiky s Ukrajinou, tak byste řekl?
1: Prochází racionalizaci. Jo, to znamená, my už si neidealizujeme tu Ukrajinu, přistupujeme k ní více kriticky, týká se to i pomoci, protože víme, že nakonec peníze, které tam posíláme, mnohdy skončí na budování zlatých záchodů.
0: To je asi, předpokládám, nějaký bonmot tady v tuhle chvíli, protože nevím, co z těch českých peněz skončilo na těchto věcech.
1: Nevím, jestli to konkrétně byly české peníze, ale samozřejmě dost bych se divil, kdyby pan Mindíč nebo ty dodávky se zlatem, co byly zadrženy v Maďarsku, že by se objevily na Ukrajině a vznikly z nějakého národního bohatství. Tak. To prostě byly peníze, které my jsme poslali na Ukrajinu a které se vracely do Evropy, aby se vyčistili takzvaně.
0: Je ovšem známou věcí, že Ukrajina se potýká s korupčními problémy. Obracím se na vás, pane Žáčku, můžete zareagovat samozřejmě i na to, ale není to tak, že Babišova vláda v mnohem navazuje na vládu předchozí, na vládu Fialovu, pokud jde o vztah k Ukrajině, a ano, některé prvky našeho vztahu s Ukrajinou přehodnocuje, jak to nazval pan Nerušil, z jeho pohledu racionalizuje?
2: Já pamatuju na to, že v době Majdanu, když ukrajinská veřejnost trhla do některých těch sídel těch proruských politiků, kteří potom museli Ukrajinu opustit, tak tam napravdu našli ty zlaté záchody a nevím co všechno.
1: Tak vidíte, že to není fáma.
2: To je pravda, ale to bylo před Majdanem, nevíte, kdy byl Majdan.
1: No dobře, ale tak ten režim zkorumpovaný byl a já jsem nikdy netvrdil, že nebyl zkorumpovaný.
0: To byla ovšem jiná vláda na Ukrajině, to asi
1: pan Žáček. Nemění součást,
0: na tom. Tak prosím, nemluvme jeden přes druhého, pane Žáčku, dokončete
2: myšlenku. Ruský agresor, ruský skorumpovaný diktátorský zločinný režim napadl Ukrajinu, je právě souboj o tu budoucnost, respektive vyvázání se z té sovětské a postsovětské korupce. Takhle já to prostě vnímám. Ten boj je i o tom.
0: Dobře, a teď Ukrajina se brání, Česka s
2: Ukrajina se brání, Ukrajina získává čas pro Evropu. Evropa, evropský rozjezd, možná euroatlantický, ale spíš evropský, je prostě pomalý. Ukrajina nám získává čas na to, abychom byli připraveni na další provokace Ruska, které prostě přijdou, které zpravodajské služby, bezpečnostní složky státu na to hlásí. Není to nějaká ojedinělá záležitost, je to prostě věc, která jde napříč Evropou. Proto také Evropa, evropští státníci se tam vlastně střídají, řekl bych, jak na orloji, podporují Ukrajinu, podporují proti tomu, jak bestiálně a necivilizačně útočí i na civilní cíle prostě Rusko.
0: Tak já jsem tam měl jako součást
2: široké delegace prostě evropských poslanců a my víme, proč tam jezdíme, protože oni nám získávají čas proto, abychom se my mohli připravit na případný konflikt s Ruskem, který Rusko avizuje proti nám.
0: A nenavazuje v této základní podpoře Ukrajiny na Fialovu vládu vláda Babišova, když například pokračuje v muniční iniciativě, byť už na ní nepřispívá?
2: No tak navazuje, ale z donucení. Podívejme se, jaká byla realita. Když si vezme SPD do vlády, která je spíše proruská a protiukrajinská, tak se nesmí divit, že nedáváme žádné finanční prostředky, neposíláme například ty potřebné lehké letadla, která by byla schopná právě sestřelovat některé ty drony, včetně těch proudových, že nedáme finanční prostředky, že Babiš přistoupil na tu podporu a pokračování té muniční iniciativy. Dobře, tak taky trošku tlakem naší opozice, ale hlavně na to a Američanů. Teď američtí partneři, které on vzýval z Trumpova Bílého domu nebo z jeho politického okolí, byli nuceni Babiše veřejně kritizovat, aby pokračoval té pomoci Ukrajině.
0: Pane Nerušil, já samozřejmě vím, že vaše hnutí SPD chtělo úplně zrušit tu českou muniční iniciativu, takže asi vy osobně nejste vyloženě rád, že nějakým způsobem dál pokračuje. Máte samozřejmě

0: Samozřejmě prostor zareagovat na to, co se týkalo vaše hnutí. Opět, já bych to spojil s otázkou na závěr na vás. Souhlasíte se slovy ruské velvyslankyně v Praze z minulého týdne, která řekla, že Babišova vláda zmírnila oproti vládě předchozí protiruskou rétoriku?
1: Já myslím, že k tomu se vyjádřil dostatečně ministr Macinka, který řekl, že skončilo takovéto laciné pokřikování. Jo. Ale hnutí SPD, to bych tady se k tomu rád vrátil, rozhodně není proruské. Hnutí SPD je pročeské. Není ani pro kremelské, ani pro bruselské, ani pro washingtonovské, ani pro pekingské. Je prostě pro pražské. My jsme české hnutí a my zahájíme české zájmy. A samozřejmě naší hlavní snahou je, aby jsme do toho konfliktu na Ukrajině nebyli zavlečeni. My tu válku tady nechceme, pane Žáčku.
0: Ještě k těm slovům ruské velvyslankyně, premiér Babiš řekl, že to tak není, že jeho vláda proti ruskou rétoriku nezmírnila, popřel to.
1: No, řekl to ministr Macinka, že skončilo takové to laciné poštěkávání. Jo, to znamená, jedna věc je mediální poštěkávání, druhá věc je potom, jakým způsobem ty vztahy fungují v reálné rovině.
0: A u toho skončíme s poslancem SPD Josefem Nerušilem a poslancem ODS Pavlem Žáčkem. Děkuju vám oběma.
2: Hezký den.
1: Hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Ondřej Soukup,
4: Josef Pazderka, míříme na východ.
3: Do Srbska odjela minimálně 100 000 Rusů, kteří se rozhodli emigrovat po začátku velké války na Ukrajině.
4: To současné Srbsko je pořád takový pomyslný ruský ostrůvek uprostřed Evropy.
5: Jugoslávie byla tak nějak mezi západem a východem. A tady tohoto dědictví Srbsko si udržuje do dneška, protože to je pro něj zkrátka výhodné.
4: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
6: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
8: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
7: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
8: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
7: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
6: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Ukrajina rozmístuje v reakci na ruské útoky protidronové sítě na mosty v Kyjevě. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Wembley s Anglií 0-3. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Teploty do 23 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Do Česka už dorazilo zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
10: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatele, tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firm dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
9: Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Ukrajinci začali instalovat protidronové sítě na mosty v Kyjevě. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na své zdroje na místě. Ukrajinská média zveřejnila video, na kterém je vidět instalace sítí na kyjevském severním mostě. Podobná opatření Ukrajina používá už delší dobu blízko frontové linie na východě a jihu země. Protidronové sítě chrání například ulice jihoukrajinského Chersonu. Rusko v uplynulých dnech začalo útočit na některé důležité mosty, které vedou přes řeku Dněpr v ukrajinské metropoli. Jde hlavně o severní a jižní most. Kyjevský starosta Vitalij Kličko v pátek uvedl, že ve městě je kvůli zesíleným ruským útokům velmi napjatá situace. Letošní Nobelovu cenu za fyziku obdrží Belgičan Francis Halsen, oznámila to švédská Královská akademie věd. Oceněný je za speciální observatoř hluboko v antarktickém ledu. The ice cube enables
2: the detection of neutrinos. Ledová laboratoř 2 kilometry pod povrchem detekuje neutrína z vesmíru, vysvětlila při vyhlašování cen Eva Ulsonová z Nobelova výboru. Neutrína prolétávají přímo skrz veškerou hmotu. Směr, odkud letí, vědcům pomůže vyhledávat vysokoenergetická kosmická tělesa. Distance galaxies and exploding stars. Například vzdálené aktivní galaxie nebo vybuchující hvězdy. Ve středu předpolednem ohlásí Švédská akademie věd, kdo dostane Nobelovu cenu za chemii. Martin Srb, Radiožurnál.
9: Čeští fotbalisté podlehli Anglii ve Wembley 0-3 a v Lize národů prohráli i po čtvrté. Dvakrát skóroval Harry Kane. Útočník domácích nastoupil v reprezentačním dresu po 125. a tím vyrovnal anglický rekord Petra Shiltona. Skóre otevřel ve 27. minutě vlastní gól Vladimíra Coufala, který si do branky srazil centr soupeře. I o tom mluvil po utkání jiný český obránce Martin Vitík.
11: Tyhle situace kort s tou Anglií jsou strašně rychlí, takže na to vyhodnocení těch situací je fakt malá setinka. To je fotbal a bohužel takovýhle situace se stává. Já si nemyslím, že nás to ovlivnilo, že by to ovlivnilo zápas.
9: Fotbalista Lionel Messi odehrál poslední zápas za argentinskou reprezentaci. Při vítězství v přátelském utkání 3-0 nad Beninem se v Buenos Aires rozloučil gólem a dvěma asistencemi. S Argentinou Messi vyhrál mistrovství světa a dvakrát Copu America.
12: Na D8 neprůjezdné tunely a chodec za Budyní. Na dálnici D8 je opět zastavený provoz v tunelech Panenská a Libouchec. Do omezení v tunelu mezi 83. a 87. kilometrem vjelo nadměrně velké vozidlo. Čeká se na příjezd policie. Je to zatím neprůjezdné v obou směrech. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za Doksany. Na 30. kilometru jde odstavným pruhem chodec a není dobře vidět.
13: Má na sobě vestu, ale jde nějak tlačí nějaký vozejík. Jde směrem na Prahu, zhruba 30. kilometr.
12: A v Praze je opět průjezdný tunel Mrázovka, skončila tam noční údržba a jde tak projet i ve směru na Smíchov. V Brně ale dál pokračuje úklid Pisáreckého tunelu, zavřený je ve směru k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Je jasno až polojasno, od jihozápadu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky, na horách kolem 7. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Jaká byla Praha Václava Havla a jak na Václava Havla vzpomínala rok po jeho smrti v prosinci 2012 Anna Šabatová, osobnost významného českého spisovatele, dramatika a nakonec i prezidenta, od jehož narození uplynulo 90 let, připomeneme v následující hodině reprízami pořadu Knížky Plus a Hovory na Bělidle a navíc i ukázkou z vůbec prvního pořadu Hovory v Lánech. K pořadu Knížky Plus, který teď uslyšíte, jen malé upozornění, pořad vznikl v roce 2016 a bude v něm v souvislosti s Václavem Havlem řeč o Barrandovských terasách, které teď procházejí zásadní a dlouho očekávanou proměnou.
6: To
14: nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
8: V Českém rozhlase na stanici Plus posloucháte 20-minutový pořad Knížky Plus. Příjemný poslech přeje Jana Klusáková.
6: Knížky Plus.
8: Zdeněk Lukeš, ročník 1954, je historik architektury. Jak čteme u vašeho jména každou sobotu v orientaci víkendové příloze Lidových novin. To byl váš chlapecký sen, pane Lukeši, stát se historikem architektury, na rozdíl od vašich spolužáků, kteří asi toužili být spíš popeláři a možná taky kosmonauty?
15: Chtěl jsem být popelářem, nicméně, protože rodiče byli výtvarníci a já jsem vlastně se pohyboval neustále po nějakých ateliérech a mezi výtvarnými díly, tak tohle mi bylo docela blízké a když jsem se rozhodoval, co studovat, tak jsem samozřejmě si vybral dějiny umění, nicméně tam nebylo možno s mým kádrovým profilem se dostat. Že? Takže tenkrát mi táta říkal, no podívej, kdyby si šel na architekturu, tak to je taky umělecká disciplína a je to na technice, kde nejsou takové kádrové prověrky jako třeba na Karlově univerzitě. No tak jsem ho poslechl, ale když jsem se na tu školu dostal, tehdy to byl vlastně jenom obor v rámci stavební fakulty, tak jsem zjistil, že s architekturou to má pramálo společného. V podstatě jsme tam projektovali nějaké paneláky a buď se z těch panelů skládala nějaká škola nebo bytov, nebo se z nich skládal dokonce nějaký průmyslový objekt a podobně. A ani ta témata, která jsme na té škole zpracovávali, mě moc neuchvátila. Tak jsem se potom utekl vlastně k historii architektury a protože potom jsem pracoval na invalidovně v takovém docela zajímavém prostředí toho starého barokního paláce, který teď se rozhoduje, co s ním vlastně dál bude, kde byl archiv Národního technického muzea u architekta Šlapety, kde byla i vlastně pozůstalosti významných českých architektů 19. a 20. století, no tak jsem se potom logicky zaměřil tady na tohleto období.
8: Školní léta jste trávil střídavě v Praze a v Opavě. Díky čemu?
15: No právě díky tomu, že rodiče byli sochaři a v Praze bylo tenkrát málo práce, zatímco v Opavě získali nějaké zakázky, pak tam dokonce vyhráli soutěž na pomník Petra Bezruče, kterého máma mimochodem osobně znala, takže to byla docela zajímavá práce pro ně. No a protože můj dědeček si tam postavil kdysi dům s velkou zahradou, tak já jsem tam vlastně trávil každý rok vždycky od jara až do podzimu.
8: Mimochodem, co říkala vaše maminka, napsal Slezské písně opravdu ten pán, který si říkal Petr Bezruč?
15: Já si myslím, že ano, ona o tom byla přesvědčena právě proto, že se s ním i měla možnost setkat a to, když byla studentkou na Akademii výtvarných umění těsně po válce, tak ji poslali právě za Slezským bardem, který žil tenkrát v Beskydech v nějaké chatě, aby mu udělala portrét. A ona zjistila, že to je velice vtipný stařík, který si držel velký distanc i od režimu, že? Takže on odmítal i všechny možné tituly a zásluhy a medaile a podobně. Takže ho poznala jako docela příjemného, veselého člověka s velkým talentem, který prostě už jenom se rozhodl, že přestane psát verše, které by museli asi oslavovat ten nový režim a to on asi nechtěl.
8: Napsal jste o sobě. V roce 1990 jsem dostal nabídku pracovat na Pražském hradě. Nejdříve v kulturní sekci, pak v památkovém odboru kanceláře prezidenta republiky. To byla nová zkušenost i šance seznámit se s mnoha pozoruhodnými lidmi. Snažili jsme se hrad otevřít veřejnosti, opravit a obnovit například Plečníkovy intervence, bolševiky značně poničené. Taky jsme připravili výstavy Jože Plečníka a 10 století architektury. A letos, začátkem léta 2016, vydala knihovna Václava Havla váš unikátní bedekr. Jmenuje se Praha Václava Havla, aneb průvodce po stavbách spojených se životem dramatika, disidenta a prezidenta. Od smrti Václava Havla uplyne letos v prosinci 5 let. Už 5 let. Co bylo popudem k napsání té důsledně černobílé a přece pestré knížky?
15: No, Já jsem to asi v hlavě měl už dávno, ale v podstatě bezprostředním popudem bylo to, když mě knihovna Václava Havla požádala, abych provedl po místech spojených s jeho životem v Praze skupinu překladatelů Havlových děl, kteří se sem sjeli z celého světa a chtěli vlastně poznat místa, která jsou s Havlem nějakým způsobem spojená, kde třeba vyrůstala a podobně. Tak já jsem pro ně připravil takovou trasu a začali jsme celkem logicky u domu 2000 na Rašínově nábřeží, kde Havel žil. Pak jsme šli po náplavce, kde je třeba ta úžasná rybí restaurace, kam chodíval. Pak jsme viděli třeba budovu Mánesa, kde bylo jedno z center občanského fóra. U té budovy taky je stará vodárenská věž, v níž byla sledovací stanice státní bezpečnosti, odkud sledovali Havlův dům. No a pak jsme taky viděli třeba Žofín, kde se každý rok konají ty havlovské konference Fórum 2000. Byli jsme se podívat v kavárně Slávie, kam Havel chodíval, potom na Národní třídě a pak jsme došli do divadla Na zábradlí. A tenkrát mě vlastně napadlo, že ty stavby jsou zajímavé i z architektonického hlediska, že by z toho byla vlastně hezká knížka, kde by zejména třeba zahraniční zájemci se něco dozvěděli o takových právě stavbách, jako je, dejme tomu, Lažanského palác s kavárnou Slávie nebo třeba Lucerna. A samozřejmě taky zásahy, které probíhaly na Pražském hradě v době, kdy byl Havel prezidentem. No a z toho se vlastně zrodila ta myšlenka udělat takovouhle knížku. Když jsem potom o tom mluvil s kolegy z knihovny Václava Havla, tak oni říkali, no my máme úplně stejný nápad, taky si myslíme, že něco takového tady chybí. No a tak jsem na tom začal pracovat.
16: Recenzenti oceňují klady vaší knížky, ale 70 popisovaných objektů leckomu připadá málo. Kritici napovídají, co ještě jste měl mezi ně zařadit, včetně adres dívek a paní, které měl Václav Havel rád. Na to jste nemyslel?
15: Já jsem myslel asi úplně na vše. Co se týče těch některých objektů, které ještě připomněl třeba Petr Zídek teď nedávno v Lidových novinách, tak i ty byly samozřejmě v tom mém soupisu, ale když jsem se třeba potom rozhodoval, že tam byl nějaký limit těch hesel, nemohli jsme jít do nekonečna, zda tam dát Strakovu akademii anebo obecní dům, tak jsem radši dal přednost obecnímu domu, protože je i architektonicky zajímavější a hlavně je dostupný. Lidé se tam můžou jít podívat, zatímco do Strakovy akademie se asi jen tak nedostanou. A co se týče bytu Milenek, což se tam taky objevilo, tak to musím říct od začátku, že nic takového jsem v té knížce mít nechtěl.
16: Je všeobecně známo, milý pane Lukaši, že prezidentův dědeček Václav Havel nechal postavit na Václavském náměstí v Praze palác Lucerna. Čím je pozoruhodný?
15: Palác Lucerna je jeden z prvních pokusů postavit v Praze moderní multifunkční dům. To znamená dům, ve kterém se bude bydlet, pracovat, kde budou kanceláře, kde bude ale taky živá pasáž s obchody, s kavárnami, s restauracemi. A nejenom to, ale kde se taky objeví třeba velký víceúčelový sál, který vybudovali v podzemí, což možná není úplně praktické, ale svým způsobem symptomatické právě pro ty nové moderní paláce kolem Václavského náměstí, kdy se v tom podzemí odehrávaly nejrůznější atraktivity, byly tam biografy, varieté, divadelní sály a podobně. V tomto případě dokonce se počítalo původně s tím, že tam bude ledová plocha pro nějaké lední reví, ale nakonec to bylo změněno vlastně na víceúčelový sál, který svému účelu slouží až do dneška.
16: Chodil jste tam tančit?
15: Ne, já jsem tam tančit nechodil, ale byl jsem tam třeba na maturitním plese své dcery, svého syna a především jsem tam navštívil řadu vynikajících koncertů. Bohužel Ella Fitzgeraldová nebo Louis Armstrong, to mě minulo, to jsem byl ještě hodně malý, ale tam byli zase moji rodiče. No, ale viděl jsem tam třeba Dizzy Gillespieho, nebo Saru Vaughanovou, nebo Pražské jazzové dny a tak dále, takže to jsou samozřejmě zážitky až na dosmrti.
16: Já jsem slyšela, jak ten, kdo ji ohlašoval, Saru Vaughan, říkal Sara Vaughan. A taky vím, že Ella Fitzgerald řekla, že to bylo naposledy, kdy 3 patra pod zem šlapala pěšky.
15: Buďme rádi, že v té temnotě totalitního režimu se sem tyhle osobnosti dostaly a pro nás ta Lucerna byla prostě zásadní prostor. Ve všim všudy.
16: Co víte, pane Lukaši, o chátrajících barandovských terasách, včetně vyhlídkové restaurace? Václav Havel je získal v restituci, že?
15: Ano.
16: A později daroval své druhé manželce Dagmar.
15: Ano, a velice se trápil tím stavem, takže já si pamatuju, že v době, kdy byl ještě prezident, to jsme někdy na konci 90. let, tak jednal třeba ze společností Nacional Nederlanden, což je slavná pojišťovna
16: holandská,
15: která v Praze postavila například tančící dům nebo taky Zlatého anděla, která je proslulá tím, že spolupracuje s vynikajícími architekty a výtvarníky. No a oni skutečně pro Havla udělali feasibility study, to znamená jakousi studii využitelnosti těch barandovských teras. A já si pamatuju, když to potom přinesli ten výsledek a byli strašně jako takový rozpačití a v podstatě řekli, že jim vyšlo, že ty terasy jsou dneska naprosto nevyužitelné a že jakákoliv investice do nich by byla ztrátová, takže
16: a vzhledem k čemu? Vzhledem k schátralosti nebo vzdálenosti
15: od
16: města?
15: Ani ne, já myslím,
16: města.
15: Že ta schátralost, to se dá opravit docela snadno, nehledě k tomu, že ta restaurační budova byla taková dost robustní stavba, která i dnes, kdy jsem ji teď nedávno viděl po letech, pořád ještě je v podstatě v pořádku, dá se opravit. Problém je spíš v tom, jak se změnilo to okolí. Tak zaprvé přestaly fungovat ty klasické filmové ateliéry, které tam na Barandově bývaly. Sice se tam filmy točí dál, ale už to není pod hlavičkou nějakého konkrétního studia. To znamená, že jaksi se vypařily ty filmové hvězdy, které tam chodívaly, ty režiséři a producenti a podobně, kteří tam také bydlívali v těch domech v okolí. Zmizela tedy ta půvabná atmosféra, ta vyhlídka, která tam byla, protože dole je jedna magistrála, další je na protějším břehu a to spojuje ještě Barandovský most, kde burácejí automobily prostě 24 hodin denně. Kromě toho tam taky jezdí vlaky. A i z druhé strany toho Barandovského kopce je nová komunikace, takže v podstatě to místo ztratilo to, čemu se říká genius loci. A když tam přijdete zejména v zimním období, kdy není listí na stromech, tak ten hluk z těch okolních stran je poměrně značný. Jsem hrozně rád, že se přece jenom po letech potom našel investor, který se rozhodl jít do toho rizika a něco s tím udělat. To byl pan Zikos, který miluje moderní architekturu a který už zachránil dvě stavby, které byly v podstatě na odpis.
16: Pan Zikos je Řek.
15: Jeho rodiče byli Řekové, ale on se už narodil v Československu.
16: Aha, ano.
15: On mě tam pozval asi před měsícem, sešli jsme se tam a skutečně tam už probíhají nějaké přípravné práce na rekonstrukci té historické budovy, restaurace, která vlastně má získat tu původní podobu, tak jak vypadala ve 30. letech.
16: Jak už tu zaznělo, v roce 90 jste dostal nabídku pracovat na Pražském hradě. Nejprve v kulturní sekci, pak v památkovém odboru kanceláře prezidenta. Je pravda, že Pražský hrad podle Guinnessovy knihy rekordů největší sídlo hlavy státu na světě byl na začátku roku 90 přístupný veřejnosti jen z 15%?
15: No, tak přístupná byla vlastně jenom nádvoří, Starý královský palác, pak
16: Zlatá
15: jste se třeba
16: ulička.
15: Dostali do Zlaté uličky, ale mohli jste se jenom přes zaprášená okna dívat dovnitř, do těch domečků. No a zahrady, když si to takhle proberu, tak vlastně byly zavřené komplet, že jo. Královská zahrada totálně nedostupná, Jelení příkop naprosto, Jižní zahrady taky zavřené, Lumbeho zahrada taky. Dokonce i lány, které bychom mohli k Pražskému hradu vlastně připočítat, tak byly nepřístupné. Tam jsme se dostali jenom velmi krátkou dobu v roce 1968, kdy ten park byl otevřený veřejnosti. Takže samozřejmě to území, kam se lidé dostali, bylo velmi omezené. Abych na něco nezapomněl, tak samozřejmě lidé se dostali taky do Královského letohrádku a do jízdárny, protože tyto objekty si zapůjčila Národní galerie a pořádaly se tam výstavy.
16: A do chrámu svatého Víta zdarma.
15: A do chrámu svatého Víta, ano.
16: A jak je tomu dnes s těmi procenty? Nevíte to?
15: Já myslím, že se to tak zhruba obrátilo, že zůstává tak asi 15% toho území nedostupného, ale to myslím, že má svoji logiku. To je třeba garážový dvůr, kde jaksi není asi nic zajímavého pro návštěvníky, a nebo je to část takzvané dolní Lumbeho zahrady, či zahradníci, kteří se starají o všechny ty zelené plochy, které se mezi tím tedy zrekonstruovaly, otevřely veřejnosti, a připočtěme ještě Chodkovy sady. To jsme s údivem zjistili, že taky patří Pražskému hradu kdysi. Tak prosili, aby někde měli jakési svoje zázemí, jakési místo, kam jim nebudou se trousit turisté. Takže mají takové území v rámci těch Lumbeho zahrad, a jinak jsme se snažili otevřít všechno, co šlo. A některé prostory i interiéru, tak například dřív byly nedostupné takové krásné prostory Pražského hradu, jako byl třeba Španělský sál, kde dnes se koná celá řada akcí, včetně koncertů. Další místo, kam se lidé dostanou, je například Míčovna. Dále krásný prostor jsou Císařská konírna, kde v době totalitní byla tělocvična Hradní stráže, byly tam basketbalové koše, to si ještě pamatuju. Tak to je dneska vlastně jeden z výstavních sálů Pražského hradu, a tak bychom mohli pokračovat dál.
16: A otázka na závěr pro Zdeňka Lukeše, autora knihy Praha Václava Havla. Kdyby, milý pane Lukeši, do Prahy přijela zahraniční návštěva, na které by vám hodně záleželo, kam byste ji zavedl?
15: No, oni si to většinou sami řeknou. Takových návštěv jsem tam provázel spoustu.
16: Oni by si neřekli. Nechali
15: oni
16: by, to
15: by
16: na
15: si
16: vás.
15: Neřekli, tak já bych asi v tom případě, to znamená, že jsou nevyhranění, že jo, protože většinou se na mě obracejí ti, kteří chtějí vidět Plečníka na Pražském hradě, to je zajímá nejvíc, zejména architekty. Ale pokud by byli takto nevyhranění, tak bych se asi snažil udělat takový průřez tou architekturou Pražského hradu od středověku.
16: Vy byste vedl na Pražský hrad?
15: No tak já bych je vzal asi na místa, která mám rád a která jsou zajímavá z architektonického hlediska, která třeba nikde jinde na světě nepotkají. Tak já jsem se třeba zabýval architektonickým kubismem, což je jeden ze dvou stylů, který se narodil v Praze. Takže bych je vzal určitě do domu u Černé Matky Boží. Možná, kdybychom měli víc času a kdyby je ten kubismus víc zaujal, tak bychom se ještě jeli podívat třeba na tu Králičkovu lampu na Jungmanově náměstí nebo na Chocholovy domy pod Vyšehradem. Pak bych jim třeba ukázal něco secesního, a to asi v koncentrované podobě představuje obecní dům. No ale určitě bychom se šli podívat i na nějaké památky staršího data. Krásný třeba pohled na Prahu je ze Strahova, takže bychom se možná vypravili taky třeba na Strahov, anebo bychom jenom bloudili po těch uličkách Starého města, Malé strany, které mám rád, nebo třeba takový Nový svět na Hradčanech. To je místo, kam většinou turisté vůbec nepřijdou, což je asi i dobře, kde ta atmosféra je samozřejmě naprosto úžasná, protože Praha je nejúžasnější město na světě.
16: Jak se máte?
15: Dobře.
16: Záznam těchto knížek plus, případně kterýchkoliv předchozích, můžete vyhledat na webové stránce plusrozhlas.cz. Pořad knížky plus připravila Jana Klusáková. Technická spolupráce mistryně zvuku Jitka Procházková. Přejeme vám obě příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus.
14: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
17: V prosinci 2012 vzpomínala na Václava Havla významná česká ochránkyně lidských práv a disidentka Anna Šabatová v pořadu Hovory na Bělidle. Jehož reprízu si teď můžete poslechnout. Jen dodám, že pořad obsahuje i dobové telefonáty posluchačů a reflektuje také první přímé prezidentské volby, které se konaly v lednu 2013.
14: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Hezký večer, začínají Hovory na Bělidle, pořad zaměřený na problémy žen, ale určený nejenom ženám. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Krejčí
1: a Jana Šmídová.

0: a my na vlnách Českého rozhlasu vítáme Annu Šabatovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Anna Šabatová je disidentka a signatářka Charty 77. Její hlavní téma po celý život je ochrana lidských práv. V letech 2001 až 2007 byla též zástupkyní veřejného ochránce práv. Dnes vyučuje na katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a je předsedkyní Českého helsinského výboru. Je držitelkou ceny OSN za obranu lidských práv a ceny Alice Garrigue Masarykové. My jsme Annu Šabatovou pozvali právě dnes, v den prvního výročí úmrtí prezidenta Václava Havla, abychom si společně s ní připomněli osobnost, kterou většina z nás stále poměřuje svá slova i skutky, v dobrém i ve zlém. Paní Šabatová, čím to, že osobnost Václava Havla na nás takto působila a stále působí?
1: No, je to nepochybně, protože to byla mimořádná osobnost. To je sice takový banální konstatování, ale tak to je. Mimořádná osobnost, která navíc několik desítek let hrála významnou roli ve veřejném prostoru. A to v dobách jako vlastně různých. Ta 60. leta měla svou povahu, leta 70. a 80. byla jiná a jeho role v té situaci byla jiná. A jiná byla potom v těch letech 90. při budování té polistopadové nové společnosti.
2: Paní Šabatová, pražský arcibiskup Dominik Duka při včerejším rekviem za Václava Havla varoval před sílícím vlivem komunistů v krajských zastupitelstvech a připomněl slova právě Václava Havla, jimiž se kvůli zdravotnímu stavu 17. listopadu 2011 z bohoslužby omluvil. Teď cituji: Milá Aneško, děkujeme ti za ochrannou ruku, kterou si nad námi držela 25. listopadu 1989. Prosím, měj ruku i nadále připravenu. Třeba ji ještě budeme potřebovat. A následně pak Duka vyřkl řečnickou otázku. Václave, příteli, pane prezidente, už je to tu. My ji potřebujeme. Už jsou zase zde ti, kteří chtějí znovu budovat železnou oponu. Jim a jim podobným svěřujeme v krajích školu a výchovu. Tak byla to řečnická otázka, tak proč právě tato otázka, co byste na ní... Pokud byste, paní Šabatová, měla možnost třeba panu kardinálovi odpověděl.
1: No, mně se zdá, že pan kardinál tu situaci hodně zjednodušil, hodně. Víte, když někdo zemře a byl tak významná osobnost jako Václav Havel, tak samozřejmě nastane i určitý boj o jeho odkaz, o jeho interpretaci. A já rozhodně si nemyslím, že interpretace Václava Havla je ta, že by se on přimlouval u svaté Anežky na to, aby tady nebyli v krajských radách komunisti.
0: Právě to je jedna z věcí, na kterou se vás také chceme zeptat v souvislosti s Václavem Havlem, na kterého dneska vzpomínáme. A sice hodně se mluví o tom, že jedna z chyb Václava Havla byl sametový průběh listopadové revoluce. Chybou bylo, že zlo nebylo pojmenováno, viníci potrestáni, a naopak premiérem první vlády, kterou Václav Havel jmenoval, byl bývalý aktivní komunista. Jak se na to díváte vy, paní Šabatová?
1: Já tento pohled odmítám. Já jsem dokonce znala Mariana Čalfu a myslím si, že to vedení té vlády, které bylo ty první dva roky, bylo velmi konsenzuální a mělo silnou podporu společnosti, a myslím si, že Václav Havel udělal správně, že tímto způsobem začal komunikovat i s tou částí, kterou jsme na těch náměstích jako kdyby porazili, ale to samozřejmě neznamená, že ta společnost se vám promění ze dne na den, že všichni ti lidé hnedka druhý den budou mít jiné názory. S tou společností je třeba komunikovat a ona se proměňuje k té demokracii postupně. A já si myslím, že zlo bylo pojmenováno, že to není pravda, že nebylo pojmenováno. Mnohokrát bylo pojmenováno. A myslím si, že kdyby se vedla nějaká militantní politika vůči komunistům tehdejším, tak by to tu společnost daleko více rozdělilo, než je rozdělena dnes.
0: My jsme v loni zažili při pohřbu Václava Havla chvíle společného smutku, kdy skutečně veliké množství lidstva, kdy každý, kdo ho znal, znal ho každý, chtěl našeho prezidenta buď přímo nebo zprostředkovaně doprovodit ke hrobu. Mezi lidmi zaznívaly hlasy o tom, že končí jedna éra, že líp už bylo a také jak nám všem bude jeho osobnost chybět. Dala by se paní Šabatová na Václava Havla parafrázovat i slova spisovatelky Šťastný to muž? Byl šťastný a čím také se podle vás Václav Havel jako politik nejvíce zasloužil nikoliv o stát, ale o náš společný prostor, kde žijeme?
1: Tak jsou to asi dvě otázky.
2: Ano, odpovědi je na vás.
1: Takže mně se zdá ta paralela vlastně krásná, kterou jste uvedli, protože kněžna si uvědomovala, velice uvědomovala, že paní, že babička žila, použiju slovo Václava Havla, smysluplný život, že prostě žila pro jiné lidi, byla jako uctívaná pro svou moudrost, laskavost. A myslím, že Václav Havel také jako žil velice plný život, který měl smysl. A to celou dobu, ať byl ve vězení, ať byl v opozici, ať byl v čele státu. Takže ano, ta paralela jako by klidně mohla být vyřčena. A pro mě, a to je zase už moje osobní hodnocení, nejvýznamnější přínos byl před rokem 89 v tom, že on kritický způsob, jímž on analyzoval společnost, opravdu neotřelý způsob, třeba v té moci bezmocných, jak popsal to fungování a ve schopnosti velice praktickými kroky a konsenzuální povahou vlastně spolu vytvářet děje, které nakonec vedly k konci tomu režimu, toho režimu samozřejmě a vnímal to, určitě on to dobře vnímal i v kontextu východoevropské, my jsme ty kontakty měli, on si to dobře uvědomoval a já bych chtěla říct, že on byl kritikem i té západní společnosti. Ono to v těch 80. letech, kdybyste se podívali do těch esejů, tak je to vlastně tam byla obsažena celá řada celá řada věcí, které dnes jako bychom mohli nově promyslet. To, že to pak zůstalo tak trošku stranou, to je samozřejmě, to se stává a těch úkolů bylo mnoho a některé věci se nedají tak prosadit a ovlivnit, ale tam ten prvek toho kriticismu i k té jako tržní společnosti byl silný. A to je jedna z věcí, z kterých my dneska bychom třeba mohli čerpat. Jo? Tady pan kardinál ukázal třeba, jakým způsobem on se vyjádřil hezky o Anežce České, ale Václav Havel v roce 78 taky podepsal takový manifest 100 let socialismu. Byla ta připomínka 100 let založení sociální demokracie, kterou podepsali jenom lidi z opozice tedy. A on se vlastně tehdy přihlásil k této skupině lidí, takže on opravdu je složitější postava, než aby jsme ho tady zjednodušovali tímto způsobem.
2: A v té složitosti budeme dál pokračovat, protože ve své knize Prosím stručně napsal v roce 2005 zde zmiňovaný Václav Havel, cituji. Často jsem stělesňoval menšinové postoje a trochu se tím vymykal obecně sdílené představě politika jako zrcadla převládajících nálad, či názorů, či sklonů, či mentalit. Aniž jsem o to usiloval, vnímali mě mnozí nejen v době disidentství, ale i v době, kdy jsem byl prezidentem, jako své špatné svědomí. Tak paní Šabatová, domníváte si, že tady může být kořen mnohých až nepochopitelně zlovolných útoků, které dodnes zaznívají na adresu Václava Havla, zejména z okruhu blízkých spolupracovníků současného českého prezidenta Václava Klause? Je to nastavování zrcadla, v němž vidí své špatné svědomí?
1: No, není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem, když jsme
2: nicméně
1: teda...
2: Nicméně ty úkony jsou tedy mimořádně zlovolné a v podstatě a hovoří...
1: Já jsem to teda předestala, když jsme tady teda jako u té babičky, tak chci říct, že i člověk vynikající osobnost, nemůžeme čekat, že ho všichni budou přijímat. A podle mě tady tyto zlovolné útoky ze strany Václava Klause a jsou i z jiných stran, jsou menšinové, jsou projevem spíš malosti těch lidí, ale skutečně není. Ten, kdo vyjde s každým a opravdu s nikým nikdy nevzejde v konflikt, tak také obvykle neposune jako společenské vědomí nebo není tím fermentem té společnosti.
2: Tak a zažíváme dnes nějakou bitvu o odkaz Václava Havla. Každý si chce rok po jeho smrti přisvojit trochu jeho slávy, zahřát se v odlesku. To je jeho mimořádně dobré pověsti, zejména v zahraničí tedy.
0: Já bych připomněla rok 2009, kdy při 20. výročí listopadových událostí jste paní Šabatová v jednom online rozhovoru dostala od pořádajícího kabinetu Havel tuto zajímavou otázku, alespoň mě zaujala. V roce 1975 píše Václav Havel Gustavu Husákovi toto. Cituji. Zdá se, že málo kdy se v poslední době dával společenský systém tak otevřeně a bez zábran příležitost uplatnit se lidem ochotným hlásit se kdykoliv k čemukoliv, pokud jim to přináší užitek. Lidem bezzásadovým a bezpáteřným, ochotným z touhy pomoci a osobním prospěchu udělat cokoliv. Ten dotaz zněl. Změnil se v tomto nějak společenský systém? A tak bych prosila, jestli byste pro naše posluchače a posluchačky mohla tento dotaz zodpovědět i tady na Bělidle u nás.
1: Víte, někdy jako slova z minulosti zazní velmi aktuálně v nějakém kontextu, že najednou pociťujete, že rezonují. Že rezonují a třeba před nějakou dobou by nerezonovala. Já si třeba myslím, že na začátku 90. let by tato slova nerezonovala, ale dneska cítím právě kvůli té společenské frustraci, že zase velmi silně rezonují. Ona mají jistou obecnost, přestože byla zcela konkrétně v 75. mířena na normalizace, taková ta ještě ten okamžik, než začala ta naděje s tou chartou a že, než se začalo formovat vlastně něco proti takového systémovějšího. Takže asi takto, no.
2: A nyní již nastal čas na vaše otázky, názory, milé posluchačky a posluchači. My dnes na Bělidle hovoříme o odkazu prezidenta Václava Havla a hovoříme s bývalou disidentkou a současnou předsedkyní Českého heslického výboru Annou Šabatovou, která bude reagovat na vaše krátce formulované názory a odpoví taky vaše krátce formulované dotazy. Dobrý večer.
3: Zdraví Bosáková.
2: Paní Bosáková, zdravím vás, ano.
3: Paní Šabatová, to jste řekla moc hezky, že teď po smrti Havla si chce každý z něj vzít nějaký kousek a říkat třeba to by Havel chtěl, to by nechtěl. Například včera Lída Rakušanová odsoudila akci vyhrnutých kalhot jako trapnou recesi, což teda, na což s čím teda moc nesouhlasím. Takže to jste řekla moc pěkně.
2: Ty akce jsou nejrůznější, lidé v tuto chvíli zapalují svíčky, chodí po vlastech českých a moravských nejrůznější průvody a odehrávají se pětní akce. Já sama jsem ráno viděla mnoho elegantních mužů, jak měli, než mi to došlo, vyhrnuté kalhoty u drahých obleků, ale já myslím, že je to takový český způsob, jak připomenou Václava Havla a tu jeho volbu prezidentem, kdy opravdu ty kalhoty nebyly nejdelší, ale máme další hovor. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, tady je Svobodová, dobrý večer. Já bych chtěla taky pozdravit moc paní Šabatovou, velmi si ji vážím a musím říct, že to, co řekla od začátku až do konce pomalu, i když se to tak nemá, tak mluví mi opravdu ze srdce, včetně toho, co řekla o svaté Anežce, protože se také domnívám, že by dnes šla tím, nebo zaujímala ten menšinový postoj, tak jako pan Havel ve své době. A chtěla bych položit otázku, jak vnímá paní Šabatová úlohu paní Olgy, její dobrý vliv na Václava Havla, a potom jestli si nemyslí, že přece jenom ten Západ trošku Václava Havla převálcoval ve smyslu toho tlaku třeba na to a tak podobně, takže asi takto. Děkuju vám.
2: Děkuji mnohokrát, naschledanou, díky. Takže to jsou dvě konkrétní otázky. Tak...
1: Olga Havlová byla velmi důležitá osoba pro Václava Havla. Já osobně ji vnímám nejenom jako ženu Václava Havla, ale jako samostatnou osobu, osobnost, která z mého pohledu velice přispěla v těch letech 90. k tomu, že se lidé se zdravotním postižením stali, začali stávat součástí společnosti. Měla velmi sociální cítění. Myslím si, že Václav jako ji naslouchal v tomto. A měla podle mě na něj veskrze kladný vliv právě tou svou takovou praktickou, ale sociální dimenzí.
2: A potom tam byl ten druhý dotaz, členství v Severoatlantické alianci a podobně, a zda tedy Západ nějak na Havla tlačil, ale to paní má...
1: Já bych o tom klidně ráda diskutovala, ale je to složitý a myslím si, že tady ten prostor není takový, ale řeknu teda dvě věty. Já jsem měla Václava Havla velice ráda, ale to neznamená, že jsem úplně se vším souhlasila. A my jsme vlastně společně měli v těch 80. letech takovou vizi, že se oba dva ty pakty vlastně rozpustí. Jo, že samozřejmě, že zanikne Varšavská smlouva.
2: Ta také zanikla,
1: ale v té naší představě, a to je doloženo mnoha textech, bylo společné představě i s Václavem Havlem, že vlastně zanikne i to NATO. Ten vývoj šel jiným směrem, já nevím, do jaké míry se dalo pokračovat v této ideji, možná na ní ještě nebyl čas, aby nastala možná tato jaksi kolektivní bezpečnost, opravdu univerzální, je ještě něco, k čemu se budeme přibližovat, ale rozhodně zase tenhle ten podnět z těch 80. let, jako si myslím, že je možný znova se na něj podívat, no, dnes.
5: Já bych se ještě chtěla zeptat, už jsme tady hovořili o všech možných akcích, kterými si připomíná naše země Václava Havla, den jeho úmrtí, a vás bych se, paní Šabatová, chtěla zeptat, jak bychom my, úplně obyčejní lidé, nepolitici a nebyznysmeni, měli vlastně udržovat odkaz Václava Havla v běžném životě, nikoli v nějaké výročí a dny sváteční, ale v úplně normálním životě. Z čeho by měl ten Vašek největší radost?
1: Já myslím, že z kritického myšlení by měl určitě radost a z občanské angažovanosti v tom nejlepším slova smyslu.
2: Ale občanská angažovanost...
5: Rozvíjení občanské společnosti.
2: No, mu osad možná dělá docela radost. Tam někde na tom jeho obláčku, tak byste občanská aktivistka každým coulem, tak co, jak byste dnes tedy dala Václavu Havlovi report, jak se vyvíjí česká občanská společnost?
1: Ona je... Samozřejmě mám mnoho projevů a co já teda vnímám, že jako vlastně pozitivní, je, že vzrůstá kriticismus k tomu, jak to tady teď jako ta vláda vede. Tak to může jít jako takový nejpodstatnější, nejpozitivnější vliv.
2: Takže ještě máme chvilinku času, tak teď samozřejmě ta otázka také souvisí s Václavem Havlem, tak vzhledem k historicky první blížící se přímé prezidentské volby, viděla byste by ráda osobně na prezidentském postu České republiky ženu? Václav Havel se přimlouval, dokonce řekl, že by byl rád, kdyby jeho nástupkyní byla žena, tak to se tedy nestalo, tak jaký je váš osobní názor?
1: Odpověď bude mít dvě roviny. Máme tři týdny před volbama. Kdybyste se mě zeptala před rokem, tak bych asi odpověděla obecně, že bych tam ráda viděla ženu. Ale máme tři týdny před volbama a já bych tam ráda viděla Jiřího Dienstbiera. Takže protože ho se všech těch kandidátů považují za nejlépe připraveného.
5: Nicméně v obecné rovině byste ráda viděla ženu.
1: Určitě v obecné rovině.
5: Nebavíme se o konkrétních kandidátkách.
2: To ne, ale možná zase za 5 let už to nebude tak hypotetická otázka v čele České republiky. Na hradě bude sedět žena.
1: Já bych hlavně chtěla říct, že ve společnosti, ve všech jiných funkcích bych viděla ráda více žen.
0: A s těmito slovy již naše hovory na Bělidle pro dnešek končíme. Děkujeme všem našim posluchačkám a posluchačům za jejich dotazy a pozornost a hlavně děkujeme za návštěvu ve studiu Aně Šabatové.
1: Děkuji za pozvání.
2: Ale my už se musíme rozloučit. V tuto chvíli se od mikrofonu a loučí
0: Kateřina Krejčí
2: a Jana Šmídová. Naslyšenou.
6: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
7: Nedlouho po prvním zvolení prezidentem se Václav Havel rozhodl k tehdy zcela novému způsobu komunikace s občany. Zrodil se rozhlasový pořad Hovory v Lánech. Prezident v něm pravidelně rekapituloval události uplynulého týdne. Ty úplně první se vysílaly 11. března 1990. S prezidentem hovořil redaktor Ota Nuc. Stojí za připomenutí, že mezi březnem 1981 a květnem 89 byl Ota Nuc tajným spolupracovníkem Státní bezpečnosti.
6: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
8: Pane prezidente, máte pocit, že zakládáme novou tradici tímto rozhovorem?
9: Ano, já docela vítám tuto iniciativu Československého rozhlasu, protože dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti spíš pomocí rozhlasu než televize. Kdykoliv teď kráčím kolem televizní obrazovky, vidím se tam a mám své důvody, které nechci rozvádět, proč bych docela rád se trošku přestěhoval z televize do rádia.
8: Vy jste se včera v noci vrátil z té, skoro bych řekl, až pravidelné výjíždky do některého z krajů. Bylo to náročné včera?
9: Ty cesty po republice, stejně jako cesty do zahraničí, jsou samozřejmě náročné, ale jsou popravdě řečeno odpočinkové ve srovnání s tím, co musím dělat v Praze na hradě, když se v televizi zdá, že nic nedělám. Že to je ten vlastní výkon mé funkce. Že...
8: Dnes je tady odpočinkový den, neděle v Lánech. Vypadá to velice idylicky, tady obora už se pozvolna zelená. Tak co to znamená taková neděle tady?
9: No, odpočinek to je v tom smyslu, že se dostanu na chvíli na vzduch, pojedu se parkem a vykoupu se v Husákově bazénu a případně se pojedu na koni tak, aby mě lidi neviděli moc a nepoznali, že na něm neumím jezdit a nemysleli si, že na podobu pana prezidenta Masaryka, který na něm uměl jezdit. Ale jinak to je samozřejmě taky práce. Mám tady několik návštěv během celého dne, jednu dost důležitou a mezi tím ve volných vteřinách pracuju, něco si promýšlím, něco píšu, něco čtu, pokud takové minuty naleznu.
8: Takže ta témata, která vám momentálně běží hlavou, které z nich dominuje?
9: Bude příští týden, jak víte, ve středu zasedat opět plenární schůze obou sněmoven federálního shromáždění a mně se honí hlavou například to, že by konečně jsme se měli dohodnout naše národy o tom, jak se bude jmenovat náš stát. Jak víte, Slovenská národní rada jednomyslně navrhla název Federace Česko-Slovensko. Tento název má svou legislativní logiku, opírá se o trošku jaksi zdeformovaný výklad Pittsburghské dohody, opírá se o nepřesný překlad francouzského znění smlouvy o uznání Národní rady. Opírá se o obnovu tohoto názvu v roce 38. mezi Mnichovem a samostatným slovenským státem. Nicméně, podle mého mínění, není tento název šťastný. Je v něm podle mého mínění několik státoprávních, několik gramatických, několik pravopisných chyb. Asi 2500 let existuje slovo republika, původně se říkalo respublika, a je to označení podstaty určitého státního útvaru, jako je monarchie, konstituční monarchie, tak i republika. Federace, federativnost je znak. Ten vlastně známe z praxe až od 18. století, kdy na federativním principu vznikly Spojené státy americké. Podle mého mínění znak určitého státního útvaru má mít povahu přívlastku. Nemůže se říkat federace, může se říkat federativní republika, jako třeba Jugoslávie. Dále si myslím, že federace, ale nejsem odborník, že federace se váže s druhým pádem, že by se muselo říkat federace zemí Koruny České a Slovenska. Slovensko vím, co je, to je země. Nevím, co je Česko. Vím, co je země Koruny České, to je Čechy, Morava, Slezsko.

0: Česko. Už vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz. Zkrátka a dobře, naprosto chápu důvody, proč Slovenská národní rada jednomyslně se přiklonila k tomuto názvu, ale zároveň vím, že to český národ nemůže přijmout. Česká národní rada, jak víte, navrhuje, aby se náš stát jmenoval Československá republika. Já mám dojem, že zastupitelské sbory našich dvou národů by měly vyjít na náročnou cestu hledání kompromisu. Myslím, že federální shromáždění ví, jakým způsobem se k tomuto kompromisu přiblížit. Myslím, že existuje takový mechanismus a myslím, že povede-li se to, tak by mohlo federální shromáždění už příští týden přijmout zákon o názvu našeho státu.
1: Další kontroverzní záležitost byla s naším státním znakem ve Slovenské národní radě. To už je vyřešeno?
0: Samozřejmě to vyřešeno není. Je rozpoutána jakási celonárodní heraldická diskuze, která postrádá přítomnost všech hledisek politických, heraldických, výtvarných a hlavně postrádá takový komplexní pohled na souvislost těch dvou znaků národních republik a znaku našeho státu. Postrádají většinou ty debaty ohled na miniaturizaci a ohled na logiku těch vazeb mezi těmi znaky a podobně. Přesto se mi zdá, že existuje řešení, které by bylo přijatelné pro většinu Slováků, pro většinu Čechů. A bude to pravděpodobně, by takové řešení bylo trochu odlišné od toho, co jsem já původně navrhoval federálnímu shromáždění, ale zdá se mi, že by to mohl být znak hezký, logický, heraldicky zdůvodnitelný a opět, tak jako s názvem republiky, pevně věřím, že poslanci budou mít rozum, pochopí, že mají pracovat rychle a možná by i tento týden mohla i v této věci být jednota.
1: Já vím, že tohle jsou otázky, které jsou vám jako ústavní hlavě státu nejbližší. V poslední době ovšem se přechyluje pozornost veřejnosti přirozeně k otázkám ekonomickým. Tu ekonomickou diskusi rozvířil, pokud jaksi ji musel rozvířovat, premiér Čalfa svým posledním vystoupením v parlamentu. Jaký máte názor na ekonomický vývoj a na ekonomickou reformu?
0: Zdá se mi, že máme právo na to chvíli o tom přemýšlet. Je to cosi, co nemá obdobu. Přechod centralizované neekonomiky v nějakou ekonomiku smysluplnou založenou na tržním mechanismu spojený s přechodem od totalitního systému k demokracii je cosi, co opravdu nemá historický precedens. O takto náročném úkolu máme právo 2-3 měsíce přemýšlet. Ten nesmírný tlak, co je vyvíjen na naši vládu, že nic nedělá, že nic neví, že se neví, kdy reforma bude a jaká bude, jestli bude rychle nebo pomalu, ten mně připadá neoprávněný. Když jsme 40 let vydrželi v tom systému té neekonomiky, tak vydržíme ještě 2 měsíce, než si rozmyslíme ten harmonogram. Ten harmonogram se v podstatě začíná rýsovat. Zdá se, že v údobí dovoleb by se provedlo cosi jako jakési takové předpolí té reformy. To znamená, že by se přijal určitý soubor ekonomických zákonů, 3 z nich už byly předloženy vládou federálnímu shromáždění. Pakliže poslanci federálního shromáždění nebudou svá jednání chápat jako předvolební kampaň a televizní exhibici a budou se opravdu tou věcí zabývat a budou se k tomu vyjadřovat kvalifikovaně, tak by snad mohly být brzo přijaty ty první tři navržené zákony. Bude třeba

0: pravděpodobně doplnit o 2-3 další, aby byl vytvořen ten první komplex těch zákonů, které by vytvořily takové základní předpolí, předpoklad té reformy. Ta reforma sama by pravděpodobně, podle mého odhadu, se začala uskutečňovat v tom takovém náročném dvouletém údobí, které bude po volbách, kdy, jak víte, budeme hledat nejlepší ústavu, budeme celonárodní diskuze o ústavě, budeme se pokoušet vymyslet opravdu ústavu, která by vydržela pár desetiletí, ne-li staletí, ne takovou, která se musí každý rok měnit nějakým ústavním zákonem. A to bude úkolem ústavodárného národního shromáždění, které vzejde z těchto voleb, a pravděpodobně asi to dvouleté takové období budování té ústavy a přebudovávání celé legislativy a několik set zákonů se musí změnit v návaznosti na novou ústavu. Toto období se pravděpodobně bude krýt i s tou skutečnou ekonomickou reformou, která musí mít zase svůj promyšlený harmonogram. Cokoliv se udělá, musí být promyšleno v souvislosti s tím, co se má udělat později a tak dále. Já shodou okolností o tom už leco vím, ale opravdu se mi nezdá, že teď bych měl zacházet do podrobností.
1: To byly dnešní návraty časem, ve kterých jsme si připomněli 90 let od narození Václava Havla. Další pořady věnované Václavu Havlovi najdete také na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas se můžete vrátit také k cyklu Slyšet Havla, kde najdete i seriál Českého rozhlasu Plus Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu nebo speciál Archivu Plus s unikátní nahrávkou rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968.
2: Havel se ptá Peroutky.
1: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Jedno téma, jeden ring a souboj dvou hostů s rozdílnými názory. To je pořad Pro a proti. Politika, společnost, ekonomika z různých úhlů pohledu, v emotivních slovních výměnách i kultivované diskuzi. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Úřady v souvislosti s volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. Při protestech v Paříži se střetli studenti s policií. Čeští fotbalisté prohráli v Anglii, v Lize národů nebodovali ani po čtvrté. A bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neštivery hrozí hlavně takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
4: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
3: Volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a v sobotu. Protestu středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 100 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti třetí týden protestují proti přeplněným třídám, složitému systému přijímacích zkoušek na vysoké školy a zanedbaným budovám.
5: V centru Paříže se střetli středoškoláci s těžkooděnci. Někteří protestující na policii házeli kameny a pyrotechniku a pokřikovali hesla proti policii, zatímco bezpečnostní složky použili slzný plyn. Gymnazistka Roman mi řekla, že s dalšími studenty jenom poklidně protestovala. Zásah policie označila za nepřiměřený. Premiér Sebastian Lecornu násilí odsoudil. Podle něj ale policie nejedná bezdůvodně. Násilné střety hlásí i středoškolské demonstrace v Nantes nebo ve Štrasburku. Vláda do konce týdne na středních školách zrušila výuku. Studenti mezitím plánují další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na koleje. Za poslední dva roky jde už o čtvrtý případ na stejném místě, pod sídlištěm Sever na trati do Nového Boru. Naposledy se to stalo tento týden. Do kamenů pokaždé narazil vlak. Nikomu se nic nestalo, nehody ale způsobily škody na vlacích. Riziko v takovém případě hrozí i lidem okolo trati, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
6: Kdokoliv se pohybuje v blízkosti té trati, tak ten kámen, který třeba odletí při tom najetí, nebo jenom jeho kousek toho kamene, tak to může znamenat takový projektil, který opravdu může zranit nebo poškodit majetek.
3: Policie hledá svědky a případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení. Čeští fotbalisté podlehli domácí Anglii 0-3 a po čtyřech duelech jsou v Lize národů stále bez bodu. Dvakrát skóroval ve Wembley Harry Kane. Vlastní gól si dal český obránce Vladimír Coufal. A hokejisté Plzně dál drží v sezóně Ligy mistrů neporazitelnost. V zápase o první místo v tabulce otočili zápas proti švédskému mistrovi Skellefteå z 0-2 na konečných 4-2. Plzeňský trenér Jiří Weber po zápase chválil styl hry soupeře.
7: Za každou cenu neotáčeli rychle tu hru. Ty beci, když můžou, tak radši hrajou na tom kotouči, tak to klidně podržej, daj zpětnou přihrávku, ale v tom našem systému, co se hraje tady u nás, chceme hrát co nejméně času u nás ve třetině. My jsme se s tím dobře popasovali, kluci výborně reagovali a hlavně výborná práce videokoučů, který na to připravili naše hráče.
3: Švédského soupeře v Lize mistrů porazil i Liberec. Severočeši přehráli Frölundu 3-2 v prodloužení a přiblížili se play-off.
8: Zavřená D8 za odbočkou na Děčína, překážka na silnici 44 před Červenohorským sedlem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Německa je neprůjezdná za odbočkou na Děčín. Na kilometru 80,5 blokují provoz následky kolize dvou osobních aut. A poslední volný sjezd je exit Děčín na 80. kilometru. A nehoda se stala v koloně kvůli uzavřeným tunelům Panenská a Libouchec, kde byla také předtím nehoda. A tu už odstranili a tunely jsou opět průjezdné v obou směrech. Na silnici 44 z Jeseníku do Šumperku hlásíte překážku před Červenohorským sedlem. Za Filipovicemi stojí v jízdním pruhu neoznačený autobus.
9: Autobus, který je ze spodu směrem od Filipovic, špatně viditelný. Je tam absolutní tma.
8: A na silnici 54 ze Slavkova u Brna do Kyjova pozor na překážku mezi Věteřovem a Strážovicemi, leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno hlavně v Čechách ojediněle mlhy. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat a teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Na kyjevské nemocnice, dětská hřiště, školy nebo supermarkety útočí ruské drony. Moskva o víkendu vyzvala zahraniční diplomaty, aby z bezpečnostních důvodů opustili ukrajinské hlavní město. Stává se z Kyjeva frontová linie? Jak to proměnilo život v hlavním městě? A proč začaly Rusové útočit na mosty? O tom bude dnešní Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
10: Naším hostem je novinář z Voxpotu Adam Sibera. Zdravíme vás do Kyjeva.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Ruské síly neútočí pouze na Kyjev. Během včerejška v Charkově zemřelo 6 lidí. Desítky dalších utrpěly zranění. Když byl o víkendu na návštěvě Ukrajiny německý kancléř Friedrich Merz, tak mluvil Volodymyr Zelenský na společné tiskové konferenci právě o obyvatelích Charkova. O tom, jak byli v minulosti nezlomní a že Charkov podle něj porazil Vladimíra Putina. Následně na to přišly údery na město. Byla to podle vás odpověď z Kremlu?
11: Těžko říct, jestli to byla odpověď přímo na slova pana Merce, tuším, ale vlastně Charkiv je od Ruska 40 kilometrů a ty útoky jsou tam prakticky nepřetržité i kvůli té blízkosti. A ten tvrdý útok proběhl klouzavými bombami a ještě další desítky jsou zraněny, není tam pouze 6 lidí mrtvých. A zároveň to připomíná, že vedle dronové války zůstávají pro města blízko fronty obrovským problémem právě i letecké pumy. A navíc, jestli se nemýlím, tak v Charkově v některých částech, obzvlášť té severní části města, už jsou možné slyšet i molni, což je menší dron, ale taky útočník také nese hlavici a v některých částech i zalétají FPV drony na optickém vláknu.
10: No a má pro Rusko Charkov podle vás stále tak symbolický význam?
11: Já myslím, že ta válka se změnila. Samozřejmě, že Putin dále trvá na svých maximalistických cílech, ale Charkiv je zrovna takové místo. Já myslím, že pro Putina má největší význam v současnosti Donbas a pevnostní pás Kramatorsk, Druškivka, Konstantinivka. Charkiv je město o velikosti Prahy a není moc realistické, že by ho Putin v blízké době dobil. A už vůbec se mi nejeví jako realistické, že by si podmanil tamní obyvatelstvo, které patří jako k jedním z nejpatriotičtějším v celé Ukrajině. Jestli se bavíme o symbolice, pro Putina je stále nejzajímavější v tomto způsobu Kyjev, protože pakliže on chce znovu vytvořit ruské impérium nebo dědice Sovětského svazu, tak se mu to bez Ukrajiny nepodaří. A proto je pro něj ta země i ta agresivní válka v Ukrajině tak klíčová.
10: Německý kancléř Merz během své návštěvy Ukrajině vzkázal, že se může spolehnout na pomoc ze západu i s nadcházející zimou. Jsou taková slova pro Ukrajince důležitá nebo už příliš návštěvy zahraničních státníků nevnímají?
11: Samozřejmě jsou důležitá a obzvlášť důležitý je tento německý balík. I politicky, protože Ukrajina, řekněme, se znepokojením sleduje vývoj voleb jak v Německu, tak i v sousedních zemích. A právě vlastně návštěva kancléře Merce a to oznámení, že tam, myslím, byla miliarda eur ve vojenské pomoci a nějakých 350 milionů eur na opravu energetiky, obzvláště před zimou, jsou zpruha a vždycky, jako je dobrý vždycky vědět, že jsou vlastně ruská propaganda hraje nepříjemné hry i s ukrajinským obyvatelstvem. Telegram je plný zpráv, že se na vás, respektive na Ukrajince, Evropa vybodla, všude lítají právě zprávy o tom, jak vyhrává Le Pen, jak vyhrává AfD a samozřejmě, když člověk žije v zemi, která je pod neustálým tlakem, bombardování a v nekončící válce, tak jsou každé tyhle malé údery vlastně vyčerpávající. A pokaždé, když přijede někdo, ať už je to vlastně civilista s pomocí, nebo předseda země oznamující, že ta pomoc pokračuje, tak to je vzpruha a naděje, že Ukrajina dokáže ten tlak ustát a vydržet déle, než ruská schopnost vést tu agresivní válku.
10: Zároveň Volodymyr Zelenský ale v rozhovoru pro Financial Times minulý týden řekl, že Západ i Evropská unie by mohly dělat mnohem víc. Tak to je také názor, který sdílí většina Ukrajinců?
11: Tak pan Zelenský je ve složité situaci, protože je prezident země, která je pod útokem a zatím je z organizovaných sil v Ukrajině bojuje pouze ukrajinská armáda ale drony přelétávají už i do jiných zemí. Například Moldavsko, poslední době, tuším před několika dny, teď nevím přesně, jaký den to byl, ale není to ani týden, tak ruské drony přiletěly a utočily v Moldavsku. A z ukrajinského pohledu jediný, kdo tyhle ty drony sestřeluje, jsou Ukrajinci. A z tohohle pohledu by skutečně evropské země mohly dělat víc. Já teď nechci jako Kličko v tom, jestli pomáhají dostatečně finančně, jestli povolují svým vojákům zde bojovat, jestli dávají přístup Ukrajincům ve svých zemích, aby se mohli sami přihlásit k boji například. Ale drony, helikoptéry a další inkurze do evropského vzdušného prostoru, to nemá být práce pouze Ukrajiny, to má být práce i zemích, které ten vzdušný prostor brání nebo se k němu zavázaly. A z tohohle pohledu by evropské země bez debat měly dělat víc. Já osobně jsem i názoru, že jakýkoliv letící objekt, dron nebo raketa, která se jenom přibližuje k evropským hranicím, tak je legitimní cíl, protože Rusko vede agresivní válku a ty drony skutečně dopadají, jako to už nejsou ojedinělé případy, ale docela časté a není to poprvé. Můžeme napočítat vlastně už k úvodu té velké invaze Ruska.
12: No, Rusko před pár dny vyzvalo zahraniční diplomaty, aby se stáhli z Kyjeva. Víte o tom, že by tak někteří učinili?
11: Jsou ambasády, jako, které o tom mluví, ale nemyslím si, že někdo udělal ještě pevné rozhodnutí. A Rusko tyhle ty, řekněme, výstrahy, nebo ono to je na hranici vydírání a vlastně snažení se podlomit nějakou vůli té diplomatické reprezentace, ale jak to bude, uvidíme. Zatím
12: a víte, jaké
11: situace,
12: ambasády o tom mluví?
11: No, nejčastěji, to, respektive americká ambasáda, ale to není poprvé. Americká ambasáda dělala upozornění na veliké útoky. Už dříve je to, řekněme, já bych to přirovnal, jako když jezdí ředitel CIA varovat naše premiéry. Amerika má nejpokročilejší rozvědku a má podle všeho i nejvíce informací. Tak i to nemusí být, že by chtěla nějak lhát, ale je to i strategie, kdy vlastně vydáváte potenciálnímu útočníku najevo, že víte o jeho úmyslech a snažíte se od toho odradit.
12: Když říkáte, že to je v podstatě vydírání, tak ta výzva může vzbudit obavy u obyvatel metropole?
11: Já myslím si, že ne. Kyjev a Kyjevané jsou, vlastně ty útoky jsou poslední měsíc nepřetržité. Co říká někdo v Rusku, tady nikoho moc nezajímá. Samozřejmě, že si to můžeme někde u kávy probrat, co kdo řekl, ale nejpodstatnější je ta realita a co se potom skutečně stane. Co se týče tady těch výzev Rusů a co všechno udělají, tak já bych to přirovnal, že to je vlastně na malém měřítku to samé, co dělají vlastně na diplomatické úrovni, když mluví o červených liniích a jaderných útocích a armagedonech v Evropě a že jednou raketou vymažou Londýn, když budou chtít. To je prostě způsob jejich komunikace, protože teď se mi vypadlo slovo, ale oni jsou hostile, že jo? Jsou to jako
12: nepřátelé.
11: Ano, nepřátelští, přesně tak. A tahle ta samá komunikace na jiný úrovni.
12: Ukrajina v sebeobraně odpovídá rovněž dronovými útoky. Během noci na dnešek vyslala na moskevský region 650 dronů. Vědí Ukrajince, jak účinné jsou jejich útoky, jaké mají jejich protiakce efekt?
11: No, tak z logiky věci se ne všechny operace, které zbrojní síly Ukrajiny vedou proti Rusku, o nich mluví otevřeně, ale zároveň, když vidíme, jaký poprask způsobuje, že Vladimír Putin vlastně i skrze bohužel amerického prezidenta Donalda Trumpa mluví o tom, aby Ukrajina okamžitě přestala svoje útoky proti ruskému ropnému sektoru, tak bych z tohohle vyvodil, že ty údery jsou úspěšné. Vlastně se i mluví o tom, že vyřadili už více než 50% ruské rafinerské kapacity. A vlastně vidíme, pokud z Ruska přichází reakce, tak to nějaký důvod je. Z tohohle pohledu je to z ukrajinské strany úspěch. A zároveň vidíme, že vlastně nejsou momentálně ani kapacity na nějaký větší, z ruské strany na nějaké větší prorazení fronty, leč samozřejmě na Donbase obzvlášť v okolí Konstantinivky je ten tlak stále enormní.
12: Hostem Interview Plus je novinář Adam Sibera z Voxpotu.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
12: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko napsal na Telegramu, že nepřítel Kyjev devastuje. Vidíte to také tak?
11: No, určitě se o to snaží. Vlastně ta vzdušná kampaň, která Rusko vede proti Kyjevu, už nabírá místami vlastně. Byly například použity drony se speciální hlavicí upravenou na mosty a, jak se tomu říkají, stožáry elektrického vedení. A teď vlastně minulý týden zasáhl jižní most, Patonův most i severní most a snaží se vlastně omezit logistiku nebo schopnost dopravy mezi levým a pravým břehem, útočí na energetickou infrastrukturu, i když musím říct, že letos poprvé od začátku války vidím vlastně vlastními očemi, že lokální administrativy města ne všude, ale někde dobře zapracovávají vlastně obnovitelné zdroje na menší budovy, dávají fotovoltaiky. Já teď nevím, jestli je to všechno od lokální administrativy nebo z iniciativy těch majitelů těch budov, ale vidíme, že Kyjev se opravdu na tu zimu připravuje a snaží se ty alternativní zdroje energetiky zajistit co nejvíce. Ale to Rusko od vlastně jejich úmyslu tu metropoli prakticky znehybnit nebo pokusit se o to před zimou určitě nezastaví. Já myslím, že Putin vlastně nemá nějak na výběr, než se snažit Ukrajinu přinutit do kapitulace a jeho sázka je, že se na něj jeho spojenci, vlastně naši spojenci Evropa, že v tom Kyjev do nekonečna podporovat nebude. Já si myslím, že Evropa, i když je sama občas ve složité situaci, co se týče národního populismu a ruskými spojencemi uvnitř Evropy, tak už sama sebe, nebo nechci říct přesvědčila, ale chápe, že ta válka je společná a že Rusko bude pokračovat ve svých maximalistických cílech a musí být zastaveno u nich.
12: No a může se Rusku těmito útoky na mosty podařit rozdělit Kyjev na dvě části?
11: Já myslím, že drony proti mostům, ty mosty jsou masivní, Kyjev je skutečně jako téměř 4milionová metropole rozlohou velká téměř jako New York. To nejsou jako, to nepředstavíme si to jako Karlův most, teď se vší úctou ke Karlovu mostu. To jsou mosty něco jako Nuselák, že jo, a ten ne tak vysoký, ale třeba rozlohou jede v nich taky metro. A ten dron ho na několik hodin vyřadí z provozu. Já to tak zároveň nechci zlehčovat, ale nemyslím si, že dokážou přeseknout Kyjev na půl. Těch mostů je tady navíc několik. A i když občas tyhle ty údery projdou, tak když vidíme, že na Kyjev letí třeba 200 dronů za den a zásah jich najde 5 nebo 6, tak Ukrajina má stále na poměr relativně úspěšnou protivzdušnou obranu.
12: Moskva teď začala používat drony s proudovým pohonem. Čím se liší od těch běžných dronů, které na Ukrajinu dopadaly doposud?
11: Ony jsou podstatně rychlejší než starší vrtulové varianty a vlastně komplikují práci těm mobilním skupinám, který pracovali na těch starších, nebo v uvozovkách pracovali, sestřelovali ty starší, ty starší drony typu Shahed, dneska už je to vlastně Garand 4, Garand 5, nebo jakoby čtvrtá, pátá generace, což jsou ty ruské upravené drony toho iránského typu. Právě s proudovým motorem můžou lítat až 600 km za hodinu a z Ruska jsou tady v rámci desítek minut. Zároveň, což je taková jako morbidní novinka, tak ty nejnovější drony vlastně komunikují s operátorem a operátor vlastně může na poslední chvíli ten let skoordinovat, takže vlastně jsou každým úderem jsou přesnější, je to řekněme jako v live si dokážou nabírat data z těch zásahů a nástupná vlna je přesnější a tím, jak jsou rychlí, tak do Kyjeva poprvé vlastně přichází takzvané double tap útoky, což přiletí jeden dron, způsobí požár, přijedou hasiči, ambulance a za 30 minut je tady druhý dron na to samé místo, což samozřejmě zvyšuje škody, oběti, zranění.
12: Vy jste mi v tomto pořadu už před časem vysvětloval, jak jste schopen podle zvuku poznat, že se blíží dron, kde zhruba je, jak udeří, tak v případě proudových dronů to asi nejde.
11: No jde, ono to zní jako stíhačka, ale když ho slyšíte, tak taky letí nad váma a je to opravdu nepříjemný. Já jsem ho takhle slyšel jednou a no prostě je to úplně jiný zvuk a poznáte, že to není Shahed.
12: Ukrajina včera také oznámila, že nasadila robotické střelecké věže, které zaměřují pomocí umělé inteligence. Můžete nám popsat, jak fungují a hlavně, jestli jsou účinné právě proti těmto proudovým dronům?
11: To je jako ten plán, že proti proudovým dronům zatím největší úspěchy má jenom letectvo a právě tyto automatické kulometné systémy. Ano, taky jsem zaregistroval, že myslím, United 24 o tom reportoval, že se střelili první ruské proudové drony. Z ekonomického pohledu, čím více strojů se střeluje stroje, tím je to lepší. Co se týče umělé inteligence, tak proti dronům si to dovedu představit, protože dron je dron a ty data se dokážou nazbírat. Problém se zbraněma s umělou inteligencí na frontě nebo s drony s umělou inteligencí na frontě je takový, že zatím, což samozřejmě taky vyvine, ale v hustě zabydlených oblastech, tak dron nerozlišuje moc lidi, takže nevíte, kde je voják, kde je civilista. Navíc dobrovolníci velmi často chodí stejně oblečený jako vojáci nebo podobně, to samé korespondenti, rozlišuje se to jenom v barvách, vlastně výstroj v neprůstřelné vestě je velmi podobná. To Ukrajinu hodně omezuje v jejich používání. Ruská strana si tady s tím moc hlavy neláme, protože pro ně je cíl kolem fronty cokoliv, co se hýbe, ale Ukrajina se drží nějakých pravidel a vývoj umělé inteligence právě na poli boje v tomhletom má trošku překážky. A co se týče dronů, tak ne. Navíc je to, ono to je i technologické klání, tahle ta válka. A vlastně tohleto, když to zase řeknu trošku cynicky, tak když na Kyjev letí každý den 100 dronů, tak ano, je to strašný, ale zároveň, co se týče obrany, to dává docela dost materiálu, na kterým tu umělou inteligenci cvičit. Takže si od toho ukrajinské obranné složky slibují pokrok a vlastně ještě, jak bych to řekl, no teď je největší problém s tím, že na proudové drony prostě nestačí ty mobilní skupiny, o které ty obrany byly opřené, takže musí zase přijít nějaký vývoj a bohužel, než ten vývoj přijde, tak uběhne nějaký čas, ve kterým je tady ten prvek protivzdušné obrany, řekněme, ne v ideální kondici.
12: To znamená, můžeme říct, že proudové drony jsou tím důvodem, proč jsou teď ruské útoky nebezpečnější a masivnější, protože proti nim Ukrajinci neměli obranu.
11: Je to jeden z těch důvodů, ale zároveň jsme viděli, že než nasadili proudové drony, tak Kyjev drtili střelami Zircon. Těch možností je víc a jak říkám, ta válka se vyvíjí a vyvíjí se i stupně a vrstvy protivzdušné obrany. A teď zrovna v jedné fázi je takovéhle okno příležitosti, které Rusko využívá. Z tohohle pohledu, ano, v tomhletom okně příležitosti jsou proudové drony ten největší problém. Ale...
12: Vy jste říkal, že Charkov Rusové nedobíjí. Přiblížili se teď možnosti dobít Kyjev?
11: Ne, to je jako lidsky dobít Kyjev, to je, to byste, to je, rozumíte, nasadit tolik lidské síly na zemi, která byla ještě jenom oproti tomu, co je dnes nepřipravená před 5 lety a Rusové momentálně, to by muselo Rusko projít tak ohromnou mobilizací, kde se bavíme prostě o stovkách tisíců lidí, technikou, a myslím si, že i Rusko ví, jak se ta válka změnila, a proto svoje útoky i případně do jiných zemí, já jsem přesvědčený, povede vzduchem, možná na nějakého ještě mnohem menšího soupeře by si dokázal troufnout nějakou omezenou lidskou silou, ale co se týče Ukrajiny, tady je milionová stojící armáda. V současnosti nevidím jako reálný scénář, že by dobili Kyjev.
12: Jak se v posledních týdnech změnil život obyvatelů Kyjeva vzhledem k tomu, že ty střely dopadají v jakoukoliv denní i noční hodinu a sám jste říkal, už se neřeší, zda jde o civilní cíle nebo ne?
11: Takhle z mého pohledu se tolik nezměnil. Já jsem dospělý člověk, který dokáže pracovat z domu. Kde se změnilo hodně, je u dětí samozřejmě, který chodí do školy od začátku září, a když je útok, tak musí být výuka zastavena a škola se buď přesouvá do krytu, když má, nebo musí jít přímo úplně, jako úplně ven ze školy, někam do metra. Což samozřejmě, když je 16 útoků za den, tak tu výuku značně omezuje. A tedy i z pochopitelných důvodů spousta rodin s dětmi vlastně buď odjíždějí, pokud mají možnost, někam do regionu a nebo do jiného města. Protože, jak bych to řekl, po sobě, po dospělém člověku, si člověk může jako chtít, co chce, ale chtít to po dítěti je nefér.
12: To znamená, že lze očekávat, že se teď metropole ještě před zimou bude vylidňovat?
11: Ano, už vidíme vlastně i signály, když se člověk podívá na stránky, které nabízejí byty k pronájmu, tak oproti s jinými období od listopadu vlastně začínají ty, ta nabídka je tam veliká. Zároveň zatím máme docela kliku s počasím, vlastně ještě minulý týden bylo 20 stupňů, takže nás neomezuje teplo, ale už byly první výpadky elektřiny, zatím jen krátké, u mě ve čtvrti byl myslím na hodinu a půl, a jeden den, když Rusko útočilo na datová centra, tak polovinu dne nešel doma internet, tak to zase jako samozřejmě efekty té války, který člověk cítí. Ale jinak, kromě těch neustálých úteků člověk cítil omezený ve svém životě, se ještě říct nedá, jak zaťukat na dřevo.
12: Řekl byste ale, že Ukrajina je teď připravenější na zimu i na tu tradiční ruskou strategii zásahy do energetické infrastruktury?
11: Připravenější ve smyslu obyvatel, ano. Jestli na to připravenější infrastruktura, si jistý nejsem, protože přece jenom má za sebou už 5 let války, nebo téměř 5 let. A to se všechno nedá opravit na 100%. A každý vlastně tenhle ten útok má i kumulativní efekt. To samé s opravy vlastně. Když máte tolik destrukce na kritických částech infrastruktury a máte jenom limitované číslo odborníků, který se tím opravy dokážou zabývat, to jsou komplikované struktury, že? Tak samozřejmě je to náročnější a náročnější, a vlastně všichni, kteří jezdí tady k těm místám úderům a dokážou v krátké chvíli vlastně tu infrastrukturu, ať už je to komunikace, ať už je to energetika, ať už je to tepelná infrastruktura, nahodit zpátky, tak jsou vlastně takový nejmenovaný nepsaný hrdinové tyto války.
12: No a když se na to podíváme tedy z pohledu obyvatel, tak vy se nějak připravujete speciálně na zimu?
11: Scháním ekoflow, ano. Ale to si myslím, že to je taková běžná disciplína před zimou, že alternativní zdroje tepla se vždycky schání lepší, než byly v loni, protože technologie jde strašně rychle dopředu. A vlastně, když si vzpomenu na úplně začátek války, na baterie Blue Yeti a takové podobné věci a dnešní EcoFlow, tak to je nebe a dudy. A ano, samozřejmě, že se člověk z nějaké minulé zkušenosti snaží zajistit lepší výchozí pozici a lepší komfort. Takže kvalitnější přímo to EcoFlow, která dokáže utáhnout nabíjení na počítač, na telefon, tady ten přímotop a světlo aspoň na jeden celý den.
12: Hostem Interview Plus byl dnes novinář ze serveru Voxpot Adam Sibera. Děkujeme za váš čas.
11: Já děkuji za pozvání, hezký den.
12: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Pro a proti. Václav Havel se stal symbolem hodnotové české zahraniční politiky. Je ale možné ji uplatňovat i v dnešní době? Obstojí Havlova představa v době války na Ukrajině, proměňujících se Spojených států nebo konfliktu na Blízkém východě? A připomínáme si stále skutečného Havla, nebo spíš obraz, který jsme si z jeho odkazu vytvořili? Zeptám se Havlova někdejšího spolupracovníka, europoslance ODS Alexandra Vondry a novináře a šéfredaktora deníku Alarm Jana Bělíčka. Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. Následující pořad vysíláme v repríze.
13: Havárie Filipa Turka nebyla trestným činem. Václav Havel a komunální volby. Úspěch českých letounů. Může Trump přijít i o Texas? A nebo třeba no-go zóny pohledem Ivy Pekárkové? To jsou některá z témat, názorů a argumentů. Při jejichž poslechová zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
13: Havárie poslance za motoristy a vládního zmocněnce Filipa Turka nebyla trestným činem. Dosavadní vyšetřování ukazuje na podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků nehody. Policie proto věc postoupila do přestupkového řízení. Případ tím ale nekončí a také nekončí jeho politické rezonance. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Petře, znamená to tedy, že Filip Turek zmizí ze zpravodajství?
14: Nezmizí a nezmizí jak v kladném slova smyslu, tak i v tom záporném, protože lze očekávat, že Filip Turek dál bude působit ve veřejném prostoru, dál bude přitahovat pozornost médií a že si někdy za to může sám. A týká se to také toho případu dopravní nehody, která je samozřejmě dále v řešení, takže zatím nebylo vyhodnoceno, kdo jaký podíl nese na dopravní nehodě, kdybychom vycházeli z výroku dozorujícího státního zástupce, tak je zřejmé, že podíl Filipa Turka na té nehodě je nezanedbatelný, takže uvidíme, jaký nakonec bude verdikt, až dospěje do stádia pravomocného verdiktu. Co se týče chování Filipa Turka, tak když se probíralo to, zda by prezident měl jmenovat Filipa Turka ministrem, tak nakonec prezident to odmítl a dodal k tomu poměrně rozsáhlé odůvodnění a jeden z těch argumentů byl ten, že Filip Turek má problém s respektováním pravidel a to se v poslední době názorně ukazuje a ukazuje se to nejenom na případu té dopravní nehody, kde minimálně neodbočil z odbočovacího pruhu a vjel do křižovatky rovně, i když to učinit neměl, alespoň dozorující státní zástupce z těch všech dostupných důkazů to vyhodnotil tímto způsobem. Týká se to ale také třeba toho, že Filip Turek často ve veřejném prostoru pronáší výroky, které neodpovídají realitě a kvůli tomu se dostal i několikrát k soudu a byla mu nařízena omluva a on s tou omluvou naložil po svém. To znamená, že se jakoby omluvil a neomluvil a hlavně omluvil se takovým způsobem, že to nerespektuje ten verdikt toho soudu. Týkalo se to jeho sporu s hnutím Duha nebo také sporu nejnověji s koncernem mediálním Seznam. Takže patrně tyto případy budou dále pokračovat v tom, že se asi ti poškození budou domáhat toho, aby ta omluva byla učiněna tak, jak měla. To znamená, že opět o Filipu Turkovi se bude mluvit a nebude se o něm mluvit právě v kladném slova smyslu.
13: Pokud se o něm bude mluvit i v tom nezrovna kladném smyslu, do jaké míry to bude zatěžovat činnost vládní koalice a do jaké míry to třeba může nevyhovovat premiéru Babišovi?
14: Podle mého názoru Andrej Babiš není příliš šťastný, že se o Filipu Turkovi v té negativní rovině mluví. On by byl radši, aby se o něm buď to nemluvilo vůbec, nebo spíše pozitivně, ale Filip Turek se snaží, aby tomu bylo naopak, i když asi neúmyslně, i když ani to nelze úplně vyloučit, že možná si říká, že špatná reklama, negativní reklama, také reklama. Andrej Babiš je v pozici, kdy motoristy sobě potřebuje ke koaličnímu vládnutí, bez nich by ztratil většinu ve sněmovně a nemohl by prosazovat svůj program. To, že ho motoristé spolu s SPD podporují, drží u moci, tak mu de facto vyhovuje a kvůli tomu musí také tolerovat různé eskapády, nejenom Filipa Turka. Takže Andrej Babiš i v souvislosti s tou dopravní nehodou, když motoristé sobě hovořili o tom, že policie tedy neshledala, že byl spáchán trestný čin, takže by se lidé měli Filipu Turkovi omluvit, že mu bylo ublíženo a tak dále a vypadalo to, že tedy by se měl navrátit do funkce vládního zmocněnce, tak Andrej Babiš hovořil o tom, že ten případ zdaleka neskončil, že právě to bude řešit odbor na Praze 2 jako přestupek a že až se uvidí, kdo tedy jakým způsobem se podílel na té nehodě, tak z toho lze pak vyvodit, jaké bude postavení Filipa Turka, tak uvidíme, jak tento spor mezi motoristy, kteří výhradně stojí za Filipem Turkem a Andrejem Babišem dopadne, ale myslím si, že Andrej Babiš bude muset brát v potaz to, že motoristy sobě potřebuje.
13: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
14: Naslyšenou.
13: Nedožité devadesátiny Václava Havla a kampaň před senátními a komunálními volbami se náhodou setkali ve stejném období. Možná ale mají společného více než jen tuto náhodu. Nad souběhem se zamýšlí politolog Lukáš Jelínek.
15: O tom, že Václav Havel nepatří jen historii a vzpomínkám pamětníků, se můžeme přesvědčit už v pátek a sobotu, kdy proběhnou volby do zastupitelstev měst a obcí a třetiny senátu. Podle jedné z klíčových myšlenek muže, který zápasu o právo lidí spoluurčovat svůj osud zasvětil celý život, odpovědnost za svět začíná u odpovědnosti každého z nás. Když býval tázán na občanskou společnost, nemluvil o ní jako o abstraktní veličině, ale často zmiňoval příklady měst a obcí, kde funguje, je to znát, na vzhledu dané lokality i na tamním spolkovém životě. Nemusíme zkrátka prokazovat své občanství na globálních konfliktech. Pro začátek postačí, když si budeme všímat dění tam, kde žijeme, pracujeme a vychováváme děti. Kdo se stará jenom sám o sebe a jinak má pásku přes oči, sotva může od politiky cokoliv očekávat. Naopak, chceme-li věci měnit, musíme se starat. Není hned nutné osobně kandidovat, stačí, když si pečlivě vybereme ty, jimž dáme důvěru. Výraz pečlivě si přitom zaslouží dvojí podtrhnutí. Jedna z televizí nedávno přinesla anketu, jež ukázala, kolik dotázaných nezná svého senátora. Na jedné straně se není čemu divit, o politiku se pravidelně zajímá zhruba třetina populace, ovšem účast u senátních voleb bývá leckde nižší. Také je stále dost těch, co kurnám dorazí, dají hlas známé značce nebo nejsolidněji působící tváři, ta se jim ale brzy vykouří z hlavy. Není to škoda? Když se do politické vřavy navrhnu sám, měl bych aspoň vědět, kdo a proč v ní za mě nasazuje kůži i jak se mu daří. Zvlášť, když senát i radnice mají oproti sněmovně jednu přednost. Hůře se tam s výmluvami schovává za druhé. Z vládní koalice co chvíli posloucháme nářky, jak strany nemohou naplnit svůj program a musí se přizpůsobovat silnějším spojencům, poněvadž dostali málo hlasů. Také v komunální politice se uzavírají různé koalice a politické obchody. Avšak vzhledem k problémům, jimiž je to, které město sužováno, mnohem snadněji dohlédneme, zda se naši volení zástupci činí nebo jen sedí v koutě. Realizaci předvolebních závazků si tam můžeme pohlídat snadněji než u takzvané velké politiky. Předností senátu jsou zase jednomandátové obvody, v nichž volíme většinovým systémem. Na rozdíl od dlouhého seznamu poslanců za daný region, tady máme jediného člověka. a nejde-li o politika s vysloveně jepičí životností, zaslouží si, abychom si zapamatovali aspoň jeho jméno a priority. Takový senátor se už vůbec nemá za koho schovat. To, zda se při hlasování v horní parlamentní komoře nespronevěřil svým ideálům, plánům a cílům, můžeme vyhodnocovat průběžně a bez mlhy vypouštěné partajními sekretariáty. Pro roli senátora se tudíž opravdu hodí především Havlem preferované osobnosti s životní moudrostí, skutečnou odpovědností a schopností kritické sebereflexe, které umí nadřadit společný zájem svému soukromému. První porvoluční prezident varoval také před ztrátou soudnosti, která může hrozit i demokraticky zvoleným politikům. O důvod víc vidět toho o svém voleném zástupci co nejvíc a mít jej průběžně na očích po celé funkční období, což vyžaduje být občanem i mimo volební víkend. V Havlově světě ostatně nezáleželo jen na konečném skóre, ale také na tom, jaká k němu vedla cesta a kdo se na něm podílel. Potom může být i volební účast cennější než výsledky. Jak radí Václav Havel, nikdy nesmíte posuzovat situaci podle toho, kolik lidí oslavuje vítězství, ale jedině podle toho, kolik jich je ochotno za ně bojovat.
13: Uzavírá Lukáš Jelínek. Válka na Ukrajině i několik bojišť na Blízkém východě a v dalších teritoriích ukazují na rychlou proměnu vojenských technologií, zejména nasazení levných dronů. Armády a firmy zatím teprve hledají levnou a efektivní odpověď na tuto výzvu. Řešení by mohly být lehké bitevníky, třeba takové, jaké se vyrábí u nás. Zaujalo to našeho spolupracovníka Martina Fendricha.
16: Češi slaví jeden nepříliš známý, ale velmi důležitý úspěch. Ve světě oceňují letoun Skyfox společnosti Aerovodochody. Skyfox je moderní český podzvukový, cvičný a lehký bojový letoun. Představen byl už loni v listopadu na aerosalonu Dubai Air Show, který se koná jednou za dva roky, ale v poslední době patří mezi největší a nejprestižnější letecké veletrhy na světě. Český letecký průmysl tam budil velký zájem, když poprvé představil letoun L-39NG Skyfox, a to v jeho nejnovější ozbrojené konfiguraci. Po skončení veletrhu Skyfox pokračoval v biznisovém turné po afrických zemích, které dnes používají legendární stroje L-39 Albatros. Mimochodem, jednou z výhod lehké útočné verze L-39NG je, že může pracovat se západními i východními zbraněmi. Letos v polovině září oznámil premiér Babiš před odletem do Bulharska, že Česko této zemi nabídne 8 nových Skyfoxů. A na konci září se objevila zpráva, že by Severoatlantická aliance mohla do boje proti dronům nasadit letku tvořenou českými bitevníky Skyfox. Proč? Důležité jsou tu náklady, cena letu. Dnes proti dronům startují stíhačky, jejich nasazení je neskutečně drahé. Mluvčí Aerovodochody Lukáš Hora říká, cituji, letová hodina Skyfoxu vyjde na 1500 euro, což je necelých 37 tisíc korun. U F-16 či Gripenů se pohybuje okolo 30 až 40 tisíc eur, což je 730 až 980 tisíc korun. U stíhačky F-35 stojí letová hodina 50 až 80 tisíc euro, tedy 1,2 až 1,9 milionů korun. A řádově levnější jsou i rakety do českého letounu. K tomu dodám, že Aerovodochody nyní rozvíjí speciální verzi L-39 Skyfox Drone Hunter, česky lovec dronů. Představila ho na dnech NATO v Mošnově. Skyfox vzbudil pozornost nejen u potenciálních zákazníků ve světě, ale také u odborníků. Expert z britského Royal United Services Institute Justin Bronk letoun doporučil ve své analýze, podle něj by Česko mohlo letadla nabídnout pro alianci jako speciální stroje na zachytávání dronů. A o tom též mluvil český prezident Petr Pavel při své nedávné návštěvě ve Spojených státech. Podle Justina Bronka by se Skyfoxy mohly stát součástí nové letky, kterou chce NATO vybudovat právě k likvidaci útočných dronů, protože jsou k tomuto úkolu nejvhodnější. Nahradili by řádově dražší stíhačky. Letka by mohla čítat zhruba 16 až 24 letounů a její posádky by se zaměřovaly výhradně na zachycování jednosměrných útočných dronů. Části letky by mohly být rozmístěny například v Polsku, Rumunsku nebo v pobaltských zemích. Protidronový útvar by mohl být vytvořen a vybaven během několika následujících let. Asi není potřeba dodávat, jak velká by to byla šance pro aerovodochody a pro Česko. Zajímavé je, že o tom premiér Babiš nadšeně nevykládá ve svých videích. Proč? Protože jde o podporu NATO a o obranu před ruskou agresí? Protože by to vadilo koaličnímu hnutí SPD? Na úspěchu Skyfoxu to ale nic nemění.
13: Říká Martin Fendrich.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Přesně za 4 týdny půjdou Američané k volbám. Do sněmovny reprezentantů, třetiny senátu. V některých státech budou občané vybírat guvernéry, státní žalobce a další činitele. Zejména ve státech s nejistou republikánskou většinou to může být považováno za špatné vysvědčení pro prezidenta Trumpa. Mohl by přijít třeba i o tradičně republikánský Texas? Nejen nad tím se zamýšlí náš spolupracovník Matěj Schneider, který působí na serveru Voxpot.
17: O Texas by se republikáni bát neměli. Blížící se volby do kongresu ale zvyšují nervozitu amerických republikánů i ve státech považovaných za stabilně konzervativní. Vůči prezidentu Donaldu Trumpovi se teď opatrně vymezuje rozšiřující se skvadra kandidátů napříč federací. Jenže republikánskému kandidátovi v Texasu, Kenu Paxtonovi, se od Trumpa bude distancovat trochu těžko. Paxton už dlouhá léta slouží jako texaský generální prokurátor. Má na talíři celou řadu skandálů, od podezření z korupce po tradičně konzervativní rozvod pro nevěru. Jeho ex-manželka Angela slouží v texaském státním senátu, kde před několika lety přihlížela neúspěšnému pokusu o odvolání svého manžela kvůli zneužití úřadu a zmíněné korupci. Především ale Paxton po boku guvernéra Grega Abbotta v posledních 10 letech ochotně posouval hranice možného v republikánské politice. Pokud Trump v Bílém domě rád boří normy a zkouší nemožné, Texas mu pod vládou Abbotta a Paxtona mnohdy sloužil jako jedna z laboratoří pro radikální kroky v duchu Make America Great Again, ať už šlo o migraci nebo interrupce. Trump se Paxtonovi, který chce na své divoké prokurátorování navázat ziskem senátního křesla, snaží všemožně pomoci. Podle všeho se zas tak v lásce nemají, ale snaha udržet většinu v horní komoře je důležitější. Trump proto před několika týdny nezvykle nechal uspořádat celofederální republikánský sjezd právě v Texasu, ačkoliv si americké politické strany podobně okázalé akce většinou schovávají na roky prezidentských voleb. Jenže kvůli Trumpově klesající popularitě je efekt takové slavnostní události dvousečný. Uvědomuje si to zjevně i Paxton. Vyplývá to z uniklé nahrávky z jeho setkání s donory a lobbysty na sklonku září. Přiznává tu, že čísla v průzkumech nejsou dobrá a vyloženě říká, že jemu a ostatním zdejším republikánským kandidátům se preference propadly právě v důsledku Trumpova sjezdu. Trump ho na oplátku na předvolebním mítinku označil za volně přiloženo osinu v zadku, ale zároveň se pochroumaného kandidáta snaží dál podporovat. Někteří američtí konzervativci míní, že si reputačně nevalný kandidát Paxton jen předběžně chystá alibi pro případ prohry a snaží se vinu svalit na prezidenta. Je to možné. Tak jako tak by republikánská ztráta texaského senátního křesla byla drsným projevem Trumpova pádu. Demokratický senátor zastupoval Texas naposledy na začátku 90. let minulého století. Demokraté si ale na texaské senátní křeslo brousili zuby s podobnou vervou už v midterms uprostřed Trumpova prvního mandátu. Tehdy jim výhra unikla o něco málo přes 200 000 hlasů. I tentokrát jsou průzkumy velmi těsné. Jistější sázkou je i letos, že zase promáhnou. Kdyby jim to ale náhodou vyšlo, byl by to pořádný, takzvaně Texas-sized hřebíček do rakve MAGA.
13: Uzavírá Matěj Schneider. Politika to je z velké části způsob, jak rozdělovat moc a jak rozdělovat peníze. Například mezi centrální vládu a města či kraje. Komentátor časopisu Euro Petr Fischer se zajímal o to, jaké jsou plány současného kabinetu v době, kdy je peněz méně, než by vláda chtěla.
18: Nedostatek peněz ve státní kase, jejíž schodek dál narůstá, přivádí vládní lídry k zajímavým úvahám. Ministryně financí Schillerová prolamuje koaliční tabu a otevřeně připouští, že některé daně zkrátka budou muset jít nahoru. Ostatně jednu novou daň na rafinérie Orlenu a jejich mimořádné zisky už vláda chystá. Premiér Babiš zase uklidňuje občany tím, že mají na svých účtech tolik našetřeno, že by si případně mohli celý státní dluh koupit a ještě by zbylo. Aby toho nebylo málo, předseda vlády kritizuje chování obcí, zejména velkých měst, jako je Praha, které mají v bankách stovky miliard korun, jež by republika potřebovala v investicích. Babiš neuvažuje o tom, jak města motivovat k větším investicím, jak například vylepšit stavební schvalování investičních projektů. Rovnou podle něho bude lepší, když dostanou méně peněz, které pak zůstanou v rozpočtu státu. Vláda tak může snížit dluh nebo investovat, když to velká města sama nesvedou. Sklon k úsporám je opravdu národní postižení. Češi si stále nezvykli na to, že peníze musí obíhat.

0: ne šestinu svých peněz. Úsporné zajišťující trendy kopírují i velká česká města. I menší obce ale často nechávají peníze na účtech, aby měli dost peněz na strategické investice, na něž se musí nejprve nastřádat. Tak své úspory obhajuje i Praha, která si ukládá na městský okruh a probíhající stavbu metra D. Snížením objemu peněz z rozpočtového určení daní pro velká města, které navrhuje Babiš, se ale sklon k investicím nevylepší. Tato politická strategie není nátlakem na města, aby urychlila své dlouhodobé investiční projekty. Jde spíše o raubířské odebírání autonomie moci, kterou města díky svým rozpočtům mají. Těžko to brát jinak než jako pokus o vylepšení vládní bilance a také o posílení vládní moci, neboť jak známo, moc jsou peníze. V tomto stylu a logice by mohl premiér snížit i objem vkladů občanů v bankách, neboť tyto odložené peníze nijak nepracují ku prospěchu vládních plánů, a tedy pro dobro republiky, které Babišově vládě jistě leží na srdci nejvíce. Rozpínavost současné moci se rozšiřuje za hranice představitelnosti. Samozřejmě, že vláda nic takového jako znárodnění vkladů neudělá. Už to, že o tom v souvislosti se státním dluhem Babiš takto hovoří a že útočí i na peníze města obcí, naznačuje, že hranice lačnosti centrální moci se zásadním způsobem posouvá. Babiš to nemá z vlastní hlavy. Inspiroval se nejspíš u šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která upozornila na to, že v Evropské unii leží v bankách relativně nečinně více než 8 bilionů eur. Zatímco Leyenová vyzvala ke změně myšlení, které by tyto peníze proměnilo v investice, premiér Babiš po odložených penězích nejen pošilhává, ale rovnou na ně sahá. Možná by tentokrát stačilo, kdyby premiér některé nápady Unie jen následoval a v daném rámci rozvíjel, ne aby je, jak je v Česku zvykem, proměňoval, pozlacoval a posiloval. Český sklon k úsporám sníží pouze větší důvěra k politicko-ekonomickému prostředí Česka a Evropské unie a k němu Babišovi mocensky motivované přesuny peněz rozhodně nepomohou. Ani ve městech, ani v domácnostech.
1: Uzavírá Petr Fischer. Předmětem vášnivých debat u nás i jinde je nejen umělá inteligence, osud Stardance nebo ceny benzínu, ale i povaha oblastí obývaných imigranty, zejména těch v západní Evropě. Zde je pohled spisovatelky Ivy Pekárkové pod titulkem No-go zóny, ve kterých jsem bydlela.
2: Tak se nám v Česku už zase rozjela diskuse na téma no-go zón. Příliš mnoho krajanů věří, že v Evropě máme no-go zóny, a můžou za to migranti, konkrétně ti věřící na Aláha. Viděli příliš mnoho videí, ve kterých muslimští extrémisté uřezávají hlavy bezvěrcům, ve kterých rozhořčený dav, ne nutně muslimský, ale islamofoby jako muslimský vnímaný, vrhá molotovem po policejním autě, či ve kterých dokonce, o hrůzo, dva či tři mírumilovně vyhlížející lidičkové vytáhnou na parkovišti kobereček a provozují náboženskou gymnastiku, jako by jim bylo fuk, kolik kolem jdoucích tím vyděsí. Lidem přesvědčeným, že v Londýně jsou místa, kam běložská noha už léta nevkročila a ani policajti se tam neodváží, při nejlepší vůli nevysvětlíte, že to tak není. Jejich amygdala zjevně jede na plný plyn a strach nám lidem vypíná šedou kůru mozkovou a zapíná nám plazí mozek. Nastoupí reakce, útok, útěk. Zvíře, které se ocitne v ohrožení, buď uteče, anebo zaútočí. Absolventi vysoké školy života jsou ale přece jen lidé a tak provedou oboje. Utečou před informací, která by jejich názory mohla ohrozit, a zaútočí na jedince či skupinu, která jim tu informaci poskytuje. Příliš často patřím k jedincům, kteří takovou informaci poskytují. V životě jsem prolezla kdejaký slam a ghetto. V neznámém městě má první cesta vede do čtvrti, o které se říká, že je nebezpečná. Dělám to v Evropě, v Asii, v obou Amerikách i v Africe. Zatím se mi na těch nejnebezpečnějších místech nic nestalo. Na bezpečnějších místech se mi přihodila spousta děsivých věcí. V Evropě, v Asii, obou Amerikách i v Africe místa, která odpovídají definici no-go zone, to jest, je lepší do nich nevstupovat, protože je tam vysoká kriminalita a nedovoláte se pomoci od policie, existují. V Evropě ne. Aspoň teda v případě, že jste běloši. V Londýně často tlumočím ve čtvrti Tower Hamlets, což je podle expertů z VŠZ obzvlášť nebezpečná no-go zone.

0: a nic. Za 20 let, z toho 3 za volantem taxíku, jsem prošmejdila v Londýně každou myší díru. Slamy, geta, ani no-go zóny, tu stručně řečeno, nejsou. A přece jsem objevila pár míst, kam policajti leckdy nepřijedou, ani když voláte tísňovou linku a křičíte, že se vás soused na patře pokouší zabít. Přesně to se mi přihodilo v takzvaném domě mnohočetného obývání. Bydleli jsme v Londýně v 6 takových domech. Mnozí naši sousedé byli muslimové, ale bála jsem se o život jen dvakrát. Když na mě zaútočila jedna dobrá křesťanka, která mi záviděla skoro manžela, a když se mě pokusil zavraždit bílý Angličan trpící schizofrenií.
1: Uzavírá Iva Pekárková nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny komentátory se loučí Jan Fingerland.
2: Ondřej Soukup,
3: Josef Pazderka, míříme na východ.
2: Do Srbska odjela minimálně 100 000 Rusů, kteří se rozhodli emigrovat po začátku velké války na Ukrajině.
4: To současné Srbsko je pořád takový pomyslný ruský ostrůvek uprostřed Evropy.
5: Jugoslávie byla tak nějak mezi západem a východem. A tady tohoto dědictví Srbsko si udržuje do dneška, protože to je pro něj zkrátka výhodné.
3: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
6: Co jsou to přímé daně?
7: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje, například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
8: Dobré ráno, v 6 hodin a ve středu 7. října otevíráme živé vysílání Ranního Plusu. Dnes se Šárkou Fenikovou
9: a Martinou Maškovou.
7: Český rozhlas Plus.
9: A tady je náš úvodní tematický výběr. Aktuálních studentských demonstrací ve Francii se zúčastnili stovky tisíc lidí. Jak na protesty reaguje prezident Emmanuel Macron?
8: Sněmovna by se mohla dočkat další změny jednacího řádu. Jak se do debaty o ní promítají čerstvé neshody mezi vládou a opozicí?
9: A kdo má šanci získat letošní Nobelovu cenu za fyziku?
8: I na to odpovíme teď ale ještě zprávy, které bude celé ráno a dopoledne připravovat Ondřej Látal.
10: Přeju hezkou středu. Protestu středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 100 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti třetí týden protestují proti přeplněným třídám, složitému systému přijímaček na vysoké školy a zanedbaným budovám.
11: V centru Paříže se střetli středoškoláci s těžkooděnci. Někteří protestující na policii házeli kameny a pyrotechniku a pokřikovali hesla proti policii, zatímco bezpečnostní složky použily slzný plyn. Gymnazistka Roman mi řekla, že s dalšími studenty jenom poklidně protestovala. Zásah policie označila za nepřiměřený. Premiér Sebastian Lecornu násilí odsoudil. Podle něj ale policie nejedná bezdůvodně. Násilné střety hlásí i středoškolské demonstrace v Nantes nebo ve Štrasburku. Vláda do konce týdne na středních školách zrušila výuku. Studenti mezitím plánují další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
10: A k protestům ve Francii připravujeme další podrobnosti, nabídneme je v Ranním Plusu hned po zprávách. Jednací řád poslanecké sněmovny by se mohl opět změnit. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný chce připravit úplně novou podobu pravidel jednání dolní komory parlamentu. Podle něj není možné, aby schůze byly blokovány v takové míře menšinou, jako se to děje teď.
1: Musíme skutečně se dostat v českém parlamentu na úroveň běžných západních evropských demokracií. Například bychom měli z mého pohledu nastavit pevný hlasovací den, kdy se hlasuje o jednotlivých návrzích už bez rozpravy a kdy není možné tedy tu sněmovnu vlastně zablokovat.
10: Podle předsedy poslaneckého klubu opozičních lidovců Mariana Jurečky by měl Šťastný nejdříve se svými návrhy seznámit všechny strany ve sněmovně, aby se měla na případných úpravách dohodnout. Jednací řád sněmovny je zákon, ten aktuální platí jen několik týdnů. Podle jeho nové úpravy poprvé jednali poslanci v září. A taky o tom budeme v Radním plusu mluvit chvíli po zprávách.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Rusko v noci podniklo další vzdušný útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle ukrajinských úřadů při něm zemřeli dva lidé. Nejméně 10 výbuchů se podle očitých svědků ozývalo z centra města. Další útok na východě Ukrajiny na město Dnipro poškodil průmyslový objekt. Minimálně každá šestá europoslankyně byla cílem takzvaných svlékacích aplikací. Vyplývá to z dat výzkumu, který pátral po počítačem generované pornografii z obličeji skutečných lidí. Podle výzkumníků jsou výsledky důkazem, že současná regulace podobných nástrojů není dostatečná.
12: Výzkumníci z organizace Agora Digitale Transformation našli počítačem generované nahé obrázky nebo jiné důkazy o jejich vzniku u 50 členů Evropského parlamentu, drtivou většinou z nich přitom byly ženy. Podobné výsledky měl také dřívější výzkum, který pátral po podobných obrázcích u političek v národních parlamentech. Část europoslanců v souvislosti s těmito výzkumy vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila, že nedávno schválený zákaz takovýchto svlékacích nástrojů bude okamžitě vymáhán. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
10: Dnes předpolednem se dozvíme, kdo letos obdrží Nobelovu cenu v oboru chemie. Ocenění si můžou rozdělit maximálně 3 lidé. Převezmou ho pak společně s ostatními laureáty 10. prosince.
13: Vyhlašování Nobelovy ceny za chemii má na starosti výbor ze Švédské královské akademie věd. Loni si cenu převzali 3 tvůrci takzvaných organokovových sloučenin. Solid materials full of tiny spaces. Jsou to pevné látky plné malých otvůrků, které mohou nabírat kapaliny a plyny jako mycí houba. Martin Srb, Český rozhlas.
10: Novou prezidentkou Kosova bude Justina Širokaová-Pulaová. Je profesorkou ekonomie a bývalou předsedkyní Kosovské akademie věd a umění. Od roku 2008 zastávala 3 roky funkci ministryně hospodářství. Kosovským zákonodárcům se jejím zvolením na poslední chvíli podařilo předejít předčasným volbám. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Frankfurtský knižní veletrh dnes zahajuje oficiální program. K hlavním mezinárodním hvězdám patří americká historička Jill Leporová, držitelka letošní Pulitzerovy ceny za historii.
14: Drobná žena s naléhavým hlasem a myšlením, které má přesah i za hranice její disciplíny historie. Jill Leporová mluvila už během vystoupení k zahájení veletrhu o hrozbách spojených s používáním umělé inteligence. Nenahraditelnou originalitu, fantazii a hravost zdůrazňuje i téma letošní české účasti na veletrhu. Česko, země na pobřeží. Na veletrhu dnes svoje stánky otevřou zástupci 180 zemí z celého světa. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
10: 14 českých měst se letos poprvé připojilo k evropské kampani TreeTech. Cílem je ukázat význam stromů ve městech. Odborníci u vybraných dřevin změřili jejich parametry a potom spočítali například množství zadržené vody, vyprodukovaného kyslíku anebo uloženého uhlíku za rok. Výsledky pak shrnuje štítek, který je umístěný přímo na daném stromě. Jsou i na webu treetech.eu.
15: Měříme obvod nebo průměr kmene spolu s výškou a průmětem koruny, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty, taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
16: Vysvětluje arborista Jaroslav Kolařík. Přínosy stromu, které často nejsou pouhým okem vidět, převedou odborníci do viditelných čísel. Třeba na štítku 15 metrů vysoké lípy velkolisté v Čáslavi si lidé mohou přečíst, že vyprodukuje tolik kyslíku, kolik stačí jednomu člověku na 194 dní dýchání. Údaje zpracovali arboristé pro 98 stromů v Česku. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
10: V Radním plusu dopravní informace. Dálnice D8 z Prahy do Drážďan je za exitem 80 Libouchec po nehodě uzavřená. Kolona se tvoří za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov na 76. kilometru. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Odklon dopravy platí na exitu 80. V Praze na hlavní části okruhu u sjezdu na Barandov už po nočních pracích odklidili kužely. Na 16.5. kilometru se jezdilo v obou směrech pouze jedním pruhem. Teď už je provoz opět obnovený a kolony se rozjíždí. Dobře dojeďte. Čeká nás oblačný až polojasný den, místy bude přechodně až zataženo a teď ráno, hlavně v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 v tisíci metrech na horách kolem 16 stupňů a vát má slabý proměnlivý anebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
7: Posloucháte Ranní plus.
17: U mikrofonu jsou Šárka Feniková a Martina Mašková. Ve Francii vyšly do ulic statisíce středoškoláků, kteří po vládě požadují změny. Vadí jim přeplněné třídy, systém přijímaček na vysoké školy a stěžují si na zanedbané budovy. Zatím největší shromáždění studentů od počátečních demonstrací před 3 týdny provázely střety s policií. Vláda násilí odsoudila a tvrdí, že využití síly je adekvátní. Další informace přinese do studia Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
17: Jakou podobu měl ten největší protest?
18: Tak to vůbec největší shromáždění bylo včera ve francouzském hlavním městě. Podle organizátorů protestů se v Paříži sešlo asi 100 000 lidí. Ten odhad úřadu je podle agentury AFP ale zhruba poloviční. Nicméně právě ve francouzské metropoli tu demonstraci provázely asi ty největší střety. Bylo to hlavně na Národním náměstí. Tam policie zasahovala proti asi 300 lidí. Bezpečnostní složky tvrdí, že vlastně reagovaly na demonstraci, kteří házeli na těžkohoděnce kameny, taky další předměty, zatímco skandovali různá hesla o policejním násilí. Policisté pak vůči nim použili slzný plyn, taky omračující granáty a obušky. Větší protesty se konaly taky mimo Paříž, například ve městech Toulouse, Nîmes, Lille, ve Štrasburku, v Rennes, v Marseille. Podle informací vlády po celé zemi policisté zadrželi zhruba 500 účastníků těchto demonstrací.
17: A jak to vypadalo v dalších městech?
18: Tam ty masivní protesty na některých místech podpořili i univerzitní studenti nebo zaměstnanci státní správy. To je případ třeba toho shromáždění zmíněného v Marseille. Francouzské televize zase přináší reportáže, na nich je vidět, jak třeba v Nantes mají protestující různé transparenty, kde jsou nápisy jako stát zabil vzdělání. V Toulouse si zase reportéři těch televizí všímají toho, že středoškolské studenty často na ta shromáždění taky doprovází rodiče. Včera nicméně francouzské ministerstvo školství uvedlo, že vyučování bylo právě kvůli těm protestům zrušeno nebo částečně přerušeno na zhruba 40% středních škol v zemi.
17: Jak tedy na situaci reaguje francouzská vláda?
18: Tak premiér Sébastien Lecornu zatím opakovaně důrazně odsuzoval ty násilnosti v ulicích ve sněmovně. Z nich tedy on vinil levicovou stranu Nepodrobená Francie, které předsedá prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon. Její zástupci podle předsedy vlády na demonstraci chodí a rozdmíchávají tam ty nepokoje. Právě předseda vlády taky řekl, že podle něj podpalování škol kvalitu školství nezlepší. Nicméně pak právě i při těch interpelacích ve sněmovně přiznal, že ve francouzském školství jsou opravdu potřeba reformy. Oznámil, že do příštího týdne se právě kvůli té složité situaci na všech středních školách ve Francii přeruší výuka. Do pátku by podle něj místo vyučování se měl tvořit na v těch různých regionech prostor k diskuzi, k debatě, taky proto, že podle něj ty problémy školství jsou právě v těch jednotlivých oblastech jiné a liší se v části škol, ale studenti nicméně dál blokují výuku. Lecornu taky řekl, že ministři se teď na těch různých zasedáních vlády budou zabývat dílčími návrhy změn ve výuce nebo třeba opravou budov.
17: Připomeňme ještě, proč ve Francii vypukly tak rozsáhlé středoškolské protesty.
18: Oni se začaly šířit z Paříže, tam vlastně vypukly v polovině září. To bylo na střední škole Créteil na jeho východním předměstí francouzské metropole. Tam se začaly bouřit proti tomu, že tam není dostatek personálu. Pak se ty blokády škol a taky demonstrace začaly šířit po pařížských předměstích, pak po celé zemi, přičemž se vlastně na ty původní požadavky začaly nabalovat další, ať už je to třeba ta zmíněná oprava starých budov, posílení výuky nebo jednotlivé různé změny v rozložení vyučovacích dní.
17: Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkujeme.
18: Hezký den.
8: V 6 hodin 12 minut se vracíme k domácí politice. Sněmovna by se opět mohla dočkat změn svého jednacího řádu. Podle nových pravidel přitom poslanci jednají necelý měsíc. Další možné úpravy avizuje předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný. Podle něj je totiž v tuto chvíli dolní komora parlamentu často zablokovaná a nedaří se včas přijímat jednotlivé návrhy zákonů. Ještě před případnou komplexní novelou je připraven upravit současná pravidla jednání případnými usneseními. Vztahy koalice a opozice se totiž ještě vyostřily minulý týden při jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Podrobnosti už přidá Josefína Báčová z domácí redakce. Dobré ráno.
19: Hezké ráno.
8: Jaké úpravy tedy předseda Šťastný plánuje ještě teď během podzimu, pokud se nepodaří dohoda mezi oběma tábory?
19: Předseda poslaneckého klubu motoristů chce pomocí usnesení například omezit časovou délku vystoupení jednotlivých řečníků. Stanovit by podle něj šla i pevná doba hlasování o konkrétním návrhu zákona.
20: Opozice se chová vyděračským způsobem, takže my uvidíme, jestli se podaří standardním způsobem rozběhnout schůzi příští týden a pokud ne, tak přistoupíme k přijímání doprovodných usnesení, která nám budou umožňovat zkracovat doby vystoupení jednotlivých řečníků a případně přistupovat k pevnému zařazení hlasování o jednotlivých bodech.
19: Předseda poslanců ODS Marek Benda ale slova Borise Šťastného krotí.
21: Zatím výhrušky, které adresuje zejména Boris Šťastný, podle mého názoru nejsou úplně šťastné a já jsem už říkal, ať se zkusí trošku rozdýchat a uklidnit, protože představa toho, že se jim podaří nějak dramaticky změnit sněmovnu, jenom protože si to řeknu, je podle mě nereálná.
19: Podle novely jednacího řádu je možné usnesením omezit řečnickou dobu u konkrétního bodu, nesmí být ale kratší než 10 minut. Dále možné omezit počet vystoupení poslance k jednomu bodu, v takovém případě může vystoupit maximálně dvakrát. A usnesení je možné přijmout prostou většinou.
8: Zmínili jsme i, že by mohl vzniknout nový jednací řád, tedy rovnou nový zákon. Jak by měl vypadat?
19: Také s tím chce přijít Boris Šťastný z motoristů. Podle něj by se měl jednací řád sněmovny přiblížit pravidlům, podle kterých jednají parlamenty v západních zemích.
20: Například bychom měli z mého pohledu nastavit pevný hlasovací den, kdy se hlasuje o jednotlivých návrzích už bez rozpravy a kdy není možné tedy tu sněmovnu vlastně zablokovat.
19: Podle šéfa poslaneckého klubu lidovců Mariana Jurečky, ale na tak zásadních změnách má být široká shoda opozice i koalice, protože nejde o změnu na jedno volební období.
22: Pokud se to dozvídáme přes média, tak to rozhodně není dobrý začátek nějaké racionální změny ve sněmovně, ale za mě sebelepší jednací řád nezabezpečí lepší fungování sněmovny. To lepší fungování sněmovny zajistí nějaké korektní rozumné vztahy mezi těmi lidmi v té sněmovně.
19: Jen dodám, že teď poslanci jednají podle poměrně čerstvé novely. Prezident Petr Pavel ji podepsal na konci srpna. O její podobě vyjednávali poslanecké kluby několik měsíců a debata začala už v minulém volebním období.
8: Jaké návrhy mají ještě do konce roku poslanci projednat a hrozí, že by cesta k jejich schvalování tedy nebyla jednoduchá?
19: Tím hlavním, co mají zákonodárci na podzim projednat, je takzvaně nejdůležitější zákon roku, tedy návrh státního rozpočtu na příští rok. Úvodní debata je naplánovaná na 21. října a projednat poslanci chtějí také změny trestního zákoníku a některé návrhy, které mají zavést do českého práva evropské směrnice a nařízení. Během podzimu chce koalice také otevřít převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. U tohoto návrhu už opozice dopředu avizovala, že bude proti a bude obstruovat jednání.
8: Josefino, a prosím připomeň ještě na závěr, proč se vztahy mezi opozicí a koalicí v posledních týdnech vyostřily?
19: Zástupci obou táborů se minulý týden při projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě navzájem obviňovali z nedodržování dohod. Opozice kritizovala to, že nakonec nebylo umožněno, aby se poslanci koalice a opozice se svými projevy střídali. Koalice ale argumentovala tím, že druhá strana zase nedodržela dohody o týden dřív při projednávání některých zákonů. Celé to vygradovalo na jednání takzvaného grémia, tedy předsedů poslaneckých klubů a vedení sněmovny, které opustili opoziční zástupci předčasně. Během 3 dnů už nebyli schopni se domluvit ani na čase hlasování.
8: Připomíná Josefína Báčová z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
19: Díky, hezký den.
17: Posloucháte Ranní plus. Trať mezi Opavou a Kravařemi se konečně začíná obnovovat. Vlaky tam nejezdily od ničivých povodní před 2 lety. Dělníci bourají zbytky poškozeného mostu přes řeku a na jeho místě vznikne úplně nová mostní estakáda a úsek kolejí za zhruba 500 milionů korun. Do vlaku se tam cestující vrátí v roce 2028.
0: Vlak jsem využívala často.
2: Do obchodu předpokládám.
0: Ano, chodit až na zastávku ke kapli je pro mě daleko.
2: Myslíte náhradní autobus?
0: No náhradní autobus je až na hlavní cestu, to vůbec ne.
4: Motoráky chybí hlavně starším lidem v Malých Hošticích u Opavy. Je to lokální trať, která vede dál na Kravaře. U Opavy po ní po záplavách nezbylo v podstatě nic.
23: Právě probíhají práce na demolici původní mostní estakády. Vidíme velký jeřáb, který vlastně postupně snáší ocelový příhradový nosník.
4: Stavby vedoucí Václav Přehnal je u posledních zbytků starého mostu. Demoliční kladiva ho drtí na malé kusy.
23: V tuto chvíli jde všechno bez problému, klimatické podmínky jsou pro nás příznivé, takže jde všechno podle harmonogramu. Demolice v tuto chvíli potrvá asi teďka ještě 2 měsíce, s tím, že vlastně v plánu je, abychom to tady celý zdemolovali, urovnali, upravili terénní úpravy a další práce budou zahájeny až předpokládáme na jaře příštího roku.
4: Dlouho se řešilo, jestli vrátit zpátky původní podobu trati anebo postavit odolnější mostní estakádu. Proto se začíná s obnovou až teď, 2 roky po povodních, potvrdil Jiří Dittmer ze Správy železnic.
24: My jsme nejdřív zpracovávali expertízy a studie, jak vlastně tohle území vyřešit. Řešili jsme tady 2 varianty. Tohle samozřejmě probíhalo přes ty expertízy, vyhodnocovalo se technické řešení v návaznosti na ekonomiku. Povolovací procesy museli jsme projít přes ministerstvo dopravy, přes centrální komisi, vysoutěžit zhotovitele a tyhle procesy samozřejmě nějakou dobu trvají. Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubině založená na velkoproměrových pilotách.
4: Takže starý most nahradí nová konstrukce s výrazným obloukem a přemostí se tak i kus záplavového území kolem řeky Opavy.
24: Hlavní část stavby, což je vlastně stavba té hlavní mostní estakády, bude probíhat od 1. čtvrtletí roku 2027. Předpokládáme, že stavbu ukončíme za rok, což bude, řeknu, někdy zase ve 3. měsíci roku 2028. Provoz zkušební a železniční zavedeme, chceme zavést 1. polovině roku 2028.
4: Do té doby budou místo vlaků v této části Opavska dál jezdit náhradní autobusy. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
8: 6:20 posloucháte Ranní plus a řekneme vám, co dál sledujeme. 2 rakety vystřelené jemenskými povstalci Husí dnes v noci zasáhly mezinárodní letiště v jemenském Adenu. Podle tiskového oddělení tamního bezpečnostního úřadu nebyly hlášeny žádné oběti, informovala o tom agentura Reuters. Ve Francii se opět demonstrovalo. Ke studentům, kterým se nelíbí poměry ve školství, se včera přidali i odbory. Podle organizátorů se večer zapojilo kolem 450 tisíc lidí. Odhad úřadu je zhruba poloviční. Dnes se má situací zabývat prezident Emmanuel Macron s některými ministry. A kandidáti na senátory i místní zastupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit odstoupení či odvolání ve volebních místnostech, aby hlasy pro takového kandidáta nepropadly.
17: Máme 6:20 a budeme se teď věnovat zahraničním médiím. Společnost Google musí pozastavit práce na svých datových centrech ve finských městech Mohos a Kajány, dokud nebudou známy výsledky šetření možných dopadů na životní prostředí. O tom píše britský deník Guardian.
8: Ukázalo se, že společnost Tuike Finland Oy, zastupující ve Francii Google, vykácela v Mohosu 330 hektarů lesa, aniž by provedla posouzení vlivu na životní prostředí. V Kajány společnost údajně prováděla těžbu na ploše téměř 200 hektarů. Do příští středy má Google předložit písemné vysvětlení, dodává Guardian.
17: Plánovaná datová centra v Mohosu a Kajány jsou součástí největší jednorázové investice společnosti Google v Evropě. Finsko přitahuje datová centra díky chladnému podnebí a produkci velkého množství elektřiny s nízkými emisemi oxidu uhličitého. Tu zajišťují jaderné, větrné i vodní elektrárny, píše britský Guardian.
8: Francouzská mediální společnost Radio France International si všímá, že soud v Alžírsku vynesl první rozsudky trestu smrti za obchod s drogami jen několik dní po vyhlášení nového návrhu zákona. Ten rozšiřuje uplatnění trestu smrti i na další trestnou činnost, včetně založení lesních požárů.
3: 9 lidí bylo stíháno za distribuci a skladování tvrdých drog. Měli být součástí zločinecké organizace. Po nějímu soudu se podle RFI dostavili pouze 3 obvinění. Ostatní byli odsouzeni v nepřítomnosti. Mezi další obvinění patří trestné činy pašování nebo praní špinavých peněz.
8: Případ pochází ze září roku 2025, kdy policie ve městě Msila zabavila více než 100 kilogramů kokainu a přes 200 tisíc tablet pregabalinu používaného k léčbě epilepsie. Jak podotýká RFI, v Alžírsku přitom již od roku 1993 platí moratorium a výkon trestu smrti.
3: Německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle na svých stránkách píše o nové soše amerického prezidenta Donalda Trumpa v budově Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. 2,5 metru vysoká satirická socha nese název Orange Plaque a na křižovatce spojující dvě budovy parlamentu zůstane umístěna do čtvrtku.
8: Sochu vytvořil dánský umělec Jens Galschott a zobrazuje amerického prezidenta v plné nahotě s dlouhou zlatou palicí v rukou, jak sedí na ramenou menšího muže. Socha je pokryta 23-karátovým zlatem.
3: U sochy jsou vysvětlivky, píše Deutsche Welle. Jak se uvádí, král nespravedlnosti sedí na zádech muže, který se pod touto zátěží propadá. Umělec viní Trumpa hlavně zmaření boje proti klimatické změně.
8: Dánský europoslanec Per Clausen, který umělce do Štrasburku pozval, se podle svých slov neobává možné Trumpovy reakce. Socha byla vystavena také v dalších evropských městech nebo na klimatické konferenci OSN COP30 v Brazílii a americký prezident se k ní zatím nevyjádřil. Dodává Deutsche Welle a s tím také odkládáme přehled zahraničního tisku.
3: Dozněl 6 hodin a 24 minut v ranním plusu. Třetí vědeckou cenou pokračuje tradiční týden vyhlašování Nobelových cen. Dnes Švédská královská akademie věd oznámí jméno nebo jména laureátů či laureátek za chemii. Který z užitečných objevů a vynalezů bude oceněn, dozvíme se předpolednem.
5: Is it too soon for gene editing?
6: Method for making carbon nitrogen bonds.
5: Molecules that build surfaces all by themselves.
9: Editování genů, nový způsob navazování uhlíku a dusíku nebo materiály, které si sami poskládají povrch. To jsou jen některé typy vědců a popularizátorů vědy z internetu. O skutečné Nobelově ceně rozhodne výbor ve Stockholmu a důvody, proč tak rozhodne, si dlouho nechá ještě pro sebe. Od úterý ale víme, že letošní Nobelovou cenu za fyziku dostane jediný vědec. Oznámila to nová tajemnice Švédské královské akademie věd Ellen Munsová.
11: Nobel Prize in Physics. Francis Hulsen.
9: Částicový fyzik Francis Hulsen, Belgičan v současnosti žijící v Americe, vymyslel observatoř k pozorování neutrín, tajemných, skoro nepolapitelných kosmických částic.
11: Ghostly messengers from space.
9: Ellen Munsová je nazvala přízračními posly z vesmíru. Neutrína jsou velmi lehké částice, které prolétávají skrz hmotu, jako kdyby přízraky procházely skrz zeď. Natáhněte ruku a zkuste si to představit, předvedl na vyhlašovacím ceremoniálu Mark Pierce z Nobelova výboru.
25: More than 1 billion neutrinos are passing through my hand every second.
9: Každou sekundu skrz ruku proniknou miliardy neutrín z vesmíru. Vědce ale mezi nimi zajímají vzácná vysokoenergetická neutrína. Ta totiž můžou ukázat cestu k zajímavým vesmírným tělesům, doplnila Eva Ulsonová z Nobelova výboru.
11: Distance galaxies and exploding stars.
9: Třeba ke vzdáleným aktivním galaxiím, vybuchujícím hvězdám nebo černým dírám. Neutrino totiž letí přímo skrz veškeré překážky, nikde se neodráží ani neuhýbá. To nedokáže žádné jiné záření ani částice. Kdybychom sledovali trasu, po které neutrino letí, nasměruje nás jako ukazovátko ke svému zdroji. Jenže jak neutrína zobrazit, nad tím si vědci dlouho lámali hlavu.
25: I have postulated a particle which cannot be detected.
9: Mark Pierce cituje objevitele neutrin Wolfganga Pauliho. Ten si postižoval, že vypočítal částici, kterou nejde detekovat. Naštěstí neměl pravdu. Vědci později zachytili stopy neutrín ve vodě a Francise Halsena napadlo využít kilometrovou vrstvu ledu v Antarktidě. Ani on zpočátku nevěděl, jestli to půjde, přiznal se na vyhlašovacím ceremoniálu.
1: Když jsme s ním začínali, každý uznával, že to je možná dobrý nápad. Ale jen málo kdo věřil, že to bude skutečně fungovat, včetně mě. Bylo to svým způsobem dobrodružství. Úspěch nebyl zaručený, ale nakonec jsme měli štěstí. Podařilo se to částečně díky talentu mých spolupracovníků a částečně jen díky štěstí.
9: Nedaleko jižního pólu vědci navrtali do 2-kilometrové hloubky ledu tisíce detektorů světla. Když totiž vysokoenergetické neutrino proletí skrz jádro atomu, slabounce ho rozsvítí. A tahle stopa je v průzračném ledu vidět. Observatoř stavěli přes 20 let.
1: Největší riziko bylo, jestli krychlový kilometr ledu bude dostatečně velký k objevování neutrin pocházejících z vesmíru spoza naší atmosféry. To bylo naše největší štěstí. Trvalo nám jenom 2 roky, než jsme je detekovali.
9: Ledová observatoř zaznamená průměrně 1 neutrino denně. Těch vědecky zajímavých detekovala za první 2 roky provozu 28. Vědci proto musí trpělivě sbírat data, než s jistotou potvrdí, jestli je zdrojem neutrín například aktivní galaxie M77 v souhvězdí Velryby. Martin Srb, Český rozhlas.
8: Tak to bude trvat dlouho, ale co bude dnes večer, už určitě vystoupí v pražské O2 aréně legendární kapela Deep Purple.
12: Za jedním z nejznámějších kytarových riffů stojí skutečný příběh. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř, který se potom valil nad Ženevským jezerem, inspiroval skladbu Smoke on the Water. Autorem slavného riffu byl kytarista Richie Blackmore. Paradoxně ale kapela skladbu původně vůbec nepovažovala za budoucí hit. Na albu Machine Head byla jen jednou ze 7 skladeb. Teprve později vyšla jako single a stala se poznávacím znamením Deep Purple. Kapela vznikla v roce 1968. Spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath patří ke kapelám, které pomáhaly definovat hard rock. Za více než půl století se jejich sestava několikrát výrazně proměnila. Z té nejslavnější dodnes hrají zpěvák Ian Gillan, baskytarista Roger Glover a bubeník Ian Paice. Ten je zároveň jediným členem, který v Deep Purple působí nepřetržitě od jejich vzniku. Deep Purple mají za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se vracejí po 3 letech. Naposledy tady hráli v létě 2023 v Brně. Dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Bylo 6:30. Další zprávy má Ondřej Látal.
7: Český rozhlas Plus.
10: Úřady před komunálními a senátními volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. V kontaktu jsou třeba s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle něj totiž hrozí hlavně takzvané DDoS útoky. Při nich pachatelé přetíží web nadměrným počtem kontaktů a vyřadí ho tím dočasně z provozu. Jednací řád sněmovny by se mohl opět změnit. Navrhuje to šéf poslaneckého klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný. Podle něj by si třeba poslanci nově mohli stanovit konkrétní den, kdy by mohli hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy. Šťastný tak chce omezit parlamentní obstrukce. Aktuální jednací řád teď platí necelý měsíc. Do chorvatského Splitu se dnes sjíždí nejvyšší představitelé zemí skupiny MED9. Zástupci členských států Evropské unie, které leží v oblasti Středomoří, se budou na 2denním summitu zabývat migrací anebo energetickou bezpečností. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že na 2 zahraniční nákladní lodě v bulharských vodách zaútočily ruské drony. Moskva tento incident nekomentovala. V důsledku útoku se včera jedna loď potopila a druhou zachvátil požár.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že šlo o kombinovaný útok mořskými i létajícími drony. K tomuto závěru dospěli ukrajinští a bulharští vojenští experti, řekl Zelenský a zdůraznil, že ukrajinské drony se rozhodně v ekonomické mořské zóně Bulharska nepohybovaly. Podle ukrajinského prezidenta se Rusko těmito útoky snaží úplně znemožnit mořeplavbu v západním Černém moři. Právě tudy totiž prochází mořský koridor, kterým Ukrajina vyvážela většinu své zemědělské produkce. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
10: Rodiny obětí i přeživší útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael si připomenou jeho tříleté výročí. Tisíce lidí se dnes sejdou například na pietní akci na místě hudebního festivalu Nova, kde byly při útoku zabity přes 300 Izraelců a zajaty desítky rukojmí. Výročí připomenou ale taky pro palestinské demonstrace, třeba v Berlíně, Londýně anebo Bogotě. V Ranním plusu pro vás máme taky čerstvé dopravní informace 2,5 minuty po půl sedmé. Na D8 z Prahy na Drážďany za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov ze 77. kilometru se sune kolona kamionu pravým pruhem k exitu 80 Libouchec. Přímo u něj je dálnice neprůjezdná, je to po vážné nehodě. Příjezd do metropole od severu po ústecké D8 komplikují následky nehody na úrovni odoleny vody. Na 5,5 kilometru se srazila dvě nákladní auta. Brzdí se už před sjezdem na Kralupy na 10. kilometru. Zdržení teď asi 15 minut. Dobře dojeďte. Čeká nás oblačný až polojasný den, místy bude přechodně až zataženo, teď ráno hlavně v Čechách ojediněle s mlhami, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat a teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 16. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
7: Posloucháte Ranní plus.
8: A to 3,5 minuty po půl sedmé. Dobré ráno vám stále přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. A tohle je přesně ten čas, kdy se díváme společně na stránky domácích deníků a třeba i internetových serverů, které za nás vždycky někdo pročte. Tentokrát pro nás tuhle záslužnou práci udělal režisér dokumentu Ivo Bystřičan. Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
8: Mladá fronta dnes popisuje alianční cvičení Powerful World 2026, kterého se v Libavé zúčastnilo na 300 vojáků z třetiny zemí NATO. Proč vás zaujalo právě tohle téma?
14: No, nebylo to ledajaké cvičení. Ten scénář toho cvičení reagoval na simulovaný útok Ruska a zaměřil se na moderní hybridní válku a takzvané multidoménové operace. To těžiště toho cvičení spočívalo ve, řekněme, válce o mysl a informačním boji, kde slova a dezinformace hrají stejně destruktivní roli jako fyzické zbraně. Ty psychologické operace simulovaly nepřátelské kybernetické útoky, dezinformační kampaně a šíření paniky na sociálních sítích, které měly za cíl ochromit obranu a poštvat veřejnost proti armádě. Čeští specialisté proto cvičili odhalování těch falešných profilů, bojovali s proruskými narrativy a testovali nejrůznější sofistikované metody. Trénovala se tady spolupráce aliančních jednotek s civilními složkami, to je důležité, při zvládání uprchlické vlny, vojenských nehod i fingovaných ekologických havárií. No a klíčovou roli tady hráli specialisti z olomoucké 91. skupiny informačního boje a brněnské 92. skupiny kybernetických operací, kteří působí jako psychologové, řekněme, krizoví manažeři a hekři v jedné osobě. To, aby jsme věděli, jaké skupiny vlastně naše armáda taky má. No a cílem bylo získat zkušenost s tím, že moderní konflikt se nerozhoduje zdaleka pouze na tom fyzickém bojišti, jak jsme bývali kdysi zvyklí, ale taky dost v tom digitálním prostoru a v myslích obyvatel, kde je nutné udržet důvěru v demokratické instituce a spojenectví, jinak to na bojišti dobře dopadnout nemůže.
8: Je 7. října, takže skoro všechna média se dnes zabývají anebo připomínají si tragické tříleté výročí masivního teroristického útoku Hamásu na civilisty v Izraeli. Věnovat se tomu budeme i my na Plusu, ale je to také téma deníku N, které vás zaujalo. Co se tam dočteme?
14: Je to tak. Deník N mezi jinými připomíná, že Hamás před 3 lety tento den zavraždil více než 1200 lidí, včetně dětí, a 250 osob odvlekl do zajetí, což později téměř stovka unesených nepřežila. Ovšem deníkem se věnuje i tomu, co následovalo spolu s izraelskou odvetou, která záhy přišla. Ta řeč čísel je rovněž notoricky známá. V Gaze se odhaduje přes 70 tisíc mrtvých, 120 tisíc dětí a další desítky tisíc zraněných. Extrémně tedy destrukce infrastruktury, kde byly zničeny 4/5 budov a dodnes přetrvávají nelidské podmínky s kritickým nedostatkem jídla, vody, energie a léků, a žije se zpravidla ve stanech. Deník N píše o tom, jak na tom reaguje svět. Jakub Záhora, autor článku, jen se jako analytik specializuje na Blízký východ, poukazuje na dramatický nárůst antisemitských incidentů, útoků na synagogy a napadání lidí židovského původu, což vyvolává oprávněný strach o jejich bezpečnost. Zároveň ale varuje před nebezpečným trendem, kdy je jakákoliv kritika kroků izraelské vlády či armády automaticky označována jako antisemitismus. Podle něj by tato hrozba neměla být zneužívána jako nástroj k umlčování legitimní mezinárodní debaty o ochraně lidských práv a k obhajování takto radikálnímu postupu vůči civilistům.
8: V deníku N se věnují konkrétně i českému postoji. S jakým výsledkem?
14: No, ten komentář se velmi kriticky staví k české společnosti, jež se v globálním kontextu vymyká svou extrémní jednostranností. Česko funguje podle něj jako bezvýhradný obhájce izraelské politiky a text to dokládá absolutní shodou napříč současnou i minulou vládní garniturou, díky nímž se země profiluje jako hlas Izraele v Evropě. No a tento postoj se pak konkrétně projevuje třeba v orgánech OSN, kde naše diplomacie opakovaně vetuje či hlasuje proti rezolucím volajícím po příměří. No a například i čeští rektoři a rektorky, kteří vyjádřili podporu Izraeli po 7. říjnu, dodnes neodsoudili zničení vysokého školství v Gaze a zabití stovek tamních kolegů a kolegyň. Takže hlavním cílem kritiky je ten morální rozpor, kdy reprezentace projevuje velkou citlivost k hrozbám antisemitismu, ale v případě masivního utrpení palestinských civilistů vykazují naprostý, v lepším případě chlad a v horším souhlas.
8: No a na závěr jste pro nás vybral ještě jeden knižní tip, Zpráva, tak jsem s ním.
14: No ano, kdo si pamatuje Ramba? Představitel akčního hrdiny Sylvester Stallone vydal knihu o sobě, ne tedy první, ale zprávu píší, že nejosobnější. V té autobiografii Schody, která už má i český překlad, se Stallone více rozepsal o příkoří, které musel dnešní osmdesátník kdysi překonávat. Například to, že otec jej přesvědčoval o zbytečnosti jeho existence, což ve Stallonovi vzbudilo energii mu dokázat, že se plete. No a matka se mu třeba vysmála, když jí zavolal, že získal hlavní úlohu ve filmu Rocky, a pak ani nepřišla na Oscary, které mu měly být předány. No a ještě ke všemu mu chtěla dát jméno Tyron, čemuž otec zamezil. A Stallone píše, měl jsem štěstí, že se mé jméno aspoň nerýmovalo. Jmenovat se Tyron Stallone by byla fakt smůla, ale když zkombinujete mé povislé koutky očí, křivý úsměv a špatnou výslovnost s tím, že jsem dostal jméno slavné kreslené postavičky, totiž kočky jménem Sylvester, je vám jasné, že jsem to ve škole neměl lehké, cituje Právo.
8: A to přečetl stejně jako další české deníky dokumentární režisér Ivo Bystřičan. Děkujeme za váš autorský výběr. Naslyšenou.
14: Díky a pěkný den.
3: A ten dozněl na Plusu 6 hodin a 40 minut. Litevský parlament udělal první krok ke zrušení ústavního zákazu rozmístění zbraní hromadného ničení v zemi, včetně zbraní jaderných. Aby zrušení toho zákazu vstoupilo v platnost, je ale nezbytné druhé hlasování. Kreml už před měsícem adresoval Litvě vzkaz, že pokud nechá na svém území rozmístit jaderné zbraně, může se stát cílem ruských útoků. Lucie Vopálenská se zeptala na praktické dopady hlasování litevských poslanců Jana Ludvíka z katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
15: Dojde k určité harmonizaci s ostatními členskými státy Severoatlantické aliance. K čemu naopak nedojde, tak to není krok, který by byl, řekněme, konkrétním předstupněm k rozmístění jaderných zbraní na území Litvy. Pouze
16: ale je to krok, který je nutný, ale je to krok, který je nutný pro případné další kroky vedoucí k něčemu takovému. To asi je to nutné.
15: Nutné to samozřejmě je, nicméně je potřeba říct, že v tuhle chvíli není známo, že by byla ze strany NATO nebo jaderných zemí NATO poptávka potom rozmístit jaderné zbraně v Litvě. Ale já to uvedu do jednoho důležitého kontextu. Nepotřeba říct, že takový zákaz se nestavuje jenom na rozmístění jaderných zbraní. Nebo minimálně to zatím litevské soudy neposuzovaly. A ona by to byla komplikace i pro to, co jsme viděli u zemí, které mají právě podobný zákaz, například Nový Zéland, kdy tam třeba nemůže, když to jako řeknu velmi zjednodušeně, zakotvit americká ponorka, která zrovna bude potřebovat doplnit jídlo. To znamená, nebo přeletět letadlo vyzbrojené jadernými zbraněmi, a to už může jakoby prakticky být zbytečná komplikace, která by se pravděpodobně musela řešit v případě krize.
16: Druhé hlasování má následovat, a to počátkem příštího roku. V tom prvním se tedy vyjádřila drtivá většina 106 poslanců, 18 bylo proti a 6 se zdrželo. Takže je to teprve na cestě, ale jak daleko by tedy potom podle vás bylo ještě případné rozmístění amerických jaderných zbraní v Litvě? Asi by tomu muselo předcházet spousta jiných kroků a myslíte si, že by tomu byla nakloněna současná americká administrativa?
15: Podle toho, co zaznívá, tak Spojené státy sice zvažují, že by nějakým způsobem změnili nebo rozšířili rozmístění amerických jaderných zbraní v Evropě, které v tuhle chvíli stále vychází z potřeb Severoatlantické aliance za studené války. Zůstalo to prostě tam, kde to bylo rozmístěno v době do 80. let a dál se to víceméně neaktualizovalo, případně se ty zbraně stahovaly. Nicméně konkrétně se nemluví o baltských státech, ty spekulace spíš směřují k Polsku. Rozmístit jaderné zbraně vyžadovalo proto vytvořit poměrně nákladnou a sofistikovanou infrastrukturu.
16: Na to teď pracuje na nové podobě obrany východního křídla aliance. V čem vlastně má ta obrana být jiná než doposud?
15: Je potřeba říct, že to jsou, že ty informace o tom jsou zatím velmi kusé, není to úplně zřejmé, tak jak to čtu, tak je to určitá evoluce. Ono vlastně po ruské invazi na Ukrajinu, tak se hodně začalo být to, že ta válka je opotřebovávací, což je pravda, a trochu v tom zaniklo, že vlastně ale NATO nechce opotřebovávací válku. Ono ji teda nechce ani Rusko a nechce ji Ukrajina a vlastně jenom skončili a neví, jak se z ní dostat. A plány NATO jsou ideálně tu válku, pokud by k nějaké agresi ze strany Ruské federace došlo, rychle ukončit. To byly plány předtím a v tuhle chvíli pravděpodobně budou jako aktualizovány o zkušenosti z ukrajinského konfliktu a o možnosti nasazení nových technologií.
16: Ještě poslední věc, důležitá, před chvílí jsme mluvili o útoku dronů na obchodní lodě u bulharského pobřeží. Ukazuje to, že se bezpečnostní rizika stále výrazněji dotýkají i jihovýchodního křídla NATO?
15: Ano, ono, ten konflikt v Černém moři vlastně probíhá od samého počátku té ruské invaze, ale je vidět, že ten konflikt má prostě tendenci přicházet s různými pravidelnými eskalacemi a i pokud by bylo záměrem těch válčících stran ho udržet v nějakých jako daných geografických hranicích, tak se jim to nemusí podařit a zejména ze strany Ruské federace často vidíme, že to, že někdy je v uvozovkách omylem a možná záměrně překročena ta hranice, tak to považují za benefit, který tlačí politicky státy na to.
3: Nyní Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
8: Pro váš kompletní přehled vám v Ranním plusu ve 6:45 nabízíme ještě informace z ekonomiky. Hypotéky zdražovaly 7. měsíc v řadě, jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Průměrná úroková sazba hypoték na počátku října dosáhla 5,79% a proti září se zvýšila o 0,28% bodu.
3: Regionální zástupce Mezinárodního měnového fondu uvedl, že země střední a východní Evropy potřebují reformy, které by posílily růstový potenciál jejich ekonomik v době nepříznivého demografického vývoje a sílící čínské konkurence. Uvedl to s tím, že zvýšení růstového potenciálu by nemuselo být snadné.
8: a europoslanci dnes povedou rozpravu o vývoji jednání o příštím sedmiletém rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 34. Německo, Nizozemsko a Dánsko podporují jeho snížení, zatímco 17 členských zemí, včetně Česka, varovalo před škrty v zemědělství a regionálních dotacích.
3: Nejsvobodnější ekonomiku světa má Hongkong. Výsledky každoročního žebříčku, či řekněme soutěže o nejotevřenější tržní prostředí, oznámil kanadský think tank spojený s prestižním Fraserovým institutem ve Vancouveru. Někdejší britské území je od roku 1997 součástí Čínské lidové republiky, ale stále požívá řadu výhod a výjimek, jak ekonomických, tak politických. Hongkong tedy zvítězil v konkurenci dalších 164 zemí světa. My jsme teď ve spojení s Davidem Jakšem, zpravodajem v Asii. Davide, přeji ti dobrý den.
2: Přeji hezké ráno.
3: Jaká jsou kritéria této prestižní soutěže?
2: Tak ten vámi zmiňovaný prestižní kanadský think tank si zakládá na tom, aby výsledky byly kompilací velkého počtu veřejně dostupných informací, aby měl z čeho vybírat a tím pádem i výsledek byl validní. Hodnotí se hlavně míra regulace domácího trhu, také otevřenost mezinárodnímu obchodu, velikost státní správy, právní systém nebo vlastnická práva. Samozřejmě důležitá je i stabilita místní měny. A důležitým faktorem je také vymahatelnost práva. Ten vítězný součet bodů je důležitý pro případné zahraniční investory, má svoji váhu. My tedy mluvíme o vítězném Hongkongu, ale možná ještě doplňme i další pořadí. Druhý skončil další silný hráč odtud z Asie, a sice Singapur, třetí Švýcarsko, čtvrtý Nový Zéland a páté Spojené státy americké.
3: Hongkong zvítězil po třetí v řadě. Co to vypovídá o ekonomice, které po sjednocení s Čínou mnozí předpovídali pokles nebo dokonce tvrdý pád?
2: No tak Hongkong si po roce 1997, kdy přešel pod správu pevninské Číny, udržel mimořádně volný trend obchodu, který tudy prochází, čili bez klasických cel, s volným pohybem kapitálu, zachovali jednoduché a přitom nízké daně, pořád má vlastní volně směnitelnou měnu s velmi silnou vazbou na americký dolar. No a co je jeden z nejdůležitějších faktorů, pořád velmi dobře chrání zahraniční investice. Pověstné jsou také vysoké finanční rezervy města a v podstatě konzervativní, velmi opatrná fiskální politika. No a samozřejmě je třeba zmínit, že ale došlo k podstatným změnám v oblasti demokracie i lidských práv. Tam je Hongkong úplně jinde, než byl před 10-20 lety. Nicméně pevninská Čína si velmi chytře hlídá, aby to politické utahování šroubů se obchodu a biznisu v Hongkongu dotklo co možná nejméně. A v podstatě ten čistý ekonomický hat-trick, o kterém teď mluvíme, třetí hladké vítězství po sobě v souvislosti s tím žebříčkem Fraserova institutu, tak je důkazem, že tohle se Pekingu daří. Mimochodem pevninská Čína, Čínská lidová republika, tak ta se v tom žebříčku letos nevešla do první stovky.
3: A jak se v téhle soutěži o co nejotevřenější tržní prostředí umístilo Česko?
2: Velmi dobře, velmi slušně. Česko je v meziročním srovnání v podstatě skokanem. Z loňského 35. místa se posunula na letošní 23. No a z celkového počtu 10 možných bodů, které lze nazbírat, tak Česká republika dostala 7,8. Pan učitel by asi řekl, je to taková hezká dvojka. Nebo já bych řekl, možná velmi hezká dvojka. Největší zlepšení přišlo v oblasti takzvaných zdravých peněz. Hlavně se pozitivně odrazil pokles inflace v České republice. Je ale nutno dodat, že ačkoliv mluvíme o výsledcích za letošní rok, tak o žebříčku v podstatě rozhodují údaje z roku 2024, protože organizátoři vždycky pracují s dva roky starými daty. Úplně na závěr bych možná ještě dodal, že my mluvíme o té špičce a o té první třetině tabulky nebo toho žebříčku, ale na úplně opačném konci, na chvostu, skončila Venezuela, Zimbabwe a Súdán. To jsou země, kde se rozhodující měrou zohledňuje politická nestabilita, slabá měna a vysoká míra korupce.
3: Slyšeli jsme Davida Jakše, našeho zpravodaje v Asii. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
8: Je 6 hodin a 50 minut, posloucháte Ranní plus. V Česku přibývá výdejních boxů. Lidé na nich oceňují hlavně svobodu, kterou mají při vyzvedávání zboží. Jenomže už je jich v tuzemsku přes 18 tisíc, což je pro představu skoro 4x tolik, co bankomatu. Není tedy divu, že některé obce mají problém, hlavně kvůli nevhodnému umístění.
0: lidi objednávají úplný kraviny, papírový kapesníky.
18: Do jednoho z výdejních boxů v centru Prahy pravidelně zaváží pan Roman. A řekl byste, že těch zavážek tady přibývá?
0: No třeba dřív už se nejezdili víkendy a teď už se jezdí furt i víkendy prostě non-stop.
18: Právě možnost vyzvednout si zásilku v jakoukoliv denní i noční dobu i o víkendu je jedním z důvodů, proč jsou výdejní boxy tak populární. V dnešní době jsou hlavním způsobem doručení zásilek už pro většinu Čechů, jak ukazuje průzkum společnosti Kantar pro firmu PPL, kterého se v únoru zúčastnilo 1000 Čechů. Mluvčí PPL Michaela Tůmová říká.
19: Ještě v roce 2023 volilo boxy jako primární způsob doručení pouze 18% Čechů. Letos vzrostl jejich podíl skoro trojnásobně na 56%.
18: Výdejní boxy jsou nejvyužívanější metodou doručení zásilek i u největšího tuzemského internetového obchodu Alzy. A podle jeho analýzy také nejekologičtější, tvrdí mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
20: Doručování zásilek do Alza boxů a jejich odnos zákazníky pěšky je nejšetrnější variantou z hlediska uhlíkové stopy. A to jak v Česku, tak i na Slovensku. V Tuzemsku je tato varianta až o 83% šetrnější než doručení přímo na adresu zákazníka.
18: Některé obce měly v minulosti s výdejními

0: Sekce Svazu měst a obcí Daný Ránek.
1: Pokud není ta komunikace od začátku úplně skvělá, to znamená, neprobere to ta společnost řádně s obcí a ta obec s těmi občany, tak se může stát, že se narazí na nějaký problém. Třeba to, že tam začnou jezdit lidi přes den, kdy se třeba plní škola. Někdy to je naopak, že tam lidi jezdí v noci, ať už zákazníci nebo ti, kteří ty boxy plní, a je to klidná čtvrť, kde nejsou zvyklí na noční provoz.
0: Už teď je v Česku přes 18 000 výdejních boxů a pravděpodobně jich ještě přibude. V průzkumu společnosti Kantar totiž skoro polovina dotázaných uvedla, že by v příštích 5 letech uvítali ještě víc výdejních míst. Na tom, kde budou stát, se ovšem musí doručovací firmy domluvit s obcemi. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Předběžný odhad Českého statistického úřadu potvrdil zářijový růst spotřebitelských cen. Zda je důvod ke znepokojení, nad tím se v komentáři zamýšlí publicista Petr Holub.
3: Možná už zase nastal čas propadnout panice, může člověk usoudit po přečtení zprávy, jaká byla v září inflace. Taková panika má výhodu v tom, že člověk ještě stihne nakřičkovat dostatečný objem zboží za aktuální, tedy relativně nízké ceny. Na druhé straně tím zvyšuje možnost, že se obavy z prudkého růstu cen opravdu naplní. Ovšem tomu nemusí vadit, pokud se už stihl zásobit. Důvodem k této obskurní úvaze jsou ovšem skutečná čísla, nemluvě o pochmurné náladě ve společnosti, která nastala jako vždy společně s návratem z prázdnin. Statistický úřad skutečně vydal předběžný odhad, podle kterého v září vyrostly ceny v průměru o 2,5%, a to je o 0,6% víc než v srpnu. Možná nemá smysl tento odhad přeceňovat. Ve srovnání s Evropou to je pořád druhá nejnižší inflace. Zároveň má zvýšení inflační laťky jediný důvod, totiž zdražení pohonných hmot v důsledku války v Perském zálivu. Až se poměry uklidní a uklidnit se musí, pak budeme opět cestovat za přijatelnou cenu. Lehké mrazení v zátylku jako příznak blížící se paniky však člověk může cítit při vzpomínce na rok 2021, kdy se poměry koncem léta a začátkem podzimu vyvíjely úplně stejně jako letos. Ceny začaly průběžně růst v červenci a zastavilo se to až o rok a 3 měsíce později na 18%. Také tehdy ze všeho nejdřív zdražily pohonné hmoty, pak se ale začaly přidávat i další komodity, od energií pro domácnost přes služby a běžné průmyslové zboží, a poslední ránu hospodyňkám pak zasadilo zdražení potravin. To se může klidně opakovat, jak lze předvést třeba u energií pro domácnost. Dnes za ně podle Českého statistického úřadu platíme méně než před rokem. Za to však vděčíme výhradně tomu, že vláda Andreje Babiše domácnosti osvobodila od příplatků za obnovitelné zdroje. Tento efekt se však vyčerpá nejpozději v lednu. Za nízkou inflaci ve srovnání s Evropou mohou také levné potraviny, u kterých v Česku a jen v pár dalších zemích ceny dokonce klesají. Tady není třeba litovat obchodníků ani rolníků už vzhledem k tomu, že se v loňském roce zisky zemědělských firm navýšily o 120%, a letošní pokles je tedy sotva může zničit. Ovšem není pochyb, že právě zemědělci začnou na ceny opět tlačit a nejpozději také v lednu. Jednou větou, mírné panice můžeme propadnout už dnes, přesto s ní ještě můžeme počkat do konce roku, až se temné vize o drahé elektřině a másle začnou opravdu naplňovat. Varování vyplývající z čísel Českého statistického úřadu by pořád šlo zlehčovat, kdyby se scénář z roku 2021 neopakoval ještě v jednom rozměru. Jak upozornila viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová, inflaci může rozjet nepřiměřené navýšení platu ve veřejných institucích, které umožní značné části populace utrácet i při rostoucích cenách. Před 5 lety vyrostly čisté mzdy ve veřejné sféře o 20%, letos to v druhém čtvrtletí bylo o 8 až 9% s výjimkou zdravotnictví, kde se museli spokojit s 5%. Tak tedy zní argument, podle kterého jsme opravdu na šikmé inflační ploše. Vyšší zářijová inflace se tím stává vážným argumentem, proč by se měla vláda při navyšování platů státních zaměstnanců chovat uměřeně. Přesněji řečeno, proč by je v rozpočtu na rok 2027 vůbec zvyšovat neměla.
2: Dozněl komentář publicisty Petra Holuba.
4: Zatím to tak úplně nevypadá, ale chladné dny se blíží a noclehárny pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji mají problém. Kvůli osekaným státním dotacím, které jim vyplácí hejtmanství, chybějí organizacím peníze na provoz a platy zaměstnanců. Některým pomůžou města, jiné se ale obávají, že budou muset provoz omezit.
5: Ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Kněžková-Brňáková se připravuje na nejtěžší zimu, co pamatuje. V čele organizace je 13.

0: 15 let.
1: Teď nám chybí za celou organizaci 2,8 milionu. A to je opravdu částka, kterou prostě nemáte někde na bankovním účtu. To znamená, že se může stát, že nebudeme mít na mzdy.
0: Noclehárna v Bohumíně funguje po celý rok, každý den. Běžný stav je 15 lůžek.
2: A nahoře 5 žen.
0: Dá se říct, že je pořád plno?
2: Přes zimu určitě ano.
0: Sociální pracovnice ale na vše připravuje. V zimě budou lidem bez domova poskytovat i místo v teple, i když budou matrace plné. Podobně jsou na tom i v dalších městech Moravskoslezského kraje. Armádě spásy chybí peníze na platy pracovníků noclehárny pro muže bez domova v Havířově.
3: Ta situace není pro nás jednoduchá, nicméně v této chvíli můžeme ubezpečit, že naše služby, které poskytujeme primárně lidem bez domova, určitě budou poskytovány ve stejném rozsahu a ve stejné kvalitě, jako byly poskytovány, bez ohledu na to, že teď to financování je nejisté.
0: Ředitel Marek Blahut jedná o podporu poře s městem a doufá, že osekaný rozpočet vystuží i kraj a stát. Ohrožené služby pro lidi bez domova podle mluvčí Jany Končítkové podrží i Bohumín.
4: My nemůžeme nechat sociální služby padnout. Pracují s klienty, mají zaměstnance, takže jsme připraveni organizacím částečně pomoci. Nicméně z dlouhodobého hlediska je to nesystémové řešení. Nelze do nekonečna převádět náklady státu na rozpočty měst.
0: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí šlo letos na sociální služby v kraji víc peněz než v loni a jen na hejtmanství, jak je rozdělilo. Moravskoslezský kraj už dříve Českému rozhlasu řekl, že žádné další peníze sociálním službám nepošle. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Bylo 7 hodin, je středa 7. října, Ranní plus pro vás dnes vysílají Martina Mašková
6: a Šárka Feniková.
7: Český rozhlas plus.
6: A jaká témata pro vás chystáme dál? Spisovatelka Radka Denemarková zahájila frankfurtský knižní veletrh kritikou vlády, co obnáší česká účast v této prestižní akci.
5: Jak se úřady a mobilní operátoři připravují na případné kyberútoky během nadcházejících voleb?
6: A proč je důležité, aby ve městech zůstaly stromy?
5: Zprávy z domova i ze světa na úvod přináší Ondřej Látal.
8: Přeju dobré středeční ráno. Frankfurtský knižní veletrh dnes zahajuje oficiální program. K hlavním mezinárodním hvězdám patří americká historička Jill Leporová, držitelka letošní Pulitzerovy ceny za historii. Na místě je i naše reportérka Kateřina Svátková, spojíme se s ní v Ranním plusu hned po zprávách. Vystoupení poslanců při jednání ve sněmovně by mohla být ještě kratší než dosud, naznačil to předseda klubu motoristů Boris Šťastný. Řekl, že připravuje usnesení, kterými by se zkrátily projevy při projednávání zákonů, pokud by se jednání natahovala. Podle předsedy poslaneckého klubu opoziční ODS Marka Bendy ale nebude pro koalici jednoduché něco takového prosadit.
9: Já pokládám usnesení za v tuto chvíli nemožná, protože jsme novelu jednacího řádu přijali, takže věci, které tehdy měly být původně případně v usnesení, jsou dneska v jednacím řádu. Představa toho, že přinesou nějakou novelu, která má jako brutálně osekat opozici a že jim to projde za týden, je opravdu naprosto nereálná.
8: Šťastný chce taky připravit úplně nový jednací řád dolní komory parlamentu, aby se například dal dopředu stanovit den, kdyby se o zákonech už mohlo hlasovat bez rozpravy.
7: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
8: Nedaleko ruského přímořského města Soči v Černém moři hoří ropný tanker. Informují o tom ruské telegramové kanály. Požár pravděpodobně vypukl na tankeru Aframax Rio, který je na ukrajinských sankčních seznamech jako součást ruské stínové flotily. Jméno tankeru potvrdilo i ruské ministerstvo dopravy. Loď plula pod liberijskou vlajkou a údajně byla napadena námořním dronem. Všech 23 členů posádky je podle ruského ministerstva v bezpečí. V Izraeli si dnes připomínají masakr Hamásu. Ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí napadli jih Izraele přesně před 3 lety. Po celé zemi se konají vzpomínkové akce i protesty volající po odpovědnosti politiků.
10: Na Tel Avivské pláži leží černé pruhy látky s 1163 bílými siluetami, které reprezentují lidi zabité při útoku Hamásu před 3 lety. 251 žlutých siluet ukazuje na rukojmí, která ozbrojenci odvlekli do pásma Gazy. Vedle nich je nápis Cena za selhání. Ohlášené jsou taky protesty u domů ministrů, kteří byli v říjnu 2023 součástí vlády. Připomínkové akce se svědectvími přeživších i rodin obětí se odehrají hlavně na místech podél hranice s pásmem Gazy, která masakr nejvíc zasáhl. Desítky tisíc lidí mají večer dorazit na hlavní občanskou ceremonii v Tel Avivském parku. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
8: Bývalý prezident německé zahraniční rozvědky August Hanning dnes stane před vyšetřujícím soudem. Ten rozhodne, jestli pošle 80-letého muže do vazby kvůli podezření ze špionáže. Hanningovi hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení.
11: August Hanning vedl zahraniční rozvědku na přelomu tisíciletí, například v době americké invaze do Iráku. Podle vyšetřovatelů ale zůstal v kontaktu i potom a nakoupil v následujících letech od bývalého kolegy asi 2000 tajných dokumentů za účelem dalšího prodeje. Server Spiegel uvádí, že Hanning měl blízké vazby na Azerbajdžán i jeho tajné služby. Předseda příslušného kontrolního výboru spolkového sněmu Mark Henrichmann řekl televizi ARD, že skandál by neměl ohrozit plánovanou reformu a rozšíření pravomocí zpravodajských služeb v Německu. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
8: Američanka Krista Pajková se po nezdařené popravě probrala v nemocnici z bezvědomí a začala komunikovat. Zůstává ale i dál na jednotce intenzivní péče. V prohlášení to uvedli její právní zástupci. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Před týdnem dostala dvě smrtící injekce, po kterých upadla do bezvědomí, ale nezemřela. Od té doby byla v kritickém stavu v nemocnici. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus, přejeme dobré středeční ráno. Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ode dneška ve Státním úřadě pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října ve 64 letech. Britští Deep Purple dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvlivnějších hardrockových kapel se do Česka vrací v rámci evropského turné. Koncert začne ve 20 hodin, jako předkapela vystoupí britští Jailer.
12: Jeden z nejznámějších kytarových riffů stojí na skutečném příběhu. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř nad Ženevským jezerem pak inspiroval skladbu Smoke on the Water. Kapela má za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se Deep Purple vracejí po 3 letech. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
8: 6:15 po 7 ráno přidáme v Ranním plusu taky dopravní informace a začínáme na dálnici D1, konkrétně na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Tam popojíždí kolona od okruhu z 10. kilometru. Příčinou 20-minutového zdržení je nehoda v Brněnské u Orlenu. Na kilometru 4,5 se v levém pruhu srazila dodávka s osobním autem. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí nad Labem se dojíždí do kolony před Kralupy na 10. kilometru. Okolo 10 minut se jede k místu dřívější koleze u Odoleny vody na kilometr 5,5. Vše už je odklizené v odstavném pruhu. Na plzeňské dálnici D5 před Prahou popojíždí fronta převážně kamionů, tradičně od Rudné, konkrétně ze 6. kilometru. Na okruh k Ořechu se teď sunou přes 40 minut. Osobní auta jedou o něco svižněji. Kousek před Barandovským mostem směrem na Smíchov v Praze stále v levém pruhu překážejí následky střetu dvou osobních aut a kolona narůstá, vleče se téměř od podjezdu magistrály. Je to na více než 20 minut. A z konce Cínovecké přes ucpanou Libereckou ulici i Holešovičky pojedete k Blance téměř půl hodiny, zdržíte se i v Povltavské od Čuprovy, předtím v Českobrodské i spojovací před omezením. Dobře dojeďte. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, teď ráno hlavně v Čechách ojediněle s mlhami, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty dnes přes den 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 16 a vát má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Zprávy Plusu a Ondřej Latal.
13: Posloucháte Ranní plus.
5: U mikrofonu jsou Šárka Feniková a Martina Mašková. Dnes začíná oficiální program knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, což je velká událost pro českou literaturu i kulturu. Česko je čestným hostem letošního ročníku, roky účast připravovalo. Debatovat se o něm bude na několika frankfurtských scénách, mimo jiné o tom, jak se české knihy překládají do jiných jazyků. Dění ve Frankfurtu sleduje naše reportérka Kateřina Svátková. Katko, dobré ráno.
14: Dobré ráno.
5: Jaká jména v tom dnešním programu přitahují nejvíc pozornosti?
14: Těch jmen je několik. Z těch vystupujících dnes je to Jaroslav Rudiš, to je taková hvězda, vlajková loď toho našeho hostování. Je to autor, který žije dlouhodobě v Německu, je to vlastně jedna z nejvýraznějších tváří české literatury tady v Německu. On píše svoje knížky i německy, vydává je německy, je to opravdu zavedený autor a i Němci si ho tak nějak přivlastňují trochu a on je tak trošku rozkročený mezi tou českou a německou kulturou a zároveň ty dvě kultury ve svých dílech pro bojuje. Teď tady vydává knížku Vody Toten Sprechen, což volně přeloženo znamená, kde mrtví promlouvají a už přitahuje opravdu velkou pozornost. No a vlastně tu pozornost přitahují celkem napříč všichni autoři. Já jsem se bavila třeba s Jürgenem Bozem, dlouholetým ředitelem Frankfurtského festivalu a ten vlastně co nejvíc ocenil, tak říkal, jasně je fajn, že tady máte Rudiše, Radka Denemarkovou, že tady máte Kateřinu Tučkovou a další, ale oceňuju to, že ta česká účast má odvahu a vybrala vlastně i začínající úplně mladé autory. No a vlastně ten Frankfurt je hrozně důležitý proto, aby se prodávala práva, aby se lidi dostali i k té nové literatuře, abychom se na českou literaturu jako takovou, aby se lidi ve světě začali dívat trošičku jinak.
5: Jaký ohlas zatím má ta česká účast na veletrhu německých médiích?
14: No díky tomu, že letos máme to čestné hostování, ten projekt Czechia 2026, tak ten ohlas vlastně rozdmíchávaný poslední rok zhruba, kdy je rok české kultury a dostávají se samozřejmě i PR články, ale ta pozornost se opravdu zvedla a je to pokaždé, když je nějaká hostující země, tak ta pozornost se upře opravdu na tu konkrétní hostující zemi a je důležité, jak ten program bude poskládaný. Já jsem se dívala na ohlas, který byl po včerejším zahájení slavnostním, to je takový velký ceremoniál, který trvá přes 2 hodiny. Je tam spousta politických a politických a dalších politických projevů a samozřejmě i literárních. A za Česko vystoupila Radka Denemarková, spisovatelka, která slibovala už před veletrhem, že bude provokativní, no a byla. Měla takový 10-minutový projev v němčině, autorka románů jako Hodiny z olova, Peníze od Hitlera, Čokoládová krev, se opřela nejen do české politiky, ale i do té světové.
15: Die Frage von heute ist ganz einfach. Offene Demokratie oder geschlossene Gesellschaft? Die Literatur kennt die Antwort.
14: Ona mluvila o tom, že literatura vlastně si neklade otázku, jestli si vybírat mezi otevřenou demokracií a uzavřenou společností ve chvíli, kdy se Evropa radikalizuje a jejími slovy hnědne. Máme podle ní v literární historii dost odkazů na to, abychom se poučili a ona tím samozřejmě narážela na to, co se aktuálně děje ve světě, na válečné konflikty, ale i na českou kulturní politiku, za což sklidila ve finále standing ovation. Opravdu měla velký ohlas a jsem se dívala na česká média, hodně se citují, byla opravdu ten její projev, měl velký zásah. No a v novinách se i v těch německých, i tady v hesenských se píše o českém pavilonu, který se včera otevřel a který vlastně je takovým pandánem k letošnímu takovému shakespearovskému motu české účasti Česko země na pobřeží.
5: Pozná i běžný návštěvník Frankfurtu, že se tam prezentuje česká kultura?
14: Tak to je věc, na které si dává záležet asi každá země, která tady má ten rok čestného hostování, protože být vidět, přitáhnout pozornost, co možná nejvíc způsoby vlastně přitahuje i potenciální kupce práv, přitahuje pozornost ke kultuře jako celku. Téma toho neexistujícího moře, o kterém jsem mluvila, se tady propisuje právě i do celého výtvarného zpracování českého hostování. Jsou tady všude obří banery právě s tím nápisem Česko, země na pobřeží. Ono je to trochu absurdní, je to taková vlastně hříčka shakespearovská. Shakespeare vlastně trošku chybně použil ve své hře Zimní pohádka, kdy tam Česko mylně označil za zemi na pobřeží. No a ta česká účast vlastně od začátku to brala jako inspiraci. Včera se otevíral český pavilon, kde architekti zpracovali takovou obří bílou krajinu nafukovací a s argumentem, že je dobré udělat nafukovací objekty, protože to, co je udržitelné a to, s čím si můžeme hrát jako s imaginací, je třeba vzduch, který je všude okolo nás. No a bude tady ve Frankfurtu, se tady budou promítat filmy, je tady asi desítka výstav přímo i ve Starém městě, bude tady znít česká hudba, no a abych nezapomněla, tak přímo na veletrhu je tady i stánek s českým jídlem.
16: My se k té české účasti především vrátíme po 8. hodině a budu mluvit mimo jiné se spisovatelkou Alicí Horáčkovou a také s Martinem Kraflem, který vlastně připravil tu českou účast na knižním veletrhu ve Frankfurtu. Kdo kromě českých autorů dnes na veletrhu vystoupí?
14: Tak dnes těch velkých jmen ještě není tolik, on je první den veletrhu, ale je tady jedno velké ESO frankfurtských organizátorů, těm se podařilo získat pro Frankfurt jako jednu z vystupujících letošní držitelku Pulitzerovy ceny za historii Jill Leporovou. Je to slavná historička z Harvardu, autorka hitu, který knižního hitu o americké ústavě. No a jejím velkým tématem a i velkým tématem celého letošního ročníku je třeba mimo jiné právě politika, ale i používání a rizika umělé inteligence. Debatovat o tom všem budou tady nejen autoři, ale třeba i překladatelé, kterých se to velmi dotýká, a odborníci na bezpečnost.
16: S Frankfurtu nad Mohanem jsme slyšeli naše kolegyni Kateřinu Svátkovou. Katko, děkujeme.
14: Díky, hezký den.
17: A téměř ve 7:15 se vracíme zpět domů. Už tento pátek začínají komunální a někde i senátní volby, proto přinášíme vedle předvolebních debat i servisní informace ve formě volebního průvodce. Dnes například připomínám, že k volbám vás komise pustí jen s platným průkazem totožnosti, čili občanským průkazem nebo pasem. Poradíme ale také, co dělat, když se do volební místnosti nemůžete dostat třeba kvůli schodům.
18: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
19: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
20: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
18: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
19: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
21: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
18: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Jak na to, si řekneme zítra. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
19: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak o ni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
20: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne člen okrskové volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
18: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
19: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
17: Taky úřady se musí připravit na komunální a senátní volby, které začnou, tedy jak už bylo řečeno, v pátek. Pracují hlavně na zabezpečení svých systémů a webů, aby se vyhnuli případným hackerským útokům nebo na ně alespoň dokázali včas reagovat. Eliminovat riziko se snaží také ministerstvo vnitra, které průběh voleb má na starosti. A jak, to už si řekneme opět s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Vítejte ještě jednou.
1: Ještě jednou dobré ráno.
17: Co všechno má v souvislosti s volbami tedy na starosti ministerstvo vnitra?
1: Ministerstvo pravidelně zajišťuje například tisk a dodání volebních lístků. Ty už by mimochodem dnes měl mít každý volič. Rezort má ale na starosti i to, aby všechny samosprávy měly dostatek členů ve volebních komisích. V tomto ohledu se nevyskytly žádné komplikace a podle ředitele odboru voleb Tomáše Jirovce je vše zatím na zahájení voleb připraveno.
2: Letos opravdu jsme nezaznamenali žádný podnět ze strany některých starostů nebo starostek o tom, že by neměli dostatek lidí do komisí na té lokální úrovni, kdy právě volební strany typicky mají to právo delegovat své zástupce do okrskových volebních komisí a z logiky věci tak oproti třeba jiným volbám je jasné, že ten zájem asi je intenzivnější.
1: Kromě toho má ale rezort na starosti i zajištění bezproblémového a hlavně bezpečného průběhu voleb. Dohlížet na něj bude nově zřízená technická skupina. A ve střehu bude taky Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, jak říká jeho mluvčí Jakub Neščivera.
22: Nauky pře tématu kybernetické bezpečnosti voleb věnuje dlouhodobě. Naší roli je pomáhat institucím, které zajišťují systémy důležité pro průběh voleb, aby provedly maximum preventivních opatření, byly co nejlépe připravené a aby volby proběhly bez narušení.
1: Těmi institucemi myslí například Český statistický úřad, který zveřejňuje výsledky voleb.
17: A jaké kybernetické útoky hrozí nejčastěji?
1: Jde o takzvané DDoS útoky, při nichž počítače ovládané hackery zahltí napadený server velkým počtem dotazů a tím ho vlastně dočasně vyřadí z provozu, dodává Jakub Neščivera z Nukibu.
22: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
1: Na kyberpodvody se chystají i mobilní operátoři. Ti počítají s vyšším počtem pokusů o útoky na státní instituce i soukromé organizace. Za T-Mobile to přibližuje mluvčí Patricie Šedivá.
23: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
1: V souvislosti s loňskými volbami do poslanecké sněmovny zaznamenal NÚKIB celkem 3 kyberbezpečnostní incidenty. Šlo vyloženě o kybernetický útok nebo právě zmiňované přetížení systému.
17: Tak vypadá to, že letos to bude všechno na jedničku. Jak se úřady chystají a instituce chystají na volby, které začínají v pátek, jsme probrali s Josefínou Báčovou. Děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.
16: Posloucháte Český rozhlas Plus. Jaké jsou hlavní události, které sledujeme? Spisovatelka Radka Denemarková na zahajovacím ceremoniálu frankfurtského knižního veletrhu přednesla projev kritický k vládě resortu kultury, ale odsoudila třeba také radikalizaci evropské politické scény. Její projev následoval po vystoupení ministrů kultury obou zemí Oty Klempíře a Wolframa Weimera. Klempířův projev přerušovaly také kritické výkřiky. Ministr na to České televizi řekl, že vítá, že česká literatura je slyšet. V Kyjevě jsou podle tamních úřadů po nočních ruských raketových a dronových úderech 2 mrtví. Zásahy ruskými raketami či drony hlásí také města Dnipro, Záporoží a nebo Kremenčuk. Studentských demonstrací ve Francii se zúčastnili stovky tisíc lidí. Je to právě 20 let ode dne, kdy útočníci v Moskvě zastřelili mezinárodně oceňovanou novinářku Annu Politkovskou. Kritičku režimu Vladimíra Putina na cestě za těhotnou dcerou útočník několikrát střelil ve výtahu. Její vraždu si tento týden připomněl i Evropský parlament. Poprvé veřejně v podstatě tam vystoupila také vnučka Anny Politkovské. V kuloárech Evropského parlamentu s ním mluvil redaktor zahraniční redakce Jakub Lucký. Jakube, dobré ráno.
24: Dobré ráno.
16: Co se o této ženě dá říci?
0: Aně Viktorie je 19 let, ona se narodila vlastně několik měsíců, tedy po vraždě Anny Politkovské, černé vlasy, černé brýle. Na jednu stranu působí velmi mladě a na druhou vlastně vůbec ne. Ona je pojmenovaná po té své babičce, která se nedožila jejího narození a zanechalo to na ní takovou, bych řekl, celoživotní odkaz, o kterém je vidět, že ona hodně přemýšlí. Ona se vlastně vzdala kvůli tomu vysněného studia leteckého inženýrství.
3: V 16 letech, kdy jsem si plně uvědomila, jakou vlastně mám rodinu, uvědomila jsem si, že sice mám ráda matematiku a fyziku, ale taky musím část svého života věnovat tomu, že budu mluvit o své babičce.
0: V Evropě mimo Rusko žije relativně krátce. Ona z Ruska uprchla i s matkou po začátku války na Ukrajině kvůli kritice té války, potom čelila výhruškám smrtí.
16: A proč se teď rozhodla veřejně vystoupit?
0: Ona za prvé dospěla a za druhé k tomu dovedl jeden příběh. Její blízký kamarád Saša z Kavkazu se rozhodl sdělit rodině, že je homosexuál. Tato ale nepřijala.
3: Projevilo se to na jeho duševním zdraví. Neměl pocit, že může Rusko opustit. Nevěděl jak, neměl nic, co by mu v tom pomohlo. Spáchal sebevraždu. V jeho dopise na rozloučenou mi napsal, že chce, abych víc mluvila o své babičce. A to je důvod, proč to dělám. Pro něj a pro svou babičku.
0: Řík mluvila o tom, že vystupovat bude častěji, ale ten příběh byl asi to hlavní, co ji přivedlo do Evropského parlamentu a o čem mluvila na vystoupení pro podvýbor pro lidská práva. Ona mluvila o tom, že Evropská unie by podle ní neměla zavírat dveře Rusům, kteří se necítí v Rusku v bezpečí a snaží se z ní uniknout.
16: Slučko Anny Politkovské, si měl možnost mluvit i osobně, co tě během rozhovoru nejvíc zaujalo?
0: On celý ten rozhovor byl v mnoha ohledech neskutečně zajímavý. Mě hodně zaujalo to, jak se vypořádává s tím stejným jménem. Ona mluvila o tom, že se budí každý den s tím, že je Anna Politkovská. Mluvila o tom, že babička je její morální kompas, ale taky o tom, že nejsou stejné. I když obě dvě jsou Anna Politkovská, tak ona opravdu důsledně říká, já jsem Anna Viktoria Politkovská. No a i to, že se chce vrátit vlastně do Ruska, ona o tom mluvila, že nostalgicky se chce vrátit do toho místa, kde vyrůstala, ale je si vědomá toho, že se tam asi nikdy nebude moct cítit bezpečně.
16: Co teď bude s Annou Viktorií dál?
0: No teď studuje politologii a téma Ruska a demokracie nechce opouštět. Ona mluvila o tom, že její velké přání je to, aby v Rusku jednoho dne demokracie panovala, ale vlastně sama přiznává, že v to úplně nedoufá, ale tomu chce věnovat minimálně část svého života, jak ona říkala, tomu odkazu své babičky, těm příběhům obyčejných lidí, kterým se věnovala Anna Politkovská, novinářka, tomu tématu svobody. A proto zatím Anna Viktoria Politkovská zůstává v Evropě, protože do Ruska se bojí vrátit.
16: Jakub Lucký, redaktor zahraniční redakce, který mluvil v Evropském parlamentu právě s vnučkou Anny Politkovské. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
17: A krátce před 7:30 máme pro vás ještě jedno téma. Téměř stovka stromů ve 14 českých městech má na sobě nově zavěšený štítek. Dočteme se na něm například, kolik strom zadrží dešťové vody, jak pomáhá čistit vzduch nebo kolik uloží uhlíku a vyprodukuje kyslíku. Do evropského projektu TreeTech se letos česká města zapojila poprvé. Cílem je ukázat, jak důležitou roli stromy mají.
4: Teď jsme u jarlínu japonského, jak název říká, je teda z Japonska, takže není to úplně původní druh, ale je to velmi oblíbený strom u nás ve městech.
6: Jsme v parku na Karlově náměstí v Praze. Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie vybral nemoc velký jarlín, u kterého teď budeme měřit různé parametry.
4: Není úplně moc vysoký, což teda ty sofory úplně vysoké nejsou, takže zrovna na to počítání vlastně hodnoty ekobenefitu je to ideální.
6: Vy jste si připravil i nějaké pomůcky, co všechno potřebujete, když chcete vlastně vypočítat hodnotu stromu.
4: Takže já mám u sebe pásmo, kterým měříme obvod nebo průměr kmene, nosím výškoměr, mám u sebe paličku, na krku mám dalekohled, no a samozřejmě mám tablet, do kterého hodnoty zapisuju.
6: Můžeme teď přistoupit k tomu samotnému měření, co je vaším vlastně prvním úkolem.
4: První úkol je udělat fotodokumentaci. Následně ve výšce 1,3 metru měříme obvod nebo průměr kmene. Jo, takže z téhle strany 1,10 m obvod, 35 cm průměr. A to jsou vlastně spolu s výškou a průmětem koruny, která se krokuje, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
6: A na co je potřeba ta palička?
4: Tak ještě provádíme vlastně kontrolu interních částí toho kmene, takže tímhle způsobem vlastně zjišťujeme, jestli náhodou v tom stromě není nějaká skrytá dutina.
6: Na základě rozměrů, vitality stromu a dalších parametrů pak odborníci vypočítají například, kolik daný strom dokáže za rok zachytit škodlivých částic ze vzduchu, zadržet vody, uložit uhlíku, vyprodukovat kyslíku nebo jak dokáže ochladit okolí.
4: Tenhle strom vlastně je schopný nahradit 4 MWh za rok, což když přepočteme na provoz klimatizace, tak vychází 18 707 korun za rok.
6: A jak je to třeba s produkcí kyslíku u tohohle jerlínu?
4: Ten náš jerlín, mladý, relativně nebo středně věký, tak ten bude fungovat výborně. Ten řádově nám dá těch 100-200 dnů prodýchaných jedním člověkem za rok naprosto bez problému.
6: Teď jsme se s Jaroslavem Kolaříkem přesunuli na Karlově náměstí, kousek dál k starému památnému platanu. Hodnota takového stromu bude asi úplně jiná než u mladých stromů.
4: Takže u starých stromů třeba ta bilance produkce kyslíku zdaleka není tak přesvědčivá, ale to neznamená, že nejsou hodnotné. To znamená, že ta jejich hodnota se posouvá z té oblasti fotosyntetické aktivity do té oblasti biodiverzity a dalších prostě souvislostí.
6: Veškeré vypočítané benefity stromu shrnuje osobní štítek velikosti A3, takzvaný trýtek, který se upevní na stromě a dostupný je také online.
7: Zhruba se kontrolovalo a umístilo 98 štítků na 98 stromů. Základem byly takové dlouhověké stromy, jako jsou duby, jírovce, jasany.
6: Říká k celorepublikovým číslům arborista Jiří Poulík ze společnosti Safe Trees. Cílem kampaně je ukázat na konkrétních příkladech, jaký má daný strom pro město přínos a proč je investice do zeleně důležitá.
7: Když si lidi vědomí, že tam třeba strom zachytí 9 kilo nečistot, tak si řeknou, když tam ten strom nebude, no tak ty nečistoty teda dopadnou na nás, nebo naše auta, naše domy, do našich domácností. Tohle jsou prostě představitelné věci a díky tomu to město může s těma občanama mnohem líp komunikovat.
6: Kampaň vznikla v roce 2020 v Nizozemsku a letos se jí účastnilo 12 evropských zemí. Poprvé i Česko. Štítky všech zapojených stromů si lidé můžou prohlédnout také na webu trýtek.eu. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
17: Co český průmysl požaduje nebo očekává od vlády a jejich představitelů, i o tom budeme mluvit po půl osmé v našem dalším vysílání.
16: Ale nejdřív si posadněte zprávy, ty dnes připravuje Ondřej Látal.
13: Český rozhlas Plus.
8: Ještě do dnešních 16 hodin si lidé můžou požádat o vydání voličského průkazu pro senátní volby. Musí ale už jen osobně na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz je možné využít při hlasování v jiné volební místnosti svého volebního obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Obvodní soud pro Prahu 4 dnes rozhodne v případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky z pražského IKEMu. Obžalobě čelí bývalí představitelé zařízení, ex-náměstek ředitel Jiří Malý a někdejší šéf IT oddělení Petr Raška. Oba obžalovaní vinu odmítají. Protestu středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 10 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti třetí týden protestují proti nevyhovujícím podmínkám ve školách. Uplynulo 20 let od vraždy ruské novinářky Anny Politkovské. V roce 2006 ve výtahu v moskevském domě zastřelil nájemný vrah. Politkovská pracovala pro opoziční noviny Novaja Gazeta a dlouhodobě ostře vystupovala proti Kremlu a porušování lidských práv. Minimálně každá šestá europoslankyně byla cílem takzvaných slékacích aplikací. Vyplývá to z dat výzkumu, který pátral po počítačem generované pornografii z obličeji skutečných lidí. Podle výzkumu jsou výsledky důkazem, že současná regulace podobných nástrojů není dostatečná. Jednací řád poslanecké sněmovny by se mohl opět změnit. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný chce připravit úplně novou podobu pravidel jednání dolní komory parlamentu. Podle něj není možné, aby schůze byly blokovány v takové míře menšinou, jako se to děje teď. Podle předsedy poslaneckého klubu opozičních lidovců Mariana Jurečky by měl Šťastný nejdříve se svými návrhy seznámit všechny strany ve sněmovně. Tady jsou hraní dopravní informace na Plusu. Dálnice D1 směrem z Brna před Prahou je ucpaná od Popovic z 15. kilometru. Půl hodiny zabere trasa k nehodě v Brněnské na kilometru 4,5. Na úrovni čerpací stanice Orlen stojí v levém pruhu dvě nabouraná vozidla. Na D10 směrem z Turnova do Prahy se sune nesouvislá fronta od Staré Boleslavy ze 14. kilometru. Za Brandýs na 9. kilometr je to teď asi na 15 minut. Hodně se kvůli tomu ucpává i průtah Starou Boleslaví, silnice 610. D7 na trase ze Slaného do Prahy a velmi silný provoz od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru. Kolona popojíždí až k letišti, čekejte 20 minut navíc. V Praze zůstává plná trasa z Hloubětí na Nahostivář, přesněji k Belská od Novopatské k Boděbradské ulici, potom Průmyslová mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Dobře dojeďte. Čeká nás oblačný až polojasný den, místy přechodně až zatažený, teď ráno hlavně v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. A teploty 18 až 23, na horách kolem 16 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
9: Posloucháte Ranní Plus.
17: A to 3,5 minuty po 7:30. Dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. Největší rozpor mezi sliby a činy současné vlády je podle Svazu průmyslu a dopravy u klesajících investic do výzkumu a vývoje. Řekl to prezident svazu Jan Rafaj v zahajovacím projevu sněmu, který se tradičně koná na úvod Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Ocenil sice nový stavební zákon, podnikatelské mise Babišovy vlády i zmocněnce pro AI. Zároveň ale upozornil, že je třeba reformovat stát a investovat do budoucnosti. Spolu s robotizací a digitalizací řady činností bude potřeba podle Rafaje masivně rekvalifikovat pracovníky. Hostem našeho vysílání je teď Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy. Dobré ráno.
10: Dobré ráno posluchačům mojí oblíbené rozhlasové stanice.
17: Na výtku vašeho prezidenta zareagoval vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček s tím, že snahou vlády je oblast výzkumu přestrukturalizovat a zajistit více zdrojů. Je ten současný systém podpor i podle vás už nevyhovující, nebo jde jen o objem těch prostředků?
10: Ne, je to, jak říkáte, je to systém a je to objem. Je to obojí. Je to obojí společně. Takže pokud dlouhodobě klesá intenzita veřejného financování výzkumu a vývoje, je to problém. A ekonomiku, která je založená na technologiích a vysoké přidané hodnotě, bez dlouhodobých investic do výzkumu absolutně nemůžeme vybudovat.
17: No a
10: nestačí, jen přidat peníze. Právě musíme se mnohem víc ptát, jestli výsledky toho výzkumu jsme schopni přenést do praxe, a to je přesně to, co potřebujeme, a to je to, co vidíme třeba na Ukrajině v té obrovské technologické změně, která se tam děje.
17: To mi nahráváte k tomu, že jsem se chtěla zeptat, vlastně vláda chystá startupový zákon. Pomůže samotná ta legislativa udržet úspěšné startupy v Česku, nebo je k tomu potřeba ještě něco dalšího? Z toho, co povídáte, tedy lze už vlastně vysledovat, že je potřeba ještě něco dalšího?
10: Určitě. Já myslím, že startupový zákon v Česku je vynikající krok a to samozřejmě podporujeme. Nicméně nejsme na opuštěném ostrově a my potřebujeme vlastně kapitálový trh a ještě vlastně možnost podnikat napříč EU, protože to je přece jenom 500 milionů lidí a je to jako obrovský trh právě pro ty startupy, je to důležité. Takže první krok doma jsme udělali, potřebujeme ještě zlepšit vlastně investice do výzkumu vývoje, investice do přenosu výsledků do praxe a potřebujeme ale i narovnat to evropské prostředí.
17: A ty investice měly by tedy jít z více zdrojů, jak říká ministr průmyslu Karel Havlíček?
10: Samozřejmě je dobře, když půjdou z více zdrojů a já jsem mluvila i zmiňovala vlastně investice soukromé, nicméně klesající investice veřejné jsou varovným znakem, který by neměl být.
17: No ono, méně peněz půjde příští rok i do školství a rektoři veřejných vysokých škol varují, že to bude znamenat přijímání menšího počtu studentů hlavně v nákladných oborech, mezi které patří i ty technické. Konkrétně jmenovali například jadernou energetiku nebo polovodičové technologie. Francie. Tak neobáváte se, že tohle podkopává snahu budovat v Česku průmysl s vyšší přidanou hodnotou?
10: Rozhodně ano. Školství, jako investice do školství, do vzdělávání, do rekvalifikací potřebujeme taky velmi naléhavě. A právě technologická změna, digitalizace, rychlost, kterou ta změna probíhá, a to, že vlastně nedigitalizujete jenom procesy, ale že se celé ty procesy využitím vlastně technologií mění, tak na to teda nejsme připraveni a tam je potřeba skutečně cílených investic.
17: Vy jste měli včera možnost mluvit i s ministrem školství Robertem Plagou. Jaké byly na to reakce, na ty vaše podněty nebo třeba kritiku?
10: Já myslím, že Robert Plaga to chápe, problém je prostě rozpočet a síla vlastně prosadit peníze v rozpočtu na programy výzkumu, vývoje a vzdělávání, protože, jak známe i z historie, to je první, kde se škrtá. Škrtají se i významné programy jako Strate, které by měly podporovat vlastně výzkum klíčových technologií, AI, kvantum a polovodičů, což jsou naše vlastně jako vlajkové lodi, kde bychom se chtěli jako stát soustředovat. Takže je to díky asi politické váze toho školství a výzkumu, o kterých mluvíme, říkáme, že je to potřeba, ale nakonec se to neprojeví v těch skutečných činech.
17: No a je to tedy důležité i pro předsedu vlády Andreje Babiše, který byl včera také na sněmu? Nezůstává jenom u slov?
10: Já myslím, že vláda ví, že to je důležité. Otázka, kde jsou priority, tak jak mluvil pan premiér na sněmu, a my samozřejmě s tím souhlasíme, jsou dostupné energie, je to rychlejší povolování investic, zflexibilnění trhu práce, to jsou také důležitá témata, ale my jsme tady od toho, aby když někde ta pozornost ubývá, jako jsme si teď řekli výzkum, vývoj, školství, tak abychom to vládě připomínali.
17: Říká viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková. Děkujeme za váš čas. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
16: Posloucháte Ranní plus, a to 10 minut po půl osmé. Americká média dnes hodně píšou o ženě z Tennessee, která přežila dvě dávky smrtící injekce a po týdnu znovu nabyla vědomí. Velkou pozornost přitahuje i o obvinění ze skupinového znásilnění na elitní univerzitě ve státě New York. Na Cornellově univerzitě skončilo před dvěma lety bez trestního obvinění a teď se to znovu vyšetřuje. Naší zpravodajky ve Washingtonu Jany Cíglerové jsme se zeptali, co je v kauze nového.
5: Ta kauza znovu otevřela debatu o tom, co je vlastně souhlas se sexem. Fox News píše, že případ vyvolal celonárodní spor o sexu, o souhlasu, o hranici trestného činu v kultuře nezávazného sexu na vysokých školách. ABC News doplňuje, že jde o otázku, co je vlastně souhlas mezi dospělými, když se sejde alkohol, drogy a nátlak. Podle Fox News se navíc ukázala díra v newyorském zákoně, kvůli které je těžší stíhat znásilnění, pokud oběť pila nebo pokud brala dobrovolně drogy. Guvernérka Kathy Hochulová proto vyzývá zákonodárce, aby zákony o souhlasu se sexem přepracovali, a na sociální síti k tomu napsala, že sklenka alkoholu prostě neznamená souhlas. Ale taky se na tom ukazuje, jak složité je takový případ posoudit, protože podle výpovědi z roku 2024, kterou získala CNN, studentka s první částí setkání více méně souhlasila, ale s dalšími sexuálními aktivitami později v noci už ne, a tam právě přichází to gro případu. ABC zjistila, že jeden z obviněných se při školním vyšetřování hájil tím, že sám byl příliš opilý na to, aby mohl dát souhlas, takže naznačoval, že ona naopak napadla jeho.
16: Dalším velkým tématem amerických médií je nezdařená poprava vražedkyně Christy Pajkové. Měla by se podle amerických komentátorů zopakovat, nebo by měla ženě stát dát šanci žít?
5: Většina komentářů ve velkých denících se kloní k tomu, aby stát už další pokus o popravu nedělal. Washington Post otiskl komentář Roberta Gebelhoffa, který říká, že podle něj ta nepovedená poprava ukazuje krutost trestu smrti a slepou skvrnu konzervativců. Upozorňuje, že Tennessee letos selhalo při smrtící injekci už po druhé. V New York Times napsal komentář zase anesteziolog Joel Zivot. On působil pro tu obhajobu Pajkové jako lékařský znalec a říká, že smrtící injekce je vlastně jen inscenovaná napodobenina medicíny a že selhání nejsou chyby, ale že to je součást celého postupu. A taky varuje, že pokud Christa Pajková přežije, a ta vypadá, že přežije, tak ji lékaři navrátí státu a ten se jí možná pokusí zabít znovu.
16: A čím argumentují zastánci opakované popravy?
5: Například v deníku The Hill vyšel ještě před popravou komentář s titulkem, že Tennessee by Pajkovou nemělo smět popravit. Autor připouští, že vinu na vraždě nikdo nespochybňuje, ale podle něj by poprava byla kvůli okolnostem případu krutá a protiústavní. Na druhé straně stojí hlavně republikánští politici. Podle deníku The Hill senátorka Marsha Blackburnová, která kandiduje na guvernérku Tennessee, vyzvala stát, aby znovu zavedl elektrické křeslo jako metodu. A Donald Trump se podle agentury AFP divil, jak vlastně mohla poprava selhat, protože by to přece nemělo být nic těžkého. No, matka zavražděné dívky, a to je další důležitý hlas, vlastně důvodu, proč Pajková byla odsouzena k trestu smrti, tak matka zavražděné dívky se dlouhodobě staví proti tomu, aby jí jakkoliv trest zmírnili, a ona dokonce teda u té nepovedené popravy byla a ona vlastně médiím popsala, jak Pajková po požití injekce mluvila, jak se smála a že dokonce hýbala tělem.
16: Ještě jedno téma, které zajímá americká média. V ruském ústavu zemřela laborantka. Okolnosti jsou nejasné, ale debatuje se o tom, jestli odtamtud neunikl mor. Kreml je pochopitelně, jak to bývá v Rusku, na informace skoupí. Jak na to reagují americká média?
5: Tady bych řekla, že se tisk dělí na znepokojené hlasy a na klidnější hlasy. Stanice PBS cituje bývalého koordinátora Bílého domu pro COVID Ashish Jha. Ten upozorňuje na zprávy, že sanitky doprovázely tajné služby a to podle něj neodpovídá běžné laboratorní nehodě, za kterou to Rusko vydává. Ale zaznívají i spekulace o ruských biologických zbraních, byť tedy musím říct, ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že situace není důvodem k panice, ale je důležité jí věnovat pozornost. Tak stanice Radio Free Europe připomíná, že neexistuje veřejné důkazy, že by laboratoř vyvíjela mor jako zbraň. Pod lékařským dohledem je teď téměř 200 lidí a Washington vyzývá Moskvu k větší otevřenosti.
16: Tolik Jana Cíglarová, naše zpravodajka ve Washingtonu a výběr z amerických médií.
17: Je 7 hodin 45 minut, posloucháte Hraní plus a vracíme se do Česka. Hrady, zámky, kláštery a další památky, které spravuje Národní památkový ústav, letos za první tři čtvrtletí navštívilo stejně jako loni kolem 3 milionů a 800 tisíc lidí. Výnos ze vstupného meziročně zatím stoupl o 7 milionů korun na 587 milionů. Co se týče dvou nedělí s bezplatným vstupem na vybrané památky, ten ústav stály přes 18 milionů korun. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury je v uplynulých týdnech otevřel návštěvníkům zdarma. Ministerstvo slíbilo část propadlého vstupného kompenzovat. Akci plánují zopakovat i v příští sezóně. Zvažují ale drobné úpravy.
11: My jsme ve spolupráci s ministerstvem zorganizovali dva dny s volnými vstupy na památky ve správě Národního památkového ústavu. Byly to dvě neděle, jedna v závěru srpna, ta druhá v závěru září.
12: V obou dnech památky navštívilo přes 120 tisíc návštěvníků. Pokračuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková.
11: Překvapila nás ta velká účast, nicméně samozřejmě byly s tím spojené velké organizační problémy, museli jsme zajistit dostatečný počet průvodců, zvýšit počet prohlídek v rámci toho dne na jednotlivých trasách.
12: Lidé se museli na památky předem registrovat. Ne všichni ale dorazili.
11: Bohužel mnoho lidí se zaregistrovalo na několik prohlídek na různých památkových objektech v jeden čas. Pak samozřejmě přijeli jen na jeden a ty druhé nezrušili, takže tím zablokovali volná místa pro jiné zájemce. Zhruba 20% rezervací nebylo naplněno.
12: Výpadek ze vstupného vyčíslil Národní památkový ústav na 18,5 milionu korun.
11: A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele, je.
12: Říká Naďa Goričková.
11: Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
12: Kompenzaci by měl Národní památkový ústav podle generální ředitelky obdržet nejpozději do konce roku.
11: Z finančního hlediska se to rozhodně nevyplatilo, jsou to vstupy zdarma, ale musím říct, že z hlediska prezentace to jistě své důvody má a já jsem ráda, že vlastně se v tyto dny dostávají na památku i lidé, kteří by normálně na památkový objekt nepřišli.
12: Podobnou akci chystají památkáři i v příští sezóně, ve kterých dnech ještě není jasné. Chtějí ale předejít propadlým rezervacím.
11: A toto bychom pro příští sezónu rádi nějakým způsobem vyřešili. Přemýšlíme o tom, jak, jestli třeba s poplatněním rezervace, drobným spoplatněním, které přece jenom víc zavazuje pak už k tomu přemýšlet o tom, kam půjdu a kam nepůjdu.
12: Výnosy ze vstupného za uplynulou sezónu zhruba odpovídají loňskému výdělku, a to téměř 580 milionů korun. Valeria Oros, Český rozhlas.
16: Posloucháte Český rozhlas Plus. Na průměrně velký byt tady v Česku potřebuje zájemce dvakrát víc peněz než kupující třeba v Irsku nebo Belgii. V dostupnosti bydlení je na tom Česko nejhůř z Evropské unie, ale co se naopak za poslední rok zlepšilo, jsou podmínky bydlení. Podle nejnovějšího indexu prosperity a finančního zdraví, který vydává Česká spořitelna ve spolupráci s portálem Evropa v datech, si Česko polepšilo v téhle věci o 6 příček a teď je na 17. místě ze 27. Vysílení mám teď Michala Skořepu, analytika České spořitelny. Dobrý den.
14: Hezké ráno.
16: Začneme prosím tou pozitivní částí. V čem konkrétně se tedy zlepšily podmínky bydlení v Česku?
14: Tak ten index je počítán ve skutečnosti ze 13 indikátorů, které se dívají na tu oblast bydlení z nejrůznějších úhlů pohledu a rok za rokem, protože ten index se počítá už pátým rokem, tak rok za rokem se pořadí těch zemí tak různě proměňuje, protože ta situace se samozřejmě neustále mění v každé zemi. A to znamená, že vždycky někde daná země dostane nějaké v uvozovkách trestné body za ten poslední vývoj a někde má naopak nějaké výhody nové, řekněme. Čili co se týče Česka v těch posledních výsledcích, tak to hlavní, kde se zlepšila jeho situace, je investice do výstavby bytů. Jinými slovy, více staví přece jenom, i když mnohým z nás se to možná nezdá. Určitě to ještě není dostatečné, ale přece jenom ta situace aspoň v posledních, řekněme, několika málo čtvrtletích se mírně začala zlepšovat. A takový druhý indikátor je, řekněme, nenápadný, nebo někoho to možná překvapí, ale prostě mimo jiné se ve statistikách zkoumá i otázka, jestli jsou lidé schopni dostatečně vytápět svoje obydlí, a tam se naše relativní pozice v rámci celé Evropy taky trochu zlepšila. Čili je to v některých indikátorech lepší, a protože ta soutěž je poměrně těsná v řadě věcí, tak nám dovolilo zlepšení v těchto těch směrech se posunout hned o několik příček nahoru.
16: To ano, ale přesto nejsme ještě ani na unijním průměru. Pro zajímavost, kde jsou podmínky pro bydlení nejlepší a v čem?
14: Tak takovou hvězdou, zase počítáme to už 5 let a země na těch špičkových místech se trošičku proměňují, nicméně opakovaně se na špičce nebo blízko špičky ocitá zejména Finsko. A ty hlavní důvody, kde Česko hodně ztrácí, asi mnohé z nich už posluchači Plusu dobře znají z nejrůznějších debat, to je zejména problém je délka stavebního řízení, tam jsme skutečně úplně na chvostu. Jednak, nebo potom další faktory, které s tím ale samozřejmě souvisejí, jsou ceny nemovitostí, které jsou u nás vysoké, vy už jste o tom mluvila na začátku. Tady bych mimochodem upozornil na to, že kdykoliv mluvíme o nějakém porovnání cen, řekněme právě právě v oblasti bydlení a příjmů, tak ten zlomek vždycky se skládá z té ceny v čitateli, ale potom z těch příjmů ve jmenovateli. A stejně tak jako problém může být v tom, že jsou u nás drahé ty nemovitosti, tak může být problém a pravděpodobně je do jisté míry i v tom jmenovateli, právě v těch příjmech. České příjmy jsou relativně nízké, vidíme to z toho, že Česká ne...
16: Tak nevím, jestli ještě Michal Skořepa se nám přihlásí do vysílání. Každopádně mluvíme o tom, jaká je dostupnost bydlení v Česku, jaké jsou podmínky bydlení v Česku. Pane Skořepo, teď se už slyšíme, vidíte. Jsme malinko přerušili spojení. Já prosím, dovolíte-li, navážu v tom žebříčku nebo v tom hodnocení bydlení v Česku na tu informaci o tom, kolik je třeba peněz na nákup průměrně velkého bytu. Tam je zajímavé třeba srovnání s nájemním bydlením, že průměrný byt v Česku stojí zhruba jako 29 let placení průměrného nájemného. Takže ta otázka může být vlastně možná úplně prostá, jestli dává smysl snažit se pořizovat si vlastní byt na hypotéku.
14: Tak tohleto srovnání je poměrně složitá záležitost, zejména pokud se bavíme právě o bydlení nebo o nemovitostech, což je zpravidla investice na řadu let. A v takové chvíli ten investor, který přemýšlí tímhletím směrem, tak musí nějakým způsobem si udělat představu.

0: Odpověď je, řekl bych, velmi složitá. Já jsem to občas počítával v minulých letech a za předpokladu, které já pokládám za rozumné, tak vychází, že rozhodně nedává smysl si kupovat nemovitosti v Praze trvalé, to platí prostě celá léta, Praha je předražená v tomhle smyslu, ale ve zbytku republiky už je to, řekl bych, trošku na hraně, někde může být o něco výhodnější nájemní bydlení, někde vlastnické bydlení a asi poslední, co je k tomu potřeba zdůraznit, je, že samozřejmě bydlení není jenom čistě finanční záležitost, ale pro mnohé z nás může být cena buď pružnost spojená s nájemním bydlením, nebo naopak taková ta jistota dlouhodobá spojená s vlastnickým bydlením, čili ta finanční stránka si myslím není to jediné, co bychom měli vzít do úvahy.
1: Michal Skořepa, analytik České spořitelny. Děkujeme.
0: Děkuji za zavolání.
2: Stručně přidáme další informace, které dnes sledujeme. Rusko v noci na dnešek podniklo další raketový a dronový útok na Kyjev, který si vyžádal nejméně 2 mrtvé, napsala to agentura AFP s odvoláním na ukrajinské vojenské úřady. Zásahy hlásí i města Dnipro, Záporoží nebo Kremenčuk. Ve Francii včera demonstrovalo několik stovek tisíc studentů. Dnes se má situací zabývat prezident Emmanuel Macron s některými ministry. A kandidáti na senátory i místní zastupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Jihočeský kraj včera vyhlásil stav sucha pro celý region. Umožní mu to mimo jiné snazší manipulaci s odtokem z nádrží. Že je situace vážná, to dokládá i stav Husinecké nádrže na Prachaticku, která jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. Z důsledky sucha se musí potýkat vodohospodáři, zemědělci i například rybáři. A právě hospodáře Českého rybářského svazu v Českých Budějovicích Pavla Moravce teď vítám v našem vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, zdravím vás.
2: Jaké praktické dopady sucha sledujete na vodních tocích, které máte ve správě?
3: My ve správě máme širokou škálu těch vodních toků, a takže ty dopady toho sucha jsou tam rozdílný. Nejvíc to pociťujeme na takových těch drobných tocích, těch přítocích do těch rybářských revírů, kde často ty potůčky jsou v dnešní době suchý a blížíme se vlastně k období, kdy se bude rozmnožovat struh potoční a ten často tady ty drobný kapiláry využívá k tomu, že právě tam má své trdliště a rozmnožuje se. A tato místa jsou právě suchá, takže on si bude muset letos hledat jiná místa na těch hlavních tocích a to je docela problém.
2: Co pro vás teď konkrétně znamená, když kraj vyhlásil stav sucha?
3: Znamená to, že z některých těch přehrad bude snížen odtok. Už jsme některé tady ty snížené odtoky zaznamenali v letních měsících. Například nádrž Zímov trošičku snížil odtok, šel pod tu minimální úroveň, kterou měl předtím povolenou už někdy v polovině srpna. My jsme na to reagovali, že jsme na tady tom revíru pod tou nádrží zakázali rybolov, protože zde máme právě potočáky a lipany, který chceme, aby dlouhodobě v tom revíru fungovaly, takže jsme na to reagovali takhle.
2: Který druh ryb? Vy už jste tedy jmenovalo pstruha potočního a jeho komplikaci s rozmnožováním, ale který druh ryb na ten pokles hladin a nedostatek vody reaguje nejhůř?
3: Jsou to hlavně ty lososovité ryby a reofilní druhy ryb, jsou to ty proudomilní. Mezi ty reofilní řadíme ostroletku, podoustev a ty lososovité, tam zejména máme problémy u toho pstruha potočního a u lipana podhorního.
2: Vzhledem ke klimatické změně a k tomu, že tyto situace se mohou v budoucnosti opakovat, znamená to třeba pro vás i přemýšlet o nějaké změně v jejich vysazování do budoucna?
3: Určitě musíme se přizpůsobit těm změnám a najít nějaké řešení, aby jsme těm rybám umožnili vůbec přežít v těch tocích.
2: A budete hledat spíš řešení, jak umožnit těm rybám přežít, anebo hledat nové druhy, které budou mít menší problém přežít?
3: Spíš hledat řešení, jak umožnit těm rybám přežít. Jo? My tady se zaměřujeme, chtěli bychom udržet ty naše druhy, které tady jsou historicky.
2: Některé jihočeské rybníky, například ten největší Rožmberk, se letos nebudou lovit. Co to kromě finanční ztráty pro vás znamená?
3: Pro nás to nemá až

0: takový dopad, protože my máme místní organizace, které pro nás ty ryby produkují, takže my jich máme dostatek těch ryb do těch našich revírů. A i vlivem toho sucha my na některé revíry omezujeme to vysazování nebo úplně rušíme, takže těch ryb potřebujeme trošičku méně než v letech předchozích, takže tam úplně nás to až tak netrápí.
1: A bude ten vlastně výlov, který se nebude konat, mít nějaký dopad také na hospodaření s vodou jako takové?
0: Někde ano. Závisí na konkrétních revírech a podmínkách.
1: Vysvětluje hospodář Českého rybářského svazu v Českých Budějovicích Pavel Moravec. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Těsně před 8 hodinou máme možnost avizovat alespoň jeden z dopoledních pořadů. V osobnosti plus po 11:30 uslyšíte Vladimíra Dzura. To je vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Jak vnímá teroristický útok Hamasu na izraelské civilisty a odpověď Izraele s 3letým odstupem, teď je aktuálně výročí. Nejen o tom s ním bude mluvit kolegyně Barbora Tachecí.
1: Je 8 hodin, posloucháte středeční Ranní plus s datem 7. října a od mikrofonu vás zdraví Šárka Feniková
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas plus.
2: A která témata se odráží v našem dalším scénáři? Česko je čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Jak u německých čtenářů rezonuje román Alice Horáčkové o rozdělení rodiny v Sudetech?
1: Izrael si krátce před volbami připomíná 3. výročí teroristických útoků Hamásu. Jak debata o něm ovlivnila závěr kampaně?
2: A co všechno dnes dokáže 3D tiskárna?
1: I na to odpovíme, ale teď ještě zprávy, které má na starosti Ondřej Látal.
4: Přeju dobré středeční ráno s datem 7. října. Jednací řád poslanecké sněmovny by se mohl opět změnit. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný chce připravit úplně novou podobu pravidel jednání dolní komory parlamentu. Podle něj není možné, aby schůze byly blokovány v takové míře menšinou, jako se to děje teď.
5: Musíme skutečně se dostat v českém parlamentu na úroveň běžných západních evropských demokracií. Například bychom měli z mého pohledu nastavit pevný hlasovací den, kdy se hlasuje o jednotlivých návrzích už bez rozpravy a kdy není možné tedy tu sněmovnu vlastně zablokovat.
4: Podle předsedy poslaneckého klubu opozičních lidovců Mariana Jurečky by měl Šťastný nejdříve se svými návrhy seznámit všechny strany ve sněmovně, aby se měla na případných úpravách dohodnout. Jednací řád sněmovny je zákon, ten aktuální platí jen několik týdnů. Podle jeho nové úpravy poprvé jednali poslanci v září. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Rusko v noci podniklo další vzdušný útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle ukrajinských úřadů při něm zemřeli 2 lidé. Nejméně 10 výbuchů se podle očitých svědků ozývalo z centra města. Další útok na východě Ukrajiny na město Dnipro poškodil průmyslový objekt. Protestů středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 100 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti 3. týden protestují proti přeplněným třídám, složitému systému přijímacích zkoušek na vysoké školy a zanedbaným budovám.
6: V centru Paříže se střetli středoškoláci s těžkooděnci. Někteří protestující na policii házeli kameny a pyrotechniku a pokřikovali hesla proti policii, zatímco bezpečnostní složky použily slzný plyn. Gymnazistka Roman mi řekla, že s dalšími studenty jenom poklidně protestovala. Zásah policie označila za nepřiměřený. Premiér Sebastian Lecornu násilí odsoudil. Podle něj ale policie nejedná bezdůvodně. Násilné střety hlásí i středoškolské demonstrace v Nantes nebo ve Štrasburku. Vláda konce týdne na středních školách zrušila výuku. Studenti mezitím plánují další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Jemenští povstalci Husijové zaútočili dvěma raketami na mezinárodní letiště v Adenu. Místní bezpečnostní složky nehlásí žádné oběti ani raněné. Koalice proti Husijům, vedená Saúdskou Arábií, zároveň v noci oznámila zneškodnění balistické střely severně od hlavního města Saúdské Arábie, Riádu. Jemenští povstalci, podporovaní Íránem, vedou občanskou válku proti vládním jednotkám od roku 2014. Do chorvatského Splitu se dnes sjíždějí nejvyšší představitelé zemí skupiny MED9. Zástupci členských států Evropské unie, které leží v oblasti Středozemí, se budou na dvoudenním summitu zabývat migrací anebo energetickou bezpečností.
7: Za nás je velká přesvědčivá část i promocia.
8: Podle starosty Splitu Tomislava Šuty je summit skupiny MED9 pro město příležitostí, aby se představilo světu i jinak než jako oblíbená turistická destinace. Bezpečnostní opatření jsou na nejvyšší úrovni vzhledem k přítomnosti prezidentů a premiérů unijních zemí, ale taky jordánského korunního prince. Ten se setkání účastní na pozvání chorvatského premiéra Andreje Plenkoviče, jakožto zástupce blízkovýchodního království, které má s Evropskou unií úzké vztahy a je jejím spojencem v regionu. Bezpečnostní složky dohlížejí na město, moře i vzdušný prostor, který je zabezpečený i proti dronům. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dobré ráno. Dnes předpolednem se dozvíme, kdo letos obdrží Nobelovu cenu v oboru chemie. Ocenění si můžou rozdělit maximálně 3 lidé. Převezmou ho pak společně s ostatními laureáty 10. prosince.
9: Vyhlašování Nobelovy ceny za chemii má na starosti výbor ze Švédské královské akademie věd. Loni si cenu převzali 3 tvůrci tzv. Organokovových sloučenin. Jsou to pevné látky plné malých otvůrků, které mohou nabírat kapaliny a plyny jako mycí houba. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Frankfurtský knižní veletrh dnes zahajuje oficiální program. K hlavním mezinárodním hvězdám patří americká historička Jill Leporová, držitelka letošní Pulitzerovy ceny za historii.
10: Drobná žena s naléhavým hlasem a myšlením, které má přesah i za hranice její disciplíny historie. Jill Leporová mluvila už během vystoupení k zahájení veletrhu o hrozbách spojených s používáním umělé inteligence. Nenahraditelnou originalitu, fantazii a hravost zdůrazňuje i téma letošní české účasti na veletrhu Česko, země na pobřeží. Na veletrhu dnes svoje stánky otevřou zástupci 180 zemí z celého světa. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
4: A o knižním veletrhu ve Frankfurtu budeme ve středečním Ranním plusu mluvit chvíli po zprávách. Teď ale dopravní informace na plusu a začínáme na D1 před Brnem. Tam popojíždí spíše nesouvislé fronty z obou směrů. Od Prahy se brzdí u Ostrovačic na kilometru 178, od Vyškova za Rousínovem na kilometru 214. Na příjezdu do Brna se zaplnila D2 z Bratislavy zhruba z 8. kilometru a taky dálnice D52 od Mikulova. Kolonu čekejte za sjezdem na Hrušovany ze 14. kilometru. Na D1 před Prahou směrem z Brna se už zdržení krátí. Následky nehody na kilometru 4,5 odklidily. Kolona za sjezdem na Benešov z 18. kilometru se dává do pohybu. A v Praze trvá silná ranní špička. Nejdelší zdržení aktuálně nabíráte v Liberecké ulici do centra. Brzdí se už na konci Cínovecké a k Plance se jede přes půl hodiny. A podobný čas ztratíte na východní části okruhu i dál na Štěrboholské spojce v úseku mezi Černým mostem a Europarkem. Dobře dojeďte. Čeká nás oblačný až polojasný den, místy bude přechodně až zataženo, teď ráno, hlavně v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude pak od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří kolem 16. Vát má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní plus.
2: A něm jsou s vámi Šárka Feniková a Martina Mašková 8 minut po 8 hodině. Tradičním poklepem kladiva na stůl začal 78. ročník Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Česko je čestným hostem a média to hodnotí jako jednu z nejdůležitějších událostí pro reprezentaci české kultury v posledních desetiletích. Publiku se prezentují jak autoři, kteří si cestu k německému čtenáři teprve hledají, tak ti, kteří jsou už tamním publiku známí, jako Jaroslav Rudiš, Jáchym Topol nebo Radka Denemarková. Právě Radka Denemarková vystoupila na zahajovacím ceremoniálu a pojala to vystoupení v kritickém duchu.
10: Sarkastickou zmínkou o pomíjivosti politické kariéry a trvalých hodnotách literatury začala Radka Denemarková svůj desetiminutový projev v němčině. Na jeho konci čekal autorku románů jako Kobold, Hodiny z olova nebo Čokoládová krev dlouhý potlesk 2000. publika ve stoje. Důraz na vzdělání, složitá politická situace, válečné konflikty a taky odkaz klasických autorů. Ať už byl u řečnického pultíku český ministr kultury Ota Klempíř z Motoristů nebo končící ředitel frankfurtského veletrhu Jürgen Boss, literatura byla tématem, které směřuje. I ve chvílích, kdy se na Klempířovu adresu ozývalo nesouhlasné bučení a pískot. Viditelně dojatí ale byli diváci v sále třeba při vystoupení básnířky Marie Iljašenko.
11: V tom je moc literatury. Umožňuje zažít, co jsme nezažili. Pomáhá jednotlivcům i celým nám v těžkých chvílích.
10: České čestné hostování ve Frankfurtu by podle organizátorů projektu Czechia 2026 mělo změnit pohled na českou literaturu. Ukázat, že v ní funguje propojení tradice a experimentu, velkých jmen i nových objevů. Frankfurtskému publiku, odborné veřejnosti i divákům na různých scénách se až do neděle představí přes 70 českých autorů. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
2: A ve vysílání s námi je Martin Krafl, který připravoval českou účast ve Frankfurtu, programový ředitel projektu Czechia 2026. Dobré ráno.
12: Krásné ráno z Frankfurtu.
2: Do Frankfurtu jste přivezli více než 130 nových překladů do němčiny, představí se přes 70 autorů. Ten výběr asi nebyl úplně lehký.
12: No, ono nám to číslo stouplo, těch překladů je aktuálně 193, což je neuvěřitelný úspěch. Nebylo to jednoduché, ale byla jasná kritéria o tom, kdo do Frankfurtu přijede, rozhodovala dramaturgická rada, ta má 23 členů. A tím hlavním kritériem byl samozřejmě aktuální překlad do němčiny, potom příslib vydavatele v Rakousku, ve Švýcarsku nebo v Německu, že knihu a autora bude propagovat i po veletrhu, a pak zájem toho autora nebo autorky o to, aby skutečně do Frankfurtu přijeli. Těch 75 se přeci jenom navýší, protože my jsme vypsali ještě román pro Frankfurt, to byla soutěž, v rámci které mohli autoři z celé České republiky posílat dosud nevydaná díla. Sešlo se nám neuvěřitelných 294 manuskriptů a tři autorky, které vyhrály, přijedou do Frankfurtu. A pak jsou ještě příklady autorů a autorek, které sice dramaturgická rada nevybrala, ale německojazyčný nakladatel nebo i nakladatel z jiného jazykového prostředí se rozhodl, že si autora na veletrh pozve sám. Je to třeba Patrick Banka a jeho vydavatelé v Anglii a v Německu.
2: Co podle vás rozhodne o tom, aby z téhle české účasti vzniklo něco trvalejšího, třeba nějaká vazba na zahraniční nakladatele dlouhodobější, podpora překladatelů, podpora bohemistiky, silnější literární agentury?
12: Všechno to, co jste teď vyjmenovala, je v odborném programu, který běží od středy do pátku, a my se snažíme upozornit na to, že tímto projektem dostala česká kultura a česká literatura neuvěřitelně velkou šanci. My jsme se několik let s kolegy týmu Czechlit a z týmu Czechia snažili o to, abychom se na tu chvíli připravili. Teď jsme v podstatě v uvozovkách dobili ten německojazyčný trh, ale to je všechno teprve začátek. Frankfurtský veletrh otevírá brány na jazykové trhy anglofonní a o ty nám půjde od roku 2027 po té desetileté strategii v německy mluvícím prostředí. Ale důležité proto je, aby ministerstvo kultury v té podpoře pokračovalo, protože bez ní by to nikdy nebylo reálné. Jinými slovy, když teď uděláme ohňostroj a pak nebudeme mít ani nastyrky, tak jsme to dělali úplně zbytečně. Ale já pevně věřím, že tak to nebude a moc se těším na to, že od toho příštího roku bude česká literatura, doufám, rezonovat i v těch jiných jazykových teritoriích.
2: Kolik tedy asi tak Česko investovalo do toho hostování ve Frankfurtu a co ta částka pokryje především?
12: Ta částka je 197 milionů, 30 milionů z toho šlo na ty zmíněné překlady českých děl do němčiny a ty ostatní peníze, k těm se přidaly ještě na fundraizované částky od privátního sektoru, aby ty byly rozděleny vlastně do 4 let příprav, ale zároveň do roku české kultury. Ten probíhá od října 2025 až do konce letošního roku. My jsme v říjnu minulého roku převzali štafetu od Filipín a od té doby proběhlo či proběhne na 100 literárních akcí v Rakousku, ve Švýcarsku a v Německu. A tady v průběhu toho veletržního týdne máme 10 velkých výstav, protože se snažíme o to, abychom prostřednictvím ostatních kulturních branží upozornili na českou literaturu a propojili ji, což se nám, troufám si říci, podařilo. A jak už jste říkali, bude to více než 100 akcí, na kterých pak vystoupí naši reprezentanti. A nejsou to jenom autoři, jsou to i odborníci z knižního trhu z České republiky nebo literární překladatelé. A důležité je podle mě říct, že podle naší nezávislé studie se polovina těch investovaných peněz investovala v České republice a na daních a odvodech mi by tento projekt měl státu odvést až 130 milionů korun a dát práci až 200 lidem v rámci plných úvazků v knižním průmyslu.
2: Martin Krafl, programový ředitel projektu Czechia 2026, tedy české účasti na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Děkuji vám za rozhovor.
12: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: No a do Frankfurtu se chystá také spisovatelka Alice Horáčková, mimo jiné se svou knihou Rozpůlený dům. Jde o rodinný příběh, část jejich příbuzných byla odsunutá do Německa. Já vás zdravím, dobrý den.
13: Dobré ráno.
2: Jakou odezvu jste zatím měla na tu knížku u německých čtenářů? Rezonuje to spíš pohraničí nebo i jinde?
13: No, já jsem překvapená, že vlastně to, co se teď děje, jak říkal Martin Krafl, tak je u mě taky takovej ohňostroj, protože vlastně téměř každý den mi píšou německý čtenáři se svými příběhy a vlastně já jsem teď měla dosud možnost jezdit vlastně do Berlína, byla jsem v západním Německu, byla jsem i v Bavorsku a ještě se chystám vlastně do Rakouska. Tam byla teď knížka vlastně minulý týden vyhlášena knihou měsíce vlastně rakouského rozhlasu ORF a vlastně je velký příval recenzí, takže já si vlastně nemůžu vůbec na ně stěžovat. Spíš se tak opravdu jako udiveně dívám, jako opravdu ta Lenka trochu říši divu a jsem teda hrozně ráda. Myslím si, že tomu pomohl samozřejmě i ten Frankfurt a to české hostování. No.
2: Jak tedy je důležitý z vašeho pohledu? Jde hlavně o další nové kontakty v tom německojazyčném a literárním světě nebo tam jde o tu účast třeba i veřejnosti, že se prostě můžou objevit noví čtenáři?
13: Já myslím, že to je kombinace vlastně všech těch faktorů. Pro mě vlastně Frankfurt znamenal i to, že knížka, u které mi říkali vlastně i kamarádi nebo i nakladatele, je, že je příliš tlustá, obsáhlá, že vlastně ten překlad jako bude těžký získat. Tak si myslím, že i díky tomu, že vlastně tam byly vlastně nějaké dotace na ty překlady, takže se to podařilo. Takže to byla jedna věc. Pak druhá věc byla to, že člověk samozřejmě dostává zvánky na vlastně zajímavá čtení, kde zase, musím říct, teda ty němečtí čtenáři opravdu jsou velice jako disciplinovaní a hodně chodí. Já jsem zatím měla vlastně všude plno. Jsem vlastně z toho překvapená, jak vlastně tam opravdu jako funguje dobře vlastně jako ta návštěvnost a teďko nemluvím jenom teda o velkých festivalech, třeba jako jsem byla předevčírem v Göttingenu, ale vlastně i na docela jakoby malých místech, jako je Bad Berleburg, tak vlastně jako ty lidé chodí a ty knížky si kupují. Byť teďkon i teda v současnosti se mluví o té vlastně i docela poměrně velké krizi na německém knižním trhu, že vlastně i němečtí autoři teda vlastně zažívají vlastně teďkon ústup trochu, co se týká prodejnosti, takže to, tam vlastně to taky zasahuje i ty autory, ale pořád je to pro nás, bych řekla, jako obrovský trh, kde nás čekají vlastně jako čtenáři, kteří se zajímají. No. Mně se stalo, že i v podstatě teďkon mi říkali na čteních, že si dělají vlastně rodokmen, že si kreslí ty čtenáři podle mé knížky, nebo si vypisují do deníku určité pasáže, takže jsem jako na to opravdu jako se dívám dost jako nadšeně. No.
2: Čili pokud slýcháme, že Němci se tolik jako nezajímají o českou kulturu, tak z vašeho pohledu to neplatí, ten zájem o společnou historii bude.
13: No zájem o společnou historii určitě je, ale samozřejmě, jako říkám, já jsem na začátku tady vlastně téhleté celé cesty od vlastně vydání knížky v češtině do vydání překladu, vlastně to trvalo 4 roky a opravdu jako spíš byly takové skeptické hlasy. Známá vlastně berlínská překladatelka mi říkala, Alice, jako je to zajímavá knížka, ale vlastně Sudety už dneska nikoho nezajímají v Německu. A já jsem teda hrozně ráda, že se spletla. No.
2: Vy jste trošku naznačila, nebo mluvila jste o té situaci literatury v Německu. Řeší tam tedy z části třeba vaše kolegové podobné problémy, jako je podfinancovaná kultura nebo obměny kulturní politiky podle toho, jak se střídají politické reprezentace?
13: Ano, to je tam velké téma. Jako na to člověk narazí, prostě když cestuje po tom Německu. Současný ministr kultury tam má takovou podobnou pozici asi jako současný český ministr kultury. Vznikají tam proti němu vlastně různé akce. Mně se stalo v Brémách, že tam vlastně jsem dostávala nálepky, různé odznáčky, protože vlastně knihkupectví nezávislé v Brémách bylo na zásah jejich ministra kultury vyškrtnuto z vlastně takové ocenění pro nezávislé knihkupce, takže taky tam ta nálada je poměrně, bych řekla, taková jako napjatá. Jo. Ale samozřejmě je to pořád úplně jiný trh. Je to v podstatě 80 milionů čtenářů, k tomu si připočtěme vlastně čtenáře v Rakousku a Švýcarsku, takže si myslím, že to je opravdu teď historická šance pro české autory vlastně se ukázat a ukázat, že ta naše literatura je zajímavá, že tam máme vlastně teda nejenom společnou minulost a společné předky, ale i ty příběhy a že ty příběhy můžou být vyprávěné vlastně z trošku jiné perspektivy, s takovým jako jiným odleskem. Myslím si, i ten humor je tam u nás a vlastně ty Němci mu rozumí, jako jsem vlastně opravdu tím překvapená. Čtu často i vlastně humor, takové tragikomické kapitoly a vlastně lidé se smějou, takže asi tam nějaké porozumění jako hlubší bude.
2: Spisovatelka Alice Horáčková. Děkujeme za rozhovor.
13: Děkuji za pozvání.
1: Je 8 hodin, 21 minut a sledujeme v Ranním plusu i další události. Rusko v noci na dnešek podniklo další raketový a dronový útok na Kyjev, který si vyžádal nejméně 2 mrtvé, napsala to agentura AFP s odvoláním na ukrajinské vojenské úřady. Zásahy hlásí i města Dnipro, Záporoží nebo Kremenčuk. Útoky hlásí také jemenští povstalci Husijové. Rakety a drony s výbušninami v noci zasáhly mezinárodní letiště v jemenském Adenu. Uvedlo podle agentury Reuters jemenské ministerstvo obrany. Balistická raketa byla zachycena také severně od saudsko-arabské metropole Riádu a povstalci se hlásí i k dalším útokům v zemi. A Český statistický úřad dnes zveřejní výsledky průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu za srpen. V červenci průmyslová i stavební výroba v Česku meziročně vzrostly, zahraniční obchod k České republiky byl v červenci poprvé v tomto roce ve schodku. A také se v tuto chvíli podíváme opět do domácích deníků. Pročetl je za nás režisér dokumentu Ivo Bystřičan. Zaujalo ho například alianční cvičení Powerful World 2026 v Libavě, kterého se zúčastnilo na 300 vojáků z třetiny zemí NATO. A popisuje ho Mladá fronta dnes.
14: Nebylo to ledajaké cvičení. Ten scénář toho cvičení reagoval na simulovaný útok Ruska a zaměřil se na moderní hybridní válku a takzvané multidoménové operace. To těžiště toho cvičení spočívalo ve, řekněme, válce o mysl a informačním boji, kde slova a dezinformace hrají stejně destruktivní roli jako fyzické zbraně. Ty psychologické operace simulovaly nepřátelské kybernetické útoky, dezinformační kampaně a šíření paniky na sociálních sítích, které měly za cíl ochromit obranu a poštvat veřejnost proti armádě. Čeští specialisté proto cvičili odhalování těch falešných profilů, bojovali s proruskými narrativy a testovali nejrůznější sofistikované dané metody. Trénovala se tady spolupráce aliančních jednotek s civilními složkami při zvládání uprchlické vlny, vojenských nehod i fingovaných ekologických havárií. No a klíčovou roli tady hráli specialisti z olomoucké 91. skupiny informačního boje a brněnské 92. skupiny kybernetických operací, kteří působí jako psychologové, řekněme, krizoví manažeři a hekři v jedné osobě. To, aby jsme věděli, jaké skupiny vlastně naše armáda taky má. No a cílem bylo předat a získat zkušenost s tím, že moderní konflikt se nerozhoduje zdaleka pouze na tom fyzickém bojišti, jak jsme bývali kdysi zvyklí, ale taky dost v tom digitálním prostoru a v myslích obyvatel, kde je nutné udržet důvěru v demokratické instituce a spojenectví, jinak to na bojišti dobře dopadnout nemůže.
1: Je 7. října, takže skoro všechna média se dnes zabývají a nebo připomínají si tragické 3. výročí masivního teroristického útoku Hamásu na civilisty v Izraeli. Věnovat se tomu budeme i my na Plusu, ale je to také téma deníku N, které vás zaujalo. Co se tam dočteme?
14: Deník N píše o tom, jak na tom reaguje svět. Jakub Záhora, autor článku, jen se jako analytik specializuje na Blízký východ, poukazuje na dramatický nárůst antisemitských incidentů, útoků na synagogy a napadání lidí židovského původu, což vyvolává oprávněný strach o jejich bezpečnost. Zároveň ale varuje před nebezpečným trendem, kdy je jakákoliv kritika kroků izraelské vlády či armády automaticky označována jako antisemitismus. Podle něj by tato hrozba neměla být zneužívána jako nástroj k umlčování legitimní mezinárodní debaty o ochraně lidských práv a k obhajování takto radikálnímu postupu vůči civilistům.
1: V deníku N se věnují konkrétně i českému postoji. S jakým výsledkem?
14: No, ten komentář se velmi kriticky staví k české společnosti, jež se v globálním kontextu vymyká svou extrémní jednostranností. Česko funguje podle něj jako bezvýhradný obhájce izraelské politiky a text to dokládá absolutní shodou napříč současnou i minulou vládní garniturou, díky nímž se země profiluje jako hlas Izraele v Evropě. No a tento postoj se pak konkrétně projevuje třeba v orgánech OSN, kde naše diplomacie opakovaně vetuje či hlasuje proti rezolucím volajícím po příměří. No a například i čeští rektoři a rektorky, kteří vyjádřili podporu Izraeli po 7. říjnu, dodnes neodsoudili zničení vysokého školství v Gaze a zabití stovek tamních kolegů a kolegyň. Hlavním cílem kritiky je ten morální rozpor, kdy reprezentace projevuje velkou citlivost k hrozbám antisemitismu, ale v případě masivního utrpení palestinských civilistů vykazují naprostý, v lepším případě chlad a v horším souhlas.
1: Z domácích deníků vybíral režisér dokumentu Ivo Bystřičan.
2: Posloucháte Ranní Plus. 83-letý Petr z Pražské Úřiněvsi pracoval desítky let na dráze. V tuto chvíli, stejně jako jeho žena ví, že kvůli vážné nemoci mu nezbývá moc času. Oba jsou ale šťastní, že můžou být spolu doma. Tématu se věnujeme v 3. díle seriálu Poslední přání o fungování mobilního hospicu.
15: Na vlakovém nádraží v Praze u Hříněvsi mám sraz s lékařem Martinem Moravcem. Vystoupil jste z auta, máte tady napsáno domácí hospic, paliativní ambulance, sociální poradenství.
16: Přesně tak. Jmenuji se Křižovnický domácí hospic, zřizuje nás řád křižovníků s červenou hvězdou.
15: Takže vy jste dneska vyjel za panem Petrem.
16: Dneska máme plánovanou návštěvu.
15: Přejdeme silnici. Pan Petr, za kterým jdeme, celý život pracoval na dráze. On bydlí na nádraží. Jdeme ke zvonkům. Manželka pana Petra říkala, že musíme po schodech, je tady takové točité schodiště. A panu Petrovi je kolik let?
16: 83.
15: Je vážně nemocný. Doma o něj pečuje manželka Alena.
16: A pejsek Nendy.
15: Už ho slyšíme. Dobrý den. Vy máte hlídače malého?
17: No jasně, pes obrnář.
15: Tak 3 kila má?
17: 2,5.
15: 2,5.
17: Ano.
15: A kde máte tu trať? Já se snažím zorientovat, je to na tuhle stranu je železnice?
17: Hodná máte trať Vršovice, Benešov.
15: Ta vaše láska k té železnici, to vzniklo jak, ta fascinace?
17: V 6 letech před oknama nám jezdila vlečka, tam to vzniklo.
15: Máte ještě uniformu?
17: Už jenom čepici.
15: Máte čepici?
17: No, mám. No a tady to jsou fotografie, to je Vršovický lokomotivní depo.
15: A vy jste na té dráze pracoval desítky let a ty funkce se měnily, byl jste přednosta stanice?
17: Jsem začínal normálně jako štiplístek, průvodčí. No, dělal jsem vyhybkáře, signalistu, dozorčího přepravy.
15: Připojíme se k manželce a k panu doktorovi.
17: Asi radši, aby nás nepomluvili. Teda.
15: Aby nás nepomluvili.
16: A já se vás vyptám, jak se vám teďkon daří, ale nejdřív si sedneme, ať ušetříme síly.
15: Dělá vám ten pohyb problémy?
17: Vyčerpá mě to. To je jednoznačně teda.
16: Když jdete, tak se musíte dávat pozor, abyste nezakopl.
17: Ano.
15: Pan Petr si teď dal buchtu, pečete buchty, plný pekáč.
17: Občas je na skutečně teda peče buchty. Umí to, tak co by ne teda.
15: A vy jste se seznámili ve vlaku,
17: samozřejmě,
15: symbolicky.
17: Jak jinak, jo.
15: A teď se tady držíte za ruce. Jak dlouho jste spolu?
17: Kolik jsme spolu?
18: 35? Hodně.
17: To, co říkal, tak je pravda.
15: Vím, že manžel bývá hodně unavený přes den, takže klidně několik hodin spí, ale když jste spolu, jak ten čas trávíte?
18: Snažíme se spolu obě dva snídat, aby jsme byli spolu. Vybereme si třeba koncert v televizi, máme rádi vážnou hudbu.
15: A zahrajete si občas i karty spolu, je to tak?
17: Jo.
18: Žolíky.
15: Když propouštěli vašeho manžela z nemocnice, jaké jste vy dostala informace?
18: Oba dva jsme dostali informace, že umírá, že se s tím už nedá nic dělat.
17: Se ten můj zdravotní stav zhoršil.
18: Co tady máme teď domácí hospic? Někdo ho zkontroluje, víme, že tamhle tohle můžeme udělat, nemůžeme, dostali jsme i kyslíkový přístroje. Zase může tak jako trochu žít. Mně se strašně ulevilo.
15: Manželka Alena hledá noty, vy totiž máte klavír.
17: Nehrál jsem velmi dlouho.
18: Já ti věřím.
17: No.
15: Říkáte, že to dá manžel?
18: Určitě.
15: Hraje oblíbenou skladbu pan Petr, který využívá domácí hospicovou péči. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
1: A bylo 8:30 a zprávy má pro vás Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus.
4: Úřady před komunálními a senátními volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle něj totiž hrozí hlavně takzvané DDoS útoky. Při nich pachatelé přetíží web nadměrným počtem kontaktů a vyřadí ho tím dočasně z provozu. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že na dvě zahraniční nákladní lodě v bulharských vodách zaútočily ruské drony. Moskva tento incident nekomentovala. V důsledku útoku se včera jedna loď potopila, druhou zachvátil požár. Rodiny obětí i přeživší útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael si připomenou jeho tříleté výročí. Tisíce lidí se dnes sejdou například na pietní akci na místě hudebního festivalu Nova, kde byly při útoku zabity přes 300 Izraelců a zajaty desítky rukojmích. Výročí připomenou ale i pro palestinské demonstrace třeba v Berlíně, Londýně anebo Bogotě. Některým noclehárnám pro lidi bezdomová v Moravskoslezském kraji chybějí peníze na provoz a výplaty. Pomoc proto hledají u měst, kde působí. Ministerstvo práce tvrdí, že letos poslalo na sociální služby víc peněz než loni a jejich rozdělení je na kraji. Některé organizace se obávají, že bez další pomoci budou muset své služby v zimě omezit. Čerstvá ranní doprava na plusu. Na D7 na příjezdu do metropole směrem ze Slaného popojíždí kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa k letišti. A zdržení čekejte už i z druhé strany od Prahy. Fronta od sjezdu do Evropské je na 10 až 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy narůstá zdržení. Od Rudné ze 6. kilometru na okruh za Ořech na 18. kilometr jedou osobní auta téměř hodinu. Kamiony i dvojnásobně déle. D10 z Turnova do Prahy a silnější provoz mezi Brandýsem a sjezdem na Radonice, tedy mezi 10. a 3. kilometrem, tak s tím počítejte. V Praze v Cínovecké ulici se dojíždí do kolony už kousek před sjezdem na Březiněves. Tedy vy, co jedete do metropole Ústeckou D8 a potom pokračujete k Blance, připravte se na až 50-minutové popojíždění. A kamiony se posouvají směrem k Novopatské ulici, plní k Belskou, následně i celou východní část okruhu i Štěrboholskou spojku. Od sjezdu na Běchovice pak výrazně zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Dobře, dojeďte. Středa bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená, teď ráno hlavně v Čechách ojediněle i s mlhami, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat a teploty 18 až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
19: Posloucháte Ranní Plus
2: se Šárkou Fenikovou a Martinou Maškovou. Před 3 lety, minutu před 6:30 ráno toho ajovského času, zaútočili na jih Izraele ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí Hamas. V jednom jediném dni zabili na 1200 lidí, 251 od velké do zajetí v pásmu Gazy. To následně začala intenzivně bombardovat izraelská armáda a na konci října zahájila i pozemní vojenskou operaci. Podle OSN izraelské jednotky ve válce zabili 74 tisíc lidí. Třetí výročí masakru Hamasu se v Izraeli dnes připomínají na několika stovkách akcí. Ve spojení s námi naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, zdravím tě do Tel Avivu.
20: Dobré ráno.
2: Hned ráno ten výroční den uvodil několik protestních akcí, po čem demonstranti volají.
20: Tak především po politické odpovědnosti politiků, kteří byli a mnozí tedy z nich, včetně premiéra Benjamina Netanyahu, a stále jsou u moci. Ohlášené jsou protesty před jejich domy a já jsem dnes tady v Tel Avivu potkala třeba i několik lidí v tričku, na kterém byly 3 nápisy, a to 3 hodiny, Bibi a make-up. Abych ten odkaz vysvětlila, tak Netanyahu mimo jiné čelí kritice za prohlášení, že ho bezpečnostní šéfové údajně úmyslně nechali spát asi o 3 hodiny déle poté, co tedy 7. října před 3 lety v 6:30 ráno zaútočil Hamas. Zaznívalo tady na těch demonstracích taky, že Netanyahu údajně ignoroval varování na možnost nějaké akce Hamasu vůči Izraeli, která opakovaně dostával v té době před tím 7. říjnem roku 2023. Ty akce tady mají velmi silný předvolební odkaz. Volby jsou v Izraeli za 3 týdny a mnoho z těch protestujících chce změnu ve vládě a konec Netanyahu a jako premiéra. Podle průzkumu veřejného mínění zatím nemůže počítat s jakousi jasnou většinou právě ani tábor Netanyahovy vládní koalice, ani strany opozice. Zástupci rodin obětí ale taky požadují, aby po volbách vznikla vyšetřovací komise, která prošetří, co v izraelské administrativě vlastně k tomu, jak lidé často říkají, selhání vedlo.
2: Kolik lidí přišlo na ohlášenou demonstraci k pláži v Tel Avivu?
20: Tak jde o několik desítek lidí, možná nižší stovky, nejde o žádnou velkou demonstraci. Mají tady třeba vytištěné velké fotky lidí, kteří byli v zajetí. Několikrát tu zaznělo opět jméno izraelského premiéra, kterého volají k odpovědnosti. Teď ti protestující stojí s izraelskými vlajkami mezi takovou upomínkovou instalací v písku. To tady už brzo ráno rozložila skupinka několika lidí z Tel Avivu. Je tady v hebrejštině nápis Cena za selhání. Vedle něj jsou položené černé pruhy látky a na nich je 1163 bílých siluet za oběti masakru a 251 žlutých za unesená rukojmí. Letos je to nicméně poprvé, co si Izrael výročí masakru připomíná. V pásmu Gazy nezůstává žádné rukojmí. Někteří příbuzní ale mají za to, že izraelská vláda mohla s Hamásem uzavřít dohodu už dřív a zajistit tak, aby přežilo a bylo vráceno více z těch držených lidí. Přesně to třeba zdůrazňoval i jeden z příbuzných, se kterým jsem mluvila, a jeho příbuzný Hamás zabil právě před 3 lety a další jako rukojmí zemřela v zajetí. A ráno tady nad Tel Avivskou pláží taky létaly 2 motorové paraglidy s vlajkami s datem 7.10. podobné těm, které teroristé z Hamásu využili právě i v den útoku.
2: Můžeš prosím v kostce shrnout, co zaznělo od politiků na oficiálních vzpomínkových akcích, které proběhly v Jeruzalémě?
20: Tak premiér Netanyahu při těch státních ceremoniích prohlásil, že Izrael si vyrovná účty se všemi, kdo se podíleli na útoku. Třeba deník Jerusalem Post informoval, že izraelská armáda údajně zabila 2/3 z těch 6 000 lidí, kteří 7. října překročili hranici z pásma Gazy. Izraelský prezident Itzhak Herzog v tom svém projevu naopak zmiňoval právě potřebu vyšetření toho, co vedlo k tomu, že nakonec ten útok Hamásu měl takový dopad, a zároveň ale zdůrazňoval i to, že izraelská společnost by se neměla stavět proti sobě.
2: Tak tolik Jana Karasová, naše zpravodajka na Blízkém východě. Jano, děkujeme za informace.
20: Pěkný den, naslyšenou.
2: Ve studiu je s námi Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu, který se dlouhodobě věnuje dění, zejména na Blízkém východě. Vítej.
0: Dobrý den.
2: Těchto klíčových volbách podle průzkumu nemůže počítat s jasnou většinou ani tábor Netanyahovy vládní koalice, ani ten opoziční. Proč?
0: No, je to vlastně už taková izraelská tradice, izraelská stranická scéna je velice rozdrobená, je to dáno i volebním systémem a poměrně nízkým prahem pro vstup do parlamentu, je to 3,25%. Možná je to dáno i fragmentací izraelské společnosti, kdy si každá větší skupina vlastně je schopná vytvořit určitou, řekněme, tradiční dlouhodobou politickou reprezentaci. Když se podíváme na řadu těch minulých voleb, tak uvidíme něco, co se pomalu stalo ale zvykem i třeba v západní Evropě, to znamená velice těsné volby, kdy o tom, kdo bude vládnout, rozhoduje nejenom teda schopnost sestavit tu koalici, ale i to, že třeba někdo získá jenom o 1 nebo 2 hlasy v parlamentu navíc.
2: No a jak tady ta polemika, o které jsme mluvili s Janou Karasovou, ovlivňuje kampaň?
0: Určitě to je docela zásadní otázka. Ona to kolegyně Karasová už zmínila. V podstatě jde o výklad toho, co se stalo 7.10. Lidé, kteří jsou připraveni hlasovat pro Netanyahu, a to paradoxně dlouhodobě je menšina, jenom je tam vždycky potom ta fáze sestavování těch povolebních koalic, která hraje do rukou Netanyahuovi, nebo on je schopen s těmi svými kartami lépe hrát, tak ti lidé, kteří jsou mu více nakloněni, se domnívají, že on je nadále tím, kdo bude schopen zajistit izraelskou bezpečnost, protože bezpečnost je v podstatě téma číslo 1 v Izraeli. Ta společnost má za sebou 3 roky války, ostřelování nejenom z Gazy, ale z Libanonu, z Iránu, z Iráku, z Jemenu a podobně. Ale jsou tam samozřejmě také Izraelci, kteří se domnívají, že Netanyahu selhal před 7.10., teď znovu, potom znovu vlastně 7.10., to znamená, teď si stěžuje, že nebyl včas vzbuzen, ale to už stejně bylo pozdě. Vlastně i ten incident z posledních dní, kdy vlastně se ukázalo, že izraelští cestující nejsou dostatečně chráněni izraelskými institucemi třeba před únosem letadla, to vlastně také může být a je používáno proti Netanyahuovi.
2: A jaké je po těch 3 letech postavení Hamásu?
0: Hamás přežil svou smrt, abych tak řekl, on přestal existovat jako kompaktní bojová síla, to se Izraelcům podařilo, nepodařilo se jim úplně Hamás vykořenit ani z Gazy, ani z západního břehu. Hamás má poměrně důležité vedení jak v Kataru, tak v Turecku, takže existuje dokonce i v uvozovkách v exilu. Má nadále zajištěnou podporu Turecka, Iránu, Kataru, možná dalších států a pracuje na své obnově jako klíčové politické síly. To, co vlastně se nestává předmětem velkých debat, ale je to podstatné, je otázka, jak se k Hamásu staví samotní Palestinci. Na západním břehu má Hamás ku podivu stále relativně velkou podporu. V Gaze dlouho měl, ale zdá se podle těch posledních průzkumů, že čím dál tím více Gazanů je vlastně proto, aby si ta společnost vybrala jinou cestu, aby vlastně se nedomnívala, že odboj je nejlepší cestou vpřed pro Gazu samotnou.
2: Jak se pořád bilancujeme ve vztahu k té situaci před 3 roky, posunuli úvahy o politické budoucnosti a správě pásma Gazy?
0: Ty debaty sice trvají, ale každý si vlastně asi může uvědomit, že se o tom příliš nemluví v médiích, vlastně se to trošku vytratilo. Je to dáno tím, že ta situace v Gaze se dostala do nějaké takové jako fáze bezvýchodnosti. Hamas nebyl zničen, v podstatě při uzavření toho příměří sice se na západě, v západních médiích psalo o tom, jak to otevírá cestu vpřed. Myslím si, že přímo na místě si to málo kdo myslel. Všichni věděli, že to je přerušení té války, že ta válka bude méně intenzivní, ale pokud nebyl Hamas vojensky totálně poražen, tak vlastně to znamená pokračování té situace a že vlastně tudíž nebude moci být přikročeno ani k těm dalším fázím. To znamená třeba, když se podíváme na tu radu míru, kterou inicioval Donald Trump, tak ta vlastně sice existuje, má své vedení, má svůj rozpočet, má své sídlo, ale spousta z těch věcí vlastně nebyla uvedena do chodu. Právě proto, že vlastně v Gaze nadále v té části, kterou neovládají Izraelci, to znamená ta, která je podél moře, to je asi 40% Gazy, tam nadále vládne Hamas, který vlastně bude bránit některým aktivitám a naopak zase ty západní dárci nebudou ochotní investovat do území, které je pod vládou Hamasu. Izraelci ovládají něco přes 60% Gazy, tam vlastně ta obnova sice pomalu běží, ale velmi, velmi pomalu, takže tam se to nehýbe vpřed a dokud nebude vlastně vyřešena otázka, kdo bude té Gaze vládnout a jak, tak se vlastně nic nehne. Ještě připomenu poslední detail, mluvilo se o příchodu některých zahraničních jednotek, třeba z Indonésie, z Maroka a podobně, ty tam nejsou a každý ví, že žádná země nebude chtít vlastně se účastnit něčeho zásadního, co pro budoucnost Gazy je klíčové, a to znamená odzbrojení Hamásu a jeho vyřazení, když ne jako politické síly, tak jako ozbrojené síly.
2: Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu. Děkujeme.
0: Také děkuji. Nashledanou.
1: A já ještě doplním, že my se tématu budeme věnovat i v dnešním pořadu Zaostřeno po 8 hodině večer. Jak se od té doby, tedy od toho 7. října roku 23 a následných událostí, změnil pohled lidí v Česku na Izrael a Palestince? Co dominuje české debatě a proč si tuzemská politická reprezentace bez ohledu na to, kdo je zrovna u vlády, zachovává proizraelský postoj? Tak na tyto otázky a názory z obou stran bude nabízet právě Zaostřeno Víta Pohanky. A teď se vracíme k tomu, co je aktuální a co zaznamenávají zase třeba americká média, která nejvíc zaměstnává žena z Tennessee, která přežila dvě dávky smrtící injekce a po týdnu znovu nabyla vědomí. Velkou pozornost přitahuje i obvinění ze skupinového znásilnění na elitní univerzitě ve státě New York. Na Cornellově univerzitě skoro před 2 lety bez trestního obvinění a nyní jej znovu vyšetřují. Naší zpravodajky ve Washingtonu Jany Ciglerové jsme se zeptali, co je v této kauze nového.
5: Ta kauza znovu otevřela debatu o tom, co je vlastně souhlas se sexem. Fox News píše, že případ vyvolal celonárodní spor o sexu, o souhlasu, o hranici trestného činu v kultuře nezávazného sexu na vysokých školách. ABC News doplňuje, že jde o otázku, co je vlastně souhlas mezi dospělými, když se sejde alkohol, drogy a nátlak. Podle Fox News se navíc ukázala díra v newyorském zákoně, kvůli které je těžší stíhat znásilnění, pokud oběť pila nebo pokud brala dobrovolně drogy. Guvernérka Kathy Hochulová proto vyzývá zákonodárce, aby zákony o souhlasu se sexem přepracovali a na sociální síti k tomu napsala, že sklenka alkoholu prostě neznamená souhlas. Ale taky se na tom ukazuje, jak složité je takový případ posoudit, protože podle výpovědi z roku 2024, kterou získala CNN, studentka s první částí setkání více méně souhlasila, ale s dalšími sexuálními aktivitami později v noci už ne a tam právě přichází to gro případu. ABC zjistila, že jeden z obviněných se při školním vyšetřování hájil tím, že sám byl příliš opilý na to, aby mohl dát souhlas, takže naznačoval, že ona naopak napadla jeho.
1: Jak už jsme také v úvodu řekli, dalším velkým tématem, které neutichá, je nezdařená poprava vražetkyně Kristy Pájkové. Čím argumentují zastánci opakované popravy?
5: Například v deníku The Hill vyšel ještě před popravou komentář s titulkem, že Tennessee by Pajkovou nemělo smět popravit. Autor připouští, že vinu na vraždě nikdo nespochybňuje, ale podle něj by poprava byla kvůli okolnostem případu krutá a protiústavní. Na druhé straně stojí hlavně republikánští politici. Podle deníku The Hill senátorka Marsha Blackburnová, která kandiduje na guvernérku Tennessee, vyzvala stát, aby znovu zavedl elektrické křeslo jako metodu. A Donald Trump se podle agentury AFP divil, jak vlastně mohla poprava selhat, protože by to přece nemělo být nic těžkého. No, matka zavražděné dívky, a to je další důležitý hlas, vlastně důvodů, proč Pajková byla odsouzena k trestu smrti, tak matka zavražené dívky se dlouhodobě staví proti tomu, aby jí jakkoliv trest zmírnili, a ona dokonce teda u té nepovedené popravy byla a ona vlastně médiím popsala, jak Pajková po požití injekce mluvila, jak se smála a že dokonce hýbala tělem.
1: Tolik tedy výběr z amerických médií od naší zpravodajky ve Washingtonu Jany Ciglerové.
2: Posloucháte Ranní plus, v něm připomenu důležité události, tak jak nám postupně přicházejí. Spisovatelka Radka Dené-Márková na zahajovacím ceremoniálu frankfurtského knižního veletrhu přednesla projev kritický k vládě, k resortu kultury, ale také poukazovala na radikalizaci evropské politiky vůbec. Její projev následoval po vystoupení ministrů kultury obou zemí Oty Klempíře a Wolframda Weimera. Ministr Klempíř České televizi v reakci na kritiku mimo jiné řekl, že vítá, že česká literatura je slyšet. V Kyjevě jsou podle tamních úřadů po nočních ruských raketových a dronových úderech dva mrtví. Zásahy ruskými drony či raketami hlásí také města Dnipro, Záporoží anebo Kremenčuk. Japonské úřady podnikly razie u pivovarnických skupin Kirin, Asahi, Suntory a Sapporo kvůli možnému kartelu. Asahi je majitelem plzeňského Prazdroje.
1: V Brně pokračuje 67. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Brněnští inženýři na něm například představili novou 3D supertiskárnu. Dokáže tisknout z kovu pomocí svazku elektronů. Na rozdíl od běžných laserových 3D tiskáren si poradí i s kovy, na které laser nestačí. Vytisknout z nich dokáže extra pevné a odolné součástky pro stroje, letadla nebo jaderný výzkum.
6: Petr Mareš z VUT a jeho spin-offu BeamShape mi ukazuje tiskárnu, která taví kov elektronovým svazkem místo laseru. Vyskakuje na žlutý schodeček a zvedá horní víko.
21: Právě otvírám vrchní kryt naší tiskárny a tady se schovává elektronový tubus, který právě taví ten daný kov.
6: Tiskárna je černožlutá s bílými zády, maličko připomíná velikánskou troubu nebo možná krb.
21: Je to teda 3D tiskárna na kov, takže obecně zařízení, které tiskne nějaký kovový součásti a tiskne z kovového prášku. Typicky se tiskne laserem v argonové atmosféře, ale my nepoužíváme laser, ale používáme elektronový svazek. A to je právě ta hlavní změna oproti standardnímu tisku. On ten elektronový svazek totiž má plno výhod, zejména je schopný doručit obrovský výkon a rozstavit tak v podstatě jakýkoliv kov.
6: Tiskárna si tak poradí i s kovy, na které laser nestačí, třeba wolframem.
21: Wolfram, který má největší teplotu tání a má třeba obrovské aplikace v jaderné fúzi. Takže jestli jste třeba někdy slyšeli o tokamaku, tak ten právě je vystlaný wolframovými destičkami.
6: Tokamak vědci využívají k napodobení podmínek, které panují uvnitř slunce a dalších hvězd.
21: Mají různé tvary a právě tisk těchto destiček do tokamaků wolframových tak je jedna jako z klíčových aplikací, no, protože ten wolfram se velice špatně obrábí nebo vyrábí jinýma metodama.
6: Tiskárna si ale poradí i s dalšími náročnými kovy, třeba s mědí.
21: Těch aplikací je spousta z těch měděných částí, to jsou zejména věci, které mají nějakým způsobem odvádět teplo, nějaké jako tepelné výměníky. Z těch věcí pro aerospace, tak tam jsou zase klíčové části motoru. Já jsem zmiňoval, že my se zaměřujeme na ty vysokoteplotní věci a právě ten Inconel vydrží vysoké teploty a zároveň má skvělé mechanické vlastnosti, takže se právě hodně používá v letecké konstrukci na motory.
6: Na tiskárně jde podle jednoho z jejich vývojářů Hinka Štětiny tisknout ze super pevných materiálů lecos.
22: Úplně obyčejné věci se na tom dají tisknout. Třeba radlice na traktor, vlastně, aby to bylo otěruzdrné ten materiál, tak se tady dá použít vibenite, což je takový jako velice exotický materiál, ale potom životnost toho prvku je jako násobně větší. Jako...
6: Takže říkáte, že když by se vytisklo něco takového jako třeba radlice na traktor, tak by to bylo mnohonásobně odolnější, než když by to je třeba standardně vyrobené?
22: Ano, ten materiál jako je mnohem odolnější, otěruzdorný a můžete s tím potom orat do nekonečna.
6: Proud elektronů v tiskárně funguje podle Mareše velmi podobně jako elektronový mikroskop, jenom s obrovským výkonem.
21: Ten svazek elektronový můžeme používat jak k tavení, tak k zobrazování, což je strašně super třeba při kontrole defektů při tisku. My můžeme vždycky vytisknout jednu vrstvu a potom tu vrstvu přeskenovat a zjistit, jestli tam třeba nemáme nějaké defekty a nějakým způsobem můžeme uvažovat třeba o reakci na ně.
6: Teď vývojáře čeká další testování s průmyslovými a výzkumnými partnery. Lidé si tiskárnu můžou
7: můžou prohlédnout na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Ten potrvá do pátku. Marek Gencl, Český rozhlas.
19: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: V Česku je už přes 18 000 výdejních boxů. Skoro 4x tolik než bankomatu, pro zajímavost. V minulosti ale řešili některé obce problémy s výdejními boxy kvůli nevhodnému umístění.
8: Lidi objednávají úplný kraveny, papírový kapesníky.
20: Do jednoho z výdejních boxů v centru Prahy pravidelně zaváží pan Roman. A řekl byste, že těch zavážek tady přibývá?
8: No třeba dřív už se nejezdili víkendy a teď už se jezdí furt i víkendy prostě non-stop.
20: Právě možnost vyzvednout si zásilku v jakoukoliv denní i noční dobu i o víkendu je jedním z důvodů, proč jsou výdejní boxy tak populární. V dnešní době jsou hlavním způsobem doručení zásilek už pro většinu Čechů, jak ukazuje průzkum společnosti Kantar pro firmu PPL, kterého se v únoru zúčastnilo 1000 Čechů. Mluvčí PPL Michaela Tůmová říká:
9: ještě v roce 2023 volilo boxy jako primární způsob doručení

0: Se měli v minulosti s výdejními boxy problémy, hlavně s jejich umístěním. To se ale daří postupem času řešit. Alze se podle Čeřovské naopak v poslední době obce sami ozývají s žádostí o umístění boxu. Právě jasná dohoda na tom, kde bude box stát, pomáhá konfliktům předcházet. Potvrzuje i za zásilkovnu Emma Čapková.
1: Máme také samostatný tým, který se věnuje komunikaci se samosprávami a pravidelně se setkává se zástupci měst a obcí. Díky tomu můžeme jejich zpětnou vazbu zohledňovat už při plánování a umisťování Z-boxů.
0: Že se komunikace mezi doručovacími společnostmi a obcemi v poslední době zlepšila, potvrzuje i ředitel legislativně právní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek.
2: Pokud není ta komunikace od začátku úplně skvělá, to znamená, neprobere to ta společnost řádně s obcí a ta obec s těmi občany, tak se může stát, že se narazí na nějaký problém. Třeba to, že tam začnou jezdit lidi přes den, kdy se třeba plní škola. Někdy to je naopak, že tam lidi jezdí v noci, ať už zákazníci nebo ti, kteří ty boxy plní, a je to klidná čtvrť, kde nejsou zvyklí na noční provoz.
0: Už teď je v Česku přes 18 000 výdejních boxů a pravděpodobně jich ještě přibude. V průzkumu společnosti Kantar totiž skoro polovina dotázaných uvedla, že by v příštích 5 letech uvítali ještě víc výdejních míst. Na tom, kde budou stát, se ovšem musí doručovací firmy domluvit s obcemi. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
3: Krátce před 9 máme pro vás docela zásadní sdělení. Vědci zkoumají vědomý batolat. Doufají, že jim to pomůže pochopit, kdy a jak začínáme samostatně přemýšlet a jak nás to všechny ovlivňuje. Dětské mozky napojí na senzory a pomocí tónu měří, jak dítě na jednotlivé vjemy reaguje. Jenže batolata nemluví, neumí zaostřit očima ani odpovídat na pokyny výzkumníků. I proto se mezi vědci vede odborná debata o tom, kdy a jestli vůbec si batolata uvědomují vlastní existenci. A my teď rozklíčujeme s Jiřím Kordíkem ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
4: Dobré ještě. Ráno.
3: Jirko, dá se vůbec nějak definovat, co je to vědomí?
4: Já si myslím osobně, že to je spíš otázka pro filozofii, ale odpovědět se samozřejmě pokouší i exaktní věda. Třeba podle profesora neonatologie z univerzity v Cambridge Tupuna Austina je vědomí určitý proces, při kterém vnímáme vnější svět a propojujeme ho s naším vlastním vnitřním světem. V sobě si pak utváříme vlastně uvědomění toho, co jsme, kde jsme. Tahle definice ale nevysvětluje to, jak k procesu uvědomování sám sebe dojdeme. Jinak řečeno, který z těch neuronových výbojů v tom mozku je tím, který už je tedy myšlen. Z toho je a co z toho je tedy jen reakce na okolnosti.
3: No a předpokládám, že ta debata o tom, co je vědění a vědomí, nabrala na intenzitě i kvůli rozvoji umělé inteligence, není to tak?
4: Je to tak, do té debaty se kromě neurologů zapojují taky filozofové, jak už jsme zmínili, teologové, v neposlední řadě taky právě experti na umělou inteligenci. Všichni se ale nicméně shodnou na dvou věcech. V životě každého z nás byla doba, kdy byl náš mozek ještě dost primitivní na to, aby v něm vědomí bylo. A i když nedokážeme přesně říct, kdy přesně si lidi to vědomí osvojí, tak si ho nakonec osvojíme prostě všichni. Otázkou, kterou teď vědci zkoumají podrobněji, je tedy přesně, kdy k tomuhle procesu dojde.
3: No a jak to chtějí zjistit?
4: Oni k tomu mají hned několik metod. Některými technikami se zkoumá mozková kapacita, stejně jako u dospělých. Například jeden, ten už jsme zmínili na úvod, zvuky. Dětem pouští divné, neobvyklé zvuky, zkoumají jejich neuronové reakce. Tak to postupovali třeba vědci v Německu, kdy novorozence umisťovali do malých senzory vybavených postýlek, nasazovali jim sluchátka. Když jim přehrávali kombinace vysokých a nízkých tónů, děti vykazovali zřetelné reakce. Jejich mozek na ty zvuky reagoval velmi podobně jako mozek dospělých. Pak byl zase jiný výzkum v Londýně, ten testoval děti a dospělé takovou speciálně upravenou magnetickou rezonancí, zmenšenou pro dětské tělo. Skenovali mozky stovek kojenců, zakreslovali, jak funguje jejich mozek během 15-minutového skenování.
3: No a na co tady přišli?
4: Oni zjistili, že stejně jako u dospělých, u kojenců fungují části mozku koordinovaně a podobně. Vzhledem k tomu, že roste množství výsledků výzkumu ukazujících, že batolecí mozky nejsou příliš odlišné od těch dospělých, vědci se zaměřili ještě dál na mozkovou aktivitu plodu ještě v těle matky při těhotenství. Shoda mezi výzkumníky je ale, jak podotýká server New York Times, taková, že vědomí nemůže vzniknout dřív, než mozek plodu dostatečně uzraje, alespoň do takového stavu, aby dokázal přijímat signály. To nastává přibližně ve 26. týdnu těhotenství.
3: Zajímavý výzkum nám ve studiu přiblížil Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkujeme.
4: Děkuji.
5: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v

0: Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Na stránkách plus rozhlas.cz si můžete přečíst celý náš program vysílání dnešního dne. Mimo jiné po půl dvanácté v Interview plus uslyšíte Michala Vašečku, bratislavského politologa a sociologa.
2: Také v 9 hodin máme příležitost pro vás vysílat středeční ranní plusy, jmenovitě tady vás zdraví Šárka Feniková
1: a Martina Mašková.
0: Český rozhlas plus.
1: A naše témata. Předsedou zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku je poprvé člen protiimigrační alternativy pro Německo. Proč pro něj hlasovala i radikální levice?
2: Ve Francii demonstrovali stovky tisíc středoškoláků, některé doprovázeli i rodiče. Jak vláda hájí razantní zásah pořádkových sil?
1: A v Praze začíná přehlídka českého i zahraničního designu a módy, Designbook. Tématem je tentokrát světlo. Na jaké zajímavé prezentace či přednášky se můžou návštěvníci těšit?
2: K těmto uvedeným tématům se dostaneme po zprávách s Ondřejem Látalem.
3: Přeju dobré ráno a hezkou středu. Poslanci budou možná opět debatovat o změnách v jednacím řádu. Ten aktuální přitom platí necelý měsíc. Novinky chce zavést předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný. Tvrdí, že by se jimi sněmovna přiblížila pravidlům, podle kterých jednají parlamenty v západních zemích.
4: Podle Borise Šťastného z motoristů by mohl být například stanoven konkrétní den, kdyby bylo možné hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy.
5: Vždy se musíte snažit zachovat demokratickou diskuzi napříč tou sněmovnou, ale na druhou stranu zase není možné, aby menšina blokovala právo většiny přijímat návrhy zákonů.
4: Podle předsedy poslaneckého klubu lidovců Mariana Jurečky musí být na změnách široká shoda.
6: Pokud kdokoliv začne mluvit o tom, že chce nějakou změnu jednacího řádu, tak napřed, než to začne říkat do světa, tak má přijít s nějakými konkrétními návrhy za všemi partnery v té sněmovně.
4: Jednací řád sněmovny je zákon. Jeho poslední verzi podepsal prezident Pavel na konci srpna. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Úřady i mobilní operátoři pracují na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům při nadcházejících volbách. Ty komunální a první kolo do třetiny Senátu bude v pátek a v sobotu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně je vyřadili z provozu. Opatření kvůli tomu zavádějí taky mobilní operátoři, říká za T-Mobile mluvčí Patricie Šedivá.
7: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
0: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: V Izraeli si dnes připomínají masakr Hamásu. Ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí napadli jih Izraele přesně před 3 lety. Po celé zemi se konají vzpomínkové akce i protesty volající po odpovědnosti politiků.
8: Na Tel Avivské pláži leží černé pruhy látky s 1163 bílými siluetami, které reprezentují lidi zabité při útoku Hamásu před 3 lety. 251 žlutých siluet ukazuje na rukojmí, která ozbrojenci odvlekli do pásma Gazy. Vedle nich je nápis Cena za selhání. Ohlášené jsou taky protesty u domů ministrů, kteří byli v říjnu 2023 součástí vlády. Připomínkové akce se svědectvími přeživších i rodin obětí se odehrají hlavně na místech podél hranice s pásmem Gazy, která masakr nejvíc zasáhl. Desítky tisíc lidí mají večer dorazit na hlavní občanskou ceremonii v Tel Avivském parku. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Přesně před 25 lety začala americká válka v Afghánistánu. Invaze byla přímou reakcí na teroristické útoky v USA z 11. září 2001. Tehdejší prezident George Bush poprvé v historii aktivoval článek 5 smlouvy Severoatlantické aliance. Spojenci pak zaútočili na Afghánistán. Po odchodu spojeneckých vojsk ze země se k moci opět vrátilo hnutí Talibána. Před 20 lety zastřelil nájemný vrah v Moskvě ruskou novinářku Annu Politkovskou. Za mřížemi kvůli tomu skončilo 6 lidí, kdo si její smrt objednal, ale zůstává dodnes nevyjasněné. Politkovská pracovala pro opoziční noviny Nová gazeta a dlouhodobě kritizovala Kreml a porušování lidských práv.
9: Nájemný vrah zabil Politkovskou 4 výstřely, když nastupovala do výtahu v bytovém domě, kde žila. Stalo se to v den, kdy narozeniny slaví ruský prezident Vladimir Putin. Ostrou kritikou Kremlu si Politkovská získala mezinárodní pozornost. Novinářka proslula reportážemi z války v Čečensku, ve kterých mapovala válečné zločiny i porušování lidských práv čečenských civilistů. Právě to mohlo podle jejich kolegů být důvodem vraždy. V posledních letech života opakovaně čelila výhruškám i pokusu o otravu.
10: Mně ho přinesli, já prakticky srazu potěřil sozmě.
9: Za svou práci získala Politkovská mnoho cen a patřila mezi nejznámější ruské novinářky. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Skončilo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Zájem výrazně překonal loňský rok. Podle organizátorů se přihlásilo přes 3000 školáků. Z uchazečů nakonec vyberou 26 kadetů, kteří si příští rok při parabolickém letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže.
11: Výběrové řízení je vypsáno pro žáky, děti mezi 13 a 18 lety a nám se podařilo mít téměř naprosto rovnoměrně rozprostřené věkové zastoupení.
12: Říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek. Uchazečům teď začíná další fáze. Do 25. října musí natočit představovací video.
11: A potom bude následovat další a další etapy, které budou postupně, řekněme, eliminovat jednotlivé uchazeče, až nám z toho vykrystalizuje opravdu ta celá 26.
12: Mise Zero G je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Britští Deep Purple dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvlivnějších hardrockových kapel se do Česka vrací v rámci evropského turné. Koncert začne ve 20 hodin, jako předkapela vystoupí britští Jailer.
13: Jeden z nejznámějších kytarových riffů stojí na skutečném příběhu. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř nad Ženevským jezerem pak inspiroval skladbu Smoke on the Water. Kapela má za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se Deep Purple vracejí po 3 letech. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: 7 minut po 9. pro vás ve zprávách Ranního plusu máme taky dopravu. Na dálnicích před Brnem trvá silný transitní provoz. Zdržení už nabírají hlavně kamiony sunoucí se pravým pruhem. A to jak D1 z Prahy od Ostrovačic z kilometru 177, tak z Vyškova, pak od Rousínova z kilometru 216. Taky D2 směrem z Bratislavy budete popojíždět, brzdí se za sjezdem na Židlochovice okolo 8. kilometru. A na D1 na příjezdu do Prahy ve směru z Brna vázne provoz za sjezdem na Popovice. Nesouvisle se popojíždí z 15. kilometru, odtud na chodov k jižní spojce je to asi na půl hodiny. Dobře, dojeďte. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Teď dopoledne ještě místy v Čechách ojediněle mlhy. Odpoledne pak bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 16 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
14: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám od mikrofonů přejí Martina Mašková a Šárka Finiková. Chvíle ticha a potom osamělý potlesk zemského šéfa Alternativy pro Německo Ulricha Zygmunda, k němuž se postupně přidali ostatní straníci. Tak včera podle německých médií vypadal okamžik, kdy byl předsedou zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku poprvé v historii zvolen člen této protiimigrační a krajně pravicové strany. Pro Tobiase Rauše hlasovalo 48 přítomných poslanců, 29 bylo proti a 5 se zdrželo. I přes drtivé vítězství v zářijových volbách v této spolkové zemi se straně AFD nepodařilo získat ústavní většinu. Předpokládá se proto, že v tajné volbě Rauše podpořili také poslanci spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu, dříve spojenectví Sáry Wagenknechtové. A více si už o situaci v Sasku-Anhaltsku řekneme s odborníkem na Německo Robertem Schusterem, editorem deníku Právo. Dobrý den.
15: Dobrý den.
2: Tak kdo je vlastně Tobias Rausch a jakou pozici má v Sasko-Anhaltské buňce Alternativy pro Německo?
15: Tak je to velmi mladý politik, je mu 36 let, pokud se nepletu, a je to především velmi blízký spolupracovník volebního vítěze Ulricha Siegmunda a také generální tajemník strany, což je zajímavé, protože on v tom jednom z těch svých už prvních interview, které stihl poskytnout od pozvolení do čela parlamentu, řekl, že si chce jaksi tuhletu pozici generálního tajemníka ponechat, což je velmi, řekněme, zvláštní nebo neobvyklé, protože naopak předsedové parlamentu bývají vždycky ti, kteří spíš, řekněme, se snaží hrany obrušovat, a jako generální tajemník naopak máte přesně opačný úkol, čili jsem zvědavý, jak se mu tohle to podaří. Ale na vaši otázku odpověď, je to velmi úzký spolupracovník Ulricha Siegmunda.
2: Může to teď to jeho zvolení také pomoci při povolebním vyjednávání právě zemskému předsedovi Evy AFD Ulrichu Siegmundovi?
15: Může, a hlavně bych řekl, že se mu tím otevřela úplně nová perspektiva, protože on dosud měl za to, že pokud se stane premiérem, tak se to stane jedině díky tomu, že se poslanci toho sdružení Sáry Wagenknechtové zdrží hlasování, protože oni řekli, že nebudou pro kandidáta AFD hlasovat, pokud jde o volbu zemského premiéra. Čili to je jedna možnost, ale tím, že teď najednou dostal Tobias Rausch při volbě předsedy parlamentu o 4 hlasy víc, je nad rámec toho, co by mohla poskytnout strana Sáry Wagenknechtové, tak se neukazuje, že teda ta perspektiva pro nějakou politickou podporu dlouhodobější, trvalejší pro AFD v rámci zemského sněmu Sasko-Anhaltsku je větší. Čili i on teď může spoléhat na to, že v tom prosinci, až se nechá volit premiérem, že získá podobný výsledek, podobně dobrý výsledek jako Tobias Rausch.
2: No, Tobias Rausch krátce po svém zvolení se velmi kriticky vyjádřil k takzvané protipožární zdi, to je termín, který se v německé politické strany distancují od jakéhokoliv hlasování s AFD. Bude teď muset ta takzvaná Brandmauer v Sasku-Anhaltsku definitivně padnout, když tamní parlament povede člen Alternativy pro Německo?
15: V každém případě, protože když ta strana má nejvíc poslanců s velkým odstupem v parlamentu, má teď předsedu parlamentu, pravděpodobně také bude mít i předsedu vlády, tak vlastně ani není možné, aby ty ostatní politické strany tuhle skutečnost, řekněme, úplně ignorovaly. Čili samozřejmě je možné, že ty opoziční strany, řekněme, přepnou do takového toho režimu totální opozice, že cokoliv přijde z dílny AFD nebo z dílny vlády, pokud ji teda povede Ulrich Siegmund, tak okamžitě řekněme odmítnou, nebudou to podporovat, ale je docela dobře možné, že se najdou i tací politici, kteří naopak řeknou, no ale tahle ta věc je třeba docela dobrá pro mé voliče ve volebním obvodě, takže podpoří. Čili vlastně ta pravděpodobnost, že dojde k nějaké institucionalizované spolupráci mezi AFD a ostatními stranami, tak ta je vysoká.
2: Alternativa pro Německo zvítězila v zářijových volbách také v Mecklenburgsku, předním Pomořansku. Jak pravděpodobné je, že tam získá předsednictví v parlamentu nebo sestaví i vládu?
15: Tak tam naopak se zdá, že ty strany, které, řekněme, stojí proti AFD, co jsou sociální demokraté, levice a zelení, že dokážou vytvořit vlastní většinu v parlamentu, která je natolik, řekněme, stabilní nebo natolik velká, že nejenom, že dokážou zvolit vlastního předsedu parlamentu, ale potvrdit pravděpodobně i dosavadní sociálně demokratickou premiérku Manuelu Švejzigovou v čele vlády. Čili tam vlastně takový ten, řekněme, nástup AFD do čela parlamentu i do čela vlády nehrozí v tuhle chvíli.
2: Dění v Německu sledujete editor deníku Právo Robert Schuster. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
15: Děkuji za pozvání, naschledanou.
1: Slyšeli jste ho v Ranním plusu, teď je 9 hodin a 13 minut. Středoškolské protesty ve Francii skončily v úterý na mnoha místech násilnými střety s policií. Potyčky s těžkooděnci hlásí Lyon, Štrasburg i Paříž. Demonstrací se v celé zemi zúčastnili 100 000 lidí a nepokoje byly největší od začátku protestu před 3 týdny. Vláda v reakci na to zavřela do konce týdne střední školy. Paříži ještě sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis. Marcel, ještě jednou dobrý den.
16: Dobré ráno.
1: Jak dopadl protest v Paříži?
16: Já jsem demonstrace v úterského rána. Nejdřív jsem byl u jedné školy, u jednoho licea v centru Paříže, kde asi nějakých 150 až 200 studentů zablokovalo popelnicemi, zátarasami vjezd do ulice a vchod do školy. Ten protest byl ale poměrně poklidný. Pak se 10 000 studentů z celé Paříže a předměstí pařížských sešli na náměstí Republiky. I tam byl ten protest poměrně poklidný, i když už tam bylo více lidí, měli různé transparenty proti vládě, proti ministerstvu školství. Měli na nich napsáno, že jsou třeba ztracená generace. Později se ale menší dav těchto studentů střetl s policií o kousek dál na náměstí na Sion. Někteří studenti házeli na těžkoděnce kameny a pyrotechniku, zatímco policie odpovídala slzným plynem. To byl hodně nepříjemný, protože slzí člověku oči a má takový divný pocit v krku, ale to štěstí, že mi jeden muž otevřel dveře do vnitrobloku jednoho žáku, kde jsem poté potkal studentku Romal.
17: Slyšíte to, co se děje za námi? Zablokovali nás tady. Nemohli jsme odejít, aniž bychom se střetli s pořádkovou policií. Pokojně demonstrovat je ve Francii složité. Je to nepřijatelné.
16: Aha.
17: Jsou tady středoškoláci, takže nezletilí. I starší lidé.
16: Do blokáda protestů se zapojilo téměř 900 středních škol po celé Francii. To výrazný nárůst oproti předchozím dnům. Ve Francii je 3700 středních škol a dnes ráno se podle posledních informací.
1: Tak omlouvám se posluchačům, omlouvám se i tobě, Marceli, protože my máme opravdu velmi špatné spojení. Věřím, že ty informace o nepokojích ve Francii budeš moci ještě v našem vysílání zprostředkovat. Zatím naslyšenou.
2: A my přidáme v 9 hodin a téměř 16 minut další informace, které sledujeme. Podle Českého statistického úřadu skončil zahraniční obchod v srpnu schodkem 5,3 miliardy korun. Meziročně je to o 5,6 miliardy horší výsledek. Vliv měl větší deficit obchodu s ropou. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. A kandidáti na senátory i místní zastupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni.
1: Posloucháte Plus. Dnes začíná oficiální program knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. A je to velká událost pro českou literaturu i kulturu vůbec. Česko je čestným hostem letošního ročníku. Účast roky připravovalo. Na několika frankfurtských scénách se bude debatovat, například i o tom, jak se české knihy překládají do jiných jazyků. Slavnostní zahájení sledovala naše reportérka Kateřina Svátková.
18: Za Česko vystoupila Radka Denemarková, spisovatelka, která slibovala už před veletrhem, že bude provokativní, no a byla. Měla takový 10-minutový projev v němčině, autorka románů jako Hodiny z olova, Peníze od Hitlera, Čokoládová krev se opřela nejen do české politiky, ale i do té světové.
19: Die Frage von heute ist ganz einfach. Offene Demokratie oder geschlossene Gesellschaft? Die Literatur kennt die Antwort.
18: Ona mluvila o tom, že literatura vlastně si neklade otázku, jestli si vybírat mezi otevřenou demokracií a uzavřenou společností ve chvíli, kdy se Evropa radikalizuje a jejími slovy hnědne. Máme podle ní v literární historii dost odkazů na to, abychom se poučili, a ona tím samozřejmě narážela na to, co se aktuálně děje ve světě, na válečné konflikty, ale i na českou kulturní politiku, za což sklidila ve finále standing ovation, ten její projev měl velký zásah.
1: Tak z Frankfurtu naše reportérka Kateřina Svátková. Česko na knižní veletrh přiváží přes téměř 200 nových překladů do němčiny. Představí se tam více než 75 autorů. Investovaná částka ze strany státu činí skoro 200 milionů. Jak nám potvrdil programový ředitel české účasti na veletrhu projektu Czechia 2026 Martin Krafl.
20: Tímto projektem dostala česká kultura a česká literatura neuvěřitelně velkou šanci. Frankfurtský veletrh otevírá brány na jazykové trhy anglofonní a o ty nám půjde od roku 2027 po té desetileté strategii v německy mluvícím prostředí. Ale důležité proto je, aby ministerstvo kultury v té podpoře pokračovalo, protože bez ní by to nikdy nebylo reálné. Jinými slovy, když teď uděláme ohňostroj a pak nebudeme mít ani nastyrky, tak jsme to dělali úplně zbytečně. Ale já pevně věřím, že tak to nebude. Ta částka je 197 milionů, 30 milionů z toho šlo na ty zmíněné překlady českých děl do němčiny a ty ostatní peníze, ty byly rozděleny vlastně do 4 let příprav, ale zároveň do roku české kultury. Podle naší nezávislé studie se polovina těch investovaných peněz investovala v České republice a na daních a odvodech mě by tento projekt měl státu odvést až 130 milionů korun a dát práci až 200 lidem v rámci plných úvazků v knižním průmyslu.
1: Martin Krafl, programový ředitel projektu Czechia 2026. Vedle zavedených autorů, jako jsou Jaroslav Hrudiš, Radka Denemarková nebo Jáchym Topol, se na knižním veletrhu ve Frankfurtu představí i autoři, kteří se na německém knižním trhu teprve etablují, třeba Jonáš Zbořil anebo Alice Horáčková. Ta do Frankfurtu přiváží svou knihu Rozpůlený dům. O rodině již část byla odsunutá do Německa. V našem ranním vysílání mluvila o významu veletrhu pro získávání nových kontaktů i čtenářů.
5: Pro mě vlastně Frankfurt znamenal i to, že knížka, u které mi říkali, je, že je příliš tlustá, obsáhlá, že vlastně ten překlad bude těžký získat. Tak si myslím, že i díky tomu, že tam byly dotace na ty překlady, takže se to podařilo. Naši čtenáři opravdu jsou velice disciplinovaní a ty lidé chodí a ty knížky si kupují. Byť teďkon i se mluví o té poměrně velké krizi na německém knižním trhu. Pořád je to pro nás, bych řekla, obrovský trh, kde nás čekají vlastně jako čtenáři, kteří se zajímají. No. Má berlínská překladatelka mi říkala, Alice, jako je to zajímavá knížka, ale vlastně Sudety už dneska nikoho nezajímají v Německu. A já jsem teda hrozně ráda, že se spletla. No. Je to v podstatě 80 milionů čtenářů, k tomu si připočtěme vlastně čtenáře v Rakousku a Švýcarsku, takže si myslím, že to je opravdu teď historická šance pro české autory.
1: Řekla mi spisovatelka Alice Horáčková, která na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu představuje svou knihu Rozpůlený dům.
2: No a já dodám, že světovou kulturní událost hostí i Česko v těchto dnech. Začíná 28. ročník festivalu designu a módy Design Block. Vystavovat budou významní čeští designéři, například Maxim Velčovský nebo Eva Eisler, ale do Prahy zamíří i zahraniční tvůrci. Hlavním tématem festivalu je světlo. Kromě světelných instalací mohou lidé navštívit třeba přehlídku retrolamp z 50. až 80. let. A ve vysílání teď vítám ředitelku festivalu Janu Zjelenskou. Dobrý den.
21: Dobrý den.
2: Proč je tématem letošního ročníku právě světlo?
21: Světlo je opakem tmy, je to pro nás symbol naděje, nějakého nového života a my jsme chtěli ukázat, že i v těchto dobách je třeba zůstat pozitivní, ale pak se samozřejmě zabýváme tím světlem i zcela v konkrétním smyslu. Konec konců Česká republika je sklářská velmoc a sklo a světlo jsou neoddělitelné komponenty, takže my se strašně rádi chlubíme tím, že na českém území vyrábíme nejkrásnější světla na světě a z tohoto důvodu jsme to téma světlo zvolili jako to hlavní a máme tady vlastně přes 40 světlařských firm z celého světa a do mnoho dalších designerských instalací na toto téma.
2: Vy lákáte i na konkrétní jména, některé české designéry už jsem zmínila, ale na koho byste upozornila vy třeba i z těch zahraničních hostů?
21: Přijede velká hvězda Marcel Wanders, který si přijede převzít cenu za mimořádný přínos světovému designu, který každý rok udílíme nějaké velké osobnosti, ale přijede Laurits Gale, celá řada dalších, Daniel Rybaken, tvůrců, kteří právě se světlem výrazně pracují, ale i architektů, jako je třeba Claudio Silvestrin, který je právě proslulý svou prací se světlem ve své architektuře. A ještě bych upozornila na takovou takovou velmi hezkou českou novinku, kdy uvádíme na Pražském hradě nový prezidentský pult od Jana Plecháče. A připomínáme si také v souvislosti s tím tématem světlo nedožité 90. narozeniny Václava Havla, kdy v jízdárně Pražského hradu uvádíme výstavu Design pro Václava Havla, ve které představujeme Havla jako zadavatele práce pro designéry na Pražském hradě.
2: To je jenom jedno z míst, kam se mohou návštěvníci Design bloku vypravit. Kam dál byste je pozvala? Je to třeba Průmyslový palác, který se částečně otevírá po 18 letech?
21: Ano, Průmyslový palác se otevírá po velmi dlouhé době, po 4,5 leté rekonstrukci, ale my tady nemáme expozice, máme tady mezinárodní konferenci. Dnes večer pořádáme AZ Quiz s Českou televizí a v sobotu potom módní přehlídky evropských talentů módního designu, ale máme asi největší lokaci, je Veletržní palác, kde je přes 250 expozic z celého světa, a v Umělecko-průmyslovém muzeu, které je celé otevřené, právě jsou v nich hlavně designéři z České republiky, z Polska, ze střední Evropy.
2: Vy se dlouhodobě snažíte posilovat odbornost festivalu. Jak se to do letošního ročníku promítá?
21: Máme právě odbornou konferenci dvoudenní na téma světlo v designu a v architektuře, která právě probíhá v tom nově otevřeném Průmyslovém paláci, ale kromě toho celý týden na Design Block Stage ve Veletržním paláci jsou přednášky, máme celou řadu workshopů nejen pro dospělé, ale i pro děti, které se snažíme také edukovat, ale děti nejenom, že edukujeme, ale máme také před Průmyslovým palácem velkou dětskou zónu, kterou jsme připravili ve spolupráci se Škoda Auto, takže děti se nemusí bát, že kromě vzdělání se jim nedostane taky zábavy.
2: To všechno nabízí 28. ročník festivalu designu a módy Design Block. Pozvali jsme vás na něj s ředitelkou Janou Zjelenský. Děkuji za to, naslyšenou.
21: Děkuji.
4: Posloucháte Ranní Plus. Srbsko čekají na konci října předčasné volby. Prezident Aleksandar Vučić kvůli nim rezignoval, aby se mohl ucházet o post příštího premiéra. Jak důležité bude pro srbské voliče téma možného vstupu do Evropské unie? Na to se v novém díle podcastu Na východ ptají Ondřej Soukup a Josef Pazderka, reportérky týdeníku Respekt Magdaleny Fajtové.
6: Přece ti Srbové jezdí třeba do Chorvatska nebo do Slovinska a vidí realitu vlastní a realitu země, která nedávno vstoupila do Evropské unie a posouvá se dopředu, vidí Slovinsko a tak dále. Ani tohle vlastně není nějaký motor pro tu společnost, že by si řekla, něco asi není úplně dobře, že se tak držíme stranou. Nehraje tady tohle nějakou roli, že ti lidé prostě vědí, že vedle se žije líp a že to souvisí s tou Evropskou unií?
22: Určitě, oni vědí samozřejmě, že v Evropské unii by se jim žilo lépe, ale zároveň vědí, že by je to stalo spoustu složitých rozhodnutí. Samozřejmě první věc, která by se musela vyřešit, je Kosovo. Takže tam vzhledem tomu, že nevypadá to, že bychom v následujících letech dospěli k nějakému smíření vztahu mezi Bělehradem a Prištinou.
6: Míněno, že by Srbsko uznalo nezávislost Kosova.
22: To se určitě nestane v následujících letech. Tak to by byla jedna věc. A samozřejmě zmínil si Chorvatsko a Slovensko, tak oni vnímají, že tyhle země se hrozně posouvají od té doby, co jsou v Evropské unii. A myslím si, že to je pro ně dost bolestivá věc, protože oni proti ním bojovali a vnímají to tak, že Západ Chorvatům a Slovencům v zásadě odpustil spoustu věcí, které Srbům dneska vyčítá, včetně třeba válečných zločinů nebo nějakých vojenských výpadů. V zásadě v té válce bojovali všichni o svoje území, ono je to hodně složité potom a Srbové mají pocit, že se Západ postavil zkrátka dobře na stranu jejich nepřátel, takže tohle je pro ně hodně bolestivé vidět, jak se v Chorvatsku žije lidem vlastně dneska hrozně dobře. Ale já si myslím, že tuhle tu chvíli ta evropská integrace vlastně není zas takové téma. Všichni vědí, že to není vůbec dosažitelná meta v následujících letech a co teď chtějí vyřešit, je ta jako složitá vnitropolitická situace, která souvisí právě s vládou Aleksandra Vučiće, který je u moci spoustu let a který podle velké části společnosti, a to je úplně jedno, jestli je pro západně orientovaná nebo spíš třeba pro rusky orientovaná, tam je to opravdu jedno, tam se to stírají ty rozdíly, tak je on tím hlavním důvodem, proč ta země nefunguje dobře, proč korupce a klientelismus rozhodují o tom, kdo bude stavět jaké důležité projekty v Srbsku, takže uvidíme, jak dopadnou volby, jestli se Srbům podaří sesadit Aleksandra Vučiče, nastolit, řekněme, nějakou přechodnou vládu, která by třeba vedla k demokratizaci té země, a teprve potom asi bude na místě řešit, jestli se Srbsko přidá k západu anebo k východu. Myslím si, že teď to opravdu není taková otázka.
4: Říká v novém díle podcastu Na východ reportérka týdeníku Respekt Magdalena Fajtová. Celý rozhovor si už teď můžete poslechnout v plné verzi na našich stránkách plus rozhlas.cz a v podcastových aplikacích a dnes po 11. hodině také v našem vysílání.
14: Interview plus.
0: Vláda Roberta Fica na Slovensku koncem září přišla o ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, proti němuž se postavila malá vládní strana SNS společně s opozicí. Proč ani tak výrazný projev neloajality neznamenal konec vládní koalice? Vyhne se Slovensko předčasným volbám? Pavlína Nečásková se zeptá bratislavského politologa a sociologa Michala Vašečky.
14: Interview plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na plusu.
2: Teď se ale blíží teprve 9:30 a to znamená nejenom, že končí ranní plus, ale že také začne pro a proti. My se v něm vracíme opět k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla a klademe si otázku, jestli se stal symbolem hodnotové české zahraniční politiky. Je ale možné ji uplatňovat i v dnešní době? Obstojí jeho představa v době války na Ukrajině, proměňujících se Spojených států nebo konfliktu na Blízkém východě? A připomínáme si stále skutečného Havla, nebo spíš odkaz, který jsme si z jeho odkazu vytvořili, nebo obraz tedy. Svých hostů se bude ptát Lukáš Matoška a těmi hosty budou tedy poslanec ODS a někdejší spolupracovník Václava Havla Aleksandr Vondra a novinář a šéfredaktor deníku Alarm Jan Bělíček. A za pozornost rannímu plusu už děkuji Šárka Feniková
4: a Martina Maškova.
3: Je 9:30.
14: Český rozhlas plus. Zprávy.
3: Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v polovině roku 2023. Ústavní soud zamítl návrh už podruhé. Před 2 lety to bylo zejména kvůli formalitám. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Protesty středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 100 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti třetí týden protestují proti nevyhovujícím podmínkám ve školství. Bývalý prezident německé zahraniční rozvědky August Hanning dnes stane před vyšetřujícím soudem. Ten rozhodne, jestli pošle 80-letého muže do vazby, a to kvůli podezření ze špionáže. Hanningovi hrozí v případě odsouzení až 10leté vězení. V kinech po celém Česku dnes začíná přehlídka B2Can. 13. ročník nabídne 8 filmů z festivalu v Berlíně, Benátkách a taky v Cannes. V pražské Lucerně ji zahájí Minotaur režiséra Andreje Zvajginceva, který letos získal velkou cenu poroty právě v Cannes.
14: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Tady jsou dopravní informace na plusu. Na dálnici D1 před Brnem vzniká zdržení už jen ve směru z Vyškova. Kamiony brzdí u Rousínova na kilometru 217. Na D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna brzdí nákladní soupravy za sjezdem na Židlochovice na 10. kilometru. D5 z Plzně do Prahy, tam trvá zdržení nejen pro kamiony, u Rudné na 6. kilometru zpomalují taky osobní auta v levém pruhu. Vše se rozjíždí až na okruhu za Ořechem na 18. kilometru. V Nové Povltavské v Praze na výjezdu z Blanky blokují levý odbočovací pruh do Holešoviček dvě nabouraná osobní auta. V tunelu se zpomaluje za sjezdem na Letnou, o to výrazněji regulují provoz v tunelech směrem ze Smíchova. Kolonu čekejte i v Patočkově od Kajetánky v Dobřížské před Mrázovkou, předtím už na jižní spojce od sjezdu na Pankrác a ve Strakonické postojíte od Závodiště. A v Radlické na trase k Dobřížské ztratíte 15 minut v koloně od budovy ČSOB. Dobře dojeďte. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a teploty do 23 stupňů. Na plusu teď vysíláme pro a proti.
7: Hodnocení Václava Havla českou společností se postupem času mírně zlepšuje. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, pořízeného u příležitosti jeho nedožitých 90. Češi vnímají Havla převážně pozitivně. Mezi staršími lidmi a mezi voliči vládních stran jsou ale početné skupiny těch, kteří se k bývalému prezidentu stavějí kriticky. Nakolik Václav Havel současnou společnost spojuje a nakolik rozděluje? Co má smysl si z jeho odkazu připomínat? A je pro dnešní politiku stále inspirativní?
14: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Jsem tomu rád, že našimi hosty přímo tady ve Studiu Plusu v Praze na Vinohradech jsou někdejší spolupracovník a poradce Václava Havla, dnes europoslanec ODS Alexandr Vondra. Dobrý den, vítejte u nás.
8: Ano, dobrý den všem.
7: A šéfredaktor deníku Alarm, literární kritika, novinář Jan Bělíček. Dobrý den, taky u nás vítejte.
10: Dobrý den.
7: Pane Vondro, začněme od vás. Jak dobře podle vás ty současné připomínky vystihují Václava Havla a samozřejmě i jeho odkaz?
8: Já nevím, tak tady probíhá nějaký týden, kdy je celá řada akcí a jsme teprve v pondělí, že na začátku. Já sám dneska se účastním několika takových rozhovorů a pak večer odjíždím autem do Štrasburku, takže zbytek už vlastně nezažiju, neuvidím. Teď jsem byl v Senátu třeba, kde Miloš Vystrčil s dalšími odhalovali takovou pamětní desku, citát Havla tam, co řekl na téma Senátu. Bych řekl skromně, nepatetické, civilní, za mě v pohodě. Myslím si, že jako je to asi přiměřené.
7: Zaznělo tady, že je teprve pondělí to, protože ten pořad ve skutečnosti v pondělí předtáčíme. Souhlasil byste, pane Bělíčku, s tímto hodnocením těch převažujících připomínek Václava Havla v současnosti?
10: Je to výročí 90. nebo nedožitých 90. let Václava Havla. Václav Havel je jeden z nejdůležitějších politiků a myslitelů českých 20. století. Myslím si, že poměrně ambiciozní připomínání Václava Havla je na místě.
7: Nejsme dnes někdy, pane Vondro, svědky toho, že čeští politici pracují s tím odkazem Václava Havla, aniž by ho jakkoliv promýšleli, prostě jenom proto, že se jim to hodí do krámu, abych tak řekl, protože vědí, že na to budou slyšet jejich voliči?
8: Tak samozřejmě, že co si budeme, ale to není jako něco, co by bylo přímo souviselo s Václavem Havlem, to vidíme v historii opakovaně, nevidíme to konec konců jenom v Česku, vidíme to prostě v jiných, přinejmenším demokraciích, kde se nějaké můžeme poměřovat, že když je tu nějaký odkaz výrazné osobnosti, která se zasloužila o stát, tak to v případě Václava Havla nepochybně platí to také o Masaryka, tak vlastně i v obě Masaryk to je úplně stejné, že jo. Čili jasně, já na tohle vždycky, když dostávám tu klasickou otázku, co by tomu řekl Václav Havel, tak nemůžu odpovědět, to by musel říct on. Není na mě, abych já říkal, co by on, ale samozřejmě zároveň, myslím, a to je taky na každém z nás, tu nějaký odkaz je, já taky nevím, jestli je nějaký univerzální úplně, ale určitě si každý z něj můžeme jako něco odnést, protože nepochybně osobnost jeho formátu v dnešní politice chybí nejenom v Česku, ale bych řekl i v Evropě obecně. Takže jasně, prostě každý má nějaké záměry a každý patník na cestě se k tomu hodí, ale to jako nemá cenu nad tím jako želet. Co jako já považuji za už pak to hraniční, kdy se z toho stává takový kýč, jako jo, a myslím si, že to je to poslední, co by si jako Václav Havel, tak jak já jsem ho znal, přál, aby se s jeho odkazem stávalo nějaké melodrama nebo kýč.
9: Není to ale pochopitelné, jak naznačil Alexandr Vondra, že si Václava Havla, jakožto takto významnou osobnost, abych tak řekl, přisvojuje kde kdo, neděje se to vlastně u všech podobně významných osobností, nejenom našich dějin.
10: Tak určitě to je zároveň tady politický tábor, který se vůči dědictví Václava Havla rozhodně vymezuje. Už jsme tady mluvili o tom průzkumu STEMu a často jsou to právě voliči současných vládních stran, takže na to bychom neměli zapomínat. Já vlastně myslím, že stojí za to si Havla připomínat kvůli jeho odvaze, kvůli jeho nebanálnímu myšlení, které často šlo proti srsti. Pro mě je vlastně inspirativní třeba i ta schopnost vytvářet nějaké jako spojenectví a koalice napříč, myslím teď především v časech normalizace, napříč názorovým spektrem. Určitě je to něco, co je poučné a pravděpodobně by bylo pro nás i potřebné v současné době. A z toho výzkumu třeba STEMu tam je zajímavý, že pravděpodobně časem bude Václav Havel vnímaný čím dál víc pozitivně. Především u nejmladší generace, která možná si Havla idealizuje, nebo naopak v něm vidí třeba něco jiného než to, co sleduje v současné politice. Taky se samozřejmě nesmí zapomenout na nějakou nonkonformitu Václava Havla, autenticitu. To je něco, co určitě mladé lidi k Havlovi přitahuje. A pak u té starší generace, tam mě to překvapilo, výrazně negativní názory, které se tam, myslím, že se tam konkretizují ve dvou větách. Havel může za všechno špatného, co se stalo po roce 1989, a potom, že je tam věta, šel příliš na ruku Spojeným státům a Západu. To je možná něco, o čem se můžeme taky pobavit.
9: Zaměřme se možná na výsledky toho průzkumu té agentury STEM. Jaké vy proto, pane Vondro, máte vysvětlení, že sice pravda, většinově česká společnost, konkrétně 3/4, vnímají přínos Václava Havla pozitivně, ale když se potom zaměříme zvlášť na lidi starší 60 let nebo na voliče stran současné vládní koalice, tak tam potom jsou početnější skupiny těch, které jsou k Havlovi velmi kritičtí.
8: Hele, mě to nepřekvapuje. Zase, že představa, že by jako tady bylo nějaké univerzální, pozitivní, jednomyslné hlasování, že jo, jako to jsme měli za totality a bylo velmi neupřímné, jo, bylo vynuceno tím strachem, jo. Takže 89. rok nebo 90. ty velké společenské změny, jako všechny změny mají prostě své vítěze a své poražené. Jo, nikdy nebudou vítězi úplně, všichni to slibují komunisti a pak nakonec je výsledku, že není spokojen nikdo skoro. Jo. Jde o to, aby bylo maximální množství těch, kteří jsou jako se cítí spokojeni a minimální množství těch, kteří jsou frustrováni, ale vždycky nějaký budou mimo jiný část těch bývalých bolševiků, část lidí, že jo, kteří nějakým způsobem jako neuspějí a cítí se prostě omezováni nebo frustrováni. To mě jako nepřekvapuje, že tyhle ty hlasy víc sbírají ty, co dneska vládnou, než ty, co jsou v opozici, mi taky nepřekvapuje, to je přeci z těch průzkumů úplně jasný. Hele, ten Havlův odkaz, já bych řekl 3 slova, jo, za prvý odvaha. On skutečně, nebyl to žádný Rambo, Jáchym Topol, jsem teď četl krásný rozhovor vlastně s Jáchymem, který ho taky znal někde v deníku N, nechci dělat mu reklamu, ale tady je jako dobrý rozhovor, to doporučuji. Že vlastně tenhle nebyl Rambo, že jo, velmi prostě fyzicky jakoby vlastně slabý člověk, jako nebo žádnej prostě svalovec, měl tu odvahu se jako postavit tomu režimu a pikat za to, jít do toho kriminálu. Za druhý odpovědnost, jo, že cokoliv, co dělám, je nějakým způsobem poměřováno v té vertikále prostě svědomí, že jo. To jako, obě se teď svoboda dostává na frak, bych řekl trochu, jako ta odvaha lidská té odpovědnosti se taky moc nedostává. Pak třetí, úplně nejdůležitější vlastnost, on měl takovou tu schopnost nadhledu sebeironie, prostě se nebral vážně, dneska se všichni politici berou strašně vážně a je to někdy trapný.
9: Tak já jsem rád, pánové, že jste si vyměnili názor i na to, co by se podle vás mělo z Václava Havla dnes připomínat především. Ale abychom ještě doprobrali ty výsledky z tému, když se tady, pane Bělíčku, slyšel to vysvětlení Alexandra Vondry. Čím to je, že v těch dvou skupinách, ve skupině starších 60 let a ve skupině vládních voličů, jsou početnější skupiny těch, kteří jsou kritičtí k Václavu Havlovi? Jaké vysvětlení byste k tomu dodal vy?
10: Já bych řekl, že to jsou lidé, a trochu tady zaznělo právě i od pana Vondry, nespokojení s vývojem po roce 89. A mám pocit, že Václav Havel trochu v mé perspektivě prohrál politický souboj, dejme tomu, s tržními fundamentalisty, jako byl Václav Klaus, a stal se pro spoustu lidí symbolem právě toho porevolučního vývoje.
9: Možná řekněte, co přesně podle vás prohrál?
10: No, jakože v podstatě se dění po roce 89 ubíralo trochu jiným směrem. Když se podíváme třeba na texty Václava Havla ještě za normalizace, tak tam často samozřejmě kritizuje autoritářský reálný socialismus, ale zároveň je kritikem i konzumního způsobu života nebo právě nějakého volnotržního fundamentalismu. A to myslím, že se po roce 89 v jeho myšlení trošku začíná vytrácet, což je podle mě příznakem toho, že právě nedokázal konkurovat tomu modelu ekonomickému, který jakoby v tom politickém souboji, který tady zavládnul. Samozřejmě měl třeba slavný projev o mafiánském kapitalismu a tak dále.
9: Právě, on byl opakovaně kritický k tomu, jakým způsobem probíhala ekonomická transformace.
10: Ale nepropsalo nějak do moci a do podoby české politiky. Ale myslím si, že je to zrovna zároveň i nespravedlivé v tom smyslu, že on opravdu nebyl hybatelem těch změn. Takže mám pocit, že ani iniciátorem, takže mám pocit, že je to trošku nespravedlivé, že se stal symbolem.
9: Pane Vondro, připustil byste, že Václav Havel v 90. letech v té diskusi o to, jak má vypadat ekonomická transformace, tahal za ten kratší konec a že tento souboj s Václavem Klausem, jak o tom hovořil Jan Bělíček, prohrál?
8: Ne, to ne, to bych nesouhlasil samozřejmě. Jako jsou tam dvě období, že jo? Jedno bylo to vlastně období československého prezidentství, čili od, řekněme, 1. ledna 1990 až do léta 92, kdy on abdikoval, že jo, v souvislosti s deklarací Slováků o nezávislosti a začala jednání o rozdělení Československa, tak to bylo první období, kde možná prohrál to Československo takhle, ale zase byl
9: ekonomickou
8: to
9: realist... transformaci, ne?
8: Ne. On zaštítil naopak tu ekonomickou transformaci, že jo, tam byly tehdy boje Walter Komárek, takový ty gradualisti na straně jedný a ti, kdo chtěli jet rychle, Václav Klaus, Tomáš Ježek, Karel Dyba a mnohozí další, Vladimír Dlouhý mimochodem. A já si myslím, že on naopak zaštítil tu partu nebo tu skupinu lidí, která chtěla jet rychlejc. A jestli něco prohrál, tak to bylo Československo, protože ho chtěl udržet, ale zároveň věděl, že to nejde za každou cenu. Prostě neposlal tanky na Slovensko, a velmi správně tam neposlal ty tanky.
9: Ještě bych se, promiňte, s dovolením doptal v návaznosti na to, co říkal Jan Bělíček. Kam se poděla Havlova kritika toho tržního modelu, kterou tady připomínal Jan Bělíček a byla přítomná, pokud se nepletu, například v tom slavném eseji Moc bezmocných?
8: Jako, já myslím, že každý si najde v Havlovi, co chce. Jo. Já tam zrovna bych byl schopnej a bylo teď Tomáš Sedláček zase někde v jiných novinách teď publikoval něco, požádali, aby napsal něco o Havlovi, nechtěl nic psát, aby nedostal kartáčem po tom, co se stalo s knihovnou, tak vlastně ten jeho celostránkový článek byl o tom, že si vybral citáty z jeho různých knih a tam jako je pozoruhodný, že tam jsou třeba i citáty jako bezvýradného příklonu k tržní ekonomice, jo. Takže každý si najde, co potřebuje, ale já si ty diskuze pamatuju a chtěli třeba odstřelit Klause, že jo, v tom prvním prezidentském období udělat z něj někde šéfa centrální banky a na tohle on prostě nešel. A pak bylo to druhé období českého prezidenta.
9: Prosím stručně.
8: Kdy si vzít se méně, že jo, Klaus byl premiér, on byl prezident, si tak jako trochu rozdělili ty úkoly, že tu výkonnou transformační část ekonomiky měl na starosti Klaus, budování té demokratické politiky a Havel měl to zahraniční kotvení a nějaký ten morální rozměr. A bylo velké požehnání, a tohle chci říct, jako pro náš stát, že přesto, že jsme byli každý jiný, trochu jako den a noc a neměli se rádi, že jo, tak dokázali tu osobní animozitu překonat tehdy a bylo to ve prospěch tohoto státu.
9: Pane Bělíčku, to byste uznal, že každý si vybere z Havla tak trochu, co chce, co v něm vidí a že něco jiného bude zdůrazňovat pravicový politik a něco dalšího levicový novinář?
10: To jistě, to samozřejmě, ale zároveň to tam skutečně v těch textech je a zároveň po roce 89 se tato dimenze přemýšlení mnohem vlastně kritičtější z jeho praxe tak trochu vypařila. Přesunul se víc do sféry právě zahraniční politiky nebo do otázek morálních, často i transcendentních, což možná taky nahrává té, jak to nazvat, teologii pravdy a lásky, kterou tady vidíme v poslední době nejlépe reprezentuje právě Tomáš Sedláček, už zmiňovaný. A já musím přiznat, že to je zrovna taková fáze výkladu Havla, která je pro mě hodně ezoterická, nesrozumitelná. Místy to působí až jako parodie, ale zároveň je to věc, která není nějak škodlivá, zlá nebo tak, ale myslím, že trošku přispívá k vyprazňování toho odkazu.
9: Než budeme pokračovat, připomenu, že...
8: Já tady souhlasím. To je jako, tohle bych podepsal, ty větičky o tom Ezu a o tom, to je ten kýč. Jo?
9: Tak, Tomáše Sedláčka tady nemáme, nemůže se bránit, tak já jenom připomenu, že našimi hosty jsou šéfredaktor deníku Alarm, novinář Jan Bělíček a europoslanec ODS, někdejší spolupracovník Václava Havla, Alexandr Vondra.
14: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Václav Havel bezesporu platil za velkého zastánce transatlantické spolupráce, tedy úzkých vztahů Evropy a Spojených států. Obstál by, pane Vondro, s tímto svým postojem ještě dnes, po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, kdy se ty vztahy mezi Evropou a Amerikou, řekněme, hodně přehodnocují?
8: Já myslím, že určitě ano. Jako, určitě by nezačal rušit na to, jako, jo, to si myslím, že v žádném případě. Myslím si, že jako třeba by mohl být asi kritický k lecčemu, co jako na tom západě vidí, ale tohle jako kotvu českého zahraničně politického směřování by určitě držel, jo? Jako nebyl by ten, kdo by ji nějakým způsobem jako vytrhával. Jako jeden z jeho největších, bych řekl, zahraničně politických přínosů do toho roku 97, kdy se rozhodovalo všechno, že jo? To je to druhé jeho prezidentské období. On nejvíce všech tady jako se zasloužilo to naše ukotvení na západě a to, že jako nějakým způsobem jsme západ, patříme na západ, to si myslím, že jako on, i celý ten rod jeho, který nějakým způsobem reprezentoval táta, dědeček, že v tomhle tom oni měli jasno.
9: Pane Bělíčku, když jste tady vy sám před chviličkou narážel na ty úspěchy Václava Havla v zahraniční politice, tak připouštíte nebo uznáváte, že toto je možná ta hlavní zásluha Václava Havla po listopadu 89, jak se zasloužil o ukotvení Česka v Alianci i v Evropské unii?
10: No tak samozřejmě zároveň je tam jeden moment, který je pro mě osobně asi největší kaňkou na tom odkazu Václava Havla, to je podpora George W. Bushe v americké invazi do Iráku, reprezentovaná tím dopisem 8 evropských státníků podporující George W. Bushe. Ta invaze podle mě porušovala mezinárodní právo, tedy principy, s kterými si Havla do dneška spojujeme. Byla postavena na vyfabrikovaných důkazech, destabilizovala celý ten region, zemřeli spousty lidí, takže to je obrovská kaňka, která se dá možná trochu přisoudit tomu jako až velmi pozitivnímu vztahu ke Spojeným státům.
9: No myslím si, že mohla... Promiňte, zastěňuje to Havlovy zásluhy o to, že jsme v Severoatlantické alianci?
10: Já si myslím, že to nezastěňuje ty zásluhy. Zmiňuji to jako největší podle mě kaňku na tom odkazu z mé perspektivy. A zároveň by mě opravdu zajímalo, teda jako jakým způsobem on by dnes přistupoval právě k tomu, co předvádí Donald Trump, k té destabilizaci celého mezinárodního řádu, který samozřejmě nespůsobuje jenom Spojené státy, ale i Rusko, Čína. Jakým způsobem by se k těmhle věcem stavěl, by mě extrémně zajímalo, ale jo, myslím si, že v tomhle ohledu nesmíme zapomenout na ten Irák a to, že jsme na to a nějakým způsobem za to může Václav Havel, tak to já samozřejmě nespochybnuju.
9: Pane Vondro, nechá vás na to pochopitelně zareagovat. S odstupem času byla to chyba, že se Václav Havel postavil tak jednoznačně za invazi do Iráku v roce 2003 a bylo to v rozporu s postojem tehdejší vlády premiéra Vladimíra Špidly?
8: Podívejte, tak NATO je o tom, že Američani jsou v Evropě, když odejdou, tak končí NATO, jako zůstane nějaká prázdná skořápka, takhle to prostě jako je, jako jo, i když může někdo namítat, že tady zůstane dalších 20 kolik členských států, ale je to o vztahu Ameriky s Evropou a když ty Američani po 11. září prostě potřebovali nějakou pomoc, krátce po té, co oni jako vlastně ty záruky nám dali, tak je nekopneme do zadku prostě. Ano, Špidla klíčkoval tehdy jako premiér sociálně demokratický, on ani pro, ani proti, tak jako se tvářil taková jako leklá ryba trochu, no tak ano, já jsem tehdy zavolal Václava Havla, který se loučil někde zrovna v Bratislavě v Národním divadle, protože vlastně měl těsně před koncem období a nabídnul jsem mu, aby ten dopis podepsal, on se rozhodl, že ho podepíše. Jako byli tam Poláci, byli tam Maďaři, byli tam Španělé, byli tam Portugalci, byli tam Britové, byli tam Holanděni, byli tam Dánové, to nebyla špatná společnost. A že pak Američani udělali chyby při té operaci, jo, že jako si nestanovili nějaké cíle, že se to táhlo příliš dlouho, to už je jako jiná věc, ale to myslím není česká jako vina.
9: Pane Bělišku, stručná reakce na tento protiargument. Nebyl ten tehdejší postoj Václava Havla pochopitelný, vzhledem k

0: jsme je hájit a bojovat za ně, ať už je aplikujeme na kohokoliv.
1: Dobře. Jo,
0: vlastně nestranně a důsledně.
1: Pánové, ještě jedno téma související s odkazem Václava Havla bych s vámi rád probral, a to je samozřejmě Evropa. Uvedu tady dva kratoučké citáty z Havlova projevu z roku 96, z projevu jménem Evropa jako úkol, ve kterém hovoří o hodnotách, které přesahují náš okamžitý zájem a zdůrazňuje potřebu vytvořit strukturu Evropy jako jediné politické entity. Souzníte s tím, pane Vondro?
2: Tak on nikdy nešel moc do detailu. I když měl jeden velký projev ve Štrasburku, kde jako strukturoval nějakou představu, asi evropský federalista by mohl jako tady tvrdit, že Václav Havel byl federalista, i když on se evropský, když on se takhle nikdy jako nedeklaroval sám. Ale on hlavně, a to psal neustále, byl to Evropa, jo, a zároveň neustále poukazoval na to, že musíme jako to poměřovat zase z nějakého hlediska trošku vyššího principu a ne se jako utápět v těch denních prostě šílených regulacích a byrokracích a podobně. Jo. A v tom já s ním jako souhlasím. A ten problém Evropy je v tom, že ta legislativní smršť těchhletěch jako operativních nároků, povinností, regulací způsobuje to, že více a víc lidí v Evropě dneska z toho jako frustrováno, a mám docela obavu o ten projekt jako takový, protože samozřejmě je to pro nás dobrá věc, jako ten kooperativní model jako v rámci Evropské unie, a když se to rozpadne, tak státy jako my, že jo, menší, které víc vyrobí, než tady skonzumují, takže potřebují ten přístup na ty vnější trhy, tak by to nebylo dobré, že jo, my jsme strašně zbohatli díky tomu. Ale neznamená to, že prostě máme jako bezmyšlenkovitě přijímat všechno, co se v tom Bruselu peče, ale kriticky to neustále dnes a denně hodnotit a zápasit o to, abychom nevydláždili prostě třeba i někdy dobrými úmysly cestu nakonec do pekel. A v tomhle si myslím, že tohle si Václav Havel jako uvědomoval.
1: Pane Bělíčku, nakolik bylo Havlovo uvažování o sjednocené Evropě, nebo nakolik je aktuální ještě dnes, podle vás?
0: Mně přijde, že největším problémem Evropské unie v současnosti je možná i nedostatečná integrace, jestli je to správné slovo, pokud by Evropa nebyla takhle roztříštěná, měla společnou armádu, měla jednotný kapitálový trh, byla akceschopnější, tak by mohla tvořit poměrně silný geopolitický blok. Neříkám, že to je úplně důsledek toho, co říkal Havel v tom projevu Evropa jako úkol z roku 1996, ale mluví tam o třeba o nové politické architektuře, která by překonala soupeření národních států a tak dále. To mně přijde vlastně inspirativní, zajímavý.
1: Pane Vondro, není to tak, že Havel chtěl evropské integrace víc, ne míň?
2: No, on chtěl lepší, jo, jako víc nemusí být znamenat lépe, jo, jako a tohle, když si fakt pozorně čteme ty jeho texty, tak tam najdeme lépe, jo, spíš než více, jo, protože znovu říkám, já, jako cesta jako do pekel může být dlážděna i těmi nejšlechtětnějšími úmysly, a v tomhle on byl samozřejmě jednak idealista, jako nepochybně, ale zároveň měl v sobě jako takovou tu schopnost určité skepse právě, protože že Česko a vůbec osud té střední Evropy historicky jako takové to, jak se občas tady jako někdo pro něco natchnul a jak to pak dopadlo, že jo. Čili já jako nechci tady jako zase vytrhávat něco jako z kontextu, říkat, co by on teď jako konkrétně říkal, protože fakt to by nebylo fér. Ale myslím si, že by si občas také jako povzdychnul, zamumral, co všechno, jako se to tam na nás jako valí. Ale zároveň by v žádném případě jako to nevedlo k tomu, že by říkal, že Evropská unie nemá smysl, ale měl by tendenci bojovat o to, aby to nedopadlo nějakou katastrofou, ale byla lepší.
1: Tolik europoslanec ODS Alexandr Vondra, který diskutoval s literárním kritikem, šéfredaktorem deníku Alarm, Janem Bělíčkem. Pánové, děkuju vám oběma, že jste přišli.
0: Díky
2: za pozvání.
0: Mějte se.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webový.

0: stránkách pri bohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Bilance zahraničního obchodu zůstala v srpnu v deficitu, klesla taky produkce ve stavebnictví. Malému Araškovi z Ikemu udělil soud za vydírání peněžité tresty a jemenští povstalci Husijové zaútočili na mezinárodní letiště v Adenu. Je středa 7. října, dobré dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Plus s Ondřejem Látalem. Zahraniční obchod se zbožím skončil v srpnu ve schodku 5 miliard 300 milionů korun. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Oproti stejnému období v minulém roce je to o více než 5,5 miliardy horší výsledek. Podle statistiků měl na zahraniční obchod negativní vliv hlavně deficit ropy a plynu. Ve druhém prázdninovém měsíci klesalo v Česku i stavebnictví. Produkce se meziročně snížila o 1,4%. Přestože se začalo stavět víc domů i bytů, dokončilo se jich o 3% méně než loni v srpnu. Za statistiky pokračuje Radek Matějka.
3: Počet zahájených bytů v srpnu dále rostl, a to jak v rodinných domech, kde patrně stavební úřady doháněly manko z července, tak v bytových domech, kde srpen navázal na vysoké růsty z předchozích měsíců.
1: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodlo o tom obvodní soud pro Prahu 4. Soudkyně právě čte odůvodnění rozsudku. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Hraška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný, oba bývalí manažeři jakoukoliv vinu popírají.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících z obchodní lodi, kterou včera potopili drony. Záchranáři nikoho z posádky nenašli. Informovala o tom bulharská záchranná služba. Letouny útočily na dvě plavidla v ekonomické zóně země. Jedno plulo pod vlajkou Palau a druhé pod vlajkou Toga. Posádku prvního z nich se podařilo evakuovat. Bulharské úřady z útoku zatím nikoho neobvinili. Do chorvatského Splitu se dnes sjíždějí nejvyšší představitelé zemí skupiny MED9. Zástupci členských států Evropské unie, které leží v oblasti Středozemí, se budou na dvoudenním summitu zabývat migrací anebo energetickou bezpečností.
4: Za nás je velká přesvědčivá část i promocia.
5: Podle starosty Splitu Tomislava Šuty je summit skupiny MED9 pro město příležitostí, aby se představilo světu i jinak než jako oblíbená turistická destinace. Bezpečnostní opatření jsou na nejvyšší úrovni vzhledem k přítomnosti prezidentů a premiérů unijních zemí, ale taky jordánského korunního prince. Ten se setkání účastní na pozvání chorvatského premiéra Andreje Plenkoviče, jakožto zástupce blízkovýchodního království, které má s Evropskou unií úzké vztahy a je jejím spojencem v regionu. Bezpečnostní složky dohlížejí na město, moře i vzdušný prostor, který je zabezpečený i proti dronům. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Jemenští povstalci Husijové zaútočili dvěma raketami na mezinárodní letiště v Adenu. Místní bezpečnostní složky nehlásí žádné oběti ani raněné. Koalice proti Husijům, vedená Saudskou Arábií, zároveň v noci oznámila zneškodnění balistické střely severně od hlavního města Saudské Arábie Riádu. Jemenští povstalci podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti vládním jednotkám od roku 2014. Tady jsou zprávy Plusu. Dobré dopoledne. Některým noclehárnám pro lidi bezdomova v Moravskoslezském kraji chybějí peníze na provoz a výplaty. Pomoc proto hledají u měst, kde působí. Ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že letos poslalo na sociální služby více peněz než loni a jejich rozdělení je na kraji. Některé organizace se obávají, že bez další pomoci budou muset své služby v zimě omezit.
6: Teď nám chybí 2,8 milionu. To znamená, že se může stát, že nebudeme mít na mzdy.
7: Říká ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Kněžková-Brňáková. Noclehárnu nezavřou, aby lidi bez domova nenechali v zimě venku. Stejné je to v Havířově, kde noclehárnu provozuje Armáda spásy.
8: Naše služby lidem bez domova budou poskytovány bez ohledu na to, že financování je nejisté.
7: Říká ředitel Marek Blahut. Oba jednají o podpoře s městem. Moravskoslezský kraj už dříve řekl, že další peníze organizacím nepošle. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: V Opavě začala obnova poslední železniční trati, která je po předloňských povodních pořád mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. Těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady vyjdou na asi 500 milionů korun, potvrdil to Jiří Dittner ze Správy železnic.
9: Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubině založená na velkoproměrových pilotách. Provoz zkušební a železniční chceme zavést v první polovině roku 2028.
1: Doprava na plusu. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti je teď velmi silný provoz už od sjezdu z dálnice. Popojíždí se jednak kvůli omezení mezi Jesenicí a Vescem a pak i z důvodu nehody na 6. kilometru. Projíždí se tam pouze pravým pruhem, na místě zasahují i záchranáři a několik vozidel hasičů. Na D2 směrem z Bratislavy na příjezdu do Brna brzdí nákladní soupravy kousek za sjezdem na Židlochovice. Na 10. kilometru těsně před sjezdem na D1 už zpomalují i osobní auta. A kromě ucpané Liberecké ulice směrem do centra Prahy počítejte stále až s půlhodinovým zdržením mezi Letňany a sjezdem do Nové Povltavské. Teď sledujeme potíže hlavně v Blance. Dobře, dojeďte. Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat, teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří většinou kolem 16. To byly zprávy, teď už je s vámi na plusu Matěj Skalický.
10: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
11: Pilot letu z Dubaje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok.
12: Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem.
13: Že s letadlem společnosti Fly Dubai hodlal havarovat do budovy letiště Ben Guriona v Tel Avivu.
1: Cestující a část posádky ho přemohli.
14: Letadlo pak muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii.
15: Únos letadla, podle prokuratury terorismus, pár minut totální drama, pak heroická záchrana všech více než 170 cestujících. Let Fly Dubai 1073, co přesně se stalo v oblacích? Ptám se Zdeňka Nováka, editora Českého rozhlasu Plus, se zaměřením na Blízký východ. Dnes je středa 7. října. Ahoj Zdeňku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi na nás udělal chvíli.
16: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
15: Zabránil indický pilot Boeingu 737 Max Smith Machar teroristickému činu podobnému tomu z 11. září 2001, teď před pár dny na tom letu Fly Dubai 1073?
16: Tak určité podobnosti tam rozhodně jsou. Já bych k tomu primárně řekl, že vlastně to, co mě napadá, ta podobnost s 11. zářím, tak je hlavně ten let 93, kde vlastně ti cestující přemohli ty atentátníky.
15: Ten, dalo který potom říct, že spadl do Pensylvánie.
16: Přesně tak, uh-huh. Přesně tak. Ale rozhodně podle toho, co víme teda samozřejmě, tak to vypadá, že minimálně něco podobného ten útočník, který se snažil vlastně to letadlo unést, tak minimálně něco takového zamýšlel.
15: Generální prokuratura Spojených arabských emirátů přímo mluví o teroristickém činu, právě ta prokuratura to teď vyšetřuje.
16: Je to tak, vlastně v podstatě ten emirátský generální prokurátor, tak on i to vlastně zmínil, že je to vlastně neobvyklé, že v této fázi vyšetřování o tom takhle mluví, ale opravdu otevřeně mluví o tom, že to považují za terorismus a tak to i vlastně vyšetřují.
15: To dopravní, velké dopravní letadlo mířící do Izraele s většinově teda izraelskými cestujícími na palubě měl unést první důstojník Hamam Hamami, měl nabořit do Ben Gurionova letiště v Tel Avivu, píše izraelský kanál 12. Jak to, že známe tolik detailů?
16: Tak částečně to víme z toho vyšetřování, částečně z různých jeho příspěvků na sociálních sítích, ale vlastně izraelská média se do toho samozřejmě vložila, protože v Izraeli je to teďkon obrovské téma. A to, na čem se vlastně shodnou ty různé zdroje a ty různé linky toho vyšetřování, tak opravdu cílem bylo letiště Davida Ben-Guriona u Tel Avivu. Hmm. Objevují se různé informace, že chtěl trefit některou z těch budov nebo tu hlavní budovu toho letiště, že jeho záměrem bylo narazit do nějakého jiného letadla.
17: A jednal sám nebo byl součástí nějaké teroristické skupiny? O tom už vyšetřovatelé mluví otevřeně?
16: Teď se objevily informace o tom, že izraelští vyšetřovatelé, kteří se na tom podílejí taky na tom aktuálním vyšetřování, tak po té, co mluvili se členy posádky, tak v podstatě řekli, viděl jsem to na serveru Times of Israel, že si nemyslí, že by jednal v koordinaci s někým rozhodně, ne tedy s někým z posádky. Zároveň ale samozřejmě se víceméně od začátku spekuluje o tom, jestli náhodou do toho nebyl někdo za je tu veřejně zmíněná domněnka amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zmínil, že se tedy myslí, že s tím je spojený Irán ve větší či menší míře. To naznačují i izraelští vládní politici, ale přiznám se, že podle toho, co jsem se díval, tak jsem nenarazil na žádnou informaci, která by naznačovala nějaké jakoby vnější zapojení. Spíš to opravdu zatím musím to zdůraznit, že opravdu jsme v rané fázi toho vyšetřování, tak to vypadá, že opravdu asi jednal spíš tady sám.
17: Bavíme se o tom, co se stalo 30. září na trase z Dubaje do Tel Avivu, o tom únosu letu Fly Dubai 1073. 2 hodiny byl klid, stroj letěl podle plánu a pak se to ve vzdušném prostoru Saudské Arábie stalo. The captain can be seen in this video covered in blood.
16: Podle toho, co víme, tak zhruba ve 9:45 místního času první důstojník nebo kopilot, se o něm někdy mluví, tak si u kapitána vyžádal čas na modlitbu. Kapitán Smith Machar mu ten prostor na to dal. On sám vlastně potom i v těch rozhovorech, které poskytl, tak zmínil, že to považoval za cosi normálního na Blízkém východě, že chtějí čas na modlitbu. Takže on v tu chvíli vlastně opustil to svoje místo, pravděpodobně tedy pokleknul. No a jak se později ukázalo, tak víme, že v té kabině někde je sekirka, bezpečnostní sekirka. A i jakoby s její pomocí tedy na toho kapitána zaútočil. Jsou vidět na sociálních sítích videa, která ukazují, že je vlastně zakrvavený. V každém případě povedlo se tomu prvnímu důstojníkovi převzít nějakým způsobem kontrolu nad tím letadlem, ale ten kapitán, ten indický kapitán Smith Machar, nějakým způsobem vlastně přežil.
17: Nějakým zázrakem přežil, on dostal ránu do hlavy, podle těch informací, které jsem taky načetl, začal křičet.
16: Začal křičet a to je vlastně asi klíčový moment toho, proč se to tomu útočníkovi nezdařilo a proč to dopadlo nakonec dobře tedy. Tak vlastně ten jeho křik i nějaké náznaky boje slyšela jedna z těch cestujících, která shodou okolností v ten moment čekala na svoji dceru, která byla na toaletě, která je hned vedle toho kokpitu nebo poblíž toho kokpitu a vlastně tohle to slyšela, řekla to svému manželovi a muži, který byl na těch předních sedadlech, oni se tedy snažili do toho nějak zasáhnout, ale tady je další rozhodující moment a to je, že vlastně my víme, po 11. září se zabezpečily ty kokpity tak, že se vlastně nedá dostat dovnitř. A tady znovu se hrál klíčovou roli ten kapitán, kterému navzdory tomu svému zranění se mu povedlo, nebo podle všeho ne na poprvé, ale povedlo se mu otevřít ty dveře
17: ty
16: zevnitř.
17: Velké, pancéřované, neprůstřelné dveře, jenom na kód, který když nemáš, tak se tam nedostaneš, tak on je otevřel zevnitř.
16: To zevnitř. Zásadní je, oni se dostali dovnitř, ti cestující. Jeden z nich, podle všeho izraelský instalatér, tak měl nakoukané letecké katastrofy, takže věděl zhruba, co se děje, takže oni Zároveň se snažili tedy přemoct toho prvního důstojníka a vlastně sebrat mu řízení nad tím letadlem. A během té rvačky se vlastně on začal, ten první důstojník, ten únosce, vlastně začal realizovat záložní plán. Havarovat s tím letadlem někam do pouště. Jemu došlo, že vlastně asi už to nezvládne doletět až do toho Tel Avivu, protože pořád byli na hranici mezi Saudskou Arábií a Jordánskem.
18: Takže poslal to letadlo střemhlav k zemi.
16: V podstatě střemhlav, bylo to nějakých 40 stupňů, což je vlastně poměrně ostrý úhel. To letadlo v podstatě letělo potom na hranici svých možností a vlastně důležité je, že ono během několika desítek sekund kleslo z nějaké výšky 10 kilometrů zhruba do něco přes 5000 metrů, takže vlastně to letadlo začalo velice prudce klesat. V tu chvíli se do toho snažili zapojit i další cestující a právě ten instalatér Janif Hajún, tak on vlastně to letadlo navedl tak, aby začalo stoupat, aby znovu nabíralo výšku. A to je ten moment, kdy určitě víme, že tam vlastně do toho kokpitu se dostali dva další muži.
18: Aha.
16: Jejichž identitu na rozdíl od všech těch ostatních vlastně neznáme. To letadlo definitivně vlastně stabilizovali. A teď, aby jsme si to představili, tak v tom kokpitu vlastně asi v ten moment byli čtyři Izraelci, kteří přemohli toho prvního důstojníka, toho únosce, ten kapitán, kterého vlastně taky dali stranou, jeden z těch Izraelců ho ošetřoval, byl to zubař, poskytl mu nějakou první pomoc, zachránil ho, všude tam bylo spoustu krve a ti dva muži vlastně se chopili řízení, vyklidili ten kokpit a vlastně se tam zamkli. Potom jeden z těch dalších cestujících, který do toho boje vlastně nebyl zapojený, tak on to popisoval tak, že vlastně oni se sami báli, že i potom je vlastně mohli ti dva někam unést, ale to, co víme, je, že se to nestalo.
18: Ono se ukázalo, že to je záložní posádka, která byla. Co tam dělala?
16: Ty aerolinky Fly Dubai to podávají tak, že to měla být záložní posádka, která měla s tím letadlem letět zpátky z Tel Avivu zase do Dubaje.
18: Mm-hmm. A tyhle ti dva muži, kteří se teda chopili řízení, tak měli navést letadlo v klidu na přestání v Tel Avivu, což ale nakonec jim nebylo umožněno, protože oni vysílali, to se tak dělá, samozřejmě standardně nouzové signály, mimo jiné ten signál 7500, který hlásí únos.
16: Je to tak, oni vlastně nejdřív byl vyslán signál 7700, což byl vlastně ten prvotní alarm a potom právě oni, přesně jak říkáš, vydali ten druhý kód, což byl únos. V tu chvíli se zalarmovalo izraelské vojenské letectvo, to letadlo bylo pořád pod saudským letovým provozem, tak ho vlastně navedli do Saudské Arábie, do letiště v Tabuku, což je na severozápadě Saudské Arábie, řekněme nejbližší asi letiště k Izraeli a k Jordánsku a tam vlastně další asi hodinu to letadlo letělo. Ten let byl, píše se o tom, že to bylo relativně stabilizované, ale určité výkyvy tam byly, protože to letadlo během toho divokého manévrování, které jsme tady snad nějak popsali, tak během toho divokého manévrování se snad ulomil kus ocasu.
18: Částečně bylo poškozený.
16: Přesně tak, takže vlastně s tím určitě bylo složitější manévrovat, nicméně těm záložním pilotům se tedy povedlo to letadlo navést do toho saudsko-arabského Tabuku a tam vlastně si všichni mohli konečně oddychnout a byli zachráněni.
18: Kapitán je ve stabilizovaném stavu v nemocnici.
19: Namaste.
20: Namaste, sir.
18: Protože je indické národnosti, tak s ním už přes videohovor stihl mluvit indický premiér Modi a označil ho za národního hrdinu. Mačar v rozhovoru říkal, že si po útoku sekerou sám k sobě řekl, co když už nevstanu z té země a nepomůžu nikomu, ale nemohl jsem nechat nikoho umřít.
16: Vlastně ten kapitán byl jediný, kdo z toho vyšel s nějakým zraněním. Všichni ostatní vlastně byli nakonec v pořádku. Pro ty pasažéry poté vlastně přiletělo letadlo z Izraele. Bylo tam několika hodinové jednání právě mezi saudskými a izraelskými úřady, ale dopadlo to tak, že tedy pro ty pasažéry doletělo letadlo, dopravilo je do Izraele a kapitán a ten první důstojník, ten únosce, vlastně byli posléze, byli dopraveni do Spojených arabských emirátů, ten kapitán na ošetření a ten únosce kvůli vyšetřování.
18: Mm-hmm. To vyšetřování teď vedou Spojené arabské emiráty. Už zjistili, co byla, nebo jaká byla přesně motivace toho útočníka, toho únosce? Proč vůbec chtěl udělat to, co plánoval udělat?
16: To je ta zásadní otázka samozřejmě, na kterou čekají všichni ti vyšetřovatelé. Nutno říct, Spojené arabské emiráty to vyšetřování vedou, ale do toho vyšetřování jsou zapojení i Izrael, konkrétně tajná služba Mossad, zároveň izraelští letečtí důstojníci, kvůli tomu, že vlastně to letadlo bylo vyrobené ve Spojených státech, tak i americké vlastně bezpečnostní a letecké složky a zároveň Saudská Arábie a vlastně zpravodajské služby z Ománu. K té motivaci, oni procházeli například, nebo objevil se účet z LinkedInu toho prvního důstojníka, který uváděl primárně jeho pracovní minulost, ale byla tam i dvě videa, z nichž na tom prvním vlastně byla mimo jiné fotka Emana Zaváhiriho, tedy někdejšího šéfa Al-Káidy, nástupce Usámy bin Ládina. Pak tam byla ještě fotka dalšího islamistického radikála, který podnikl sebevražedný atentát v Afghánistánu a zabil při něm mimo jiné i agenty CIA. Potom se prověřovaly vlastně jeho účty na dalších sociálních sítích a samozřejmě zjišťují se další vyšetřovatelé, zjišťují ještě další informace o jeho rodině a podobně. A co o něm vlastně víme je, že je to silně nábožensky založený člověk, 29-letý, je to vlastně syn ománského otce a syrské matky, který se narodil v Emirátech, vyrůstal v Emirátech nebo několik let tam žil, studoval mimo jiné v Austrálii a ví se o tom, že byl silně nábožensky založený, byl misogynní, ten jeho psychologický profil víceméně odpovídá těm jiným útočníkům, o kterých víme z jak nejen z islámského světa, ale vlastně i z těch našich podmínek.
18: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přímo mluví o tom, že Hamámího indoktrinovali radikální islamisté. Což se mimochodem teď právě vyšetřuje třeba i na Novém Zélandě a v Austrálii, kde studoval, jestli tam k tomu mohlo teda dojít nebo ne.
16: Přesně, tam to prověřují, nicméně spousta těchto lidí k těmhle myšlenkám vlastně dost často, dalo by se říct, dojde tak nějak sama skrze internet. To, že vlastně Netanyahu zmiňuje tu indoktrinaci tím radikálním islamismem, to v tuhle chvíli vyloučit nemůžeme, ale žádné nějaké ty vnější vlivy, že by ho někdo vysloveně lapil do nějaké sítě, tak to právě v tuhle chvíli, a musím to zdůraznit, v tuhle chvíli, proto ty důkazy nemáme. To, že ty sklony tam byly, to je na druhou stranu mimo jakoukoliv pochybnost.
18: Americká CNN se taky podivuje nad tím, že letadlo mířící do Izraele, s většinově teda izraelskými cestujícími, kopilotoval muž s ománským občanstvím. Přitom teda s Ománem nemá Izrael diplomatické vztahy. To znamená, to Tel Aviv vynucuje běžně?
16: Podle všeho Izrael má dohody, uzavírá dohody, ať už s těmi aerolinkami, které lítají do Izraele, nebo s těmi zeměmi, odkud se do Izraele lítá. A je to tak, že vlastně Izrael požaduje, aby ti členové posádky na těch letech do Izraele nepocházeli ze zemí nebo neměli občanství zemí, se kterými Izrael nemá diplomatické vztahy, což se vztahuje právě i na Omán. A musím říct, že tohle je jedna z informací, které rozhodně zajímají izraelská média, jak se něco takového mohlo stát. Protože ten pilot několikrát do Izraele letěl. Víme o tom, že vlastně už v červnu, pravděpodobně i v červenci, do Izraele letěl tenhle člověk, který tady má ománské občanství.
18: On taky v minulosti létal pro ománské aerolinky.
16: No, oni na ty jeho radikální sklony přišli, oni ho vyřadili vlastně z toho palubního personálu, byl zařazen do toho personálu pozemního, tuším, že to byla nějaká kancelářská pozice. Potom v těch aerolinkách skončil. Problém je v tom, že vlastně ty ománské aerolinky tyhle informace o těch jeho radikálních sklonech, na které přišli, tak to nikam dál vlastně neposlali. Mm-hmm. On poté pracoval pro marocké aerolinky, to bylo někdy na konci roku 2025 a na začátku letošního roku i tam skončil. No a každopádně on podle těch informací, co máme z vyšetřování, tak když si vybíral potom ty další aerolinky, tak už si je vybíral právě s tím vědomím, aby to byly aerolinky, které létají do Izraele. Takže minimálně na začátku tohoto roku už nějaký takovýhle útok nebo něco takového rozhodně plánoval.
18: Samozřejmě to může být teďka velký reputační problém pro společnost Fly Dubai. A ty už si říkal taky, že v Izraeli je to velké téma, oni tam budou volby. A samozřejmě tam byli ti izraelští pasažéři a tohle letadlo mířilo na Tel Aviv.
16: Pro Izrael je to naprosto zásadní, nebo jedno ze zásadních témat, zároveň přesně jak říkáš, ono to vstupuje do té předvolební kampaně jen pár týdnů před těmi volbami a vlastně teď je to v izraelských médiích, nebo v tom uplynulém týdnu to bylo jednoznačně téma číslo jedna, řeší to vlastně všichni, řeší to samozřejmě premiér Netanyahu, on všechny ty cestující, kteří se zapojili do toho boje na té palubě, tak všechny si je pozval. On i izraelská média, vlastně všichni mluví o jejich hrdinství, vyzvihují to, jak vlastně zachránili sebe i všechny ostatní, jak se chovali prostě nesobecky, hrdinsky, v půdu sebezáchovy chránili vlastně sebe i ostatní Izraelce. Na druhou stranu izraelská opozice poukazuje na to a kritizuje premiéra Netanyahu, že on to vlastně zneužívá ve svůj prospěch. Mimochodem podobný argument používají i třeba úřady ve Spojených arabských emirátech, které obvinují Izrael z toho, nebo respektive izraelskou vládu, vládní politiky, že to využívají ve svůj prospěch ve volbách. Na druhou stranu ta opozice izraelská poukazuje ještě na další věci. Jsou tam prostě zjevná selhání na straně těch izraelských bezpečnostních složek nebo bezpečnostního aparátu nebo úřadů i politických, protože vlastně z toho, co se stalo, se teď obvinují vzájemně Shin Bet na jedné straně a izraelské ministerstvo dopravy. Dokonce se objevila informace, že Izraelci ani neměli seznam těch cestujících, což si upřímně řečeno nedokážu představit, že by Izrael pustil na Ben Gurionovo letiště nebo směrem na Ben Gurionovo letiště stroj, o jehož posádce by nevěděli, kdo jsou členové té posádky.
18: No nejde o první případ, kdy pilot nebo kopilot převzal řízení, asi ten nejznámější byl let Germanwings 9525 v roce 2015, při kterém se kopilot zamkl v kokpitu a pak s letadlem naboural do horského masivu v Alpách. Teďka se objevují samozřejmě i otázky týkající se přísnějších bezpečnostních opatření do budoucna na těch letadlech, nejenom ty pancéřované nepropustné dveře, ale i to, jak řešit, když to nebezpečí nepřichází z trupu letadla nebo z toho prostoru pro pasažéry, ale přímo z toho kokpitu jako takového. Tomu únosci teď hrozí co? Až trest smrti?
16: Vlastně úřady ve Spojených arabských emirátech vlastně deklarovali, že přesně tohle to je ten případ, za který hrozí trest smrti. Samozřejmě říkají současně, že jsme teprve na začátku toho vyšetřování, že se to musí důkladně vyšetřit. Nicméně ten trest smrti tomu únosci hrozí jednoznačně.
18: Dobrá, tak jo. Tak díky, Zdendo, že jsi sledoval ten příběh, že jsi přišel do Vinohradské 12 ho odvyprávět.
16: Rádo se stalo, díky za pozvání.
18: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou Zdeněk Novák, editor Českého rozhlasu Plus a někdejší dlouholetý člen zahraniční redakce Českého rozhlasu se zaměřením na Blízký východ. Odvyprávěl příběh únosu a záchrany letu Fly Dubai 1073. V pátek a v sobotu jsou komunální a senátní volby. My budeme mimořádně už v neděli analyzovat, jak dopadly. Nezapomeňte si nás pustit a na volby se pak dostane určitě i v pondělní epizodě. Pokud budete chtít aktuální a živé informace už v sobotu při sčítání výsledků, tak kolegové z vysílání chystají jako vždy speciální volební maraton a není nic snazšího, než si je naladit. Naslyšenou zítra.
19: Zaostřeno. 3 roky po teroristických útocích Hamásu ze 7. října se válka a její následky dál promítají i do české debaty o Izraeli a Palestincích. Kde končí věcná kritika Izraele a začíná antisemitismus a dostává v české debatě dost prostoru také zkušenost Palestinců a utrpení civilistů v Gaze. Různé pohledy nabídne pořad Zaostřeno, které pro vás připravil Vít Pohanka.
21: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu. 4 únosy, 4 příběhy, které šokovaly svět. To je říjnová série portrétů. Ethan Petz, 6letý americký chlapec, zmizel v roce 1979 a při pátrání se jeho portrét vůbec poprvé objevil na krabicích od mléka. 20měsíční syn slavného otce Charles Lindbergh mladší. Jeho zmizení je označované za únos století. Freddy Heineken. Jeho příběh přinesl vyplacení nejvyššího výkupného v Evropě. A nakonec blízké setkání 3. druhu. Manželé Hillovi, které údajně uneslo UFO a změnilo jim to celý život. Sérii portrétů Slavné únosy poslouchejte každý říjnový čtvrtek po 8. hodině večer na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací. Havel se ptá Peroutky.
0: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
0: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: 10 hodin 30 minut.
21: Český rozhlas Plus.
1: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v polovině roku 2023. Ústavní soud zamítl návrh už podruhé, před 2 lety to bylo hlavně kvůli formalitám. Protestu středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 100 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti třetí týden protestují proti nevyhovujícím podmínkám ve školách. Novou prezidentkou Kosova bude Justýna Širokaová-Pulaová. Je profesorkou ekonomie a bývalou předsedkyní Kosovské akademie věd a umění. Od roku 2008 zastávala 3 roky funkci ministryně hospodářství. Kosovským zákonodárcům se jejím zvolením na poslední chvíli podařilo předejít předčasným volbám. Lidé v Praze 4 budou ode dneška moct využívat novou tramvajovou zastávku Hodkovičky. Je mezi Černým koněm a Belárií. Tramvaje tam začnou stavět odpoledne po 15. hodině. Se stavbou 2 nástupišť za 30 milionů korun začali dělníci v červnu. Zastávka by měla být na znamení a stavět tam budou všechny spoje, které jezdí na trase mezi centrem a Modřany. Na dálnici D1 před Prahou ve směru z Brna na 10. kilometru se ucpává sjezd na Pražský okruh. Dnes trvá velmi silný transitní provoz. Kamiony následně popojíždí okruhem až na konec omezení u Vestce. Na D5 směrem z Plzně do Prahy se prodlužuje fronta nákladních souprav. Teď zastavují už kousek za Loděnicí na 9. kilometru a posouvají se až na okruh za Ořech na 18. kilometr. Na D10 z Turnova do Prahy čekejte kolonu od Staré Boleslavy ze 13. kilometru, je téměř na půl hodiny a zabere vám tuto dobu trasa k omezení u Brandýsa. V ulici k Barandovu v Praze směrem z centra stále popojíždí až 15-minutová kolona od teras k místu dřívější nehody za křížením s Lamačovou ulicí. Následky už odklidili, blokovaný stále ale zůstává levý pruh ve směru do centra, tam se ale nezdržíte. A v Blance směrem z Břevnova do Troji trvají potíže kvůli nehodě před Novou Povltavskou. V levém pruhu odklízí následky střetu 2 osobních aut. Fronta narostla téměř k Prašnému mostu. Dobře, dojďte. Je oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty dnes přes den 18 až 23, na horách většinou kolem 16 stupňů. To byly zprávy a tady už je středeční Osobnost Plus.
2: Překvapil mě dojem beztrestnosti hlavounů, říká muž, který vyšetřoval válečné zločiny na Balkáně pro Mezinárodní trestní tribunál a potom téměř dvě desetiletí rozkrýval kriminalitu uvnitř OSN. Vladimír Dzuro je dnes mým hostem v den, kdy si připomínáme 3 roky od útoku Hamásu na Izrael a taky jako autor nové knihy Vyšetřovatel zločiny privilegovaných. Pane Dzuro, vítejte.
4: Děkuji za pozvání tento den.
2: A hezký den z Plusu přeje navzdory trestním vzpomínkám na tento den Barbora Tachecí.
21: Osobnost Plus.
2: Když se dneska, pane Dzuro, díváte na ten 7. říjen před 3 lety, to vtrhnutí Hamásu do Izraele, co se tam podle vašeho názoru právně stalo? Jak se to dá nazvat, to, co se odehrálo?
4: Tak víte, co můj osobní názor v podstatě je bezvýznamný. Já si myslím, že důležité je, jak se na to dívá Mezinárodní trestní soud v Hágu, který to jasně označil za vážné zločiny a zločiny proti lidskosti. To je daleko důležitější názor než můj osobní názor.
2: Tam no ale mě tam zajímá ten váš taky. Nezlučit.
4: Dobře, jasně, já to chápu. A tam došlo k vraždám, sexuálním útokům, zavlečení 251 lidí, vlastně civilistů, kteří byli na festivalu. To všecko jsou válečné zločiny. Já jsem se dokonce díval na to, jestli je potřeba válečný konflikt v tom případě. Protože víte co, někdo může říkat, to jsou vraždy, ale není to válečný zločin. A to ten Mezinárodní tribunál jasně naznačil, že ten konflikt mezi teroristickýma skupinama a dalšíma palestinskýma organizacema vůči Izraeli je považován za odborný konflikt, takže tamto právo ženevské konvence se dají aplikovat na to.
2: Znamená to, co říkáte, že to, co se dělo následně, to znamená ta válka přímo v Gaze, kam Izrael vstoupil v návaznosti na tyhle zločiny, takže to bylo nebo nebylo na místě, nebo nebylo to právně možné? Já nevím, jak mám formulovat, ale bylo to správné?
4: Já si myslím, že to bylo přirozené. Tu správnost bych sem opět nechal asi právníkům u trestního soudu, ale já si myslím, že bylo přirozené. Víte co, když vás někdo napadne, když beme tu situaci, že tam k tomu konfliktu vážně, to je dlouhodobá záležitost. Ale takhle brutální zákrok, kdy vlastně na festival padnou teroristi a postříleli tam 1200 lidí, 250 jich odvlečou, tak to muselo vyvolat nějakou odezvu. Protože bohužel ta situace na Blízkém východě je tak, že jakmile ukážete slabost, tak se...
2: Toho všichni využijí.
4: Tak se toho všichni využijí. To je prostě jako realita Blízkého východu.
2: Zajímalo by mě, jestli vy sám jste chtěl vidět a viděl ty záběry z toho vlastně pogromu, který se v Izraeli 7. října před 3 lety stal.
4: Já jsem viděl pouze, to bylo v médiích, takže žádné vnitřní záležitosti, které by někdo mě ukazoval osobně, jsem neviděl.
2: Tak se možná zeptám jinak. Byly to krutosti, které byly srovnatelné s hrůzami, které jste viděl na Balkáně?
4: Absolutně. Já si myslím, že to srovnání je absolutně na místě. Říkám, povraždění civilistů, znásilňování, ty sexuální delikty tam.
2: Děti.
4: A teď já si myslím, že, a teď to bude znít jako brutálně, ale ti, co tam byli zabiti, na tom byli ještě lepší, než ti, co byli odvlečeni. Protože ty byli nakonec většinou z nich pobliti taky, ale v extrémně děsivých podmínkách. Takže ty možná ti, co zemřeli, tam na tom byli lepší, než ti, co byli zavlečeni.
2: Máte pocit, že celá tahle hnusná akce byla podrobně vyšetřena, nebo jsou tam ještě bílá místa, o kterých vlastně nevíme?
4: To vlastně vyšetření toho konfliktu je velice komplikované, nebo to je situace, která tam byla. Já si myslím, že to, co se odehrálo na území Izraele po tom útoku, to věřím, že bylo velice dobře zadokumentováno. protože tam vlastně ty vyšetřovací orgány měly přístup. To, co se odehrálo v Gaze, to je podle mě stále ještě otázka a nějakého došetření, protože ty podmínky jsou úplně jiné tam. A přístup vyšetřovatelů na ta místa je podle mě stále omezený, aspoň teda pokud vím. A pokud nemáte úplný přístup na ta místa a přístup ke potenciálním svědkům, kteří vlastně to zažili, co tam se odehrálo, tak to kompletní, jak říkáte, vyšetření vlastně není možné. Hmm. Takže to ještě bude trvat nějakou dobu.
2: Ale pokud jde o samotný 7. říjen, tak tam zjevně nebylo vůbec těžké najít důkazy, když si to sami teroristé filmovali. Mm-hmm. To je to, o čem jsme se spolu bavili, takže to je taky důkazní materiál, chápu to dobře.
4: Já bych, víte co, aby jsme informaci přetavili v důkaz, tak ji musíte ověřit. Pokud takové záznamy, videozáznamy dáte například na sociální sítě, teď budu velice technický, tak v tom odstraníte metadata z těch záznamů. Takže máte obrázky, ale nemáte k tomu ta metadata, které jsou v tom záznamu a ten vyšetřovatel má problém identifikovat, kde to bylo točené, kdo to točil podle té kamery nebo toho telefonu. To vlastně je problém pro vyšetřovatel, aby takovou informaci mohl použít jako důkaz, ale pro veřejnost, pro média, samozřejmě takové obrázky jsou dostačující, aby se přesvědčili o tom, co se tam odehrálo.
2: Ale to mě překvapuje, co říkáte. To je zajímavé, že v okamžiku, kdy si sami teroristé natočí zvěrstva, tak to jako důkaz prostě nestačí.
4: Ne,
2: chápu
4: ne,
2: to dobře.
4: To jste nepochopila dobře. Pokud získáte ten materiál, který vlastně máte na těch, dejme tomu, telefonech nebo kamerách, tak to už je možno používat jako důkaz. Já mluvím o tom, pokud to zveřejníte na nějaké sociální
2: rozumím,
4: sítí.
2: Takže vy se musíte dostat k těm mobilům těch teroristů, kteří si to natočili.
4: Ano,
2: takhle, myslíte?
4: Ano, nebo to může být, dejme tomu, třeba stažené na počítače. Pokud získáte ten počítač, tak už je to v pořádku, ale prostě ty sociální sítě jsou udělané tak, že ty metadata odstraní a vy potom máte obrázky a v době artificial intelligence, kdy vlastně je možné zmanipulovat cokoliv, tak pro vyšetřovatele by bylo velice rizikové, aby takové obrázky prezentovaly jako důkaz.
2: Vy často říkáte, a teď cituju, vyšetřovatele nezajímá národnost pachatele, ale důkaz.
4: Ano, absolutně.
2: A daří se to podle vašeho názoru i v tomhle případu Izraele a Hamásu? Protože, víte, proč se ptám? Protože bohužel ty pohledy jsou takové, že buď někdo fandí tomu, někdo fandí tomu, ale vlastně takový ten objektivní shrnující pohled, ten v té veřejnosti není. Mm-hmm. Tak se ptám, jestli to platí i pro Hamas a Izrael.
4: Víte co, musíme oddělit tu veřejnost, nás, protože já nepracuji na tom vyšetřování, tak musím oddělit i sebe v té veřejnosti, která na to může být nějaký osobní názor. A ten názor samozřejmě je zmanipulovatelný médií, speciálně médií, které jsou z Blízkého východu, kde bohaté arabské státy mají velké možnosti, jakým způsobem ovlivňovat to veřejné mínění. To je jedna věc. A potom je ta pole toho vyšetřovatele. Ten vyšetřovatel by se neměl nechat ovlivnit tím, co vlastně s tím okrmí ta média. A ten by se měl zaměřit na skutečné důkazy, kterým může takovou věc potenciálně přednes do soudní síně.
2: Jasně, chtěli bychom si všichni jakoby myslet, že ten vyšetřovatel je absolutně odstřižen od toho, abych si troufla říct, i světového tlaku, který je na něj činěn. Jestli to tak je, tak to je skvělé. Na druhou stranu jsme obklopeni všichni nejsilněji prostě nevyšetřovatelskou veřejností. Mm-hmm. A teď si představte, že dnes na výročí 7. října, což je tragické výročí pro Izrael a nejen pro Izrael, takže se také pořádají různé propalestinské akce. Mm-hmm. Není to, nebo takhle, jak se na to díváte?
4: Já se zase vrátím k tomu, ty nezávislosti toho vyšetřovatele. Já bych samozřejmě nemohl dát ruku do ohně za každého vyšetřovatele. Víte, lidé jsou různý, vyšetřovatelé jsou taky různí, takže jako abyste po mně chtěla, aby jsem řekl, že každý vyšetřovatel, který bude vyšetřovat, takže bude absolutně neovlivněn tím prostředím.
5: Všimněte si, že na to jsem se neptala.
4: Jasně, ale to prostě tak je. My jsme ovlivněni, všichni jsme ovlivňováni, ale tam profesionální nezávislost by tam měla být. Teď, co se ptáte na tu situaci, kdy vlastně se pořádají demonstrace proti Izraeli,
5: to ale v je... den 7. říjen, jasně, to je to podstatné.
4: Jasně. Vliv bohatých arabských států z Blízkého východu na veřejné mínění celosvětové i na univerzity po celém světě, kde mladí lidé, jim předkládána ta realita prostě trochu jinak než ve skutečnosti, samozřejmě musí ovlivnit veřejné mínění a mladá generace, my jsme byli úplně stejní v té době, je daleko náchylnější k tomu, protože tam najednou vidí, jak ti špatní Izraelci ubližují těm chudákům Palestincům. A už zapomínají na to, že to všechno bylo provokováno teroristickým útokem. To už se tak nějak samozřejmě v tom neříká.
5: Mimochodem, v těchto případech, teď se neptám na právní pojetí, ale opravdu na váš názor, v těchto případech platí takové, ty jsi si začal?
4: Ne, absolutně neplatí. Víte co, Ženevská konvence platí generálně. Od roku 49, které je známe v té podobě, jako je máme, tak platí pro každého. Je to bez ohledu na to, jestli se bráníte nebo útočíte. To je to samé na Ukrajině. Nechci odbočovat, ale to, že je Rusko agresor, absolutní, a že se Ukrajinci brání, to ještě nedává Ukrajincům právo na to, aby páchali vážné zločiny. To, že na to absolutně nemá žádný vliv, jestli se bráníte nebo útočíte, ženevské konvence musí být aplikovány.
5: Jasně, ale bez ohledu v tuhle chvíli na ženevské konvence, prostě v momentu, kdy jakákoliv napadená země, a o tom jsme mluvili na začátku, prostě vlítne v úvozovkách do země, která jí napadla, tak se na to přece díváme jinak, ne?
4: Ano, a můžeme se na to dívat jako občané jinak, speciálně pokud se nás to týká osobně, takže ty emoce samozřejmě budou vždycky fungovat, ale... Ptáte se mi vyšetřovatele, a jako vyšetřovatel prostě já budu pořád tvrdit, že prostě nemůžete se bránit jakýkoliv způsobem. Tam prostě musí být hranice toho, i přiměřenosti
5: a
4: toho.
5: A teď mi řekněte, ta hranice podle vás ze strany Izraele byla nebo nebyla překročena?
4: Já fakticky na to nedokážu odpovědět. Nedokážu odpovědět. Já jsem samozřejmě viděl záběry o zničených místech v Gaze, ale na druhou stranu za peníze daněných poplatníků z Evropy, z celého světa a teroristé z Hamázu vybudovali tunely a operační střediska pod nemocnicemi, které by jinak byly chráněny ženevskou konvencí a po dalšíma zařízeníma vlastně vybudovali si podzemní město za naše peníze a pokud potřebujete do takových zařízení proniknout, tak to samozřejmě vyžaduje sílu. A teď prostě to je velice právní otázka, jestli taková síla byla přiměřená nebo nebyla přiměřená. A bez toho, aby jsem se zapojil do vyšetřování toho, aby jsem jenom vám tady řekl nějaký svůj názor, který je tak dobrý jako názor kohokoliv jiného. To nechci, protože já jsem přece jenom vyšetřovatel a mě očekáváte ode mě, že budu říkat něco, co vlastně je slovo vyšetřovatele.
5: Já vám rozumím, že nechcete o konkrétních věcech úplně mluvit, ale proto se zeptám obecně vlastně. Jestliže v Gaze to bylo zcela opačně než, já nevím, v západních zemích, kde vlády chrání své obyvatelstvo, tak v Gaze vlády se schovaly a obyvatelstvo je chránilo. Gaza patří k nejhustěji obydleným regionům vůbec. Šlo se dostat k tomu vedení, nebo přicházela v úvahu vůbec nějaká jiná varianta, jak se dostat k tomu vedení Gazy, aniž by bohužel došlo k té kolaterální škodě, k jaké došlo?
4: Nevěřím tomu, já jsem v Gaze byl několikrát a v rámci své práce pro OSN perfektně znám tu situaci, jak to tam vypadalo, když jsem tam v té době byl. A chápu, že je velice obtížné pro jakoukoliv vojenskou sílu provádět operace, které by bohužel neměly tu collateral damage, to neštěstí, které se tam, to tam způsobilo, bohužel. Ale izraelská armáda je velice opatrná v tom smyslu. Víte co, oni třeba házejí letáky, vysílají SMSky, upozorní na to, aby se ti obyvatelé nezdržovali tam. Jenomže Hamas nezabíjí a nezabíjel jenom Izraelce. Když se podíváte do historie Gazy, tak od momentu, kdy Hamas převzal to území, tak povraždil vlastní lidi. A nejenom pár, ale veškerou opozici. Jo? Tam skutečně docházelo k teroristickým útokům nebo vraždám i na Palestincích. To znamená, že to nebyla žádná parta rychlých šípů. Jo? To prostě jsou teroristé, kteří se vynucovali i na svých občanech a samozřejmě Izrael je pro ně cíl, protože vlastně tam existuje historická nenávist.
5: A teď mi řekněte, když zapomeneme na bohaté jedince z arabských zemí nebo bohaté celé arabské země, čím si vysvětlujete, že to, co prostě všichni musí vědět, že Hamas zaútočil na Izrael, že se a potom následná izraelská akce vyvolala po západním světě, jak se zmínil mezi studenty, intelektuály a tak dále, prostě větší zemětřesení, než ten vlastní útok toho Hamasu na Izrael. Čím se to vysvětlujete?
4: Já nejsem historik, jsem vyšetřovatel, a když se podíváte na osudy židovského obyvatelstva historicky, pogromy na izraelské obyvatelstvo, holokaust, víte co, to je v podstatě taková v průběhu dějin dlouhodobě. Vlastně Izraelci vždycky byli oběťmi nějakých persekucí. I Karel IV., otec vlasti, co já vím, tak nějakým způsobem autorizoval, pokud to můžu říct, pogromy proti židům. To znamená, to v tom křesťanském světě je, v arabském absolutně, je ten antisemitismus proti izraelské nálady zakořeněny. A pokud se to dobrým způsobem vyprovokuje a dáte do toho ty peníze a dáte do toho média a sociální sítě, tak v dnešní době zmanipulovat populaci je poměrně jednoduché. Nikdy nebylo tak levné, historicky nebylo nikdy tak levné, zmanipulovat tolik lidí díky tomu, že máme sociální sítě a sociální bubliny, do kterých můžete tyhle ty informace cpát.
5: Máte, pane Duro, pocit, že existence sociálních sítí vlastně stížila náš přístup obecně ke spravedlnosti, protože v momentu, kdy jakýkoliv čin lze vydávat za cokoliv, tak to nutně implikuje dojem, že prostě ne vždy je cesta ke spravedlnosti tak relativně přímočará, jako byla dřív.
4: Já si myslím, že bohužel sociální sítě způsobily hodně dobrých věcí. Můžete si koupit různé věci a nemusíte chodit do obchodu díky internetu. A na druhou stranu, pokud jsou v rukou špatných lidí nebo i v dobrých lidí, kteří mají nějaké cíle, tak dokážou daleko jednodušší manipulovat veřejností. Vy se podíváte na reklamy. Reklama je manipulace. Víte, že máte lidi, kteří vám ukazují, jaký mají telefon, ve skutečnosti mají úplně jiný. To nemá s realitou absolutně nic společného. A to je v politické situace taky, jak dokážete manipulovat lidi, aby šli k volbám a volili někoho, koho by normálně nikdy nevolili, tak to je to samé ve spravedlnosti. Víte, co, když, a co jste říkal na začátku, když do vás budeme cpát informace o tom, že ten je špatný a ten je dobrý, tak určitá část populace začne věřit tomu, že to, co slyší, je pravda, aniž by si ověřovali ty informace. A tam právě je problém, který máme, protože u nás se aspoň pokud vím, se nevyučuje dostatečným způsobem, jak si ověřovat informace, které jsou na sociálních sítích, jak pro děti ve školách, a bohužel naše generace neměla od malička přístup k tomu. Takže my jsme, nebo někteří z nás jsou daleko více inklinují k tomu, že co si přečtou, tak tomu věří.
5: Abych také slíbila svůj cíl z úvodu, který jsem citovala, na chvilku bych se chtěla zastavit u té vaší knížky Vyšetřovatel zločiny privilegovaných. První dotaz, to se týká vašeho období v OSN, chápu ano. To dobře. Kdo z těch lidí, které jste vyšetřoval, byl nejvíc privilegovaný? Co je taková ta, já nevím, jak to říct, taková ta nejnosnější figura, na které by se dalo nejlépe ilustrovat, o co vám šlo?
4: Prezident Valného shromáždění, abych pro vaše posluchače, to není generální tajemník. Prezident Valného shromáždění je diplomat, který je vybrán světovou organizací proto, aby otevřel jednání OSN.

0: je někde na důležitém postu, omezenou dobu, že se tam nedostane znova, i kdyby byl super oblíben. To je přece ideální pozice na to brát úplatky, protože si říkáte po mně potopa. Je to tak?
1: Je to určitě tak. No a ještě navíc v jeho případě, protože na rozdíl od zaměstnanců OSN, jako jsem byl já, ta naše diplomatická imunita je omezena. Ta je omezena pouze na to, co děláte v rámci práce. Když to diplomaté, jako byl on, ty mají absolutní imunitu. To znamená, že v době, kdy vykonává tu funkci, není možné ho trestně stíhat. To je to samé jako u poslanců nebo tak. A to znamená, že on se cítil nedotknutelný díky tomu toho postavení toho diplomata.
0: No, není tohle ten pocit nedotknutelnosti, kromě toho, že nás smrtelníky prostě trápí u všech mocných vlastně. Tak není to to první, co se u člověka, který vstoupí do vysoké funkce, vlastně stane, že mu tam něco rupne, a říká si, na mě nikdo nemůže.
1: Opojení mocí.
0: Tak.
1: Opojení mocí, to je první kapitola mé knihy. Opojení mocí prostě máme všichni. A to nemusí být zrovna nejvyšší představitel.
0: Nemáme tu moc.
1: Víte co, ale jedete větším autem, jedete po dálnici, jedete rychleji, protože můžete jako VIP dostanete lístky na nějaký koncert a máte radost toho, že nemusíte stát tu obrovskou frontu. Víte co, najednou máte VIP přístup k něčemu. To je prostě opojení mocí, který máme všichni, ale pokud se dostane do takhle vysokých funkcí, tak to opojení může způsobit to, že někdo někde bude trpět, protože vy například peníze, které jsou určené na humanitární pomoc, si strčíte do kapsy. Jo? A to má už řetězovou reakci na to, že to opojení té moci skutečně může způsobit někomu zlo.
0: Mimochodem, to je taky jedna z kapitol ve vaší knižce s názvem Ropa za potraviny, nebo jo? Tak, a teď mi řekněte, jak to uděláte v okamžiku, když se má kamkoliv hrnout částka miliard a miliard a miliard a vám se přesto podaří z toho ukrást část nebo dokonce všechno.
1: Já to všechno určitě ne. Ten případ já jsem ho nevyšetřoval, já o tom píšu, protože jsem měl možnost, bylo mi nabídnuto místo, abych v tom programu pracoval. Tak jsem se o to zajímal a vyšetřovali ty mý kolegové. To nebyla otázka jenom korupce v OSN. To by bylo nespravedlivé. OSN to zastřešovalo, ten program.
0: A jinak po celou tu cestu tam někdo ukrádal.
1: Ale i státy v tom byly namočené. Víte co, ten program byl o tom, že Saddam Hussein nemohl prodávat ropu, ale světové společnosti tu ropu potřebovalo. Tak vytvořili program, podle kterého on mohl prodávat ropu za to, aby mohl nakupovat potraviny a léky pro své obyvatelstvo. A v tomhle tom se našli chytráci, jako vždycky se najde nějaký chytrák, který prostě si myslí, že by se v tohletom nějaký ten americký dolar mohl strčit do jeho kapsy. A to nebyli jenom jednotlivci, v tom byly i organizace. To znamená, že ten skandál byl tak velký, že OSN musel ustanovit speciální vyšetřovací komisi, kterou vedl pan Walker, to byl americký právní představitel, bankéř, která skutečně rozklíčovala tu situaci.
0: My si určitě uděláme čas na to, aby jsme další případy takové hyperkorupční, o kterých píšete, ještě probrali, ale nejen to, abychom si taky řekli, že trestné činy způsobené na humanitární pomoci mají ještě jeden rozměr navíc od normálních zlodějen. V každém případě dnes byl mým hostem Vladimír Dzuro, a sice autor nové knihy Vyšetřovatel zločiny privilegovaných, ale taky člověk, se kterým bylo fajn probrat to, co šíleného se 7. října před 3 lety v Izraeli stalo. Děkuju moc.
1: Já děkuju za pozvání.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
2: Hlukové limity zůstávají beze změn. Návrh na zrušení nařízení zamítl Ústavní soud. Poslance by mohli znovu čekat diskuze.

0: O jednacím řádu sněmovny. A více než půl tuny drog zabavila při jednorázové akci policie v Laosu. Zprávy a Ondřej Látal. Hlukové limity v Česku se nemění. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny senátorů, kteří chtěli vládní nařízení zrušit. Poukazovali na to, že ho vláda od roku 2011 několikrát upravila. Limity se zvýšily a tím se ochrana lidí před hlukem snižovala. A podle ústavního soudu jsou pravidla v souladu se zákonem i ústavním pořádkem, vysvětluje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
1: Na druhé straně si musí být vláda vědoma těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o důsledku negativním vysokého hluku. To znamená, že vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
0: Navrhovatelé rozhodnutí respektují. Poslanci budou možná zase debatovat o změnách v jednacím řádu. Ten aktuální přitom platí necelý měsíc. Novinky chce zavést předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný. Tvrdí, že by se jimi sněmovna přiblížila pravidlům, podle kterých jednají parlamenty v západních zemích.
2: Podle Borise Šťastného z motoristů by mohl být například stanoven konkrétní den, kdyby bylo možné hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy.
3: Vždy se musíte snažit zachovat demokratickou diskuzi napříč tou sněmovnou, ale na druhou stranu zase není možné, aby menšina blokovala právo většiny přijímat návrhy zákonů.
2: Podle předsedy poslaneckého klubu lidovců Mariana Jurečky musí být na změnách široká shoda.
4: Pokud kdokoliv začne mluvit o tom, že chce nějakou změnu jednacího řádu, tak napřed, než to začne říkat do světa, tak má přijít s nějakými konkrétními návrhy za všemi partnery v té sněmovně.
2: Jednací řád sněmovny je zákon. Jeho poslední verzi podepsal prezident Pavel na konci srpna. Daniela Brychtová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Rekordní zásilku drog zadrželi úřady v Laosu. Na mezinárodním letišti ve známém turistickém letovisku Luang Prabang zabránili v odletu soukromému letadlu. Jehož posádka se chystala odletět ze země s nákladem 520 kg metamfetaminu. Z prvních výslechů zadržené posádky vyplývá, že destinací drog měla být filipínská metropole Manila.
6: Soukromý tryskáč přiletěl do Laosu z Malajzie bez nákladu, pouze se dvěma piloty a jedním pasažérem na palubě. Ve chvíli, kdy k němu na letištní ploše přijeli dodávky a začali na palubu nakládat 23 velkých pytlů, zasáhla policie. Zadržela také část letištního personálu, protože je v podezření, že se na celé operaci přímo podílel. Dohromady jde o 13 lidí. Laos je jednou z nejdůležitějších destinací v jihovýchodní Asii, odkud proudí drogy do velkých asijských měst. Ale jednorázové odhalení takhle velkého objemu je podle laoské policie zcela výjimečné. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Před 20 lety zastřelil nájemný vrah v Moskvě ruskou novinářku Anu Politkovskou. Za mřížemi kvůli tomu skončilo 6 lidí. Kdo si její smrt objednal, ale zůstává dodnes nevyjasněné. Politkovská pracovala pro opoziční noviny Novaja Gazeta a dlouhodobě kritizovala Kreml a porušování lidských práv.
7: Nájemný vrah zabil Politkovskou 4 výstřely, když nastupovala do výtahu v bytovém domě, kde žila. Stalo se to v den, kdy narozeniny slaví ruský prezident Vladimir Putin. Ostrou kritikou Kremlu si Politkovská získala mezinárodní pozornost. Novinářka proslula reportážemi z války v Čečensku, ve kterých mapovala válečné zločiny i porušování lidských práv čečenských civilistů. Právě to mohlo podle jejich kolegů být důvodem vraždy. V posledních letech života opakovaně čelila výhruškám i pokusu o otravu.
8: Mně ho přinesli, já prakticky srazu potěřil sazmen.
7: Za svou práci získala Politkovská mnoho cen a patřila mezi nejznámější ruské novinářky. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Dnes předpolednem se dozvíme, kdo letos obdrží Nobelovu cenu v oboru chemie. Ocenění si můžou rozdělit maximálně 3 lidé. Převezmou ho pak společně s ostatními laureáty 10. prosince.
9: Vyhlašování Nobelovy ceny za chemii má na starosti výbor ze Švédské královské akademie věd. Loni si cenu převzali 3 tvůrci tzv. Organokovových sloučenin. Jsou to pevné látky plné malých otvůrků, které mohou nabírat kapaliny a plyny jako mycí houba. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Na Plusu přidáme taky dopravní informace. Na D10 směrem z Turnova do Prahy teď vjedete do kolony za sjezdem na Starou Boleslav. Na 13. kilometru půl hodiny se budete sunout k omezení. Dnes mezi 10. a 8. kilometrem pracují silničáři, uzavřeli jeden z pruhů. A v Praze teď největší potíže působí následky nehody v Blance směrem z Břevnova do Troji. Před výjezdem do Nové Povltavské stále blokují levý pruh dvě nabouraná osobní auta, označená policejními majáky. Kolona od nájezdu z Dejbic je asi na 20 minut. Dobře dojďte. A bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 16 stupňů. To byly zprávy a na Plusu je teď na řadě pořad Na východ.
10: Ondřej Soukup,
11: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do Srbska. Nedávný pohřeb válečného zločince Radka Mladiče znovu připomněl, jak tato země, aspirující na vstup do Evropské unie, stále vězí v traumatech minulosti a silných vazbách na Rusko.
10: Vláda v Bělehradu sice otevřeně nepodporuje krvavou agresi vůči Ukrajině, ale současně se netají obdivem ke kremelskému režimu. Odkud se srbská náklonnost k Moskvě vzala a proč je pořád tak silná?
11: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
12: V 19. století podpořilo Rusko vznik samostatného Srbska, které tehdy bylo součástí Osmanské říše. V roce 1914 potom srbští separatisté, bojující proti rakousko-uherské monarchii, přiměli Moskvu vstoupit do první světové války. Ke konci té druhé zase Rudá armáda přispěla k osvobození Bělehradu a celé tehdejší Jugoslávie. A na přelomu tisíciletí se Kreml postavil na stranu samostatného Srbska, které odmítlo uznat nezávislost Kosova. Jakou podobu mají tyto nadstandardní historické vazby dnes?
11: Ondro, já tady mám na začátek k povídání o Srbsku takovou mapičku a je to průzkum amerického Gallupova institutu z letošního září, kde je podpora nebo popularita Vladimira Putina v evropských státech. V drtivé většině z nich tento vůdce Kremlu je velmi nepopulární, ale existuje jedna jediná země, na které vyskakuje to číslo do plusu a je to nepřekvapivě Srbsko.
10: Opravdu
11: plus 37, což je pro mě šokující, ale zároveň je to připomínka toho, že ty ruské vazby v Srbsku jsou opravdu silné.
10: A oni jsou nejrůznější. Mně to přijde právě o to absurdnější, že do Srbska odjela minimálně 100 tisíc Rusů, kteří se rozhodli prostě emigrovat právě po začátku velké války na Ukrajině. A když se podíváš na výsledky hlasování do státní dumy na velvyslanectví v Bělehradu, tak jednotné Rusko, ta vládnoucí strana, tam dostala 4,09%. To je úplně jako nejméně v Evropě.
11: No a protože chceme být co nejvíc konkrétní a rozumět tomu, tak jsme si do studia pozvali naši bývalou rozhlasovou kolegyni, nyní reportérku Respektu Magdu Fajtovou, která se Balkánem a konkrétně Srbskem zabývá dlouhodobě. Magdo, vítej ve studiu.
13: Děkuju za pozvání.
11: Magdo, tebe to číslo popularity Vladimira Putina asi nepřekvapuje.
13: Nepřekvapuje a zároveň bych mu nepřikládala asi takový význam, jaký možná spousta lidí přikládá, protože si umím představit, že kdybych otázku máte rádi Vladimira Putina v Bělehradě položila, tak dostanu většinou kladnou odpověď a zároveň vlastně to neukazuje úplně, co to přesně znamená, jaký ten vztah vlastně doopravdy je, jaký má kořeny, jak je hluboký a jak vlastně reálně vypadá, jak se projevuje na nějakém vlivu Moskvy třeba v Srbsku a tak dále. Je to čistě taková trošku možná i vzpůrná odpověď Srbů vůči tomu člověku, který přišel ze západu a ptá se na tuto otázku, na kterou lze odpovědět jenom ano nebo ne.
11: A o tomhle všem si chceme povídat, nechceme být černobílí a chceme tomu trošku porozumět. Já bych možná začal obecně tou srbskou reakcí na plošnou ruskou invazi na Ukrajinu. V únoru 2022 drtivá většina států ostře přehodnotila svůj dosavadní liknavý postoj ke Kremlu, Německo, Francie, kdokoliv další, Itálie, ale v tom Srbsku minimálně z úst třeba toho srbského prezidenta, dlouhodobého lídra srbské politiky Aleksandra Vučiče, to znělo tak jako ano, něco se stalo, my úplně tu agresi nepodporujeme, ale nadále považujeme Rusko za garanta naší bezpečnosti, úzké vojenské, zpravodajské vazby a tak dále. Takže ta srbská reakce na plošnou ruskou invazi byla jaká?
13: Jak už vlastně zaznělo, tak v zásadě oficiálně odmítli, odsoudili útok Ruska na Ukrajinu, ale nepřidali se k protiruským sankcím.
14: Serbia je jediná strana v Evropě, která nevela nikakých sankcí proti Ruské federaci.
13: Nadále je Srbsko důležitou zemí pro působení ruských tajných služeb v Evropě a samozřejmě Srbsko je do velké míry závislé na ruských energiích, takže v tomhle vidím i nějaký kalkul, jak si úplně nerozbít vztahy s tím historicky zároveň velmi dlouhodobým partnerem Srbů, což jsou tedy Rusové.
15: Srbsko není nárazníková zóna, ale most. Mosty spojují, nikoli rozdělují. Proto bych jako prezident Srbska nabídl poprvé Bělehrad, naše hlavní město, jako místo pro dialog o všech konfliktech světa.
11: Asi bych pro kontext připomněl, že Srbsko, byť je kandidátskou zemí Evropské unie, tak stále není v Evropské unii, není taky členem Severoatlantické aliance. Trošku si říkám, že je to přesně ten příklad té evropské země, když se tady hodně bavíme o tom, jak musíme mít politiku všech vektorů, tak to je přesně Srbsko. Každému bych teda doporučoval zajet si na sídliště do Bělehradu a srovnat ho se sídlištěm tady v Praze nebo v jiném českém či moravském městě a vidět, jak to reálně potom vypadá. A když jsem se připravoval na tenhle díl, tak já jsem byl úplně vlastně zaskočen, jaký to současné Srbsko je pořád takový pomyslný ruský ostrůvek uprostřed Evropy. Ono je obklopené řadou členských zemí Evropské unie. Ty vazby jsou opravdu intenzivní a jestli se nepletu, tak je tam, jak Ondra říkal, velká ruská komunita, ale zároveň jsou tam taky velmi pravděpodobně výcvikové tábory, ve kterých se školí lidé nejrůznějších národností pro různé diverzní akce a nechci vědět úplně kde. Nedávno jsem četl dokonce článek o tom, že za tím plánovaným teroristickým útokem v Lipsku může být taky srbská stopa, už minimálně tím, že Rusové něco vymyslí, zadají to někomu v Srbsku a ten buď to převeze, nebo se strojí nějaké zařízení a tak dále. Takže ty linky jsou opravdu intenzivní.
10: No a je tam i samozřejmě ekonomická závislost. Já jsem byl překvapen, kolik tam bylo reklama Gazpromu třeba. Srbští podnikatelé, třeba stavebníci, tak ty byli tradičně vlastně už do Sovětského svazu velcí a do dneška tam vydělávají velké peníze samozřejmě a jsou tam i v Rusku i někteří lidé prostě z té bývalé elity. Myslím, že Miloševičův bratr stále žije v Moskvě a zjevně se mu daří velmi dobře, takže ta síť nejrůznějších kontaktů, biznisových, vojenských, paramilitárních, mimochodem ve válce v Bosně taky byli i ruští dobrovolníci, takovou knížku memoáru Šedí vlci si říkali, což potom třeba také znamenalo, že Srbové šli bojovat na Donbas v roce 2014. Jo.
11: A po plošné ruské invazi taky ta, už jsme to tady zmínili, některá ta rekrutační centra byla opravdu v Srbsku, že nabírání a tak dále. Magdo, kdybych se vrátil k tomu tvému příměru toho, že bychom se zeptali toho běžného Srba v Bělehradu, jestli podporuje Putina a on tak trošku tomu západňákovi to vmete do tváře. Co je teda podle tebe pod tím? Co jako vlastně za tou odpovědí, která není úplně černobílá, co tam teda je?
13: Srbové vždycky posledních minimálně 150 letech a možná i předtím, stejně jako ostatní národy bývalé Jugoslávie na Balkáně, měli jako obrovskou nevýhodu v tom, že byli právě na tomhletom kusu světa, které tak nějak od historie, kterou dokážeme jako vysledovat, je místem souboju mnoha velmocí. Začalo to s Římskou říší, postupně přes vliv Uher, přes Osmanskou říši, která byla samozřejmě 400-500 let vlivná na Balkáně, Rakousko-Uhersko a pak samozřejmě moderní dějiny, které už tak nějak třeba i lidé tady více znají. Tak pozice těch zemí jednotlivých nebo těch národů v tomhletom šílenství historickém byla vždycky dost složitá. A řekněme takové dědictví i Jugoslávie a možná snahy Tita udržet tolik národů v jednom velkém státě pohromadě, aniž by se začaly zase mydlit, tak byla taková trochu nevyhraněnost vůči těm partnerům a těm externím silám. Samozřejmě během studené války známá roztržka Tita se Stalinem. Jugoslávie byla tak nějak mezi západem, východem. A tady tohoto dědictví Srbsko si udržuje do dneška, protože to je pro něj zkrátka výhodné. Je výhodné nebýt vazalem Ruska, je výhodné nebýt v Evropské unii, která by možná měla dost otázek ohledně různých věcí, jako jsou veřejné zakázky, hospodaření státu, korupce a tak dále. Je výhodné nebýt v NATO, protože samozřejmě Srbové nechtějí být v NATO, minimálně už jenom proto, že v 99. roce NATO bombardovalo Bělehrad.
16: Pouze několik hodin prý zbývá do zahájení leteckých úderů NATO proti vojenským sílům ve svazové Jugoslávii. V Bruselu dnes zasedala Rada Aliance na úrovni velvyslanců, ale žádný oficiální čas pro zahájení operace zveřejněn nebyl.
17: Jsou tady ozvěny dnes datem 25. března. Severoatlantická aliance pokračuje v leteckých úderech na jugoslávské vojenské cíle.
18: The first bombing of its kind in NATO history. Western nations carried out their threat against Serbia.
19: Severoatlantická aliance zahájila třetí vlnu leteckých úderů proti Jugoslávii. Rusko dnes definitivně přerušilo vztahy se Severoatlantickou aliancí, když vypovědělo její informační misi.
13: A ta pozice Srbů tak nějak mezi vším je zkrátka dobře nějak historicky daná a je výhodná pro současnou politickou elitu, pro Aleksandra Vučiče, a mít vlastně toho partnera v Rusku do určité míry je spíš symbolická věc, protože Rusko sice má obrovský vliv na energetickou stránku věci, protože Gazprom je majoritním vlastníkem srbské naftové industrie, což je taková národní firma
11: něco
13: distribující.
11: Něco jako srbský ČES?
13: Něco takového. A právě kvůli americkým sankcím se teď řeší, co s ním bude, protože se Srbové pokouší prodat ho MOLu nebo někomu jinému, aby nebyli tak vlastně závislí na těch sankcích, kterých se neučili.
11: Nevolí Kremlu, který to nechce.
13: Ale Rusko jinak, co se týče obchodu, tak není zas tak významným partnerem Srbska. Zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem Srbska je Evropská unie. Zdaleka. A samozřejmě nadále roste vliv Číny, která je takovým tichým důležitým partnerem Srbska, na kterého se hodně zapomíná, ale který je daleko významnější, co se týče obchodu a spolupráce, než dneska Rusko. Rusko je spíše takovým tím symbolickým, trochu historicky daným partnerem. Partnerství s ním může být velmi výhodné třeba při jednání se Západem nebo s nějakou další stranou.
11: Mně tam ještě trkla jedna věc, na kterou se chci zeptat, že se mi zdá, že to Srbsko jako dědic vlastně té bývalé Jugoslávie, Bělehrad byl hlavním městem Jugoslávie, tak je vlastně trošku v té podobné trajektorii impéria toho sovětského, jakože když Vladimír Putin řekne, rozpad Sovětského svazu byla největší tragédie 20. století, tak když ty Srbové se podívají na tu bývalou Jugoslávii, takže mají vlastně podobné trauma a že z toho všechny ty alergické reakce na Kosovo, které ještě má specifikum, ale vlastně i na to, že se ta Jugoslávie rozpadla a že tak trochu svět stojí proti nim. Je to pravda?
13: Myslím si, že pro velkou část společnosti Srbska určitě ano, že tady ten sentiment přežívá. Spousta Srbů má pocit, že války, které souvisely s rozpadem Jugoslávie, je primárně připravovaly o jejich vlastní vlivové území, takže ta ztráta toho vlivu a té velikosti je samozřejmě pro spoustu Srbů velkou bolestivou vzpomínkou.
11: Je z tvé zkušenosti skutečně pravda, že když se podíváš do drtivé většiny srbských médií, tak tam to rámování toho světa na zlý západ a hodné Rusko jako furt ve velkém přetrvává, že i tohle vlastně krmí ty sentimenty v té společnosti, kde nepřekvapivě asi velká většina těch Srbů pořád vnímá ty Rusy ne úplně jako nepřátele?
13: Myslím si, že většina Srbů nevnímá Rusy jako nepřátele, rozhodně. Asi jsem nepotkala moc Srbů, kteří by řekli, že Rusové jsou jejich nepřátelé, když tak jsou to lidé, kteří jsou vyloženě hodně prozápadně orientovaní a jsou třeba i ochotní přiznat Kosovu nezávislost a tak. Ale myslím si, že velká část společnosti to tak nevnímá, ale zároveň to přátelství, já bych neřekla, že to je zas tak jako velká věc, jak se zdá. Jako zaprvé, sice se teď do Bělehradu přestěhovalo spousta Rusů, takže spousta Srbů se třeba naučila rusky, ale do války na Ukrajině v zásadě člověk nepotkal Srba, který by uměl rusky. Mně se to nepovedlo teda nikdy. A ty vazby nebo ta kulturní vzájemnost taky není zas tak silná. Byť spousta lidí ze Srbska odjíždí a stěhuje se do Moskvy, řekněme dobře, tak jako drtivá většina lidí, kteří odchází ze Srbska, tak jdou na západ za lepší prací a za lepším životem. Takže je to podle mě hodně symbolická otázka, která má své kořeny v různých oblastech, ať už se bavíme o nějakém vývoji konstituce Srbska jako samostatného státu, ale jinak politicky nebo obchodně Rusko není zase tak významné, jak se může zdát.
10: Já jsem teďka potkal nedávno jednoho svého známého, který žije v Bělehradu, a on říkal, že když jezdí taxíkem, takže v životě, ani když žil v Rusku, neslyšel tolik pochvalných slov na adresu ruského prezidenta. Říkal, že se připadá prostě jak v absurdním dramatu, protože jemu ten taxikář vypráví, jak je Putin skvělý a jak to tomu západu natřel a tak dále. A vlastně jako neví, že beze člověka, který kvůli tomu Putinovi musel z Moskvy odjet a patrně se tam dokonce při nejmenším Putinova života nevrátí. Ale taky vlastně říkal, že je to do značné míry takový to bravádo. Vždyť jo, my jsme teda s váma a my jsme to tomu západu, my jsme se nepokořili a podobně, no.
13: Mně se stala úplně podobná věc, že jsem před pár lety byla v Bělehradě s kamarády z Česka, bavili jsme se česky a přistoupili k nám nějací Srbové a ptali se, odkud jsme. Samozřejmě přišla okamžitě debata na Ukrajinu. My jsme říkali, že jsme zastánci Ukrajiny, že by bylo fajn, kdyby nám neříkali takové věci, které nám říkali, že Putin je osvoboditel. Někteří ty kamarádi byli úplně v šoku, že to nechápali, říkali, to říkáte nám, když nás okupovalo Rusko, nebo Sovětský svaz samozřejmě. Takže tohle byla taková složitá výměna. Nic se nestalo, protože nebudeme se prát samozřejmě kvůli takové věci. Ale když jsme se pak přesunuli do jiné hospody, kde jsem shodou okolností potkala kamaráda, který žil dlouho v Moskvě a teď tady žije v Bělehradě. A byl tam se svými ruskými kamarády z Moskvy. Tak jsme jim říkali tady tuhle historku a ten kamarád Rus se postavil a nahlas na celou hospodu zakřičel sláva Ukrajině. Takže tohle mi přišlo jako hodně v podstatě všeříkající obrázek o tom, jak vypadá tady ten světonázor Srbů versus těch Rusů, kteří odešli z Ruska a žijí teď tady v Evropě, třeba i v Bělehradě.
11: Já se chci dostat ještě kratice na závěr k současné srbské politice, protože v říjnu čekají Srbsko volby.
20: Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes večer abdikuje. Odstoupení z funkce a vypsání nových voleb slíbil po sílících protestech, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu.
21: Aleksandar Vučić se vzdá prezidentského úřadu ve 20 hodin. Slíbil, že své rozhodnutí občanům vysvětlí. Jako prezident by nemohl kandidovat předčasných parlamentních volbách, které budou 25. října.
22: Kritici obvinují z autoritářství a korupce.
11: Možná i tam se trošku po těch 5 letech plošné ruské invaze a problémů, které se vážou s ní i směrem do Srbska, ukáže se jako určitý lakmusový papírek, jak ty nálady teď vypadají. Ale ještě se chci zeptat, Srbsko takhle různě lavíruje, dostává se do čím dál větší taky izolace, i ty americké sankce vůči energetickým společnostem v Srbsku jsou velké, dopadá to. A přece ti Srbové jezdí třeba do Chorvatska nebo do Slovinska a vidí realitu vlastní a realitu země, která nedávno vstoupila do Evropské unie a posouvá se dopředu, vidí Slovinsko a tak dále. Ani tohle vlastně není nějaký motor pro tu společnost, že by si řekla, něco asi není úplně dobře, že se tak držíme stranou. Ty si, Magdo, někdy nedávno řekla v rozhovoru o tom pohřbu Radka Mladiče, že Srbsko v nejbližší době určitě do Evropské unie nevstoupí. Tak nehraje tady tohle nějakou roli, že ti lidé prostě vědí, že vedle se žije líp a že to souvisí s tou Evropskou unií?
13: Určitě, oni vědí samozřejmě, že v Evropské unii by se jim žilo lépe, ale zároveň vědí, že by je to stálo spoustu složitých rozhodnutí. Samozřejmě první věc, která by se musela vyřešit, je Kosovo. Takže tam vzhledem tomu, že nevypadá to, že bychom v následujících letech dospěli k nějakému smíření vztahu mezi Bělehradem a Prištinou.
11: Míněno, že by Srbsko uznalo nezávislost Kosova.
13: To se určitě nestane v následujících letech. Tak to by byla jedna věc. A samozřejmě zmínil si Chorvatsko a Slovensko, tak oni vnímají, že tyhle země se hrozně posouvají od té doby, co jsou v Evropské unii. A myslím si, že to je pro ně dost bolestivá věc, protože oni proti ním bojovali a vnímají to tak, že Západ Chorvatům a Slovencům v zásadě odpustil spoustu věcí, které Srbům dneska vyčítá, včetně třeba válečných zločinů nebo nějakých vojenských výpadů. V zásadě v té válce bojovali všichni o svoje území. Ono je to hodně složité. Potom a Srbové mají pocit, že se Západ postavil zkrátka dobře na stranu jejich nepřátel. Takže tohle je pro ně hodně bolestivé vidět, jak se v Chorvatsku žije lidem vlastně dneska hrozně dobře. Ale já si myslím, že v tuhle tu chvíli ta evropská integrace vlastně není zas takové téma. Všichni vědí, že to není vůbec dosažitelná meta v následujících letech. A co teď chtějí vyřešit, je ta jako složitá vnitropolitická situace. která souvisí právě s vládou Alexandra Vučiče, který je u moci spoustu let a který podle velké části společnosti, a to je úplně jedno, jestli pro západně orientovaná nebo spíš třeba pro rusky orientovaná, tam je to opravdu jedno, tam se to stírají ty rozdíly, tak je on tím hlavním důvodem, proč ta země nefunguje dobře, proč korupce a klientelismus rozhodují o tom, kdo bude stavět jaké důležité projekty v Srbsku, což často potom končí tím, jak jsme třeba viděli v roce 2024 v Novém Sadu.
1: Ve městě Novi Sad na severu Srbska spadl betonový přístřešek u vlakového nádraží a zemřelo 8 lidí. Nejméně další 4 jsou vážně zranění.
3: Na úlazu u železničku stanicu u Novom Sadu danas se urušio deo nadstrešnice. Mediji navode
4: to da su na licu... Odjednom iznenada ljudi su samo čuli neki zvuk pucanja i sve je ovo palo. U pitanju je
23: zapravo... 10 lidí požadovalo v srbském Bělehradě demisi ministrů. Protest se sešel 2 dny po zřícení střechy nádraží v Novém Sadu. Při neštěstí zemřelo 14 lidí. Trojice zraněných je stále ve vážném stavu.
0: Srbští studenti plánují na 24 hodin zablokovat důležitou silniční křižovatku v Bělehradu. Pokračují tak v protestech, které se konají po celém Srbsku už několik týdnů.
24: Zvanično pozvala građane Novog Sada da se na Trgu Slobode, centralnom gradskom trgu, okupe u 8 sati.
0: Podle demonstrantů za neštěstí může korupce, nepotismus a odbité stavební práce při nedávné rekonstrukci.
13: A stát vlastně není schopen doložit, kdo by teda měl nést tu odpovědnost za takovou tragédii, protože pravděpodobně se ty smlouvy vlastně táhnou až do toho nejvyššího politického vedení. A tohle jsou věci, které ty Srby dneska oprávněně rozčilují. Byly proti tomu dlouhé protesty studentské.
25: Ludi nazývaně mustašama, fašistima. Valda su dosad mogli promeniti ovaj političku priču i shvatiti da je ovde većina naroda i da je očigledno potrebna promena.
13: A teď tedy nás čekají volby, v nichž by měla kandidovat právě ta studentská, ten studentský list, což je kandidátka, kterou navrhla právě ta studentská organizace nebo to hnutí a které má poměrně velkou šanci dostat docela dost hlasů. Takže uvidíme, jak dopadnou volby, jestli se Srbům podaří sesadit Alexandra Vučiče, nastolit, řekněme, nějakou přechodnou vládu, která by třeba vedla k demokratizaci té země a teprve potom asi bude na místě řešit, jestli se Srbsko přidá k západu anebo k východu. Myslím si, že teď to opravdu není taková otázka.
11: Chtěl jsem právě zmínit, jestli ty vidíš to studentské hnutí odvíjející se od těch protestů kvůli tragédii v Novém Sadu jako něco jako srbský Majdan, vlastně tak trošku analogii s Ukrajinou, která v roce 2014 řekla, už teda nechceme korupci, nechceme klientelismus, nechceme orientaci na Rusko, chceme víc do Evropy. Je na něco podobného zaděláno v Srbsku nebo je to přehnané?
13: Myslím si, že asi záleží na tom, jak vlastně ty volby dopadnou, pokud se ukáže, že to studentské hnutí skutečně zvládlo zmobilizovat obrovskou část populace k tomu, aby se postavilo v určité vládě, tak si myslím, že to bude důležitý krok v historii Srbska, klidně se tomu může i říkat srbský Majdan, byť si myslím, že ty okolnosti jsou vlastně hodně odlišné, ale řekněme v tom smyslu té demokratizace, která jde z dola od lidí, tak tam určitě tu podobnost vidím. Já si pořád trochu obávám toho, jak to ale bude pokračovat dál, protože podobně to bylo při pádu Miloševiče, který padl po rozsáhlých protestech vedených taky ze spoda studenty, opozičními, řekněme, lídry a tak dál.
11: Jenom připomínáme, Slobodan Miloševič, srbský prezident.
13: Přesně tak.
11: V době, kdy došlo k válce v Kosovu.
13: A doufalo se, myslím si, že nejenom populace v Srbsku, ale i asi Západ do velké míry doufal, že to povede k demokratizaci té společnosti a k tomu, že se Srbsko časem přiblíží, řekněme tomu ideálu té demokratické země evropského střihu. Bohužel to k tomu nevedlo. Dneska Srbsko skutečně nelze označit za transparentní a dobře fungující demokratickou společnost. Nicméně, abych se vrátila k tomu pádu Miloševiče, tak právě to, že jeho nástupci, byť tedy po něm přišel premiér Zoran Džinđić, který byl hodně proevropsky orientovaný a který zemřel při atentátu v roce 2003, tak vlastně po těchto událostech úplně nepřišel nikdo dostatečně silný na to, aby tu zemi razantně nasměroval na tu nebo onu stranu a otevřelo to prostor pro populisty, kterými je tedy rozhodně Alexander Vučić a kteří v zásadě chtějí hlavně získat co nejvíc pro sebe a teprve až možná na druhé až třetí koleji se zajímají o to, jak bude prosperovat Srbsko. Takže já jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet v takovém případě a jestli budou schopni ty nové strany nebo to studentské hnutí třeba i opustit tu pozici a nechat prostor potom už standardním stranám, které mají nějakou jasnou politickou agendu.
11: Tak tolik Magda Fajtová, reportérka Respektu, bývala naše rozhlasová kolegyně, která sleduje nejenom Srbsko, ale celý Balkán. Magdo, moc děkujeme, že jsi přišla za námi do studia a těšíme se, že si o tom, jak dopadnou říjnové srbské volby, budeme povídat i v dalších pořadech Plusu. Moc ti děkujeme za návštěvu.
13: Taky moc děkuju.
11: Tak to je pro dnešek všechno. Tento již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Připomínám, že nás nově slyšíte v premiéře vždycky ve středu v pravidelném čase po 11. hodině.
10: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
11: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
10: i své blízké.

0: Mazurek z Republiky. To, pokiaľ by sa pánovi Mazurkovi podarilo vyhrať v Prešovskom kraji, je to veľmi silný signál pre parlamentné voľby, lebo Republika je naprosto viditeľne na vzostupe. A treba povedať, že v tej chvíli by bolo veľmi vhodné, keby Robert Fico zaúradoval, pretože Republika je čiastočne výsledok jeho práce a jeho politiky. A pokiaľ si bude chcieť zobrať niektorých voličov od Republiky späť, on bude musieť značne pritvrdiť retoriku. To je ťažko predstaviteľné v dnešnej situácii, pretože od toho pôvodného sociálneho demokrata on sa vzdialil teda na míle. Ale pokiaľ to bude chcieť urobiť a riešiť tú situáciu, tak jednoducho bude musieť sa stať ako v niečom až brutálnym. No a v tomto zmysle Prešovský kraj je v podstate jazyčkom na váhach a bude veľmi veľa signalizovať o budúcnosti Slovenska.
1: Jak sa teďkon ale k té kandidatúře Milana Mazurka staví vládní koalice? Pokud vím, tak SNS, tedy Slovenská národní strana i Smer, stáli své kandidáty proti nemu. Znamená to, že jeho kandidatúru podporujú?
0: No, toto je presne otázka, ktorú si kladú mnohí. Nepodporili pána Mazurka oficiálne, zrejme to už ani neurobia. No ale práve tým, že stiahli svojich kandidátov a nič nepovedali a zároveň z dlhodobého hľadiska sa vysielajú rôzne pozitívne signály o potenciálnej budúcej spolupráci, pochopiteľne mnohí voliči Smeru to môžu brať tak, ako vlastne nejaký odkaz, že teda týmto smerom majú ísť. A chcem pripomenúť sociologicky, že z hľadiska hodnotových orientácií tie dve strany už majú k sebe pomerne blízko. Ich voliči. Je tam rozdiel demografický, Republiku podporujú skôr mladší voliči, Smer predovšetkým seniory, ale z hľadiska hodnotových orientácií antidemokratickej, antizápadnej, antimenšinovej charakteristiky a tak ďalej, tam sú už dneska prelínania, ktoré sú veľmi silné. Čiže pán Mazurek napriek svojmu veku môže teoreticky veľmi pekne osloviť seniorných voličov zo strany Smer.
1: Naším hostem byl dnes slovenský sociolog Michal Vašečka. Ďakujeme za to.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Zaostřeno. 3 roky po teroristických útocích Hamásu ze 7. října se válka a její následky dál promítají i do české debaty o Izraeli a Palestincích. Kde končí věcná kritika Izraele a začíná antisemitismus a dostává v české debatě dost prostoru také zkušenost Palestinců a utrpení civilistů v Gaze. Různé pohledy nabídne pořad Zaostřeno, které pro vás připravil Vít Pohanka.
3: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Hlukové limity se v Česku nezmění. Ústavní soud návrh na zrušení úpravy zamítl.
5: Vláda zvolila rozumné řešení. My neříkáme, že je optimální, nejlepší, ale rozumné.
4: Rusko v noci masivně útočilo na Ukrajinu. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli v Anglii 0-3. Dlouhé zdržení v koloně čekejte na dálnici D10 z Turnova na Prahu u Brandýsa. A bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, od jeho západu ubývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů. Hezké poledne, jsou tady hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení dnes zamítl ústavní soud. Senátoři namítali, že opakované změny pravidel a zvyšování limitů vedly ke stále nižší ochraně zdraví. Soud ale

0: rozhodl, že nařízení je v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem. Podrobnosti má teď reportér Šimon Franc.
1: Podle soudkyně zpravodajky Dity Řepkové jsou současné hlukové limity sice na hraně, ale stále v mezích zákona. Při případných dalších úpravách pravidel by ale vláda podle soudu měla důsledně poměřovat zájem na rozvoji třeba dopravní infrastruktury s právem na ochranu životního prostředí. Rozhodovalo všech 15 soudců ústavního soudu, dva z nich nesouhlasili s výrokem ani s odůvodněním. Navrhovatelé rozhodnutí respektují, za dobrou zprávu považují stanovisko soudu, že další rozvolnění pravidel by vláda měla rozumně obhájit. Šimon Franc, Radiožurnál.
0: Zájem o přihlašování nových lidí k trvalému pobytu ve Špindlerově mlýně pár desítek hodin před volbami roste. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, to považuje za snahu ovlivnit výsledky hlasování. Podrobnosti má reportérka Kateřina Kohoutová.
2: Starosta také zvažuje podání trestního oznámení a spolupracuje a radí se s pracovníky ministerstva vnitra. Nárazové přihlášování většího počtu lidí k trvalému pobytu v tomto horském městě podle něj zatěžuje činnost právního odboru, kde pracují dva lidé. Potvrdil, že o náporu zájemců věděli, ale nečekali, že bude tak velký. Někteří ze 40 nově přihlášených občanů jsou i na kandidátkách. Nezvyklé podle starosty bylo přihlášení 11 lidí na jednu adresu. Pracovníci správního odboru osobně i telefonicky ověřovali skutečný stav místě na hlášení trvalého pobytu a ve věci stále podnikají další kroky. Ve Špindlerově mlýně do 15 členného zastupitelstva kandiduje celkem 7 uskupení, což je nejvíc za poslední roky. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
0: Rusko v noci masivně útočilo na ukrajinská města. Vystřelilo 70 raket různých typů a vyslalo víc než 100 bojových dronů. Přímé zásahy hlásí z 18 ukrajinských lokalit. Například v Černihivské oblasti zemřelo 9 lidí.
3: Záchranáři doteď pátrají v troskách 5podlažního bytového domu v Prilukách po obětech ruského raketového útoku. Výbuch zastihl obyvatele domu ve spánku a poškodil budovy v celé ulici. Dvě oběti hlásí úřady v Kyjevě. V tamním Darnickém obvodu se pyrotechnici pokoušejí zneškodnit balistickou střelu, která sice dopadla, ale neexplodovala. Dva lidé zahynuli a 7 bylo zraněno ve městě Kremenčuk v Poltavské oblasti. Velké škody v jednom z podniků zaznamenali v Dnipru. V Záporoží Rusko pokračuje v útocích na mosty přes řeku Dněpr. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
0: Ukrajina v odvetě v noci zasáhla 2 ropná zařízení a 3 výcviková vojenská střediska v Rusku, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Izrael si připomíná 3. výročí útoku Hamasu. Je to zároveň 1. rok, kdy v pásmu Gazy už teroristické hnutí nedrží žádná izraelská rukojmí. V Tel Avivu je naše zpravodajka Jana Krasová.
4: S velkými fotkami bývalých rukojmí si masakr minutou ticha připomněli desítky lidí v centru Tel Avivu. Ráno u Tel Avivské pláže nižší stovky lidí demonstrovali za nezávislé vyšetřování a změnu vlády. 20 dnů před parlamentními volbami Tel Avivem taky projel protestní konvoj mířící do míst u pásma Gazy, která útok Hamásu zasáhl nejvíc. Památku obětí tam přišli uctít i někteří opoziční politici. Premiér Benjamin Netanyahu vystoupil už v pondělí na oficiální státní ceremonii a prohlásil, že Izrael dopadne všechny zbývající útočníky i lidi zapojené do držení rukojmí. Izraelská armáda teď kontroluje asi 2/3 území pásma Gazy a za poslední 3 roky tam ve válce podle OSN zabila 74 tisíc lidí. Z Tel Avivu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Hnutí Hamas dnes označilo svůj 3 roky starý teroristický čin za milník v boji palestinského lidu. Čin obhajuje i libanonské teroristické hnutí Hizballáh. Hamas a další ozbrojené palestinské skupiny před 3 lety přepadly jih Izraele. Ozbrojenci tehdy zabili 1200 lidí a dalších 250 unesli do pásma Gazy.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Po celé Francii od rána znovu demonstrují studenti z více než 500 škol. Podle tamního ministerstva školství ale byla obnovená výuka ve většině středních škol. Celorepublikový protest studentů je ve Francii naplánovaný na zítra. K demonstracím se přidali taky studenti frankofonních škol v Belgii. Od pondělí blokují vchody některých školních budov v Bruselu a Lutychu. Kritizují, že parlament Bruselsko-Valonské federace plánuje do roku 2029 ve školství ušetřit 500 milionů eur.
6: Frankofonní školy v Belgii jsou čím dál více elitářské, říká studentka Iba před budovou střední školy Athénée Charles Janssens v srdci Bruselu. Studenti zde plánují blokovat vyučování celý týden. Vadí jim, že učitelům přibývají vyučovací hodiny, aniž by rostly jejich plat, a to se podle Iby podepisuje na kvalitě výuky. S kritikou souhlasí i místní učitelka matematiky Sabrina. Škrty podle ní dopadají hlavně na studenty z chudých rodin. Školy omezují stravování zdarma či kulturní exkurze. Protesty v Bruselu jsou zatím poklidné. Naopak v Lutychu v úterý docházelo k násilnostem. Policie použila slzný plyn a několik studentů zatkla. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Nobelovu cenu za chemii získali vědci Henri Kagan z Francie a Kenzo Soai z Japonska. Švédská královská akademie ve Stockholmu ocenila jejich objev nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze. Dneškem začíná oficiální program knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Čestným hostem letošního ročníku je Česko. A přímo ve Frankfurtu je naše reportérka Kateřina Svátková.
7: V čerstvě otevřeném pavilonu českém, který je plný bílých nafukovacích objektů, je na jednom z pódií debata Radky Denemarkové, české spisovatelky, a její tchajvanské kolegyně Yang Shuangzi. Po včerejším projevu Radky Denemarkové na zahájení veletrhu je hlediště plné. Ostře totiž kritizovala politické poměry jak v Česku, tak ve světě. A dnešní dopoledne zahájila tady na veletrhu další velká zahraniční hvězda, americká historička a čerstvá držitelka Pulitzerovy ceny za historie Jill Lepore. Z Frankfurtu nad Mohanem Kateřina Svátková, Radiožurnál.
8: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů na body dál čekají. V zápase v Anglii nevystřelili na branku a s domácím výběrem prohráli 0-3. Reprezentační trenér Santi Denia připustil, že v londýnském Wembley tým předvedl nejhorší výkon pod jeho vedením.
9: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní jedenáctku, některé hráče vyměnil, určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
8: Další zápas v Lize národů odhrají Češi v listopadu na Letné proti zatím suverénnímu Španělsku. To v úterý vyhrálo v Chorvatsku 2-1. Hokejový útočník Tomáš Hertl řídil v NHL výhru Vegas na ledě Seattle 6-2, ke kterému pomohl dvěma brankami a dvěma asistencemi. Jiří Kulich pak asistoval u rozhodujícího gólu Buffalo při výhře 3-2 v prodloužení nad Minnesotou.
10: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy popojíždí kolona od exitu 14 Stará Boleslav půl hodiny do omezení kolem sjezdu na Brandýs mezi 11. a 8. kilometrem a už i přes Starou Boleslav a Brandýs jsou fronty. Na D5 před Prahou z Plzně se sunou kolony kamionů zaloděnící ze 7. kilometru na Pražský okruh k Ořechu. Na okruhu ve směru z D1 na letiště se tvoří kolona v pravém pruhu hlavně nákladní vozidla ze zúžení před Jesenicí ze 79. kilometru k nehodě před Chlupickým tunelem na 6. Tam teď k odstavnému zabrali i pravý pruh. A v Praze na jižní spojce směr Smíchov se začíná tvořit kolona před Barandovským mostem, na něm blokují střední pruh 3 nabouraná auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Odpoledne bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, postupně od jihozápadu ubývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. A zítra čekáme oblačno až zataženo, v západní polovině Čech ojediněle déšť nebo přehánky, postupně mají být srážky na celém území. A teploty zítra 16 až 20 stupňů, jinak mezi 19 a 23, na jižní Moravě i 25. Tolik zprávy. A je tady publicistika s Vladimírem Krocem.
11: Jak se proměnil Izrael 3 roky od útoků teroristů z Hamásu? Jaký význam má dnes stavební spoření pro získání vlastního bydlení? A jak si osobnost odpůrkyně Putinova režimu Anny Politkovské 20 let od vraždy připomíná její vnučka? Izraelci si dnes připomínají třetí výročí útoků palestinské teroristické skupiny Hamas a jejich spojenců na Izrael ze 7. října 2023. Po níž Izrael spustil válku v pásmu Gazy, kde navzdory zhruba rok trvajícímu příměří nadále panuje zoufalá situace. Útoky, při níž ozbrojenci zabili 1200 lidí a dalších 251 unesli do pásma Gazy, byly nejkrvavější v izraelské historii. Následně izraelské bombardování a pozemní operace v pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví kontrolovaného vládou Hamásu zabili 74 tisíc lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80% obětí byli civilisté. Hostem je teď Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Změnil se Izrael za poslední 3 roky?
12: Určitě se změnil. Samozřejmě ten 7. říjen měl výrazný dopad na izraelskou společnost i na izraelskou politiku a vidíme, že to je Izrael, který je, jak říkají sami Izraelci, velmi silně traumatizován tím, co se stalo. A vlastně myslím, že se to odráží v několika věcech. Část Izraelců mnohem méně důvěřuje izraelským institucím, včetně armády, že vlastně je dokáží ochránit, že dělají politiku, která je v zájmu vlastně všech Izraelců. To samozřejmě směřuje konkrétně na vládu Benjamina Netanyahu a myslím si, že Izrael je mnohem takový uzavřenější a není příliš jaksi nakloněn nějaké ideje diplomatických jednání a řekněme možnosti mírového řešení. Takže je to společnost, která se opravdu jaksi vyrovnává a zatím bych řekla ne úplně úspěšně s tím traumatickým zážitkem a vlastně to, že Benjamin Netanyahu a jeho vláda neumožnili vyšetřování toho, co se vlastně stalo ten den a co se stalo předtím, kde se staly ty chyby, tak to samozřejmě ještě jaksi prohlubuje aspoň u některých ten pocit vlastně beznaděje.
11: Kromě toho, že premiér Benjamin Netanyahu odmítl to nezávislé vyšetřování, tak také odmítl přijmout vinu za selhání bezpečnostních opatření. Jak to ovlivnilo jeho popularitu?
12: To je právě zajímavé, že opravdu zatímco z těch bezpečnostních složek ty špičky odstoupily prakticky všechny, tak na té politické úrovni tu zodpovědnost nepřevzal nikdo a pochopitelně to jaksi ovlivňuje tu náladu v Izraeli a ten pocit, že prostě ti politici nejsou připraveni tu zodpovědnost přijmout, což se v minulosti stalo a dělo, ať už můžeme třeba zmínit Goldu Mayerovou nebo i jiné izraelské politiky. Takže je to samozřejmě velké téma pro izraelské volby a možná to jedno z hlavních témat, jak je to možné, že prostě se toto nevyšetřilo a jak je možné, že k tomu vůbec došlo.
11: A dají se parlamentní volby, které budou za necelé 3 týdny, chápat jako referendum o Netanyahuovi?
12: Částečně ano. Nejsou to první volby, které budou referendem. Ono to vlastně, by se dalo říct, bylo téma i voleb předchozích, kdy Izrael vlastně ve 2 letech měl patery předčasné volby. A opět je to o tom, jestli tedy Benjamin Netanyahu bude vítězem, nebo jestli bude schopen dát dohromady koalici a jestli tedy bude pokračovat ta jeho více než 19-letá kariéra premiéra. A mnozí Izraelci prostě opravdu mají pocit, že pokud se tak stane, že Izrael půjde směrem, který pro ně bude naprosto nepřijatelný, takže mnoho Izraelců vnímá ty volby, které budou za 3 týdny jako zcela zásadní vlastně pro budoucnost Izraele.
11: A co napovídají průzkumy veřejného mínění?
12: Je to velmi vyrovnané. Sice strana Likud není v tuto chvíli nejsilnější, je druhou nejsilnější. Na prvním místě je nová strana, která se jmenuje Yashar a dalí dohromady Adi Eisenkot, což je vlastně bývalý náčelník generálního štábu. Nicméně, co je důležitější, je vlastně to, jak se potom ty koalice budou schopny poskládat. A v tuto chvíli vlastně ty strany, které deklarují, že půjdou s Benjaminem Netanyahuem a ty strany, které deklarují, že nikdy nepůjdou s Benjaminem Netanyahuem, tak jsou víceméně ty počty vyrovnané. Takže to bude velmi, velmi napínavé, jak ta jednání po těch volbách budou probíhat.
11: Na pondělním pětním aktu Netanyahu prohlásil, že palestinské teroristické hnutí Hamas už nikdy nebude mít v pásmu Gazy žádnou moc. Jak velkou část území teď ovládá Izrael a jaká je v pásmu Gazy humanitární situace?
12: Tak Izrael vlastně ovládá, kontroluje zhruba nějakých 60% území. Zbytek je de facto pod kontrolou Hamásu a to je vlastně částečně i odpověď na tu druhou část vaší otázky. Ta humanitární situace je o něco samozřejmě lepší, než když probíhaly ty boje naplno, ale zdaleka není dobrá právě proto, že prostě na jednu stranu Izrael brání tomu, aby do Gazy šly dodávky zboží, které Izrael považuje za zboží, které je možné použít i pro případně vojenské účely. A samozřejmě na straně druhé to, že pořád je to Hamás, který vlastně kontroluje tu situaci, tak to také nepřispívá k tomu, že by například mezinárodní donoři se předháněli v tom, aby začali přispívat k nějakým projektům na obnovu Gazy. Takže se víceméně čeká na výsledky voleb v Izraeli, aby se ta situace na straně Izraele politicky, což je otázka, jak to dopadne podle těch voleb. A pak samozřejmě je potřeba začít řešit demilitarizaci Hamásu, která také vlastně neprobíhá.
11: Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkuju, nashledanou.
12: Děkuju, naslyšenou.
11: Stavební spoření má v současnosti 21% Čechů, dalších 45% lidí ho v minulosti využívalo. O jeho zřízení mají zájem zejména lidé do 26 let. Považují ho za jeden z nástrojů, který jim pomůže vytvořit finanční základ pro pořízení vlastního bydlení. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, jehož závěry dnes na tiskové konferenci představila Asociace českých stavebních spořitelen. Petr Kýler je nezávislý konzultant zaměřený na oblast stavebního spoření, přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Stavební spoření nebo stavební spořitelny uzavřely letos do konce srpna více než 240 tisíc nových smluv. Meziročně se počet nových smluv snížil o pětinu. Objem vkladu je nejníže za 22 let. Proč?
13: Těch důvodů je více. Já si myslím osobně, že hlavním důvodem toho poklesu zájmu o stavební spoření je jaksi dlouhodobá strategie těch stavebních spořitelen. Stavební spořitelny jsou dneska všechny ovládanými osobami, jsou součástí bankovních skupin a už to není jako dříve, kdy stavební spořitelna byla samostatná, měla jediný produkt a ten se snažila prodat. Dnes se o tom rozhoduje na vyšší úrovni. Stavební spoření je jedním z více produktů a zřejmě dneska není tolik podporovaný tou bankovní skupinou.
11: No, v minulosti byla státní podpora dvojnásobná, snížila se v roce 2024 v rámci vládního konsolidačního balíčku. Ovlivnilo to zájem o nové úvěry?
13: Nějaký vliv tam nepochybně byl, ale nemyslím si, že je rozhodující. Stavební spořitelny nastavují svůj produkt tak, aby to zhodnocení bylo lepší než spořící účty nebo terminované vklady a to platí dlouhodobě. Takže i dnes to stavební spoření je výhodné, ale myslím si, že nemá tu podporu bankovních skupin, jako mělo dříve od těch samostatných stavebních spořitelen.
11: A jak se mění pohled lidí na stavební spoření? Chápou ho klienti hlavně jako doplněk k dalším možným formám spoření?
13: Pravděpodobně ano. Stavební spoření je prodáváno dneska jako spořící produkt a lidé to tak zřejmě i berou. Prostě vezmou si stavební spoření jako možnost někam dlouhodobě ukládat peníze.
11: Jaké produkty jsou mu, dá-li se to tak říct, hlavní konkurencí?
13: No dneska díky tomu, že stavební spoření se proměnilo vlastně ve spořící produkt, tak jsou to typicky spořící účty, terminované vklady, můžeme do jisté míry říct třeba i státní dluhopisy anebo obecně investice jako takové.
11: A co by mohlo stavební spoření zatraktivnit?
13: Těch možností je samozřejmě hodně, počínaje zvýšením státní podpory až po nějaké vyšší úročení. Nicméně osobně se nedomnívám, že stavební spoření potřebuje nějaké další zvýhodnění. Stavební spoření je dneska velmi zajímavé, tak jak je.
11: A proč dnes zajištěné překlenovací úvěry poskytuje z těch 5 stavebních spořitelen už jen jediná?
13: To souvisí s tím, co jsem říkal, že stavební spořitelny se staly součástí bankovních skupin, mají jediného akcionáře a tímhle způsobem si prostě dělí práci. Dneska je to většinou tak, že velká banka poskytuje hypotéky a stavební spořitelná, která je její dcerou, poskytuje nezajištěné úvěry na bydlení.
11: Nezávislý konzultant Petr Kilar. Děkuji vám. Naschledanou.
13: Bylo by potěšením. Pěkný den.
11: Je to přesně 20 let, kdy v Moskvě skupina mužů zastřelila známou novinářku a kritičku Putinova režimu Annu Politkovskou. U příležitosti výročí dorazila do Evropského parlamentu její 19-letá vnučka. Náš zvláštní zpravodaj ve Štrasburku Jakub Lucký se jí zeptal třeba na to, s jakou myšlenkou se obrátila na evropské poslance.
14: Many years ago, back in Russia.
15: Před mnoha lety jsem v Rusku potkala jednoho chlapce, o kterém jsem v tom projevu mluvila. Jmenoval se Saša. Saša byl ze Severního Kavkazu a dozvěděla jsem se, že jeho otec byl zachráněn při jedné z čečenských válek mou babičkou. Stali jsme se velmi blízkými přáteli. Pomohl mi vyrovnat se s tím, že jsem se musela přestěhovat z Ruska do Lotyšska a potom do Itálie. A mezi tím sám procházel vlastními potížemi. Svěřil se své rodině se svou sexuální orientací, že je homosexuál. Dokážete si představit, jaké to je něco takového říct rodině ze Severního Kavkazu. Čelil kvůli tomu spoustě problémů. Poslali ho z města, kde žil, do odříznuté vesnice, kde ho po mnoho dní mučili a on se pak odtud vrátil jako úplně jiný člověk. Nebyla jsem s ním v té době v kontaktu, ale změnilo ho to. Projevilo se to na jeho duševním zdraví, neměl pocit, že může Rusko opustit, nevěděl jak, neměl nic, co by mu v tom pomohlo. Spáchal sebevraždu. V jeho dopise na rozloučenou mi napsal, že chce, abych víc mluvila o své babičce. A to je důvod, proč to dělám. Pro něj a pro svou babičku.
16: Co pro vás vaše babička vlastně znamená? Vím, že jste ji nikdy osobně nepoznala, narodila jste se až po její smrti. Ale co pro vás znamená, když jste vlastně trochu v tom jejím stínu vyrůstala?
15: Pro mě je to vlastně poněkud neuchopitelný zážitek. Žiju s tím celý život. To dědictví je pro mě taková oboustranná mince, je to pro mě obrovská zodpovědnost. A zároveň je to pro mě dar, protože moje babička mi dala to nejcennější, co mi mohla dát, její jméno. Ale nejsem jen Anna Politkovská, jsem Anna Viktoria Politkovská. Jsem trochu jiná a nemám ráda, když se o mě říká, že jsem Anna Politkovská junior. Já totiž nejsem Anna Politkovská junior, jsem Anna Viktoria.
16: A jaké to je žít s takovýmhle jménem?
15: To jméno je součástí celého mého života. Každé ráno se budím a uvědomím si, že se jmenuji Anna Politkovská. A mou povinností je být tím, kým jsem. Přemýšlet o své babičce, myslet na to, jak ona by se zachovala, co by ona udělala. Ona je můj morální kompas, ona stála za svobodou a moje matka stála za svobodou. Má matka je také novinářka, to jsou hodnoty, které jsou pro mne klíčové. Hodnoty, které přešly skrze mou matku na mne. To jsou věci, na které myslím každý den. Co udělala, pro koho to udělala a proč.
16: Je vám 19 let, to je věk, kdy se člověk rozhoduje, co bude dělat, kam půjde studovat. Tak jak se s takovýmto rodinným odkazem, řekněme, vůbec dá něco takového rozhodnout?
15: Kdyby nezačala válka, tak bych v tuto chvíli nejspíš v Moskvě studovala letecké inženýrství. Chtěla jsem být leteckou inženýrkou, vždycky jsem měla ráda technické obory, opravdu dost. V 16 letech, kdy jsem si plně uvědomila, jakou vlastně mám rodinu, uvědomila jsem si, že sice mám ráda matematiku a fyziku, ale taky musím část svého života věnovat tomu, že budu mluvit o své babičce. A tehdy mi došlo, že jsem vyrostla obklopená politikou. Je to pro mě normální. A tak mi došlo, že když půjdu studovat politiku, tak se budu cítit jako ryba ve vodě. To je pro mě důležité, pokračuju v odkazu své babičky. Sice ne novinářsky, ale jako člověk, který studuje politické klima v Rusku a může o tom mluvit.
16: A dokážete si vůbec představit, že se do Ruska ještě vrátíte?
15: Sním o tom, že se tam budu moct vrátit, aspoň na návštěvu. Ale uvědomuju si, že i kdybych se tam za 10-15 let vydala, bude to velmi jiné, než to, co si pamatuji. Nebude to ta stejná země. Buď to bude rozrušená země po změně těch u moci, nebo bude v jiném ohledu odlišná. Možná ještě víc autoritářská. Nikdo netušíme, jak bude Rusko za 10 nebo 15 let vypadat. Nikdo ani neví, co se v Rusku stane zítra. Chci ho navštívit, ale je to spíš ze sentimentálních důvodů. Chci se podívat na místa, kde jsem vyrůstala. Chci vidět lidi, se kterými jsem vyrůstala. Chci vidět své přátele. Mí přátelé nemohou přijet do Evropy, protože nedostanou víza. A já nemůžu jet do Ruska. A nemůžeme se potkat ani v Gruzii nebo nějaké podobné zemi, protože si nejsem jistá, jestli je to pro mne bezpečné. Proto je pro mne v podstatě nemožné potkat se s přáteli, které v Rusku mám.
11: Anna Viktoria Politkovská v rozhovoru s Jakubem Ludským.
17: Česká fotbalová reprezentace má za sebou v krátké době 4 zápasy v elitní skupině A3 Ligy národů pod novým trenérem. Očekává se, že pod vedením Španěla Santiho Deny nastane nová éra české fotbalové reprezentace. Dosud ale národní tým nezískal ani bod a průběžné skóre je 10 obdržených branek a jen 2 vstřelené. Ve studiu je Mirko Vasejc ze sportovní redakce. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Nový trenér Denia, jak řekli, přes porážky věří nastoupené cestě. Jaká je to cesta? Jaký směr tedy nastolil?
18: No, měla by vést k modernějšímu fotbalu, k takovému těm aktuálním trendům, protože česká reprezentace od nich trochu ustoupila. Je to dané i hráčským kádrem. On se snaží třeba zapracovat některé španělské prvky. Připomeňme, že Španělé jsou teď nejlepší, vyhráli mistrovství světa, předtím i mistrovství Evropy, vlastně prakticky vůbec neprohrávají. Takže přenést trochu toho španělského, řekněme, know-how do českého prostředí a zároveň on se snaží o to, aby hráči společně fungovali. On sám dokonce používal Santi Denia i slovo jako rodina.
17: No, pokud byste měl srovnat tyto 4 zápasy a herní projev našeho týmu na nedávné mistrovství světa, je znát, že na trenérské lavici tedy došlo k výměně, je tam vidět ta změna myšlení toho herního projevu?
18: U herního projevu jen chvilkami. Byly tam takové záblesky, kdy se dařila kombinační hra, například rozehrávání od brankáře, že to není jenom takové to slepé nakopávání směrem dopředu, ale byly to víceméně jenom takové záchvěvy a hlavně v prvních 3 zápasech. Potom to poslední utkání v Anglii, to se vůbec nepovedlo. Tam se to trochu vrátilo do těch starých kolejí a to, co bylo vlastně vyčítáno českému týmu na mistrovství světa nebo i v předešlých kvalifikacích, tak to se tam objevovalo znovu. Češi se prakticky nedostávali do hry, zbavovali se míče, takže změna určitá, myšlení tam je, snaha změnit herní projev tam je taky, ale zatím to úplně není tak markantní a nevydrží to hlavně celou dobu na to, aby mohl tým konkurovat soupeřům, jako jsou Chorvatsko, Anglie nebo Španělsko.
17: Náš tým v elitní skupině má mistry světa Španěly, 3. ze šampionátu Angličany, účastníka mistrovství Chorvaty, ale přesto se asi očekávalo od hráčů pod novým trenérem lepší vstup do soutěže.
18: No, všichni vlastně mluví o tom, že je potřeba dát Santimu Deniovi trochu času, protože přece jenom ty reprezentační srazy nejsou tak dlouhé. On přišel do českého prostředí vlastně jen chvíli před tou Ligou národů. Musel se rychle zorientovat, možná poznat i některé hráče, protože on měl spoustu omluvenek na tenhle sraz, takže donominoval ještě další a další. Byli tam úplní nováčci třeba v reprezentačním týmu a nebyli to jenom mladíci, třeba 27-letý Jiří Sláma, který dostal příležitost a odvděčil se Deniovi spolehlivými výkony, když tedy opět vyloučím ten poslední zápas s Anglií. A rozdělilo se to na 2 tábory, jak u nějaké odborné veřejnosti, tak u fanoušků. Jedni říkají, že ten posun je minimální a že jsou to 4 porážky. Takže vlastně nic moc pozitivního. Ta druhá strana naopak tvrdí, že už tam byly vidět některé prvky, zejména v té kombinační hře a podobně. Takže zatím je to, nechci říct rozpačité, takové dvojsečné spíš.
17: A mohli bychom připomenout, proč fotbalový svaz při výměně trenéra sáhl po Španělovi Deniovi?
18: Protože česká reprezentace trochu vyklízela pozice, byť se dostala na mistrovství světa, tak hlavně ten herní projev nebyl dobrý, fanoušci byli nespokojení. Někteří hráči mluvili třeba o tom, že nebyla ani dobrá atmosféra kolem reprezentace, například Patrik Šik, který skončil po tom mistrovství světa, tak i ten i teď říkal, že se mu zvenčí zdá, že tohle všechno se zlepšuje. A i hráči mluvili o tom, že Santi Denia je hodně otevřený, snaží se s nimi komunikovat, takže cesta k nějaké změně je nastolená, ale asi to bude skutečně chvíli trvat a bude hlavně záležet na utkáních proti, řekněme, přijatelnějším soupeřům, než o kterých jsme mluvili.
17: No tak uvidíme, jak to bude dál. O české fotbalové reprezentaci jsme dnes mluvili s Mirkou Vasičem ze sportovní redakce. Děkuju, nashledanou.
18: Nashledanou.
17: Tolik polední publicistika, Vladimír Kroc. Teď už pro vás máme další zprávy.
19: Hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Nobelovu cenu za chemii získali vědci Henri Kagan z Francie a Kenzo Soai z Japonska. Švédská královská akademie ve Stockholmu ocenila jejich objev nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze. Laureáti Nobelovy ceny společně se zlatou medailí získávají odměnu v přepočtu zhruba 26 milionů korun. Ocenění si převezmou v prosinci. Průmysl v srpnu rostl o 2,6%, stejně jako v červenci, tak růst zpomalil. Informoval o tom Český statistický úřad. Mezi červencem a srpnem se produkce zvýšila o 0,3%, a i přesto, že byly celozávodní dovolené v automobilovém průmyslu. Podle statistiků měla největší podíl na růstu výroba kolejových vozidel. Zvýšila se i výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Live Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců za sebou. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Úřady před komunálními a senátními volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. V kontaktu jsou třeba s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle něj totiž hrozí hlavně takzvané DDoS útoky. Při nich pachatelé přetíží web nadměrným počtem kontaktů a vyřadí ho tím dočasně z provozu. Volební místnosti se v Česku otevřou v pátek ve 14 hodin. Rodiny obětí přeživší si připomínají 3 roky od útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael. A tisíce lidí se dnes schází na pietní akci na místě hudebního festivalu Nova, kde při útoku zemřeli více než 300 Izraelců a v zajetí skončily desítky rukojmí. Japonská komise pro spravedlivý obchod provedla razie ve 4 největších pivovarech a jsou podezřelé z tajné dohody při prodeji piva velkoobchodníkům. Jeden z podniků vlastní mimo jiné českou skupinu Plzeňský Prazdroj. A společnosti dohromady ovládají více než 90% japonského trhu s pivem. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Starou Boleslav ze 14. kilometru popojíždí kolona. Na 10. kilometru pracují silničáři, zdržení je kolem 40 minut. Trasa přes Brandýsa zabere půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou zpomalíte na 6. kilometru. Kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech, osobními auty projedete rychleji. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Kamiony zpomalují už za dálnicí D1, osobní auta jedou téměř plynule. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude oblačné až polojasné, od jihu bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě dnešní vydání názorů a argumentů.
20: 3 roky od vpádu vraždících ozbrojenců hnutí Hamas na izraelské území. Jak vážná je hrozba návratu inflace? Kdo v obci trvale nebydlí, ten nevolí. Protesty středoškoláků zachvátily celou Francii, anebo o co jde v Moskvě v africkém Sahelu. Jen o tom bude řeč ve středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet jim ze studia bude, respektive už to dělá, Ondřej Konrád, dobrý den.
5: Názory a argumenty.
20: Izrael si připomíná, že před 3 lety, 7. října 2023, vnikli na jih území státu ozbrojenci teroristického hnutí Hamas a jeho spojenců a pozabíjeli okolo 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Poslední živá rukojmí se vrátila minulý rok v říjnu. Izrael následně zahájil proti Hamásu rozsáhlou vojenskou a v podstatě zatím ještě neukončenou operaci. A hovořím o tom všem s kolegou Petrem Švarcem. Buď zdrav.
1: Dobrý den.
20: Pořád se hovoří a právě při příležitosti toho výročí o tom, že ve skutečnosti měla izraelská vláda a ozbrojené složky informace o tom, že něco takového Hamas chystá.
1: To je zatím nepotvrzené, byť se o tom hovoří, a izraelská opozice žádá nezávislé vyšetřování, které současný premiér Netanyahu odmítá. Ovšem to je hodně dané i tím, že v Izraeli se blíží volby, budou už tento měsíc, ano, a samozřejmě ten předvolební boj velice je vyostřený už z toho důvodu, že strany současné Netanyahuovy koalice a současné opozice mají podle průzkumů natolik pouze sil, aby nesestavili každá vládu. Je to opravdu zatím velice nejisté, jak ty volby dopadnou, a samozřejmě v rámci předvolebního boje se používají různé věci. To ovšem neznamená, že Netanyahu ty informace neměl. To v této chvíli pouze nevíme.
20: Jak už bylo řečeno, následně potom v pádu před 3 lety zahájila izraelská armáda rozsáhlou operaci v pásmu Gazy proti Hamasu s cílem vyvrátit to teroristické hnutí z kořenů, aby se tak řeklo, ale to se tak úplně nepovedlo.
1: Ne, to se opravdu nepovedlo a je otázka, jestli se to vůbec mohlo povést. Dnes třeba izraelský velvyslanec Weisbrod v Novinkách měl velmi zajímavý rozhovor. Hovořil o tom, že stále nechápe logiku toho útoku. Ona ta logika opravdu je velice těžce pochopitelná, protože ten útok zcela určitě vedl k tomu, že vlastně nejvíce trpělo obyvatelstvo Gazy, které Hamás takzvaně zastupuje. Ovšem, Hamás je apokalyptické hnutí. Je to opravdu hnutí, které jde podle hesla čím hůře, tím lépe. Smysl toho útoku byl jednoznačně založen na tom, že se zastaví proces jakési normalizace vztahů Izraele s arabskými státy, který postupně pokračoval. A připomeňme, že onen útok přišel vlastně v době, kdy se jednalo o normalizaci vztahů Izraele se Saudskou Arábií. Ovšem, zároveň musel být připravován poměrně hodně dlouho dopředu, takže nereagoval přímo asi na toto. Ale onen apokalyptický moment opravdu hlavně zhoršit situaci.
20: Protože musela být Hamasu jasné, že ta odveta přijde a bude razantní.
1: Ano, právě. A tím cílem zcela určitě bylo tu situaci ještě více vyostřit, tak, aby vlastně nebyla žádná cesta zpátky a aby Hamas mohl dále prosazovat své antisemitské heslo From the river to the sea, to znamená od řeky k moři, musí být
20: zlikvidovat stát Izrael.
1: Zlikvidovat stát Izrael, ano.
20: To byl Petr Švarc, díky mnohokrát.
1: Díky, naslyšenou.
20: Do České republiky se vrací inflace a je to vážné? No, možná si ještě můžeme počkat do konce roku, až se temné vize o drahé elektřině a másle začnou opravdu naplňovat, říká mimo jiné ve svém příspěvku publicista Petr Holub.
21: Možná už zase nastal čas propadnout panice, může člověk usoudit po přečtení zprávy, jaká byla v září inflace. Taková panika má výhodu v tom, že člověk ještě stihne nakřičkovat dostatečný objem zboží za aktuální, tedy relativně nízké ceny. Na druhé straně tím zvyšuje možnost, že se obavy z prudkého růstu cen opravdu naplní. Ovšem tomu nemusí vadit, pokud se už stihl zásobit. Důvodem k této obskurní úvaze jsou ovšem skutečná čísla, nemluvě o pochmurné náladě ve společnosti, která nastala jako vždy společně s návratem z prázdnin. Statistický úřad skutečně vydal předběžný odhad, podle kterého v září vyrostly ceny v průměru o 2,5%, a to je o 0,6% víc než v srpnu. Možná nemá smysl tento odhad přeceňovat. Ve srovnání s Evropou to je pořád druhá nejnižší inflace. Zároveň má zvýšení inflační laťky jediný důvod, totiž zdražení pohonných hmot v důsledku války v Perském zálivu. Až se poměry uklidní a uklidnit se musí, pak budeme opět cestovat za přijatelnou cenu. Lehké mrazení v zátylku jako příznak blížící se paniky však člověk může cítit při vzpomínce na rok 2021, kdy se poměry koncem léta a začátkem podzimu vyvíjely úplně stejně jako letos. Ceny začaly průběžně růst v červenci a zastavovalo se to až o rok a 3 měsíce později na 18%. Také tehdy ze všeho nejdřív zdražily pohonné hmoty, pak se ale začaly přidávat i další komodity, od energií pro domácnost přes služby a běžné průmyslové zboží, a poslední ránu hospodyňkám pak zasadilo zdražení potravin. To se může klidně opakovat, jak lze předvést třeba u energií pro domácnost. Dnes za ně podle Českého statistického úřadu platíme méně než před rokem. Za to však vděčíme výhradně tomu, že vláda Andreje Babiše domácnosti osvobodila od příplatků za obnovitelné zdroje. Tento efekt se však vyčerpá nejpozději v lednu. Za nízkou inflaci ve srovnání s Evropou mohou také levné potraviny, u kterých v Česku a jen v pár dalších zemích ceny dokonce klesají. Tady není třeba litovat obchodníků ani rolníků už vzhledem k tomu, že se v loňském roce zisky zemědělských firm navýšily o 120%, a letošní pokles je tedy sotva může zničit. Ovšem není pochyb, že právě zemědělci začnou na ceny opět tlačit a nejpozději také v lednu. Jednou větou, mírné panice můžeme propadnout už dnes, přesto s ní ještě můžeme počkat do konce roku, až se temné vize o drahé elektřině a másle začnou opravdu naplňovat. Varování vyplývající z čísel Českého statistického úřadu by pořád šlo zlehčovat, kdyby se scénář z roku 2021 neopakoval ještě v jednom rozměru. Jak upozornila viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová, inflaci může rozjet nepřiměřené navýšení platů ve veřejných institucích, které umožní značné části populace utrácet i při rostoucích cenách. Před 5 lety vyrostly čisté mzdy ve veřejné sféře o 20%, letos to v druhém čtvrtletí bylo o 8 až 9% s výjimkou zdravotnictví, kde se museli spokojit s 5%. Tak tedy zní argument, podle kterého jsme opravdu na šikmé inflační ploše. Vyšší zářijová inflace se tím stává vážným argumentem, proč by se měla vláda při navyšování platů státních zaměstnanců chovat uměřeně, přesněji řečeno, proč by je v rozpočtu na rok 2027 vůbec zvyšovat neměla.
2: Říká Petr Holub. Zatímco ziskuchtivý úředníček carského Ruska Pavel Čičikov z Gogolova satirického a velice slavného románu Mrtvé duše vykupoval od statkářů už jen papírově existující nevolníky, na které pak mohl dostat přidělenou půdu, v blížících se českých komunálních volbách se zase vyskytují případy záhadně přibývajících duší nahlášených k trvalému bydlišti v některých obcích. Nikoli poprvé, ale letos zase. A to ne z důvodu jaksi altruistických. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
3: Komunální volby mají přímý dopad na život v daném městě nebo obci. Není proto divu, že se jich může zúčastnit pouze člověk, který by měl mít k danému místu úzký vztah. Pro občany České republiky to směrem ke komunálním volbám znamená především trvalý pobyt. Platí to pro lidi, kteří někoho chtějí podpořit, nebo naopak hodlají sami o přízeň spoluobčanů usilovat. Kdo v dané lokalitě trvale nebydlí, ten nevolí a nemůže být ani zvolen. První varianta platí také pro obyvatele, kteří se z různých důvodů v době voleb nezdržují v místě svého trvalého bydliště, byť tam dlouhodobě a prokazatelně skutečně žijí. Volební průkaz jim tentokrát vydán není a korespondenční volba se na tento typ hlasování rovněž nevztahuje. Přihlášení k trvalému pobytu v obci není samo o sobě zárukou toho, že jde o člověka, který se v daném místě hodlá usadit. Může za to v uvozovkách volební turistika. Pár měsíců nebo týdnů před konáním komunálních voleb jsme někde svědky podivné touhy trvale bydlet například na ubytovně nebo pod jednou střechou ve 3 místnostech s dalšími až 10 osob, případně v domě, který připomíná ruinu, a žít v něm lze jen obtížně. V některých obcích lidé, kteří chtějí prosadit svou, zkrátka spoléhají na pomoc zvenčí. tedy od osob, které nemají k danému místu prakticky žádný vztah a trvalý pobyt si přihlásili pouze s vidinou pomoci danému člověku k volebnímu vítězství. Ten potom může uskutečnit svůj plán, který naráží na odpor většiny starousedlíků. Pochopitelně pod podmínkou, že takováto taktika bude shledána v souladu s pravidly. Příslušný soud totiž může výsledek komunálních voleb zrušit. Existují místa, kde se volby kvůli tomu musely opakovat. Šlo však o výjimečné případy. Zároveň nelze vyloučit, že v uvozovkách volební turistika nepřinesla jejich organizátorům v některých dalších místech přece jenom úspěch. Pokud totiž nikdo výsledek voleb u soudu nespochybní, není důvod se tímto nešvarem zabývat. Zároveň není jednoduché odepírat v uvozovkách volebním turistům možnost přihlásit se k trvalému pobytu, byť za určitých okolností to není zcela nemožné. Neutralizovat jejich dopad na výsledek lze především masivní účastí starousedlíků, kteří účelově příchozí dokáží přehlasovat. Byť ve velmi malých obcích se to nemusí podařit. Potom už zbývá pouze obrátit se na soud a doufat, že ho přesvědčí o tom, že desítky lidí netouží žít v jejich obci, ale pouze pomoci někomu prosadit plány, které většina obyvatel odmítá. Nebylo by proto překvapením, kdyby v některých obcích letos neskončily komunální volby sečtením hlasů, ale uzavřeli je až pravomocný verdikt soudu.
2: Hovořil Petr Hartmann.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V úterý proběhla už třetí etapa blokád a demonstrací středoškolských studentů v několika francouzských městech. Liceisté požadují zvýšení finančních prostředků ve školství. K protestům se připojili odbory i rodiče studentů. Celkem mělo jít o asi 450 tisíc osob. Přičemž v Paříži, ve Štrasburku a také v Lyonu došlo ke střetům s policií. Podstatu celé věci vysvětluje někdejší český vyslanec ve Francii Petr Janeška.
4: Protesty francouzských středoškoláků nespadly z čistého nebe. Někteří starostové z lidových předměstí říkali, že se diví, že nepřišli už dřív, že si o to situace říkala. Televizní záběry pár hořících popelnic a potyček mezi demonstranty a policií, která na ně stříká slzný plyn, neukazují zdaleka celou realitu a už vůbec ne to podstatné. Širší kontext je takový, že ve Francii se za několik posledních let velmi zhoršila úroveň veřejných služeb, školství, zdravotnictví. Vláda tam škrtala výdaje a obyvatelstvo to vidí a pociťuje, včetně mladých. Není nic výjimečného, že když dnes jdete v Paříži na pohotovost, čekáte několik hodin, než vás vezmou. Rozevírají se sociální nůžky i rozdíly mezi školami v dobrých čtvrtích a těmi v lidových předměstích, a to jak co se týče stavu budov a vybavení, tak i úrovně výuky. Dnešní protesty se týkají obojího. Studenti vesměs žádají opravit školní budovy, včetně toho, aby tam nebylo při slunci 40 stupňů, jak tomu bylo letos, zajistit dost profesorů na výuku, upravit rozvrhy, aby byly racionálnější a změnit neprůhledný digitalizovaný systém přijímání na univerzitu. A také a především, aby se na jejich požadavky reagovalo a byly bráni vážně. V pondělí jejich představitelé naformulovali 10 bodů, jež zaslali premiérovi, aby je zohlednil v rozpočtu na příští rok. Symbolické je, že se k mládeži z lidových předměstí přidali i někteří studenti z bohatší čtvrtí, které jsou na tom materiálně dobře, což znamená, že je spojují stejné obavy a stejná generační naštvání. Protesty měly tentokrát jinou povahu, než jaké Francie znávala. Šlo o spontánní reakci středoškoláků, tedy dospívajících 15 až 18 let, bez vlivů politických stran, často bez precizních požadavků. Byl v tom i trochu happening, omámení svobodou veřejně vystoupit, říci nebo křičet, co má kdo na srdci, zaskvět se před spolužáky. Ve valné většině šlo o nenásilné akce, někde i s podporou profesorů. Francie má 3700 středních škol s víc než 2 miliony studentů, a násilných činů byla jen nepatrná část. Někde ovšem došlo i k útokům na pedagogy a na ředitele a na několika místech se objevily plameny ve vstupech škol způsobené zapálenými popelnicemi. Bylo mi nicméně šokující, že vláda reagovala velmi tvrdě a na dorůstající mládež, která na někoho neútočila a nevzdalovala se od svých škol, poslala zásahové jednotky vybavené zbraněmi, jako by šlo o agresivní chuligány. Možná tak ale zabránila něčemu horšímu. Došlo ovšem k několika vážným zraněním teenagerů, jednomu utrhl granát ruku, jeden má zničený obličej po výstřelu z blízkosti, jeden přišel o oko. Včera v úterý se konaly první velké manifestace v Paříži i v regionech. Středoškoláky přišli podpořit i vysoké školy a odbory pracovníků veřejného sektoru. Dohromady 300 až 400 tisíc osob v celé zemi. Průběh byl většinou pacifistický, rozbíjení a násilností málo. Od začátku protestu bylo podle premiéra zraněno 200 žáků, 85 pedagogů a přes 700 policistů. Protesty se samozřejmě snaží pro sebe využít politické strany, levice i pravice. Za 7 měsíců se konají prezidentské volby a vláda je krajně nervózní. Kdyby se objevil nějaký mrtvý, může vzplanout celá země. A průběh protestů bude mít jistě vliv na část hlasů u UREN.
2: Tolik Petr Janeška. Evropský parlament v úterý schválil nový unijní obranný program Agile, který reaguje na akutní dronové a další hybridní hrozby týkající se řady členských států. A vážně se o nich počíná mluvit také u nás. Podle zahraničně politického analytika Filipa Nerada je to dobře, že program vzniknul, i když není samospásný, no ale zase může nastartovat něco ještě důležitějšího.
6: Je jen otázkou, kdy se v Česku zase něco stane, tvrdí mi lidé z bezpečnostní komunity. Bylo by s podivem, pokud by se naší zemi vyhnuly případy, kterým jsou v poslední době vystaveni mnozí naši spojenci v EU a NATO. Ať už to byly opakované dronové incidenty v Pobaltí, Rumunsku nebo Německu, sabotáže kritické infrastruktury v Polsku a Bulharsku nebo zvýšené množství kybernetických útoků napříč aliančními státy. Jejich společným jmenovatelem je, že jsou jim vystaveni podporovatelé Ukrajiny a že podezření padá na Rusko. Otázkou tak asi opravdu není jestli, ale kdy se něco podobného přihodí také u nás. Že takové akutní nebezpečí existuje, naznačují i nedávné výroky našich nejvyšších představitelů, varování tajných služeb a mnohem viditelnější výskyt bezpečnostních složek na veřejných místech. Je určitě chvályhodné, že stát tyto hrozby řeší a nepodceňuje je. Jak fatální mohou být, jsme si na vlastní kůži už vyzkoušeli při explozi muničního skladu ve Vrběticích. Podobné zkušenosti, i když třeba bez ztrát na životech a jen s materiálními škodami, má už většina unijních zemí. Jaká ale má být evropská odpověď? Loni se nejskloňovanějším projektem stala dronová zeď. Ta měla pokrývat východní členy 27 a chránit je před opakujícími se průniky bezpilotních strojů z území Ruska a Běloruska. Vybudování této evropské protidronové hradby bylo dokonce jedním z highlightů loňského projevu o stavu EU šéfky komise Ursuly von der Leyenové. A výsledek? Místo společného štítu chránícího východní křídlo mozaika národních opatření. Jako tradičně se achilovou patou takového plánu stala rychlost realizace. Ta je ostatně alfou a omegou každé reakce na tyto hrozby. Jak ukazuje válka na Ukrajině, technologický vývoj a nutnost reagovat na změny taktiky protivníka se zkrátily na maximálně pár týdnů. Ukrajinci si tuto schopnost pod tlakem permanentní ruské agresi osvojili a dnes v ní vynikají. Unie a evropské státy se zdlouhavými akvizičními a schvalovacími procesy zatím na něco takového připravené nejsou. Administrativně ani mentálně. Agile má být první vlaštovkou, která to má změnit a naučit Evropany rychle vyvíjet a schvalovat obranné projekty i malých a středních firem nebo startupů bez nutnosti se spojovat do přeshraničních konglomerátů. A to v inovacích protidronové a protivzdušné obrany, komunikačních a sledovacích systémů nebo autonomních a vesmírných technologií. Tedy v oblastech, ve kterých se vede boj v současnosti nebo povede v budoucnu. Ne žádná příprava na minulé války, jak to Evropa tak často činí. Zatím je to ale pilotní projekt s financováním jen na příští rok. A jsou v něm v přepočtu celkově jen nějaké 3 miliardy korun. Evropskou obranyschopnost tedy nezachrání. Může to být ale začátek tolik potřebné změny uvažování o naší obraně a nutnosti rychlejšího rozhodování a konání. Bez toho v současné mezinárodní konfrontaci a stále se zhoršujícím bezpečnostním prostředí neobstojíme. Stejně jako bez plného uvědomění si, že Rusko už nějakou dobu vede válku i proti nám. Jen jinými prostředky a zatím bez tolika obětí jako na nedaleké Ukrajině. To však neznamená, že by byla pro Evropu i Česko méně nebezpečná.
2: Říká Filip Nerad. Rusko nabízí vojenským chuntám v Sahelu na africkém severu ochranu a současně si v regionu buduje pozice v těžbě a zpracování strategických surovin, zejména zlata a uranu. Získává tím politický vliv i ekonomické příležitosti a zároveň se vytváří další cesty, které mohou snižovat účinnost západních sankcí. Více už Tereza Němečková, která je vedoucím Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
7: Když se na konci srpna vzbouřili vojáci na základně v nigerském hlavním městě Niamey, místní vojenská chunta povolala na pomoc Rusko. Jednotky Afrika Korps, přímo podřízené ruskému ministerstvu obrany, pomohly spouru potlačit. Šlo přitom o dosud nejvážnější vnitřní hrozbu režimu generála Tianiho od července roku 2023, kdy svrhl demokraticky zvoleného prezidenta Bazuma. Niger tím završil trojici vojenských režimů v bývalých francouzských koloniích Mali, Burkina Faso a Nigeru. Všechny tři země zpřetrhaly bezpečnostní vazby se Západem, vytlačili západní vojáky a obrátili se na Rusko, které do regionu vyslalo stovky vojáků s deklarovaným cílem pomáhat v boji proti džihadistickým skupinám a povstalcům. Událost v Niamey ale ukázala, že role Ruska přesahuje oficiálně deklarovanou pomoc v boji proti džihadistům. Nasazení Afrika Korps na obranu Tianiho chunty naznačuje, že

0: dřívějším působením Wagnerovy skupiny v jiných částech Afriky navíc ukazuje, že bezpečnostní služby mohou být propojeny s přístupem k nerostnému bohatství. Současně v Sahelu posilují ruské firmy. Firma Nordgold získala loni licenci na těžbu zlata v Burkině Faso. V Mali se ruská společnost Jadran nově podílí na budování státní rafinérie zlata. A nejde jen o zlato. V Nigeru se Rusku otevírá přístup k uranu. Po převratu v roce 2023 začala nigerská junta vytlačovat francouzskou společnost Orano, která v zemi působila desítky let. Do vznikajícího prostoru vstupuje ruský Rosatom. Jeho dceřiná společnost podepsala s nigerskou státní společností dohodu o spolupráci, která počítá s průzkumem a budoucí těžbou uranu. Součástí širšího zbližování je také nigerský zájem o ruskou pomoc při rozvoji jaderné energetiky. Vedle samotných surovin jsou snad ještě důležitější alternativní obchodní a finanční struktury, které mohou Rusku pomáhat tlumit dopady západních sankcí. V obchodu se zlatem hrají významnou roli Spojené arabské emiráty, mimochodem čerstvě jedna z členských zemí BRICS, tedy platformy sdružující země jako je Rusko, Čína nebo Indie. Emiráty patří k největším dovozcům zlata z Afriky. V případě Burkina Faso dokonce v loni předstihly tradičně největšího dovozce Švýcarsko. Je to zejména Dubaj, která patří k hlavním světovým centrům obchodu se zlatem. Podle mezinárodních organizací se na tamní trh dostává také zlato nelegálně vyvážené z některých afrických zemí. Pro Moskvu je existence takovýchto obchodních uzlů strategicky zajímavá. Zlato z různých zdrojů může být obchodováno, rafinováno a přetavováno, čím se může stížit dohledání jeho původu. Výnosy z prodeje lze navíc využít mimo tradiční západní finanční centra. Přístup k africkému zlatu tak může Rusku rozšiřovat možnosti financování zahraničních operací a přesouvání hodnoty v prostředí západních sankcí. Vzniká tak svého druhu výměnný obchod. Moskva nabízí vojenským režimům v Sahelu zbraně, vojáky a pojistku proti jejich svržení. Na oplátku získává politický vliv v zemích, kde po desetiletí dominoval Západ, a lepší přístup ke strategickým surovinám a obchodním sítím. Současně posiluje závislost místních režimů na Rusku. A možná to je právě její největší zisk. Udržovat u moci režimy, které na oplátku otevírají dveře ke zlatu, uranu a alternativním cestám do globální ekonomiky.
1: A to už je vše ze středečních názorů a argumentů, jimiž provázel Ondřej Konrád.
2: Ondřej Soukup,
3: Josef Pazderka, míříme na východ.
2: Do Srbska odjela minimálně 100 000 Rusů, kteří se rozhodli emigrovat po začátku velké války na Ukrajině.
4: To současné Srbsko je pořád takový pomyslný ruský ostrůvek uprostřed Evropy.
5: Jugoslávie byla tak nějak mezi západem a východem. A tady tohoto dědictví Srbsko si udržuje do dneška, protože to je pro něj zkrátka výhodné.
3: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
6: Český rozhlas Plus.
7: Za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky rozdal soud peněžité tresty. Hlukové limity v Česku dál platí, ústavní soud zamítl návrh na jejich zrušení a Slovinsko bude hlasovat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Zprávy a Martin Matějka. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek IKEMu Jiří Malý má zaplatit 50 000 korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 000. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř institutu. Rozsudek není pravomocný, obhájci poškozených i obžalovaných, stejně jako státní zástupce, si ponechali lhůtu na odvolání. Jeden z poškozených, chirurg Ivan Netuka, je s rozsudkem částečně spokojený.
8: Na jednu stranu určitě cítím satisfakci, upřímně na druhou stranu cítím i velký smutek, kam spory mezi inteligentními lidmi mohou až zajít, a silně rezonuje u mě ten výrok paní soudkyně, že více sebereflexe od obžalovaných by určitě tou satisfakcí bylo.
7: Obžalovaní Malý a Raška k jednání nepřišli, už dřív vinu odmítli. Jejich obhájci dnešní rozsudek nechtěli komentovat. Limity hluku v Česku zůstávají beze změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítli.

0: řekl ústavní soud. Senátoři v návrhu poukazovali na opakované zvýšení limitů, což podle nich vedlo ke stále větší zátěži na zdraví a životní prostředí. A podle ústavního soudu ale pravidla odpovídají zákonům i ústavnímu pořádku.
1: Navrhovatelé rozhodnutí soudu respektují, říká jejich advokát Pavel Úl.
2: Ústavní soud nevyhověl našemu návrhu, takže to ztotožnění je poměrně nízké.
1: Za dobrou zprávu nicméně považují postoj ústavního soudu k případnému dalšímu rozvolňování pravidel, pokračuje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
3: Vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
1: Podle ústavního soudu jsou aktuálně platné hlukové limity na hranici, kde se projevují negativní účinky na zdraví a životní prostředí. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Slovinsko bude v neděli v referendu hlasovat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků, informovala o tom agentura APA. Návrh předložila proruská strana Pravda, která do parlamentu vstoupila po dubnových volbách. Slovensko je třetí evropskou zemí, která vyhlásila podobné referendum. Na Slovensku a ve Švýcarsku návrh v hlasování neuspěl. Slovenci budou zároveň hlasovat o zrušení volebního práva cizinců v komunálních volbách. Poplatek za veřejnoprávní vysílání je na Slovensku přibližně 14 eur, zhruba 340 korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Železniční dopravu v Praze a okolí dlouhodobě ovlivňuje nedostatek provozu schopných elektrických vlaků. Některé spoje tak jezdí s poloviční kapacitou a jsou kvůli tomu přeplněné.
5: Pravidelně je to jenom jedna souprava místo dvou. Prostě ty soupravy jsou poruchové a jsou porouchané, no tak nejedou. Víme to všichni a jsme rádi, když ten vlak přijede vůbec, že jo? Jako.
6: Říká pan Michal, který jel vlakem z Milovic do Prahy po 7:30. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové dnes chybí kvůli technickým závadám nebo instalaci bezpečnostních systémů 8 souprav City Elephant. V pondělí to bylo přes 20.
7: Dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaku, které jdou z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem.
6: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Na D10 z Turnova do Prahy odjezdu na Starou Boleslav ze 14. kilometru popojíždí kolona. Na 10. kilometru pracují silničáři, zdržení je kolem 45 minut. Trasa přes Brandýs zabere přes půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou zpomalíte na 6. kilometru a kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech. Osobními auty projedete rychleji. Silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic je ucpaná na příjezdu do Benešova. U odbočky na Nebeklofě se jezdí kivadlově. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je oblačné až polojasné, od jihu bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
8: Dobrý den. O pozornost se jako každý všední den uchází rozhovor o všem důležitém kolem nás. Pozvání přijal Josef Huchma, publicista, editor webu ČT Art. Já vás vítám. Dobrý den, Josef.
9: Dobrý den.
8: Věnovat se budeme zejména české prezentaci na frankfurtském knižním veletrhu a také pískotu na ministra Otto Klempíře, návrhu nové státní kulturní politiky či hledání nového ředitele nebo ředitelky Národní galerie a jejím problému. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
8: Ve Frankfurtu nad Mohanem začal včera 78. ročník knižního veletrhu. Čestným hostem největší akce tohoto druhu na světě je letos Česko. Naši prezentaci organizuje Moravská zemská knihovna. Na včerejším slavnostním zahájení promluvili ministr kultury České republiky Otto Klempíř i prozajíčka Radka Denemarková. Zatímco proslov ministra provázel pískot z publika, několikrát se ozvaly výkřiky jako fuj nebo hanba. Zmiňovali také spolupráci s STB. Paní Denemarková za svůj projev v němčině sklidila potlesk. Řekla v něm mimo jiné, Cituji, ministři kultury, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí, ale literatura zůstává, tolik citace. Co říkáte takhle turbulentnímu zahájení?
9: Dalo se to čekat. Radka Denemarková je autorka, která se nejen svým dílem, ale i svými veřejnými projevy prostě vztahuje ke společnosti, k současnému světu, k politice. Takže alespoň pro mě její projev nebyl žádným překvapením. Včera mimochodem ten projev v češtině jsem viděl kompletně přečištěn například na novinkách.cz, tam je plně k dispozici. Co se týče ministra kultury Otto Klempíře, tam byla otázka, jestli tam prostě dorazí, respektive jestli tam promluví, protože to u něho není úplně samozřejmostí, on se těch kulturních akcí, různých zahájení nezúčastňuje úplně pravidelně, ale frankfurtská akce je něco, co prostě ministr kultury za současné situace nemůže pominout.
8: Jinak Radka Denemarková ve svém projevu, mimochodem v němčině, ona patří, myslím, pokud se nepletu, mezi vůbec neznám, v německy mluvícím prostředí, ano, mezi naše neznámější.
9: S Jaroslavem Rudišem je asi momentálně jaksi na německém, ona je také vystudovaná germanistka, takže ona v tomhletom, jak si je, má určitý pouvoir se plně etablovat na německé kulturní scéně.
8: V tom projevu také zmínila, opět cituji, že v české vládě sedí dva bývalí spolupracovníci komunistické státní bezpečnosti. Patří to na zahajovací ceremoniál? Vlastně takový vhled do domácí české politiky?
9: No, já takhle, jestli to patří nebo nepatří. Určitě to patří ke stylu Radky Denemarkové a patří to asi k té vyhrocené situaci, která na domácí scéně, a tu situaci ona vnesla dneska na tu mezinárodní scénu, která tady je. No, je to prostě obraz současné situace.
8: Tak ještě do třetice a naposledy, ano, citace z toho proslovu, který vlastně i ukazuje to smýšlení paní Denemarkové, už má plné zuby, cituji, jak poslední dobou poslouchá stále dokola, je třeba oddělovat politiku a literaturu. Všechno je politika. Otázka dneška je jednoduchá. Otevřená demokracie nebo uzavřená společnost. I to zaznělo na tom zahajovacím ceremoniálu. Tak pojďme možná k významu samotné akce. Ten veletrh se dnes otevírá pro odbornou veřejnost. Od pátku se program zaměří už na běžné návštěvníky, tak říkajíc, a chce potrvat do nedělního večera. Českou republiku prezentuje 75 autorů, více než 120 německých překladů, českých knih, 40 vydavatelství. Jak hodnotíte právě to zastoupení tuzemské literatury? Prezentujeme se pod heslem Země na pobřeží. Odkazuje na zimní pohádku od Williama Shakespeara.
9: Ano, jakože jsme součástí nějakého širšího proudu, nebo vlastně, že nejsme ta uzavřená kotlina, ale že jsme nějaký otevřený prostor, tak samozřejmě ten hlavní host vždycky je pro tu danou zemi mimořádnou šancí se jaksi ukázat na tom zejména německy mluvícím knižním trhu nebo v té německé jazykové oblasti. A to ukazuje také to množství překladů, které jsou samozřejmě byly i podpořeny českým státem, které na německý trh v letošním roce dorazily. Jiná věc je, jakou ty knihy, ta konkrétní díla budou mít rezonanci, ale to v tuhletu chvíli je předčasné říkat. Každopádně je dobré, že se česká literatura prezentuje něčím, co je teď živé. Jsou to autoři, kteří teď rezonují v České republice, ale někteří můžou se uplatnit i, myslím, na mezinárodní scéně. Že totiž to není pořád jenom ten zlatý fond české literatury 20. století, Kundera, Hrabal, Hašek, Kafka, kterého teda Radka Denemarková to hned na začátku svého projevu vzpomenula, ale že jsou tady noví, mladí autoři, kteří třeba a autorky, ve valné míře, kteří můžou přinést nějaký, i díky téhleté akci můžou být slyšeni prostě nejenom tady v rámci našeho malého českého trhu.
8: Jak byste charakterizoval, pokud vidíte nějaký trend nebo něco typického, co se týče soudobé literatury Česka?
9: No tak já jsem to teďko tady vlastně letmo zmínil. Ten trend posledních, řekněme, 15-20 let je evidentní. Je to nástup autorek v míře, která byla pro českou literaturu třeba ještě v 80. ale dokonce i v 90. letech jako vlastně nemyslitelná. Ale ono se to netýká jenom samozřejmě literatury. Když se podíváte na výtvarnou scénu, tak tam ten trend je obdobný. Stále více se prosazují filmařky, divadelní režisérky. Tenhle ten trend jde napříč celou kulturou a uměním a literatura v tom není žádnou výjimkou, naopak.
8: Co se týče frankfurtského knižního veletrhu, tak v čem by byl ideálně ten nejlepší přínos pro Česko jako zemi?
9: No, nejlepší přínos pro Česko jako zemi by byl ten, že ti autoři někteří a autorky, to musím zdůraznit, že by o nich se Německo, potažmo svět, jak si dozvěděli a ten jejich, ta jejich přítomnost potom na mezinárodním poli by byla setrvalejší. Že ideální by bylo, kdyby to nebylo tak, že od 7. do 11. října 2026 proběhne frankfurtský knižní veletrh a v lednu si na českou literaturu už nikdo za hranicemi Aše nevzpomene, ale naopak se zjistí, že tady existuje něco, co si zasluhuje trvalejší pozornost. To by bylo ideální z mého pohledu.
8: Jak často nebo v jakých zemích nebo do jakých jazyků, lépe řečeno, bývá nejčastěji překládána literatura knihy tuzemských autorů?
9: Tak řekl bych, že právě němčina je jedním z těch jazyků, do kterých je česká beletrie překládána nejčastěji. Vím, že ta generace, která nastoupila, nebo generace, spíš ten trs různých autorů a autorek, kteří vstoupili, ať jaksi debutanti, anebo protože předtím nemohli po roce 1989, byla docela hojně překládána do francouzštiny. Ale když třeba my máme na webu takovou rubriku Jedna báseň, tam jsou vždycky profily těch autorů nebo autorek a tam jsou často napsány jazyky, jejich tvorba básnická byla přeložena. A ta paleta těch jazyků je široká. Jo? Jsou to někdy i neevropské jazyky. Ale otázka je, jaký toho je dopad vlastně, jestli jsou to překlady, které se uplatní třeba jenom na webu nebo v časopisech, anebo potom se realizují v nějakých samostatných knižních publikacích. Ono prostě to, že to máte přeloženo do x jazyků, ještě neznamená, že prostě v každém tom jazyce vám vyšla knížka.
8: Když mluvíme o literatuře, tak zítra bychom se měli dozvědět jméno letošního laureáta nebo laureátky Nobelovy ceny za literaturu. Řekla bych, že s tou cenou za mír, ta bude oznámena její laureát v pátek. Má jedno společné, je vždy velmi obtížné uhodnout, kdo ji vůbec dostane.
9: Ano, je to pravidelně se na to vypisují sázky. Nejsem si jist, jestli se vypisují sázky, kdo dostane Nobelovu cenu za chemii třeba, jo. Myslím si, že ne, ale...
8: Možná v té vědecké komunitě.
9: Možná v té vědecké komunitě je nějaká speciální sázková kancelář, kam si můžete vsadit, jestli to dostane někdo, kdo zkoumá tuhletu molekulu nebo tamhle ten prvek, jo? Nevím. Ale v té literatuře jsou na to vypisovány sázky. Xkrát se tam se spekulovalo o tom, jestli to dostane Philip Roth, ten pak zemřel. Také se mluvilo o Milanu Kunderovi, může to také zemřel. vozidel, může to samozřejmě dostat jenom žijící autor. A já už si po, když jsem byl tázán na tu otázku v minulosti, už si vůbec netroufám tvrdit. Vždycky se objeví nějaká jména a musím se teda přiznat, že letos ani nevím, která ta jména, jak si v nějakým tom shortlistu těch favoritů jsou, ale pak předstoupí ten představitel té Švédské akademie, vyjde z těch dveří, to je takový ten rituál, a tam těm přítomným nominářům přečte to jméno. A protože jsem x let dělal v redakcích, nebo v redakci hlavně Mladé fronty Dnes, kde jsme to opravdu zpravodajsky pokrývali, tak jsme si vždycky říkali, ježiš, a to bude někdo, o kom nevíme vůbec nic, nevyšla mu tady jediná kniha. Teď zoufale voláte těm expertům, kteří ovládají tu příslušnou jazykovou oblast, tu literaturu, a je to vždycky dobrodružství, takže já opravdu si netroufám tvrdit, kdo to bude.
10: Jste připraven.
9: Jsem připraven na překvapení, to je jediné, na co jsem připraven.
10: A vypozoroval jste třeba, Josefe, nějaký trend, co se týče těch nominací, nebo spíš teda
9: z
10: už...
9: Z těch laureátů spíš, no. Tak ten trend samozřejmě tady je, tak jsme prostě, když se podíváte, to je taková moje taková disciplína, že se vždycky dívám na nějaké seznamy, jak se tak ty věci vyvíjejí, a samozřejmě, když se podíváte na historii Nobelovy ceny, tak to zprvu dostávali prakticky jenom evropští autoři. To se během prostě už 22. poloviny 20. století změnilo, a v tom 21. století je tomu tím spíš. To znamená, dá se třeba předpokládat, že to za sebou nedostanou tři evropští autoři, nebo dva autoři za sebou z hispánských literatur, nebo z anglicky mluvících. Jo? Vždycky tam je vidět určitý, nechci říct ohled, nebo to, ale je to v těch verdiktech je patrné, že se ta Akademie švédská snaží o nějakou pestrost a zasáhnout různé kouty světového písemnictví.
10: Pohled Josefa Chuchmy, publicisty, editora webu ČT Art.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
10: Vláda v pondělí schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029. Počítá s ochranou a obnovou kulturního dědictví, prosazením spravedlivějšího odměňování pracovníků v kultuře, s modernizací muzeí, galerií a knihoven, slibuje podporu digitalizace, výzkumu, využití umělé inteligence. Proč tento návrh vyvolává takovou kritiku opozice i části kulturní obce?
9: No, vyvolávají proto, protože minulá vláda na konci svého funkčního období schválila státní kulturní politiku na roky 2025 až 30+. On to vysvětloval předevčírem, nebo kdy to bylo, bývalý ministr kultury Martin Baxa. Ono se to právě tam je důležité to, že se to jmenuje státní kulturní politika. A on sice Martin Baxa je členem ODS, ale v tomhle tom se snažil být skutečně nadstranický. A je to prostě politika, už ten název to napovídá, že kterou by ten stát měl, nebo se snažit o její realizaci, ne zcela s ohledem na to, kdo momentálně vládne a jakou má představu. A aby tomu tak bylo, tak takový dokument musíte vlastně, nebo byste měla jaksi zpracovávat a na konci formulovat v souladu s nějakými organizacemi, které zastupují tu kulturní veřejnost. Jo? A což, ano?
10: Promiňte, jenom Sovka diskutovala svůj záměr s odbornou veřejností, s profesními asociacemi předchozí vláda, když mluvíte o té, ano, vlastně zatím stále ještě teda platné té politiky, protože
9: to
10: je návrh, nebo co teda platí?
9: No, vzhledem k tomu, když jsem včera poslouchal, nebo předevčírem ministra kultury Otto Klempíře, tak jsem měl pocit, že tímhletím, že to vláda schválila, tak vstupuje v platnost ta nová státní kulturní politika, ale on tu státní kulturní politiku sice ji nazývá státní, ale prezentuje ji vlastně jako vládní. A tohle to je hrozně důležité, ten rozdíl, jo. Je to vládní nebo státní kulturní politika? Jo, jak je formulovaná? A já si myslím, že tak, jak je formulovaný, já jsem si přečetl ten návrh té nové státní kulturní politiky a mám pocit, že jaksi tou prioritou je, že odráží nějakou představu této vlády. Pro mě je to spíš vládní než státní kulturní politika, to, co ministr kultury v tento týden v pondělí ohlásil.
10: Otto Klempíř, šéf rezortu, říká, cituji, nová vláda má nejen právo, ale především odpovědnost říct, jaké jsou její priority a za co chce být na konci volebního období ohodnocena.
9: No, tak to samozřejmě je taková deklarace. Vláda má, otázka je, jakou má vláda odpovědnost ve vztahu ke kultuře. Ty zásady, které jste tady četla, ty jsou natolik obecné, že prostě nevím, proč se právě na tohle má jaksi vznikat nový dokument. Tam jde spíš o to, že ten minulý dokument tam obsahoval snad ty termíny odolnost a dezinformace, a možná se tohleto prostě ministru Klempířovi nebo kabinetu jako takovému nelíbilo, nevím, ale v zásadě tyhle ty deklarace, které jste tady citovala, tak pod ty se může podepsat prakticky každá vláda a nevidím v tom žádné zvláštní specifikum, které by odpovídalo jaksi kulturnímu nastavení zrovna této vlády. Tam totiž půjde o úplně o jinou věc. Tam půjde o to, co se v té kultuře reálně bude dít.
10: A co by to mělo být? Tedy jenom připomenu, že ministr Klempíř pro rezort získal o 1 660 000 000 korun víc, než je schválený letošní rozpočet.
9: No já si myslím, že to úplně tak není. Já si myslím, že ten návrh v tom rozpočtu původně byl asi 17 800 000 000 nebo 17 miliard asi 600 nebo 700 milionů. A to poslední informaci, kterou jsem četl, bylo, že se ten rozpočet navýšil o 650 milionů korun, takže jsme někde přes něco přes 18 miliard korun.
10: To jsou informace z ministerstva.
9: Tak nevím jaká je teda ta definitivní suma, podle mě se pohybuje někde mezi 18 miliardami 300 až 500 miliony. Hlejte, to jsou tady, to je hra čísel, jo. Uvidíme, co bude prostě. A znova bych se k tomu vrátil a možná se toho dotkneme, co bude ta provozní realita.
10: Konstatuje Josef Huchma, publicista.
4: Jak to vidí?
10: Národní galerie stále nemá nového generálního ředitele od odvolání Alisie Knastové v březnu. Ministr kultury Klempíř vyhlásil v pondělí druhé výběrové řízení na tuto pozici. Přihlášky včetně koncepce je možné podávat do 5. listopadu. V čem je problém?
9: Problém je vůbec v samotné podstatě Národní galerie, aspoň tedy podle mě a podle toho, jak to 30 nebo 40 let sleduji. Prostě Národní galerie během své novodobé historie, tím myslím právě historie zhruba posledního půlstoletí, se rozrostla do řady budov. Momentálně jich je tuším 6. Další se staví depozitář a Národní galerie má obrovské provozní náklady. A zároveň ten rozpočet, a to jsme znovu u těch peněz, o kterých jsme mluvili před chvílí, ten rozpočet prostě není nafukovací. A abyste slušně obhospodařila všechny tyhle ty nákladné budovy, z nichž například Veletržní palác zasluhuje bohužel zase rekonstrukci, protože například energeticky je to totálně nevyhovující budova. A abyste měla mezinárodně přitažlivý výstavní program a abyste zaplatila lidi náležitě, kteří by ten program měli realizovat, tak na to byste potřebovala úplně jiné peníze, než které na to státní rozpočet prostě je ochoten s něj ukápnout jaksi pro kulturu. Když by měla kultura rozpočet 30 miliard, tak si pak dokážu představit, že se z Národní galerie dá něco jaksi mezinárodně zajímavého udělat.
10: Mimochodem Národní galerie z Praha si připomíná 230 let od svého založení. Čekají podobné zásadní investice, změny, další kulturní instituce v Česku?
9: No to bychom museli postupovat instituci po instituci. Já bych prostě zůstal u té Národní galerie a u toho, proč vlastně byl zrušen ten jarní výsledek toho konkurzu. No to Klempíře řekl, že má nakonec jinou představu, jaksi velkorysejší, než předložili ti kandidáti, kteří se dostali, byli tři do toho finále. Ale aby ta byla realistická, ta velkorysost, tak by skutečně muselo dojít k tomu, o čem jsem tady hovořil předtím. Buď tedy navýšíte totálně ten rozpočet Národní galerie, nebo tu instituci musíte prohnat obrovskou restrukturalizací, včetně puštění některých těch budov. Ale o tom, pokud vím, ministerstvo kultury nechce slyšet. A dokud prostě do tohohle někdo neřízne, tak si myslím, že platí to, co řekl někdejší šéf Národní galerie pan Fajt, že dneska chce být ředitelem Národní galerie jenom sebevrah.
10: Mimochodem v tom zadání, které můžeme číst na facebookové stránce rezortu, je napsáno, že hledá se zkušený lídr s odbornou autoritou, manažerskými schopnostmi, s mezinárodním rozhledem a tak dále. Tak uvidíme, jak to bude probíhat. Nakolik přitažlivé je podle vás česko kulturní nabídka v naší zemi pro zahraniční hosty?
9: No to je velmi obecná otázka a já zůstanu prostě u Prahy a výtvarného umění. Podívejte, Praha určitě přitažlivá je, centrem města neprojdete, to je vám celku jasné, narazíte jenom na turisty, ale co se týče výstavní nabídky, tak třeba ve srovnání s Vídní nebo ale Vídeň je speciální případ, nebo například s Drážďanami, tak prostě ta nabídka, co se týče výtvarného umění, není valná.
10: Jak vnímáte vůbec obecně roli kultury ve státě, ve společnosti?
9: No jako důležitou, ale jako nedoceněnou. To jsem se tady snažil během těch uplynulých minut říct, že my se tady bavíme, jestli kultura dostala od 600 nebo miliardu, 600 milionů víc, ale vemte si, jaký to je rozpočet, je to prostě zlomek toho, kde se točí prostě, nebo vemte si, jaké sumy se točí na některých jiných ministerstvích, tak když tyhle ty poměry dáte vedle sebe, no tak to je výraz toho, jak si stát váží kultury, ale je třeba tady říct ještě v rychlosti jednu věc. Kultura není jenom to, že kolik přiteče peněz ze státního rozpočtu. Jsou rozpočty krajů a měst a řada měst a krajů se snaží, aby kultura v jejich regionu prostě byla přítomná a řadě z nich se to také daří.
10: Josef Huchman, publicista, editor webu ČT Art a jeho pohled. Já vám za to děkuji a přeji vše dobré.
9: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
10: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: 13 hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítl ústavní soud. Senátoři namítali, že opakované změny pravidel a zvyšování limitů vedly ke stále nižší ochraně zdraví. Soud ale rozhodl, že nařízení je v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem. Za vydírání kardiochirurgu Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný, oba bývalí manažeři vinu odmítají. Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících s obchodní lodi, kterou včera potopili drony. Záchranáři nikoho z posádky nenašli, informovala o tom bulharská záchranná služba. Letouny útočily na dvě plavidla v ekonomické zóně země. Jedno plulo pod vlajkou Palau a druhé pod vlajkou Toga. Posádku prvního z nich se podařilo evakuovat a bulharské úřady z útoku zatím nikoho neobvinili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale dřív uvedl, že za ním stojí Rusko. A kvůli hrozbám pro námořní bezpečnost v Černém moři dnes zasedá bulharská bezpečnostní rada. Lidé dnes mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. A průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. A pro komunální volby průkaz neplatí. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady, i tak ale musí přijet hlasovat do Česka. Policisté hledají dívku, která v pondělí odešla z internátu v Moravských Budějovicích a od té doby ji nikdo neviděl. 17-letá Kateřina Necidová měla v pondělí ráno směřovat do školy, kam ale nedošla. Telefon má nedostupný a policie se kvůli jejímu špatnému psychickému stavu obává o její život. A dívka je střední postavy, měří 158 cm a má rovné černé vlasy s melírem. Má zelenomodré oči. Informaci volejte prosím na linku 158. A fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ode dneška ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velké Popovice ze 14. kilometru čekejte silný provoz. Různě pomalu pojedete až do omezení na 23. kilometr, je to celé na 20 minut. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav ze 14. kilometru postojíte v koloně. Na 10. kilometru malují značení, zdržení je 40 minut, plná je i trasa přes Starou Boleslav. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne oblačné až polojasné, od jihu bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 16 a noc bude polojasná nebo skoro jasná, ochladí se na 10 až 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná Věda plus.
11: Dobrý den. Je tu další díl našeho pravidelného magazínu o novinkách ze světa vědy, výzkumu a nových technologií. No a co nabídneme dnes? Povíme vám, proč je biochemie levoruká. To je totiž objev oceněný letošní Nobelovou cenou za chemii a kdo ji získal, poví, tak jako včera, kolega Martin Srb. Budeme mluvit o plicním moru. Úmrtí v ruské laboratoři je předmětem spekulací až za Atlantikem. Riziko pro Evropu je velmi nízké, uvedlo Evropské středisko pro prevenci a léčbu nemocí. Odborníci přesto situaci sledují. Den duševního zdraví na Univerzitě Pardubice, přírodní well-being, se uskuteční tento pátek. Jak v koloběhu přednášek, zkoušek a digitálního přehlcení najít pevnou půdu pod nohama? A proč jsou ve městech důležité stromy, ukazuje poprvé v Česku kampaň TreeTech. Na stovce stromů se objevily štítky. Co je na nich k vidění? I to se od nás dozvíte. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
4: Věda plus.
11: Nobelovu cenu za chemii si letos rozdělí dva vědci, kteří objasnili, proč je chemie v živých organismech levoruká. Jejich jména oznámila tajemnice Švédské královské akademie věd Ellen Munzová.
12: Nobelpreis in chemie til Henri Gagan och Kenzo Suai.
11: A s podrobnostmi k ocenění už je ve studiu náš vědecký reportér Martin Srb. Vítej, Martine.
13: Dobrý den. Já ještě doplním, že Henri Gagan je z Francie a Kenzo Suai z Japonska.
11: Co to tedy znamená, když je chemie levoruká a nebo je pravoruká?
13: Tam jde o to, že některé chemické molekuly můžou mít dvě varianty, které mají stejné složení, ale jsou zrcadlově převrácené, jako levá a pravá ruka. A to má velký vliv na to, jak reagují. Třeba aromatická látka karvon, kde jedna verze je zodpovědná za vůni máty a druhá za vůni kmínu. levá a pravá ruka. A nebo další příklad mezi léky. Látka Novrat léčí kašel a její zrcadlový obraz Darvon léčí bolest. Mimochodem, Novrat a Darvon je stejné slovo napsané pospátku. Chemici mají někdy smysl pro humor.
11: No a které látky v živých organismech pro příklad jsou, řekněme, zásadně levoruké?
13: Jsou to ty základní stavební kameny, aminokyseliny, proteiny neboli bílkoviny. Vědce už dávno zajímalo, kde a jak to vzniklo. S tím ale zároveň souvisí otázka, jak to co nejlépe zařídit, když chceme vyrobit třeba molekuly léku otočené na tu správnou stranu, aby v organismu fungovaly tím správným způsobem, tahaly za ty správné rukojeti. Aby se nestalo, že při výrobě chemické vznikne náhodná směs levých a pravých rukou, ale aby tam skutečně bylo bezpečně víc těch, které potřebujeme.
11: No a co konkrétně objevili letošní laureáti? Přišli na to, jak se to dá udělat?
13: Oni jednak našli v chemických reakcích nesymetrie a jednak také způsoby, jak tyhle ty nesymetrie posílit, aby z reakce vyšlo víc levorukých nebo víc pravorukých molekul. Henri Kagan zkoumal reakce, kde se přidává levoruký nebo pravoruký katalyzátor. To je právě jeden ze způsobů, jak dosáhnout to, aby bylo víc těch levých nebo pravých rukou. Asi jako kdybychom měli nějaké těsto a hnětli ho a váleli jenom levou nebo jenom pravou rukou a ty výsledky, ten tvar, který bychom získali, by byl trochu jiný. Nebylo by to tedy 100% levá nebo 100% pravá, ale víc levých nebo víc pravých. No a Kagan objevil, že někdy to té levé nebo pravé ruce jde lépe. Jako kdyby byly některé chemické reakce snadnější pro leváky a jiné snadnější pro praváky.
11: Tak krásně to vysvětluješ, i když ta komplikovanost bude asi daleko větší.
13: Je to složité, opravdu.
11: To byla tedy práce jednoho z laureátů letošní Nobelovy ceny za chemii. Co objevil ten druhý?
13: Japonec Kenzo Soei vymyslel, jak může taková levorukost nebo pravorukost chemikálií vzniknout skoro z ničeho. On sestavil reakci, kde měl na začátku skoro symetrické suroviny. Skoro stejný počet levých nebo pravých rukou, anebo nějaké látky, které jsou skutečně symetrické, kde nemůžeme najít tu levou pravou stranu. A jenom žádná celá 0,0 nic procenta v téhleté směsi těch surovin byla, že je převažovala třeba doleva. Jenomže tenhle ten maličkatý rozdíl byl schopný potom spustit v té reakci řetězový účinek. Ty látky, které vznikaly, tak začaly ovlivňovat tu už probíhající reakci. Chemici by odborně řekli, že ta reakce sama sebe katalyzuje a po několika málo opakováních reakce mu tam vznikly prakticky samé levoruké molekuly. Tenhle ten experiment se mu povedl asi před 30 lety, ale dodneška chemiky fascinuje, jak při vyhlašování cen poznamenal Peter Somfaj z Nobelova výboru pro chemii. Podle něj to byl možná úplně nejúžasnější experiment v organické chemii.
11: No a tím se tedy vysvětluje, proč jsou základy života levoruké. Je to nějaká tendence?
13: Ano, je to velmi pravděpodobné, jak to vzniklo kdysi při tvoření života. Tam nejspíš byla nějaká malá nerovnoměrnost, nějaká ta levoruká molekula navíc. Ta se ale chemickými reakcemi velmi rychle zmnohonásobila, až poměrně brzy ty levoruké převládly a ty pravoruké úplně zmizely.
11: Tak letošní Nobelovu cenu za chemii představil ve Studiu Plusu Martin Serb z naší vědecké redakce a zítra se od něj dozvíme, kdo dostane ocenění za literaturu.
13: To už ale nebude vědecká záležitost.
11: Dobře, děkujeme pro tentokrát.
13: Naslyšenou.
11: Posloucháte Vědu Plus. Projevuje se jako těžký zápal plic a patří mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Plicní mor, na který zřejmě zemřela laborantka v Rusku, je velmi vzácná a nebezpečná forma morové infekce. Rusko zatím podezření na mor v Irkutsku nepotvrdilo. Situaci však sleduje jak Světová zdravotnická organizace, tak Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a také čeští hygienici. Riziko je v Česku podle nich minimální. Nicméně situaci teď rozebereme s přednostou plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimírem Koblíškem. Přeji vám pěkný den.
14: Dobrý den.
11: Tak souhlasil byste, pane Koblíšku, s tím tvrzením, že riziko pro Evropu je v skutku minimální?
14: Určitě na 100% bych s tím souhlasil. To tvrzení racionální dává smysl. Je to daleko, naštěstí se to odehrává někde hodně daleko a ta inkubační doba toho onemocnění je velmi krátká, čili je to riziko, že by se, kdyby se to nějak uteklo na jiné pacienty, takže by se to dostalo někam dál, je velmi malé, zejména kvůli té geografické vzdálenosti. A pevně věřím, že pokud se jedná teda o morovou infekci, nebo to nic jiného, takže ti Rusové sami to udělají všechno pro to, aby to zastavili. Takže i pro ně to je nebezpečí a i když třeba s nimi úplně všem nesouhlasíme, tak jim držíme palce, aby se to zastavilo včas.
11: Samozřejmě.
14: Otázka, jestli to je Otázka je, jestli to je to, co se deklaruje.
11: Ano, otázkou je, jestli to je ten plicní mor, ale pokud by skutečně o něj šlo, tak vy už jste zmínil inkubační dobu. Za jak dlouho by se tedy ta případná infekce mohla projevit u lidí, kteří s tou laborantkou přišli do blízkého kontaktu?
14: No, jako podle toho, co o tom víme, tak u té pneumonické formy, to znamená u té formy, která je vzácnější, primární pneumonická forma moru, tak tam ta inkubační doba je velmi krátká. Ten člověk se většinou nakazí vlastně kontaktem s jiným člověkem nebo třeba v těch laboratorních podmínkách, když pracuje s tou bakterií, která se kterou se bohužel v některých pracovištích pracuje. Není to asi úplně správná otázka, proč se to vlastně děje. To je otázka, která je vlastně na místě, nicméně vlastně je to pak krátká doba, pár hodin, jeden den, dva dny, maximálně 4 dny, úplně maximálně týden, čili ta inkubace je krátká.
11: To znamená, že už byste se měli dozvědět, kdyby to byl plicní mor, že to byl plicní mor. Mluvíme v takových těch kondicionálech, jak je vůbec možné, že ty informace zřejmě ani vy třeba úplně jasné nemáte?
14: Co máme stejné informace jako vy, jsem rád, že o tom se na České rozhlase mluví, díky bohu za Český rozhlas, ale jde o to, že vlastně ta data jsou taková, že Rusové píšou, že vlastně tam nenašli vlastně patogena respiračního, čili vlastně ona pracovala s morem a umřela něco, co vypadá jako perakutní pneumonická forma moru, ale Rusové to nepotvrdili, čili otázka proč.
11: Otázkou je, proč to nepotvrdili, anebo pořád je i otázka, jestli to byl nebo nebyl plicní mor, obojí.
14: Obě otázky jsou samozřejmě správně. Jo? Jako v tuhle chvíli je potřeba transparentnost. A i když třeba ty státy se sebou nerozumí, tak v tomhletom ohledu jsme všichni na jedné lodi, jsme na jedné planetě, měli bychom být k sobě transparentní. Trošku mi to připomíná situaci ve Wuhanu před řadou let.
11: No a jak obtížné je vůbec odlišit plicní mor od nějaké těžké bakteriální pneumonie, která má podobné příznaky, nebo od nějakého onemocnění, na které mohla zemřít a nebyl by to tedy přímo ten plicní mor?
14: No, Rusko je v podstatě do jisté míry velmi rozvinutá země, nebo do značné míry, že oni jistě mají tu techniku kultivace a PCR a dalších technik, takže jistě to jsou schopni udělat. Takže my v Evropě, když budeme mluvit za Evropu, tak je mnoho metod, jak se to dá zjistit, kultivační PCR metody a další, které jsou dostupné v evropských zemích všude. Takže za mě to není těžké to odlišit toho patogena, pokud je to patogen, kterého známe.
11: Čili jak rychle, v jakém časovém horizontu byste očekával informace, nějaké spolehlivé informace od ruské strany?
14: No, už by samozřejmě měly být, že se to stalo bohužel. Ona, ta dívka, 28 letá, onemocněla někdy v úterý, byla přijata do nemocnice, možná onemocněla dřív a vlastně ve čtvrtek snad zemřela po 2 dnech. Jo? Čili to je, i na nás, to je extrémně prudký zápal plic a takhle rychlé průběhy vidíme velmi vzácně. Čili je to extrémně těžká pneumonie, velmi rychlá, fatální. Jistě měla léky, ta nemocnici na Sibiři, tam to zdravotnictví není v žádném katastrofickém stavu, měla jistě antibiotika a nezabralo to. Možná, že je dostala pozdě. Jo, my nevíme, tam víme, že když se někdo exponuje třeba v Evropě, kdyby se to stalo, tak je tam ta postexpoziční profilaxe antibiotiky, která se dala okamžitě. Takže proč se tak stalo, nevíme.
11: A pokud se antibiotická léčba aplikuje zavčasu, to znamená velice, velice rychle, jaká je pak šance na vyléčení?
14: Vzhledem k tomu, že 50 let taková věc tady v Evropě nebyla, tak je to jenom pro nás teoretická informace, takže co jsem se dočetl na stránkách CDC a Evropského centra pro kontrolu nemocí, tak ta šance je naprosto reálná, že ten člověk vyléčí, když je to ten první den, když se to dá co nejrychleji v řádu pár hodin, tak je to reálná šance na vyléčení. Naopak, bez těch léků je bohužel jako většina pacientů zemře.
11: No a víte, kdy se plicní mor objevil v Evropě naposledy, protože za poslední roky se několik případů prý objevilo na Madagaskaru nebo v Demokratické republice Kongo.
14: Ano, ano. Je to teďka mimo Evropu, víceméně podle hlasu ani vy, ani já jsme to už nezažili. Je to někdy na konci 50. let byly případy v Itálii, ve Francii, které byly jako morového původu, ale většinou se nejednalo úplně ten pneumonický vor, spíše o tu bubonickou formu.
11: Dodává přednost a plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Koblížek. Moc vám děkujeme za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
14: Já vám taky děkuju za Český rozhlas.
4: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Jak poznat, že už je stresu příliš? Odpovědi nabídne Den duševního zdraví, jehož druhý ročník pořádají na Univerzitě Pardubice už tento pátek. Součástí programu bude i přednáška o konceptu přírodního wellbeingu a lesní terapie. Jak v koloběhu přednášek a zkoušek a digitálního přehlcení vlastně najít pevnou půdu pod nohama, když nemáme čas třeba na únik do přírody, do hor. Ve vysílání už vítám Petru Knapovskou, jednu ze zakladatelů Asociace přírodního wellbeingu. Dobré odpoledne.
15: Dobré odpoledne.
11: Tak paní Knapovská, jak chcete na Univerzitě Pardubice představit ten přírodní wellbeing a co si pod tím vůbec máme představit?
15: Ráda bych přírodní wellbeing představila živou a přístupnou formou a chtěla bych hlavně ukázat hodně praxe. Vycházím právě z toho, že studenti a hosté jsou pravděpodobně přehlceni informacemi, digitálním šumem, tlakem na výkon, a tak chci právě ukázat to, že péče o psychiku nemusí být vlastně další úkol, není to další tlak nebo položka na tom našem seznamu povinností, ale chci jim vlastně ukázat ten zážitek, co se vlastně stane, když propojíme naši hlavu s tělem, ukážeme si, jak obyčejné zpomalení a kontakt vlastně s přírodou, i přesto, že to bude uvnitř, jak s nějakou částí přírody, může okamžitě snížit tu naši, ten náš level stresu, hladinu kortizolu v krvi.
11: Takže počkejte, tak možná tedy vysvětlete, na čem je v podstatě ten přírodní wellbeing založen. Je to o tom vlastně vyjít do přírody, třeba do lesa, provětrat si hlavu, lidově řečeno, nebo je to o nějakých speciálních technikách?
15: Mm-hmm. Přírodní wellbeing může být i o vycházce v lese. To pak bychom se bavili přímo o lesní terapii nebo o konceptu lesní mysli, což je vlastně koncept, který přichází z Japonska nebo ze Skandinávie. A to jsou vlastně takové procházky v lese, které nejsou jenom procházkami, ale je to vlastně takové vědomé ponoření se do toho přírodního lesního prostředí. Takže nejde jenom o to, že vlastně jdeme, ale jde o to, že se tam propojeme s přírodou všemi smysly. A tady to zastavení a takzvané otevření smyslů nás vlastně ukotvuje, dodává nám ten pocit klidu, dodává nám pocit bezpečí. A tenhle ten pocit nám pak umožňuje právě takové to vydechnutí. A naše tělo, naše biologie pak na to reaguje právě tím, že se například začne snižovat ten kortizol v krvi.
11: No, pro někoho by toto mohla být obyčejná procházka. Vy už to nazýváte tedy nějakou lesní terapií, ale vlastně to může být obojí v jednom. Chápu to dobře.
15: Chápete to dobře. Vlastně by to mohla být obyčejná procházka, ale teďka je otázka, co je vlastně obyčejná procházka. Jestli je to obyčejná procházka, která má nějaký cíl, už tam vlastně spěcháme, při té procházce stále procházíme na študuli v hlavě, myšlenky se nám víří, jdeme rychle, tak to vlastně nepřispívá k tomu sklidnění. Takže ono potom, když si představíme něco jako opravdu zpomalení, zastavení se na té lavičce, ale kdo to z nás vlastně v tuhletu dobu umí. Takže v tento moment přicházejí ty koncepty, které nám dávají trošku takové návody, určitou metodiku, kterou se můžeme naučit, ať už jenom tím, že si ji přečteme někde v nějaké knížce, nebo se projdeme s průvodcem, který nám vlastně dá ten plný zážitek a my vlastně zažijeme to, co vlastně je. A potom to samozřejmě můžeme praktikovat i sami. Je to o tom, že vlastně si tu cestu najdeme pro sebe. Nemusí to vždycky být s průvodcem nebo s nějakou chytrou, řeknu, příručkou. Můžeme to naučit sami. A jde o to vlastně vědět, co v tom lese hledáme.
11: No, já jsem se dočetla, že pracujete i s pojmem zvuková lázeň a také nabízíte techniky uzemnění a tři rychlé triky pro sebepéči, včetně smyslového mikrodávkování. Můžete ve stručnosti přiblížit to, co jde?
15: Tak smyslové mikrodávkování je vlastně taková rychlá pomoc, když nemůžeme právě do té přírody, nemůžeme na tu procházku, tak si můžeme dát trošku té přírody v místnosti, což je třeba super i během nějakého pracovního dne. Znamená, vědomě zaměříme na například jeden náš smysl, může to být například čich, a věnujeme opravdu třeba minutu tomu, že si čicháme ke květině, třeba kterou máme v kanceláři. Nebo se zaměříme na zrak, otevřeme okno a snažíme se dívat jakoby do dály, skrze ty konkrétní věci, spíš tak jakoby mlhavě, kdy my zase jako uvolňujeme vlastně to naše zrakové vnímání. Stejně tak to může být se sluchem a podobně. Takže je to vlastně o tom, že se vědomě ponořím.
11: A vytrhneme se z té celodenní rutiny, prostě vytrhneme se z toho, co nás třeba může stresovat a nabídneme tělu nějaký úplně jiný modus vivendi, jestli tomu dobře rozumím. Závěrem, prosím pěkně, do jaké míry tento přírodní well-being, který jsme neměli čas jaksi popsat do podrobností, nakolik vychází z poznatků psychologie? Jsou k dispozici nějaká data o prospěšnosti této metody na duševní zdraví?
15: Určitě. Přírodní well-being vychází z poznatků psychologie, je to vlastně postavený všecko na vědeckých výzkumech. Oni se přímo už dělají i výzkumy toho přírodního well-beingu, tedy lidé, kteří jdou do přírody, tak se vlastně na začátku třeba měří hladina jejich kortizolu a potom se měří ten kortizol potom, co se navrátí právě třeba z té procházky, z té lesní koupele. Ale je to také samozřejmě postaveno právě například i na teorii obnovy pozornosti, takzvaná teorie ART, což vlastně je teorie o tom, že naší pozornost vyčerpává právě to, když se furt neustále zaměřujeme na ty věci, když se neustále soustředíme na konkrétní věci, když překlikáváme očima z obrazů na těch obrazovkách a podobně, ale když aktivujeme tu bezděčnou pozornost, jak se mluvili o tom zraku, tak tu chvíli náš mozek regeneruje.
11: Regeneruje, takže chápu. Tolik Petra Knapovská, jedna ze zakladatelů Asociace přírodního wellbeingu. Víc už se nám nevejde, ale děkujeme za váš čas a za přiblížení. Naslyšenou.
15: Děkuji, naslyšenou.
11: Stále posloucháte Český rozhlas Plus. Téměř stovka stromů ve 14 českých městech má na sobě nově zavěšený štítek. Dočtete se na něm například, kolik strom zadrží dešťové vody, jak pomáhá čistit vzduch, nebo kolik uloží uhlíku a vyprodukuje kyslíku. Do evropského projektu TreeTech se letos česká města zapojila poprvé. A cílem je ukázat, jak důležitou roli stromy mají.
16: Teď jsme u jerlínu japonského, jak název říká, je teda z Japonska, takže není to úplně původní druh.
17: Jsme v parku na Karlově náměstí v Praze. Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie vybral nemoc velký jerlín, u kterého teď budeme měřit různé parametry.
16: Není úplně moc vysoký, což teda ty sofory úplně vysoké nejsou, takže zrovna na to počítání vlastně hodnoty ekobenefitu je to ideální.
17: Vy jste si připravil i nějaké pomůcky, co všechno potřebujete, když chcete vlastně vypočítat hodnotu stromu.
16: Takže já mám u sebe pásmo, kterým měříme obvod nebo průměr kmene, nosím výškoměr, mám u sebe paličku, na krku mám dalekohled, no a samozřejmě mám tablet, do kterého hodnoty zapisuju.
17: Můžeme teď přistoupit k tomu samotnému měření, co je vaším vlastně prvním úkolem?
16: První úkol je udělat fotodokumentaci, následně ve výšce 1,3 metru měříme obvod nebo průměr kmene, jo, takže z téhle strany 1,10 m obvod, 35 cm průměr a to jsou vlastně spolu s výškou a průmětem koruny, která se krokuje, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty, taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
17: A na co je potřeba ta palička?
16: Provádíme vlastně kontrolu interních částí toho kmene. Zjišťujeme, jestli náhodou v tom stromě není nějaká skrytá dutina.
17: Na základě rozměrů, vitality stromu a dalších parametrů pak odborníci vypočítají například, kolik daný strom dokáže za rok zachytit škodlivých částic ze vzduchu, zadržet vody, uložit uhlíku, vyprodukovat kyslíku nebo jak dokáže ochladit okolí.
16: Tenhle strom vlastně je schopný nahradit 4 megawatt hodiny za rok, což když přepočteme na provoz klimatizace, tak vychází 18 707 korun za rok.
17: A jak je to třeba s produkcí kyslíku u tohohle jerlínu?
16: Ten náš jerlín, mladý, relativně nebo středně věký, ten řádově nám dá těch 100-200 dnů prodýchaných jedním člověkem za rok.
17: Veškeré vypočítané benefity stromu shrnuje osobní štítek velikosti A3, takzvaný TreeTech, který se upevní na stromě a dostupný je také online.
18: Zhruba se kontrolovalo a umístilo 98 štítků na 98 stromů.
17: Říká k celorepublikovým číslům arborista Jiří Poulík ze společnosti Safe Trees. Kampaň vznikla v roce 2020 v Nizozemsku a letos se jí účastnilo 12 evropských zemí. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
11: Česká města v ulicích či parcích vysazují teď odolnější druhy stromů, které jsou ale často nepůvodní. V létě lépe snášejí sucho a horko. Podle odborníků to ovšem může přinášet i určitá rizika, například v podobě rozšíření invazních druhů nebo použití dřevin, které mají alergenní či toxické účinky. Upozornila na to studie vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. A jednoho z autorů studie, Reného Jirmuse, Kuce z katedry geografie už vítám ve vysílání. Pěkný den přeji.
19: Krásné odpoledne.
11: Tak pojďme prosím, pane Irmusi, na začátek přesně rozebrat ty důvody, proč vůbec města stále častěji sázejí stromy původem ze Středomoří, Asie nebo Severní Ameriky. A je to dobrá praxe s ohledem na změnu klimatu podle vás?
19: No, zpočátku je nutný říct, že města k tomu nevede nějaký estetický rozmar, ale spíš nutnost reagovat na tu změnu a extrémní podmínky městského prostředí. Uvnitř té zástavby čelí se mi hrozně velkému efektu tepelného ostrova, suchu, zhutnění půdy, zasolení zimě, těch věcí je hodně. A ty naše původní stromy, jako jsme zvyklí, lípy, jasany, břízy, v těchto podmínkách zkrátka trpí hrozně velkým stresem a často chřadnou. Zatímco druhy z teplejších a suších oblastí světa, tak tyhle výkyvy evolučně lépe zvládají, jsou ně adaptované a dokážou v těch městech plnit mnohonásobně důležitější věci pro nás, což je poskytovat stín, ochlazovat okolí, ano, zadržovat vodu a tak.
11: Tak to jste v podstatě vyjmenoval pozitiva a teď prosím povězte, čím mohou být takové nepůvodní druhy dřevin pro lidi rizikové, přibližte to.

0: sám o sobě hrozbou.
1: Ano. Vy jste dokonce vyvinuli biologický index nebezpečnosti rostlin, tak jaké druhy byste z hlediska bezpečnosti raději do měst nedoporučoval?
0: No, on ten náš index nevznikl jako nějaká jedná listina, která by plošně zakazovala nějak druhy. Je to spíš plánovací nástroj pro krajináře a pro vedení měst a říká vlastně jediné správná rostlina na správné místo. Takže například tis, štědřenec nebo pámelník mají jedovaté části dříšťály či akáty, zase výrazné trny. V parku nebo uličním stromořadí jsou skvělý funkční dřeviny. Pokud je ale vysadíte bez rozmyslu někde u pískoviště, u mateřské školky nebo k herním prvkům pro batolata, tak v tu chvíli vytváříte nebezpečný provozní riziko. Nejde o to zeleň mítit, ale používat jako zdravý urbanistický rozum, bych řekl, při navrhování těch prostor.
1: Jaké případné další chyby podle vás dělají při výběru a výsadbě stromů města, obce v republice?
0: No, nejčastější chybou za mě osobně je to, že se na stromy obecně díváme jako na položku v dotační tabulce nebo počítáme kusy, kolik jsme jich vysadili za ten rok.
1: A nepočítáme s údržbou, jestli vám dobře rozumím?
0: Přesně tak, strom potřebuje především mít prokořenitelný prostor, myslet na to, co je v podzemí, potřebuje vodu. Když vysadíte strom do malé jámy někde v asfaltu bez nějak dobrýho strukturovaného substrátu nebo prokořenitelných buněk, tak začne velmi brzo živořit. Druhá věc je právě ta následná péče. V prvních 3 až 5 letech, tam to je velmi často podhodnoceno a bez toho se strom neuchytí. A do třetice je právě chybějící prostorové plánování.
1: Už jenom,
0: to velmi často nedomýšlí.
1: A na závěr, jenom stručně, vy jste se také zabývali tím, jak zeleň ovlivňuje pocit bezpečí. Jak to dopadlo?
0: Tam se ukazuje, že zeleň má hrozně velkou sílu přelákávat lidi. Ale právě pokud třeba máte husté neprůhledné křoví v úrovni očí, které zakrývá výhled nebo něco sloní, tak to vyvolává v lidech nejistotu a strach, zejména v nočních hodinách. Tam se to ještě diferencuje na to, jak to vnímají muži a ženy, maminky s kočárkama, rodiče s kočárkama, tam potom ten vliv na toho člověka už je.
1: Takže i toto je aspekt, který by vlastně měli ti, kdo se starají o městskou zeleň, vzít v potaz. Tolik René Jirmu z Univerzity Palackého v Olomouci. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Děkuji, mějte se.
1: A je to všechno i z dnešní Vědy Plus. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská. Hodin. Vítejte u poslechu Odpoledního plusu s datem 7. října. Přejeme hezký den.
2: Český rozhlas Plus.
1: A o čem budeme mluvit dál? Především o protestech na francouzských školách, ty stále pokračují. A titul Žena průmyslu 2026 získala Denisa Materová, šéfka a spolumajitelka průmyslového holdingu Promet Group, což je firma s 10miliardovými tržbami a 4000 zaměstnanců. Nabídneme vám s ní rozhovor. Ovšem vše toto, co jsem zmínila, bude až po zprávách. Dnes je má na starosti Martin Matějka.
3: Rusko v noci provedlo jeden z nejrozsáhlejších vzdušných útoků na Ukrajinu za posledních několik týdnů. Vystřelilo 70 raket různých typů a vyslalo více než 100 bojových dronů. Přímé zásahy hlásí z 18 ukrajinských lokalit. Při útoku v Černihivské oblasti zemřelo 9 lidí, z toho 3 děti. Dalších 26 je podle tamní vojenské zprávy zraněných.
4: Záchranáři doteď pátrají v troskách 5podlažního bytového domu v Prilukách po obětech ruského raketového útoku. Výbuch zastihl obyvatele domu ve spánku a poškodil budovy v celé ulici. 2 oběti hlásí úřady v Kyjevě. V tamním Darnickém obvodu se pyrotechnici pokoušejí zneškodnit balistickou střelu, která sice dopadla, ale neexplodovala. 2 lidé zahynuli a 7 bylo zraněno ve městě Kremenčuk v Poltavské oblasti. Velké škody v jednom z podniků zaznamenali v Dnipru. V Záporoží Rusko pokračuje v útocích na mosty přes řeku Dněpr. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 000 korun, někdejší šéf IT oddělení Petra Raška 80 000. Rozhodlo o tom obvodní soud pro Prahu 4. Případ souvisel s mocenskými spory v pražském IKEMu. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti odmítli. Rozsudek není pravomocný, pokračuje státní zástupce Jan Vychyta.
5: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.

0: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou třeba s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Nešičivery hrozí hlavně tzv. DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
1: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
0: Volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a v sobotu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Čína nekoupí většinový podíl v logistické firmě z německého přístavu Hamburg. Prodej zastavila německá vláda, zdůvodnila to bezpečnostními ohledy.
3: Prodej 80% logistické firmy Cipl do rukou čínského státního podniku Cosco už získal souhlas německého antimonopolního úřadu. Teď ho ale zastavilo ministerstvo hospodářství, které má obavy ze závislosti na Číně a nechce ohrozit německé a unijní dodavatelské řetězce. Cipl je středně velká firma, která přepravuje kontejnery mezi přístavem a vnitrozemím. Tím pádem má přístup taky k datům o zákaznicích nebo přepravovaném zboží. Cosco navíc už vlastní čtvrtinový podíl v jednom ze čtyř hlavních hamburských kontejnerových terminálů. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
0: Polská policie zadržela mladého muže, který v komplexu odborných škol v Ostrolence útočil nožem, zranil 7 lidí, z toho 2 vážně. Informuje o tom zpravodajský web Polsat News. Zadrženým je 19-letý student, který počinu z areálu škol utekl. Policie mladíka chytila nedaleko městské pláže. Policie v současnosti vyšetřuje motiv pachatele i přesný průběh útoku. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na výstavišti v Brně druhým dnem pokračuje mezinárodní strojírenský veletrh a k vidění jsou na něm nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a humanoidní roboty. A více říká ředitel veletrhu Michalis Busios.
4: Letošního 67. ročníku se účastní téměř 1400 vystavujících firem z 39 zemí. Každý druhý vystavovatel přijíždí ze zahraničí, jsou zde zastoupeny firmy z celého světa, což podtrhuje unikátní pozici veletrhu v rámci regionu střední a východní Evropy.
0: Nobelovu cenu za chemii získali vědci Henri Kagan z Francie a Kenzo Soai z Japonska. Švédská královská akademie ve Stockholmu ocenila jejich objev nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze. Laureáti Nobelovy ceny společně se zlatou medailí získají odměnu v přepočtu zhruba 26 milionů korun. Ocenění si převezmou v prosinci. A jako první v Česku testuje pražská záchranná služba posádku tvořenou zdravotníkem a lékařem z urgentního příjmu vybrané nemocnice. Opatření má usnadnit a zrychlit ošetření pacientů. Do testování se zapojí 11 lékařů z nemocnice Bulovka. Vysvětluje náměstek ředitele zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Zdeněk Křivánek.
5: My si od toho slibujeme jednak sdílení zkušeností mezi přednemocniční a nemocniční složkou péče a hlavně také kontinuitu péče, kdy lékař, který zahájí péči o pacienta už na místě v terénu, tak v některých případech potom může následně pokračovat v péči o něj v rámci urgentního příjmu.
0: Na D1 z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Klimkovice stojí kamion na kilometru 344. Spadl z něho náklad, blokuje pravý pruh, je tam půlkilometrová kolona. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velké Popovice ze 14. kilometru čekejte silný provoz. Různě pomalu pojedete až do omezení na 23. kilometr, je to celé na půl hodiny. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav ze 14. kilometru postojíte v koloně. Na 10. kilometru malují značení a jede se jedním pruhem. Je to na téměř 40 minut, plná je i trasa přes Starou Boleslav. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je oblačné až polojasné, od jihu bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a noc bude polojasná nebo skoro jasná, ochladí se na 10 až 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
6: A to s Lucí Vopálenskou 7 minut po 14. hodině. Dobrý den. Protesty na francouzských středních školách jsou dnes menšího rozsahu než v úterý. I tak se ale do blokád zapojili studenti z více než 500 škol. Na čtvrtek navíc kvůli špatným podmínkám ve školství chystají další rozsáhlou celostátní mobilizaci. A ve spojení jsme teď s naším zpravodajem ve Francii, Marcelem Faltisem. Dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
6: Marceli, tak nakolik dnes ty protesty v Paříži stichly, řekněme?
7: Jak se to vezme? Určitě jsou ty protesty menší než včera, kdy se opravdu zapojily jenom v Paříži stovky středních škol, kde byla velká demonstrace na náměstí Republiky. Dneska sice je těch škol méně, ale za to se zapojili třeba studenti univerzit. Já jsem se byl podívat ráno na pařížském předměstí v Saint-Denis, kde mě jedni studenti z univerzity říkali, že dneska na protest právě nešli do školy, oni se učili v kavárně. Takže tu výuku nevynechali, ale říkali mi, že prostě chtějí dát najevo to, že nesouhlasí s tím, jak málo peněz jde ve Francii do vzdělání. Tady třeba v centru Paříže protestují taky studenti z pařížské univerzity Sciences Po. Takže sice ty protesty jsou menší než včera, ale rozhodně se nedá říct, že by nějak výrazněji utichly.
6: No a můžeš ještě detailněji rozebrat, co chystají studenti na další dny?
7: Zítra by měla být opět velká demonstrace, tak jako tomu bylo v úterý. Mělo by se opět zapojit několik stovek středních škol. Chystá se taky velká demonstrace v centru Paříže a dá se očekávat, že by tam mohlo být zhruba kolem třeba 100 000 lidí právě tak, jako tomu bylo v úterý. Tu demonstraci a zítřejší protesty a blokády středních škol by měly podpořit taky školské odbory, takže by se mohly zapojit právě třeba i učitelé.
6: Marcelia, jak na ty protesty reaguje vláda? Bere je vážně?
7: Premiér Sebastian Lecornu včera vystoupil v Národním shromáždění ve francouzském parlamentu a řekl, že se do konce týdne omezí výuka na středních školách ve Francii s tím, aby měli ředitelé čas na to dát dohromady ty požadavky studentů, kteří kritizují například, dejme tomu, přeplněné třídy, příliš nabité rozvrhy nebo špatný technický stav budov. Některé ale ředitelské odbory už na to reagovali s tím, že na tento krok nepřistoupí, takže ty reakce na to jsou spíše odmítavé a vláda v tomto úplně nemá ze strany studentů a odborů podporu. Ministerstvo školství taky už přislíbilo, že upraví třeba systém právě těch složitých rozvrhů nebo taky kritizovaného systému přijímacího řízení na univerzity.
6: Ale zajímalo by mě, Marceli, proč vůbec ve Francii propukly ty středoškolské protesty právě teď v tuto dobu, protože ty jevy, které jsi popsal, asi nebudou úplně nové.
7: Úplně nové to není, ale asi už to došlo do takového stádia, že studenti prostě chtěli dát ten svůj nesouhlas nějak hlasitě najevo. Ve Francii se navíc už tradičně v září je to měsíc protestů a blokád, takže to byla jedna věc. Navíc je taky zbývá 8 měsíců do voleb, takže ta společnost je mobilizovaná. Takže studenti tím, že začali protestovat na pařížských předměstích před 3 týdny, tak se pak strhla velká vlna, které se postupně přidali studenti ze středních škol po celé Francii.
6: Tak tolik pro tuto chvíli, Marcel Faltis, a situaci bude jistě sledovat i nadále. Děkujeme moc, naslyšenou.
7: Díky, hezký den, naslyšenou.
6: No a kromě francouzských studentů tento týden vyšli do ulic také žáci některých škol v Belgii. Protestují proti balíku škrtů, který zasáhl frankofonní školství. Učitelé musí pokrývat větší počet vyučovacích hodin, aniž by stouply jejich mzdy. Podle protestujících to dopadá na kvalitu výuky. Roste také školné na univerzitách. No a my už jsme ve spojení s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezký den.
8: Dobrý den.
6: Tak my jsme před chvilkou slyšeli Marcela Faltise z Paříže. Pověz, proč protestují studenti v Belgii? Jsou ty důvody obdobné, podobné nebo se výrazněji liší?
8: Ano, je to podobné, je to reakce na ten zmiňovaný balíček škrtů ve školství, který v červnu přijal parlament regionální Valonsko-Bruselské federace. To rozhodnutí, tedy ty škrty, se týkají pouze francouzsky mluvících škol, nikoli těch, které mají jako hlavní vyučovací jazyk vlámštinu. Učitelům na těch frankofonních školách tak přibyly vyučovací hodiny, aniž by stouply jejich mzdy. Zpřísňují se taky pravidla pro nemocenské a ruší a omezují se některé podpůrné programy pro studenty, jako jsou různé školní exkurze nebo stravování zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin. Kvůli tomu tento týden protestují třeba studenti bruselské střední školy Athénée Charles Janssens v srdci Bruselu. A mezi nimi je i studentka Iba.
9: Škola je čím dál víc elitářská, i když by neměla. Chtějí, abychom u průběžných zkoušek dosahovali alespoň 60%, ale nedávají nám na to do školství prostředky. Existuje mnoho lidí, kteří si nemohou dovolit soukromé doučování. Učitelé mají méně času na to, aby nám dávali lekce navíc zdarma. Znevýhodňuje chudé studenty.
8: Ty škrty a šetření se týkají také univerzit, například poplatky, které mohou univerzity účtovat studentům, tak ty se na základě této reformy zvýšily skoro na 2000 eur ročně, což je v přepočtu asi 50 tisíc korun.
10: Zdeňko, a jak ty studentské protesty vnímají samotní učitelé?
8: Tak ti, s kterými jsem já dnes mluvila, tak ti s kritikou studentů zcela souzní. Konec konců i sami učitelé v minulosti proti těm škrtům protestovali. Pokračuje učitelka matematiky Sabrina.
11: Musíte si uvědomit, že v Bruselu žije 40% dětí pod hranicí chudoby a možnost dostávat jídlo zdarma nebo přístup ke kultuře. To vše je kvůli rozpočtovým škrtům omezené. Roste také školné na univerzitách. Už dnes je pro ně velmi náročné dostat se na univerzitu. Většina studentů pracuje už během střední školy, aby si mohli studium dovolit.
10: Zdeňko, naši posluchači možná viděli video ukázky z těch protestů ve Francii. Jakou podobu a povahu mají belgické demonstrace? Musela třeba už zasahovat policie?
8: Tak tady v Bruselu jsou ty demonstrace zatím poklidné, například u té zmiňované školy Athénée Charles Janssens studenti už od pondělí blokují vchod, ale vše probíhá v klidu, na místě hrají na kytaru a tráví tam čas i se svými učiteli. Ti učitelé mluvili o tom, že jsou vlastně na děti pyšní, že protestují takto míru milovně. Jiná situace byla ovšem v úterý v belgickém Lutychu. Tam ty protesty byly už skutečně násilné. Studenti házeli kameny a zapálili jednu autobusovou zastávku a také nějaké popelnice a policie tam musela proti ním nasadit slzný plyn a přes 100 studentů také zatkla.
10: Vysvětluje z Bruselu naše tamní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Moc krát děkujeme za informace. Hezký den.
8: Naslyšenou.
10: No a my se ještě teď na chvíli vrátíme do Francie. Po telefonu teď srdečně zdravím studentku mediálních studií Sabinu Novákovou, která je na Erasmu na Pařížské univerzitě Paris Panthéon Assas. Dobré odpoledne.
12: Dobré odpoledne.
10: Tak paní Nováková, účastníte se těch protestů? Jak to teď třeba vypadá u vaší školy, sídlí u lucemburských zahrad a senátu?
12: Tak já se protestu neúčastním, protože, jak bylo zmíněno, tak jsem zatím nastoupila před 2-3 týdny, takže se mě ještě problémy, řekla bych, tolik nedotkly a spíš se tak jako rozkoukávám, ale vlastně naše škola, jak jste zmínila, má sídlo právě vedle lucemburských zahrad a potom vedle senátu, s tím, že vedle lucemburských zahrad je vlastně centrum, ve kterém hlavně studuju já a tam se žádné blokády nebo žádné demonstrace právě nekonají. Jediné co, tak jsou vlastně v blízkosti u Univerzity Beaux-Arts. Když jsem právě třeba včera šla do školy, tak jsem musela minout jednu celou ulici, protože byla vlastně zastavěná, byla zablokovaná a právě tam probíhaly protesty, ale na druhou stranu právě vedle centra u senátu, tak to muselo být včera zavřený. Přišel nám právě e-mail, že kurzy vůbec probíhat nebudou, protože právě bylo zablokované a tam ty protesty teda probíhají mnohem víc.
10: Rozumím. No a předpokládám, Sabino, že i když jste teprve pár týdnů v Paříži, takže přeci jen jste třeba s nějakými spolužáky už mluvila. Z toho, co slyšíte, jak rozumíte důvodům, kvůli kterým někteří studenti protestují, ať už tedy na vaší škole, nebo na Akademii des Beaux-Arts, nebo kdekoliv?
12: Já aktuálně nejvíc od studentů vnímám právě problém s nedostatkem financí univerzit, kdy i sama vidím, že univerzity jsou, nebo že posluchárny jsou vybaveny poměrně chabě. Pro příklad můžu zmínit například nefungující mikrofony v některých posluchárnách, takže vyučující buď to musí celou přednášku přerušit a řešit problém s mikrofonem a nebo pokračuje dál bez mikrofonu. Případně to jsem možná rozmazlená z naší Karlovy univerzity, ale jsem zvyklá mít po boku sebe vždycky nějakou zásuvku, abych si mohla psát poznámky a u toho a mít je na co psát, ale tady jsou studenti zvyklí na to, že buď to si musí zápisky psát například na papír, anebo si musí sednout na kraj posluchárny na zem, kde teda nějaké zásuvky jsou, ale potom sedí 3 hodiny na zemi, tak to je potom pochopitelné, že ta nedostatek financí a zároveň bych řekla, že i celkové vyčerpání a přetížení personálu, například v menzách. Aktuálně vidím, že celý personál, který pracuje, řekla bych, od 11.30 do 19.30 nepřetržitě, je velmi přetížen a nedivím se, že s tím jsou potom spojené takovéhle problémy.
10: Čili možná byste řekla, že už jako dochází trpělivost, ano, jak studentům, tak personálu. Nakupily se ty problémy natolik, že už to vybuchlo.
12: Rozhodně.
10: No a jak na protesty reagují vaši profesoři nebo vedení vaší školy? Podporují je, anebo jsou spíš zdrženlivější, nebo dokonce kritičtí, protože v jednu chvíli jste sama zmínila slovo rozmazlenost?
12: Takhle, já jsem zatím žádnou reakci nezaznamenala, žádný e-mail, nebo že by to s náma někdo řešil na přednáškách, to se mi zatím tady nestalo. Jak jsem zmínila, tak včera byly, řekla bych, donucení po vzoru Univerzity Paris-Sorbonne-Nouvelle uzavřít právě jedno z našich center, ale to nám vlastně přišel jenom informační e-mail, že se kurzy přesouvají do online verze, ale mimo to jsme žádnou konkrétní reakci, jak říkám, například na přednáškách ještě nedostali.
10: Mm-hmm. No a očekáváte, budou směřovat nějaké výzvy studentů třeba i k profesorům a k vedení škol? Děje se to? Z toho, co víte samozřejmě.
12: Minimálně, když to porovnám například právě s Karlovou univerzitou, tak bych očekávala, že když už je nám to takhle blízko, tak že se k tomu profesoři nějak vyjádří, že to zkusí ten problém nějak adresovat, že se třeba minimálně zeptají, jestli se studenti protestů také účastní, nebo jaký je na to názor, rozvést o tom třeba nějakou i diskuzi klidně, ale zatím nic adresováno nebylo.
10: No a když tedy porovnáte svou zkušenost z Česka, z Karlovy univerzity nebo z České univerzity s tou francouzskou zkušeností, tak jak moc se ty podmínky ke studiu v obou zemích liší, i když jste v Paříži zatím velmi krátce? Je to ve Francii, uvažujeme-li o těch probíhajících protestech, nějak výrazně horší?
12: Tak minimálně pro mě z mé situace mně přijde, že tady občas, možná je to začátkem školního roku, ale vládne tady zatím docela chaos. Spousta kurzů vlastně byla buď to zrušena, nebo například nám dali vědět, že vůbec nejsou určeny pro nás, i když už vlastně dávno začaly, nebo probíhají úplně v jiném jazyce, než který nám byl původně řečen, takže vnímám celkový chaos v nějaké komunikaci, v nějaké organizaci, na který jsem teda doposud takhle zvyklá nebyla. A potom je samozřejmě i to vybavení, které musím říct, že opravdu kdy je rozdíl, když si sednu do posluchárny u nás v České republice a tady. Je spousta detailů, které nemají podchycené, například chybějící žaluzie, takže když je venku vedro, tak se to hodně dostává i do té posluchárny. A to jsou takové ty detaily, o kterých člověk úplně běžně nepřemýšlí, ale potom v tom velkém obrázku si myslím, že to všechno na sebe zapadá.
10: Tak držíme palce, aby se vám tam žilo co nejlépe. To byla Sabina Nováková, která je na programu Erasmu na Pařížské univerzitě. Díky a naslyšenou.
12: Den.
10: Velmi stručně mám pro vás i zprávy z ekonomiky. Meziroční růst průmyslové výroby v Česku letos v srpnu opět zpomalil, a to na 2,6% z červencových 3,1%. Stavební výroba v Česku v srpnu meziročně klesla také a prodej nových elektromobilů v Česku ovšem zase meziročně stoupl o víc než třetinu. A my už se teď vydáme do Brna na mezinárodní strojírenský veletrh. Téměř 1400 vystavovatelů z celého světa tam ukazuje nejen nové stroje, ale také roboty, umělou inteligenci nebo technologie, které mají firmám usnadnit práci. No a do našeho studia přišla i žena, která na veletrhu získala významné ocenění. Pokračuje naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Dobré odpoledne.
13: Dobré odpoledne. To ocenění se jmenuje Žena průmyslu roku 2026 a včera ho tu udělil vůbec poprvé Svaz průmyslu a dopravy. Získala ho Denisa Materová, šéfka a spolumajitelka průmyslového holdingu Promet Group, což je firma s 10miliardovými tržbami a 4000 zaměstnanců, kterou založil a vybudoval její otec. Když před 2 lety náhle zemřel, musela se jeho dcera Denisa postavit do čela firmy. A teď je tu se mnou v našem studiu na strojírenském veletrhu. Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
13: Promet Group podniká ve fakt náročných oborech, jako je strojírenství, metalurgie nebo logistika. Když se podíváte zpátky, jaký typ rozhodnutí byl pro vás za ty 2 roky doposud nejtěžší a také nejdůležitější asi?
14: Bylo jich určitě hodně, ale musím se přiznat, že paradoxně to nebylo to rozhodnutí o tom, jestli člověk do té role půjde, ale bylo
13: tam
14: to...
13: Tam asi nebylo na výběr.
14: To není o tom, že nebylo na výběr, bylo na výběr, to je samozřejmě udělat rodinných firm, jako zrevidovat veškeré možnosti, ale já jsem vyloženě chtěla, takže to bylo jednoznačné. A paradoxně to nejtěžší manažerské rozhodnutí bylo právě o manažerech, protože ta role je vlastně správcovská. Ta moje role tkví v tom, nebo jakákoliv role, jakéhokoliv podnikatele je, aby měl na prvním místě právě tu firmu a vybrali ten správný tým pro tu firmu. A to bohužel sebou nese i to, že někdy to neklapne a musíte se s někým rozloučit, nebo ty cesty se musí rozejít, ale v konečném důsledku tomu je velmi správně pro tu firmu, protože to je ta naše role najít tu správné řešení pro tu firmu. A pro toho člověka to kolikrát je taky lepší řešení, protože je kolikrát vysvobodíme z něčeho.
13: No, vy jste se musela takhle těžce rozhodovat asi nejenom o svém managementu, ale i o další věci. Protože součástí Prometu je i podíl ve výrobci vozů Tatra, kde je majoritním vlastníkem firma CSG, zbrojaře Michala Strnada. Vy jste se dostali poměrně rychle, bych řekla, asi do tvrdých sporů o další vzájemné spolupráci a fungování v té firmě v Tatře. Vy jste se nechtěla nechat z Tatry, když to hodně zjednoduším, vytlačit. A nakonec jste ale dala CSG letos na jaře návrh na prodej podílu, jak jsem se dočetla, alespoň v médiích. Proč jste to udělala a jak jsou ta jednání daleko?
14: Ono možná je dobré říct i celý ten příběh ve zkratce, protože on vlastně začal tu prioritou o té firmě. My jsme zachraňovali firmu, která byla v potížích, a to vlastně bylo celých těch nějakých 11-12 let toho činění, co si myslím, že bylo poměrně úspěšné. A potom se prostě zkrátka změnila situace. A já se přiznám, že my jako rodina jsme nikdy neměli potřebu ani chtít vlastně prodávat jakoukoliv firmu, a ještě to přišlo vlastně v době, kdy jsme řešili závěr života tatínka, takže to jako určitě bylo těžké rozhodnutí. Nicméně pak v nějakém momentě člověk se vlastně dostane do té racionality a hledá řešení, která jsou reálná. Takže jsme našli nějaké 3 cesty, o kterých vlastně diskutujeme už relativně dlouho.
13: Takže prozradíte, jestli ten prodej tedy je na spadnutí nebo není?
14: Já bych řekla, že je to, nemůžu to úplně definovat, protože to je, už to řešíme relativně dlouho a není to úplně jednoduchá disciplína, takže, ale určitě v momentě, kdy nějaké řešení najdeme, tak to kvalitně a včas oznámíme.
13: Když se podívám trošku do budoucnosti teď, vy jste se spojila s indickou skupinou SKH a plánujete v průmyslu právě další expanzi. Můžete říct aspoň tady, co konkrétně chystáte, kde vás uvidíme?
14: My určitě máme příběh, který je právě se SKH. To je pro nás velká disciplína, protože to je vlastně mezinárodní, my jsme hodně evropská skupina, takže to byl první krok mezinárodně. Tam máme dvě cesty, organický růst, kdy máme vlastně ten společný podnik tady v Česku, který se zaměřuje na automobilky v Evropě a celkově ten evropský trh, kdy kombinujeme kompetence vlastně SKH, kdy já s nadsázkou říkám, oni umí to, co je v podvozku a my umíme tu kasli nahoře, takže se krásně doplňuje. Ale samozřejmě zvažujeme různé akvizice tady z tohohle pohledu a samozřejmě i jako Promet Group samostatně 100% máme pár věcí na obzoru, které by mohly být velmi zajímavé pro nás.
13: A to tady v České republice nebo spíš v zahraničí?
14: Koukali jsme i na Českou republiku, ale momentálně se bavíme o několika příbězích, které jsou zahraniční.
13: A je to Evropa nebo se chcete posunout třeba víc do Asie?
14: Je to Evropa.
13: Jak jsem říkala, tak metalurgie, výroba vagónů, kde máte také podíl, logistika, to nejsou zrovna odvětví, kde by se to hemžilo ženami. Vy se třeba zaměřujete na co nebo co je vám nejbližší ve firmě, čemu se nejvíc věnujete?
14: Přiznám se, že mi se líbí z každého toho našeho oboru něco. Nejsem teda bohužel odborník úplně ve všem, proto mám jako skvělý tým kolem sebe, který považuji, že je dneska opravdu kvalitní. Bych to neměla říkat, aby mi někdo jako na ně nezamířil, ale to, ta pochvala mi určitě patří a vlastně i ta cena, kvůli které tady vlastně dneska jsem, tak patří více vlastně tomu kolektivu než mě, protože je to jejich práce hodně. A já bych řekla, já jsem začínala od metalurgie, takže tam je vlastně zpracování materiálu, to je velmi, velmi zajímavý obor, který my dneska vlastně strategicky držíme, ale dneska je pro nás největší strojírenství. Každý ten obor má něco svého a musím se přiznat i jedna věc, mám ráda namíchané kolektivy a my, pro nás je to vlastně taková statistika, že my máme opravdu mnoho žen v různých pozicích, i na těch nejvyšších, takže to pro nás vlastně není ani novinka.
13: Může vám to ocenění žena průmyslu letošního roku podle vás třeba otevřít dveře někam v biznisu, nebo to berete spíš jako i ocenění třeba za tu vaši odvahu řešit tu situaci v Tatře s Michalem Strnadem, zdravým podnikatelem a tak dále?
14: Beru to spíš jako opravdu odměnu a pro celé vlastně to naše činění, protože my jsme za ty vlastně 3 roky, kdy a potom 2 roky, kdy já jsem ve funkci, tak ten náš tým Prometí udělal spoustu práce, takže spíš tímto směrem a to, co nám přineslo vlastně ty kontakty, které jsou opravdu použitelné pro nás, tak byla ta cesta. Ne toliko to ocenění, to je spíš ta odměna.
13: Říká Denisa Materová, žena průmyslu roku 2026 a majitelka firmy Promet Group. Děkuji a nashledanou.
10: No a tolik Jana Klímová. Je 14:30 a na řadě jsou další zprávy s Martinem Matějkou.
2: Český rozhlas Plus.
0: Nobelovu cenu za chemii získali vědci Henri Kagan z Francie a Kenzo Suai z Japonska. A Švédská královská akademie ve Stockholmu ocenila jejich objev nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze. Laureáti Nobelovy ceny společně se zlatou medailí získávají odměnu v přepočtu zhruba 26 milionů korun. Ocenění si převezmou v prosinci. Průmysl v srpnu rostl o 2,6%. Stejně jako v červenci, tak růst zpomalil, informoval o tom Český statistický úřad. Mezi červencem a srpnem se produkce zvýšila o 0,3%, a to i přesto, že byly celozávodní dovolené v automobilovém průmyslu. Podle statistiků měla největší podíl na růstu výroba kolejových vozidel. Zvýšila se i výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců za sebou a sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Úřady před komunálními a senátními volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. V kontaktu jsou třeba s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle ní totiž hrozí hlavně takzvané DDoS útoky. Při nich pachatelé přetíží web nadměrným počtem kontaktů a vyřadí ho tím dočasně z provozu. Volební místnosti se v Česku otevřou v pátek ve 14 hodin. Rodiny obětí přeživší si připomínají 3 roky od útoku palestinského teroristického hnutí Hamáse na Izrael. Tisíce lidí se dnes schází na pětní akci na místě hudebního festivalu Nova, kde při útoku zemřeli více než 300 Izraelců a v zajetí skončili desítky rukojmí. A japonská komise pro spravedlý obchod provedla razie ve 4 největších pivovarech. A jsou podezřelé tajné dohody při prodeji piva velkoobchodníkům. Jeden z podniků vlastní mimo jiné českou skupinu Plzeňský Prazdroj. Společnosti dohromady ovládají více než 90% japonského trhu s pivem. Komise podezírá, že spolu do roku 2022 koordinovali ceny, zvyšovali je a tvořili kartel. Na D1 z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Klimkovice stojí kamion na kilometru 344. Spadl z něj náklad, blokuje pravý pruh, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Z dálnice nesjíždějte, silnice přes Klimkovice je plná. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velké Popovice na 13. kilometru čekejte silný provoz. Různě pomalu pojedete až do omezení na 23. kilometr, je to celé na půl hodiny. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav ze 14. kilometru postojíte v koloně. Na D10 na 10. kilometru malují značení a jede se jedním pruhem, je to na téměř 45 minut. Plná je i trasa přes Starou Boleslav a na Pražském okruhu směrem na letiště před Cholubickým tunelem chystají odtah nabouraného kamionu. Je nově uzavřený pravý pruh na 6,5 kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno i zataženo, zpočátku čekáme míst i polojasno a na západě Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší čtvrteční teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza, pořadu pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
15: Hodnocení Václava Havla českou společností se postupem času mírně zlepšuje. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, pořízeného u příležitosti jeho nedožitých 90. Češi vnímají Havla převážně pozitivně. Mezi staršími lidmi a mezi voliči vládních stran jsou ale početné skupiny těch, kteří se k bývalému prezidentu stavějí kriticky. Nakolik Václav Havel současnou společnost spojuje a nakolik rozděluje? Co má smysl si z jeho odkazu připomínat? A je pro dnešní politiku stále inspirativní?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
15: Jsem tomu rád, že našimi hosty přímo tady ve Studiu Plusu v Praze na Vinohradech jsou někdejší spolupracovník a poradce Václava Havla, dnes europoslanec ODS Alexandr Vondra. Dobrý den, vítejte u nás.
16: Ano, dobrý den všem.
15: A šéfredaktor deníku Alarm, literární kritika, novinář Jan Bělíček. Dobrý den, taky u nás vítejte.
17: Dobrý den.
15: Pane Vondro, začněme od vás. Jak dobře podle vás ty současné připomínky vystihují Václava Havla a samozřejmě i jeho odkaz?
16: Já nevím, tak tady probíhá nějaký týden, kdy je celá řada akcí a jsme teprve v pondělí, že na začátku. Já sám dneska se účastním několika takových rozhovorů a pak večer odjíždím autem do Štrasburku, takže zbytek už vlastně nezažiju, neuvidím. Teď jsem byl v Senátu třeba, kde Miloš Vystrčil s dalšími odhalovali takovou pamětní desku, citát Havla tam, co řekl na téma Senátu. Bych řekl skromně, nepatetické, civilní, za mě v pohodě. Myslím si, že jako je to asi přiměřené.
15: Zaznělo tady, že je teprve pondělí to, protože ten pořad ve skutečnosti v pondělí předtáčíme. Souhlasil byste, pane Bělíčku, s tímto hodnocením těch převažujících připomínek Václava Havla v současnosti?
17: Je to výročí 90. nebo nedožitých 90. let Václava Havla. Václav Havel je jeden z nejdůležitějších politiků a myslitelů českých 20. století. Myslím si, že poměrně ambiciozní a připomínání Václava Havla je na místě.
15: Nejsme dnes někdy, pane Vondro, svědky toho, že čeští politici pracují s tím odkazem Václava Havla, aniž by ho jakkoliv promýšleli, prostě jenom proto, že se jim to hodí do krámu, abych tak řekl, protože vědí, že na to budou slyšet jejich voliči?
16: Tak samozřejmě, že co si budeme, ale to není jako něco, co by bylo přímo souviselo s Václavem Havlem, to vidíme v historii opakovaně, nevidíme to konec konců jenom v Česku, vidíme to prostě v jiných, přinejmenším demokracií, kde se nějaké můžeme poměřovat, že když je tu nějaký odkaz výrazné osobnosti, která se zasloužila o stát, tak to v případě Václava Havla nepochybně platí, platí to také o Masaryka, tak vlastně i v obě Masaryk to je úplně stejné, že jo. Čili jasně, já na tohle vždycky, když dostávám tu klasickou otázku, co by tomu řekl Václav Havel, tak nemůžu odpovědět, to by musel říct on. Není na mě, abych já říkal, co by on, ale samozřejmě zároveň, myslím, a to je taky na každém z nás, tu nějaký odkaz je, já taky nevím, jestli je nějaký univerzální úplně, ale určitě si každý z něj můžeme jako něco odnést, protože nepochybně osobnost jeho formátu v dnešní politice chybí nejenom v Česku, ale bych řekl i v Evropě obecně. Takže jasně, prostě každý má nějaké záměry a každý patník na cestě se k tomu hodí, ale to jako nemá cenu nad tím jako želet. Co jako já považuji za už pak to hraniční, kdy se z toho stává takový kýč, jako jo, a myslím si, že to je to poslední, co by si jako Václav Havel, tak jak já jsem ho znal, přál, aby se s jeho odkazem stávalo nějaké melodrama nebo kýč.
15: Není to ale pochopitelné, jak naznačil Alexandr Vondra, že si Václava Havla jakožto takto významnou osobnost, abych tak řekl, přisvojuje kde kdo, neděje se to vlastně u všech podobně významných osobností, nejenom našich dějin.
17: Tak určitě to je zároveň tady politický tábor, který se vůči dědictví Václava Havla rozhodně vymezuje. Už jsme tady mluvili o tom průzkumu STEMu a často jsou to právě voliči současných vládních stran, takže na to bychom neměli zapomínat. Já vlastně myslím, že stojí za to si Havla připomínat kvůli jeho odvaze, kvůli jeho nebanálnímu myšlení, které často šlo proti srsti. Pro mě je vlastně inspirativní třeba i ta schopnost vytvářet nějaké jako spojenectví a koalice napříč, myslím teď především v časech normalizace, napříč názorovým spektrem. Určitě je to něco, co je poučné a pravděpodobně by bylo pro nás i potřebné v současné době. A z toho výzkumu třeba STEMu tam je zajímavý, že pravděpodobně časem bude Václav Havel vnímaný čím dál víc pozitivně. Především u nejmladší generace, která možná si Havla idealizuje, nebo naopak v něm vidí třeba něco jiného než to, co sleduje v současné politice. Taky se samozřejmě nesmí zapomenout na nějakou nonkonformitu Václava Havla, autenticitu, to je něco, co určitě mladé lidi k Havlovi přitahuje. A pak u té starší generace, tam mě to překvapilo, výrazně negativní názory, které se tam, myslím, že se tam konkretizují ve dvou větách. Havel může za všechno špatného, co se stalo po roce 1989, a potom, že je tam věta, šel příliš na ruku Spojeným státům a Západu. To je možná něco, o čem se můžeme taky pobavit.
15: Zaměřme se možná na výsledky toho průzkumu, ta agentury STEM. Jaké vy proto, pane Vondro, máte vysvětlení, že sice pravda, většinově česká společnost, konkrétně 3/4, vnímají přínos Václava Havla pozitivně, ale když se potom zaměříme zvlášť na lidi starší 60 let nebo na voliče stran současné vládní koalice, tak tam potom jsou početnější skupiny těch, které jsou k Havlovi velmi kritičtí.
16: Hele, mě to nepřekvapuje. Zase, že představa, že by jako tady bylo nějaké univerzální, pozitivní, jednomyslné hlasování, že jo, jako to jsme měli za totality a bylo velmi neupřímné, jo, bylo vynuceno tím strachem, jo. Takže 89. rok nebo 90. ty velké společenské změny, jako všechny změny mají prostě své vítěze a své poražené. Jo, nikdy nebudou vítězi úplně, všichni to slibují komunisti a pak nakonec je výsledku, že není spokojen nikdo skoro. Jo. Jde o to, aby bylo maximální množství těch, kteří jsou jako se cítí spokojeni a minimální množství těch, kteří jsou frustrováni, ale vždycky nějaký budou mimo jiný část těch bývalých bolševiků, část lidí, že jo, kteří nějakým způsobem jako neuspějí a cítí se prostě omezováni nebo frustrováni. To mě jako nepřekvapuje, že tyhle ty hlasy víc sbírají ty, co dneska vládnou, než ty, co jsou v opozici. Mi taky nepřekvapuje, to je přeci z těch průzkumů úplně jasný. Hele, ten Havlův odkaz, já bych řekl tři slova, jo. Za prvý odvaha. On skutečně, nebyl to žádný Rambo, Jáchym Topol, jsem teď četl krásný rozhovor vlastně s Jáchymem, který ho taky znal někde v deníku N, nechci dělat mu reklamu, ale tady je jako dobrý rozhovor, to doporučuji. Že vlastně tenhle nebyl Rambo, že jo, velmi prostě fyzicky jakoby vlastně slabý člověk, jako nebo žádnej prostě svalovec, měl tu odvahu se jako postavit tomu režimu a pikat za to, jít do toho kriminálu. Za druhý odpovědnost, jo, že cokoliv, co dělám, je nějakým způsobem poměřováno v té vertikále prostě svědomí, že jo. To jako, obě se teď svoboda dostává na frak, bych řekl trochu, jako ta odvaha lidská té odpovědnosti se taky moc nedostává. Pak třetí, úplně nejdůležitější vlastnost, on měl takovou tu schopnost nadhledu sebeironie, prostě se nebral vážně, dneska se všichni politici berou strašně vážně a je to někdy trapný.
18: Tak já jsem rád, pánové, že jste si vyměnili názor i na to, co by se podle vás mělo z Václava Havla dnes připomínat především. Ale abychom ještě doprobrali ty výsledky z tému, když se tady, pane Biličku, slyšel to vysvětlení Alexandra Vondry, čím to je, že v těch dvou skupinách, ve skupině starších 60 let a ve skupině vládních voličů, jsou početnější skupiny těch, kteří jsou kritičtí k Václavu Havlovi. Jaké vysvětlení byste k tomu dodal vy?
17: Já bych řekl, že to jsou lidé, a trochu tady zaznělo právě i od pana Vondry, nespokojení s vývojem po roce 89. A mám pocit, že Václav Havel trochu v mé perspektivě prohrál politický souboj, dejme tomu, s tržními fundamentalisty, jako byl Václav Klaus, a stal se pro spoustu lidí symbolem právě toho porevolučního vývoje.
18: Možná řekněte, co přesně podle vás prohrál?
17: No, jakože v podstatě se dění po roce 89 ubíralo trochu jiným směrem. Když se podíváme třeba na texty Václava Havla ještě za normalizace, tak tam často samozřejmě kritizuje autoritářský reálný socialismus, ale zároveň je kritikem i konzumního způsobu života nebo právě nějakého volnotržního fundamentalismu. A to myslím, že se po roce 89 v jeho myšlení trošku začíná vytrácet, což je podle mě příznakem toho, že právě nedokázal konkurovat tomu modelu ekonomickému, který jakoby v tom politickém souboji, který tady zavládnul. Samozřejmě měl třeba slavný projev o mafiánském kapitalismu a tak dále.
18: Právě, on byl opakovaně kritický k tomu, jakým způsobem probíhala ekonomická transformace.
17: Ale bohužel se to nepropsalo nějak do moci a do podoby české politiky. Ale myslím si, že je to zrovna zároveň i nespravedlivé v tom smyslu, že on opravdu nebyl hybatelem těch změn. Takže mám pocit, že ani iniciátorem, takže mám pocit, že je to trošku nespravedlivé, že se stal symbolem.
18: Pane Vondro, připustil byste, že Václav Havel v 90. letech v té diskusi o to, jak má vypadat ekonomická transformace, tahal za ten kratší konec a že tento souboj s Václavem Klausem, jako tom hovořil Jan Bělíček, prohrál?
16: Ne, to bych nesouhlasil samozřejmě. Jako jsou tam dvě období, že jo? Jedno bylo to vlastně období československého prezidentství, čili od, řekněme, 1. ledna 1990 až do léta 92, kdy on abdikoval, že jo, v souvislosti s deklarací Slováků o nezávislosti a začala jednání o rozdělení Československa, tak to bylo první období, kde možná prohrál to Československo takhle, ale zase byl
18: ekonomickou to realist... transformaci, ne?
16: Ne. On zaštítil naopak tu ekonomickou transformaci, že jo. Tam byly tehdy boje Walter Komárek, takový ty gradualisti na straně jedný a ti, kdo chtěli jet rychle, Václav Klaus, Tomáš Ježek, Karel Dyba a mnohozí další, Vladimír Dlouhý mimochodem. A já si myslím, že on naopak zaštítil tu partu nebo tu skupinu lidí, která chtěla jet rychlejc. A jestli něco prohrál, tak to bylo Československo, protože ho chtěl udržet, ale zároveň věděl, že to nejde za každou cenu. Prostě neposlal tanky na Slovensko, a velmi správně tam neposlal ty tanky.
18: Ještě bych se, promiňte, s dovolením doptal v návaznosti na to, co říkal Jan Bělíček. Kam se poděla Havlova kritika toho tržního modelu, kterou tady připomínal Jan Bělíček a byla přítomná, pokud se nepletu, například v tom slavném eseji Moc bezmocných?
16: Já myslím, že každý si najde v Havlovi, co chce. Jo. Já tam zrovna bych byl schopnej a bylo teď Tomáš Sedláček zase někde v jiných novinách teď publikoval něco, požádal, aby napsal něco o Havlovi, nechtěl nic psát, aby nedostal kartáčem po tom, co se stalo s knihovnou, tak vlastně ten jeho celostránkový článek byl o tom, že si vybral citáty z jeho různých knih a tam jako je pozoruhodný, že tam jsou třeba i citáty jako bezvýradného příklonu k tržní ekonomice, jo. Takže každý si najde, co potřebuje, ale já si ty diskuze pamatuju, jak chtěli třeba odstřelit Klauze, že jo, v tom prvním prezidentském období, udělat z něj někde šéfa centrální banky a na tohle on prostě nešel. A pak bylo to druhé období českého prezidenta.
18: Prosím stručně.
16: Kdy si vzít se méně, že jo, Klaus byl premiér, on byl prezident, si tak jako trochu rozdělili ty úkoly, že tu výkonnou transformační část ekonomiky měl na starosti Klaus, budování té demokratické politiky, a Havel měl to zahraniční ukotvení a nějaký ten morální rozměr. A bylo velké požehnání, a tohle chci říct, jako pro náš stát, že přesto, že byli každý jiný trochu jako den a noc a neměli se rádi, že jo, tak dokázali tu osobní animozitu překonat tehdy. A bylo to ve prospěch tohoto státu.
18: Pane Bělíčku, to byste uznal, že každý si vybere z Havla tak trochu, co chce, co v něm vidí, a že něco jiného bude zdůrazňovat pravicový politik a něco dalšího levicový novinář?
17: To jistě, to samozřejmě, ale zároveň to tam skutečně v těch textech je, a zároveň po roce 89 se tato dimenze přemýšlení mnohem vlastně kritičtější z jeho praxe tak trochu vypařila. Přesunul se víc do sféry právě zahraniční politiky nebo do otázek morálních, často i transcendentních, což možná taky nahrává té, jak to nazvat, teologii pravdy a lásky, kterou tady vidíme v poslední době nejlépe reprezentuje právě Tomáš Sedláček, už zmiňovaný. A já musím přiznat, že to je zrovna taková fáze výkladu Havla, která je pro mě hodně ezoterická, nesrozumitelná. Místy to působí až jako parodie, ale zároveň je to věc, která není nějak škodlivá, zlá nebo tak, ale myslím, že trošku přispívá k vyprazňování toho odkazu.
18: Než budeme pokračovat, připomenu, že...
16: Já tady souhlasím. To je jako, tohle bych podepsal, ty větičky o tom Ezu a o tom, to je ten kýč. Jo?
18: Tak, Tomáše Sedláčka tady nemáme, nemůže se bránit, tak já jenom připomenu, že našimi hosty jsou šéfredaktor deníku Alarm, novinář Jan Bělíček a europoslanec ODS, někdejší spolupracovník Václava Havla, Alexandr Vondra.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Václav Havel bezesporu platil za velkého zastánce transatlantické spolupráce, tedy úzkých vztahů Evropy a Spojených států. Obstál by, pane Vondro, s tímto svým postojem ještě dnes, po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, kdy se ty vztahy mezi Evropou a Amerikou, řekněme, hodně přehodnocují?
16: Já myslím, že určitě ano, jako určitě by nezačal rušit na to, jako jo, to si myslím, že v žádném případě. Myslím si, že jako třeba by mohl být asi kritický k lecčemu, co jako na tom západě vidí, ale tohle jako kotvu českého zahraničně politického směřování by určitě držel, jo, jako nebyl by ten, kdo by ji nějakým způsobem jako vytrhával. Jako jeden z jeho největších, bych řekl, zahraničně politických přínosů do toho roku 97, kdy se rozhodovalo všechno, že jo, to je to druhé jeho prezidentské období, on nejvíce všech tady jako se zasloužilo to naše ukotvení na západě, a to, že jako nějakým způsobem jsme západ, patříme na západ, to si myslím, že jako on, i celý ten rod jeho, který nějakým způsobem reprezentoval táta, dědeček, že v tomhle tom oni měli jasno.
18: Pane Bělíčku, když jste tady, vy sám před chviličkou narážel na ty úspěchy Václava Havla v zahraniční politice, tak připouštíte nebo uznáváte, že toto je možná ta hlavní zásluha Václava Havla po listopadu 89, jak se zasloužil o ukotvení Česka v Alianci i v Evropské unii?
17: No tak samozřejmě zároveň je tam jeden moment, který je pro mě osobně asi největší kaňkou na tom odkazu Václava Havla, to je podpora George W. Bushe v americké invazi do Iráku, reprezentovaná tím dopisem 8 evropských státníků podporující George W. Bushe. Ta invaze podle mě porušovala mezinárodní právo, tedy principy, s kterými si Havla do dneška spojujeme. Byla postavena na vyfabrikovaných důkazech, destabilizovala celý ten region, zemřeli spousty lidí, takže to je obrovská kaňka, která se dá možná trochu přisoudit tomu jako až velmi pozitivnímu vztahu ke Spojeným státům.
18: No myslím si, že mohla... Promiňte, zastěňuje to Havlovy zásluhy o to, že jsme v Severoatlantické alianci?
17: Já si myslím, že to nezastěňuje ty zásluhy. Zmiňuji to jako největší podle mě kaňku na tom odkazu z mé perspektivy. A zároveň by mě opravdu zajímalo, teda jako jakým způsobem on by dnes přistupoval právě k tomu, co předvádí Donald Trump, k té destabilizaci celého mezinárodního řádu, který samozřejmě nespůsobuje jenom Spojené státy, ale i Rusko a Čína. Jakým způsobem by se k těmhle věcem stavěl, by mě extrémně zajímalo, ale jo, myslím si, že v tomhle ohledu nesmíme zapomenout na ten Irák a to, že jsme na to a nějakým způsobem za to může Václav Havel, tak to já samozřejmě nespochybnuju.
18: Pane Vondro, nechá vás na to pochopitelně zareagovat. S odstupem času byla to chyba, že se Václav Havel postavil tak jednoznačně za invazi do Iráku v roce 2003 a bylo to v rozporu s postojem tehdejší vlády premiéra Vladimíra Špidly?
16: Podívejte, tak NATO je o tom, že Američani jsou v Evropě, když odejdou, tak končí NATO, jako zůstane nějaká prázdná skořápka, takhle to prostě jako je, jako jo, i když může někdo namítat, že tady zůstane dalších 20 kolik členských států, ale je to o vztahu Ameriky s Evropou a když ty Američani po 11. září prostě potřebovali nějakou pomoc, krátce po té, co oni jako vlastně ty záruky nám dali, tak je nekopneme do zadku prostě. Ano, Špidla kličkoval tehdy jako premiér sociálně demokratický, on ani pro, ani proti, tak jako se tvářil taková jako leklá ryba trochu, no tak ano, já jsem tehdy zavolal Václava Havla, který se loučil někde zrovna v Bratislavě v Národním divadle, protože vlastně měl těsně před koncem období a nabídnul jsem mu, aby ten dopis podepsal, on se rozhodl, že ho podepíše. Jako byli tam Poláci, byli tam Maďaři, byli tam Španělé, byli tam Portugalci, byli tam Britové, tak. Byli tam Holanděni, byli tam Dánové, to nebyla špatná společnost. A že pak Američani udělali chyby při té operaci, jo, že jako si nestanovili nějaké cíle, že se to táhlo příliš dlouho, to už je jako jiná věc, ale to myslím není česká jako vina.
18: Pane Bělíšku, stručná reakce na tento protiargument. Nebyl ten tehdejší postoj Václava Havla pochopitelný, vzhledem k tomu, co říkal Alexandr Vondra? Prosím opravdu o stručnost.
17: Já ho vzhledem k tomu, co pro mě v té mezinárodně zahraniční politice reprezentuje Václav Havel, považuji za nepochopitelný. Myslím si, že to byla jedna z věcí, která otřásla celým tím mezinárodním řádem a trochu se z toho léčíme do dneška. A prostě je to ještě z pozice Česka, z pozice malých států je mezinárodní právo a ochrana lidských práv něco, co nám garantuje to, že nás velké mocnosti, ať už Čína, ať už Rusko, ať už Spojené státy nějakým způsobem neschramstnou a měli bychom je hájit a bojovat za ně, ať už je aplikujeme na kohokoliv.
18: Dobře. Jo,
17: vlastně nestranně a důsledně.
18: Pánové, ještě jedno téma související s odkazem Václava Havla bych s vámi rád probral a to je samozřejmě Evropa. Uvedu tady dva kratoučké citáty z Havlova projevu z roku 96, z projevu jménem Evropa jako úkol, ve kterém hovoří o hodnotách, které přesahují náš okamžitý zájem a zdůrazňuje potřebu vytvořit strukturu Evropy jako jediné politické entity. Souzníte s tím, pane Vondro?
16: Tak on nikdy nešel moc do detailu. I když měl jeden velký projev ve Štrasburku, kde jako strukturoval nějakou představu asi evropský federalista by mohl jako tady tvrdit, že Václav Havel byl federalista, i když on se evropský, když on se takhle nikdy jako nedeklaroval sám. Ale on hlavně, a to psal neustále, byl to Evropa, jo, a zároveň neustále poukazoval na to, že musíme jako to poměřovat zase z nějakého hlediska trošku vyššího principu a ne se jako utápět v těch denních prostě šílených regulacích a byrokracích a podobně. Jo. A v tom já s ním jako souhlasím a ten problém Evropy je v tom, že ta legislativní smršť těchto těch jako operativních nároků, povinností, regulací způsobuje to, že více a víc lidí v Evropě je dneska z toho jako frustrováno a mám docela obavu o ten projekt jako takový, protože samozřejmě je to pro nás dobrá věc, jako ten kooperativní model jako v rámci Evropské unie, a když se to rozpadne, tak státy jako my, že jo, menší, které víc vyrobí, než tady skonzumují, takže potřebují ten přístup na ty vnější trhy, tak by to nebylo dobré, že jo, my jsme strašně zbohatli díky tomu. Ale neznamená to, že prostě má

0: společnou armádu, měla jednotný kapitálový trh, byla akceschopnější, tak by mohla tvořit poměrně silný geopolitický blok. Neříkám, že to je úplně důsledek toho, co říkal Havel v tom projevu Evropa jako úkol z roku 1996, ale mluví tam o třeba o nové politické architektuře, která by překonala soupeření národních států a tak dále. To mně přijde vlastně inspirativní, zajímavý.
1: Pane Vondro, není to tak, že Havel chtěl evropské integrace víc, ne míň?
2: No, on chtěl lepší, jo, jako víc nemusí být znamenat lépe, jo, jako a tohle, když si fakt pozorně čteme ty jeho texty, tak tam najdeme lépe, jo, spíš než více, jo, protože znovu říkám, já, jako cesta jako do pekel může být dlážděna i těmi nejšlechtětnějšími úmysly a v tomhle on byl samozřejmě jednak idealista, jako nepochybně, ale zároveň měl v sobě jako takovou tu schopnost určité skepse právě, protože že Česko a vůbec osud té střední Evropy historicky jako takové to, jak se občas tady jako někdo pro něco natchnul a jak to pak dopadlo, že jo. Čili já jako nechci tady jako zase vytrhávat něco jako z kontextu říkat, co by on teď jako konkrétně říkal, protože fakt to by nebylo fér. Ale myslím si, že by si občas také jako povzdychnul, zamumral, co všechno, jako se to tam na nás jako valí, ale zároveň by v žádném případě jako to nevedlo k tomu, že by říkal, že Evropská unie nemá smysl, ale měl by tendenci bojovat o to, aby to nedopadlo aby nějakou katastrofou, ale byla lepší.
1: Tolik europoslanec ODS Alexandr Vondra, který diskutoval s literárním kritikem, šéfredaktorem deníku Alarm. Janem Bělíčkem, pánové, děkuju vám oběma, že jste přišli.
0: Díky.
2: Díky za pozvání.
0: Mějte se.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Je 15 hodin, pokračuje Odpolední plus, příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
4: Český rozhlas plus.
3: Izrael i celý svět si připomíná třetí výročí brutálního teroristického útoku, při kterém palestinské hnutí Hamás zavraždilo na 1200 lidí a dalších 250 odvleklo do zajetí. Méně než měsíc do izraelských parlamentních voleb jsou však některé vzpomínkové akce také politickou demonstrací za odpovědnost politiků. 59% Britů by podpořilo návrat do Evropské unie, vyplývá z průzkumu YouGov. Je to první průzkum poté, co toto téma poměrně důrazně zvedl nový premiér Burnham. Může se mu něco takového povést? A Husinecká přehrada má dnes odpoledne dosáhnout minimální možné hladiny. Premiér Andrej Babiš i kvůli tomu svolává pondělní jednání Národní koalice pro boj se suchem. Témata této půl hodiny, ale nejprve jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
5: Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o informace o dalším případu nákazy morem. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ruských médií se nakazil zaměstnanec Sibirského ústavu pro boj proti moru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko WHO informovalo v souladu se zavedenými postupy. Debata o bezpečnostní situaci přichází po nedávném úmrtí laborantky Irkutského ústavu, která podle místních médií zemřela na plicní mor. Poslanci budou možná zase debatovat o změnách v jednací řádu. Ten aktuální přitom platí necelý měsíc. Novinky chce zavést předseda poslaneckého klubu Pontoristů Boris Šťastný a tvrdí, že by se jim sněmovna přiblížila pravidlům, podle kterých jednají parlamenty v západních zemích.
6: Podle Borise Šťastného z Motoristů by mohl být například stanoven konkrétní den, kdyby bylo možné hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy.
7: Vždy se musíte snažit zachovat demokratickou diskuzi napříč tou sněmovnou, ale na druhou stranu zase není možné, aby menšina blokovala právo většiny přijímat návrhy zákonů.
6: Podle předsedy poslaneckého klubu lidovců Mariana Jurečky musí být na změnách široká shoda.
8: Pokud kdokoliv začne mluvit o tom, že chce nějakou změnu jednacího řádu, tak napřed, než to začne říkat do světa, tak má přijít s nějakými konkrétními návrhy za všemi partnery v té sněmovně.
6: Jednací řád sněmovny je zákon. Jeho poslední verzi podepsal prezident Pavel na konci srpna. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
5: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne. 1 litr budou čerpací stanice moc nabízet maximálně za 47 korun na 23 haléřů. To je o 74 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nezmění, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných motorčovat zatím do konce měsíce.

0: Policista z ochranné služby nebyl dostatečně důsledný v ochraně ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů při jeho rozhovoru s maskovaným aktivistou. Serveru iRozhlas.cz to po prověrce postupu ochranky řekl ředitel ochranné služby policie Jan Konýř. Podle ní měl policista před rozhovorem ověřit totožnost moderátora v masce.
1: Náš ochránce, aby věděl, koho tam teda před sebou má. Výsledkem nebude žádné kázeňské řešení toho policisty, protože on nepochybil ve smyslu interních aktů řízení.
0: Macinka v srpnu při příchodu na rozhovor pro aktivistickou skupinu Detektivní parta nenechal předem prohlédnout studio. Jeho ochranka čekala ve vedlejší místnosti. Ve studiu byly přitom umístěné atrapy, zbraní a výbušnin.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Stavební spoření má aktuálně asi pětina Čechů, ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro asociaci českých stavebních spořitelen, do kterého se o prázdninách zapojilo 1000 respondentů. Lidé nejčastěji používají stavební spoření pro pořízení vlastního bydlení, popisuje předseda asociace a generální ředitel ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek.
3: Je to opravdu produkt, který je široce ukotven. Klienti v 87% respondentů vlastně říkají, že prostředky, které si spoří nebo by si spořili, kdyby si ho uzavřeli, tak by byly použity na financování bytových potřeb.
0: Průzkum taky ukázal, že 3/4 dotázaných by uvítali státní podporu vyšší než 1000 korun ročně. V minulosti byla dvojnásobná, snížila se předloni jako součást vládního úsporného balíčku. Studenti frankofonních škol v Belgii demonstrují proti škrtům ve školství. Od pondělí blokují vchody některých škol v Bruselu a Lutychu a parlament Bruselsko-Valonské federace plánuje ve školství ušetřit 500 milionů eur do roku 2029.
4: Školy v Belgii jsou čím dál více elitářské, říká studentka Iba před budovou střední školy Athénée Charles Janssens v srdci Bruselu. Studenti zde plánují blokovat vyučování celý týden. Vadí jim, že učitelům přibývají vyučovací hodiny, aniž by rostly jejich plat, a to se podle Iby podepisuje na kvalitě výuky. S kritikou souhlasí i místní učitelka matematiky Sabrina. Škrty podle ní dopadají hlavně na studenty z chudých rodin. Školy omezují stravování zdarma či kulturní exkurze. Protesty v Bruselu jsou zatím poklidné. Naopak v Lutychu v úterý docházelo k násilnostem. Policie použila slzný plyn a několik studentů zatkla. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vláda příští týden projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu víc zapojit.
5: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
0: A olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem napříč Českem. O peníze přišly při nákupu z falešných e-shopů, s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků. Pokračují Jiří Prečan, vedoucí oddělení kybernetické kriminality.
6: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
0: Na jedničce z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Klimkovice na kilometru 344 stojí kamion. Vypadl z něj náklad, policie dopravu odklání na exitu 342 na Klimkovice. Kamiony nechává projet po dálnici na trase před Klimkovice, tak čekejte dlouhou kolonu. Na jedničce z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru čekejte silný provoz. Pomalej pojedete do omezení na 23. kilometr, je to už na více než půl hodinu. Na D10 z Turnova do Prahy u Brandýsa nad Labem silničáři odklízejí dopravní omezení a brzdí se na 14. kilometru a kolona se postupně zkracuje, zdržení asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až zataženo, nejvyšší čtvrteční teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
7: A to 8 minut po 15. hodině. Přejeme pěkné odpoledne. 1163 bílých siluet na černém plátně za zabité lidi a 251 žlutých za unesená rukojmí připomínají dnes na pláži v Tel Avivu masakr Hamásu zpřed 3 let. Palestinské teroristické hnutí Hamás o útoku prohlašuje, že to byl projev hrdinství a národní solidarity. Izraelská válka, kterou útok spustil v Gaze za 3 roky, zničila velkou část budov a několikrát přesídlila zhruba 2,5 milionu Palestinců. Mnoho civilistů tam zahynulo. A my jsme teď ve spojení s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou, kterou zdravím do Izraele. Dobré odpoledne.
8: Pěkné odpoledne.
7: Jano, ty ses přesunula z Tel Avivu do města Sderot, nedaleko pásma Gazy. Připomeň, co se tam vlastně událo před těmi 3 lety a jak je to na místě patrné dnes?
8: Tak Sderot je největší město, které ozbrojence Hamásu při tom útoku 7. října před 3 lety v Izraeli napadly. Má přes 30 tisíc obyvatel. Navíc po tom útoku bylo zhruba půl roku celé evakuované. Teď se ale naopak rozrůstá. Viděla jsem tady třeba i nové byty, potkala jsem obyvatele, kteří se sem přestěhovali v uplynulých měsících. Tady se bojovalo především o místní policejní stanici. Tu v boji Izraelci nakonec zlikvidovali, tedy ozbrojenci, kteří byli uvnitř. A jsem teď na místě, kde je památník. Je tady 18 vysokých hranolů s nápisy Story. Ráno tady byla taky vzpomínková ceremonie na desítku policistů, kteří při tom útoku zahynuli. Teď je tu poměrně klid, občas přichází lidi zapálit svíčku nebo taky větší skupiny, které objíždí více těch míst spojených s masakrem Hamásu tady na jihu Izraele. Večer taky na nedaleké křižovatce u města má být ještě vzpomínková akce se svědectvími rodin obětí a přeživších. A na té křižovatce teroristé Hamásu stříleli do aut, ve kterých byli lidé prchající z těch dalších napadů. Míst.
7: No, loni touto dobou Izraelci ještě čekali na návrat z bílých rukojmí a Palestinci v Gaze na příměří v bojích. Jak to je vlastně teď, jaká témata teď nejvíc ovlivňují to letošní výročí?
8: Tak pro Izraelce i pro Palestince by to zřejmě mohla být otázka, jak dopadnou parlamentní volby. Ty izraelské budou za 20 dnů, palestinské mají být na konci listopadu, ale třeba v Gaze je otázka, jestli budou vůbec Palestinci mít možnost jít volit. Izrael do pásma Gaze stále nepouští zahraniční novináře, takže obrázek o té situaci je třeba názorech na místech, je hlavně zprostředkovaný přes místní a třeba i různé humanitární pracovníky. Ale i přes skoro roční příměří je mezi lidmi v Gaze ta nejistota ohledně toho, co bude dál, jestli přijde nějaké plánované odzbrojení Hamásu a případné taky plánované stahování izraelské armády, nebo naopak v Izraeli dostanou třeba další prostor politici, kteří naopak volají po odsunech Palestinců z Gazy. Izraelská armáda za ty první 2 roky války podle údajů úřadu Hamásu, které ale třeba Organizace spojených národů považuje za spolehlivá, zabila 74 tisíc Palestinců, většinou civilistů, a za ten poslední rok příměří gazanské ministerstvo zdravotnictví hlásí dalších 1400 lidí zabitých izraelskou armádou. Ta teď fyzicky ovládá 2/3 území pásma Gazy, takže to nejbližší obydlí lidí v Gaze se tady od Sderotu ještě vzdálila a co jsem tady od některých místních slyšela, tak bylo vlastně, že ta situace v pásmu Gazy příliš nezajímá.
7: No a na která místa dnes ještě zamířili izraelští politici?
8: Tak opoziční vůdci už ráno většinou navštívili místa spojená s masakrem právě tady na jihu Izraele. Připojí se k pozůstalým rodinám a přeživším. Asi teď největší konkurent premiéra Benjamina Netanyahu a Gady Eisenkot navštívil třeba silniční úkryt v kibicu Reim. Naftali Bennett, další vůdce opoziční strany, přespal v jednom z kibuců na hranici, u hranice s pásmem Gazy a byl taky na místě toho festivalu Nova. Naopak krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir vyjel k bariéře, která odděluje Izrael od palestinských komunit na okupovaném západním břehu Jordánu. On tam prohlásil, že varuje před údajným podobným útokem z toho území, na kterém se ale dále rozrůstají izraelské osady a taky pokračují násilné útoky extremistických osadníků vůči tedy palestinským vesnicím. Já ještě připomenu, že premiér Benjamin Netanyahu vystoupil už v pondělí, kdy byla ta oficiální státní ceremonie, která se řídí tedy hebrejským kalendářem. Mimo jiné prohlásil, že to palestinské teroristické hnutí Hamas už nikdy nebude mít v pásmu Gazy žádnou moc a taky, že se ještě vyřídí účty i s těmi zbývajícími ozbrojenci, útočníky, kteří se podíleli na útoku Hamásu a které izraelská armáda za ty poslední 3 roky ještě nezabila.
7: Tak tolik pro tuto chvíli z Izraele naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme moc, naslyšenou.
8: Pěkný den, naslyšenou.
7: Mluvíme o tom mimo jiné, že teroristické hnutí Hamas v den 3. výročí útoku na Izrael ze 7. října 2023 tento čin označilo za historický milník v boji palestinského lidu. A libanonské radikální hnutí Hizballah tento čin dnes znovu obhajovalo. V prohlášení útok Hamasu a jeho spojenců označil Hizballah za odvážný a oprávněný akt odporu, píše agentura DPA. Hizballah také tvrdí, že útok směřoval proti poraženeckému procesu normalizace vztahů s Izraelem, který podporují arabské vlády. České ministerstvo zahraničí na 3. výročí útoků na Izrael odsoudilo pokusy dělat z teroristů oběti a z obětí viníky. Terorismus podle Černínského paláce nelze omlouvat ani relativizovat. A naším hostem je teď manažerka zahraniční komunikace Charity Česká republika Zuzana Haníková. Dobrý den.
9: Hezké odpoledne.
7: Paní Haníková, jak už jsme slyšeli i v předcházejících minutách, Izrael v odvetě za ten masakr Hamásu srovnal území pásma Gazy prakticky se zemí. Povězte, jaká je tam teď humanitární situace, jak se změnila za poslední rok, kdy je oficiálně vyhlášené příměří?
9: Humanitární situace v Gaze je nadále velmi špatná. Víme o tom, že útoky pokračují, slyšeli jsme o počtu obětí za poslední rok a stále vidíme, že lidé žijí v nejistotě a ve špatných podmínkách. Jenom před pár dny jsme slyšeli o útoku v Gaza City, který zabil například 5 lidí a bylo to zrovna nedaleko domova zaměstnance Charity Jeruzalém. A je určitě možné říct, že se humanitární pomoc v Gaze zlepšila, že tam ten přísun je, nicméně je nadále nepravidelný a nedostatečný. I v těchto dnech jsou například hraniční přechody uzavřeny a pásmo Gazy je možné opustit jenom v rámci lékařských evakuací, ale na tu čeká tisíce osob. Já bych určitě ráda zmínila rozsah lidského utrpení. Třeba v minulých dnech jsme mohli vidět aktualizované satelitní záběry z pásma Gazy, kde si každý může udělat obrázek o rozsahu škod. A 100 000 lidí vlastně nadále žijí ve stanech nebo v poničených budovách. A ty podmínky jsou opravdu nedostatečné, blíží se i chladnější počasí a déšť. A hlavně bych ráda zmínila, že to není jenom o materiálních potřebách, ale stále více vidíme dopady na psychické zdraví místních obyvatel, kdy se lidé vlastně vyrovnávají se ztrátou, ať už blízkých nebo svých domovů a neznají vlastně pocit bezpečí.
7: No a vy sama a vaši kolegové, jak obtížný máte přístup k těm lidem, vlastně, které zmiňujete, kteří jsou závislí na humanitární pomoci, mají třeba i psychické problémy, protože už se to táhne. S jakými případy se zkrátka vy setkáváte v terénu a co pro ně můžete udělat, co pro ně děláte?
9: Já už jsem zmínila uzavření těch hraničních přechodů, takže to je určitě jedna z překážek pro přísun humanitární pomoci. Určitě bych také zmínila, že mnoho cest a silnic bylo vlastně během té doby zničeno, takže i ta přeprava v pásmu Gazy je velice náročná, ať už časově nebo koordinačně.
7: Čili jak se dostáváte vlastně k těm klientům, jak se vaši kolegové nebo vy dostáváte k těm lidem?
9: Určitě. My se v současné době právě soustředíme především na psychosociální podporu. Přímo v Gaze působí sociální pracovnice, která řeší individuální případy a vlastně i pro ní je náročné se k těm klientům dostat, buď musí jít například pěšky, nebo si dlouho dopředu vlastně domlouvat tu dopravu, aby se za těmi lidmi dostala a mohla jim individuálně pomoci a zajistit další podporu.
7: Jak úspěšná je vaše sbírka Charita pro Gazu a k čemu ji využíváte?
9: Sbírka Charita pro Gazu vlastně už běží 3 roky a za tu dobu se nám povedlo vybrat přes 5 milionů korun, za což moc děkuju. Já jsem zmínila psychosociální podporu. My spolupracujeme i s místní organizací SAVA, která provozuje nepřetržitou krizovou linku a věnuje se právě psychosociální sociální podpoře v pásmu Gazy a je to už i zmíněné individuální poradenství, kdy podle potřeb jednotlivých klientů propojujeme rodiny s další humanitární pomocí nebo jim pomáháme zajistit dostatečné nebo vhodné ubytování nebo třeba zajistit zdravotní pomůcky.
7: Čili abychom si to mohli představit v té prostě prekérní, pro nás nepředstavitelné situaci, mluvíte-li o psychosociální péči pro obyvatele v mimořádně vlastně obtížných podmínkách, tak s čím se ti lidé konkrétně nejčastěji obracejí na vaše kolegy?
9: Jsou to určitě pocity úzkosti, žalu, vyrovnávají se vlastně se ztrátou blízkých, domova. Vidíme i případy, že roste počet lidí, kteří uvažují o sebevraždě, takže je to o nějaké intervenci, o tom mít možnost, že ty lidi někdo vyslechne, že se mají na koho obrátit a že je vlastně nasměrujeme na ty možnosti, které v Gaze jsou, i když právě z důvodu omezování humanitární pomoci, tak není to tam dostatečné a vlastně je potřeba ten přísun pomoci nadále rozšířit.
7: Připomenu, že izraelské operace v pásmu Gazy zabily na 74 tisíc lidí, většina z toho byli civilisté. Jak vlastně dlouho hodláte v pásmu Gazy působit? Vy sami tam můžete vlastně pracovat?
9: Jak jsem zmínila, my tam vlastně pracujeme díky spolupracující organizaci a máme vlastně na místě i kolegyni, která sama v Gaze žije a má tam svou rodinu, takže ty podmínky jsou velice náročné i vlastně co se týká koordinace, pomoci a i třeba budoucího působení. My tam určitě chceme působit nadále, ale záleží to právě i na té aktuální situaci a na těch možnostech. My vlastně se snažíme hledat cesty, jak můžeme pomoc rozšířit a dostat se k více lidem a třeba se zaměřit i na další sektory zdravotnictví. Nicméně ty možnosti v tuto chvíli jsou velice omezené a samozřejmě bude záležet i na možnostech financování pomoci.
7: Tak tolik manažerka zahraniční komunikace Charity Česká republika Zuzana Haníková. Moc vám děkujeme za rozhovor a za váš čas. Ať se daří, naslyšenou.
9: Naslyšenou, děkuji.
7: Posloucháte Odpolední plus a to přesně v 15 hodin a 20 minut. 59% Britů by podpořilo návrat Spojeného království do Evropské unie. Vyplývá to z průzkumu agentury YouGov. Ten vyšel týden poté, co plán opětovného připojení Británie k Unii zmínil britský premiér Andy Burnham. A ve studiu už je Jaromír Marek z naší zahraniční redakce, který dlouhodobě sleduje dění ve Velké Británii a měli jsme ho tam i jako zpravodaje. Vítej.
10: Pěkné odpoledne.
7: Tak britský premiér Burnham promluvil o možnosti návratu země do Unie na stranické konferenci před týdnem. Téma od té doby zaplnilo veřejný prostor. Jak si Andy Burnham vlastně ten návrat představuje? Řekl něco bližšího?
10: No, ono je to pořád v takové, řekněme, fázi, kdy otevírá debatu o tomto tématu, ale už řekl jasně, že to by mohl být plán labouristické strany pro příští volby. No a ten mechanismus, jakým by se Británie dostala zpátky do Evropské unie, by byl vlastně podobný, nebo měl by být podobný, jakým z Evropské unie odešla, a to znamená referendum. To znamená, že by sami britští občané tedy rozhodli, jestli chtějí se trvat v tom současném stavu, anebo se opravdu do Evropské unie vrátit.
7: No ale proč vůbec by se podle britského premiéra měla země do unie navracet, když před lety vlastně něco takového nezmiňoval?
10: No, on trošku, pravda, ten svůj názor poupravil, protože když kandidoval v těch doplňujících volbách v červnu, které ho vynesli do Downing Street, tak zcela takto otevřeně o tom nemluvil, ale ta situace byla trochu jiná. Ten volební obvod, ve kterém kandidoval, nebyl by tomu úplně nakloněný, ale na té stranické konferenci minulý týden to téma otevřel opravdu naplno a ono to ale není žádná novinka, protože on byl dlouhodobě příznivcem návratu do Evropské unie, sám hlasoval pro setrvání a ono vlastně v loni, letos v červnu, to bylo 10 let od referenda a už vlastně celý letošní rok to téma jakéhosi návratu opravdu se velmi často skloňuje, protože ty důvody, kromě těch, řekněme, geopolitických, kromě toho, že Spojenému království se nedaří konzumovat ten mimořádný vztah se Spojenými státy, o kterém se v Británii často mluví, ale ten, řekněme, bezprostřední důvod, který asi je jasný každému Britovi, který to tedy alespoň chce vidět a vnímá to každý den, tak to je ekonomika, protože už od ledna vycházejí nejrůznější studie, ze kterých vždycky vychází, že zkrátka Brexit Británii mnoho pozitivního nepřinesl. Dokonce se mluví
7: Britů
10: o tom.
7: Ochudil.
10: Je to tak, že 4 až 8% je ztráta HDP oproti tomu, kdyby Británie z Evropské unie neodešla.
7: Jenom jde tak, ta ekonomická data jsou víceméně jasná. Britové schudly. Takže jaké reakce ten plán Andyho Burnhama vyvolal, a to především v Británii, ale i v zahraničí?
10: No tak řekli jsme těch 59% lidí, kteří by si přáli, aby něco takového jako návrat do Evropské unie nastalo. Co se týká politické scény, tak tam samozřejmě jsou velcí odpůrci tady jakéhosi kroku zpět, a to jsou především konzervativci, konzervativní strana a také strana Reform UK Nigela Farage, ale v tuto chvíli lejbristé mají většinu a dokonce vychází z průzkumu, že právě poté, co zaznělo tady tento plán, tak ty preference lejbristů vzrostly, takže zdá se, že v tuto chvíli se trefili lejbristé do, řekněme, nálad nebo očekávání většiny populace. A pokud jde o ty reakce v zahraničí, tak ty jsou vlastně veskrze kladné. Velmi to uvítal ať už ty vrcholní představitelé Unie, ale jednotliví politici, polský prezident, premiér, francouzský prezident Macron, ale ten zmínil takovou drobnost, kterou bych to uzavřel, že pokud by se Británie opravdu vrátila, tak tentokrát by to bylo na 100%, protože Britové vlastně v té unii i v době, když ní byli tak jako na jednu nohu a půl, měli různé výhody, což tentokrát s tím návratem by jim to asi už nikdo neumožnil.
7: Uzavírá Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Díky moc, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
7: Sucho v Česku pokračuje a dnes úplně vyschne Husinecká nádrž na Prachaticku. Kvůli dlouhému suchu do ní přitéká méně vody, než z ní odtéká. Co tak nízká hladina pro přehradu znamená? Přímo na místě je náš reportér Lubomír Smatana. Lubo, pěkné odpoledne.
11: Dobrý den si z Husinecké přehrady.
7: Tak pověz, jak to tam vůbec vypadá, co kolem sebe vidíš?
11: Tak na první pohled je to samozřejmě trošku děsivé, protože hladina klesla oproti normálu o 7 metrů, břehy jsou naprosto obnažené, ale to samozřejmě není to nejhorší. Nejhorší je, že vlastně teďka už přitéká méně vody, než odtéká, a za chviličku to budou regulovat vodohospodáři, čili udělají to, že tam bude otékat, že bude z přehrady odtékat tolik vody, kolik do ní vtéká, dojde k takzvanému stavu stálého nadržení přehrady, a to je ten okamžik, kdy vlastně vyčerpá přehrada všechen objem své vody a už zkrátka bude na tom svém maximálním nebo minimálním minimu, nevím, co je to správnější říct. Takže to nastane asi za několik hodin, když se podíváte na web Povodí Vltavy, tak tam jsou ty odečty, teďka zbývá nějakých 5 cm k této kritické hodnotě.
7: No a zjistil jsi, jak teď budou konkrétně postupovat vodohospodáři?
11: No to vím úplně přesně, oni když dosáhnou té kritické hladiny, tedy hladiny stálého nadržení, tak v tu chvíli to, co do přehrady doteče, to budou vypouštět. Zatím přitéká 212 litrů za sekundu plus minus, otéká dvojnásobek a oni to potom zastaví, bude otékat to, co přitéká. A co budou dělat dál? No, budou to pozorovat a budou asi jako my ostatní laici čekat, až naprší a neuschne, protože jiná možnost není.
7: No a jaký vliv tedy má ta situace na lidi v okolí? Jak se jich to dotýká, těch, kdo potřebují vodu?
11: No já bych řekl, nejdřív má to vliv na zvědavce. Tady se na hrázi shromáždilo obrovské množství lidí a střídají se, fotografují a jsou tady, řekl bych, dokonce zájezdy, že lidé jezdí od místa k místu, jezdí od Orlíku, od Podolského mostu, jezdí sem, všude se to fotografují, chodí se dívat na ty přehrady. Tady se moc tedy dívat nemohou, protože tady je ochranné pásmo a už jsem slyšel z amplionu, hodně nenápadný amplion, ozvala se výstraha, jestli tam budete vcházet, tak normálně sem přijede policie České republiky a budete v nějakém správním řízení pokutování a tak dále. Ale jaký to má vliv na ty normální lidi, kteří tu bydlí, tak třeba v Husinci, ptal jsem se, tak tam voda nepoklesla ve studnách. Sem vlastně pitná voda přechází z Římova, což je dole na Malši přehrada, takže to zásobování je odinut, není odsud, takže tady ta přehrada zatím na nějaký zásadní vliv na to, na tu pitnou vodu nemá, ale celkově to ty lidi děsí a je to vlastně zvláštní pocit zmaru, protože vidíte, že ta příroda neustále vysychá, že se nic jiného neděje, že neprší a že to vypadá hodně podobně na mnoha místech a že to je takový jako nepříjemný, rozumím, tísnivý pocit.
7: Tak uvidíme v pondělí, o tom mají jednat nejvyšší čeští politici, snad se něco povede vymyslet. Tolik Lubomír Smatana z takzvaně nadržené přehrady v Husinci. Naslyšenou.
11: Naslyšenou, příjemný den.
7: Dopady sucha řešila v ranním vysílání také kolegyně moderátorka Šárka Feniková, a to s vodohospodářem Českého rybářského svazu v Českých Budějovicích Pavlem Moravcem.
12: Nejvíc to pociťujeme na takových těch drobných tocích, těch přítocích do těch rybářských revírů, kde často ty potůčky jsou v dnešní době suchý a blížíme se vlastně k období, kdy se bude rozmnožovat struh potoční a ten často tady ty drobný kapiláry využívá k tomu, že právě tam má svoje trdliště a rozmnožuje se a tato místa jsou právě suchá, takže on si bude muset letos hledat jiná místa na těch hlavních tocích a to je docela problém.
7: Co pro vás teď konkrétně znamená, když kraj vyhlásil stav sucha?
12: Znamená to, že z některých těch přehrad bude snížen odtok. Už jsme některé tady ty snížené odtoky zaznamenali v letních měsících. Například nádrž Zímov trošičku snížil odtok, šel pod tu minimální úroveň, kterou měl předtím povolenou, už někdy v polovině srpna. My jsme na to reagovali, že jsme na tady tom revíru pod tou nádrží zakázali rybolov, protože zde máme právě potočáky a lipany, který chceme, aby dlouhodobě v tom revíru fungovaly, takže jsme na to reagovali takhle.
7: Některé jihočeské rybníky, například ten největší Rožmberk, se letos nebudou lovit. Co to kromě finanční ztráty pro vás znamená?
12: Pro nás to nemá až takový dopad, protože my máme místní organizace, které pro nás ty ryby produkují, takže my jich máme dostatek těch ryb do těch našich revírů. A i vlivem toho sucha my na některé revíry omezujeme to vysazování nebo úplně rušíme, takže těch ryb potřebujeme trošičku méně než v letech předchozích, takže tam úplně nás to až tak netrápí.
7: S vodohospodářem Pavlem Moravcem mluvila Šárka Feniková. Bylo půl čtvrté a jsou tu zprávy Martina Matějky.
2: Český rozhlas Plus.
0: Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 22 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Prilouky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 16 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už více než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítl ústavní soud. Senátoři namítali, že opakované změny pravidel a zvyšování limitů vedly ke stále nižší ochraně zdraví. Soud ale rozhodl, že nařízení je v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný, oba bývalí manažeři vinu odmítají. Maximální povolená cena nafty zítra klesne, litr budou čerpací stanice pro moc prodávat nejvýš za 47 korun a 23 haléřů, to je o 74 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo určuje maximální ceny každý den zatím do konce měsíce. Polská policie zadržela mladého muže, který v komplexu odborných škol v Ostrolence útočil nožem. Zranil 9 lidí, z toho 2 vážně, informuje o tom rozhlasová stanice RMF FM. Zadrženým je 19-letý student, který po činu z areálu škol utekl. Policie mladíka chytila nedaleko městské pláže. Policie v současnosti vyšetřuje motiv pachatele i přesný průběh útoku. Lidé mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jen osobně do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby úřady průkaz nevydávají. A Slovinsko bude v neděli v referendu hlasovat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků, informovala o tom agentura APA. Návrh předložila proruská strana Pravda, která do parlamentu vstoupila po dubnových volbách. Slovinsko je třetí evropskou zemí, která vyhlásila podobné referendum. Na Slovensku a ve Švýcarsku návrh hlasování neuspěl. Na D1 z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Klimkovice na kilometru 344 odklízejí následky nehody. Provoz teď stojí, policie dopravu odklání na Klimkovice exitem 342. Souběžná silnice je tak zcela ucpaná na samotné dálnice. Teď dojíždí do kolony na 340. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru čekejte silný provoz. Pomaleji pojedete do omezení na 23. kilometr, je to už na více než půl hodinu. Na D10 z Prahy do Turnova na průjezdu Mladou Boleslaví řeší nehodu. Na 44. kilometru se dá projet pouze připojovacím pruhem. Tvoří se tam kolona. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A zítra čekajte oblačno až zataženo a teploty 16 až 23 stupňů. Tolik zprávy, teď už je ve vysílání na řadě repríza pořadu Interview plus Pavlíny Nečáskové.
13: Slovenský parlament vyslovil poprvé po 33 letech nedůvěru jednotlivému ministrovi. Pro odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby hlasovala s opozicí i koaliční Slovenská národní strana, která ho původně do vlády nominovala. Bortí se Robertu Ficovi koalice, může dojít na předčasné volby rok před těmi řádnými. A kdo z těchto problémů těží na politické scéně nejvíc? O tom bude dnešní Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
13: A vítám také našeho hosta, kterým je slovenský sociolog a komentátor Michal Vašečka. Zdravíme vás do Bratislavy.
14: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň do Prahy.
13: Když chce strana vyměnit svého ministra, většinou k tomu není třeba hlasování v parlamentu, ale stačí, když se dohodne s premiérem a ten ho přece odvolá. Proč se to v tomto případě nestalo?
14: No, začali sme z ostra. Nestalo sa to z viacerých dôvodov. Jednak pre veľmi dobré vzťahy Roberta Fica s Tomášom Tarabom v zmysle oceňovania schopnosti riadiť veľmi komplikované ministerstvo životného prostredia, tak ako si to Robert Fico predstavoval. Ja k tomu samozrejme neskôr poviem bližšie. No a za štandardných okolností by jednoducho, keď nejaká strana, ktorá nominuje človeka, sa rozhodne, že už ho nechce v tej vláde mať, obráti sa na premiéra, no a premiér by jej mal vyhovieť, pretože to je koniec koncov súčasťou nejakej koaličnej zmluvy. No v tomto prípade to nenastalo. Robert Fico to odkladal celé mesiace. Vzťahy predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka a Tomáša Tarabu sa dostali do fázy osobnej nevraživosti a až nenávisti. No a Andrej Danko sa jednoducho rozhodol, že neustúpi, napriek tomu, že Slovenská národná strana nemá takú podporu dnes, aby ako sa hovorí, mohla vyskakovať. A napriek tomu si povedal, že neustúpi. Robert Fico čakal, že predsa len po tých pár mesiacoch vyšumia tie zlé vzťahy. No ale ono sa to nestalo. Čiže Andrej Danko jednoducho siahol po kroku, ktorý je pomerne neštandardný. Stalo sa to v histórii Slovenska iba raz, že by takýmto spôsobom vlastne sa odvolával nejaký minister v parlamente. No a prišlo k hlasovaniu, ktoré v konečnom dôsledku môže Andreja Danka oslabiť, ale to už je na ňom, že či sa mu to podarí obrátiť na nejakú pozitívu. O tom sa dnes diskutuje na Slovensku, že či vlastne urobil dobre, alebo je to sebevražedný pokus.
7: No, Tomáš Taraba ale po svém odvolání ve vysílání Slovenské teatry řekl, že se ještě před hlasováním v parlamentu domluvil s premiérem Ficem, že přece jenom odstoupí. Proč to neudělal? Mohla se tedy vláda vyhnout té bezprecedentní situaci ve Slovenské národní radě?
14: Áno, vieme, že to povedal pán Taraba. Nevieme, že či je to pravda, že či to tak naozaj bolo. Ja osobne si myslím, že bolo to ďalší spôsob, ako naťahovať čas. Koniec koncov Robert Fico Andrejovi Dankovi vlastne jasne odkázal tesne pred tým hlasovaním, že keď teda vlastne neustúpi, tak ono to môže viesť až k predčasným voľbám. Ja chcem povedať, že je úplná zhoda na Slovensku, že tie predčasné voľby v hre neboli nijak zásadne, že to bol iba odkaz predsedovi Slovenskej národnej strany, nech teda neblbne a nech stiahne túto požiadavku.
7: No ale on ho neposlechl, no, takže není to přesto teď už trošičku ve hře, když tá hrozba nezafungovala?
14: No, v hre, ja si myslím, že to nie je veľmi v hre, ale je pravdou, že pozícia Roberta Fica je pomerne problematická, pretože má podporu veľmi tesnej väčšiny v parlamente, ale ani to nevieme, a to nie preto, že by sme to mali zle zrátané, ale pretože Tomáš Taraba okolo seba bol schopný zhromaždiť niekoľko ľudí, ktorí za istých okolností môžu byť verní viac jemu ako koalícii, ale my v skutočnosti nevieme koľko. Vieme bezpečne o dvoch, ale hovorí sa až o piatich. Čiže ono sa to celé mení na veľmi neprehľadnú hru, kde Tomáš Taraba, ako sa na Slovensku hovorí, drží kľúče od miešačky a je len otázka, že nakoľko bude ochotný to použiť proti Robertovi Ficovi. Tam tie vzťahy, no, niektorí hovoria, že sú napäté, naopak z druhej strany vidíme, že je tam zo strany Roberta Fica oceňovanie schopnosti Tomáša Tarabu. Ja by som dokonca povedal, že sa začalo uvažovať a nie je úplne ako hlúpo, že niekto ako Tomáš Taraba by mohol byť v ďalekej budúcnosti nástupcom Roberta Fica v Smere, pretože má všetky charakteristiky, ktoré má aj Robert Fico a mohol by byť v tomto zmysle lídrom. Ja skôr si myslím, že že môže prísť k vytvoreniu novej politickej strany okolo Tomáša Tarabu, ale je faktom, že z hľadiska politickej kultúry a spôsobov riadenia vecí verejných, tí dvaja sú si k sebe veľmi blízky.
7: A to, že, jak vy říkáte, tá hviezda Tomáše Taraby stoupala, to je ten dôvod, proč tolik vadil šéfovi Slovenskej národní strany Andrej Dankovi?
14: To ste trafili naprosto presne. Áno, Tomáš Taraba zatienil Andreja Danka, ktorý nemá tak dramatickú podporu, skôr klesajúcu. Pre mnohých ľudí sa stáva skôr zdrojom rôzneho humoru. A on sám, treba povedať, že na tom participuje, že sám si aj zo seba vie urobiť srandu, ale mnohí ho už neberú úplne vážne, kdežto Tomáša Tarabu, a to je úplne jedno, aký názor majú na jeho politiku, dnes začali brať všetci vážne ako stálicu na politickej scéne. Ja iba zopakujem pre českých poslucháčov, že Tomáš Taraba je pomerne slušne vzdelaný človek, na rozdiel od mnohých iných, ktorí sa pohybujú v tomto prostredí. A vlastne do parlamentu prešiel prvýkrát na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko, Mariana Kotlebu. A následne teda sa vždy vedel zariadiť tak, aby nielen prežil, ale vlastne z minima vedel vždy navariť na tej politickej scéne maximum. No a to hovorí o tom, že je to technik moci, ktorí síce mnohí majú veľmi závažné pripomienky k tomu, ako riadi Ministerstvo životného prostredia. Ja teda poviem, že patrím k ním, pretože nie len, že nedáva dôraz na ochranu životného prostredia, ale je to jednoducho podnikateľ na ministerstve, ktorý vlastne obhospodaruje eurofondy a každý, kto rozumie Ministerstvo životného prostredia v našich krajinách Strednej Európy, vie, že cez tieto ministerstva tečú obrovské finančné prostriedky z eurofondov. No a presne tak tá činnosť aj vyzerala.
7: Asi môžeme dodať, že Tomáš Taraba byl kritizován třeba za to, jakým způsobem obměňoval vedení národních parků. Také ho mnozí jeho kritici obvinují z toho, že jde příliš na ruku pytlákům, tudíž povoluje různé lovení medvědů od chráněných bobrů, ale Slovenská národní strana by ráda na jeho místě viděla Filipa Kufu, který má také za sebou několik kontroverzních kroků. Zmíním třeba bezdůvodné propouštění letitých odborníků, jízdu čtyřkolkou v národním parku, přelety vrtulníkem nad chráněnou ptačí rezervací. Co by to ve vedení rezortu znamenalo? Změnilo by se něco?
14: To je vlastne otázka, na ktorú nemáme úplne odpoveď. Filip Kufa rozhodne nie je tak kompetentný ako Tomáš Taraba. No ale to vlastne v tomto prípade môže znamenať skôr niečo dobré pre životné prostredie na Slovensku, pretože presne ako ste povedali, zásahy do napríklad národných parkov, ktoré nastali na Slovensku, sú natoľko bezprecedentné, že ohrozujú dokonca peniaze z plánu obnovy. Sú bezprecedentné v tom, že každý si zrejme vie z českých poslucháčov predstaviť, čo je to piata zóna ochrany v národnom parku. To je zóna, kde je zakázaný vstup. No a zrazu sa rozhodnutím ministerstva z toho stala zóna 1, to znamená tam, kde môžete stavať hotely a infraštruktúru. To boli rozhodnutia, ktoré častokrát už sa stávajú nevratnými v niektorých konkrétnych prípadoch. Takže ja osobne tvrdím, že menej kompetentný človek v tomto prípade, menej ako rok pred parlamentnými voľbami, by možno bol veľmi príjemnou správou pre životné prostredie na Slovensku.
7: Při situaci, kdy se vládní strana spojí s opozicí, aby odvolala ministra, tak mnozí by v tom viděli porušení koaliční smlouvy, tak to není?
14: Áno, presne tak. Teraz sa bavíme o tom, že koaličná zmluva vlastne je s drapom papiera, ale už to vlastne aj nikomu nevadí. Zopakujem, tá koalícia už vládne vlastne na šnúrke od nohavíc Tomáša Tarabu. A je v tomto zmysle všetko záleží od nejakého vzájomného jednania Roberta Fica a Tomáša Tarabu, ako sa budú schopní dohodnúť. Ja predpokladám, že Robert Fico dovládne. Jemu ešte žiadna vláda nepadla. On vždy vlastne, a to bol aj hlavný odkaz svojim voličom, vždy keď porovnával svoje vlády s vládami opozičnými, on vždy vlastne hovoril, áno, naše vlády nemusia robiť všetko úplne dokonale, ale my vieme držať moc, my vieme proste odovzdať to, čo sme slúbili. A toto bol hlavný odkaz. A on sa toho bude snažiť držať. No a či už to bude forma nejakej politickej korupcie, alebo jednoducho snaha o dobré vzťahy, permanentné vyjednávanie, aj ad hoc, alebo dokonca veľmi, by som povedal, znížené stretávanie sa v parlamente, lebo aj to sa dá jednoducho, že ten parlament sa začne stretávať ďaleko menej, ako by sa mohol a mal. To sme už zažili aj v posledných mesiacoch na Slovensku. Čiže týmto spôsobom sa dá nejako dovládnuť, ale treba povedať, že výsledkom toho bude jednoducho správa vecí verejných, ktorá bude veľmi problematická, trpieť bude Slovensko a občania tej krajiny. No a zároveň treba povedať, že takto tragicky vlastne žiadna z predchádzajúcich vlád Roberta Fica nevyzerala. Toto je jeho štvrtá vláda a je úplná zhoda, že z hľadiska toho, čo vlastne robí a ako robí, je to najslabšia vláda Roberta Fica.
7: Hostem Interview Plus je dnes slovenský sociológ Michal Vašečka.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Napětí a spory ve vládních koalicích nejsou zas tak nic nového. I v české vládní koalici vidíme neshody mezi dominantním hnutím ANO a jeho menšími partnery, například při přijímání rozpočtu, což také dnes čeká slovenský parlament. Je ta situace podle vás na Slovensku vážnější?
14: No, ona je vážnejšia z viacerých dôvodov. Prvá je tá, lebo to je mimochodom téma, ktorú ja rád rozoberám so všetkými svojimi českými priateľmi, ktorí sa stále snažia porovnávať tieto dve krajiny bývalého Československa. Ona je vážnejšia poprvé v tom, že inštitúcia, nielen demokratické inštitúcie, ale inštitúcie právneho štátu na Slovensku dlhodobo nefungujú tak dobre ako v Českej republike. A teraz sú systematicky oslabované, jednak veľmi konkrétnymi krokmi, ktoré majú za cieľ oslabiť tie inštitúcie právneho štátu, ale tiež niektoré iné aj nekompetenciou ľudí, ktorí ich riadia. Čiže ide to z dvoch strán. Po druhé, tá situácia je vážnejšia kvôli ekonomike, aj keď možno v Českej republike si niektorí myslia, že dobre už bolo v Českej republike, tak na Slovensku teda musím povedať, že ten pocit je nepomerne väčší. Slovenská ekonomika a treba povedať, že ten navrhovaný rozpočet to nejako nerieši, je na veľmi dobrej ceste, aby sa stala jednou z tých problémovejších ekonomík Európskej únie. Ja nerád používam ten príklad Grécka, lebo tam ešte ďaleko Slovensko nie je a ekonomovia argumentujú, že zrejme by to trvalo ešte dlhé roky zlého manažmentu, kým by sme sa tam dostali, ale rozhodne Slovensko stráca pôdu pod nohami, to je úplne zrejmé. Jednoducho z krajiny, ktorá bola v závese za Českou republikou a Slovinskom, sa dostala ďaleko hlbšie, je predbiehaná Polskom, Estonskom, Litvou a ďalšími krajinami strednej a východnej Európy a všetci to vlastne na Slovensku vedia, čiže z toho samozrejme pramení aj pomerne zlý pocit. No a tá situácia je vážnejšia tiež kvôli tomu, že celková spoločenská atmosféra na Slovensku, musím povedať, že už neprispieva veľmi k tomu, aby sme pozerali s veľkým optimizmom do budúcna, pretože opozícia síce vie veľmi trefne kritizovať vládu Roberta Fica, a to musím povedať, že robí dobre, ale takisto ako napríklad Robert Fico v minulosti, keď bol v opozícii, neprináša veľmi konkrétne návrhy, že čo s tým vlastne urobiť.
7: A k tomu sa hned môžeme dostať, pretože Slovensko čekají na konci října komunálne a krajské voľby, tak promítne sa do ich výsledku nejak táto současná situácia i tá vládní krize?
14: V komunálkach si to nemyslím. Jednak ako všade vo svete, koniec koncov komunálne voľby, to je trošku iný šport a ľudia volia častokrát ľudí, ktorých naozaj dôverne poznajú, čo na tej národnej úrovni nie je. No a tiež polarizácia na Slovensku, to vyprázdnenie z politického stredu je tak masívne, že jednoducho čokoľvek sa stane na tej strane súčasnej vládnej koalície, ono sa to už veľmi v tejto chvíli nepremieta do tých percent. Nejakí ľudia odchádzajú smerom k fašizujúcej republike, a tá rastie, to treba povedať, ale inak sa to už nepremieta zásadným spôsobom.
7: Regióny, menší miesta bývali baštou smeru, tak to už neplatí?
14: Toto platí, ale to Slovensko je ešte farebnejšie ako napríklad Česká republika, či už je to geomorfologicky, proste kultúrne, historicky, je to nesmierne farebná krajina a chcem pripomenúť, že v niektorých častiach Slovenska budú vyhrávať kandidáti a vieme to presne pomenovať, ktoré to sú kandidáti kresťanských demokratov, ktorí majú svoje štruktúry po celom Slovensku, vlastne už takmer ako posledná strana spolu so Smerom. Niektoré časti východného Slovenska bude brať Igor Matovič, dokonca v prostredí romských osád napríklad, tak to bolo aj v predchádzajúcich voľbách. V niektorých prostrediach rurálneho Slovenska dokonca má šancu zvíťaziť progresívne Slovensko, napríklad na Južnej Orave, ktorá je luteránska luteránska, protestantská, tak to bolo aj vo voľbách parlamentných. Čiže ono, je to veľmi farebné, ale v princípe platí to, čo hovoríte vy, že rurálne prostredie v princípe skôr sa hlási k stranám súčasnej vládnej koalície. Ale tiež treba povedať, že tí, čo vyhrajú, budú zrejme nezávislí kandidáti, ale medzi nimi je veľmi veľa ľudí, ktorí sú skôr blízky Smeru a Hlasu.
7: Vy ste zmiňoval už opozici, když sa podíváme na ty celorepublikové předběžné průzkumy, tak v těch dlouhodobě vede opoziční progresivní Slovensko. Mělo by ale koaliční potenciál, umí opozice využít těch sporů v koalici nejenom ke kritice Roberta Fica?
14: Zatiaľ je to veľmi rozpačitý pohľad, treba povedať, a dá sa tomu rozumieť. Opozícia je nesmierne fragmentarizovaná a samozrejme sú tam zásadne iné pohľady na spravovanie vecí verejných. Sú tam liberálne strany, je tam progresívna strana, ktorá je v tomto zmysle skôr centro-lavá, sú tam konzervatívci, sú tam kresťanskí demokrati. Čiže vystavať koalíciu, ktorá by pozostávala zo 4-5 politických strán, ktoré navyše sú radikálne rozdielne, je vlastne veľmi odvážne a môže to vlastne prehlbovať ďalšiu nestabilitu Slovenska.
7: Hostem Interview Plus je dnes slovenský sociolog Michal Vašečka. Slovensko zažilo minulý měsíc tragický útok, při kterém 13-letý chlapec zabil nožem ve škole svou učitelku a spolužačku. Stejně jako další 11-letý útočník před rokem ve Staré Spišské Vsi projevoval sympatie k nacismu. Slovenská vláda slibuje boj proti extremismu a radikalismu. Podniká k tomu už nějaké systémové kroky?
14: Nie, táto vláda nepodniká žiadne systémové kroky v tejto oblasti, to treba povedať veľmi jasne, ale teda menej kriticky, a hovorím to trošku s úsmevom, tak ako v mnohých iných krajinách na svete po takýchto strašidelných, tragických útokoch, ľudia začínajú veľmi často reagovať tým, že treba viac kamier do škôl, treba viac bezpečnostných nejakých ochran, treba nejaké turnikety, treba zábrany, treba viac psychológov. To je síce pekné, to ale v skutočnosti úplne nepomáha. To, čo som bohužiaľ nepočul na Slovensku dostatočne, ale a skôr zo strany občianskej spoločnosti, zo strany odborníkov na vzdelávanie, že všetko predsa súvisí s tým, nakoľko je škola inkluzívnym prostredím a prostredím, do ktorého tie deti radi chodia, nakoľko je bezpečným miestom. A v tomto zmysle odpovede, že bohužiaľ nie je. Ja iba pripomeniem českým poslucháčom, že za posledné 4 roky na Slovensku zomrelo viac učiteľov ako policajtov. Vlastne bolo zabitých teda. No a to je štatistika, ktorá je desivá, pretože pri policajtoch, áno, nemalo by sa to stávať, ale bohužiaľ je to súčasťou ich povolania, že riskujú v boji so zločinom, ale učitelia predsa to je niečo iné. Čiže to, v čom vlastne krajina zlyháva, a nepochybne Slovensko nie je jediné, je to, že veľmi málo sa snaží investovať do pochopenia sociálnej izolácie, prípadnej šikany zo strany rovesníkov. Jednoducho všetky prvé signály, ktoré prichádzajú, dostatočne rýchlo riešiť. Ten prípad v Staškove na Kysuciach je tragický práve v tom, že v tomto prípade dokonca vlastne všetci reagovali pomerne správne. Stará mama toho chlapca, ktorý teda vraždil, si všimla nejaké zmeny v jeho správaní a kontaktovala školu. Škola kontaktovala políciu a psychológov. Psychológovia aj prišli, len už to nestačilo. Čiže dokonca ešte aj vtedy, keď, a mimochodom chcem povedať, že neviem, či to v Českej republike bolo sledované s takou intenzitou, riaditeľka zrejme zachránila ďalšie životy tým, že veľmi statočne sa zamkla s týmto útočníkom v riaditeľni a snažila sa ho ukludniť, čo sa jej aj podarilo, ale ona vlastne nesmierne veľa riskovala, ale vlastne všetko prebehlo ako malo, No a aj tak vlastně se stala tato strašná tragédie.
7: No, když to přeneseme zpět na politickou scénu, tak přesto v parlamentu stále sedí i Hnutí Republika, které vzešlo z krajně pravicové strany Mariana Kotleby. A právě za toto hnutí v Prešovském kraji bude kandidovat na pozici hejtmana Milan Mazurek. Ten v minulosti zpochybňoval výklad nacistické historie, mluvil o lžích a pohádkách, o milionech zavražděných Židů. V roce 2019 byl odsouzený za nenávistné výroky o Romech, kvůli tomu také tehdy přišel o svůj poslanecký mandát. Jak velké šance má dnes na vítězství v komunálních volbách?
14: Ano, toto je presne tá vec, ktorú treba sledovať. Ja som to aj pred chvíľou naznačil. Prešovský kraj zrejme sleduje celé Slovensko v tomto zmysle. Vlastne do vyššieho územného správneho celku kandidujú viacerí, ale teda tie najdôležitejšie dve postavy sú predseda KDH Majerský a práve pán Mazurek z Republiky. To, pokiaľ by sa pánovi Mazurkovi podarilo vyhrať v Prešovskom kraji, je to veľmi silný signál pre parlamentné voľby, lebo Republika je naprosto viditeľne na vzostupe. A treba povedať, že v tej chvíli by bolo veľmi vhodné, keby Robert Fico zaúradoval, pretože Republika je čiastočne výsledok jeho práce a jeho politiky. A pokiaľ si bude chcieť zobrať niektorých voličov od Republiky späť, on bude musieť značne pritvrdiť rétoriku. To je ťažko predstaviteľné v dnešnej situácii, pretože od toho pôvodného sociálneho demokrata on sa vzdialil teda na míle. Ale pokiaľ to bude chcieť urobiť a riešiť tú situáciu, tak jednoducho bude musieť sa stať ako v niečom až brutálnym. No a v tomto zmysle Prešovský kraj je v podstate jazyčkom na váhach a bude veľmi veľa signalizovať o budúcnosti Slovenska.
7: Jak sa teďkon ale k té

0: brať tak, ako vlastne nejaký odkaz, že teda týmto smerom majú ísť. A chcem pripomenúť sociologicky, že z hľadiska hodnotových orientácií tie dve strany už majú k sebe pomerne blízko. Myslím, ich voliči. Je tam rozdiel demografický, republiku podporujú skôr mladší voliči, smer predovšetkým seniory, ale z hľadiska hodnotových orientácií antidemokratickej, antizápadnej, antimenšinovej charakteristiky a tak ďalej, tam sú už dneska prelínania, ktoré sú veľmi silné. Čiže pán Mazurek napriek svojmu veku môže teoreticky veľmi pekne osloviť seniorných voličov zo strany Smer.
1: Naším hostem byl dnes slovenský sociolog Michal Vašečka. Děkujeme za to.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A od mikrofonu sa loučí Pavlína Nečásková.
2: Pri Bohemia Rádio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
3: 16 hodin. Odpolední plus pokračuje další hodinou vysílání. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
2: Český rozhlas plus.
3: Zájem o přihlašování nových lidí k trvalému pobytu ve Špindlerově mlýně pár desítek hodin před volbami roste. Proč a jak na tuto nezvyklou situaci vedení reaguje město? To zjišťovala naše reportérka a o takzvané předvolební turistice budeme mluvit i s expertem na právo. Jde o ovlivňování voleb? Služby pro lidi bez domova se v Moravskoslezském kraji chystají na krušnou zimu. V rozpočtech organizací chybějí peníze na provoz a platy. Hrozí, že budou muset pomoc omezit? A jaký smysl má v době umělé inteligence překládání beletrie? Jakou roli hrají v době technologií klasické knihovny? I to jsou otázky, které se dnes řeší na frankfurtském knižním veletrhu. Vezmeme vás tam. Ale nejprve si poslechněte zprávy dnes v podání Martina Matějky.
4: Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 22 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 16 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už více než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi. Evropská unie by podle Evropského parlamentu měla víc chránit své zájmy ve vztazích s Čínou. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili europoslanci. 27 se podle nich také musí snažit vyrovnat vzájemný obchodní deficit.
5: Sama Ursula von der Leyen ve svém projevu uvedla, že máme deficit s Čínou 1 miliardu euro denně. Tak si myslím, že jako to je opravdu na pořadu dne.
6: Říká europoslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO, která návrh podpořila. Podle dokumentu musí Evropská unie zajistit, že nebude na Číně závislá tak, aby to Peking mohl využít proti ní. Europoslanci přitom hrozby vidí například v oblastech, jako je elektronika, mikročipy nebo syrové materiály. Unie ale podle Ondřeje Koláře dál povede s Pekingem dialog.
7: Říkáme, že Čína je partner, ale není to spojenec a je potřeba se mít na pozoru a rozhodně si od ní nenechat nic líbit.
6: Dokument upozorňuje také na porušování lidských práv v Číně a požaduje propuštění politických vězňů. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že na dvě zahraniční nákladní lodě v bulharských vodách zaútočily ruské drony. Moskva tento incident nekomentovala a v důsledku útoku se včera jedna loď potopila, druhou zachvátil požár.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že šlo o kombinovaný útok mořskými i létajícími drony. K tomuto závěru dospěli ukrajinští a bulharští vojenští experti, řekl Zelenský a zdůraznil, že ukrajinské drony se rozhodně v ekonomické mořské zóně Bulharska nepohybovaly. Podle ukrajinského prezidenta se Rusko těmito útoky snaží úplně znemožnit mořeplavbu v západním Černém moři. Právě tudy totiž prochází koridor, kterým Ukrajina vyvážela většinu své zemědělské produkce. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité

0: tresty, rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek IKEMu Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petra Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř institutu. Rozsudek není pravomocný, obhájci poškozených i obžalovaných stejně jako státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání. Jeden z poškozených, chirurg Ivan Netuka, je s rozsudkem částečně spokojený.
1: Na jednu stranu určitě cítím satisfakci, upřímně na druhou stranu cítím i velký smutek, kam spory mezi inteligentními lidmi mohou až zajít, a silně rezonuje u mě ten výrok paní soudkyně, že více sebereflexe od obžalovaných by určitě tou satisfakcí bylo.
0: Obžalovaní Malý a Raška k jednání nepřišli, už dřív vinu odmítli, jejich obhájci dnešní rozsudek nechtěli komentovat. Rekordní zásilku drog zadrželi úřady v Laosu na mezinárodním letišti ve známém turistickém letovisku Luang Prabang. Zabránili v odletu soukromému letadlu, jehož posádka se chystala odletět ze země s nákladem 520 kg metamfetaminu. Z prvních výslechů zadržené posádky vyplývá, že destinací drog měla být filipínská metropole Manila.
2: Soukromý tryskáč přiletěl do Laosu z Malajzie bez nákladu, pouze se dvěma piloty a jedním pasažérem na palubě. Ve chvíli, kdy k němu na letištní ploše přijeli dodávky a začali na palubu nakládat 23 velkých pytlů, zasáhla policie. Zadržela také část letištního personálu, protože je v podezření, že se na celé operaci přímo podílel. Dohromady jde o 13 lidí. Laos je jednou z nejdůležitějších destinací v jihovýchodní Asii, odkud proudí drogy do velkých asijských měst. Ale jednorázové odhalení takhle velkého objemu je podle laoské policie zcela výjimečné. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Cestující příměstskou dopravou v Libereckém kraji si od nového roku připlatí za jízdenky. Ceny vzrostou v průměru o 2%, rozhodli o tom krajští radní. Důvodem je růst cen pohonných hmot a zvýšení minimální mzdy. Roční síťová jízdenka zdraží ze současných 10 000 na 12 000 korun. Výhodnější bude placení jízdenek elektronickou peněženkou přes kartu Opus Card nebo mobilní aplikací Idolka. Změnu ještě musí projednat zastupitelé Libereckého kraje. A skončilo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Zájem výrazně překonal loňský rok. Podle organizátorů se přihlásilo přes 3000 školáků. Z uchazečů nakonec vyberou 26 kadetů, kteří si příští rok při parabolickém letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže.
3: Výběrové řízení je vypsáno pro žáky, děti mezi 13 a 18 lety a nám se podařilo mít téměř naprosto rovnoměrně rozprostřené věkové zastoupení.
4: Říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek. Uchazečům teď začíná další fáze. Do 25. října musí natočit představovací video.
3: A potom bude následovat další a další etapy, které budou postupně, řekněme, eliminovat jednotlivé uchazeče, až nám z toho vykrystalizuje opravdu ta celá 26.
4: Mise Zero G je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 10. kilometru pojedete v koloně do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. Je to už na téměř 40 minut, navíc v koloně schořela motorka. Na 12. kilometru se jede jen levým pruhem. Na D10 z Prahy do Turnova na průjezdu Mladou Boleslaví řeší nehodu. Na 44. kilometru se dá projet pouze připojovacím pruhem, tvoří se kolona a brzdí se. Na 40. kilometru zpoždění je přes 30 minut. Na Pražském okruhu je silný provoz v obou směrech před Ořechem ve směru na letiště. Znovu regulují provoz, brzdí se u Vestce na 3. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno i zataženo. Zpočátku čekáme i polojasno a na západě Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší čtvrteční teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak naměří 19 až 23. Na jižní Moravě bude kolem 25 stupňů a na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. To byly zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Odpolední Plus.
4: Máte nás naladěn 8 minut po 16. hodině a od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Radnice ve Špindlerově Mlýně zaznamenává krátce před komunálními volbami nezvykle velký zájem žádostí o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, to považuje za snahu ovlivnit výsledky voleb. Snaží se proti tomu bránit. Jak? To už je otázka na reportérku Adelu Kavříkovou. Hezké odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Vedení města v reakci na tu vzniklou situaci aktuálně komunikuje s ministerstvem vnitra a s týmem právníků teď zvažuje podání trestního oznámení. Postup zájemců o trvalý pobyt totiž nezávislý starosta Martin Jandura považuje za účelový pokus o ovlivnění výsledků voleb. Připomíná, že Špindlerův mlýn čekají miliardové investice i změna územního plánu a snahy o manipulaci se podle něj stupňují.
4: Adelo, a kolik lidí se vůbec nově do Špindlerova mlýna přihlásilo?
5: Tak jde o přibližně 40 lidí a někteří z nich dokonce sami kandidují. Minulý týden v pátek pak vzbudil podezření případ, kdy se na jedinou adresu přihlásilo 11 lidí, což místní úředníci začali neprodleně prověřovat přímo v terénu. Na radnici přitom denně zvoní telefony a přicházejí další žádosti o trvalé bydliště. Samotní úředníci považují takový nápor za bezprecedentní. Doplním, že o 15 míst v zastupitelstvu se ve Špindlu uchází celkem 7 volebních stran a hnutí, což je nejvíce za několik uplynulých let. K volbám tam může v pátek a v sobotu dorazit přesně 821 lidí.
4: Mluvíme o Špindlerově mlýně, ale evidují zvýšený zájem přihlášení k trvalému pobytu i nějaké další obce, další města?
5: Podle našich zjištění v okolí podobnou zkušenost nemají, ovšem s výjimkou Pece pod Sněžkou. I tam evidují vyšší zájem o přihlášení trvalého bydliště. Od začátku roku prý jde o zhruba 50 lidí. Na rozdíl od Špindlerova mlýna ale žádosti přicházely průběžně a neskokově během několika dnů najednou. Radnice v Peci proto situaci sice sleduje, za neobvyklou ji ale zatím nepovažuje.
4: Tak tolik Adela Kavříková. Děkujeme moc za informace, naslyšenou.
5: Hezký den, naslyšenou.
4: No a volební pravidla a administrativu kolem teď ještě probereme z právního hlediska. Ve vysílání srdečně vítám Stanislava Balíka, děkana Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a bývalého ústavního soudce. Hezký den.
6: Dobrý den.
4: Tak pane Balíku, kde vůbec z vašeho pohledu vede hranice mezi legitimní změnou bydliště a takzvanou volební turistikou? Dá se na to odpovědět z hlediska zákonů? Co o tom říkají?
6: Já bych řekl, že tady spíše se dá odpovědět judikaturou, zejména teda několika nálezy ústavního soudu, které už jsou třeba ze začátku druhého desetiletí tohoto století. V podstatě týkalo se to ku příkladu Vřenska nebo Karlovy Studánky. Ono vlastně v prvé instanci, pokud někdo napadne neplatnost voleb, tak o tom rozhoduje krajský soud a proti jeho rozhodnutí je možné podat ústavní stížnost. Čili v podstatě tímto způsobem je ta problematika už vyjudikována. Já si domnívám, co jsem slyšel o průběhu toho, co se děje ve Špindlerově mlýně, že tam prostě dřív nebo později to někdo podá k tomu krajskému soudu a v podstatě tam se bude posuzovat, do jaké míry je ta situace toho přihlašování důvěryhodná a do jaké míry může zpochybnit důvěryhodnost těch voleb. Já si myslím, že nic nebrání nikomu, aby se někam přihlásil k trvalému pobytu na druhé straně, ale to neznamená, že to nemůže ohrozit důvěryhodnost těch voleb, zejména pak, jestliže je to zcela na první pohled viditelné do jedné budovy účelově a podobně. Čili...
4: No a promiňte, že vám skáču do řeči, pane Balíku, ale co ta judikatura vlastně, kterou jste zmínil sám, říká, je dostačujícím nástrojem k posouzení oné hranice, na níž jsem se ptala, anebo je třeba na místě i nějak dál legislativně upravit, jak vlastně by se lidi směli nebo nesměli před volbami stěhovat?
6: Víte, já si myslím, že tady stojíme v podstatě před zdánlivým problémem, že je to vlastně vždycky na posouzení každého toho konkrétního případu, za jakých okolností se někdo někam stěhoval. stěhoval a tady v podstatě a kam, že jo? Čili jinými slovy, jestliže se někdo nastěhoval do Pece v lednu letošního roku, protože je tam vlastníkem bytu a v podstatě děti tam začaly chodit do školy, tak si myslím, že v podstatě takovému člověku nelze říct, že se tam hlásí účelově a má jasně.
7: To je jasné, to je úplně jasné, ale ptám se na to, jestli vlastně máme dostatečné nástroje, jako právní, myslím zákonné, k tomu, jak postihovat tu druhou stranu spektra, tedy ty, kdo se účelově někam přihlásí, ať už na městský úřad nebo do nějaké ubytovny a podobně.
6: Víte, takhle jako samozřejmě nemáme na to nějakou právní úpravu a asi by to nebylo ani rozumné, aby byla úprava typu nikdo se nesmí stěhovat x měsíců před volbami, čili v podstatě samozřejmě trošku se situace zlepšila tím, že existuje informační systém správy voleb, čili v podstatě už se tak podle těch stálých seznamů voličů ví, v jaké obci kdo je teda voličem a třeba před těma více než 10 lety byl problém třeba pro ten krajský soud se v tomto orientovat. Dneska už se snadno získají představy o tom, kde kdo bydlel, odkud se odstěhoval, jak dlouho tam byl v tom voličském seznamu. Mm-hmm. Čili v podstatě pro to dokazování se ta situace zlepšila, ale neznamená to, že se v podstatě nebude muset vždycky ten soud rozhodnout o tom, jestli to je nebo není důvěryhodné a za jakým účelem se tam kdo stěhoval.
7: Ano, já jsem se ptala i proto, že třeba ústavní právník Ondřej Preuss minulý týden v našem vysílání řekl, že tu volební turistiku by měl omezit nový zákon o správě voleb, který by měl zavést jednotný seznam voličů. Taková věc by podle vás mohla pomoci a fungovala by?
6: Tak já si myslím, že zase by to byla spíš taková ta praktická stránka věci, že by byl ten jednotný seznam voličů a v podstatě v něm by se dalo hledat i to, jakým způsobem kdo kde se pohybuje a mohlo by se snáze potom zjišťovat, jestli ten člověk se pohybuje účelově nebo jestli se nepohybuje účelově, ale ten jednotný seznam voličů stejně v podstatě nemůže někomu zabránit, aby zakázat se stěhovat a myslím si, že vždycky je to prostě na rozhodnutí toho krajského soudu a myslím si, že v podstatě, jak říkám, jestliže jsme tady už několik desítek nebo mnoho let v situaci, že se ví, že se tohleto děje, že je to mnohde účelové a myslím si, že nakonec si s tím v podstatě už ty krajské soudy dokážou poradit, protože nutno říct, že v podstatě situace, že by třeba ta judikatura ústavního soudu nějak bobtnala, to se nedá říct, čili znamená to, že ty krajské soudy prvoinstančně rozhodují o neplatnosti těch voleb už tak, že vědí, jak se k tomu mají postavit.
7: V souladu víceméně. Rozumím. Děkujeme. To byl Stanislav Balík, právník, bývalý soudce ústavního soudu a děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity. Díky za vysvětlení a za váš čas. Hezký den.
6: Rádo se stalo. Nashledanou.
7: Posloucháte Odpolední plus a to v 16 hodin a přesně 17 minut. Chladné dny se blíží a noclehárny pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji mají problém. Kvůli osekaným státním dotacím, které jim vyplácí hejtmanství, chybějí organizacím peníze na provoz a na platy zaměstnanců. Některým organizacím pomohou města, jiná se ale obávají, že budou muset provoz omezit.
8: Ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Kněžková-Brňáková se připravuje na nejtěžší zimu, co pamatuje. V čele organizace je 13 let.
9: Teď nám chybí za celou organizaci 2,8 milionu a to je opravdu částka, kterou prostě nemáte někde na bankovním účtu. To znamená, že se může stát, že nebudeme mít na mzdy.
8: Noclehárna v Bohumíně funguje po celý rok, každý den. Běžný stav je 15 lůžek.
10: A nahoře 5 žen.
8: Dá se říct, že je plno.
10: Přes zimu určitě ano.
8: Sociální pracovnice Alena vše připravuje. V zimě budou lidem bez domova poskytovat i místo v teple, i když budou matrace plné. Podobně jsou na tom i v dalších městech Moravskoslezského kraje. Armádě spásy chybí peníze na platy pracovníků noclehárny pro muže bez domova v Havířově.
11: Ta situace není pro nás jednoduchá, nicméně v této chvíli můžeme ubezpečit, že naše služby, které poskytujeme primárně lidem bez domova, určitě budou poskytovány ve stejném rozsahu a ve stejné kvalitě, jako byly poskytovány bez ohledu na to, že teď to financování je nejisté.
8: Ředitel Marek Blahut jedná o podpoře s městem a doufá, že osekaný rozpočet vystuží i kraj a stát. Ohrožené služby pro lidi bez domova podle mluvčí Jany Končítkové podrží i Bohumín.
12: My nemůžeme nechat sociální služby padnout. Pracují s klienty, mají zaměstnance, takže jsme připraveni organizacím částečně pomoci. Nicméně z dlouhodobého hlediska je to nesystémové řešení. Nelze do nekonečna převádět náklady státu na rozpočty měst.
8: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí šlo letos na sociální služby v kraji víc peněz než v loni a jen na hejtmanství, jak je rozdělilo. Moravskoslezský kraj už dříve Českému rozhlasu řekl, že žádné další peníze sociálním službám nepošle. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Český rozhlas.
13: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
7: Demokratické principy v době sociálních sítí, technologie, které nemusí jen pomáhat, a také role kulturní politiky v překládání knih do cizích jazyků. To je jen několik témat, o nichž se mluví na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Co zaujalo mezinárodní publikum? I to sleduje přímo na místě naše reportérka Kateřina Svátková. Katko, přeji hezký den.
14: Dobré odpoledne.
7: Pověz, jak to dnes ve Frankfurtu na veletrhu vypadá?
14: No tak celé výstaviště už je opravdu plné lidí. Je tady nádherné slunečné počasí, což je táhne ven. Spousta lidí sedí venku po lavičkách, nejčastěji tedy s telefonem v ruce. Hodně lidí tady opravdu pracuje. Je tady spousta literárních agentů, spisovatelů, buď ti, kteří tady mají autorská čtení, nebo ti, kteří ještě na nějakou svoji akci čekají. Spousta fotografů, prodávají se tady práva na překlady do cizích jazyků, jsou tady velká obchodní jednání. No a velkým tématem byly dnes v médiích, to se ještě vrátím k včerejšímu dění, vlastně k zahájení veletrhu, protože opravdu velkým tématem byly dozvuky včerejšího zahájení. Česko je tady jako čestný host a měli jsme tam tedy několik mluvčích, mimo jiné ministra kultury Otto Klempíře za motoristy v té politické rovině a Radku Denemarkovou, spisovatelku za literáty. Denemarková pronesla hodně kritický projev, a to na účet české i světové politické scény. Mluvila o tom, o čem ostatně píše i ve svých knihách. Kdo z posluchačů její knížky čte, tak vlastně ho nemůže překvapit to, o čem Radka Denemarková mluvila. Jak žít v totalitě, jak se totalitě bránit, jak prosazovat práva slabších. No a Otto Klempíř byl na tom úvodním ceremoniálu vypískán, reagoval na to jen tím, že vlastně považuje za dobré, že je literatura slyšet, a o projevu Radky Denemarkové se vyjádřil v tom smyslu, že nějakým způsobem nebyl fér a že byl vůči němu příliš kritický. Spisovatelka na to reagovat nechtěla. Každopádně, když jsem dnes byla na její besedě s tchajvanskou autorkou Yang Shuangzi, tak bylo v hledišti plno, a bylo to právě i proto, že se zastávala vlastně těch sociálně slabších, politicky slabších. A celá ta česká účast je díky téhle kauze, řekněme, daleko viditelnější. Radka Denemarková se stala v jistém smyslu vlastně nejdůležitější mluvčí celé té české účasti.
7: Katko, a která témata v souvislosti s českým čestným hostováním dnes nejvíc rezonují, když půjdeme k tomu dnešnímu programu?
14: Ten dnešní program je naplněný a je to určitě, dnes tady byl hodně vidět Jaroslav Rudiš, to je náš tady velmi populární autor, autor žijící v Německu. Německy tady vydal novou knihu, která se v originále jmenuje Vody Toten Sprechen, kde mrtví promlouvají, a byl hostem mimo jiné i televizní půlhodinovky. On je jedním z autorů, jehož plakáty je vidět i různě po městě tady ve Frankfurtu, a dneska byl vlastně zároveň otevřen český stánek, to je také velké téma, i když možná menší v poměru tom, o čem se mluví, protože to je vždycky místo, kde se právě odehrávají ta velká obchodní jednání. Můžeme tam při práci sledovat literární agenty, kteří opravdu mají jednu schůzku za druhou a věnují se prodeji práv podařit se to může, nemusí. Nakladatele, které jsem zatím oslovila, tak reagovat úplně nechtěli ani ti agenti a uvidíme, je teprve druhý den veletrhu, uvidíme tady vývoj české účasti v průběhu celých těch 5 dnů na veletrhu, jestli se českou literaturu opravdu podaří zviditelnit tak, jak si to ten projekt Czechia 2026 klade za cíl.
7: Frankfurt je místo ukazování knih, ale také kulturního dialogu. Jak se mu daří, řekněme, mezi překladateli z češtiny do cizích jazyků?
14: Tohle je právě jeden z těch momentů, na který se projekt Czechia 2026 soustředí už od samého založení. Posledních 9 let překládá se hodně. Česká republika sem přivezla skoro 140, tuším, nových překladů do cizích jazyků, nejenom do němčiny, ale i do angličtiny, protože co si budeme povídat, zásadní pro úspěch knihy, pokud chceme mluvit o mezinárodním úspěchu, tak je mít překlad do angličtiny. Je tady vidět zároveň taková snaha trochu pootočit obrazem české literatury v zahraničí, tak, abychom, nebo aby nás jako čtenáři, aby nás lákala i současná témata, nejenom samizdat, nejenom to, co bylo, řekněme, před 50, před 70 lety, abychom se přestali vlastně v určitém slova smyslu a v tom nejlepším smyslu vlastně obracet jenom ke jménům, jako je Milan Kundera a Václav Havel, což se vlastně dělo i včera během toho zahájení, když už se mluví o české literatuře, tak synonymem prostě je Kundera, Havel, Hrabal, možná Seifert, ale vlastně my hledáme tady to pootočení směrem k těm novým tématům. Máme tady úspěšné autory, máme tady Marka Torčíka, Kateřinu Tučkovou, takže určitě je o čem mluvit.
7: Tak ono, to pootočení za Václavem Havlem asi bylo pochopitelné vzhledem k jeho výročí.
14: Určitě.
7: Ale ještě pověz, kdo ze zahraničních autorů přitahuje pozornost návštěvníků frankfurtského veletrhu?
14: Já jsem teď kousek od jedné ze stagí televize ARD a tam je jedna opravdu z velkých hvězd, Gisèle Pelicot, žena, o které se hodně mluvilo v souvislosti s jejím případem příšerného sexuálního zneužívání. Ta žena o tom napsala knihu, stala se vlastně stváří nějaké rezistence, tak na to je teď úplně narváno. Podobně narváno bylo na Jill Lepore, americkou historičku, která tady debatovala na téma militantní demokracie, došlo třeba i na témata jako možná manipulace třeba volebních hlasů ve Spojených státech, na celkové posuny ve vnímání demokracie, nějaké celospolečenské, ale i samotné vnímání západního světa v souvislosti s válečnými konflikty a s proměnami ve společnosti.
15: You know, political scientists talk about democratic backsliding, that is healthy democracies that seem to be falling.
14: Jill Lepore mluvila mimo jiné o úpadku, erozi demokracie a souvislosti s proměnou třeba i vzdělávání v této souvislosti. No a letošní ročník je a bude hodně politický a samozřejmě i tady budeme sledovat, kdo zítra dostane Nobelovu cenu za literaturu.
7: Z frankfurtského knižního veletrhu se přihlásila naše reporterka Kateřina Svátková. Katko, děkujeme a hezký den.
14: Díky, hezký den.
7: Vedle zavedených autorů, jako je Jaroslav Rudiš, Radka Denemarková nebo Jáchym Topol, se ve Frankfurtu představí také autoři, kteří na německém knižním trhu teprve začínají, jako třeba Jonáš Zbořil nebo Alice Horáčková. Právě ta do Frankfurtu přiváží svou knihu Rozpůlený dům o rodině, jejíž část byla odsunuta do Německa. V ranním vysílání mluvila o odezvě, se kterou se na svou knihu u německých čtenářů zatím setkala.
16: Téměř každý den mi píšou německý čtenáři se svými příběhy a vlastně já jsem teď měla dosud možnost jezdit do Berlína, byla jsem v západním Německu, byla jsem i v Bavorsku a ještě se chystám vlastně do Rakouska. Tam byla teď knížka vlastně minulý týden vyhlášena knihou měsíce rakouského rozhlasu ORF, takže já si vlastně nemůžu vůbec na ně stěžovat. Spíš se tak udiveně dívám, jako opravdu ta Alenka trochu říši divu a jsem teda hrozně ráda. Myslím si, že tomu pomohl samozřejmě i ten Frankfurt a toho hostování. No.
17: Jak tedy je důležitý z vašeho pohledu? Jde hlavně o další nové kontakty v tom německojazyčném a literárním světě, nebo tam jde o tu účast třeba i veřejnosti, že se prostě můžou objevit noví čtenáři?
16: Já myslím, že to je kombinace všech těch faktorů. Pro mě vlastně Frankfurt znamenal i to, že knížka, u které mi říkali, že je příliš tlustá, obsáhlá, že vlastně ten překlad jako bude těžký získat, tak si myslím, že i díky tomu, že vlastně tam byly dotace na ty překlady, takže se to podařilo. Člověk samozřejmě dostává pozvánky na vlastně zajímavá čtení, kde zase musím říct, teda ty němečtí čtenáři opravdu jsou velice disciplinovaní a hodně chodí. Já jsem zatím měla vlastně všude plno. Jsem vlastně z toho překvapená, jak vlastně tam opravdu jako funguje dobře ta návštěvnost a teďko nemluvím jenom teda o velkých festivalech, třeba jako jsem byla předevčírem v Göttingenu, ale vlastně i na docela jakoby malých místech, jako je Bad Berleburg, ty lidé chodí a ty knížky si kupují. Byť teďko se mluví o té poměrně velké krizi na německém knižním trhu, že vlastně i němečtí autoři zažívají ústup, co se týká prodejnosti. Pořád je to pro nás, bych řekla, obrovský trh, kde nás čekají vlastně jako čtenáři, kteří se zajímají. No, mně se stalo, že mi říkali na čteních, že si dělají rodokmen, že si kreslí ty čtenáři podle mé knížky nebo si vypisují do deníku určité pasáže, takže na to opravdu jako se dívám dost jako nadšeně. No.
17: Čili pokud slýcháme, že Němci se tolik jako nezajímají o českou kulturu, tak z vašeho pohledu to neplatí, ten zájem o společnou historii bude.
16: No zájem o společnou historii určitě je. Já jsem na začátku tady vlastně téhleté celé cesty od vydání knížky v češtině do vydání překladu. To trvalo 4 roky, když byly takové skeptické hlasy. Známá berlínská překladatelka mi říkala, Alice, jako je to zajímavá knížka, ale vlastně Sudety už dneska nikoho nezajímají v Německu. A já jsem teda hrozně ráda, že se spletla. No.
17: Mluvila jste o té situaci literatury v Německu. Řeší tam tedy z části třeba vaše kolegové podobné problémy, jako je podfinancovaná kultura nebo obměny kulturní politiky podle toho, jak se střídají politické reprezentace?
16: Ano, to je tam velké téma. Jako na to člověk narazí, prostě když cestuje po tom Německu. Současný ministr kultury tam má takovou podobnou pozici asi jako současný český ministr kultury. Vznikají tam proti němu různé akce. Mně se stalo v Brémách, že tam vlastně jsem dostávala nálepky, různé odznáčky, protože vlastně knihkupectví nezávislé v Brémách bylo na zásah jejich ministra kultury vyškrtnuto z ocenění pro nezávislé knihkupce. Taky tam ta nálada je poměrně napjata, ale samozřejmě je to pořád úplně jiný trh. Je to v podstatě 80 milionů čtenářů, k tomu si připočtěme vlastně čtenáře v Rakousku a Švýcarsku, takže to je opravdu teď historická šance pro české autory vlastně se ukázat a ukázat, že ta naše literatura je zajímavá, že tam máme nejenom společnou minulost, ale i ty příběhy a že ty příběhy můžou být vyprávěné vlastně z trošku jiné perspektivy, s takovým jako jiným odleskem. Myslím si, i ten humor je tam u nás a ty Němci mu rozumí, jako jsem vlastně pravou tím překvapená. Asi tam nějaké porozumění jako hlubší bude.
7: Tolik spisovatelka Alice Horáčková, která na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu představuje svou knihu Rozpůlený dům. Bylo 5:30 a to znamená zprávy a Martin Matík.
13: Český rozhlas Plus.
0: Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 20 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 14 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už více než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi. Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v roce 2023. Ústavní soud zamítl návrh už podruhé před 2 lety, to bylo hlavně kvůli formalitám. Olomoučtí policisté dopadli 3 cizince podezřelé z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem z celého Česka. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem. Nebo při nákupu plastových výrobků. Mužům hrozí až 8 let vězení. Slovinsko bude v neděli v referendu hlasovat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků, informovala o tom agentura APA. Návrh předložila proruská strana Pravda, která do parlamentu vstoupila po dubnových volbách. Slovinsko je 3. evropskou zemí, která vyhlásila podobné referendum. Na Slovensku a ve Švýcarsku návrh v hlasování neuspěl. Tady jedničce z Prahy do Brna zase zde moci jezdu na Pražský okruh. Z 10. kilometru pojedete v nesouvislé koloně do omezení na 23. kilometr. Je to celkově na více než půl hodiny. Na D10 z Prahy do Turnova od sjezdu na Bezděčín postojíte v koloně ze 40. kilometru. Půl hodiny se popojíždí na 44. kilometr. Tam se po nehodě dá projet stále jen připojovacím pruhem. Na Pražském okruhu je silný provoz v obou směrech před Ořechem. Od D5 se popojíždí 15 minut. Ve směru na letiště regulují provoz v tunelech. Brzdí se u Jesenice na 82. kilometru a zpoždění je kolem 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno i zataženo, zpočátku čekáme místy i polojasno a na západě Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší čtvrteční teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Posloucháte Odpolední plus.
7: Švédsko podpoří v rámci Severoatlantické aliance protivzdušnou obranu Polska. Do země vyšle své vojáky i technické vybavení, aby bránilo logistický hub Řešov-Jašonka na východě země. Tam se nachází dopravní a logistický uzel klíčový pro západní podporu Ukrajiny. A více už si teď povíme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Katko, pěkný den.
18: Dobré odpoledne.
7: Tak zjistila si o té švédské misi něco víc?
18: Ta švédská mise v rámci Severoatlantické aliance začne v prosinci a trvat by měla přibližně půl roku do června roku 2027. Oznámil to švédský premiér Ulf Kristersson a už to i potvrdil polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš, který zároveň poděkoval Švédsku jako výbornému kolegovi v Severoatlantické alianci. Účastnit se té mise budou jednak raketové systémy protivzdušné obrany Patriot, které Švédsko do Polska vyšle, ale také asi stovky švédských vojáků, kteří budou ty systémy obsluhovat. Ještě do jara loňského roku ten letecký a železniční uzel chránili Američané, ale ti se loni v dubnu začali stahovat v rámci přeskupení amerických sil v Evropě. Potom ochranu prostoru převzali evropské síly v rámci NATO, například Němci, Norové a Nizozemci, kteří tu právě mají systém NESAMS, ten ale v prosinci vystřídají ty švédské patrioty. Švédové už mimochodem teď od října v Polsku působí se svými Gripeny v rámci mise pro obranu vzdušného prostoru východního křídla NATO.
7: Katko, a jak důležitý je vůbec ten dopravní úzel Řešov-Jašonka?
18: Pro Ukrajinu je vlastně stěžejní, protože jim měsíčně projde asi 18 tisíc tun vojenské, ale i humanitární pomoci. Polská televize TVN to dokonce vyčíslila na 90% západní pomoci pro Ukrajinu, která projde tím hubem. A je to také jedno z míst, které jak Polsko, tak spojenci v rámci Severoatlantické aliance považují za místo ohrožené ruským přímým nebo hybridním útokem, což i teď zaznělo od švédského premiéra, když oznamoval, že se Švédsko bude dílet na obraně logistického centra v Polsku. Ono už v roce 2023 policie a Polská agentura pro vnitřní bezpečnost, tedy něco jako naše BISKA, v okolí hubu odhalila ustavené kamery, které měly sledovat nejen to logistické centrum samotné, ale také pohyb na kolejích vedoucích do toho centra. Vyšetřovatelé následně prokázali, že šlo o ranou fázi přípravy sabotáže.
7: No a právě kvůli útokům na zásobování Ukrajiny Polsko také mění svá bezpečnostní opatření. Můžeš vysvětlit jak?
18: Ano, ono se to hlavně týká polsko-ukrajinských hraničních přechodů, včetně těch kolejových. V září Rusko zautočilo několikrát na cíle jen pár set metrů až kilometrů od polské hranice. Byly to útoky proudovými drony na čerpací stanice, na železnice. A vždy, když je vyhlášený poplach, tak to na nějakou dobu paralyzuje provoz na hraničních přejezdech. V případě vyhlášené hrozby leteckého útoku, totiž například teď pohraničníci vyvádí cisterny s palivem z těch front čekajících na hraniční a celní kontrolu mimo fronty, aby vlastně nebyly nebezpečím v případě zásahu. Polsko a Ukrajina také teď jednají o společných hraničních kontrolách, které by se přesunuly na polské území. Jak by to mělo fungovat, ale zatím není jisté nebo známé. Polsko ale také posiluje bezpečnost vlastních železničních koridorů, na které se pak napojují ty ukrajinské, protože Polsko je transportní zemí pro ukrajinskou pomoc, nejenom to centrum v Jašonce.
7: Tak tolik Kateřina Havlíková, varšavská zpravodajka Českého rozhlasu. Díky za informace a za vstup, Katko, naslyšenou, hezký den.
18: Naslyšenou.
7: A přesuneme se, zůstaneme v zahraničí, ale přesuneme se za Atlantik. Ve Spojených státech vznikl nový mediální obr. Rodina blízká Donaldu Trumpovi ovládla filmová studia, streamovací služby i zpravodajské stanice CNN a CBS. Kritici se obávají o nezávislost zpravodajství. Hollywood se bojí propouštění a menšího počtu filmů. Co spojení znamená pro diváky a i pro americká média, to nám teď poví naše washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová. Jano, vítej.
19: Dobrý den.
7: Tak ti noví majitelé, rodina Ellisonových, mají prý blízko k prezidentu Trumpovi. Jak moc a jakou roli to hraje v tomto zmiňovaném obchodu?
19: Lucie je tak moc, že dokonce bydlí 20 minut od sebe na Floridě vedle Trumpova Mar-a-Lago, ale to samozřejmě není jediná blízkost. Tu firmu Skydance, která celý ten nákup udělala, tu vede David Ellison, to je syn, tomu je 43 let a on je synem Larryho Ellisona a to je spoluzakladatel softwarové firmy Oracle a jeden z nejbohatších lidí na světě. A tenhle ten Larry Ellison je právě ten Trumpův spojenec, to je jeho sponzor, platil mu kam paní jsou si blízko právě i jako sousedé, protože on tam vedle něj poté, co se Trump vrátil do Bílého domu, tak přestěhoval to svoje sídlo vedle hned Mar-a-Lago. No a jeho syn David letos v dubnu například pořádal ve Washingtonu večeři na Trumpovu počest a to ve stejný den, kdy akcionáři Warner Brothers, jednoho z těch hollywoodských slavných studií, ten obchod schválili. A ještě jednu věc, Paramount před převzetím Ellisonovými zaplatil Trumpovi 16 milionů dolarů za urovnání žaloby s televizí CBS a vlastní právníci té firmy říkali, ne, to, my to máme vyhraný, to není potřeba, aby jsme to urovnávali tu žalobu a přesto to Ellisonovi zaplatili, protože Donald Trump si to tak přál.
7: No a pod jednou střechou se teď tedy ocitají dvě velká filmová studia, Paramount a Warner, ale také zpravodajské stanice CNN a CBS. Co ještě vlastně tahle rodina ovládá a zní to jako úplný monopol, čeho se tedy kritici toho sloučení obávají?
19: Monopol to není, ale je to určitě má dominantní postavení na trhu, je to opravdu gigant. Oni ještě totiž vlastní streamovací služby, teď HBO Max a Paramount Plus. A to je, oni vlastně kam se podívají, tak to vlastní. Ten obchod jejich stál 110 miliard dolarů, strašně se zadlužili, soupeřili o to s Netflixem, takže ta cena byla vyšponovaná až na maximum. A nutno říct, že z pěti těch tradičních hollywoodských studií vlastně zbývají po tomto sloučení už jen 4, takže tisíce herců, režisérů, scénáristů, mezi nimi třeba Jane Fondová, Mark Ruffalo, tak oni sepsali takový otevřený dopis a v něm říkají, že se bojí propouštění, že se bojí, že se nebude točit tolik filmů, že to bude všechno stát více, takže ta firma, aby je uklidnila, a to teď David Ellison je na takovém turné, kde uklidňuje všechny, koho se to týká, že bude 5 let uvádět do kin 30 až 32 filmů ročně, jinak zaplatí velkou pokutu.
7: Tak jedna věc filmy, ale druhá věc je politika a každodenní zpravodajství. Chci se přeptat na velmi důležitou televizní stanici CNN. Donald Trump ji dlouhodobě nazývá jako fake news. Co s tou stanicí teď bude? Je to konec CNN?
19: Někteří kritici to avizovali a toho se báli, ale z těch prvních kroků Davida Ellisona se zdá, že to tak nebude a že naopak si je vědomí toho, že CNN je jednak má obrovské renomé, je to asi nejdůležitější americká televizní zpravodajská stanice. A potom je teda také schopná vydělat velké peníze a on se zadlužil velmi tím nákupem, takže bude potřebovat, aby CNN fungovala, aby byla nadále výdělečná, no a toto je osvědčený model, tak kterým funguje dosud a tím pádem i z těch jeho kroků vyplývá, že ho nebude chtít měnit. A on totiž tam ponechal vlastně ve vedení Marka Thompsona, to je dosavadní šéf CNN, to je člověk, který má obrovské žurnalistické renomé, on předtím vedl New York Times velmi úspěšně. Je to člověk, kterého se novináři váží a který je známkou určité stability toho, že se nebude dít v CNN to, co se po převzetí Ellisonovými dělo v té CBS. tedy, že vyhodili Stephena Colberta, toho kritika, kterého Donald Trump neměl rád, komika, a že to zpravodajství převzala kontroverzní novinářka Barry Weissová a učinila tam změny, které už jsou některé z nich nevratné.
7: Tak uvidíme, snad se tedy CNN udrží v nějaké podobě, která je i pro nás důležitá. Jana Ciglerová přispěla do Odpoledního plusu ze Spojených států. Díky za to. Naslyšení.
19: Díky za pozvání a hezký den.
13: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
7: Mladí lidé si podle rodičů nezvládnou pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Myslí si to 89% rodičů oslovených agenturou Ipsos. Většina se současně domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generaci stále dál složitější. 2/3 rodičů pomoc svým dětem řeší anebo řešit budou. A nepomáhají jim pouze finančně, třeba úsporami, ale také ručením vlastními nemovitostmi. A z jiného průzkumu vyplynulo, že 1/4 mladých lidí má zájem o stavební spoření, ale jak víme, samo o sobě nestačí. A když se podíváme na hypoteční trh, pak zjistíme, že průměrná úroková sazba je nejvýš za poslední 2 roky. Dnešní zpráva. Jaká rizika to všechno představuje do budoucna? Právě o tom teď budu mluvit se sociologem bydlení Petrem Sunegou, výzkumníkem ze Sociologického ústavu Akademie věd. Hezký den.
20: Dobrý den.
7: Tak pane Sunego, co vám především ten průzkum agentury Ipsos pro společnost Broker Consulting ukázal? Jaká je ta hlavní zpráva a případně co vás samotného na průzkumu zaujalo?
20: Mě svým způsobem potěšilo to, že v zásadě ten výzkum potvrzuje to, co vyplynulo i z našich dřívějších výzkumů. Mimochodem ten poslední relativně velký proběhl v roce 2023. A v zásadě bych řekl, že to jsou takové 3 nebo 4 věci. První věc je, že v české populaci existuje významná preference vlastnického bydlení před bydlením nájemným. Dále je to ta ochota rodičů pomáhat svým dětem při pořízení vlastnického bydlení. Tam mě možná trošku překvapilo to vysoké procento nebo ten vysoký podíl rodičů, kteří jsou ochotni v tomto směru svým dětem pomoci.
7: To je vlastně, promiňte, že vám skáče do řeči, to je vlastně skvělá zpráva, ale na druhou stranu také, jestli to není znouzecnost?
20: Určitě je to obojí. Je to obojí a to právě jsem chtěl říct, že tím třetím bodem je to zpráva o špatné finanční dostupnosti vlastnického bydlení u nás. V neposlední řadě ještě bych dodal to, Taková věc, kterou by možná bylo dobré si uvědomit, je, že my se vlastně o tom vlastnickém bydlení bavíme trošku tak, jako kdyby to bylo nějaké právo, které některým zůstává upřeno, ale fakticky to tak není. Samozřejmě by bylo krásné, kdybychom všichni mohli být vlastníci, ale naráží to na nějakou ekonomickou realitu. A možná, pardon, ano? Jestli ještě teda můžu doplnit, tak bych z těch našich výzkumů doplnil, že mnohem častěji ještě poskytují tu pomoc svým dětem rodiče, kteří sami takovou pomoc získali od svých rodičů. To znamená, že tam je nějaký jakoby zděděný vzorec chování, který se přenáší napříč těmi generacemi.
7: No ona ta finanční pomoc směrem k dětem se často děje na úkor vlastních finančních plánů rodičů a podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla se v budoucnu bude zvyšovat rozdíl mezi mladými, kterým s bydlením dokáže pomoci starší generace, tedy rodiče, a mladými, kteří takový bonus mít nebudou. A podle Hampla se může objevit zcela nová generace, která bude mít celoživotní zkušenost jenom s nájemním bydlením. Vy s takovým odhadem souhlasíte? Vidíte to také tak?
20: Já v principu s tím názorem souhlasím, že asi je pravděpodobné, že nerovnosti v této oblasti se do budoucna budou zvyšovat nebo prohlubovat. My jsme...
7: Zcela nová generace, která by celá měla celoživotní zkušenost pouze s nájemným bydlením, to asi ne. Vždycky bude část mladých lidí, kteří něco podědí v určitém věku od svých rodičů, že?
20: Určitě.
7: Ale ten rozdíl tím, se bude generace. Tedy zvyšovat.
20: Určitě a upřímně, ono vlastně, když se podíváme asi zpátky historicky, že před rokem 89, tak jako velká část populace České republiky žila v nájemním bydlení a nebyla to, doufám si říct, zase až taková tragédie, respektive řada lidí jako v tom, v čem bydlela, tak s tím byla relativně spokojená. Ale,
7: takže jsou v tom nějaká rizika? V tomhletom vývoji s tím trendem
20: samozřejmě, Samozřejmě určitě nějaká rizika v tom jsou a vlastně ta stávající situace, to znamená, že řada rodičů může si dovolit pomoci svým dětem získat vlastnické bydlení, je i díky tomu, že vlastně oni sami získali často bydlení za, neříkám, že teda všichni, za nestandardních podmínek, to znamená narážem na privatizaci, kdy vlastně nebyli nuceni platit tržní cenu toho bytu nebo domu, ve kterém bydlí, ale vlastně dostali nějakou formu jakoby transferu od státu nebo od obcí a díky tomu vlastně mohli ušetřit prostředky, které třeba dnes mohou poskytnout těm svým dětem, ale ten transfer od toho státu nebo obcí byl samozřejmě jednorázová záležitost, která už se nebude opakovat. Takže to samozřejmě může vést k tomu, co jste naznačoval, respektive co naznačuje pan Hampl.
7: No dnes právě ČTK přinesla zprávu, že průměrná hypoteční sazba je na 5,79% a dočetla jsem se, že když si někdo půjčí 3,5 milionu na 25 let, tak měsíční splátka činí přes 22 tisíc korun. Takže se ptám, jak to vlastně vidíte s tím bydlením mladých lidí do budoucna. Může se třeba právě nedostupnost bydlení stát, řekněme, hlavním důvodem ekonomického rozdělení společnosti, příčinou nespokojenosti nastupujících generací a možná i protestů v ulicích? Neblížíme se nějak k tomuto riziku?
20: Já nevím, možná bych to neviděl tak černě, že bychom se v tuto chvíli blížili. My jsme vlastně dělali nějaký průzkum mezi mladými generací, mezi mileniály a z toho průzkumu se ukázalo, že mladí zatím jsou v tomto směru poměrně, jak to říct, nejsou příliš
7: radikální,
20: přesně tak, to slovo, které jsem hledal. Takže, což ale samozřejmě nemusí trvat vždycky a může se to poměrně rychle změnit, ale zajímavé vlastně bylo, že z toho výzkumu vyplynulo, že oni se přiklánějí spíše k takovým těm tržně konformnějším řešením té dostupnosti bydlení, to znamená, že nevidí úlohu v tom, že všechno vlastně by měl zajišťovat stát a stát by měl nějakým významným způsobem dotovat bydlení, aby bylo dostupnější, ale myslí si, že ta hlavní aktivita by měla zůstat vlastně na lidech a nebo na jednotlivcích a jejich rodinách, řekněme.
7: Tak je to zajímavá zpráva. Tolik Petr Sunega, výzkumný pracovník ze Sociologického ústavu Akademie věd. Snad se neslyšíme na toto téma naposledy. Mějte se moc hezky a děkujeme. Naslyšenou.
20: Taky děkuju. Naschledanou.
7: Stále posloucháte Odpolední plus. Možnost vyzvednout si zboží kdykoliv, rychlost a pohodlnost dodání. To jsou největší výhody doručování zboží do výdejních boxů. Ty jsou mezi lidmi čím dál populárnější a roste také jejich počet. V Česku jich máme už přes 18 tisíc, což je pro představu skoro čtyřikrát tolik, co bankomatů. V minulosti však s výdejními boxy měly problémy některé obce, hlavně kvůli nevhodnému umístění.
1: Lidi objednali úplný kraveny, papírový kapesníky.
21: Do jednoho z výdejních boxů v centru Prahy pravidelně zaváží pan Roman. A řekl byste, že těch zavážek tady přibývá?
1: No třeba dřív už se nejezdili víkendy a teď už se jezdí furt i víkendy prostě non-stop.
21: Právě možnost vyzvednout si zásilku v jakoukoliv denní i noční dobu i o víkendu je jedním z důvodů, proč jsou výdejní boxy tak populární. V dnešní době jsou hlavním způsobem doručení zásilek už pro většinu Čechů, jak ukazuje průzkum společnosti Kantar pro firmu PPL, kterého se v únoru zúčastnilo 1000 Čechů. Mluvčí PPL Michaela Tůmová říká.
22: Ještě v roce 2023 volilo boxy jako primární způsob doručení pouze 18% Čechů. Letos vzrostl jejich podíl skoro trojnásobně na 56%.
21: Výdejní boxy jsou nejvyužívanější metodou doručení zásilek i u největšího tuzemského internetového obchodu Alzy. A podle jeho analýzy také nejekologičtější, tvrdí mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
23: Doručování zásilek do Alzaboxů a jejich odnos zákazníky pěšky je nejšetrnější variantou z hlediska uhlíkové stopy. A to jak v Česku, tak i na Slovensku. V Tuzemsku je tato varianta až o 83% šetrnější než doručení přímo na adresu zákazníka.
21: Některé obce měly v minulosti s výdejními boxy problémy, hlavně s jejich umístěním. To se ale daří postupem času řešit. Alze se podle Čeřovské naopak v poslední době obce sami ozývají s žádostí o umístění boxu. Právě jasná dohoda na tom, kde bude box stát, pomáhá konfliktům předcházet. Potvrzuje i za zásilkovnu Emma Čapková.
2: Máme také samostatný tým, který se věnuje komunikaci se samosprávami a pravidelně se setkává se zástupci měst a obcí. Díky tomu můžeme jejich zpětnou vazbu zohledňovat už při plánování a umisťování Z-boxů.
21: Že se komunikace mezi doručovacími společnostmi a obcemi v poslední době zlepšila, potvrzuje i ředitel legislativně právní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek.
3: Pokud není ta komunikace od začátku úplně skvělá, to znamená, neprobere to ta společnost řádně s obcí a ta obec s těmi občany, tak se může stát, že se narazí na nějaký problém. Třeba to, že tam začnou jezdit lidi přes den, kdy se třeba plní škola. Někdy to je naopak, že tam lidi jezdí v noci, ať už zákazníci nebo ti, kteří ty boxy plní, a je to klidná čtvrť, kde nejsou zvyklí na noční provoz.
21: Už teď je v Česku přes 18 000 výdejních boxů a pravděpodobně jich ještě přibude. V průzkumu společnosti Kantar totiž skoro polovina dotázaných uvedla, že by v příštích 5 letech uvítali ještě víc výdejních míst. Na tom, kde budou stát, se ovšem musí doručovací firmy domluvit s obcemi. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus, a to 53 minut po 16. hodině, a teď už je na řadě kultura. Je tak trochu jako vzduch. Mluvím o designu. Design je všude kolem nás, jen si to často neuvědomujeme. Od vodovodních kohoutků přes postele a lampy až samozřejmě po oblečení. Jak mohou vypadat nová řešení starých problémů, to teď ukazuje pražský festival Design Block, který se právě dnes otevřel veřejnosti, a na jednom z míst ve Veletržním paláci je i Martin Hrnčíř, kolega z kulturní redakce. Vítej ve vysílání.
4: Hezké odpoledne z Národní galerie.
7: Tak Martine, hlavním tématem toho letošního ročníku je světlo. Jak si s tím naši známí designéři poradili?
4: Tak třeba populární autor Maxim Velčovský vytvořil pro malou dvoranu Veletržního paláce obrovský stůl s červeno-bílým koskovaným ubrusem, tedy takovým tím typickým ubrusem, který můžeme znát z jídelen. Má ten stůl zhruba 20 metrů na délku a zajímavé je na něm to, že ta deska se postupně svažuje a rozšiřuje. Já teď sedím na černé židli zhruba uprostřed a na jedné straně jsem tak viděl studenty se svačinou na barových stoličkách, to je ta vyšší část, a na druhé straně tak tady teď naproti mě je několik maminek a jsou skrčené u svých dětí u těch malých židlí. A nad námi od stropu to také vlají bílé netkané závěsy, pod kterými jsem chvíli seděl i s ředitelkou design bloku Janou Zielinsky.
5: Je to o tom, že jsme všichni vlastně si rovni, a ať jsme malí nebo velký, a ten svět se nám může trochu přizpůsobit, nebo by měl k nám být vstřícný. A zároveň je krásný kontemplativní moment toho, že se nad námi vznáší ty závěsy, které vlastně v tom přirozeném průvanu vlají. A my si můžeme připadat jako na verandě, protože ten celý objekt umělecký se jmenuje veranda. A zároveň Maxim vlastně v té své demokratičnosti, protože on velmi často s tímto principem pracuje, tak chtěl, aby to bylo místo, kde se ti lidi můžou odpočinout, nebo si něco kreslit do diáře, nebo můžou chvilku pracovat.
4: Dneska tu byly hlavně středoškolské skupiny, někteří studenti ale nepřišli jenom za designem, ale dokonce i v něm. Nouze tu tak nebyla o nezvyklé zajímavé střihy oblečení. Hlavní roli tu ale mají samozřejmě stánky menších a větších tuzemských designových studií. Vedle sebe tu je tak třeba v prvním patře kout s kachlovými takovými inovativními kamny, a o pár kroků dál je pak nové řešení a odhlučnění kanceláří a domu. Zajistka toho, že nejde vlastně o nějakou typickou výstavu, tak návštěvníci na všechny předměty sahají, spínají lampičky a celý prostor paláce tak vlastně naplňuje tu svou původní funkci, kdy tu byly ve 30. letech právě veletrhy. Každou chvíli tu procházely odpoledne stovky návštěvníků, teď už jsou to spíše desítky, a tito návštěvníci pak třeba mířili i na další část akce, a to do Průmyslového paláce nebo i na Pražský hrad.
7: Teď bychom si mohli trochu přihřát i naši polívčičku, protože na letošním design bloku vystavuje i nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Jak tenhle projekt celou akci a Veletržní palác rozsvítil?
4: Rozsvítil ho ve velké dvoraně, to je tady hned naproti mě, tady takhle přes stůl naproti té malé dvoraně, a tam designéři postavili v rohu takzvanou dílnu na světlo. Jde o několikametrový zcela zatemněný tunel, ve kterém v úvozovkách rostou po obou stranách lampičky s kulatou žárovkou na konci, a když se jich dotknete, tak se rozsvítí, zakývají se a pak tak pomalu zhasnou. Jak mi popsal i jeden z autorů návrhu, Roman Mareš.
6: Připomíná to hodně tu světlušku, jde to rychle vyrobit, je to jednoduchá, levná věc, a udělat v sérii vlastně 2000 kusů lampiček, které jsou vlastně ručně dělaný, je vlastně docela náročný, takže jsme šli po vlastně jednoduchým tvaru. Jo? V tom pingpongovém míčku je vlastně čip na míru, který symbolizuje tu světlušku, takže vlastně vy, jaký vlastně pohladíte tu lampičku, tak ona vlastně svítí nějakých 30 vteřin a pak pomalu vlastně zhasíná a vy zase musíte aktivovat dál.
7: Tak tohle popsal jeden z autorů, Roman Mareš, našemu kolegovi Martinu Hrnčířovi. Děkujeme moc a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
7: Když během koncertu Franka Zappy začalo ve švýcarském Montreux hořet kasino, členové Deep Purple sledovali z hotelu kouř nad Ženevským jezerem. Zážitek proměnili ve Smoke on the Water, skladbu s jedním z nejslavnějších riffů rockové historie. Od jejího vzniku uplynulo přes půl století a Deep Purple jsou stále na pódiích dnes večer v pražské O2 aréně.
9: Za jedním z nejznámějších kytarových riffů stojí skutečný příběh. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř, který se potom valil nad Ženevským jezerem, inspiroval skladbu Smoke on the Water. Autorem slavného riffu byl kytarista Richie Blackmore.

0: Gila. Z té nejslavnější dodnes hrají zpěvák Ian Gillan, baskytarista Roger Glover a bubeník Ian Paice. Ten je zároveň jediným členem, který v Deep Purple působí nepřetržitě od jejich vzniku. Deep Purple mají za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se vracejí po 3 letech. Naposledy tady hráli v létě 2023 v Brně. Dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: No a z dnešního středečního odpoledne na Plusu už je to vše. Za všechny, kdo vysílání připravovali, děkuje za pozornost Lucie Vopálenská.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Izrael si připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Skupina ČES prodává Slovensku podíl ve firmě, která chystá novou elektrárnu. A Německo zastavilo prodej logistické firmy z Hamburku do Číny. Zprávy a Martin Matějka. V Izraeli si dnes připomínají masakr Hamásu. Ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí napadli jich Izraele přesně před 3 lety. Po celé zemi se konají vzpomínkové akce i protesty volající po odpovědnosti politiků.
4: Na Tel Avivské pláži leží černé pruhy látky s 1163 bílými siluetami, které reprezentují lidi zabité při útoku Hamásu před 3 lety. 251 žlutých siluet ukazuje na rukojmí, která ozbrojenci odvlekli do pásma Gazy. Vedle nich je nápis Cena za selhání. Ohlášené jsou taky protesty u domů ministrů, kteří byli v říjnu 2023 součástí vlády. Připomínkové akce se svědectvími přeživších i rodin obětí se odehrají hlavně na místech podél hranice s pásmem Gazy, která masakr nejvíc zasáhl. Desítky tisíc lidí mají večer dorazit na hlavní občanskou ceremonii v Tel Avivském parku. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Skupina ČES podepsala smlouvu o prodeji svého 49% podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu na Slovensku. Dostane za něj 189 milionů eur, tedy asi 4,6 miliardy korun. Zbytek společnosti už vlastní slovenský stát. Po dokončení prodeje tak převezme celou firmu i dosavadní přípravy nového jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích.
5: Odkup podílu je podle premiéra Fica důležitý pro další postup celého projektu.
6: Můžeme disponovat všetkými dokumentami, povoleniami a cez tieto procesy môžeme výrazne urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja na území Jaslovských Bohunic.
5: Slovenská opozice rozhodnutí kritizuje. Premiér Fico podle ní vytěsnil ČES, aby o investici mohl rozhodovat sám. To předseda vlády odmítá. Pro stavbu elektrárny počítá s americkou firmou Westinghouse. Její výběr bez otevřené soutěže s dalšími dodavateli, ale opozice zpochybňuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Čína nekoupí většinový podíl v logistické firmě z německého přístavu Hamburg. Prodej zastavila německá vláda, zdůvodnila to bezpečnostními ohledy.
7: Prodej 80% logistické firmy Cipl do rukou čínského státního podniku COSCO už získal souhlas německého antimonopolního úřadu. Teď ho ale zastavilo ministerstvo hospodářství, které má obavy ze závislosti na Číně a nechce ohrozit německé a unijní dodavatelské řetězce. Cipl je středně velká firma, která přepravuje kontejnery mezi přístavem a vnitrozemím. Tím pádem má přístup taky k datům o zákaznicích nebo přepravovaném zboží. COSCO navíc už vlastní čtvrtinový podíl v jednom ze 4 hlavních hamburských kontejnerových terminálů. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
3: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Případ souvisel s mocenskými spory v pražském IKEMu. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti odmítli. Rozsudek není pravomocný, pokračuje státní zástupce Jan Vychyta.
8: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Studenti frankofonních škol v Belgii demonstrují proti škrtům ve školství. Od pondělí blokují vchody některých škol v Bruselu a Lutychu. Parlament Bruselsko-Valonské federace plánuje ve školství ušetřit

0: 500 milionů euro do roku 2029.
1: Frankofonní školy v Belgii jsou čím dál více elitářské, říká studentka Iba před budovou střední školy Athénée Charles Janssens v srdci Bruselu. Studenti zde plánují blokovat vyučování celý týden. Vadí jim, že učitelům přibývají vyučovací hodiny, aniž by rostly jejich plat, a to se podle Iby podepisuje na kvalitě výuky. S kritikou souhlasí i místní učitelka matematiky Sabrina. Škrty podle ní dopadají hlavně na studenty z chudých rodin. Školy omezují stravování zdarma či kulturní exkurze. Protesty v Bruselu jsou zatím poklidné. Naopak v Lutychu v úterý docházelo k násilnostem. Policie použila slzný plyn a několik studentů zatkla. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne. 1 litr budou čerpací stanice moct nabízet maximálně za 47 korun na 23 haléřů. To je 84 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nezmění, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. D1 z Prahy do Brna zase jezdeme na Dobřejovice. Z 8. kilometru čekejte dál kolonu. Nesouvisle pokračuje do zúžení na 23. kilometr, je to asi na půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na D1 zůstává obvyklá kolona od dálnice D5. Za Ořech čekejte 15 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalu od Spořilova do omezení na Štěrboholské spojce. Tam je to asi na 25 minut. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se před tunely v Holešovičkách, v Patočkově, ve Svatovícké, Dobříské nebo Vrchlického před Mrázovkou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno i zataženo, zpočátku čekáme místy i polojasno. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, a jinak 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
2: Jaké je riziko, že by se ze Sibiře mohl šířit plicní mor? Proč Rusko odmítá světu poskytnout o incidentu podrobnější informace? Kdyby se zprávy některých ruských médií potvrdily, co by to mohlo znamenat? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je epidemiolog Roman Prymula, bývalý minister zdravotnictví. Zdravím vás do Madridu, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Rozhovor natáčíme půl hodiny popoledni. 25. září údajně v Irkutském institutu pro boj s morem v Šelechově upustila 28-letá laborantka Daria Šipilová z kumavku z bakterií Yersinia pestis. Následně onemocněla a 2. října zemřela. Proč myslíte, že ruské úřady stále popírají, že by incident měl spojitost se její smrtí a tvrdí, že zemřela z neznámých příčin?
3: Tak ono to, co je diskutabilní, je vlastně s čím se v daném institutu pracuje, přestože v jeho názvu je, že je to institut pro vlastně jakousi prevenci morových onemocnění, ale to, že tady došlo k úmrtí po upuštění té zkumavky, tak v podstatě znamená, že tam byla poměrně masivní suspenze nějakého mikroorganismu, protože pokud se bude brát za bernou minci, že to nemusel být mor, tak to samozřejmě mohl být jiný patogen a některé ty diskuze v této oblasti vedou k tomu, že by to mohl být i nějaký virový patogen, a to samozřejmě nás trochu znervozňuje. Takže pokud by to byl klasický mor, tak já si nemyslím, že by tady bylo jakékoliv nějaké velké riziko dalšího šíření, protože tuto nákazu jsme schopni poměrně efektivně izolovat, jsme ji schopni léčit a to ohnisko by velmi rychle zmizelo. Hmm.
2: Ruské úřady podle WHO identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou a nikdo prý neměl příznaky nákazy. Teď se tedy objevila nová informace, že se možná projevila nákaza u jednoho z těch zaměstnanců. Můžeme ale v něčem vůbec Rusům věřit?
3: Tak samozřejmě ta data tady bývají velmi zkreslená, objevují se hodně dlouho po daném incidentu, kdy už to nemůže ohrožovat zájmy takovéto velmoci, takže já si osobně úplně nemyslím, že by teď jakákoliv data, která se dostávají ven, byla úplně validní. Myslím si, že ty první zprávy zřejmě validní byly, protože ty nebyly kontrolované a v podstatě to bylo nějaké hnutí mysli těch lidí, které byly ve bezprostřední blízkosti a tak toto ventilovali. Teď už se domnívám, že ty zprávy jsou víceméně určitým způsobem cenzurované.
2: A jaké zájmy, které hájí Rusko, máte na mysli, není i v jejich vlastním zájmu informovat svět o tom, co se tam děje?
3: Tak pokud v tom zařízení se pracuje s nějakými patogeny a není to úplně veřejně známo, tak to je první problém. Pokud by se tam pracovalo na patogenech a realizoval by se takzvaný proliferativní výzkum, to znamená výzkum vlastně biologických prostředků, které jsou zneužitelné v nějakém válečném konfliktu, tak by to byl ještě větší problém a to jsou samozřejmě otázky, které každá země, která by se tomuto věnovala, by chtěla nechat pod pokličkou.
2: No, v Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí. Takže proč myslíte, že tedy v tom výzkumném ústavu vůbec by se mohli původcem plicního moru, jestli o to jde, zabývat, co na ně mohou zkoumat?
3: Právě to je ta klíčová otázka, protože ta nákaza nás nějakým způsobem z celosvětového hlediska rozhodně v současné době neděsí, byť ten mor se vyskytuje endemicky v různých lokalitách, vyskytuje se v Kazachstánu, v těch stepích, vyskytuje se v Mongolsku, tam velice nedávno a možná, že v současné době probíhá malá epidemie, která je přenášena hlodavci, konkrétně sisly. A to všechno je normální běžná věc, to znamená nějaký intenzivní výzkum nedává úplně smysl, že bychom se věnovali takovémuto pro nás okrajovému patogenu a to právě vzbuzuje ty různé diskuze, co se tam vlastně děje.
2: A dá se to podle vás případně opravdu spojovat s bioterorismem?
3: Toto není otázka bioterorismu v tuto chvíli, je to spíš otázka nějakých státních aktivit v této oblasti, ale samozřejmě každá takováto látka může být spojena následně s bioterorismem, protože vidíme, že v současné době probíhá celá řada hybridních útoků a samozřejmě nikdo si nepřeje, aby docházelo i k tomuto, ale to tady skutečně spekulujeme, zatím nejsou jakékoliv podklady k tomu, abychom se ubírali tímto směrem.
2: Tak je dobré zdůraznit, že Světová zdravotnická organizace oznámila, že riziko šíření plicního moru je v Rusku nízké a vně jeho hranic minimální, ale může nás to uklidnit?
3: Pokud hovoříme o klasickém plicním moru, to znamená o tom, který tady známe dlouhá léta a staletí, tak ta informace je naprosto korektní. To znamená, tady neočekáváme to, že bychom někde se dostali do situace, že by došlo k nějakému masivnímu šíření, které by šlo nad rámec nějaké země, to znamená, určitě tady nehrozí, že by tady byla epidemie až pandemie, která by postihla jeden kontinent nebo více kontinentů. Toto jsou lokální epidemie, které tady historicky byly a které se vždy podařily zvládnout. Teď nemluvíme o středověku, kdy samozřejmě morová rána v tom klasickém slova smyslu byla jedním z nejzávažnějších onemocnění a která byla schopna v podstatě vylidnit celá města.
2: Také podle informací Evropského střediska pro prevenci a léčbu nemocí je riziko pro Evropu velmi nízké. Jak tedy stanovit hranici mezi předběžnou opatrností a šířením poplašné zprávy?
3: To je velmi těžká věc. Vidíme, že teď Američané reagují a v podstatě dávají doporučení pro své občany, aby do této oblasti určitě nejezdili a aby v případě se u nich vyskytne nějaké respirační onemocnění, aby to okamžitě hlásili, dávají v podstatě jakousi dobu 14 denní. To znamená, je vidět, že i oni uvažují o kratší karanténě, než vlastně byla nařízena v této oblasti a to je ta podivnost, protože pokud by to byl opravdu klasický mor, tak není důvod dělat takto dlouhou karanténu a vyvolává to spekulace a zejména ty informace, tak jak pramení z této oblasti, že tam podepisují různé dokumenty o případném šíření nějakého viru neznámého nebo že to je otázka prostě nespecifikovaného zápalu plic, tak to vyvolává vyvolává určitou diskuzi a samozřejmě svět je nervózní a chce vědět, co se tam vlastně dělo.
2: Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Podstatné je ale, že se dá léčit antibiotiky.
3: Je to přesně tak. My tady máme řadu biologických prostředků, které se dají zneužít v podobě nějakých bojových prostředků. Mezi ty nejklasičtější patřila třeba otázka varioly, to znamená pravých neštovic, antraxu, který má výhodu, že se dá velmi lehce šířit do okolí v podobě spor, ale nešíří se mezi lidmi, to znamená, to je jeho handicap v uvozovkách pro to bojové zneužití, ale ten plicní mor, ten se samozřejmě šířit může a jeho smrtnost je obrovská. To znamená, ta se pohybuje někde mezi 90-95% a to je obrovsky vysoké číslo.
2: V případě jeho šíření bylo by možné se bránit infekci preventivním užíváním antibiotik?
3: Tak teoreticky ano, pokud bychom očekávali, že ta infekce přijde v nějaké krátké době, bylo by ale nesmyslné preventivně brát antibiotika třeba 2 měsíce, protože pak bychom si vypěstovali rezistence a bylo by to naprosto kontraproduktivní. To znamená, tohle není cesta. Historicky se používaly různé experimentální vakcíny, zejména ve vojenských složkách. To znamená, vakcína ve své podstatě existuje, ale běžně dostupná rozhodně není.
2: V Evropské unii se plicní mor nevyskytuje vůbec. Jak jste řekl, jeho endemický výskyt byl zaznamenán v některých afrických zemích, výjimečně v Asii, Jižní Americe, ale také ve Spojených státech. Jaké má to onemocnění příznaky?
3: Tak záleží na tom, jestli půjdeme do těch klasických morových příznaků, které souvisí spíše s těmi jinými formami, než je ten plicní mor. To znamená, tyto formy, které se vyskytují vlastně po štípnutí blechou nebo případně nějaká nákaza prostřednictvím krys, tak tady dochází k tomu, že se vlastně postupně zduří uzliny, které nabírají takovou tmavou barvu a v podstatě tady hovoříme o nějakém bubonickém moru nebo dýmňovém moru a tady ta smrtnost je podstatně menší. Ale u toho plicního, o kterém tady hovoříme, tak tady to jsou klasické respirační obtíže, to znamená, ten člověk má nějaký kašel, má okamžitě velmi vysokou teplotu a postupně k němu přibývá, nebo k té teplotě přibývá dušnost a v podstatě dochází k tomu, že ten člověk má vlastně plicní tkáň, která je nevzdušná a velmi omezeně vyměňuje dýchací plyny a proto ten průběh při tom masivním množení těchto jarzínií je poměrně rychlý a ten člověk umírá třeba do 2-3 dnů a i ta inkubační doba u toho plicního moru je poměrně krátká, to znamená někde mezi 1-4 dny.
2: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s epidemiologem Romanem Prymulou. Jak si vysvětlujete, že oficiální místa vyvracejí i zprávy o přísných sanitárních opatřeních a tvrdí, že hygienická a epidemiologická situace v regionu a ve městech Irkutsk a Šelechov je v pořádku?
3: Nepochybně oni musí vědět, že na druhé straně světa nejsou úplně ignoranti a něco o té biologii vědí, to znamená, i z tohoto se dá usuzovat, co se tam vlastně děje. Takže ty informace, které se dostaly navenek, samozřejmě jsou svým způsobem návodné v tom, že by to nemusel být jenom mor, nebo že by to byl mor, který má nějaké odlišné parametry od toho, který známe. A to jsou samozřejmě velmi citlivé a strategické informace.
2: No, vy už jste včera v rozhovoru pro novinky CZ připustil, že by mohlo jít o agresivnější patogen, na který by třeba nezabírala antibiotika. Z čeho tak soudíte? Z té delší inkubační doby?
3: Ne, tak to jsou samozřejmě, teď se pohybujeme v naprosté míře spekulací, vlastně. Ale když půjdeme do historie, ještě za dob studené války, než byla podepsána konvence, tak na obou stranách barikády se pracovalo v podstatě s různými biologickými agents a u nich se v podstatě sledovalo to, jestli jdou nějakým způsobem upravit, aby byly ještě nebezpečnější, než v reálu jsou. A vznikaly takzvané chimerické mikroorganismy, kdy se kombinovaly vlastnosti dvou vysoce patogenních organismů. To znamená, v podstatě diagnosticky se podařilo zjistit třeba jenom jeden z nich a ten druhý ne. A nebo se kombinoval patogen, který není nějak závažný a vlastně jeho diagnostika vedla k tomu, že nic zvláštního se neděje, ale součástí jeho genetické informace byla informace o podstatně závažnějším patogenu, který vlastně se potom podílel na tom klinickém průběhu. Takže cíl byl v podstatě vytvořit nějaký mikroorganismus, který bude obtížně detekovatelný a který bude mít vysokou smrtnost. A to, co se lišilo, to byl vlastně přístup k tomu, jestli máme takovéto mikroorganismy vytvářet, když proti nim nemáme nějakou protilátku, a nebo je můžeme vytvářet pouze tehdy, když tu protilátku máme nebo máme nějaký mechanismus, jak se ochrání.
2: Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia Spojené státy sledují případ na Sibiři doslova hodinu od hodiny a podle posledních zpráv se do té události chce vložit i Donald Trump telefonátem s Putinem. Takže určitá ostražitost asi je na místě.
3: Přesně tak. Já si myslím, že ta situace se nedá podceňovat, protože historicky tady byla nehoda ve Sverdlovsku, která nebyla úmyslná. Tady došlo samozřejmě k tomu, že když se měnily směny, a to byl výrobní závod opravdu na antrax, kde se vyráběly čisté spory antraxu jako bojový biologický prostředek. A v podstatě jedna směna, která tam přišla, tak odstranila HEPA-filtry, které mají zachytit spory, které se v tom výrobním procesu vlastně uvolňují, a ta druhá ten nový filtr nenainstalovala. Takže došlo k tomu, že ty antraxové spory se prášily na město a bylo tam řádově nějakých 70 úmrtí. A v podstatě to byl incident, který také dlouho nebyl přiznán, a v podstatě se říkalo, že tam došlo vlastně k úmrtí, protože se tam vyskytoval přírodně antrax a že to nemělo žádnou souvislost s tímto. Až někde v době tehda, jestli si pamatuju, Borise Jelcina, se ukázalo, že to opravdu byla vlastně bojová látka.
2: No ale ta současná historka je, myslím, málo uvěřitelná. Jak je pravděpodobné, že by laborantka upustila ampuly z bakterií, která ji následně mohla zabít? Při práci s tímto typem bakterií se přeci pracuje s vysokou ochranou.
3: To je pravdou, tady je určitá nedomykavost. Samozřejmě lidé dělají chyby a lidé, kteří pracují v nějakém prostředí zvlášť nebezpečných nákaz, tak někdy mohou ztratit tu jakousi primární ostražitost. Ale toto je opravdu těžko uvěřitelné, protože s plicním morem bych měl pracovat v laboratořích stupně biosafety level 4. Takže tady by opravdu ona měla být ve skafandru v podstatě, měla by mít ventilaci mimo ten skafandr, to znamená, je těžko uvěřitelné, že někdo bez ochranných prostředků nese takovou to zkumavku a to opustí.
2: Hostem 20 minut Radiožurnálu je profesor Roman Primula. Uzbekistán, Kyrgyzstán a Kazachstán přijali opatření na hranicích právě v souvislosti s rizikem zavlečení moru. Jakého druhu ta opatření mohou být?
3: Tak já si myslím, že buď tam je úplný zákaz průchodu jedinců z těchto rizikových oblastí, a nebo tam je klasický filtr, který byl uplatňován třeba v době klasického SARS, kdy se monitorovala na letištích, na nádražích a všude, kde docházelo vlastně k přechodu cizinců, teplota. A pokud byla zachycena teplota, tak ti lidé byli víceméně dáváni do karantény a sledovalo se, jestli po maximální inkubační dobu tam dojde k vývoji nějakých klinických příznaků. A je třeba říci, že to opatření, které se aplikovalo u SARS, bylo účinné a de facto ta epidemie se zastavila celosvětově právě proto, že se podařilo tyto jedince izolovat, a měli jsme štěstí, že v té době neprobíhala nějaká epidemie nebo pandemie chřipky, takže většinou na těch letištích opravdu byli izolováni lidé, kteří měli SARS.
2: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch Sano řekl, že situace je komplikovaná a resort informace sleduje, žádná opatření ale zatím nepodniká. Na co bychom se měli pro jistotu připravovat my?
3: Tak já si nemyslím, že v tuto chvíli bychom měli dělat nějakou paniku. Já věřím, že se to vysvětlí normální cestou, to znamená, v tuto chvíli nejsme naprosto nějak ohroženi, nemyslím si, že by se sem dokonce nějaký případ v tuto chvíli mohl dostat už vzhledem k různým sankčním opatřením, které tady jsou. A je třeba říci, že na rozdíl od covidu tady ty průběhy jsou poměrně dramatické. To znamená, u covidu jsme riskovali to, že s kýmkoliv se setkáme, tak se můžeme nakazit, protože ten člověk nevypadal, že by nákazu měl, mohl ji šířit kdokoliv, je očkovaný jedinec. Ale tady v podstatě ti lidé, kteří mají plicní formu, tak velice rychle mají obrovské zdravotní problémy, to znamená, pro ně není jednoduché vůbec chodit v vnějším prostoru a proto to riziko přenosu byť kapenkou nákazou v nějaké masovější míře je výrazně nižší než u patogenů, jako je třeba covid nebo jako jsou spalničky.
2: Ruské úřady dosud oficiálně nereagovaly na opětovnou žádost Světové zdravotnické organizace o informace. Jak jsem řekl, žádá o ně také americká diplomacie. Jaký by byl běžný postup, kdyby k té události nedošlo v diktatuře?
3: Tak my jsme vlastně viděli, že podobná reakce byla na počátku covidu a v Číně v podstatě doposud nebyl zveřejněn pacient nula. Protože od toho prvního pacienta vždy zjistíte, co se tam vlastně dělo a tato informace uvolněna nikdy nebyla. Tady je to něco podobného, to znamená, tady je snaha víceméně zatajit okolnosti, jak k té nákaze došlo, kde k ní došlo. A zase se domnívám, že pokud by to byla běžná nákaza, kterou by se nakazila ta laborantka při práci v nějakém tom ohnisku na mongolských hranicích nebo v Mongolsku, tak z toho není nutné dělat jakoukoliv senzaci a myslím si, že by to nevzbudilo nějaký dramatický zájem. To, že to takto zveřejněno nebylo, nebo že to vypadá jako informace, která víceméně zastírá tu pravou podstatu, tak to naopak vzbuzuje obrovské diskuze.
2: No a jaké máme podle vás šance zjistit nebo ověřit pravý stav věcí?
3: Tak prakticky nulové, my bychom museli se dostat vlastně k tomu pacientovi, který zemřel, nebo k jeho ostatkům a v podstatě udělat diagnostiku, co bylo příčinou té nemoci, to znamená jak virologickou, tak bakteriální a pokud by se nám podařilo vykultivovat třeba tu bakterii Yersinia pestis, která vyvolala případné onemocnění, tak bychom sekvenačně byli schopni zjistit, jestli vlastně geneticky ta bakterie nebyla nějak upravena, jestli to je běžný bacil moru a tak dále.
2: A co by znamenalo, pokud by se ukázalo, že je pravda ta zvěst o tom, že se objevil druhý případ onemocnění v tom výzkumném ústavu?
3: To ještě nemusí nic znamenat a v podstatě by to mohla být i zpráva pozitivní, že opravdu to byl plicní mor a že ta kolegyně, která se tam s někým potkala, tak vlastně přenesla tu nákazu na něj, co do inkubační doby to víceméně odpovídá, to znamená, byli bychom v předpokládané inkubační době, to je krátké a nemyslím si, že tohle by byla zrovna zpráva, která by byla nějaká špatná, spíš by to deklarovalo, že opravdu to může být klasický mor a mohlo by to veřejnost uklidnit, protože ta situace by se dala poměrně dobře zvládnout.
2: A pokud by se opravdu nějaká nákaza začala od Bajkalu šířit. Bylo by výhodou, že nemáme s Ruskem přímé letecké spojení?
3: Tak určitě v dnešní době ta cesta lidí z Ruské federace sem je složitá, to znamená, tady není úplně jednoduché v krátké době se dostat, takže to výhodou samozřejmě je. A samozřejmě pokud by ten člověk vyletěl hned po nákaze a dostal by se sem a byl ještě v rámci té inkubační doby, tak by mohlo dojít k tomu, že tady by se nějaký případ vyskytl, ale jak říkám, bylo by to naprosto omezené, bylo by to lokálně velmi dobře řešitelné, takže opravdu se nemusíme obávat toho, že by tady vznikala nějaká masivní epidemie nebo že by byly ohroženi výrazně občani České republiky.
2: Takže nejspíš světu čtvrtá morová pandemie nehrozí?
3: To já věřím, že ne.
2: Jsou nějaká aktuální větší rizika, která by nás měla zajímat?
3: Tak v tuto chvíli ta rizika pro Českou republiku jsou minimální. To, co je v Africe, tak samozřejmě stále pokračuje epidemie eboli, kterou se nepodařilo zatím úplně lokalizovat, takže Afrika má problém s ebolou, to se netýká příliš toho rozvojového světa. A pro nás asi největší tikající bombou je bohužel ptačí chřipka H5N1, kdy stále se obáváme toho, že dojde k té finální mutaci a ten kmen bude přenosný na člověka, nebo na člověka už přenosný je, ale bude přenosný vlastně mezilidsky. A v ten moment bychom tady měli patogen, který je samozřejmě méně smrtící než tato plicní forma morů, ale ta smrtnost i tak je obrovsky vysoká. To znamená 30%, znamená, že 3 z 10 by mohli zemřít a na to se celý svět připravuje. Třeba Velká Británie má ve svých zásobách už několik milionů dávek vakcíny proti ptačí chřipce H5N1. Očekává se, že by k té mutaci mohlo dojít. Vědci tvrdí, že v podstatě ten virus už je velmi blízko a že tam stačí už jediná mutace, která by v podstatě vedla k tomu, že ten přenos mezilidský by mohl nastat.
2: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s epidemiologem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Děkuju a do Madridu přeji klidný den. Naschledanou.
3: Děkuju, naschledanou.
2: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
0: 17 hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus.
0: Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 24 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 18 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už více než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi. Vláda v druhé půlce října projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na národním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu víc zapojit. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová neuspěla s dovoláním v kauze nehody podnikatele Zdeňka Pelce. Její stížnost zamítl nejvyšší soud. Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media podle policie pod vlivem alkoholu havaroval a těžce se zranil. Řidič protijedoucího vozu střet nepřežil. Justice později Pelcovo trestní stíhání zastavila s ohledem na jeho vážnou nemoc. Bradáčová s tím nesouhlasila a žádala, aby nejvyšší soud dosavadní postup přezkoumal. Podle Mezinárodní organizace pro migraci kvůli bojům v Jemenu své domovy opustilo přes 200 tisíc lidí. Počet vysídlených tak od poloviny září stoupl zhruba o 120 tisíc. Migrační krize přichází po obnovení ozbrojeného konfliktu mezi vládními jednotkami a povstaleckým hnutím Husijů. Šéfka organizace pro migraci Amy Poubová v Ženevě vyzvala k navýšení finanční pomoci pro zajištění přístřeší a potravin. A v Praze 4 je nová tramvajová zastávka Hodkovičky mezi Černým koněm a Belárí. Tramvaje tam začnou zastavovat asi. Stavba dvou nástupišť vyšla na 30 milionů korun. Dělníci práce zahájili v červnu. Zastávka by měla být na znamení. Týkat se bude všech spojů, které jezdí na trase mezi centrem a Modřany. A D1 z Prahy do Brna, zase jezdem na Pražský okruh z 13. kilometru, čekejte dál kolonu. Nesouvisle pokračuje do zúžení na 23. je to asi na 25 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 zůstává obvyklá kolona od dálnice D5. Za Ořech čekejte 15 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte u Spořilova. Za Lanovým mostem se srazila dvě auta. Na místě jsou hasiči a jede se nově pouze levým pruhem. Zpoždění je asi přes 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až zataženo, nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20 a jinak naměří 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza pořadu Osobnost plus Barbory Tachecí.
5: Překvapil mě dojem beztrestnosti hlavounů, říká muž, který vyšetřoval válečné zločiny na Balkáně pro Mezinárodní trestní tribunál a potom téměř 2 desetiletí rozkrýval kriminalitu uvnitř OSN. Vladimír Dzuro je dnes mým hostem v den, kdy si připomínáme 3 roky od útoku Hamásu na Izrael a taky jako autor nové knihy Vyšetřovatel zločiny privilegovaných. Pane Dzuro, vítejte.
6: Děkuji za pozvání tento den.
5: A hezký den z Plusu přeje navzdory trestním vzpomínkám na tento den Barbora Tachecí.
4: Osobnost Plus.
5: Když se dneska, pane Dzuro, díváte na ten 7. říjen před 3 lety, to vtrhnutí Hamásu do Izraele, co se tam podle vašeho názoru právně stalo? Jak se to dá nazvat, to, co se odehrálo?
6: Tak víte, co můj osobní názor v podstatě je bezvýznamný. Já si myslím, že důležité je, jak se na to dívá Mezinárodní trestní soud v Hágu, který to jasně označil za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. To je daleko důležitější názor než můj osobní názor.
5: Tam no ale mě tam zajímá ten váš taky. Nezvíc.
6: Dobře, jasně, já to chápu. A tam došlo k vraždám, sexuálním útokům, zavlečení 251 lidí, vlastně civilistů, kteří byli na festivalu. To všecko jsou válečné zločiny. Já jsem se dokonce díval na to, jestli je potřeba válečný konflikt v tom případě. Protože víte co, někdo může říkat, to jsou vraždy, ale není to válečný zločin. A to ten Mezinárodní tribunál jasně naznačil, že ten konflikt mezi teroristickýma skupinama a dalšíma palestinskýma organizacema vůči Izraeli je považován za odborný konflikt, takže tam to právo ženevské konvence se dají aplikovat na to.
5: Znamená to, co říkáte, že to, co se dělo následně, to znamená ta válka přímo v Gaze, kam Izrael vstoupil v návaznosti na tyhle zločiny, takže to bylo nebo nebylo na místě, nebo nebylo to právně možné? Já nevím, jak mám formulovat, ale bylo to správné?
6: Já si myslím, že to bylo přirozené. To správnost bych jsem opět nechal asi právníku u trestního soudu, ale já si myslím, že bylo přirozené. Víte co, když vás někdo napadne, když veme tu situaci, že tam k tomu konfliktu vážně, to je dlouhodobá záležitost. Ale takhle brutální zákrok, kdy vlastně na festival padnou teroristi a postříleli tam 1200 lidí, 250 jich odvlečou, tak to muselo vyvolat nějakou odezvu. Protože bohužel ta situace na Blízkém východě je tak, že jakmile ukážete slabost, tak se
5: toho všichni využijí.
6: Tak se toho všichni využijí. To je prostě jako realita Blízkého východu.
5: Zajímalo by mě, jestli vy sám jste chtěl vidět a viděl ty záběry z toho vlastně pogromu, který se v Izraeli 7. října před 3 lety stal.
6: Já jsem viděl pouze, to bylo v médiích, takže žádné vnitřní záležitosti, které by někdo mě ukazoval osobně, jsem neviděl.
5: Tak se možná zeptám jinak. Byly to krutosti, které byly srovnatelné s hrůzami, které jste viděl na Balkáně?
6: Absolutně. Já si myslím, že to srovnání je absolutně na místě. Říkám, povraždění civilistů, znásilňování, ty sexuální delikty tam.
5: Děti.
6: A teď já si myslím, že a teď to bude znít jako brutálně, ale ti, co tam byli zabiti, na tom byli ještě lepší, než ti, co byli odvlečeni, protože ty byli nakonec většinou z nich pobliti taky, ale v extrémně děsivých podmínkách. Takže ty, možná ti, co zemřeli, tam na tom byli lepší, než ti, co byli zavlečeni.
5: Máte pocit, že celá tahle hnusná akce byla podrobně vyšetřena, nebo jsou tam ještě bílá místa, o kterých vlastně nevíme?
6: To vlastně vyšetření toho konfliktu je velice komplikované, nebo to je situace, která tam byla. Já si myslím, že to, co se odehrálo na území Izraele po tom útoku, to věřím, že bylo velice dobře zadokumentováno. protože tam vlastně ty vyšetřovací orgány měly přístup. To, co se odehrálo v Gaze, to je podle mě stále ještě otázka a nějakého došetření, protože ty podmínky jsou úplně jiné tam. A přístup vyšetřovatelů na ta místa je podle mě stále omezený, aspoň teda pokud vím. A pokud nemáte úplný přístup na ta místa a přístup ke potenciálním svědkům, kteří vlastně to zažili, co tam se odehrálo, tak to kompletní, jak říkáte, vyšetření vlastně není možné. Hmm. Takže to ještě bude trvat nějakou dobu.
5: Ale pokud jde o samotný 7. říjen, tak tam zjevně nebylo vůbec těžké najít důkazy, když si to sami teroristé filmovali. Mm-hmm. To je to, o čem jsme se spolu bavili, takže to je taky důkazní materiál, chápu to dobře.
6: Já bych, víte co, aby jsme informaci přetavili v důkaz, tak ji musíte ověřit. Pokud takové záznamy, videozáznamy dáte například na sociální sítě, teď budu velice technický, tak tomu odstraníte metadata z těch záznamů. Takže máte obrázky, ale nemáte k tomu ta metadata, které jsou v tom záznamu a ten vyšetřovatel má problém identifikovat, kde to bylo točené, kdo to točil podle té kamery nebo toho telefonu. To vlastně je problém pro vyšetřovatel, aby takovou informaci mohl použít jako důkaz, ale pro veřejnost, pro média, samozřejmě takové obrázky jsou dostačující, aby se přesvědčili o tom, co se tam odehrálo.
5: Ale to mě překvapuje, co říkáte. To je zajímavé, že v okamžiku, kdy si sami teroristé natočí zvěrstva, tak to jako důkaz prostě nestačí.
6: Ne,
5: chápu
6: ne,
5: to dobře.
6: To jste nepochopila dobře. Pokud získáte ten materiál, který vlastně máte na těch, dejme tomu, telefonech nebo kamerách, tak to už je možno použít jako důkaz. Já mluvím o tom, pokud to zveřejníte na nějaké sociální
5: rozumím,
6: sítí.
5: Takže vy se musíte dostat k těm mobilům těch teroristů, kteří si to natočili. Ano, takhle, myslíte?
6: Ano, nebo to může být, dejme tomu, třeba stažené na počítače. Pokud získáte ten počítač, tak už je to v pořádku, ale prostě ty sociální sítě jsou udělané tak, že ty metadata odstraní a vy potom máte obrázky a v době artificial intelligence, kdy vlastně je možné zmanipulovat cokoliv, tak pro vyšetřovatele by bylo velice rizikové, aby takové obrázky prezentovaly jako důkaz.
5: Vy často říkáte, a teď cituju, vyšetřovatele nezajímá národnost pachatele, ale důkaz.
6: Ano, absolutně.
5: A daří se to podle vašeho názoru i v tomhle případu Izraele a Hamásu? Protože, víte, proč se ptám? Protože bohužel ty pohledy jsou takové, že buď někdo fandí tomu, někdo fandí tomu, ale vlastně takový ten objektivní shrnující pohled, ten v té veřejnosti není. Mm-hmm. Tak se ptám, jestli to platí i pro Hamas a Izrael.
6: Víte co, musíme oddělit tu veřejnost, nás, protože já nepracuji na tom vyšetřování, tak musím oddělit i sebe v té veřejnosti, která na to může být nějaký osobní názor. A ten názor samozřejmě je zmanipulovatelný médií, speciálně médií, které jsou z Blízkého východu, kde bohaté arabské státy mají velké možnosti, jakým způsobem ovlivňovat to veřejné mínění. To je jedna věc. A potom je ta pole toho vyšetřovatele. Ten vyšetřovatel by se neměl nechat ovlivnit tím, co vlastně s tím okrmí ta média. A ten by se měl zaměřit na skutečné důkazy, kterým může takovou věc potenciálně přednes do soudní síně.
5: Jasně, chtěli bychom si všichni jakoby myslet, že ten vyšetřovatel je absolutně odstřižen od toho, abych si troufla říct, i světového tlaku, který je na něj činěn. Jestli to tak je, tak to je skvělé. Na druhou stranu jsme obklopeni všichni nejsilněji prostě nevyšetřovatelskou veřejností. Mm-hmm. A teď si představte, že dnes na výročí 7. října, což je tragické výročí pro Izrael a nejen pro Izrael, takže se také pořádají různé propalestinské akce. Mm-hmm. Není to, nebo takhle, jak se na to díváte?
6: Já se zase vrátím k tomu, ty nezávislosti toho vyšetřovatele. Já bych samozřejmě nemohl dát ruku do ohně za každého vyšetřovatele. Víte, lidé jsou různý, vyšetřovatelé jsou taky různý, takže jako abyste po mně chtěla, aby jsem řekl, že každý vyšetřovatel, který bude vyšetřovat, takže bude absolutně neovlivněn tím prostředím.
5: Všimněte si, že na to jsem se neptala.
6: Jasně, ale to prostě tak je. My jsme ovlivněni, všichni jsme ovlivňováni, ale tam profesionální nezávislost by tam měla být. Teď, co se ptáte na tu situaci, kdy vlastně se pořádají demonstrace proti Izraeli.
5: Ale v den 7. říjen, jasně, to je to podstatné.
6: Jasně. Vliv bohatých arabských států z Blízkého východu na veřejné mínění celosvětové i na univerzity po celém světě, kde mladí lidé, jim předkládána ta realita prostě trochu jinak než ve skutečnosti, samozřejmě musí ovlivnit veřejné mínění a mladá generace, my jsme byli úplně stejní v té době, je daleko náchylnější k tomu, protože tam najednou vidí, jak ti špatní Izraelci ubližují těm chudákům Palestincům. A už zapomínají na to, že to všechno bylo provokováno teroristickým útokem. To už se tak nějak samozřejmě v tom neříká.
5: Mimochodem, v těchto případech, teď se neptám na právní pojetí, ale opravdu na váš názor, v těchto případech platí takové, ty jsi si začal?
6: Ne, absolutně neplatí. Víte co, ženevské konvence platí generálně. Od roku 49, které je známe v té podobě, jako je máme, tak platí pro každého. Je to bez ohledu na to, jestli se bráníte nebo útočíte. To je to samé na Ukrajině. Nechci odbočovat, ale to, že je Rusko agresor, absolutní, a že se Ukrajinci brání, to ještě nedává Ukrajincům právo na to, aby páchali vážné zločiny. To, že na to absolutně nemá žádný vliv, jestli se bráníte nebo útočíte, ženevské konvence musí být aplikovány.
5: Jasně, ale bez ohledu v tuhle chvíli na ženevské konvence, prostě v momentu, kdy jakákoliv napadená země, a o tom jsme mluvili na začátku, prostě vlítne v úvozovkách do země, která jí napadla, tak se na to přece díváme jinak, ne?
6: Ano, a můžeme se to dívat jako občané jinak, speciálně pokud se nás to týká osobně, takže ty emoce samozřejmě budou vždycky fungovat, ale ptáte se mi vyšetřovatele, a jako vyšetřovatel prostě já budu pořád tvrdit, že prostě nemůžete se bránit jakýkoliv způsobem. Tam prostě musí být hranice toho, ty přiměřenosti
5: a
6: toho.
5: A teď mi řekněte, ta hranice podle vás ze strany Izraele byla nebo nebyla překročena?
6: Já fakticky na to nedokážu odpovědět. Já jsem samozřejmě viděl záběry o zničených místech v Gaze, ale na druhou stranu za peníze daněných poplatníků z Evropy, z celého světa a teroristé z Hamázu vybudovali tunely a operační střediska pod nemocnicemi, které by jinak byly chráněny ženevskou konvencí a po dalšíma zařízeníma vlastně vybudovali si podzemní město za naše peníze a pokud potřebujete do takových zařízení proniknout, tak to samozřejmě vyžaduje sílu. A teď prostě to je velice právní otázka, jestli taková síla byla přiměřená nebo nebyla přiměřená. A bez toho, aby jsem se zapojil do vyšetřování toho, aby jsem jenom vám tady řekl nějaký svůj názor, který je tak dobrý jako názor kohokoliv jiného. To nechci, protože já jsem přece jenom vyšetřovatel a mě očekáváte ode mě, že budu říkat něco, co vlastně je slovo vyšetřovatele.
5: Já vám rozumím, že nechcete o konkrétních věcech úplně mluvit, ale proto se zeptám obecně vlastně. Jestliže v Gaze to bylo zcela opačně než, já nevím, v západních zemích, kde vlády chrání své obyvatelstvo, tak v Gaze vlády se schovaly a obyvatelstvo je chránilo. Gaza patří k nejhustěji obydleným regionům vůbec. Šlo se dostat k tomu vedení, nebo přicházela v úvahu vůbec nějaká jiná varianta, jak se dostat k tomu vedení Gazy, aniž by bohužel došlo k té kolaterální škodě, k jaké došlo?
6: Nevěřím tomu, já jsem v Gaze byl několikrát a v rámci své práce pro OSN perfektně znám tu situaci, jak to tam vypadalo, když jsem tam v té době byl. A chápu, že je velice obtížné pro jakoukoliv vojenskou sílu provádět operace, které by bohužel neměly tu collateral damage, to neštěstí, které se tam, to tam způsobilo, bohužel. Ale izraelská armáda je velice opatrná v tom smyslu. Víte co, oni třeba házejí letáky, vysílají SMSky, upozorní na to, aby se ti obyvatelé nezdržovali tam. Jenomže Hamas nezabíjí a nezabíjel jenom Izraelce. Když se podíváte do historie Gazy, tak od momentu, kdy Hamas převzal to území, tak povraždil vlastní lidi. A nejenom pár, ale veškerou opozici. Jo? Tam skutečně docházelo k teroristickým útokům nebo vraždám i na Palestincích. To znamená, že to nebyla žádná parta rychlých šípů. Jo? To prostě jsou teroristé, kteří se vynucovali i na svých občanech a samozřejmě Izrael je pro ně cíl, protože vlastně tam existuje historická nenávist.
5: A teď mi řekněte, když zapomeneme na bohaté jedince z arabských zemí nebo bohaté celé arabské země, čím si vysvětlujete, že to, co prostě všichni musí vědět, že Hamas zaútočil na Izrael, že se a potom následná izraelská akce vyvolala po západním světě, jak se zmínil, mezi studenty, intelektuály a tak dále, prostě větší zemětřesení, než ten vlastní útok toho Hamasu na Izrael. Čím se to vysvětlujete?
6: Jestli, já nejsem historik, jsem vyšetřovatel, a když se podíváte na osudy židovského obyvatelstva historicky, pogromy na izraelské obyvatelstvo, holokaust, víte co, to je v podstatě taková v průběhu dějin dlouhodobě. Vlastně Izraelci vždycky byli oběťmi nějakých persekucí. I Karel IV., otec vlasti, co já vím, tak nějakým způsobem autorizoval, pokud to můžu říct, pogromy proti židům. To znamená, to v tom křesťanském světě je, v arabském absolutně, je ten antisemitismus, protiizraelské nálady zakořeněny. A pokud se to dobrým způsobem vyprovokuje a dáte do toho ty peníze a dáte do toho média a sociální sítě, tak v dnešní době zmanipulovat populaci je poměrně jednoduché. Nikdy nebylo tak levné, historicky nebylo nikdy tak levné, zmanipulovat tolik lidí díky tomu, že máme sociální sítě a sociální bubliny, do kterých můžete tyhle ty informace cpát.
5: Máte, pane Zuro, pocit, že existence sociálních sítí vlastně stížila náš přístup obecně ke spravedlnosti, protože v momentu, kdy jakýkoliv čin lze vydávat za cokoliv, tak to nutně implikuje dojem, že prostě ne vždy je cesta ke spravedlnosti tak relativně přímočará, jako byla dřív.
6: Já si myslím, že bohužel sociální sítě způsobily hodně dobrých věcí. Můžete si koupit různé věci a nemusíte chodit do obchodu díky internetu. A na druhou stranu, pokud jsou v rukou špatných lidí, nebo i dobrých lidí, kteří mají nějaké cíle, tak dokážou daleko jednodušší manipulovat veřejností. Vy se podíváte na reklamy. Reklama je manipulace. Víte, že máte lidi, kteří vám ukazují, jaký mají telefon, ve skutečnosti mají úplně jiný. To nemá s realitou absolutně nic společného. A to je v politické situace taky, jak dokážete manipulovat lidi, aby šli k volbám a volili někoho, koho by normálně nikdy nevolili, tak to je to samé ve spravedlnosti. Víte co, když, a co jste říkal na začátku, když do vás budeme cpát informace o tom, že ten je špatný a ten je dobrý, tak určitá část populace začne věřit tomu, že to, co slyší, je pravda, aniž by si ověřovali ty informace. A tam právě je problém, který máme, protože u nás se aspoň pokud vím, se nevyučuje dostatečným způsobem, jak si ověřovat informace, které jsou na sociálních sítích, jak pro děti ve školách, a bohužel naše generace neměla od malička přístup k tomu. Takže my jsme, nebo někteří z nás jsou daleko více inklinují k tomu, že co si přečtou, tak tomu věří.
5: Abych také slíbila svůj cíl z úvodu, který jsem citovala, na chvilku bych se chtěla zastavit u té vaší knížky Vyšetřovatel zločiny privilegovaných. První dotaz, to se týká vašeho období v OSN, chápu ano. To dobře. Kdo z těch lidí, které jste vyšetřoval, byl nejvíc privilegovaný? Co je taková ta, já nevím, jak to říct, taková ta nejnosnější figura, na které by se dalo nejlépe ilustrovat, o co vám šlo?
6: Prezident Valného shromáždění, abych pro vaše posluchače, to není generální tajemník. Prezident Valného shromáždění je diplomat, který je vybrán světovou organizací proto, aby otevřel jednání OSN, nedávno proběhlo. To je figura, která vlastně má jednoroční mandát. Je to diplomat a v tom případě, který jsem já vyšetřoval, to byl John Ash, v tom případě můžu říct jeho jméno, a ten bral úplatky od čínského miliardáře proto, aby ten prosazoval, aby prezident Valného shromáždění prosazoval zájmy toho čínského miliardáře.
5: Během svého ročního působení v čele Valného shromáždění. Je to mimochodem člověk, který ví, že je někde na důležitém postu, omezenou dobu, že se tam nedostane znova, i kdyby byl super oblíben. To je přece ideální pozice na to brát úplatky, protože si říkáte po mně potopa. Je to tak?
6: Je to určitě tak. No a ještě navíc v jeho případě, protože na rozdíl od zaměstnanců OSN, jako jsem byl já, ta naše diplomatická imunita je omezena. Ta je omezena pouze na to, co děláte v rámci práce. Když to diplomaté, jako byl on, ty mají absolutní imunitu. To znamená, že v době, kdy vykonává tu funkci, není možné ho trestně stíhat. A to je to samé jako u poslanců nebo tak. A to znamená, že on se cítil nedotknutelný díky tomu toho postavení toho diplomata.
5: No, není tohle ten pocit nedotknutelnosti, kromě toho, že nás smrtelníky prostě trápí u všech mocných vlastně. Tak není to to první, co se u člověka, který vstoupí do vysoké funkce, vlastně stane, že mu tam něco rupne, a říká si, na mě nikdo nemůže.
6: Opojení mocí.
5: Tak.
6: Opojení mocí, to je první kapitola mé knihy. Opojení mocí prostě máme všichni. A to nemusí být zrovna nejvyšší představitel.
5: Nemáme tu moc.
6: Víte co, ale jedete větším autem, jedete po dálnici, jedete rychlejš, protože můžete jako VIP dostanete lístky na nějaký koncert a máte radost toho, že nemusíte stát tu obrovskou frontu. Víte co, najednou máte VIP přístup k něčemu. To je prostě opojení mocí, který máme všichni. Ale pokud se dostane do takhle vysokých funkcí, tak to opojení může způsobit to, že někdo někde bude trpět. Protože vy například peníze, které jsou určené na humanitární pomoc, si strčíte do kapsy. Jo? A to má už řetězovou reakci na to, že to opojení té moci skutečně může způsobit někomu zlo.
5: Mimochodem, to je taky jedna z kapitol ve vaší knižce s názvem Ropa za potraviny, nebo jo? Tak, a teď mi řekněte, jak to uděláte v okamžiku, když se má kamkoliv hrnout částka miliard a miliard a miliard a vám se přesto podaří z toho ukrást část nebo dokonce všechno.
6: Já to všechno určitě ne. Ten případ já jsem ho nevyšetřoval, já o tom píšu, protože jsem měl možnost, bylo mi nabídnuto místo, abych v tom programu pracoval. Tak jsem se o to zajímal a vyšetřovali ty mý kolegové. To nebyla otázka jenom korupce v OSN. To by bylo nespravedlivé. OSN to zastřešilo, ten program.
5: A jinak po celou tu cestu tam někdo ukrádal.
6: Ale i státy v tom byly namočené. Víte co, ten program byl o tom, že Saddam Hussein nemohl prodávat ropu, ale světové společnosti tu ropu potřebovalo. Tak vytvořili program, podle kterého on mohl prodávat ropu za to, aby mohl nakupovat potraviny a léky pro své obyvatelstvo. A v tomhle tom se našli chytráci, jako vždycky se najde nějaký chytrák, který prostě si myslí, že by se v tomhle tom nějaký ten americký dolar mohl strčit do jeho kapsy. A to nebyli jenom jednotlivci, v tom byly i organizace. To znamená, že ten skandál byl tak velký, že OSN musel ustanovit speciální vyšetřovací komisi, kterou vedl pan Walker, to byl americký právní představitel, bankéř, která skutečně rozklíčovala tu situaci.
5: My si určitě uděláme čas na to, aby jsme další případy takové hyperkorupční, o kterých píšete, ještě probrali, ale nejen to, abychom si taky řekli, že trestné činy způsobené na humanitární pomoci mají ještě jeden rozměr navíc od normálních zlodějen. V každém případě dnes byl mým hostem Vladimír Dzuro, a sice autor nové knihy Vyšetřovatel

0: Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
1: A letos ji konečně nakrmím já.
0: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Pozítří začnou komunální a senátní volby. Prezident republiky dál trvá na tom, že volit nebude. Izrael si připomíná 3 roky od útoků teroristů z Hamásu. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz a má první světovou medaili.
3: To byl super pocit, sice bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svoji stranu.
2: Kolony popojíždějí na silnici 3 mezi Benešovem a Bystřicí. Zítra bude oblačno až zataženo postupně od západu s deštěm nebo přeháňkami a s teplotami většinou do 23 stupňů. Je středa 7. října a hezký podvečer u zpráv přeje Monika Vrchotová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Úřady přijaly poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila taky lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit.
4: Změny na kandidátkách volební úřady oznámí písemně přímo ve volebních místnostech, aby případné hlasy pro kandidáty nepropadly. Hlasovací lístky totiž už byly všem voličům rozeslané v minulých dnech. Prezident Petr Pavel podle Pražského hradu dál trvá na tom, že letos kvůli soukromé cestě v komunálních volbách hlasovat nebude. Kritizují ho za to zástupci vlády i opozice. Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová. Stát podle ní lidem neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku, i když termín voleb do zastupitelstev tentokrát pevně stanovil zákonem. Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Radnice ve Špindlerově Mlýně dostává další žádosti o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, tvrdí, že jde o účelovou snahu ovlivnit výsledky nadcházejících voleb a chce kvůli tomu podat trestní oznámení.
5: Teďka samozřejmě těch žádostí ještě ve dnešní den přibylo, lidé volají, chtějí se přihlašovat. Jsme v přímé komunikaci s ministerstvem vnitra, ladíme to s právním týmem a určité páky na to jsou.
2: Rusko v den narozenin svého prezidenta Vladimíra Putina masivně útočilo na ukrajinská města. Vystřelilo 70 raket různých typů, včetně balistických a nadzvukových, a vyslalo asi 150 útočných dronů. Zasáhly civilní domy, zemřelo nejméně 24 lidí.
6: Čety záchranářů, sepsi a také dobrovolníci celý den prohledávali trosky cihlového 5podlažního domu, který zasáhla ruská raketa a úplně zničila 2 vchody. Většina obětí zahynula ve spánku. Mluvčí záchranné služby DSNS Nina Lucenková ukrajinské televizi řekla, že pátrací operace stále pokračují a dopoledne se ze závalů podařilo vyprostit 15 lidí, z toho 1 5leté dítě. 2 lidé zahynuli při útoku na Kyjev a 2 další v Oleksandrii. V Kirovohradské oblasti. Rakety a drony zasáhly také Dnipro, Kremenčuk a Záporoží. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Je to přesně 20 let, co v Moskvě skupina mužů zastřelila novinářku a kritičku Putinova režimu Annu Politkovskou. V Evropském parlamentu to připomněla její vnučka Anna Viktoria. V rozhovoru pro Radiožurnál mluvila i o tom, proč ona sama musela Rusko opustit.
7: Bylo to velmi úzkostné a stresující období mého života, protože jsme se opravdu báli o své životy. Hrozili, že nám zapálí dům a krátce potom, co jsme odjeli, nám skutečně zapálili chatu.
2: Rozhovor s Annou Viktorií Politkovskou najdete na webu i rozhlas. Desítky tisíc lidí večer v Tel Avivu připomenou oběti útoku teroristů z hnutí Hamás. Před 3 lety ozbrojenci z pásma Gazy zabili v Izraeli na 1200 lidí a unesli 251 rukojmí. V zasažených místech pokračují taky setkání přeživších i rodin obětí. Ve městě Sderot je zpravodajka Jana Karasová.
8: 30-tisícový Sderot je největší město, které ozbrojence z Hamásu před 3 lety napadly. Bojovalo se zde 26 hodin a zemřelo na 50 lidí. Na místě bývalé policejní stanice ve městě stojí památník z 18 vysokých hranolů z citáty Story. I večer k němu ještě přijíždějí skupiny Izraelců. Izraelská armáda teď ovládá asi 2/3 území pásma Gazy, kde podle OSN zabila 74 tisíc lidí, většinou civilistů. Palestinské teroristické hnutí Hamás 3 roky od útoku masakr civilistů v Izraeli

0: obhajuje a označilo ho za historický milník. Z izraelského Sderotu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu skoro vyschla. Zůstává v ní už jen 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltava. Vodohospodáři už budou z přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
3: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se to ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
4: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumově od malička, ale takovýhle stav to teda opravdu je ubohé.
3: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Letošní Nobelovu cenu za chemii se rozdělí Francouz Henri Kagan a Japonec Kenzo Soai. Objasnili jednu z chemických zvláštností života na Zemi.
5: Mnoho molekul existuje ve dvou verzích, které jsou navzájem zrcadlově otočené, jako levá a pravá ruka, popsal při vyhlašování cen Heiner Linke z Nobelova výboru. Bílkoviny v živých organismech jsou ale poskládané pouze z levotočivých molekul. Letošní laureáti v experimentech dokázali, že se levá a pravá varianta nemusí chovat úplně stejně a že následkem malé nerovnoměrnosti může jedna z variant naprosto převládnout, v tomto případě levotočivá. Ve čtvrtek odpoledne vyhlásí Švédská královská akademie laureáta ceny za literaturu. Martin Srb, Radiožurnál.
2: Britští Deep Purple večer vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvlivnějších hardrockových kapel se do Česka vrací při svém evropském turné.
6: Jeden z nejznámějších kytarových riffů stojí na skutečném příběhu. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř nad Ženevským jezerem pak inspiroval skladbu Smoke on the Water. Deep Purple vznikly v roce 1968 a spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath patří ke kapelám, které pomáhaly definovat hard rock. Kapela má za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se Deep Purple vracejí po 3 letech. Alžběta Hadlová, Radiožurnál.
7: Judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa bronz a má první medaili ze světových šampionátů. V posledním zápase v Baku porazila v nastaveném čase, takzvaném Golden Score, Maďarku Anu Krizovou. O duelu plném zvratů mluvila Zachová pro Radiožurnál Sport.
8: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je. Ze začátku tam začalo jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla. Ale pak, jak začalo to Golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila a já taky a jsem ráda, že to vyšlo.
7: Basketbalisté Slavie NBK rozehráli sezónu Ligy mistrů. V Pardubicích hostí Albu Berlín a podrobnosti přidá Jakub Kanta.
9: Po 5 minutách Slavia prohrává v Pardubicích s Albou Berlín 6-12 a to proto, že sice se v úvodu dokázala herně vyrovnat svému favorizovanému soupeři, v posledních minutách si ale střelecky nedaří už několik sekund, dokonce desítek čeká na to, než přijdou další body a proto je tu dosud nejvyšší vedení Alby Berlín 6-12 z pohledu Nymburka. Z Pardubice Kup Kanta, Radiožurnál.
10: Kolony na D1 před Šmýkalkou a ucpaná silnice 3 u Benešova. Na D1 popojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Je to fronta před omezením u Šmýkalky, aktuálně od 15. kilometru asi na 20 minut. V Praze stále silný provoz, větší kolony čekejte třeba v Uhříněvci nebo v Běchovicích na Českobrodské. Na jižní spojce směrem na Štěrboholy za Lanovým mostem odklízejí následky nehody a fronta se táhne od Zahradního města. A ucpaná je taky silnice 3 z Prahy do Tábora u Benešova. Je tam omezení, jede se kyvadlově. Větší kolona směrem z Prahy až na 0,5 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy. na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude oblačno a zataženo od západu postupně s deštěm a s teplotami mezi 19 a 23 stupni. To byly zprávy. A teď už začíná další předvolební debata s Tomášem Pancířem.
11: Hezký podvečer. Ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha začíná třetí z celkem 4 debat před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Od pondělí do čtvrtka v tomto čase dáváme prostor zástupcům všech subjektů, které v letošních volbách kandidují do pražského zastupitelstva. Těch subjektů je celkem 24, proto jsme připravili sérii 4 debat po 6 účastnících a o tom, kdo s kým se představí, ve které z nich rozhodl los za účasti notáře.
1: Volby 2026. Debaty lídrů.
11: A los stanovil, že dnes ve studiu S2 v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech vítám trojku na kandidátce Praha sobě, starostu Prahy 7 a historika Jana Čižinského. Dobrý den.
12: Hezký večer.
11: Jedničku na kandidátce Jsme Praha, současnou náměstkyni primátora pro životní prostředí, také bývalou místostarostku Prahy 10 Janu Komrskovou. Dobrý den.
13: Dobrý večer.
11: Jedničku na kandidátce Gen s podporou veřejnosti, emeritního radního Prahy 6 a galeristu Romana Mejstříka. Dobrý den.
14: Dobrý večer.
11: Trojku na kandidátce České pirátské strany, současného náměstka primátora pro dopravu a také finančního manažera Jaromíra Beránka. Dobrý den.
15: Děkuji za pozvání, hezký večer vám je posluchačům.
11: Jedničku na kandidátce Sen pro Prahu s Václavem Láskou s podporou HPP 11 a strany Mourek, senátora a advokáta Václava Lásku. Dobrý den.
16: Dobrý den.
11: A měl tu s námi být také lídr kandidátky České strany asociálů, ale dnes se ze zdravotních důvodů omluvil a bohužel Česká strana asociálů nevyslala ani nikoho ze zbývajících kandidátů do pražského zastupitelstva. Abychom zachovali stopážově rovné podmínky pro všechny v případě, že v některé debatě je účastníků méně než 6, tak její délku adekvátně krátíme a to je tedy i případ dnešní debaty. Tolik na úvod, respektive tak, abyste na úvod už dostali slovo vy, tak položím stejně jako v jiných debatách vám všem stejnou otázku a poprosím vás, pokud možno o stručné odpovědi. Co jsou podle vás 3 věci, které Praha a Pražané od vás, od politiků nejvíc potřebují? Začneme v tom pořadí, jak jste byli nalosováni, Jan Čižinský, Praha sobě.
15: Tak takhle jako Pražané potřebují podle mě, aby byl primátorem Adam Scheinherr, ale co potřebují od nás, tak od nás potřebují koalici, co se nehádá, nevydírá se navzájem a koalici, která pracuje skutečně pro Prahu a má nějakou vizi. Ale konkrétně tak je to dostupné bydlení a rychlejší výstavba, potom spolehlivou dopravu pro obyvatele i návštěvníky a hlavně dostatek míst na středních školách nebo na všech typech škol a rozvoj veřejných služeb.
11: Tak to už byly 4 věci a když přidám koalici a ještě jméno primátora, tak 5 věcí, ale budiš. Jana Komrsková, Jsme Praha.
13: Snažím se držet teda pokynu a zkusím jenom 3 hlavní priority našeho hnutí Jsme Praha. My přicházíme samozřejmě s tím, aby Praha už byla konečně bez korupce a bez klientelistických vazeb, protože Praha není kořist. Druhé téma je bydlení zejména družstevní bydlení, dle typu, jako je ve Vídni. A třetí je dostatek míst na středních školách a gymnáziích.
11: Gen s podporou veřejnosti, Roman Mejstřík.
14: Tak za nás je celkem za to priorita, aby Praha byla opět průjezdná, protože to, co se děje dneska, myslím si, že komplikuje život úplně všem. Samozřejmě dostupné bydlení je otázka, kterou se zabývá každý a myslím si, že tady ani nebude příliš rozporů, jak ji řešit. A třetí věc je, já si myslím, že Pražané by uvítali fungující město. To znamená, aby věděli, kam jdou opravdu peníze, kdo za to ručí, byly tam termíny a věděli lidé, co vlastně město investuje, kdy to bude hotové a za kolik.
11: Roman Mejstřík řekl, že v oblasti bydlení nebudou asi rozdíly. Uvidíme, v těch minulých debatách rozdíly nějaké byly v téhleté záležitosti a určitě se k tomu za chvíli dostaneme detailněji. Jaromír Beránek, Česká pirátská strana, 3 priority, co podle vás od politiků nejvíc potřebují Pražané a Praha.
15: Pane redaktore, já vás nepřekvapím, i pro Piráty je podporou je priorita podpora dostupného bydlení. Ostatně máme jako kandidátku na primátora Terezu Nuslerovou, primátorku pro bydlení. Další věc, co bych zdůraznil, je podpora rozvoje udržitelné veřejné dopravy a samozřejmě také v kontextu klimatické krize adaptační opatření, která nás připraví na to, jak se ten svět bude měnit. To vše bych samozřejmě mělo být podpořeno transparentním hospodařením a péčí města jako řádného hospodáře.
11: Tak dobře, to je také 4. věc, ale budíš. Václav Láska, Sen pro Prahu, 3 priority.
12: Tak já doufám, že na té webové kameře bude zaznamenáno, že to, co tady mám připraveno, jsem si nenapsal a neopsal od Jany Komerskový, ale mám to dopředu, ale mám to úplně pintlich stejný i ve stejném pořadí. Jo.
11: Obávám se, že na webkameře to úplně detailně vidět nebude, ale já to mohu dosvědčit, jo, že se díváte do svého mobilního telefonu.
12: Jako stejně, jo.
11: A nepsal jste si během toho, kdy mluvila Jana Komerská.
12: Takže za nás je taky na prvním místě klientelismus, který ovládá Prahu. Prahu neřídí pražští politici, ale řídí pár mocných vyvolených a největších developerů a dělají to zejména přes městské firmy, které třeba naprosto zprůhlednit absolutní transparentností. Druhá věc, dostupné bydlení je pro nás zejména rozvoj družstevního bydlení, které ze svého principu je prostě o nějakých 20-30% levnější než developerská výstavba a nerozvíjí se zase jenom proto, že si developeři přejí tyto pozemky, na kterých by mohly být družstevní projekty, zachovat pro svoji developerskou výstavbu. A třetí jsou také střední školy, protože nesmíme plýtvat tím nejvzácnějším, co máme, a to je potenciál mladých lidí, a pokud se v Praze nedostanou lidé na střední školu, tak prostě ohrožujeme svoji vlastní budoucnost.
11: Stejně jako v minulých dvou debatách, i dnes nejčastěji bylo zmíněno bydlení, 5 čárek jsem si udělal, všichni jste o bydlení mluvili. Pojďme proto začít právě bydlením. Když jsem se díval do vašich předvolebních programů, tak u Prahy sobě jsem se v programu dočetl, že město už nesmí prodávat své byty ani pozemky. Tohle by platilo bez výjimky?
16: Víceméně ano, samozřejmě může se stát, že někde bude nějaký byt, který bude potřeba nějak jako třeba vyměnit za něco nebo i třeba prodat, ale to můžou být jednotlivosti, vím, že se to může stát. Ale prodávat byty je zločin a je ostudou Prahy, že v tomto volebním období opět poklesl počet bytů, které Praha vlastní.
11: Dále píšete, že město musí zahájit výstavbu a že příspěvky developerů budete vybírat ve formě hotových bytů, ne v penězích. Kolik bytů tímto způsobem si myslíte, že Praha může získat?
16: Tak já můžu teďka mluvit jako konkrétně. Jo. Třeba na Praze 7 je prostě obrovské územní bubny a tam jsou vlastně připraveny nebo dojednány kontribuce asi ve výši 3 miliard korun. Ale bohužel město teďka za Petra Hlaváčka a za této koalice, tak chce za to postavit stoku B. To znamená prostě stoku, kanalizaci, ale tyhle ty peníze by měly skutečně jít na to bydlení nebo třeba na školy. Ale mají se použít vlastně na kanalizaci, na kanalizační přípojku, samozřejmě velkou kanalizační přípojku, které to město samozřejmě potřebuje, ale to by mělo město prostě jako platit z jiných peněz. 3 miliardy už jsou jako poměrně jako značná cifra, za to by bylo skutečně jako množství bytů. Jde to dojednat, ale město v tomhle to musí dostat rozum a za ty 3 miliardy si prostě ty byty říct.
11: Ještě jedna věc z vašeho programu. Vy slibujete zlevnění nových bytů tím, že uvolníte parkovací minima, tedy že developeři, kteří staví nové projekty, nebudou muset povinně stavět podzemní garáže v těch nových domech. To uvolnění ve vaší představě znamená, že by vůbec ta povinnost nebyla, nebo že by bylo potřeba stavět méně míst než v současné době?
16: Takhle, jedna možnost je méně a druhá možnost je taky, že ne, protože třeba
11: právě,
16: ze zahraničí...
11: Právě se ptám, která...
16: My totiž ze zahraničí také známe, zahraničí známe případy, kdy prostě existují domy, kde se ti obyvatelé třeba zaváží, že prostě nebudou mít automobil a potom je to samozřejmě, ty byty jsou o to levnější, nebo ty nájmy jsou o to levnější, takže my si myslíme, že není potřeba nutit všechny stavět ty skutečně jako velmi drahé podzemní garáže. I proto, že často se v Praze ty podzemní garáže prodávají prostě zvlášť, ne k těm bytům, a pak tam vlastně parkuje jako někdo jiný, než kdo tam bydlí. A to zase zvyšuje počet automobilů ve městě.
11: Když jsou podzemí, tak
16: ano,
11: nejsou ve městě.
16: No ne, ano, ale jsou to často lidé, kteří tam prostě přijíždějí, třeba prostě dojíždějí, nechají tam to auto a pak zase odjíždějí pryč. Často to kupují třeba firmy jako benefit pro své manažery.
11: Jan Čižinský, Praha sobě. Když jsem se díval na programy a nebo do programu na web a také na odpovědi pro Český rozhlas, které všichni nebo všechna uskupení posílali a ty odpovědi, nebo uskupení posílala a ty odpovědi každopádně najdete na webových stránkách Českého rozhlasu, tak uskupení Jsme Praha v odpovědích pro Český rozhlas k oblasti bydlení napsalo, že Praha musí stavět a hlavně využít to, co město samo vlastní, a dodává, že proto chce výrazně podpořit družstevní výstavbu. Jana Komrsková o tom mluvila už v úvodu v těch prioritách. Píšete nebo napsali jste, že chcete tu družstevní výstavbu podpořit mimo jiné tím, že město poskytne vlastní pozemky bytovým družstvům. Jak to bude vypadat v praxi? To přijde developer s tím, že založí bytové družstvo a vy mu rovnou dáte pozemek, nebo nebo naopak Praha by byla tím iniciátorem, kdo bude zakládat bytová družstva a kdo bude mít dohled na to, jestli všechno proběhne tak, jak má?
13: Ta druhá varianta by to byla. Praha by zakládala družstva, vlastně poskytla by svoje pozemky, udělala by takzvané právo stavby na ty pozemky a vlastně díky tomu by se i stavnilo levněji a ty nájmy byly pro ty družstevníky jednotlivé, které budou mít podíly nebo by měly podíly v tom bytovém domě vlastně o to levnější.
11: Podle čeho byste vybírali ty družstevníky? Protože předpokládá se, a vy to slibujete, že ty byty budou levnější už proto, že tedy ten pozemek tam bude zadarmo. To znamená, že zájem může být velký. Podle čeho by město vybíralo, koho do toho družstva vezme, kdo tím pádem ten levnější byt s přispěním Prahy dostane?
13: Samozřejmě bylo by to podle zájmu, vůbec musel by se to zmapovat, protože takovéto bydlení úplně tady podporované zatím není. Ono se to v tomto volebním období bohužel zastavilo. Rozjíždělo se to minulé volební období za Hany Marvanové, ale vlastně musel by se ten zájem jednak samozřejmě prověřit, jak veliký by byl a dávalo by se to vlastně prioritně, by to měly vlastně potřebné profese třeba pro Prahu, které by měly učitelé, zaměstnanci IZS a tak dále.
11: V odpovědích jste také uvedli to, že když už se staví, musí s novými byty vznikat také školy, školky, parky a další infrastruktura. Sama se ale škola, školka ani další infrastruktura nepostaví. Kdo to má dělat a platit? Město nebo developeři?
13: Už o tom tady mluvil pan Čižinský, to je, když vystavuje vlastně, je to forma kontribuce, může být buď formou, že vlastně developer poskytne určité množství bytů v tom svém developerském projektu, které potom jsou následně městské nájemní, a nebo formou kontribuce do toho prostoru, ale ne úplně do té infrastruktury, jak to byla popisována, ale do té infrastruktury pro veřejnost, čili zabezpečení škol, školek, veřejného prostranství, hřiště a tady tyhle vlastně pro veřejnost nezbytné pro bydlení.
11: Já rozumím tomu, že oboje je možné a zajímá mě, co vy byste preferovali. Jestli vy byste preferovali to, aby město zafinancovalo tyhle ty doprovodné věci a tím pádem je možná mělo pod kontrolou a třeba od toho developera chtělo peníze nebo byty, tak jak tady zaznělo, a nebo jestli byste spíš preferovali to, aby to zaplatil i ten developer?
13: No, to může být samozřejmě kombinace. To záleží prostě prostor od prostoru. Ono se dost často říká, že se to musí dělat takovým nebo makovým způsobem, ale já si myslím, že to je právě o tom, v které lokalitě se to staví. Pokud se staví takzvaně na zelené louce, tak je potřeba veškerá infrastruktura. Pokud se staví v nějaké, kde už zástavba je, dělá se tam nový developerský projekt a vlastně trošku to zhorší bydlení těm stávajícím obyvatelům, kteří už tam prostě jsou leta, tak je to potřeba i si říct, jak se tam vlastně zkapacitní a kde bude zkapacitní to místo a kde bude potřeba nejvíc
11: takže
13: financí.
11: Případ od případu. Rozumím tomu.
13: Není to prostě, nejsou to housky na krámu.
11: Jana Komrsková, Jsme Praha. Lídr uskupení GEN s podporou veřejnosti Roman Mejstřík dal minulý týden na sociální sítě 5 bodů, které chce udělat v prvních 100 dnech, pokud by byl ve vedení hlavního města. Tím prvním bodem bylo zrychlení povolování nových bytů. Jak to chcete udělat?
14: No, já jako tady jsou kolegové, kteří jsou zastoupení v radě. Ono to tady nezaznělo, ale Praha má svoji developerskou firmu a ta byla založena v roce 2020 a letos získala povolení na výstavbu prvních 22 bytů. Tak se asi shodneme, že tímhle s tím tempem se to opravdu nevyřeší.
11: Jakým způsobem byste tedy by zařídil během 100 dnů ve funkci, aby povolování bytů
14: Já
11: bylo
14: to rychlejší? Řeknu. Je to tím, že v podstatě bych zjednodušil ty pravidla, aby byly transparentní jak pro město, tak by byly transparentní i pro ty developery. Já nevěřím, že město je schopné samo něco budovat a myslím si, že by se všem ulevilo, kdyby ty pravidla byly jednoduchá. Při té výstavbě by developer věděl, co musí splnit a co nemusí. Na Praze 6 teď bylo poslední dobou povoleno spoustu staveb. Většinou městská část ustoupila od těch kontribucí, dala je i nižší. Já k tomu nevidím jediný důvod. To znamená, opravdu vypracovat ty pravidla tak, aby byly jasný, přehledný a jednoduchý.
11: A to byste u všech projektů stihl za 100 dnů?
14: Já si myslím, že lze připravit takovou vyhlášku nebo takový program pro město, jako svolat prostě odpovědné lidi z hlavního města a zástupce developerů, aby se dohodli na tom, co, jak si to oni představují, si myslím, že se nechá klidně během 100 dnů udělat.
11: Když jsem četl váš Facebook, tak mě zaujal také váš zářijový slib, že budete účinně potírat spekulace a prázdné investiční byty, které uměle ženou ceny nahoru. Jak to chcete dělat?
14: Jsem rád, že čte někdo můj Facebook taky. Samozřejmě tak prázdné investiční byty, to se týká především kolegy Rivoli, který je z Prahy 1 a kde těch bytů na Airbnb.
11: Takže Unie bude kontrolovat?
14: Ne, nebude, ale v podstatě mělo by se udělat takové nějaké přijmout opatření, aby v podstatě ty byty se z části uvolnily a dostaly se na trh s bydlením.
11: A to může jednoduše udělat Praha?
14: Myslím si, že ano.
11: Vyhlášku?
14: Myslím si, že ano.
11: Dobře. Gen z podporu veřejnosti Roman Mejstřík.
14: Ještě vám trošku do toho vstoupím. Samozřejmě tyhle ty poskytovatelé ubytování mají daleko výhodnější prostě podmínky, než mají hotely, penziony a tak dále. Pokud by se nastavili i pro ně stejné podmínky, myslím si, že by došlo k redukci tohohle ubytování.
11: Já jsem se ale záměrně ptal na prázdné investiční byty, což je něco jiného než Airbnb.
14: Prázdný investiční byt se v podstatě dohledává hůř.
11: Právě proto jsem se na to ptal, jestli to dokážete vyřešit.
14: Pokusil bych se.
11: Gen z podporu veřejnosti Roman Mejstřík. Piráti ve svém programu píší, že Praha bude stavět své byty, ale také to, že budete požadovat od developerů dostupné nájemní byty. Dodáváte, že ohlídáte prostupnost, občanskou vybavenost i důstojně velké byty. Jak to uděláte? Jak tomu developery přispějete tím jednáním o kontribucích?
15: Já navazuji na to, že kontribuce jsou samozřejmě jedním z těch základních pravidel, která umožňují a podporují to, aby tady dostupné bydlení vyrůstalo a aby i ta kultura toho obecně, ať už vlastnického nebo nájemního bydlení, se postupně zvyšovala. Všichni vidíme, že velikost bytů se v posledních několika letech postupně začíná zmenšovat i s ohledem na klesající kupní sílu obyvatel ve vztahu právě k těm nově pořizovaným bytům. A rád bych zdůraznil, že ty kontribuce zde byly zavedeny jako pravidlo za primátorování Zdeňka Hřiba. Ale samozřejmě ani toto není všelé, když už získáme nějaké nájemní byty do vlastnictví města pro podporované profese, co by formu kontribucí, tak tím nemůžeme skončit. Proto naše kandidátka Tereza Neslerová přišla s návrhem, že by získala od Evropské investiční banky a samozřejmě i soukromých investorů typu bank a dalších subjektů 20 miliard korun pro celé jednovolební období, co by ten základ, ten balík pro výstavbu městských bytů. Za to se dá postavit nepochybně 20 tisíc bytů, to znamená, když to přepočítáme na jeden rok, je to velmi vysoký příspěvek do toho bytového fondu města.
11: Ještě se vrátím k tomu, co jsem citoval. Co je důstojná velikost bytu a co je dostupné nájemné?
15: Samozřejmě každý má nějakou specifickou bytovou potřebu. Asi se tady všichni shodneme na tom, že rodina s malým dítětem potřebuje
11: právě
15: menší metráž
11: na jednoho
15: asi člověka, než třeba
11: tak mě zajímá,
15: rodina s
11: dospívajícími
15: dětmi.
11: Myslíte, co si
15: to znamená, mělo by to odpovídat té životní situaci toho, kterého člověka. Na druhou stranu, nežijeme v zemi, kde by bylo zvykem se třeba na stará kolena někam stěhovat. Vycházíme z toho, že každý člověk má nějaké své potřeby a bydlení by mělo být především důstojné. Já bych tu odpověď
11: ano,
15: na to,
11: co
15: jaká je ta konkrétní metráž, nechal asi na uvážení každého z nás.
11: Počkejte, vy slibujete, že vy to vyjednáte s developerem, tak proto mě zajímá, co vyjednáte, co vy považujete za důstojnou velikost.
15: Tak, v poslední době zde začínají vznikat developerské projekty, které nabízejí třeba byty 1,5 plus KK nebo 2,5 plus KK, což fakticky znamená zmenšování
11: ano,
15: toho obytného prostoru.
11: A já se ptám,
15: prostoru.
11: Kde je ta hranice, pod kterou by ten byt neměl být?
15: Já si myslím, že pro rodinu s jedním dítětem je ta hranice 2 plus KK, pro rodinu se dvěma dětmi to bude 3 plus KK a obdobně, pokud ten počet dětí nebo samozřejmě kombinovaná vícegenerační domácnost bude zahrnovat více členů, tak by tomu měl odpovídat i ten dispoziční prostor toho bytu.
11: I vy v programu slibujete, že budete bojovat proti spekulacím s byty. Máte tam uvedeno, že na bytové domy, které jsou dlouhodobě prázdné nebo které slouží ke krátkodobým pronájmům, uvalíte několikanásobnou daň z nemovitosti. To by se týkalo celých domů anebo i jednotlivých bytů?
15: Ta myšlenka primárně pracuje s tím, s čím my dokážeme operovat na základě daňových přiznání a ohledně daně z nemovitosti. To znamená, chtěli bychom se zacílit jak na institucionální, tak na individuální vlastníky, kteří vlastní více bytů, protože zastáváme názor, že bydlení je jedna z těch nejzákladnějších lidských potřeb.
11: Takže i bytů by se to týkalo.
15: Takže samozřejmě i bytů. Nejedná se jenom o celé domy, protože to by byla pouze polovina toho řešení. A
11: o kolik ta daň by měla být vyšší?
15: Já si troufám říct, že v případě třeba druhého bytu, který nebude sloužit bytové potřebě té dané rodiny, tak ta daň může být třeba trojnásobná nebo i vyšší.
11: Jaromír Beránek z Pirátů. Sen pro Prahu v úvodu svého programu v sekci dostupné bydlení začíná tím, že podpoří rozšiřování městského bytového fondu. Píšete, že cílovým stavem má být, že 10% bytů v Praze bude patřit městu. Za jak dlouho se chcete k tomuto cílovému stavu dostat?
12: No to není jednoznačná odpověď, protože nevíme, jak se bude pokračovat ve vývoji jednotlivých projektů, protože získávat městské byty můžete několika různými způsoby. Jeden je vlastní výstavba, kdy naše představa je, že pražská developerská má projektovat na pozemcích města a developeři potom na základě veřejné soutěže mají stavět. To je jedna část. Druhá část je získávání kontribucí, kdy já si myslím, že současný stav, kdy developeři platí kontribuce na nějakou infrastrukturu, ale vlastně město se rozhoduje, kde co vybuduje a nikde nemáte ani jistotu, že ty peníze se vrátí do dané oblasti, jsou strašně neprůhledné, netransparentní a myslím si, že kontribuce by se měly změnit tak, nechť infrastrukturu transparentně platí město a kontribuce jsou pouze v podobě předávaného procenta bytů z toho vybudovaného potenciálu. A ještě třetí způsob, jak můžete získávat městské byty, je při rozvoji družstevní výstavby. Když město vkládá nebo propůjčuje pozemek pro tu družstevní výstavbu, tak časem třeba ten pozemek může vyměnit za ty byty. Takže nelze říct, kolik, za jak dlouho tohle to můžeme splnit, protože vůbec netušíme, které projekty dostanou zelenou, které budeme moct podporovat. A nedá se to říct.
11: To znamená, že nemáte ani nějakou ambici, protože to, které projekty budou mít podporu, byste asi ovlivnili, pokud byste byli ve vedení města.
12: Já si myslím, že správným způsobem je neříkat číslo, dokdy to bude, ale říct, které projekty budeme podporovat, které budou mít u nás absolutní zelenou. U nás je to prostě družstevní výstavba, která bude mít absolutní podporu. Proto s náma spolupracuje Hanka Marvanová, protože tomu rozumí absolutně nejvíc. A pokud se nám tohle prosadí, prosazovat družstevní výstavbu, pak může ten počet městských nájemních bytů stoupat i rychle.
11: Stejná otázka, jakou jsem položil i Janě Komrskové, když jsme mluvili o družstevních bytech. Jaká je ta představa? Představa je, že Praha bude iniciátor těch bytových družstev, nebo počítáte s tím, že může přijít developer s tím, chci postavit družstevní dům, dejte mi pozemek a zařídím to všechno já?
12: Ne, já si myslím, že iniciátorem tam musí být město a ten developer je ten, kdo na základě potom nějaké veřejné soutěže začne ty byty stavět. A ta veřejná soutěž je právě kouzelná v tom, že je to soutěž, to znamená, developer tam musí přijít s nejnižší cenou, musí si tam dát marži přiměřenou, aby měl šanci vyhrát, kdežto když developer staví své developerské projekty na pozemcích, který vlastní, tak tam vlastně není tlačen a může mít tu marži i nepřiměřeně vysokou v době, kdy vlastně poptávka převyšuje nabídku, no tak mu to prostě projde, protože prodá absolutně cokoliv. Jo. Takže to je jeden z důvodů, proč družstevní bydlení je levnější než developerská výstava, protože ta developerská marže je tam snížena tou soutěží.
11: Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha před volbami do pražského zastupitelstva. Našimi hosty jsou Václav Láska, Sen pro Prahu, Jaromír Beránek, Česká pirátská strana, Roman Mejstřík, Gen s podporou veřejnosti, Jana Komrsková, Jsme Praha a Jan Čižinský, Praha sobě. Měli tu s námi být i zástupci České strany asociálu, ale pro nemoce v průběhu dneška omluvil.
1: Volby 2026. Debaty lídrů.
11: Součástí našich předvolebních debat je stručný dotazník. Položím vám teď každému 5 otázek. Poprosím o skutečně krátké, pokud možno jednověté, a tím myslím jednoduché věty, nikoli v souvětí odpovědi. Začnu roční lítačkou. Jízdenka na MHD stojí v Praze 3650 korun. Nechali byste tuhle cenu nebo ji chcete změnit? Pokud ano, tak na jakou cenu byste se chtěli dostat? Václav Láska.
12: Protože naším cílem je dostat minimálně část řidičů z aut do MHD, tak bychom zásadně MHD nezdražovali. Už jako gesto, co je náš politický cíl, takže nezdražovat ani o korunu.
11: Ani nezlevňovat?
12: Ani nezlevňovat, zachovejme tu cenu.
11: Jaromír Beránek, Piráti?
15: Pro nás je rovněž prioritou dostupná veřejná doprava, to znamená, nyní řeknu, rozhodně neplánujeme zdražovat a pokud se má něco změnit, tak je to cena parkovacího oprávnění, které má stát minimálně.
11: Na to se zeptám za chvíli, takže nezdražovat ani nezlevňovat.
15: Součástí té odpovědi je samozřejmě i to nezlevňování.
11: To nemusí být automatické. Roman Mejstřík, Gen s podporou veřejnosti, kolik má stát lítačka?
14: Mně přijde cena lítačky 10 korun na den adekvátní vůči tomu, aby lidé nesedali do aut, takže bych ji zachoval.
11: Jana Komrsková, Jsme Praha.
13: 3650 adekvátní a Já vás překvapím, mělo by se tam nastavit inflační automat roční.
11: To znamená, že by to rostlo o inflaci.
13: Stejně jako cena vody, kterou si neuvědomuje, že je takhle nastavena.
11: A od tohoto základu, to znamená ne, že by se započítala inflace od doby, kdy to bylo stanoveno.
13: Ano, od tohoto.
11: Jan Čižinský, Praha sobě?
16: No, bohužel Praha si nemůže dovolit tu úroveň nechat, protože potom skutečně nebude mít jako peníze na to, na to důležité, co budeme možná probírat dál na školy a podobně. To znamená, my jako férově přiznáváme, že je potřeba to zdražovat třeba o korunu, o 365 korun každý rok, až se dostaneme na úroveň, kterou si Praha prostě dovolit může.
11: A to je jaká?
16: To je jako těžko to teďka jako stanovit, jo? Ale prostě o korunu denně, když to budeme zdražovat, řekněme 3-4 roky, tak se dostaneme aspoň na tu úroveň, na které jsme byli třeba před 15 lety. Ale od té doby ty náklady strmě rostou. A
11: tak, město... a už je to souvětí.
16: Jasně, ale já
11: do toho skočím a pojďme k parkování.
16: Žádné město si nemůže dovolit dát prostě 30% všech příjmů jenom na dopravu.
11: Tak dobře. Poprosím opravdu o stručnost vás všechny. Podobná otázka k parkování. Základní roční parkovací karta pro obyvatele Prahy v současnosti stojí 1200 korun na první auto, 7000 korun na druhé auto. Kolik by to mělo být podle vás, Jan Čižinský?
16: My jsme o tom nechali na sedmičce hlasovat, protože lidé buď to platí penězi,
11: kolik by to mělo
16: nebo
11: být?
16: Platí časem.
11: Kolik by to
16: a
11: mělo
16: musí
11: být?
16: To být nějaká dohoda. Takhle, teďka to je 1200 korun.
11: Kolik to má být?
16: Já to tady neřeknu, protože to nevíme, my tu debatu
11: nevíte,
16: jako nemáme
11: nebo
16: u nás.
11: Říct.
16: Ne, my to skutečně v Praze sobě nevíme, ale
11: dobře,
16: jsme připraveni.
11: Odpověď nevíme.
16: Jana
11: Kobrsková, jsme Praha, kolik má stát parkovací oprávnění?
13: Parkovací oprávnění by se rozhodně mělo zvednout a pro nás je ta úroveň lítačky MHD taková adekvátní.
11: Takže
13: na první
11: auto 3650 korun, druhé auto?
13: Nechat.
11: 7000. Roman Mejstřík, GEN s podporou veřejnosti.
14: Upřímně řečeno, já bych to nechal tak, jak to je a zdůvodním to i tím, že v podstatě, i když to lidé zaplatí, tak nemají vlastně garantováno, že zaparkujou. To jako pokud by měli garantováno, že zaparkují, pak bych to zdvihal, ale takhle krouží 30 minut kolem bloku a...
11: Odpověď jasná, nechat. Pojďme dál. Česká pirátská strana.
15: Už v roce 2019 jsme dostali data z podkladové studie, že ty plné roční náklady na správu a údržbu jednoho parkovacího stání jsou zhruba 7000 korun. Já přesto nebudu tak ambiciózní a řeknu, že by ta částka měla být stejná jako za ten roční kupon s postupnou inflací, s postupným navýšením.
11: Takže 3650 korun.
15: Pokud se jedná o to druhé či další parkovací místo, myslím si, že je důležité, aby to nebylo na hlavu, ale aby to bylo na domácnost, protože jsou to ty bytové jednotky, které potom zatěžují to město tím reálným automobilovým provozem.
11: Václav Láska.
12: Několikanásobně zvýšit parkování pro nerezidenty v centru, to je úplný základ. Druhé auto...
11: Já se ptám na rezidenty.
12: Na rezidenty, tak pardon, jsem špatně pochopil otázku. Druhé auto zachovat, první auto postupně navyšovat někam na cenu té lítačky.
11: Tak díky. Otázka třetí, vy už jste o tom částečně mluvili, ale teď bych opravdu chtěl číslo, kolik vlastních nájemních bytů a v jakém čase by měla Praha postavit? Jaromír Beránek.
15: Děkuji za možnost začít. Jak jsem zmiňoval, my bychom rádi získali z prostředků Evropské investiční banky
11: kolik
15: a soukromých.
11: Bytů?
15: Řeknu to jednoduše, 20 miliard korun na 4 roky, čili zhruba 20 tisíc bytů během toho jednoho volebního období.
11: Jana Komrsková?
13: 10 tisíc družstevních bytů za jedno volební období.
11: Roman Mejstřík?
14: Mně i těch 10 tisíc bytů přijde hodně ambiciozních a v podstatě měly by to být byty, které pokryjí minimálně potřebu těch služeb lidí, které hlavní město potřebuje.
11: Takže méně než 10 tisíc?
14: Může být i méně prostě.
11: Václav Láska?
12: 10% městských bytů v co nejkratší možné době.
11: Jan Čižinský?
16: Poslední zastupitelstvo odhlasovalo 500 bytů ročně a byla o tom debata. Že to
11: mě zajímá,
16: nemůže
11: kolik
16: nikdy...
11: vy chcete. No, má to být tedy 500 bytů ročně?
16: Praha sobě je realistická, my jsme realisti. Prostě 500 bytů ročně, když zvládneme, tak to bude jako obrovský úspěch, protože ty byty zatím klesají.
11: O kolik míst chcete příští nebo během příštího volebního období rozšířit kapacity veřejných gymnázií v Praze? Roman Mejstřík.
14: Já si myslím, že to je otázka na toho, kdo má školství a musí se propočítat, jaká bude potřeba.
11: Vy chcete být primátor, tak je to otázka
14: ano,
11: na vás.
14: Dobře, já bych veřejná gymnázia navyšoval trošku přiměřeně, protože si myslím, že to je hlavně otázka spádového školství. V Praze je 18 000 míst na středních školách a loni dokončovalo základní školy 12 000 dětí. To znamená, že Praha vlastně buduje kapacity školské pro středočeský kraj a spádové školství. To znamená...
11: Tak číslo... Ano. Číslo asi neřeknete.
14: Neřeknu.
11: Jsem s tím smířený, Jan Čižinský.
16: Pokud se Praha rozhodne, tak může si koupit 1500 míst.
11: Já se neptám, jestli se Praha rozhodne, já se ptám, jak by se rozhodla, kdyby byste
16: jí chceme 1500 míst, protože chceme to pomocí stipendií na soukromých a církevních školách. Je to předjednáno, ale bohužel opět zastupitelstvo neschválilo ani jednání o tom, přestože to je jediné možné řešení.
11: Tak Václav Láska.
12: Mělo by to být tolik míst, aby měli studenti v Praze stejnou šanci dostat se na gymnázium jako mimo.
11: To je kolik?
12: To nevím.
11: Jana Komrsková?
13: Jo, podle dat, jestli asi dobře pamatuju, školství se na mě na starosti, ale myslím, že do roku 30 nebo 32 je číslo 18 tisíc, nedostatku 18 tisíc míst a samozřejmě otázkou je, jak se to udělá.
11: To znamená, 18 tisíc míst by mělo být.
13: To je potřeba.
11: Jaromír Beránek?
15: My za Piráty odmítáme privatizaci soukromého školství, respektive toho veřejného školství na soukromé školy, ale říkáme, že ta naše ambice je 1000 nových míst ročně s využitím gymnaziálních tříd na liceích, podporou rozvoje čtyřletých gymnází a samozřejmě se zajištěním spolufinancování Středočeského kraje za ty kapacity v Praze.
11: Tak a poslední z těch pěti otázek a opravdu poprosím krátkou odpověď, protože o tom byste mohli určitě mluvit dlouho. Podporujete projekt Vltavské filharmonie nebo by Praha měla své peníze investovat do jiných priorit? Jana Komrsková.
13: Podporujeme, ale musí se udělat pořádná revize vlastně financování tohoto projektu.
11: Václav Láska?
12: Podporujeme, ale nesmí se stát zdrojem pro předražené služby podnikatelů, kteří jsou za dobře s určitými politiky pražskými.
11: Jaromír Beránek?
15: Piráti projekt Vltavské filharmonie podporují co by tu cestu, jak sem přilákat movitější a kulturnější zahraniční návštěvníky a samozřejmě také myslíme na důslednou kontrolu hospodaření a i na dopravní režim, protože ta lokalita se v důsledku výstavby významně změní.
11: Jan Čižinský?
16: Praha sobě Vltavskou filharmonii podporuje.
11: Roman Mejstřík?
14: My podporujeme za jasných pravidel financování.
11: Díky. Pojďme k dopravě, která zaznívá v předvolebních debatách a v těch prioritách také. Opět výjdu z programu jednotlivých subjektů, tak jak jsem procházel těmi programy. Syn pro Prahu ve svém programu se věnuje všem druhům dopravy s tím, že jako první máte chodce. Píšete, že vrátíte chodníky chodcům, dodáváte, chodci nesmí být ohrožováni parkujícími auty, cyklisty ani sdílenými vozítky. Jak to ohlídáte? Budete dávat k chodníkům sloupky, aby tam nikdo nevěl, nebo budete posilovat strážníky, aby pokutovali každého cyklistu, který pojede po chodníku?
12: No bohužel tady cesta skutečně vede represí, takže od posílení městských strážníků, lepšího využívání kamerových systémů, zábrany na chodnících, vyšších obrubníky, to všechno se dá použít. Musí to být komplex opatření, neexistuje jedno konkrétní opatření, které zajistí tento ambiciozní cíl.
11: V případě MHD píšete nejen o tom, co chcete, ale také o tom, co nechcete. Uvádíte tam s červeným křížkem, že nechcete okružní trasu metra O nebo E, tak jak po staru v dávných plánech byla označována. Proč?
12: Protože je to extrémně drahé řešení této otázky a my si myslíme, že se to dá řešit povrchovou tramvajovou dopravou, která je levnější. Ano, kdyby Praha byla bohatá, jako nevím, nějaké saudsko-arabské země, mějme i okružní metro O, ale Praha na něj prostě nemá, proto musíme zvolit levnější řešení, které bude i rychlejší.
11: Pokud o auta, slibujete dokončení silničních okruhů, rozšíření chytrého řízení křižovatek, ale také zpoplatnění vjezdu do historického centra ve Špičce. Od kdy, kam a kolik by se mělo platit za vjezd do centra?
12: Tohle to je zase vytyčení cíle, ke který neprosadíte sami, takže budeme muset být trošku tolerantní k tomu, kdo případně s náma by byl v koalici a jaké by byly jeho představy, ale pro nás je základ o tomto začít diskutovat a zabývat se, vážně se tím zabývat, protože my
11: a
12: jsme...
11: A mělo by to tedy platit už v tomto volebním období nebo ano. V tom, které začne...
12: Rozhodně, čím dřív, tím lépe, protože je to jedno z základních opatření ke sklidnění dopravy v centru.
11: Piráti v oblasti dopravy slibují dokončení prvního úseku metra D, nové tramvajové tratě do Malešic, na Jarov, na Nové Dvory, na Strahov, na Václavské náměstí, přípravu tratě do Komořan kolem hlavního nádraží. Také slibujete, že do 2 let se vrátí tramvaje na Libeňský most. Jeho část přitom chybí a aktuálně se ani nestaví. Ta zbývající část, která stojí, tak je ve stavu, že potřebuje opravy. Jak to dokážete, že za 2 roky tam budou jezdit tramvaje?
15: Tak shodou okolností právě dnes TSK vypsala soutěž na zhotovitele dokončení toho inundačního mostu. Je to most SO205 na straně
11: Vídně,
15: který nám v současnosti chybí, je zakonzervovaný po tom, co proběhlo spolu s Metrostavem. Veškerou dokumentaci jsme si se stavební společností Metrostav předali a nyní čekáme na výběr toho zhotovitele, který by to skutečně do těch 2 let
11: ani ne. Jste si jistí, že do 2 let to bude a že do 2 let bude vyřešena i ta zbývající část toho mostu?
15: Ta zbývající část mostu rozhodně do 2 let vyřešena nebude. My to říkáme od začátku zcela transparentně.
11: Takže se tam vrátí jenom na chvíli ty tramvaje.
15: Ty tramvaje se tam vrátí na období dalších zhruba 2 let a i tak si myslíme, jsme přesvědčeni, že je to natolik prioritní tramvajové spojení, že i za tu krátkou dobu toho fungování to stojí.
11: V programu máte také, že zavedete nízkoemisní zónu uvnitř hranic městského okruhu a že povedete diskusi o spoplatnění vjezdu do centra města. S obojím počítáte v těch příštích 4 letech?
15: Já to upřesním, jsou to navzájem se doplňující a podporující opatření. Málo kdo to ví, ale od roku 2030 nám vstoupí v účinnost nová směrnice Evropské unie o kvalitě vnějšího ovzduší, která uvaluje významně přísnější emisní limity na emise prachových částic a pevných polétavých částic.
11: Takže od roku 2030
15: od toho roku 2030
11: se starými motory nebudou
15: buď zavedeme nějaká konkrétní opatření, anebo budeme jako město platit sankce. Já si myslím, že je lepší zavést ta opatření.
11: Takže od roku 2030 auta se starými motory nebudou smět do centra.
15: To je jedna část toho opatření a samozřejmě pokud tomu centru chceme ulevit i dopravně a vrátit do něj život, tak logicky s tím bude souviset i nějaká forma výkonového spoplatnění.
11: Gen s podporou veřejnosti v oblasti dopravy jako první bod v odpovědi pro Český rozhlas uvedl koordinaci uzavírek, takže plán oprav bude zveřejněný rok dopředu v jednom kalendáři se Středočeským krajem. Opravdu se dají všechny uzavírky a všechny opravy naplánovat tak, aby byly jasné rok dopředu?
14: Já jsem třeba prosazoval, když jsem byl radním pro dopravu, aby se u oprav dělali na 2 směny. Ty opravy prodražilo by je to řádově o 15%.
11: Ale pardon, rozumím, ale to je jediný příběh. Já se ptám, jestli opravdu je reálné, aby všechny opravy silnic byly jasné rok dopředu a byly zanesené v nějaké
14: mapě.
11: Já
14: si myslím, že ty, které koordinuje hlavní město Praha ze Středočeským krajem zcela určitě.
11: A ostatní v Praze, protože i ty mohou dělat problémy.
14: To záleží hodně na tom, jaký bude tlak na TSK, ale tyhle věci se plánují hodně, hodně dopředu a myslím si, že to jde. Já ještě trošku k té dopravě bych řekl, že vlastně všichni říkají, jaké budou dělat opatření, ale vlastně nikdo se nezabývá tím, tou vymahatelností. Praze chybí stále stovky a stovky strážníků, přestože už několik let je určen cílový stav, kolik by mělo být městských strážníků.
11: A to znamená, že vy byste nabíral strážníky, aby řešili dopravu primárně?
14: Zcela jistě, protože jestliže máte někde ceduly a ty lidi vám tam projedou jednou, po druhý a po třetí a zjistí, že se nic neděje, tak to prostě nedodržou ty opatření. A můžu vám vyjmenovat několik míst, kde to tak prostě je. Třeba nájezdy do tunelu Blanka, kde prostě stojí dlouhá šňůra aut, všichni se tam spou z boku a tak dále. Končím.
11: Takže to by kontrolovali noví strážníci. To je
14: byl bych proto, aby jich bylo víc.
11: Uskupení GEN s podporou veřejnosti. Na webu uskupení Jsme Praha jsem našel řadu textů, ale upřímně nenašel jsem tam úplně detailní program. S tím, že odkaz na program odkazoval na vaše noviny, kde nejvíc v oblasti dopravy píšete o Výtoňském mostě a o tom, že je potřeba Výtoňský železniční most zachovat. To je pro vás tak důležité?
13: Tak jelikož jedna část našeho uskupení kandiduje na Praze 2, tak to je pro ně priorita, ale já si myslím, že v té dopravě je potřeba ji víc koordinovat. Já řeknu teď příklad, vy jste tady zmiňoval tu tramvajovou trať do Malšic, tam je to jako uděláno velmi dobře, co se týče té koordinace, právě proto, že tam jak TSK dopravní podnik, všichni aktéři, včetně infrastrukturních společností, čili PVSky, PVK a dalších. Vlastně tu ulici, tu páteřní ulici řeší vlastně najednou. Čili, když to řeknu, trubky se vyměňují v době, kdy se prostě budou dávat. Jo, prostě dělá se to sice...
11: To znamená, že se nezavírá ta ulice opakovaně.
13: Ano, nezavírá se
11: to. To znamená, že tohle je jedna z priorit, co budete prosazovat.
13: Je to jedna z priorit nad tím uvažovat vlastně v komplexu těch městských společností.
11: Rozumím, zeptám se ještě na jednu věc. Vy píšete v odpovědi pro Český rozhlas, že Prahu s kolo nedostanete tím, že lidem zdražíte MHD, nebo je budete trestat za používání auta. Znamená to, že odmítáte mýto, odmítáte zužování silnic nebo třeba diskutované uzavření průjezdu přes Malou Stranu?
13: To úplně neodmítáme, ale myslím si, že vyhánět lidi z aut není ta správná cesta. Správná cesta je jim postavit záchytné
11: P+R. Rozumím, ale tahle opatření tedy neodmítáte.
13: Neodmítáme, dobře, ale jak dobře, jsem si mohla vyzkoušet tak, toto volební období.
11: Slovo,
13: tak...
11: Protože se blížíme ke konci ano, debaty, pardon. Musím dát ještě slovo Janu Čižinskému. Praha sobě má vlastně celý program laděný jako trasu metra. Jednotlivé nadpisy vycházejí ze stanic pražské MHD. Ten, který se týká dopravy, se jmenuje Obchvatov v narážce na stanici metra Opatov. Slibujete stavbu okruhů, tedy jak okolo Prahy, tak vnitropražského okruhu, tak také píšete o trase metra O. Slyšeli jsme argumenty Václava Lásky, proč podle něj to a podle jeho hnutí nebo uskupení Sen pro Prahu to není dobrý nápad. Proč vy si myslíte, že to je dobrý nápad?
16: To metro O, které jsme začali prosazovat před 4 lety, tak je naprostá nutnost. Pokud to nebudeme teďka připravovat, tak za 20 let se nestane.
11: A pokud to znamená, se nestane, vy ho budete připravovat, aby za 20 let bylo.
16: Samozřejmě, ale jde o to, že prostě už teďka přeci kolabují v centru Prahy kapacity metra. Už teďka, protože všichni musí metrem jezdit do centra a pak zase z centra, tak už teďka prostě na C-čku jsou kapacity na hraně. Takže pokud na tom nejvytíženějším úseku na jihu nebudeme připravovat metro O okamžitě a nezačneme ho vlastně co nejdřív stavět, já, když jsem se bavil o těch 20 letech, tak jsem myslel kompletní metro O. Rozumím. A pokud to nebudeme připravovat, tak Praha zkolabuje.
11: Ještě jedna věc, vy jste už v úvodu, nebo už jsme mluvili o tom, že nechcete, aby byla povinnost stavět parkovací místa u nových projektů, ty garáže. Nebude to znamenat, že budou chybět parkovací místa v ulicích?
16: Takhle, když jsme se bavili o dostupném bydlení, tak to bylo tady, já jsem dával velký pozor, byla to jediné opatření, které skutečně zlevňuje tu výstavbu.
11: Ale neskomplikuje to život všem, kteří teď stojí a parkují na ulicích?
16: Ne úplně, protože jak říkám,
11: ale když trochu
16: ty,
11: ano,
16: já jsem tady vysvětlil, že ty garáže jsou prodávány zvlášť a že přitahují naopak auta, která by nepřijela. Takže nemyslím si, že by to nějak zkomplikovalo situaci na ulici.
11: Tak blížíme se k závěru. Otázka posledně pro vás všechny stejná ve všech debatách. Samozřejmě sestavování koalic v Praze v minulosti nebylo úplně jednoduché. Jsou subjekty, se kterými v žádném případě byste nešli do koalice Praha sobě?
16: Nepůjdeme do koalice s SPD, s motoristy a s ANO.
11: Jsme Praha?
13: Určitě nepůjdeme do koalice s SPD a s motoristy.
11: Gen s podporou veřejnosti?
14: My také nepůjdeme s extremistickými stranami.
11: Česká pirátská strana?
15: Logicky Piráti si umějí představit spolupráci pouze s demokratickými stranami, to znamená vylučujeme spolupráci s motoristy z SPD a i s ANO.
11: Sen pro Prahu?
17: Vylučujeme spolupráci s ANO, SPD a motoristy.
11: Tak díky. Další předvolební debata Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha je u konce. Našimi dnešními hosty byli Jan Čižinský z Prahy sobě. Díky, nashledanou.
16: Díky za pozvání.
11: Jana Komrsková, Jsme Praha. Díky.
13: Hezký večer.
11: Roman Mejstřík, Gen s podporou veřejnosti.
14: Tak hezký večer.
11: Jaromír Beránek, Česká pirátská
15: strana.
11: Děkuji
15: za pozvání a šťastnou ruku vole.
11: A Václav Láska, Sen pro Prahu s Václavem Láskou s podporou HPP 11 a strany Mourek. Díky, nashledanou.
17: Děkuji za pozvání a hezký večer.
11: Další debatu nabídneme opět zítra po 18. hodině. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
18: Kubismus v architektuře, český unikát. V prvním desetiletí 20. století přiváží spolek výtvarných umělců Mánes do Prahy moderní umění, včetně děl Braka, Picassa, Matisse a dalších. V hudbě experimentuje Stravinský, Martinů, Schönberg. Freud už pár let vykládá sny a Einstein má za sebou publikaci Zvláštní teorie relativity. A na výtvarnou scénu přichází z Francie kubismus. Nejprve se objevuje v malířství a sochařství, pak s ním skupina architektů, především na podnět Pavla Janáka, začíná experimentovat zhruba mezi lety 1910 až 1914 i v architektuře.
19: Vznikla skupina výtvarných umělců, která začala vydávat svůj časopis Umělecký měsíčník, a k té skupině se přidali i někteří architekti a taky teoretici. Z těch architektů to byl vedle Janáka ještě Josef Gočár, dále potom Vlastislav Hofmann a Josef Chochol, který býval označován za vlastně nejradikálnějšího kubistu.
18: Vyjmenovává hlavní představitele kubismu historik architektury Zdeněk Lukeš. A i když byl v módě jen velmi krátce, vděčíme kubismu za řadu unikátních staveb, především v Praze. Ostatně celé období do druhé světové války bylo z pohledu architektury nesmírně plodné. Architekti, včetně vůdčích osobností Pavla Janáka a Josefa Gočára, tehdy stili řadu dalších proměn stylů, připomíná historik architektury Zdeněk Lukeš.
19: Začali samozřejmě secesí a modernou, pokračovali potom tím kubismem, po válce potom dělali to art deco a pak najednou, když cítili, že to asi už není ono, ale ta funkcionalistická architektura přece jenom pro ně už jako v střední generaci byla trošičku méně akceptovatelná, tak to zkoušeli přes neoklasicismus nebo třeba přes to, čemu se říkalo holandský racionalismus, to byly ty cihlové stavby. No ale nakonec i oni na stará kolena k tomu funkcionalismu přešli a zvládli to brilantně. Že jo? Gočár například postavil ten fantastický kostel ve Vršovicích svatý Václav společně se svým žákem a taky mimochodem s realistickým malířem Aloisem Wachsmannem, Pavel Janák, zase ten Husův sbor na Vinohradech, Vily na Babě, tam se na tom podíleli vlastně oba dva. Janák dokonce jako autor toho urbanistického řešení.
18: Jednou z nejvýznamnějších kubistických staveb a první v Praze je dům u Černé Matky Boží v Celetné ulici, dokončený roku 1912. Josef Gočár ho původně navrhuje jako multifunkční dům s kancelářemi, kavárnou, obchody a byty na místě dvou pozdně barokních domů.
20: Z jednoho z nich byla přenesena plastika Černé Madony. Bylo takové domovní znamení právě na Gočárovu novostavbu. Takže nakonec ten projekt schválen byl, dokonce víme z historických pramenů, že byl i chválen.
18: Charakteristické prvky najdeme na vstupním portálu, střešních vikýřích, mřížích vstupu a nádherném tvaru schodiště a jeho zábradlí. Gočár navrhl také interiér kavárny Grand Café Orient. Tak, jak byl dům navržen, ale fungoval jen do začátku 20. let. Postupně se stále víc proměňoval na kanceláře, kavárna byla po 10 letech uzavřena pro nemodernost. Nevhodné využívání a devastace celého objektu pokračovala až do začátku 90. let 20. století, kdy se rekonstrukce ujal architekt Karel Prager. Jediná kubistická kavárna na světě, Grand Café Orient, byla znovu otevřena po rekonstrukci podle dochované černobílé fotografie v roce 2005. K dalším významným kubistickým stavbám patří v Praze Libeňský most od Pavla Janáka, domy pod Vyšehradem od Josefa Chochola. Nesmíme zapomenout na ikonickou půvabnou lampu na Jungmanově náměstí od Emila Králíčka z roku 1913. Mimo Prahu například lázeňský pavilon v Lázních Bohdaneč nebo Bauerovu vilu v Libodřicích na Kolínsku, také od Josefa Gočára.
1: Interview Plus.
21: Většina francouzských středních škol po rozsáhlých pouličních protestech ve středu obnovila výuku, ale studentské svazy středoškoláků a vysokoškoláků oznámily další protestní pochody. Proč francouzští studenti protestují a jak na jejich požadavky reagují úřady a politici? Pavlína Nečásková se zeptá politoložky se zaměřením na Francii Evy Bruštík Svobody.
1: Interview Plus zítra po 11:30 dopoledne na Plusu. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
22: Nejprve Brno a pak Ostrava. To byly první regionální stanice Československého rozhlasu, které vznikly hned ve 20. letech minulého století. Nesmíme ale zapomenout ani na Bratislavu. A takto se ohlašovaly Košice. Skutečný boom regionálních stanic Československého rozhlasu ale nastal po druhé světové válce.
23: Oznamujeme vám, že Rudá armáda před malou chvíli projela Ševětínem ve směru na Budějovice a zároveň Seboní rovněž ve směru na Budějovice. Na Budějovice jede zvýšenou rychlostí.
22: To je 9. květen 1945. Češi tehdy po celé republice obsazovali vysílače a informovali o postupu vojsk.
0: Těsně poválečná doba byla svědkem vzniku mnoha regionálních studií ve větších krajských městech, což souviselo s tím, že navazovali na povstalecká vysílání v květnu 45. roku.
22: Doplňuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
0: Tenhle ten rozmach těch regionálních studií souvisí také se snahami místních národních výborů o to mít nějaký prostředek pro rychlou poválečnou rekonstrukci, hospodářskou obnovu a informování obyvatelstva.
22: První německou vysílačku zabrali v Plzni. Potom později, v roce 1960, měla plzeňská pobočka kromě budovy šité na míru rozhlasovému provozu ještě také nejmladšího hlasatele. Byl jim tehdy 19-letý Karel Sedláček.
3: Tehdy se ten humor v rádiu nenosil. Jo. Vím, že jednou jsem třeba řekl, že za opravdu malou chviličku bude 12 hodin. Jo. Už mě volal nějaký inspektor z Prahy. Tak chlapče, tohle ne, jo.
22: Jaké byly začátky rozhlasu v regionech?
4: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Slavné únosy.
5: Za únos a zabití 20-měsíčního syna legendárního amerického pilota Charlesa Lindbergha byl odsouzen a popraven Bruno Hauptmann. Našli u něj peníze z výkupného a poznali ho po hlase, ale...
24: Obhajoba namítala, že neexistují žádné přímé otisky prstů v domě, ani v dopisech, ani na tom žebříku, že tedy to Hauptmann nemohl udělat sám i z hlediska toho, jak by to

0: Albou Berlín. Kolony popojíždějí na silnici 3 mezi Benešovem a Bystřicí. A během zítřka se od západu čeká déšť nebo přehánky a teploty do 23 na jižní Moravě až do 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Případ souvisel s mocenskými spory v pražském IKEMu. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti odmítli. Rozsudek není pravomocný, pokračuje státní zástupce Jan Chyta.
2: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
0: Bulharsko ukončilo pátrání po námořnicích z obchodní lodi, kterou včera potopily drony. Záchranáři nikoho z posádky nenašli, informovala o tom bulharská záchranná služba. Letouny útočily na dvě plavidla v ekonomické zóně země. Jedno se potopilo a druhé zachvátil požár. Posádku prvního z nich se podařilo evakuovat. Bulharské úřady z útoku zatím nikoho neobvinili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že za ním stojí Rusko. Moskva tento incident nekomentovala.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že šlo o kombinovaný útok mořskými i létajícími drony. K tomuto závěru dospěli ukrajinští a bulharští vojenští experti, řekl Zelenský a zdůraznil, že ukrajinské drony se rozhodně v ekonomické mořské zóně Bulharska nepohybovaly. Podle ukrajinského prezidenta se Rusko těmito útoky snaží úplně znemožnit mořeplavbu v západním Černém moři. Právě tudy totiž prochází mořský koridor, kterým Ukrajina vyvážela většinu své zemědělské produkce. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Ve středních Čechách kvůli dlouhodobému suchu nově platí stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Umožnila tak snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Brané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření bude platit do konce dubna příštího roku. Má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody podle ministerstva zemědělství, povodí Vltavy a Středočeského kraje zatím zůstává. Bez omezení.
4: Basketbalisté Slavie Praha Era NBK hostí v úvodním zápase Ligy mistrů Albu Berlín. Duel českého s německým úřadujícím mistrem sleduje v Pardubicích reportér Jakub Kanta.
5: Necelé 4 minuty před začátkem druhého poločasu platí, že Alba Berlín má v poločasové přestávce vyrovnaný dosud nejvyšší náskok. Má totiž k dobru 12 bodů, vede nad Slaví v Pardubicích 52-40. A to proto, že v poslední půlminutovce ve druhé čtvrtině dokázala trefit dvě rychlé trojky a právě střelba z dálky. To je devíza Alby Berlín, která vede o 12 bodů nad Slaví. Z Pardubice Kukanta, Radiožurnál.
4: 18-letý hokejový obránce Vladimír Dravecký podepsal 3-letý nováčkovský kontrakt s New York Islanders. Klub si juniorského reprezentanta vybral v 5. kole letošního draftu NHL. Minulou sezónu strávil v nižší kanadské soutěži.
6: Kolony na D1 už mykalky a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí krátká kolona před omezením už mykalky na 24. kilometru. A brzdí se teď u sjezdu na Benešov na 20. kilometru a zdržíte se do 10 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice postojíte za Benešovem v koloně. Na křižovatce na Neveklov začala oprava vozovky a projdete Kyvadlově. Fronty jsou tam v obou směrech zhruba na 15 minut. V Praze vázne provoz na jižní spojce směrem na Štěrboholi v okolí Lanového mostu. Těsně za Lanovým mostem odtahují auto po nehodě a projíždí se pomalej. Zdržíte se okolo 10 minut. Silný provoz teď čekejte taky v Libni v okolí O2 arény. Blíží se koncert Deep Purple a hlavně Českomoravská ulice, taky Poděbradská směrem do centra se ucpávají. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci bude většinou polojasno, ojediněle se vytvoří mlhy a teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. Při mírném větru, hlavně na východě Moravy a ve Slezsku, bude 14 až 10 stupňů.

0: Zítra se pak čeká oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer od západu přibývání srážek, na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Teploty zítra na západě a na severu 16 až 20 stupňů, jinak 19 až 23, na jižní Moravě bude až 25. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: Kopilot letu z Dubaje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok.
4: Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem.
5: Že s letadlem společnosti Fly Dubai hodlal havarovat do budovy letiště Ben Guriona v Tel Avivu.
3: Cestující a část posádky ho přemohli.
6: Letadlo pak muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii.
2: Únos letadla, podle prokuratury terorismus, pár minut totální drama, pak heroická záchrana všech více než 170 cestujících. Let Fly Dubai 1073, co přesně se stalo v oblacích? Ptám se Zdeňka Nováka, editora Českého rozhlasu Plus, se zaměřením na Blízký východ. Dnes je středa 7. října. Ahoj Zdeňku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi na nás udělal chvíli.
7: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
2: Zabránil indický pilot Boeingu 737 Max Smith Machar teroristickému činu podobnému tomu z 11. září 2001, teď před pár dny na tom letu Fly Dubai 1073?
7: Tak určité podobnosti tam rozhodně jsou. Já bych k tomu primárně řekl, že vlastně to, co mě napadá, ta podobnost s 11. zářím, tak je hlavně ten let 93, kde vlastně ti cestující přemohli ty atentátníky.
2: Ten, dalo který potom říct, že spadl do Pensylvánie.
7: Přesně tak, Přesně tak. Ale rozhodně podle toho, co víme teda samozřejmě, tak to vypadá, že minimálně něco podobného ten útočník, který se snažil vlastně to letadlo unést, tak minimálně něco takového zamýšlel.
2: Generální prokuratura Spojených arabských emirátů přímo mluví o teroristickém činu, právě ta prokuratura to teď vyšetřuje.
7: Je to tak, vlastně v podstatě ten emirátský generální prokurátor, tak on i to vlastně zmínil, že je to vlastně neobvyklé, že v této fázi vyšetřování o tom takhle mluví, ale opravdu otevřeně mluví o tom, že to považují za terorismus a tak to i vlastně vyšetřují.
2: To dopravní, velké dopravní letadlo mířící do Izraele s většinově teda izraelskými cestujícími na palubě měl unést první důstojník Hamam Hamami, měl nabořit do Ben Gurionova letiště v Tel Avivu, píše izraelský kanál 12. Jak to, že známe tolik detailů?
7: Tak částečně to víme z toho vyšetřování, částečně z různých jeho příspěvků na sociálních sítích, ale vlastně izraelská média se do toho samozřejmě vložila, protože v Izraeli to teďkon obrovské téma a to, na čem se vlastně shodnou ty různé zdroje a ty různé linky toho vyšetřování, tak opravdu cílem bylo letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu. Objevují se různé informace, že chtěl trefit některou z těch budov nebo tu hlavní budovu toho letiště, že jeho záměrem bylo narazit do nějakého jiného letadla.
2: A jednal sám nebo byl součástí nějaké teroristické skupiny? O tom už vyšetřovatelé mluví otevřeně?
7: Teď se objevily informace o tom, že izraelští vyšetřovatelé, kteří se na tom podílejí taky na tom aktuálním vyšetřování, tak poté, co mluvili se členy posádky, tak v podstatě řekli, viděl jsem to na serveru Times of Israel, že si nemyslí, že by jednal v koordinaci s někým, rozhodně ne tedy s někým z posádky. Zároveň ale samozřejmě se víceméně od začátku spekuluje o tom, jestli náhodou do toho nebyl někdo za spojený. Je tu veřejně zmíněná domněnka amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zmínil, že se tedy myslí, že s tím je spojený Irán ve větší či menší míře. To naznačují i izraelští vládní politici, ale přiznám se, že podle toho, co jsem se díval, tak jsem nenarazil na žádnou informaci, která by naznačovala nějaké jakoby vnější zapojení. Spíš to opravdu zatím musím to zdůraznit, že opravdu jsme v rané fázi toho vyšetřování, tak to vypadá, že opravdu asi jednal spíš tady sám.
2: Bavíme se o tom, co se stalo 30. září na trase z Dubaje do Tel Avivu, o tom únosu letu Fly Dubai 1073. 2 hodiny byl klid, stroj letěl podle plánu a pak se to ve vzdušném prostoru Saudské Arábie stalo.
8: captain can be seen in this video covered in blood.
7: Podle toho, co víme, tak zhruba ve 9:45 místního času první důstojník nebo kopilot, se o něm někdy mluví, tak si u kapitána vyžádal čas na modlitbu. Kapitán Smith Machar mu ten prostor na to dal. On sám vlastně potom i v těch rozhovorech, které poskytl, tak zmínil, že to považoval za cosi normálního na Blízkém východě, že chtějí čas na modlitbu. Takže jo, on v tu chvíli vlastně opustil to svoje místo, pravděpodobně tedy pokleknul. No a jak se později ukázalo, tak víme, že v té kabině někde je sekirka, bezpečnostní sekirka. A i jakoby s její pomocí tedy na toho kapitána zaútočil. Jsou vidět na sociálních sítích videa, která ukazují, že je vlastně zakrvavený. V každém případě povedlo se tomu prvnímu důstojníkovi převzít nějakým způsobem kontrolu nad tím letadlem, ale ten kapitán, ten indický kapitán Smith Machar, nějakým způsobem vlastně přežil.
9: Jakým zázrakem přežil? On dostal ránu do hlavy. Podle těch informací, které jsem taky načetl, začal křičet.
7: Začal křičet a to je vlastně asi klíčový moment toho, proč se to tomu útočníkovi nezdařilo a proč to dopadlo nakonec dobře tedy. Tak vlastně ten jeho křik i nějaké náznaky boje slyšela jedna z těch cestujících, která shodou okolností v ten moment čekala na svoji dceru, která byla na toaletě, která je hned vedle toho kokpitu nebo poblíž toho kokpitu a vlastně tohle to slyšela, řekla to svému manželovi a muži, který byl na těch předních sedadlech, oni se tedy snažili do toho nějak zasáhnout, ale tady je další rozhodující moment a to je, že vlastně my víme, po 11. září se zabezpečily ty kokpity tak, že se vlastně nedá dostat dovnitř. A tady znovu se hrál klíčovou roli ten kapitán, kterému navzdory tomu svému zranění se mu povedlo, nebo podle všeho ne na poprvé, ale povedlo se mu otevřít ty dveře
9: ty
7: zevnitř.
9: Velké, pancéřované, neprůstřelné dveře, jenom na kód, který když nemáš, tak se tam nedostaneš, tak on je otevřel zevnitř.
7: To zevnitř. Zásadní je, oni se dostali dovnitř, ti cestující. Jeden z nich, podle všeho izraelský instalatér, tak měl nakoukané letecké katastrofy, takže věděl zhruba, co se děje, takže oni zároveň se snažili tedy přemoct toho prvního důstojníka a vlastně sebrat mu řízení nad tím letadlem. A během té rvačky se vlastně on začal, ten první důstojník, ten únosce, vlastně začal realizovat záložní plán.
9: Záložní plán.
7: Havarovat s tím letadlem někam do pouště. Jemu došlo, že vlastně asi už to nezvládne doletět až do toho Tel Avivu, protože pořád byli na hranici mezi Saudskou Arábií a Jordánskem.
9: Takže poslal takže to letadlo, poslal to letadlo k zemi.
7: V podstatě střemhlav, bylo to nějakých 40 stupňů, což je vlastně poměrně ostrý úhel. To letadlo v podstatě letělo potom na hranici svých možností a vlastně důležité je, že ono během několika desítek sekund kleslo z nějaké výšky 10 kilometrů zhruba do něco přes 5000 metrů, takže vlastně to letadlo začalo velice prudce klesat. V tu chvíli se do toho snažili zapojit i další cestující a právě ten instalatér Janif Hajun, tak on vlastně to letadlo navedl tak, aby začalo stoupat, aby znovu nabíralo výšku. A to je ten moment, kdy určitě víme, že tam vlastně do toho kokpitu se dostali dva další muži.
9: Aha.
7: Jejichž identitu na rozdíl od všech těch ostatních vlastně neznáme. To letadlo definitivně vlastně stabilizovali. A teď, aby jsme si to představili, tak v tom kokpitu vlastně asi v ten moment byli čtyři Izraelci, kteří přemohli toho prvního důstojníka, toho únosce, ten kapitán, kterého vlastně taky dali stranou, jeden z těch Izraelců ho ošetřoval, byl to zubař, poskytl mu nějakou první pomoc, zachránil ho, všude tam bylo spoustu krve a ti dva muži vlastně se chopili řízení, vyklidili ten kokpit a vlastně se tam zamkli. Potom jeden z těch dalších cestujících, který do toho boje vlastně nebyl zapojený, tak on to popisoval tak, že vlastně oni se sami báli, že i potom je vlastně mohli ti dva někam unést, ale to, co víme, je, že se to nestalo.
9: Ono se ukázalo, že to je záložní posádka, která ukázalo se, byla. Co tam dělala?
7: Ty aerolinky Fly Dubai to podávají tak, že to měla být záložní posádka, která měla s tím letadlem letět zpátky z Tel Avivu zase do Dubaje.
9: Mm-hmm. A tyhle ti dva muži, kteří se teda chopili řízení, tak měli navést letadlo v klidu na přestání v Tel Avivu, což ale nakonec jim nebylo umožněno, protože oni vysílali, to se tak dělá, samozřejmě standardně nouzové signály, mimo jiné ten signál 7500, který hlásí únos.
7: Je to tak, oni vlastně nejdřív byl vyslán signál 7700, což byl vlastně ten prvotní alarm, a potom právě oni, přesně jak říkáš, vydali ten druhý kód, což byl únos. V tu chvíli se zalarmovalo izraelské vojenské letectvo, to letadlo bylo pořád pod saudským letovým provozem, tak ho vlastně navedli do Saudské Arábie, do letiště v Tabuku, což je na severozápadě Saudské Arábie, řekněme nejbližší asi letiště k Izraeli a k Jordánsku, a tam vlastně další asi hodinu to letadlo letělo. Ten let byl, píše se o tom, že to bylo relativně stabilizované, ale určité výkyvy tam byly, protože to letadlo během toho divokého manévrování, které jsme tady snad nějak popsali, tak během toho divokého manévrování se snad ulomil kus ocasu. Takže
9: myslím, bylo směrovka, že byl, částečně bylo poškozený.
7: Přesně tak, takže vlastně s tím určitě bylo složitější manévrovat, nicméně těm záložním pilotům se tedy povedlo to letadlo navést do toho saudsko-arabského Tabuku a tam vlastně si všichni mohli konečně oddychnout a byli zachráněni.
9: Kapitán je ve stabilizovaném stavu v nemocnici.
10: Namaste.
11: Namaste, sir.
9: Protože je indické národnosti, tak s ním už přes videohovor stihl mluvit indický premiér Modi a označil ho za národního hrdinu. Mačar v rozhovoru říkal, že si po útoku sekerou sám k sobě řekl, co když už nevstanu z té země, nepomůžu nikomu, ale nemohl jsem nechat nikoho umřít.
7: Vlastně ten kapitán byl jediný, kdo z toho vyšel s nějakým zraněním. Všichni ostatní vlastně byli nakonec v pořádku. Pro ty pasažéry poté vlastně přiletělo letadlo z Izraele. Bylo tam několika hodinové jednání právě mezi saudskými a izraelskými úřady, ale dopadlo to tak, že tedy pro ty pasažéry doletělo letadlo, dopravilo je do Izraele a kapitán a ten první důstojník, ten únosce, vlastně byli posléze, byli dopraveni do Spojených arabských emirátů, ten kapitán na ošetření a ten únosce kvůli vyšetřování.
9: Mm-hmm. To vyšetřování teď vedou Spojené arabské emiráty. Už zjistili, co byla, nebo jaká byla přesně motivace toho útočníka, toho únosce? Proč vůbec chtěl udělat to, co plánoval udělat?
7: To je ta zásadní otázka samozřejmě, na kterou čekají všichni ti vyšetřovatelé. Nutno říct, Spojené arabské emiráty to vyšetřování vedou, ale do toho vyšetřování jsou zapojení i Izrael, konkrétně tajná služba Mossad, zároveň izraelští letečtí důstojníci, kvůli tomu, že vlastně to letadlo bylo vyrobené ve Spojených státech, tak i americké vlastně bezpečnostní a letecké složky a zároveň Saudská Arábie a vlastně zpravodajské služby z Ománu. K té motivaci, oni procházeli například, nebo objevil se účet z LinkedInu toho prvního důstojníka, který uváděl primárně jeho pracovní minulost, ale byla tam i dvě videa, z nichž na tom prvním vlastně byla mimo jiné fotka Ajmana Zawahiriho, tedy někdejšího šéfa Al-Káidy, nástupce Usámy bin Ládina. Pak tam byla ještě fotka dalšího islamistického radikála, který podnikl sebevražedný atentát v Afghánistánu a zabil při něm mimo jiné i agenty CIA. Potom se prověřovaly vlastně jeho účty na dalších sociálních sítích a samozřejmě zjišťují se další vyšetřovatelé, zjišťují ještě další informace o jeho rodině a podobně. A co o něm vlastně víme, je, že je to silně nábožensky založený člověk, 29letý, je to vlastně syn ománského otce a syrské matky, který se narodil v Emirátech, vyrůstal v Emirátech nebo několik let tam žil, studoval mimo jiné v Austrálii a ví se o tom, že byl silně nábožensky založený, byl misogynní, ten jeho psychologický profil víceméně odpovídá těm jiným útočníkům, o kterých víme z jak nejen z islámského světa, ale vlastně i z těch našich podmínek.
9: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přímo mluví o tom, že Hamámího indoktrinovali radikální islamisté. Což se mimochodem teď právě vyšetřuje třeba i na Novém Zélandě a v Austrálii, kde studoval, jestli tam k tomu mohlo teda dojít nebo ne.
7: Přesně, tam to prověřují, nicméně spousta těchto lidí k těmhle myšlenkám vlastně dost často, dalo by se říct, dojde tak nějak sama skrze internet. To, že vlastně Netanyahu zmiňuje tu indoktrinaci tím radikálním islamismem, to v tuhle chvíli vyloučit nemůžeme, ale žádné nějaké ty vnější vlivy, že by ho někdo vysloveně lapil do nějaké sítě, tak to právě v tuhle chvíli, a musím to zdůraznit, v tuhle chvíli, proto ty důkazy nemáme. To, že ty sklony tam byly, to je na druhou stranu mimo jakoukoliv pochybnost.
9: Americká CNN se taky podivuje nad tím, že letadlo mířící do Izraele, s většinově teda izraelskými cestujícími, kopilotoval muž s ománským občanstvím. Přitom teda s Ománem nemá Izrael diplomatické vztahy. To znamená, to Tel Aviv vynucuje běžně?
7: Podle všeho Izrael má dohody, uzavírá dohody, ať už s těmi aerolinkami, které lítají do Izraele, nebo s těmi zeměmi, odkud se do Izraele lítá. A je to tak, že vlastně Izrael požaduje, aby ti členové posádky na těch letech do Izraele nepocházeli ze zemí nebo neměli občanství zemí, se kterými Izrael nemá diplomatické vztahy, což se vztahuje právě i na Omán. A musím říct, že tohle je jedna z informací, které rozhodně zajímají izraelská média, jak se něco takového mohlo stát. Protože ten pilot několikrát do Izraele letěl. Víme o tom, že vlastně už v červnu, pravděpodobně i v červenci, do Izraele letěl tenhle člověk, který tady má ománské občanství.
9: On taky v minulosti létal pro ománské aerolinky.
7: No, oni na ty jeho radikální sklony přišli, oni ho vyřadili vlastně z toho palubního personálu, byl zařazen do toho personálu pozemního, tuším, že to byla nějaká kancelářská pozice. Potom v těch aerolinkách skončil. Problém je v tom, že vlastně ty ománské aerolinky tyhle informace o těch jeho radikálních sklonech, na které přišli, tak to nikam dál vlastně neposlali. Mm-hmm. On poté pracoval pro marocké aerolinky, to bylo někdy na konci roku 2025 a na začátku letošního roku i tam skončil. No a každopádně on podle těch informací, co máme z vyšetřování, tak když si vybíral potom ty další aerolinky, tak už si je vybíral právě s tím vědomím, aby to byly aerolinky, které létají do Izraele. Takže minimálně na začátku tohoto roku už nějaký takovýhle útok nebo něco takového rozhodně plánoval.
9: Samozřejmě to může být teďka velký reputační problém pro společnost Fly Dubai, a ty jsi říkal taky, že v Izraeli je to velké téma, oni tam budou volby a samozřejmě tam byli ti izraelští pasažéři a to letadlo mířilo na Tel Aviv.
7: Pro Izrael je to naprosto zásadní, nebo jedno ze zásadních témat, zároveň přesně jak říkáš, ono to vstupuje do té předvolební kampaně jen pár týdnů před těmi volbami a vlastně teď je to v izraelských médiích, nebo v tom uplynulém týdnu to bylo jednoznačně téma číslo jedna, řeší to vlastně všichni, řeší to samozřejmě premiér Netanyahu, on všechny ty cestující, kteří se zapojili do toho boje na té palubě, tak všechny si je pozval. On i izraelská média, vlastně všichni mluví o jejich hrdinství, vyzvihují to, jak vlastně zachránili sebe i všechny ostatní, jak se chovali prostě nesobecky, hrdinsky, v půdu sebezáchovy, chránili vlastně sebe i ostatní Izraelce. Na druhou stranu izraelská opozice poukazuje na to a kritizuje premiéra Netanyahu, že on to vlastně zneužívá ve svůj prospěch. Mimochodem podobný argument používají i třeba úřady ve Spojených arabských emirátech, které obvinují Izrael z toho, nebo respektive izraelskou vládu, vládní politiky, že to využívají ve svůj prospěch ve volbách. Na druhou stranu ta opozice izraelská poukazuje ještě na další věci, jsou tam prostě zjevná selhání na straně těch izraelských bezpečnostních složek nebo bezpečnostního aparátu nebo úřadů i politických, protože vlastně z toho, co se stalo, se teď obvinují vzájemně Shin Bet na jedné straně a izraelské ministerstvo dopravy. Dokonce se objevila informace, že Izraelci ani neměli seznam těch cestujících, což si upřímně řečeno nedokážu představit, že by Izrael pustil na Ben Gurionovo letiště nebo směrem na Ben Gurionovo letiště stroj, o jehož posádce by nevěděli, kdo jsou členové té posádky.
9: No, nejde o první případ, kdy pilot nebo kopilot převzal řízení. Asi ten nejznámější byl let Germanwings 9525 v roce 2015, při kterém se kopilot zamkl v kokpitu a pak s letadlem naboural do horského masivu v Alpách. Teďka se objevují samozřejmě i otázky týkající se přísnějších bezpečnostních opatření do budoucna na těch letadlech. Nejenom ty pancéřované nepropustné dveře, ale i to, jak řešit, když to nebezpečí nepřichází z trupu letadla nebo z toho prostoru pro pasažéry, ale přímo z toho kokpitu jako takového. Tomu únosci teď hrozí co? Až trest smrti?
7: Vlastně úřady ve Spojených arabských emirátech vlastně deklarovali, že přesně tohle to je ten případ, za který hrozí trest smrti. Samozřejmě říkají současně, že jsme teprve na začátku toho vyšetřování, že se to musí důkladně vyšetřit. Nicméně ten trest smrti tomu únosci hrozí jednoznačně.
9: Dobrá, tak jo. Tak díky, Zdendo, že jsi sledoval ten příběh, že jsi přišel do Vinohradské 12 ho odvyprávět.
7: Rádo se stalo, díky za pozvání.
9: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou Zdeněk Novák, editor Českého rozhlasu Plus a někdejší dlouholetý člen zahraniční redakce Českého rozhlasu se zaměřením na Blízký východ. Odvyprávěl příběh únosu a záchrany letu Fly Dubai 1073. V pátek a v sobotu jsou komunální a senátní volby. My budeme mimořádně už v neděli analyzovat, jak dopadly. Nezapomeňte si nás pustit a na volby se pak dostane určitě i v pondělní epizodě. Pokud budete chtít aktuální a živé informace už v sobotu při sčítání výsledků, tak kolegové z vysílání chystají jako vždy speciální volební maraton a není nic snazšího, než si je naladit. Naslyšenou zítra.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus. Zaostřeno.
10: 3 roky po teroristických útocích Hamásu ze 7. října se válka a její následky dál promítají i do české debaty o Izraeli a Palestincích. Kde končí věcná kritika Izraele a začíná antisemitismus a dostává v české debatě dost prostoru také zkušenost Palestinců a utrpení civilistů v Gaze. Různé pohledy nabídne pořad Zaostřeno, které pro vás připravil Vít Pohanka.
1: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
12: Paul Reuter se sice narodil jako Izrael Josafat, ale jeho pozdější jméno Reuters je doteď celosvětově známé a zprávy se bez jeho firmy neobejdou. Ale než měl tento syn židovského rabína zpravodajské impérium, tak vlastnil pouze pár poštovních holubů.
13: Jako mladý se skamarádil s Karlem Friedrichem Gaussem, který experimentoval s přinášením zpráv pomocí drátu. Už tehdy ho tato myšlenka zaujala a viděl pro ní mnoho využití. Nejprve se ale stal knižním vydavatelem a v Německu v revolučním roce 1848 tiskl radikální letáky, za což si vysloužil pozornost úřadu. Raději tedy přijal práci u novinářské agentury v Paříži. To už fungovaly telegramy, ale pokrytí nebylo zdaleka perfektní. A jedno takové nedokonalé spojení bylo mezi Berlínem a Paříží. A tak si Paul Reuter zřídil osobní kancelář v Cáchách a svými poštovními holuby spojil Brusel a Cáchy a tím pádem Berlín a Paříž.
12: Nakonec však byla mezera v telegrafní síti zacelena a tak Paul Reuter potřeboval nový plán a ten brzy přišel. Zprávy z Ameriky totiž přicházely do Británie po moři na obchodních lodích, které kotvily v přístavu Cork. Reuter si ale zřídil telegrafní síť na pobřeží Jižního Irska, kolem kterého lodě proplouvaly. Když se loď přiblížila k pobřeží, hodila přes palubu nejčerstvější zprávy a ty se poté vyplavily na břeh, kde na ně čekal Paul Reuter. Ten je poté telegrafem poslal do Londýna dřív, než loď dorazila do přístavu.
13: Kromě toho měl Paul Reuter po celé Evropě agenty, kteří zprávy shromažďovali a prodávali novinám. Tak firma vlastně funguje dodnes. Paul Reuter byl v Německu povýšen do šlechtického stavu a byl mu přidělen titul barona. Zprávy od Paula Reutera byly tak rychlé, že jim někdy lidé nevěřili. Z toho byla firma nařknuta například poté, co veřejnost informovala o atentátu na amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Bylo totiž podezření, že si zprávu vymysleli, aby ovlivnili londýnskou burzu. Záležitost se dokonce dostala před britský parlament, než pomalejší zdroje tragédii potvrdili.
12: Paul Reuter vybudoval zpravodajskou agenturu, která byla poskytovatelem zpráv pro britské impérium po celé století, která se dokázala přizpůsobit novým technologiím a která je i nyní jedním z největších hráčů ve světovém zpravodajství. A i když poslední potomek Paula Reutera zemřel v roce 2009, jeho jméno přežije ještě mnoho let spolu s jeho motem Pouze pravdu ve zprávách.
1: 19:30 Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Nejvyšší soud zamítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové v kauze nehody podnikatele Zdeňka Pelce. Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media podle policie pod vlivem alkoholu havaroval a těžce se zranil. Řidič protijedoucího vozu střet nepřežil. Justice později Pelcovo trestní stíhání zastavila s ohledem na jeho vážnou nemoc. Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 24 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 19 lidí, včetně několika dětí. Cestující příměstskou dopravou v Libereckém kraji si od nového roku připlatí za jízdenky. Ceny vzrostou v průměru o 2%, rozhodli ta krajští radní. Roční síťová jízdenka zdraží ze současných 10 na 12 tisíc korun. Výhodnější bude placení jízdenek elektronickou peněženkou přes kartu Opus Card nebo mobilní aplikací Idolka. Změnu ještě musí projednat zastupitelé Libereckého kraje. Basketbalisté Slavie NBK v Lize mistrů hostí Albu Berlín. V Pardubicích je u toho Jakub Kanta.
14: Basketbalisté Slavie už mají jen jednu čtvrtinu na to, aby otočili nepříznivý vývoj, ale že by se jim to mohlo povést, moc nevěřím, protože před začátkem čtvrté čtvrtiny Slavia v Pardubicích prohrává s Albou Berlín 62-86. Hned 4 dvouciferní střelci na straně soupeře. Z Pardubice Jakub Kanta, Radiožurnál.
15: Překážka na D11 u Poděbrad a kolony na Trojce za Benešovem. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony v omezení za Sackou. Zhruba na 33. kilometru stojí v omezení nepojízdná dodávka. Blokuje částečně jeden pruh a zdržíte se chvilku v koloně do 10 minut. O něco větší kolony popojíždějí na silnici 3 z Prahy do Tábora za Benešovem. Na křižovatce na Neveklov nové omezení a fronty jsou tam v obou směrech na 10 až 15 minut. A taky na Třineckou na silnici 11 směrem na Slovensko čekejte kolony. U Jablunkova několik omezení za sebou, osobním autem se to vyplatí obět po staré silnici. A ještě do Prahy v Libni čekejte teď kolony v Poděbradské ulici a taky v Českomoravské směrem do centra. Je to kvůli koncertu v O2 aréně. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Během noci bude od západu přibývat oblačnosti, zítra bude na západě Čech ojediněle pršet a během dne se srážky čekají na celém území. V noci bude většinou 10 až 5 stupňů, zítra pak 19 až 23, ale na západě a severu maximálně 20, na jihu Moravy naopak až 25 stupňů. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Je tu další díl našeho pravidelného magazínu o novinkách ze světa vědy, výzkumu a nových technologií. No a co nabídneme dnes? Povíme vám, proč je biochemie levoruká. To je totiž objev oceněný letošní Nobelovou cenou za chemii. A kdo ji získal, poví, tak jako včera, kolega Martin Srb. Budeme mluvit o plicním moru. Úmrtí v ruské laboratoři je předmětem spekulací až za Atlantikem. Riziko pro Evropu je velmi nízké, uvedlo Evropské středisko pro prevenci a léčbu nemocí. Odborníci přesto situaci sledují. Den duševního zdraví na Univerzitě Pardubice, přírodní well-being, se uskuteční tento pátek. Jak v koloběhu přednášek, zkoušek a digitálního přehlcení najít pevnou půdu pod nohama? A proč jsou ve městech důležité stromy, ukazuje poprvé v Česku kampaň Trýtek. Na stovce stromů se objevily štítky. Co je na nich k vidění? I to se od nás dozvíte. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
1: Věda plus.
6: Nobelovu cenu za chemii si letos rozdělí dva vědci, kteří objasnili, proč je chemie v živých organismech levoruká. Jejich jména oznámila tajemnice Švédské královské akademie věd Ellen Munzová.
16: Nobelpreis in chemie Till Henri Kagan ok Kenzo Suai.
6: A s podrobnostmi k ocenění už je ve studiu náš vědecký reportér Martin Srb. Vítej, Martine.
17: Dobrý den. Já ještě doplním, že Henri Kagan je z Francie a Kenzo Suai z Japonska.
6: Co to tedy znamená, když je chemie levoruká a nebo je pravoruká?
17: Tam jde o to, že některé chemické molekuly můžou mít dvě varianty, které mají stejné složení, ale jsou zrcadlově převrácené, jako levá a pravá ruka. A to má velký vliv na to, jak reagují. Třeba aromatická látka karvon, kde jedna verze je zodpovědná za vůni máty a druhá za vůni kmínu. Levá a pravá ruka. A nebo další příklad mezi léky. Látka Novrat léčí kašel a její zrcadlový obraz Darvon léčí bolest. Mimochodem, Novrat a Darvon je stejné slovo napsané pospátku. Chemici mají někdy smysl pro humor.
6: No a které látky v živých organismech pro příklad jsou, řekněme, zásadně levoruké?
17: Jsou to ty základní stavební kameny, aminokyseliny, proteiny nebo bílkoviny. Vědce už dávno zajímalo, kde a jak to vzniklo. S tím ale zároveň souvisí otázka, jak to co nejlépe zařídit, když chceme vyrobit třeba molekuly léku otočené na tu správnou stranu, aby v organismu fungovaly tím správným způsobem, tahaly za ty správné rukojeti. Aby se nestalo, že při výrobě chemické vznikne náhodná směs levých a pravých rukou, ale aby tam skutečně bylo bezpečně víc těch, které potřebujeme.
6: No a co konkrétně objevili letošní laureáti? Přišli na to, jak se to dá udělat?
17: Oni jednak našli v chemických reakcích nesymetrie a jednak také způsoby, jak tyhle ty nesymetrie posílit, aby z reakce vyšlo víc levorukých nebo víc pravorukých molekul. Henri Kagan zkoumal reakce, kde se přidává levoruký nebo pravoruký katalyzátor. To je právě jeden ze způsobů, jak dosáhnout to, aby bylo víc těch levých nebo pravých rukou. Asi jako kdybychom měli nějaké těsto a hnětli ho a váleli jenom levou nebo jenom pravou rukou a ty výsledky, ten tvar, který bychom získali, by byl trochu jiný. Nebylo by to tedy 100% levá nebo 100% pravá, ale víc levých nebo víc pravých. No a Kagan objevil, že někdy to té levé nebo pravé ruce jde lépe. Jako kdyby byly některé chemické reakce snadnější pro leváky a jiné snadnější pro praváky.
6: Tak krásně to vysvětluješ, i když ta komplikovanost bude asi daleko větší.
17: Je to složité, opravdu.
6: To byla tedy práce jednoho z laureátů letošní Nobelovy ceny za chemii. Co objevil ten druhý?
17: Japonec Kenzo Suai vymyslel, jak může taková levorukost nebo pravorukost chemikálií vzniknout skoro z ničeho. On sestavil reakci, kde měl na začátku skoro symetrické suroviny. Skoro stejný počet levých nebo pravých rukou, anebo nějaké látky, které jsou skutečně symetrické, kde nemůžeme najít tu levou pravou stranu. A jenom žádná celá 0,0 nic procenta v téhleté směsi těch surovin byla, že je převažovala třeba doleva. Jenomže tenhle ten maličkatý rozdíl byl schopný potom spustit v té reakci řetězový účinek. Ty látky, které vznikaly, tak začaly ovlivňovat tu už probíhající reakci. Chemici by odborně řekli, že ta reakce sama sebe katalyzuje a po několika málo opakováních reakce mu tam vznikly prakticky samé levoruké molekuly. Tenhle ten experiment se mu povedl asi před 30 lety, ale do dneška chemiky fascinuje, jak při vyhlašování cen poznamenal Peter Somfaj z Nobelova výboru pro chemii. Podle něj to byl možná úplně nejúžasnější experiment v organické chemii.
6: No a tím se tedy vysvětluje, proč jsou základy života levoruké, je to nějaká tendence?
17: Ano, je to velmi pravděpodobné, jak to vzniklo kdysi při tvoření života. Tam nejspíš byla nějaká malá nerovnoměrnost, nějaká ta levoruká molekula navíc. Ta se ale chemickými reakcemi velmi rychle zmnohonásobila, až poměrně brzy ty levoruké převládly a ty pravoruké úplně zmizely.
6: Tak letošní Nobelovu cenu za chemii představil ve Studiu Plusu Martin Srb z naší vědecké redakce a zítra se od něj dozvíme, kdo dostane ocenění za literaturu.
17: To už ale nebude vědecká záležitost.
6: Dobře, děkujeme pro tentokrát. Naslyšenou. Posloucháte Vědu Plus. Projevuje se jako těžký zápal plic a patří mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Plicní mor, na který zřejmě zemřela laborantka v Rusku, je velmi vzácná a nebezpečná forma morové infekce. Rusko zatím podezření na mor v Irkutsku nepotvrdilo. Situaci však sleduje jak Světová zdravotnická organizace, tak Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a také čeští hygienici. Riziko je v Česku podle nich minimální. Nicméně situaci teď rozebereme s přednostou plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimírem Koblíškem. Přeji vám pěkný den.
18: Dobrý den.
6: Tak souhlasil byste, pane Koblíšku, s tím tvrzením, že riziko pro Evropu je v skutku minimální?
18: Určitě na 100% bych s tím souhlasil. To tvrzení racionální dává smysl. je to daleko, naštěstí se to odehrává někde hodně daleko a ta inkubační doba toho onemocnění je velmi krátká, čili je to riziko, že by se, kdyby se to nějak uteklo na jiné pacienty, takže by se to dostalo někam dál, je velmi malé, zejména kvůli tomu, kvůli té geografické vzdálenosti. A pevně věřím, že pokud se jedná teda o morovou infekci, nebo to nic jiného, takže ti Rusové sami to udělají všechno pro to, aby to zastavili. Hmm. Takže i pro ně to je nebezpečí a když třeba s nimi úplně všem nesouhlasíme, tak jim držíme palce, aby se to zastavilo včas.
6: Samozřejmě.
18: Otázka, jestli to je to, co se deklaruje.
6: Ano, otázkou je, jestli to je ten plicní mor, ale pokud by skutečně o něj šlo, tak vy už jste zmínil inkubační dobu. Za jak dlouho by se tedy ta případná infekce mohla projevit u lidí, kteří s tou laborantkou přišli do blízkého kontaktu?
18: No, jako podle toho, co o tom víme, tak u té pneumonické formy, to znamená u té formy, která je vzácnější, primární pneumonická forma moru, tak tam ta inkubační doba je velmi krátká. Ten člověk se většinou nakazí vlastně kontaktem s jiným člověkem nebo třeba v těch laboratorních podmínkách, když pracuje s tou bakterií, kterou se bohužel v některých pracovištích pracuje. Není to asi úplně správná otázka, proč se to vlastně děje. To je otázka, která je vlastně na místě, nicméně vlastně je to pak krátká doba, pár hodin, jeden den, dva dny, maximálně 4 dny, úplně maximálně týden, čili ta inkubace je krátká.
6: To znamená, že už byste se měli dozvědět, kdyby to byl plicní mor, že to byl plicní mor. Proč mluvíme v takových těch kondicionálech, jak je vůbec možné, že ty informace zřejmě ani vy třeba úplně jasné nemáte?
18: Co máme stejné informace jako vy, jsem rád, že o tom se na České rozhlase mluví, díky bohu za Český rozhlas, ale jde o to, že vlastně ta data jsou taková, že Rusové píšou, že vlastně tam nenašli vlastně patogena respiračního, čili vlastně ona pracovala s morem a umřela něco, co vypadá jako perakutní pneumonická forma moru, ale Rusové to nepotvrdili, čili otázka proč.
6: Otázkou je, proč to nepotvrdili, anebo pořád je i otázka, jestli to byl nebo nebyl plicní mor, obojí.
18: Obě otázky jsou samozřejmě správně. Jo? V tuhle chvíli je potřeba transparentnost. A i když třeba ty státy se sebou nerozumí, tak v tomhle ohledu jsme všichni na jedné lodi, jsme na jedné planetě, měli bychom být k sobě transparentní. Trošku mi to připomíná situaci ve Wuhanu před řadou let.
6: No a jak obtížné je vůbec odlišit plicní mor od nějaké těžké bakteriální pneumonie, která má podobné příznaky, nebo od nějakého onemocnění, na které mohla zemřít a nebyl by to tedy přímo ten plicní mor?
18: No, Rusko je v podstatě do jisté míry velmi rozvinutá země, nebo do značné míry, že oni jistě mají tu techniku kultivace a PCR a dalších technik, takže jistě to jsou schopni udělat. Takže my v Evropě, když budeme mluvit za Evropu, tak je mnoho metod, jak se to dá zjistit, kultivační PCR metody a další, které jsou dostupné v evropských zemích všude, takže za mě to není těžké to odlišit toho patogena, pokud je to patogen, kterého známe.
6: Čili jak rychle, v jakém časovém horizontu byste očekával informace, nějaké spolehlivé informace od ruské strany?
18: No, už by samozřejmě měly být, že se to stalo, bohužel ona ta dívka, 28-letá, onemocněla někdy v úterý, byla přijata do nemocnice, možná onemocněla dřív a vlastně ve čtvrtek snad zemřela. Po 2 dnech, jo? Čili to je i na nás, to je extrémně prudký zápal plic a takhle rychlé průběhy vídáme velmi vzácně, čili je to extrémně těžká pneumonie, velmi rychlá, fatální. Jistě měla léky, ta nemocnici na Sibiři, tam to zdravotnictví není v žádném katastrofickém stavu, měla jistě antibiotika a nezabralo to. Možná, že je dostala pozdě. Jo, my nevíme, tam víme, že když se někdo exponuje třeba v Evropě, kdyby se to stalo, tak je tam ta postexpoziční profilaxe antibiotiky, která se dává okamžitě. Takže proč se tak stalo, nevíme.
6: A pokud se antibiotická léčba aplikuje zavčasu, to znamená velice, velice rychle, jaká je pak šance na vyléčení?
18: Vzhledem k tomu, že 50 let taková věc tady v Evropě nebyla, tak je to jenom pro nás teoretická informace, takže co jsem se dočetl na stránkách CDC a Evropského centra pro kontrolu nemocí, tak ta šance je naprosto reálná, že ten člověk vyléčí, když je to ten první den, když se to dá co nejrychleji v řádu pár hodin, tak je to reálná šance na vyléčení. Naopak, bez těch léků je bohužel jako většina pacientů zemře.
6: No a víte, kdy se plicní mor objevil v Evropě naposledy, protože za poslední roky se několik případů prý objevilo na Madagaskaru nebo v Demokratické republice Kongo.
18: Ano, ano. Je to teďka mimo Evropu, víceméně podle hlasu ani vy, ani já jsme to už nezažili. Je to někdy na konci 50. let byly případy v Itálii, ve Francii, které byly jako mohlového původu, ale většinou se nejednalo úplně ten pneumonický vor, spíše o tu bubonickou formu.
6: Dodává přednost a plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Koblížek. Moc vám děkujeme za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
18: Já vám taky děkuju za Český rozhlas.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Jak poznat, že už je stresu příliš? Odpovědi nabídne Den duševního zdraví, jehož druhý ročník pořádají na Univerzitě Pardubice už tento pátek. Součástí programu bude i přednáška o konceptu přírodního wellbeingu a lesní terapie. Jak v koloběhu přednášek a zkoušek a digitálního přehlcení vlastně najít pevnou půdu pod nohama, když nemáme čas třeba na únik do přírody, do hor. Ve vysílání už vítám Petru Knapovskou, jednu ze zakladatelů Asociace přírodního wellbeingu. Dobré odpoledne.
19: Dobré odpoledne.
6: Tak paní Knapovská, jak chcete na Univerzitě Pardubice představit ten přírodní wellbeing a co si pod tím vůbec máme představit?
19: Ráda bych přírodní wellbeing představila živou a přístupnou formou a chtěla bych hlavně ukázat hodně praxe. Vycházím právě z toho, že studenti a hosté jsou pravděpodobně přehlcení informacemi, digitálním šumem, tlakem na výkon. A tak chci právě ukázat to, že péče o psychiku nemusí být vlastně další úkol. Není to další tlak nebo položka na tom našem seznamu povinností, ale chci jim vlastně ukázat ten zážitek, co se vlastně stane, když propojíme naši hlavu s tělem, ukážeme si, jak obyčejné zpomalení a kontakt vlastně s přírodou, i přesto, že to bude uvnitř, jak nějakou částí přírody, může okamžitě snížit tu naši, ten náš level stresu, hladinu kortizolu v krvi.
6: Takže počkejte, tak možná tedy vysvětlete, na čem je v podstatě ten přírodní wellbeing založen. Je to o tom vlastně vyjít do přírody, třeba do lesa, provětrat si hlavu, lidově řečeno, nebo je to o nějakých speciálních technikách?
19: Mm-hmm. Přírodní wellbeing může být i o vycházce v lese. To pak bychom se bavili přímo o lesní terapii nebo o konceptu lesní mysli, což je vlastně koncept, který přichází z Japonska nebo ze Skandinávie. A to jsou vlastně takové procházky v lese, které nejsou jenom procházkami, ale je to vlastně takové vědomé ponoření se do toho přírodního lesního prostředí. Takže nejde jenom o to, že vlastně jdeme, ale jde o to, že se tam propojeme s přírodou všemi smysly. A tady to zastavení a takzvané otevření smyslů nás vlastně ukotvuje, dodává nám ten pocit klidu, dodává nám pocit bezpečí. A tenhle ten pocit nám pak umožňuje právě takové to vydechnutí a naše tělo, naše biologie pak na to reaguje právě tím, že se například začne snižovat ten kortizol v krvi.
6: No, pro někoho by toto mohla být obyčejná procházka. Vy už to nazýváte tedy nějakou lesní terapií, ale vlastně to může být obojí v jednom. Chápu to dobře.
19: Chápete to dobře. Vlastně by to mohla být obyčejná procházka, ale teďka je otázka, co je vlastně obyčejná procházka. Jestli je to obyčejná procházka, která má nějaký cíl, už tam vlastně spěcháme, při té procházce stále procházíme na študuli v hlavě, myšlenky se nám víří, jdeme rychle, tak to vlastně nepřispívá k tomu sklidnění. Takže ono potom, když si představíme něco jako opravdu zpomalení, zastavení se na té lavičce, ale kdo to z nás vlastně v tuhletu dobu umí. Takže v tuhletu vlastně v tento moment přicházejí ty koncepty, které nám dávají trošku takové návody, určitou metodiku, kterou se můžeme naučit, ať už jenom tím, že si ji přečteme někde v nějaké knížce, nebo se projdeme s průvodcem, který nám vlastně dá ten plný zážitek a my vlastně zažijeme to, co vlastně je. A potom to samozřejmě můžeme praktikovat i sami. Je to o tom, že vlastně si tu cestu najdeme pro sebe. Nemusí to vždycky být s průvodcem nebo s nějakou chytrou, řeknu, příručkou. Můžeme to naučit sami. A jde o to vlastně vědět, co v tom lese hledáme.
6: No, já jsem se dočetla, že pracujete i s pojmem zvuková lázeň a také nabízíte techniky uzemnění a tři rychlé triky pro sebepéči, včetně smyslového mikrodávkování. Můžete ve stručnosti přiblížit, o co jde?
19: Tak smyslové mikrodávkování je vlastně taková rychlá pomoc, když nemůžeme právě do té přírody, nemůžeme na tu procházku, tak si můžeme dát trošku té přírody v místnosti, což je třeba super i během nějakého pracovního dne. Znamená, vědomě zaměříme na například jeden náš smysl, může to být například čich, a věnujeme opravdu třeba minutu tomu, že si čicháme ke květině, třeba kterou máme v kanceláři. Nebo se zaměříme na zrak, otevřeme okno a snažíme se dívat jakoby do dály skrze ty konkrétní věci, spíš tak jakoby mlhavě, kdy my zase jako uvolňujeme vlastně to naše zrakové vnímání. Stejně tak to může být se sluchem a podobně. Takže je to vlastně o tom, že se vědomě ponořím.
6: A vytrhneme se z té celodenní rutiny, prostě vytrhneme se z toho, co nás třeba může stresovat, a nabídneme tělu nějaký úplně jiný modus vivendi, jestli tomu dobře rozumím. Závěrem, prosím pěkně, do jaké míry tento přírodní well-being, který jsme neměli čas jaksi popsat do podrobností, nakolik vychází z poznatků psychologie? Jsou k dispozici nějaká data o prospěšnosti této metody na duševní zdraví?
19: Určitě. Přírodní well-being vychází z poznatků psychologie. Je to vlastně postavené všecko na vědeckých výzkumech. Oni se přímo už dělají i výzkumy toho přírodního well-beingu, tedy lidé, kteří jdou do přírody, tak se vlastně na začátku třeba měří hladina jejich kortizolu a potom se měří ten kortizol potom, co se navrátí právě třeba z té procházky, z té lesní koupele. Ale je to také samozřejmě postaveno právě například i na teorii obnovy pozornosti, takzvaná teorie ART. Což vlastně je teorie o tom, že naši pozornost vyčerpává právě to, když se furt neustále zaměřujeme na ty věci, když se neustále soustředíme na konkrétní věci, když překlikáváme očima z obrazů na těch obrazovkách a podobně, ale když aktivujeme tu bezděčnou pozornost, jak se mluvili o tom zraku, tak tu chvíli náš mozek regeneruje.
6: Regeneruje, takže chápu. Tolik Petra Knapovská, jedna ze zakladatelů Asociace přírodního wellbeingu. Víc už se nám nevejde, ale děkujeme za váš čas a za přiblížení. Naslyšenou.
19: Děkuji, naslyšenou.
6: Stále posloucháte Český rozhlas Plus. Téměř stovka stromů ve 14 českých městech má na sobě nově zavěšený štítek. Dočtete se na něm například, kolik strom zadrží dešťové vody, jak pomáhá čistit vzduch, nebo kolik uloží uhlíku a vyprodukuje kyslíku. Do evropského projektu TreeTech se letos česká města zapojila poprvé a cílem je ukázat, jak důležitou roli stromy mají.
20: Teď jsme u jervínu japonského, jak název říká, je teda z Japonska, takže není to úplně původní druh.
21: Jsme v parku na Karlově náměstí v Praze. Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie vybral nemoc velký jervín, u kterého teď budeme měřit různé parametry.
20: Není úplně moc vysoký, což teda ty sofory úplně vysoké nejsou, takže zrovna na to počítání vlastně hodnoty ekobenefitu je to ideální.
21: Vy jste si připravil i nějaké pomůcky, co všechno potřebujete, když chcete vlastně vypočítat hodnotu stromu.
20: Takže já mám u sebe pásmo, kterým měříme obvod nebo průměr kmene, nosím výškoměr, mám u sebe paličku, na krku mám dalekohled, no a samozřejmě mám tablet, do kterého hodnoty zapisuju.
21: Můžeme teď přistoupit k tomu samotnému měření, co je vaším vlastně prvním úkolem?
20: První úkol je udělat fotodokumentaci, následně ve výšce 1,3 metru měříme obvod nebo průměr kmene, jo, takže z téhle strany 1,10 m to obvod, 35 cm průměr, a to jsou vlastně spolu s výškou a průmětem koruny, která se krokuje, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty, taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
21: A na co je potřeba ta palička?
20: Provádíme vlastně kontrolu interních částí toho kmene. Zjišťujeme, jestli náhodou v tom stromě není nějaká skrytá dutina.
21: Na základě rozměrů, vitality stromu a dalších parametrů pak odborníci vypočítají například, kolik daný strom dokáže za rok zachytit škodlivých částic ze vzduchu, zadržet vody, uložit uhlíku, vyprodukovat kyslíku nebo jak dokáže ochladit okolí.
20: Tenhle strom vlastně je schopný nahradit 4 megawatt hodiny za rok, což když přepočteme na provoz klimatizace, tak vychází 18 707 korun za rok.
21: A jak je to třeba s produkcí kyslíku u tohohle jerlínu?
20: Ten náš jerlín, mladý, relativně středně věký, ten řádově nám dá těch 100-200 dnů prodýchaných jedním člověkem za rok.
21: Veškeré vypočítané benefity stromu shrnuje osobní štítek velikosti A3, takzvaný TreeTech, který se upevní na stromě a dostupný je také online.
22: Zhruba se kontrolovalo a umístilo 98 štítků na 98 stromů.
21: Říká k celorepublikovým číslům arborista Jiří Poulík ze společnosti Safe Trees. Kampaň vznikla v roce 2020 v Nizozemsku a letos se jí účastnilo 12 evropských zemí. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
6: Česká města v ulicích či parcích vysazují teď odolnější druhy stromů, které jsou ale často nepůvodní. V létě lépe snášejí sucho a horko. Podle odborníků to ovšem může přinášet i určitá rizika, například v podobě rozšíření invazních druhů nebo použití dřevin, které mají alergenní či toxické účinky. Upozornila na to studie vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. A jednoho z autorů studie Reného Jirmuse z katedry geografie už vítám ve vysílání. Pěkný den přeji.
3: Krásné odpoledne.
6: Tak pojďme prosím, pane Jirmusi, na začátek přesně rozebrat ty důvody, proč vůbec města stále častěji sázejí stromy původem ze Středomoří, Asie nebo Severní Ameriky. A je to dobrá praxe s ohledem na změnu klimatu podle vás?
3: No, zpočátku je nutný říct, že města k tomu nevede nějaký estetický rozmar, ale spíš nutnost reagovat na tu změnu a extrémní podmínky městského prostředí. Uvnitř té zástavby čili stromy hrozně velkému efektu tepelného ostrova, suchu, zhutnění půdy, zaslení v zimě, těch věcí je hodně. A ty naše původní stromy, jako jsme zvyklí, lípy, jasany, břízy, v těchto podmínkách zkrátka trpí hrozně velkým stresem a často chřadnou. Zatímco druhy z teplejších a suších oblastí světa, tak tyhle výkyvy evolučně lépe zvládají, jsou ně adaptované a dokážou v těch městech plnit mnohonásobně důležitější věci pro nás, což je poskytovat stín, ochlazovat okolí, zadržovat vodu a tak.
6: Tak to jste v podstatě vyjmenoval pozitiva. A teď prosím povězte, čím mohou být takové nepůvodní druhy dřevin pro lidi rizikové, přibližte.
3: Tady je potřeba říct, že obecně stromy pro nás jsou primárně, nejsou primárně nebezpečím, ale přínosem. Ale pokud se bavíme o těch rizicích, tak jde spíš o provozní a ekologické vlastnosti těch dřevin. U nepůvodních druhů musíme hlídat, aby se nechovali právě invazivně, jak bylo zmíněno, neunikali do volné krajiny. Z pohledu člověka ve městě jde pak o praktické věci, některé druhy mohou být agresivnější, co se týká alergenního pilu, mají křehčí větve, náchylné klámání při bouřkách nebo produkují plody, které na chodnicích kloužou. Je to tedy o výběru hodného kultivaru, ne o tom, že by byl nepůvodní strom sám o sobě hrozbou.
6: Ano. Vy jste dokonce vyvinuli biologický index nebezpečnosti rostlin, tak jaké druhy byste z hlediska bezpečnosti raději do měst nedoporučoval?
3: No, on ten náš index nevznikl jako nějaká černá listina, která by plošně zakazovala nějak druhy. Je to spíš plánovací nástroj pro krajináře a pro vedení měst a říká vlastně jediné správná rostlina na správné místo. Takže například tis, štědřenec nebo pámelník mají jedovaté části dříšťály či akáty, zase výrazné trny. Parku nebo uličním stromořadí jsou skvělý funkční dřeviny. Pokud je ale vysadíte bez rozmyslu někde u pískoviště, u mateřské školky nebo k herním prvkům pro batolata, tak v tu chvíli vytváříte nebezpečný provozní riziko. Nejde o to zelení mítit, ale používat jako zdravý urbanistický rozum, bych řekl, při navrhování těch prostor.
6: Jaké případné další chyby podle vás dělají při výběru a výsadbě stromů města, obce v republice?
3: No, nejčastější chybou za mě osobně je to, že se na stromy obecně díváme jako na položku v dotační tabulce nebo počítáme kusy, kolik jsme jich vysadili za ten rok.
6: A nepočítáme s údržbou, jestli vám dobře rozumím?
3: Přesně tak, strom potřebuje především mít prokořenitelný prostor, myslet na to, co je v podzemí, potřebuje vodu. Když vysadíte strom do malé jámy někde v asfaltu bez nějak dobrýho strukturovaného substrátu nebo prokořenitelných buněk, tak začne velmi brzo živořit. Druhá věc je právě ta následná péče. V prvních třech až pěti letech, tam to je velmi často podhodnoceno a bez toho se strom neuchytí. A do třetice je právě chybějící prostorové plánování.
6: Už jenom,
3: to velmi často nedomýšlí.
6: A na závěr, jenom stručně, vy jste se také zabývali tím, jak zeleň ovlivňuje pocit bezpečí. Jak to dopadlo?
3: Tam se ukazuje, že zeleň má hrozně velkou sílu přilákávat lidi. Ale právě pokud třeba máte husté neprůhledné křoví v úrovni očí, které zakrývá výhled nebo něco sloní, tak to vyvolává v lidech nejistotu a strach, zejména v nočních hodinách. Tam se to ještě diferencuje na to, jak to vnímají muži a ženy, maminky s kočárkama, rodiče s kočárkama, tam potom ten vliv na toho člověka už je.
6: Takže i toto je aspekt, který by vlastně měli ti, kdo se starají o městskou zeleň, vzít v potaz. Tolik René Jirmus z Univerzity Palackého v Olomouci. Díky za rozhovor, naslyšenou.
3: Děkuji, mějte se.
6: A je to všechno i z dnešní Vědy Plus. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Hlukové limity v Česku dál platí. Ústavní soud zamítl návrh na jejich zrušení. V belgickém Lutychu vypukly studentské protesty. Judistka Zachová získala bronzovou medaili na mistrovství světa a zítra

0: Jejich advokát Pavel Úl.
1: Ústavní soud nevyhověl našemu návrhu, takže to ztotožnění je poměrně nízké.
0: Za dobrou zprávu nicméně považují postoj ústavního soudu k případnému dalšímu rozvolňování pravidel, pokračuje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
2: Vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
0: Podle ústavního soudu jsou aktuálně platné hlukové limity na hranici, kde se projevují negativní účinky na zdraví a životní prostředí. Šimon Franz, Radiožurnál.
3: Belgické město Lutych se potýká s protesty studentů. Úřady doporučily obyvatelům, aby se vyhnuli centru. Demonstranti poukazují na rostoucí náklady na vzdělání, přeplněné učebny nebo potíže s přístupem ke studijním materiálům. Podle agentury Reuters se belgičtí žáci částečně inspirovali protesty středoškoláků v sousední Francii. Agentura Belga pak píše, že policisté v Lutychu v posledních několika dnech zadrželi přes 100 lidí, především kvůli ničení cizího majetku a žádání. 14 českých měst se letos poprvé připojilo k evropské kampani TreeTech. Cílem je ukázat význam stromů ve městech. Odborníci u vybraných dřevin změřili jejich parametry a pak spočítali například množství zadržené vody, vyprodukovaného kyslíku nebo uloženého uhlíku za rok. Výsledky pak shrnuje štítek, který je umístěn přímo na daném stromě. Jsou i na webu TreeTechs.eu.
4: Měříme obvod nebo průměr kmene spolu s výškou a průmětem koruny, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty, taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
5: Vysvětluje arborista Jaroslav Kolařík. Přínosy stromu, které často nejsou pouhým okem vidět, převedou odborníci do viditelných čísel. Třeba na štítku 15 metrů vysoké lípy velkolisté v Čáslavi si lidé mohou přečíst, že vyprodukuje tolik kyslíku, kolik stačí jednomu člověku na 194 dní dýchání. Údaje zpracovali arboristé pro 98 stromů v Česku. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
6: Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa v Baku bronz v kategorii do 63 kg. V nastaveném čase, takzvaném Golden Score, udolala Maďarku Anu Krizovou. Souboj prožíval trenér Zachové Jiří Štěpán.
7: V tom Golden Score, kdy to bylo 2-2, tak jsem viděl, že už to má ve svých rukou, kde už prostě si jde, hlídá si to, aby se tam nedostala do této pozice. Bylo to, co jsme si říkali, když jsme odlítali semka, že se v téhle hmotnosti může stát cokoliv a že je připravená porazit kohokoliv. Ona to vlastně dokázala a jsem strašně šťastný za ní, že to takhle hezky zmákla.
6: Po dvou titulech mistryně Evropy získala Zachová svou první světovou medaili. Basketbalisté Slavie Praha era NBK prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albě Berlín v Pardubicích podlehli s 86-110.
8: Nehody na D2 u sjezdu na Hustopeče a v Liberci. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy nehoda za sjezdem na Hustopeče. Kilometr 30,5 srazila se dvě těžká nákladní auta. Je to kousek před odpočívkou, kolona se tam netvoří. Auta podle policie blokují jen krajnici. Na D4 s Příbrami do Strakonic leží na vozovce předmět. Pozorněji projíždějte za sjezdem na Tábor a Mirovice zhruba 70. kilometru. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou v omezení stála dodávka. 34. kilometr už je pryč. Kolona, která se tam tvořila, se rozjela. I jinde teď dálnice bez kolon. Na silnici 35 na výjezdu do Liberce z Turnova havarovalo osobní auto. Nehoda je v omezení u Doubí a úsek vypadá to, že se ucpává v místě v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra dorazí se studenou frontou déšť, od západu má postupně pršet na celém území a teploty vystoupí na 19 až 23 na jižní Moravě až na 25 stupňů. Jen na západě a severu bude chladněji od 16 do 20 stupňů. To byly zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Od šokujících teroristických útoků Hamásu ze 7. října 2023 uplynuly 3 roky. Hamás a další palestinské ozbrojené skupiny tenkrát v Izraeli zabili asi 1200 lidí, většinou civilistů. Do pásma Gazy pak odvlekli přes 200 živých rukojmích a odvezli také těla desítek zabitých. Celkem

0: 251 lidí. 41 rukojmích zemřelo v zajetí. Izrael pak reagoval rozsáhlými vojenskými operacemi. Od začátku války bylo v Gaze podle tamního ministerstva zdravotnictví zabitých přes 74 tisíc Palestinců, včetně tisíců žen a dětí. Historička Anna Hájková učí na University of Warwick ve Velké Británii a poznamenává.
1: Najednou Židé, kteří dlouho byli vnímáni jako vlastně takový ten underdog, tak jsou najednou ten zlý pes. To je jako velká změna, no.
0: V debatě o odpovědnosti za zabíjení palestinských civilistů se pozornost často soustředí jen na vládu izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Podle Čechopalestinky Lamis Bartuškové Chalilové je to alibistický postoj.
2: Protože to je systémový výsledek politiky dlouhodobý státu Izrael. A za to nemůže jenom Netanyahu.
0: Česká vláda se před necelým rokem vyměnila, ale její postoj a podpora Izraele zůstává beze změny. A česká společnost je i třeba židovským akademikům, jako je Irena Kalhousová, ochotná naslouchat.
3: Mám hodně pozvání třeba přednášet po českých městech, ale i jako vesnicích.
0: Další Palestinec, žijící v Česku, antropolog Jasar Abuchoš, naopak upozorňuje na to, co považuje za nedostatečnou pozornost věnovanou utrpení Palestinců.
4: Fungují všechny ty mechanismy odclonění toho, abychom se na to podívali jako na utrpení skutečných lidí, páchané skutečnými pachateli.
0: Při poslechu pořadu Zaostřeno o Židech, Palestincích a českém pohledu na jejich konflikt vás vítá a od mikrofonu zdraví Vít Pohanka.
5: Zaostřeno.
6: El marakamim shochen bameromemim.
0: Rabín brněnské židovské obce Menashe Kliment pronáší modlitbu za zemřelé. Je srpen a jsme v Ivančicích u Brna. Jako součást mezinárodního a multižánrového festivalu židovské kultury Štetlfest se tady před vilou průmyslnické rodiny Plačkových pokládají kameny zmizelých.
6: Began eden te menuchatam, lachem balrachamim, jastirem beseter kenafaf reolamim.
0: Obřad připomínající jednu z milionů tragédií holokaustu a potažmo celý festival nikdo nenarušuje, akce nevyžaduje žádná zvláštní bezpečnostní opatření. Ani si to neuvědomujeme, ale na pozadí toho, co se děje poslední 3 roky v Gaze a také na západním břehu Jordánu, je v tomhle ohledu Česko docela výjimečné. Potvrzuje mi to ředitelka Herzlova centra izraelských studií Karlovy univerzity Irena Kalhousová, když se o něco později procházíme starým Brnem.
7: Změnilo se něco na vašem profesním nebo osobním životě od 7. října 2023?
3: Tak zaprvé bych chtěla říct, že vlastně mám velkou radost, že Štetlfest se koná, že se právě koná v takhle otevřené atmosféře, že vlastně kdokoliv může přijít, nenarazí na bariéru policistů a další ochranky, protože to je něco, co by se dneska bohužel už ve většině zemích na západ od nás, včetně Spojených států amerických, nemohlo stát. Jo? A to si myslím, že je vlastně hrozně smutný, že po 7. říjnu jakékoliv diskuze nebo přednášky nebo jakékoliv akce, které se týkají témat Izraele, ale vlastně dneska už i Židů, židovské kultury, židovského náboženství, tak vlastně vyžaduje naprosto jako speciální ochranu, protože jednoduše ty události na Blízkém východě se jako promítly do života Židů v diaspoře. A co se týče mého osobního života, tak nebo pracovního, tak určitě samozřejmě ta pozornost na mě je mnohem větší, protože prostě to téma rezonuje a já jsem se stala jako člověkem, který se k tomu tématu vyjadřuje poměrně často.
7: V médiích jste jako doma, bych skoro řekl?
3: V médiích jsem asi jako hodně. A takže mám hodně pozvání třeba přednášet po českých vlastně městech, ale i jako vesnicích, což je pro mě nová zkušenost a je to vlastně strašně zajímavý. A baví mě to. Určitě, co se týče výuky, tak na jednu stranu mám radost, že vlastně víc a víc studentů se o to téma zajímá. ale samozřejmě vždycky, když jdu do té třídy poprvé na začátku semestru, tak mám trošku jako stažený žaludek, protože nevím, co mě v té třídě čeká, jo? Jestli tam bude skupina studentů, která tam prostě jako mě přijde jako vykřičet a vypískat, nebo jestli tam budou studenti, kteří se budou snažit třeba jakoukoliv diskuzi unést jedním nebo druhým směrem.
7: A stalo se vám to někdy?
3: Stalo. Ale vlastně chci říct, že pro mě je strašně důležitý a snažím se to akcentovat, že z mý zkušenosti velká část studentů, a tady se bavíme opravdu jako o procentech 80-90+, se chce o tom tématu něco dozvědět, chce o tom tématu diskutovat, chce prostě vlastně se seznámit prostě s fakty. A pak je tady ta malá skupina, která se rozhodla, že vlastně je potřeba, aby ta diskuze vůbec žádná nebyla a snaží se pomocí různých metod, ať už právě křičením nebo nevím, zapínáním protipožárních alarmů, vlastně tak znepříjemnit jakoukoliv výuku nebo přednášky o Izraeli a Blízkém východě, že si spousta organizátorů řekne, že radši to ani dělat nebudou, protože to je prostě strašně složitý to zajistit a zabezpečit, aby to opravdu třeba nepřerostlo z toho verbálního násilí do nějakého fyzického.
0: Řekla mi v Brně Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Karlovy univerzity.
5: Posloucháte Zaostřeno.
0: Jak českou debatu o Izraeli a Palestincích vnímá člověk s palestinskými kořeny? Antropologa doktora Jasara Abuchoše, který bydlí v Praze a pracuje na Akademii věd, jsem se nejdřív zeptal, proč podle něj česká politická reprezentace tak výrazně podporuje Izrael.
4: Ty politici vysvětlují sami jako navázání na nějakou kontinuitu, jako způsob po posílení demokratické identity a legitimity polistopadových změn, dejme tomu. Takže je to vlastně něco, co nás činí demokratickými z hlediska těch politických elit a potvrzuje naši demokratičnost, proto k tomu patří prostě i změna vztahu k jiným politickým proudům a reprezentacím ty, které byly za období komunismu prostě preferovány. Přátelé, bývalí přátelé našich nepřátel se stali našimi nepřáteli. Takhle to vysvětlují ty politici. Já nevím, jestli to tak, tahle z toho historické vysvětlení jde brát úplně za bernou minci. Já myslím, že je to politizace té otázky, vlastně, kterou vy jste položili. Jo? Že to, že jsme že český stát a česká veřejnost je proizraelská, je samo o sobě politikum spíš než popis nebo vysvětlení nějaké historie.
7: V článku, který jste nedávno napsal, používáte v souvislosti s Palestinci anglický výraz killability, česky možná killabilita. Jak byste význam toho výrazu vysvětlil posluchačům? O čem to je?
4: No, překládá se to jako zabitelnost, něco takového, a já jsem ten pojem, ho používám samozřejmě v přeneseném slova smyslu, nechce se tím říct, že česká veřejnost nebo Česko se podílí na zabíjení Palestinců, i když, jak víme, export vojenského materiálu do Izraele roste od 7. října z Československa do... Takže i tahle ta komplicita by se tam dala najít, ale to není to, na co já jsem mířil. Ta zabitelnost se týká vztahu k neštěstí a úmrtí lidí, kteří nejsou vnímáni jako plnohodnotní lidé. Ta zabitelnost poukazuje na to, že smrt některých je pokládaná v podstatě za netolik hodnou truchlení, netolik narušující vlastně náš vztah k právu a tak dále. Velmi, není to něco, co by se týkalo jenom Palestinců, to je konečně to, tenhle ten pojem pochází z takového proudu myšlení od Agambena po Judith Butler, kteří se zamýšlejí nad tím, za jakých okolností docházelo k masovému násilí, jako třeba v koncentračních táborech, kdy lidé byli nejdřív zbaveni svých práv jako lidí a proto vlastně neexistoval morální rozpor v tom, že jsou zabíjeni.
0: Malá vsuvka. Yasar Abu Khosh byl mimochodem také jedním ze tří českých Palestinců, kteří se domáhali omluvy státu za výroky tehdejšího ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka za Starosty a nezávislé. Ten v české televizi označil nenávist ke všemu izraelskému za základ genetické výbavy Palestinců. Žaloba směřovala proti státu zastoupenému ministerstvem zahraničí, které po zrušení ministerského postu pro evropské záležitosti převzalo za jeho vyjádření odpovědnost. Soud před několika měsíci označil výroky Martina Dvořáka za protiprávní a nařídil omluvu. Ovšem ministerstvu. On sám nicméně později označil svá slova za nepřijatelná a omluvil se také.
4: Soudkyně, a to mě zaujalo, ta moje úvaha vlastně vychází z toho, že pro soudkyni to bylo naprosto jednoznačné, že je to nepřijatelný výrok. I pro mě to byl naprosto nepřijatelný výrok, přesto jsem nezaznamenal adekvátní odpovídající reakci na nepřijatelnost takových výroků. A ta osobní omluva vlastně nic neřeší. To, co já jsem, na čím já jsem se zamýšlel a k čemu ten pojem killabilita se ukázal docela nápomocný, bylo, za jakých podmínek je možný myslet tu anihilaci Palestinců jako okolnost, jako vedlejší škodu. A to je, myslím, to, co výrazně poznamenává místní reflexy válečných zločinů v Gaze a toho, co se za poslední roky v Gaze odehrává, o čemž máme spoustu dokladů. Přesto prostě fungují všechny ty mechanismy odclonění toho, abychom se na to podívali jako na utrpení skutečných lidí páchané skutečnými pachateli.
0: Antropolog Yasar Abu Khosh.
5: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Válka ale zasahuje také do života Židů mimo Izrael. Historička Anna Hájková žije ve Velké Británii a přijala letos do Brna také na Štetlfest. V parku pod Petrovem jsme si povídali o tom, jak se v Británii od 7. října změnila atmosféra kolem židovských kulturních a vzdělávacích akcí.
1: My máme v Británii židovské festivaly, máme Jewish Book Week, myslím v únoru, a je Limut, spousta dalších.
7: A to je v Londýně, pardon, se omlouvám.
1: Jewish Book Week je v Londýně a Limut je vždycky v jiném městě. Je samozřejmě ta security vypadá úplně jinak. Ale antisemitismus v Anglii nezabrání židovské radosti a židovskému životu.
7: Ale zhoršil se za poslední dobu? Nebo je víc viditelný?
1: Antisemitismus ve Velké Británii je víc viditelný a možná je kolem něj trošku víc veřejné paniky, ale taky máme antimuslimský rasismus a násilí. Takhle, člověk si dává možná, nechci říkat větší pozor, ale ten duben a květen tohohle roku, to nebyla sranda, když bylo po sobě několik útoků. Byl žhářský útok, myslím, na synagogu ve Finchley, byl ten útok nožem na tři lidi v Golders Green a samozřejmě poslední Jom Kippur byl útok na tu manchesterskou synagogu. Takže to jako není pěkné, ale když se kolegové z Birkbeku upozorňovali na to, když se podíváme na větší obrázek, tak je taky otázka, kdy si lidi začnou děsit z jinak relativně izolovaných jevů. Jo. A je to taky zpráva, která si myslím jako dobře prodává, je docela medializovaná. Takže bych odpověděla na tvou otázku. Antisemitismus v Anglii se zhoršil, ale taky veškerý i rasismus vůči muslimům se mnohem zhoršil.
7: A možná to souvisí celkově s polarizací společnosti, tak jak to vidíme i v jiných zemích, včetně České republiky konec konců.
1: Přesně tak.
7: Ale dá se asi říct, že od 7. října 2023 se přece jenom něco změnilo v tom, jak například, jak se říká anglicky, Jewish studies, Jewish culture, Jewish events jsou přijímány většinovou společností. Hmm. Jakým způsobem?
1: No, abych to řekla slovy z mého, myslím, vratislavského kolegy Marčina Vodzinského, že jde jsou najednou ty zláci, jo. Je takové vnímání na sociálních médiích, narrativu, kdy nejenom, že lidi, myslím, velmi zaslouženě kritizují okupaci palestinských území a násilí těch settlers, osadníků a genocidu v Gaze, ale vlastně berou Izrael jako metaforu veškerého zla na světě. Což začíná být problematické, ale není nutně antisemitské, ale potom vlastně obvinují Židy v exilu schování státu Izrael a ptají se nás, nebo někdy se ani neptají, co si myslíme o Izraeli. A to začíná být samozřejmě antisemitské. A najednou vidím, jak studenti se třeba jako neberou židovské kurzy, nebo chodí lidi na moje přednášky a ptají se mě, co říkám, moje kniha o Gaze. Moje kniha samozřejmě není o Gaze, já neumím hebrejsky a nepíšu o izraelských nebo palestinských dějinách. A nejenom, že jsou prostě některé přednášky se vůbec nekonají, ale najednou Židé, kteří dlouho byli vnímáni jako vlastně takový ten underdog, tak jsou najednou ten zlý pes. A to je jako velká změna, no.
7: Ale není to nakonec něco pochopitelného při všech těch zprávách, co lidé dostávají prostě z Gazy, jak to vidí v médiích?
1: Ne, Vítku, je to antisemitismus.
7: Je to antisemitismus.
0: Historička působící v Británii Anna Hájková. Nakonec ještě jeden palestinský hlas. Lamis Bartušková Chalilová, která má českou maminku a palestinského otce, vyrůstala ve Spojených arabských emirátech. Do Česka se vrátila na vysokoškolská studia a dneska žije s českým manželem a rodinou v Praze.
7: Změnil se podle vás za 3 roky od 7. října 2023 postoj Čechů, nebo ten český obecně řečeno pohled na Palestince a na válku v Gaze? A jestli ano, tak jak? A jestli ne, tak proč myslíte, že ne?
2: Podle sektoru, podle věkový kategorie, podle zájmu se určitě trošku změnil. Posun tam jako určitě je, to by byla katastrofa, kdyby se nezměnil. Ale bohužel to většinový gro a i média vlastně je co zlepšovat a je tam dost prostor na to reflektovat na tu realitu a respektovat to, co se tam děje a nějakým způsobem to vyhodnocovat. Bohužel jediná jakoby většinová reakce je to v některých segmentech přiznat, že to, co se tam děje, se tam nemá dít. Možná nepoužívají slovo genocida, válečné zločiny, horory a tak, ale přisuzovat to jednomu člověku, a to Netanyahu. A to je strašně alibistický postoj, nebezpečný, protože to je systémový výsledek politiky dlouhodobý státu Izrael. A za to nemůže jenom Netanyahu. Takže to vidím jako takový nebezpečný v českém prostředí, že svalujeme tu vinu na Netanyahua s tím, že teď budou volby, on prohraje a můžeme jít dál. A už není žádná jakoby responsibilita, zodpovědnost české společnosti, českých politiků, českého mainstreamu, českých médií a žurnalistů reflektovat, jak vlastně selhali za ty 3 roky.
7: Na druhou stranu jsme teď v českém veřejnoprávním rozhlase, povídám si s vámi, povídám si s jinými Palestinci a co jsem se díval, taky přinejmenším na českém rozhlase plus teda zazněly palestinské hlasy.
2: Musím říct, že český rozhlas je jeden z mála veřejnoprávních médií, který dali prostor pro nejenom Palestince, ale pro jiný pohled na věc, která nebyla jakoby s razítkem izraelské armády. A to mě potěšilo. Jenomže když vemu českou televizi, vemu hlavní noviny, tisk, tak tomu tak nebylo. A bohužel se střídali, nebudu je jmenovat, ale střídali se 2-3 hlasy. Ty se jenom opakovaly a vlastně já to dost sleduju, takže vlastně ty talking points, které měli izraelský mluvčí, nebo v jeden týden všechny hlavní hlasy ve světových médiích jeli ty stejné body. Takže to bylo, jako kdyby to dostávali e-mailem, tenhle týden se soustředíme na tyhle 5 bodů a budeme je opakovat. A to mě docela mrzelo, protože byly jiný hlasy, dokonce si tvrdím říct, že v Izraeli byla větší rozmanitost názorů a ta škála byla mnohem sebekritičtější, než jsme měli my tady v Česku.
7: Vy sama jste Češka i Palestinka, jestli to takhle můžu říct. Jak jste v těch posledních 3 letech, jak si osobně tu českou debatu o Gaze, o tom, co se děje v Gaze především, prožívala
8: A změnilo to třeba váš pohled na českou společnost nějakým způsobem?
2: Já musím říct, že možná ten první šok nebo zklamání přišlo v roce 2021, kdy byla poměrně kratší válka mezi Izraelem a Gazou. To bylo hned po covidu. Ještě jsme se jako dostávali z toho covidu a já si pamatuju, že jsem vyšla ven na ulici a na státních budovách jako městský úřad byly obrovský vlajky Izraele. To jsem nechápala upřímně, proč. Jako. Takže to byl jako moje první příprava na to asi, co přijde, že jo, v roce 2023, když to přišlo, tak už jsem nebyla tak překvapená těmi vlajkami na ministerstvech.
8: Tak zase pro pořádek, bylo to po 7. říjnu, po tom, co se stalo 7. října a to, já chápu, jaká jsou čísla, ale to bylo naprosto šokující a drsné a kruté.
2: Ano, ale trvalo to pak strašně dlouho a ta podpora byla nekritická, absolutní a schovával se zatím trošku rasismus, islamofobie a antipalestinský rasismus, jak dneska víme.
8: Pardon, když říkáte, jak dneska víme, mohla byste dát příklad
2: toho? To jsem právě chtěla říct. Já si myslím, že obecně západní společnost a Česká republika možná taky se stala victim,
8: obětí
2: toho, co kritizovala u totalitních režimů. Totalitní režim si vybírá od OSN a od Amnesty a od Human Rights Watch a tak dále, z lidskoprávních organizací, jakou zprávu podpoří a vypíchne a bude citovat a jakou bude ignorovat, když se to týká jeho. To samé se stalo tady. Když Amnesty International, Human Rights Watch, různé organizace uvnitř OSN, experti na mezinárodní právo, Lemkin Institute, který přišel s definicí genocida, jako jeho raison d'être je genocida, toto nazývá jako válečný zločiny, tak česká společnost nebo český experti nebo politici absolutně tohle odmítali. Dokonce jsme měli premiéra, který sliboval Izraeli, že bude izraelský hlas uvnitř Evropské unie. To byla jako hysterie, absolutní hysterie. A strašně zvláštní, že v českém prostředí ta politická strana, která byla ve vládě, i ta opozice se na tomhle tématu shodly. To bylo velké zklamání samozřejmě. A ta dehumanizace palestinského lidu, tak jednoznačně v České republice, která dokázala před pár lety jenom tak souznět a tolik podporovat ukrajinský lid a otázku Ukrajiny a chápat tu šílenou humanitární krizi, kterou prožívali Ukrajince a přijmout je jako uprchlíky, takže to umí. To není, že je to společnost, která neumí mít soucit. Oni to umějí. Ale nejsme si všichni rovni, zřejmě. A ta dehumanizace Palestinců, že prostě nejsou na stejné úrovni lidskosti nebo si nezasloužejí naší solidaritu s nima nebo soucit s tím, co prožívají, byla vidět. No, a to zklame člověka.
8: Když bych to řekl úplně prostě naplno, Ukrajinci dobrý, protože jsou bělejší, když to takhle řeknu doslova, kdežto Palestinci, ty jsou tamhleti z toho Blízkého východu, kteří jsou tmavší a jsou to muslimové, takže ty si nezaslouží naši podporu stejně jako ti Ukrajinci.
2: Ano. A hlavně to nebylo overnight. To se nestalo
8: ze dne na den.
2: To je výsledek dlouhodobý mediální masáže, konkrétní, systematický, jak začerňovat určitou společnost, nepoukazovat na benefity diversifikace, nepoukazovat na to dobrý v té společnosti a nebýt sebekritičtí. Já jsem pochopila, že prostě Evropa se nezměnila. To samé udělala Židům, dehumanizovala je a pak byl holokaust. A Palestinci a Arabové a muslimové jsou noví Židé v určitých společnostech. A to si myslím, že je obrovský selhání. Protože když řekneme never again, tak to není jenom never again for the Jews. To je never again for anyone.
8: Pro všechny,
2: protože ono to nevypovídá o tom, co se děje té společnosti, té oběti, jo. Ono to spíš vypovídá o tom, co evropská společnost, jak je ochotná se naučit ze své historie, ze své minulosti a jak neopakovat tyhle chyby. Ale když to budeme každých 70 let opakovat a pak zase postavíme 10 mauzoleů a muzeů a výstav a dáme pár věd do knih, do učebnic a poklepeme se na zapozádech a řekneme si, OK, jdeme dál, tak kdo bude další? Já to vidím jako strašně nebezpečný a nejenom proto, že jsem Palestinka. Já to vidím jako nebezpečný, protože kdo bude další? Budeme mít špatný gen? Nebudeme mít dobrý oči pro novou budoucnost? Budeme mít nějaký syndromy? Krevní skupina? Co bude to nový kritéria, který bude strašně jednoduchý, kvůli kterému se bude dehumanizovat společnost?
0: Slovy Lamis Bartuškové Chalilové končí dnešní Zaostřeno věnované Židům, Palestincům a českému pohledu na jejich konflikt 3 roky po teroristických útocích ze 7. října. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. K jeho dalšímu poslechu vás zve Vít Pohanka.
5: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
9: Ferdinand Lesseps byl francouzský diplomat a administrátor. Především se ale zasloužil o jeden z největších úspěchů francouzského inženýrství, ale také o jednu z největších potup francouzské třetí republiky. Stál totiž u vzniku Suezského průplavu a u francouzského pokusu o panamský průplav.
10: Kariéru začal v roce 1825 jako asistent konzula v Lisabonu a v diplomatické kariéře pokračoval až do roku 1850. Mezitím se spřátelil s Mohamedem Saidem Pašou, synem místokrále Egypta. Said Paša v roce 1854 převzal pozici svého otce a pozval Ferdinanda de Lessepse, aby zvážil možnost stavby v průplavu v Suezu. Ferdinand prostudoval mnoho dřívějších plánů, které vznikaly už za vlády Napoleona Bonaparte. Ferdinand sice nebyl inženýr, ale byl skvělým diplomatem a vizionářem. Přesvědčil francouzský lid, aby investoval do tohoto projektu a v roce 1859 započali práce.
9: Stavba, byť bez zdymadel, byla náročná. V jednu chvíli na ní pracovalo až 30 000 dělníků a celkově se tam vystřídalo na 1,5 milionu pracovníků. Stavělo se celkem 10 let a rozpočet byl více než dvojnásobně překročen. Slavnostního otevření průplavu se Lesseps dočkal v roce 1869. Po tomto úspěchu se zaměřil na Panamu. Dopustil se ale několika fatálních chyb. První a asi i největší bylo rozhodnutí zbudovat panamský průplav stejně jako suezký, a to bez zdymadel. A to bylo od samého začátku kvůli výškovým rozdílům neuskutečnitelné. Dalším bylo financování projektu. Od začátku de Lesseps tvrdil, že stavba bude stát maximálně 600 milionů franků a potrvá 6 let. A to i když nejoptimističtější posudky odhadovaly cenu na víc než miliardu franků a 12 let práce.
10: Stavbu od začátku provázely technické problémy. Vedle toho v důsledku klimatických podmínek a nedostačující zdravotní péče zemřelo v Panamě na 20 000 dělníků, většinou na malárii a žlutou zimnici. V roce 1888 bylo do stavby investováno už 1,2 miliardy franků, přičemž postavena byla asi jen třetina projektu. To vedlo ke krachu společnosti pro výstavbu průplavu. V té době to byl historicky největší finanční krach. De Lesseps byl obviněn z uplácení tisku a parlamentu, aby utajili rozsah problému při stavbě. Umírá v prosinci 1894 jako zlomený muž.
9: Kanál nakonec dokončili v roce 1914 Američané. V současnosti se pracuje na novém rozšíření průplavu, což umožní cestu lodím s větší tonáží.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Ondřej Soukup,
12: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do Srbska. Nedávný pohřeb válečného zločince Radka Mladiče znovu připomněl, jak tato země, aspirující na vstup do Evropské unie, stále vězí v traumatech minulosti a silných vazbách na Rusko.
13: Vláda v Bělehradu sice otevřeně nepodporuje krvavou agresi vůči Ukrajině, ale současně se netají obdivem ke kremelskému režimu. Odkud se srbská náklonnost k Moskvě vzala a proč je pořád tak silná?
12: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
9: V 19. století podpořilo Rusko vznik samostatného Srbska, které tehdy bylo součástí Osmanské říše. V roce 1914 potom srbští separatisté, bojující proti rakousko-uherské monarchii, přiměli Moskvu vstoupit do první světové války. Ke konci té druhé zase Rudá armáda přispěla k osvobození Bělehradu a celé tehdejší Jugoslávie. A na přelomu tisíciletí se Kreml postavil na stranu samostatného Srbska, které odmítlo uznat nezávislost Kosova. Jakou podobu mají tyto nadstandardní historické vazby dnes?
12: Ondro, já tady mám na začátek k povídání o Srbsku takovou mapičku a je to průzkum amerického Gallupova institutu z letošního září, kde je podpora nebo popularita Vladimira Putina v evropských státech. V drtivé většině z nich tento vůdce Kremlu je velmi nepopulární, ale existuje jedna jediná země, na které vyskakuje to číslo do plusu a je to nepřekvapivě Srbsko.
13: Opravdu
12: hodně. Plus 37, což je pro mě šokující, ale zároveň je to připomínka toho, že ty ruské vazby v Srbsku jsou opravdu silné.
13: A oni jsou nejrůznější. Mně to přijde právě o to absurdnější, že do Srbska odjela minimálně 100 000 Rusů, kteří se rozhodli prostě emigrovat právě po začátku velké války na Ukrajině. A když se podíváš na výsledky hlasování do státní dumy na velvyslanectví v Bělehradu, tak jednotné Rusko, ta vládnoucí strana, tam dostala 4,09%. To je úplně jako nejméně v Evropě.
12: No a protože chceme být co nejvíc konkrétní a rozumět tomu, tak jsme si do studia pozvali naši bývalou rozhlasovou kolegyni, nyní reportérku Respektu Magdu Fajtovou, která se Balkánem a konkrétně Srbskem zabývá dlouhodobě. Magdo, vítej ve studiu.
14: Děkuju za pozvání.
12: Magdo, tebe to číslo popularity Vladimira Putina asi nepřekvapuje.
14: Nepřekvapuje a zároveň bych mu nepřikládala asi takový význam, jaký možná spousta lidí přikládá, protože si umím představit, že kdybych otázku máte rádi Vladimira Putina v Bělehradě položila, tak dostanu většinou kladnou odpověď a zároveň vlastně to neukazuje úplně, co to přesně znamená, jaký ten vztah vlastně doopravdy je, jaký má kořeny, jak je hluboký a jak vlastně reálně vypadá, jak se projevuje na nějakém vlivu Moskvy třeba v Srbsku a tak dále. Je to čistě taková trošku možná i vzpůrná odpověď Srbů vůči tomu člověku, který přišel ze západu a ptá se na tuto otázku, na kterou lze odpovědět jenom ano nebo ne.
12: A o tomhle všem si chceme povídat, nechceme být černobílí a chceme tomu trošku porozumět. Já bych možná začal obecně tou srbskou reakcí na plošnou ruskou invazi na Ukrajinu. V únoru 2022 drtivá většina států ostře přehodnotila svůj dosavadní liknavý postoj ke Kremlu, Německo, Francie, kdokoliv další, Itálie, ale v tom Srbsku minimálně z úst třeba toho srbského prezidenta, dlouhodobého lídra srbské politiky Aleksandra Vučiče, to znělo tak jako ano, něco se stalo, my úplně tu agresi nepodporujeme, ale nadále považujeme Rusko za garanta naší bezpečnosti, úzké vojenské, zpravodajské vazby a tak dále. Takže ta srbská reakce na plošnou ruskou invazi byla jaká?
14: Jak už vlastně zaznělo, tak v zásadě oficiálně odmítli, odsoudili útok Ruska na Ukrajinu, ale nepřidali se k protiruským sankcím.
15: Serbia je jediná strana v Evropě, která nevela nikakých sankcí proti Ruské federaci.
14: Nadále je Srbsko důležitou zemí pro působení ruských tajných služeb v Evropě a samozřejmě Srbsko je do velké míry závislé na ruských energiích, takže v tomhle vidím i nějaký kalkul, jak si úplně nerozbít vztahy s tím historicky zároveň velmi dlouhodobým partnerem Srbů, což jsou tedy Rusové.
16: Srbsko není nárazníková zóna, ale most. Mosty spojují, nikoli rozdělují. Proto bych jako prezident Srbska nabídl poprvé Bělehrad, naše hlavní město, jako místo pro dialog o všech konfliktech světa.
12: Asi bych pro kontext připomněl, že Srbsko byť je kandidátskou zemí Evropské unie, tak stále není v Evropské unii. Není taky členem Severoatlantické aliance. Trošku si říkám, že je to přesně ten příklad té evropské země, když se tady hodně bavíme o tom, jak musíme mít politiku všech vektorů, tak to je přesně Srbsko. Každému bych teda doporučoval zajet si na sídliště do Bělehradu a srovnat ho se sídlištěm tady v Praze nebo v jiném českém či moravském městě a vidět, jak to reálně potom vypadá. A když jsem se připravoval na tenhle díl, tak já jsem byl úplně vlastně zaskočen, jaký to současné Srbsko je pořád takový pomyslný ruský ostrůvek uprostřed Evropy. Ono je obklopené řadou členských zemí Evropské unie. Ty vazby jsou opravdu intenzivní a jestli se nepletu, tak je tam, jak Ondra říkal, velká ruská komunita, ale zároveň jsou tam taky velmi pravděpodobně výcvikové tábory, ve kterých se školí lidé nejrůznějších národností pro různé diverzní akce a nechci vědět úplně kde. Nedávno jsem četl dokonce článek o tom, že za tím plánovaným teroristickým útokem v Lipsku může být taky srbská stopa, už minimálně tím, že Rusové něco vymyslí, zadají to někomu v Srbsku a ten buď to převeze, nebo se strojí nějaké zařízení a tak dále. Takže ty linky jsou opravdu intenzivní.
13: No a je tam i samozřejmě ekonomická závislost. Já jsem byl překvapen, kolik tam bylo reklama Gazpromu třeba. Srbští podnikatelé, třeba stavebníci, tak ty byli tradičně vlastně už do Sovětského svazu velcí a do dneška tam vydělávají velké peníze samozřejmě a jsou tam i v Rusku i někteří lidé prostě z té bývalé elity. Myslím, že Miloševičův bratr stále žije v Moskvě a zjevně se mu daří velmi dobře, takže ta síť nejrůznějších kontaktů, biznisových, vojenských, paramilitárních, mimochodem ve válce v Bosně taky byli i ruští dobrovolníci, mám takovou knížku memoáru Šedí vlci se říkali, což potom třeba také znamenalo, že Srbové šli bojovat na Donbas v roce 2014. Jo.
12: A po plošné ruské invazi taky ta, už jsme to tady zmínili, některá ta rekrutační centra byla opravdu v Srbsku, že nabírání a tak dále. Magdo, kdybych se vrátil k tomu tvému příměru toho, že bychom se zeptali toho běžného Srba v Bělehradu, jestli podporuje Putina a on tak trošku tomu západňákovi to vmete do tváře. Co je teda podle tebe pod tím? Co jako vlastně za tou odpovědí, která není úplně černobílá, co tam teda je?
14: Srbové vždycky v posledních minimálně 150 letech a možná i předtím, stejně jako ostatní národy bývalé Jugoslávie na Balkáně, měli jako obrovskou nevýhodu v tom, že byli právě na tomhletom kusu světa, které tak nějak od historie, kterou dokážeme jako vysledovat, je místem souboju mnoha velmocí. Začalo to s Římskou říší, postupně přes vliv Uher, přes Osmanskou říši, která byla samozřejmě 400-500 let vlivná na Balkáně, Rakousko-Uhersko a pak samozřejmě moderní dějiny, které už tak nějak třeba i lidé tady více znají. Tak pozice těch zemí jednotlivých nebo těch národů v tomhletom šílenství historickém byla vždycky dost složitá. A řekněme takové dědictví i Jugoslávie a možná snahy Tita udržet tolik národů v jednom velkém státě pohromadě, aniž by se začaly zase mydlit, tak byla taková trochu nevyhraněnost vůči těm partnerům a těm externím silám. Samozřejmě během studené války známá roztržka Tita se Stalinem. Jugoslávie byla tak nějak mezi západem, východem. A tady tohoto dědictví Srbsko si udržuje do dneška, protože to je pro něj zkrátka výhodné. Je výhodné nebýt vazalem Ruska, je výhodné nebýt v Evropské unii, která by možná měla dost otázek ohledně různých věcí, jako jsou veřejné zakázky, hospodaření státu, korupce a tak dále. Je výhodné nebýt v NATO, protože samozřejmě Srbové nechtějí být v NATO, minimálně už jenom proto, že v 99. roce NATO bombardovalo Bělehrad.
17: Pouze několik hodin prý zbývá do zahájení leteckých úderů NATO proti vojenským sílům ve svazové Jugoslávii. V Bruselu dnes zasedala Rada aliance na úrovni velvyslanců, ale žádný oficiální čas pro zahájení operace zveřejněn nebyl.
18: Jsou tady ozvěny dnes datem 25. března. Severoatlantická aliance pokračuje v leteckých úderech na jugoslávské vojenské cíle.
19: The first bombing of its kind in NATO history. Western nations carried out their threat against Serbia.
20: Severoatlantická aliance zahájila třetí vlnu leteckých úderů proti Jugoslávii. Rusko dnes definitivně přerušilo vztahy se Severoatlantickou aliancí, když vypovědělo její informační misi.
14: A ta pozice Srbů tak nějak mezi vším je zkrátka dobře tak historicky daná a je výhodná pro současnou politickou elitu, pro Alexandra Vučiče, a mít vlastně toho partnera v Rusku do určité míry je spíš symbolická věc, protože Rusko sice má obrovský vliv na energetickou stránku věci, protože Gazprom je majoritním vlastníkem srbské naftové industrie, což je taková národní firma distribuující.
6: Něco jako srbský ČEZ?
14: Něco takového. A právě kvůli americkým sankcím se teď řeší, co s ním bude, protože se Srbové pokouší prodat ho MOLu nebo někomu jinému, aby nebyli tak vlastně závislí na těch sankcích, kterých se neučili.
6: Kvalké nevoli Kremlu, který přesně to tak, nechce. Že jo?
14: Ale Rusko jinak, co se týče obchodu, tak není zas tak významným partnerem Srbska. Zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem Srbska je Evropská unie. Zdaleka. A samozřejmě nadále roste vliv Číny, která je takovým tichým důležitým partnerem Srbska, na kterého se hodně zapomíná, ale který je daleko významnější, co se týče obchodu a spolupráce, než dneska Rusko. Rusko je spíše takovým tím symbolickým, trochu historicky daným partnerem. Partnerství s ním může být velmi výhodné třeba při vyjednání se Západem nebo s nějakou další stranou.
6: Mně tam ještě trkla jedna věc, na kterou se chci zeptat, že se mi zdá, že to Srbsko jako dědic vlastně té bývalé Jugoslávie, Bělehrad byl hlavním městem Jugoslávie, tak je vlastně trošku v té podobné trajektorii impéria toho sovětského, jakože když Vladimír Putin řekne, rozpad Sovětského svazu byla největší tragédie 20. století, tak když ty Srbové se podívají na tu bývalou Jugoslávii, takže mají vlastně podobné trauma a že z toho všechny ty alergické reakce na Kosovo, které ještě má specifikum, ale vlastně i na to, že se ta Jugoslávie rozpadla a že tak trochu svět stojí proti nim. Je to pravda?
14: Myslím si, že pro velkou část společnosti Srbska určitě ano, že tady ten sentiment přežívá. Spousta Srbů má pocit, že války, které souvisely s rozpadem Jugoslávie, je primárně připravovaly o jejich vlastní vlivové území, takže ta ztráta toho vlivu a té velikosti je samozřejmě pro spoustu Srbů velkou bolestivou vzpomínkou.
6: Je z tvé zkušenosti skutečně pravda, že když se podíváš do drtivé většiny srbských médií, tak tam to rámování toho světa na zlý západ a hodné Rusko jako furt ve velkém přetrvává, že i tohle vlastně krmí ty sentimenty v té společnosti, kde nepřekvapivě asi velká většina těch Srbů pořád vnímá ty Rusy ne úplně jako nepřátele?
14: Myslím si, že většina Srbů nevnímá Rusy jako nepřátele rozhodně. Asi jsem nepotkala moc Srbů, kteří by řekli, že Rusové jsou jejich nepřátelé, když tak jsou to lidé, kteří jsou vyloženě hodně prozápadně orientovaní a jsou třeba i ochotní přiznat Kosovu nezávislost a tak. Ale myslím si, že velká část společnosti to tak nevnímá, ale zároveň to přátelství, já bych neřekla, že to je zas tak jako velká věc, jak se zdá. Jako zaprvé, sice se teď do Bělehradu přestěhovalo spousta Rusů, takže spousta Srbů se třeba naučila rusky, ale do války na Ukrajině v zásadě člověk nepotkal Srba, který by uměl rusky. Mně se to nepovedlo teda nikdy. A ty vazby nebo ta kulturní vzájemnost taky není zas tak silná. Byť spousta lidí ze Srbska odjíždí a stěhuje se do Moskvy, řekněme dobře, tak jako drtivá většina lidí, kteří odchází ze Srbska, tak jdou na západ za lepší prací a za lepším životem. Takže je to podle mě hodně symbolická otázka, která má své kořeny v různých oblastech, ať už se bavíme o nějakém vývoji konstituce Srbska jako samostatného státu, ale jinak politicky nebo obchodně Rusko není zase tak významné, jak se může zdát.
13: Já jsem teďka potkal nedávno jednoho svého známého, který žije v Bělehradu, a on říkal, že když jezdí taxíkem, takže v životě, ani když žil v Rusku, neslyšel tolik pochvalných slov na adresu ruského prezidenta. Říkal, že se připadá prostě jak v absurdním dramatu, protože jemu ten taxikář vypráví, jak je Putin skvělý a jak to tomu západu natřel a tak dále. A vlastně jako neví, že veze člověka, který kvůli tomu Putinovi musel z Moskvy odjet a patrně se tam dokonce při nejmenším Putinova života nevrátí. Ale taky vlastně říkal, že je to do značné míry takový to bravádo. Vždyť jo, my jsme teda s váma a my jsme to tomu západu, my jsme se nepokořili a podobně, no.
14: Mně se stala úplně podobná věc, že jsem před pár lety byla v Bělehradě s kamarády z Česka, bavili jsme se česky a přistoupili k nám nějací Srbové a ptali se, odkud jsme. Samozřejmě přišla okamžitě debata na Ukrajinu. My jsme říkali, že jsme zastánci Ukrajiny, že by bylo fajn, kdyby nám neříkali takové věci, které nám říkali, že Putin je osvoboditel Někteří ty kamarádi byli úplně v šoku, že to nechápali, říkali, to říkáte nám, teď nás okupovalo Rusko, nebo Sovětský svaz samozřejmě. Takže tohle byla taková složitá výměna. Nic se nestalo, protože nebudeme se prát samozřejmě kvůli takové věci. Ale když jsme se pak přesunuli do jiné hospody, kde jsem shodou okolností potkala kamaráda, který žil dlouho v Moskvě a teď tady žije v Bělehradě a byl tam se svými ruskými kamarády z Moskvy, tak jsme jim říkali tady tuhle historku a ten kamarád Rus se postavil a nahlas na celou hospodu zakřičel sláva Ukrajině. Takže tohle mi přišlo jako hodně v podstatě všeříkající obrázek o tom, jak vypadá tady ten světonázor Srbů versus těch Rusů, kteří odešli z Ruska a žijí teď tady v Evropě, třeba i v Bělehradě.
6: Já se chci dostat ještě kratice na závěr k současné srbské politice, protože v říjnu čekají Srbsko volby.
3: Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes večer abdikuje. Odstoupení z funkce a vypsání nových voleb slíbil posílících protestech, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu.
21: Aleksandar Vučić se vzdá prezidentského úřadu ve 20 hodin. Slíbil, že své rozhodnutí občanům vysvětlí. Jako prezident by nemohl kandidovat předčasných parlamentních volbách, které budou 25. října.
22: Kritici obvinují z autoritářství a korupce.
6: Možná i tam se trošku po těch 5 letech plošné ruské invaze a problémů, které se vážou s ní i směrem do Srbska, ukáže se jako určitý lakmusový papírek, jak ty nálady teď vypadají. Ale ještě se chci zeptat, Srbsko takhle různě lavíruje, dostává se do čím dál větší taky izolace, i ty americké sankce vůči energetickým společnostem v Srbsku jsou velké, dopadá to. A přece ti Srbové jezdí třeba do Chorvatska nebo do Slovinska a vidí realitu vlastní a realitu země, která nedávno vstoupila do Evropské unie a posouvá se dopředu, vidí Slovinsko a tak dále. Ani tohle vlastně není nějaký motor pro tu společnost, že by si řekla, něco asi není úplně dobře, že se tak držíme stranou. Ty si, Magdo, někdy nedávno řekla v rozhovoru o tom pohřbu Radka Mladiče, že Srbsko v nejbližší době určitě do Evropské unie nevstoupí. Tak nehraje tady tohle nějakou roli, že ti lidé prostě vědí, že vedle se žije líp a že to souvisí s tou Evropskou unii?
14: Určitě, oni vědí samozřejmě, že v Evropské unii by se jim žilo lépe, ale zároveň vědí, že by je to stálo spoustu složitých rozhodnutí. Samozřejmě první věc, která by se musela vyřešit, je Kosovo. Takže tam vzhledem tomu, že nevypadá to, že bychom v následujících letech dospěli k nějakému smíření vztahu mezi Bělehradem a Prištinou.
6: Míněno, že by Srbsko uznalo nezávislost Kosova.
14: To se určitě nestane v následujících letech. Tak to by byla jedna věc, ale samozřejmě zmínil si Chorvatsko a Slovensko, tak oni vnímají, že tyhle země se hrozně posouvají od té doby, co jsou v Evropské unii. A myslím si, že to je pro ně dost bolestivá věc, protože oni proti ním bojovali a vnímají to tak, že Západ Chorvatům a Slovencům v zásadě odpustil spoustu věcí, které Srbům dneska vyčítá, včetně třeba válečných zločinů nebo nějakých vojenských výpadů. V zásadě v té válce bojovali všichni o svoje území, ono je to hodně složité potom a Srbové mají pocit, že se Západ postavil zkrátka dobře na stranu jejich nepřátel, takže tohle je pro ně hodně bolestivé vidět, jak se v Chorvatsku žije lidem vlastně dneska hrozně dobře. Ale já si myslím, že tuhle tu chvíli ta evropská integrace vlastně není zas takové téma. Všichni vědí, že to není vůbec dosažitelná meta v následujících letech a co teď chtějí vyřešit, je ta jako složitá vnitropolitická situace, která souvisí právě s vládou Aleksandra Vučiče, který je u moci spoustu let a který podle velké části společnosti, a to je úplně jedno, jestli je prozápadně orientovaná nebo spíš třeba prorusky orientovaná, tam je to opravdu jedno, tam se to stírají ty rozdíly, tak je on tím hlavním důvodem, proč ta země nefunguje dobře, proč korupce a klientelismus rozhodují o tom, kdo bude stavět jaké důležité projekty v Srbsku, což často potom končí tím, jak jsme třeba viděli v roce 2024 v Novém Sadu.
23: Ve městě Novi Sad na severu Srbska spadl betonový přístřešek u vlakového nádraží a zemřelo 8 lidí. Nejméně další 4 jsou vážně zranění.
24: Na úlazu u železničku stanicu u Novom Sadu danas se urušio deo nadstrešnice. Mediji navode
25: to desilo odjednom iznenada, ljudi su samo čuli neki zvuk pucanja i sve je ovo palo.
26: Lidí požadovalo v srbském Bělehradě demisi ministrů. Protest se sešel 2 dny po zřícení střechy nádraží v Novém Sadu. Při neštěstí zemřelo 14 lidí. Trojice zraněných je stále ve vážném stavu.
27: Srbští studenti plánují na 24 hodin zablokovat důležitou silniční křižovatku v Bělehradu. Pokračují tak v protestech, které se konají po celém Srbsku už několik týdnů.
28: Zvanično pozvala građane Novog Sada da se na Trgu Slobode, centralnom gradskom trgu, okupe u 8 sati.
27: Podle demonstrantů za neštěstí může korupce, nepotismus a odbité stavební práce při nedávné rekonstrukci.
14: a stát vlastně není schopen doložit, kdo by teda měl nést tu odpovědnost za takovou tragédii, protože pravděpodobně se ty smlouvy vlastně táhnou až do toho nejvyššího politického vedení. A tohle jsou věci, které ty Srby dneska oprávněně rozčilují. Byly proti tomu dlouhé protesty studentské.
0: Lidi nazývaně mustašama, fašistima, valda su dosad mogli promeniti ovaj političku priču i shvatiti da je ovde većina naroda i da je očigledno potrebna promena.
14: A teď tedy nás čekají volby, v nichž by měla kandidovat právě ta studentská, ten studentský list, což je kandidátka, kterou navrhla právě ta studentská organizace Moto hnutí a která má poměrně velkou šanci dostat docela dost hlasů. Takže uvidíme, jak dopadnou volby, jestli se Srbům podaří sesadit Aleksandra Vučiče, nastolit, řekněme, nějakou přechodnou vládu, která by třeba vedla k demokratizaci té země a teprve potom asi bude na místě řešit, jestli se Srbsko přidá k západu anebo k východu. Myslím si, že teď to opravdu není taková otázka.
6: Chtěl jsem právě zmínit, jestli ty vidíš to studentské hnutí odvíjející se od těch protestů kvůli tragédii v Novém Sadu jako něco jako srbský Majdan, vlastně tak trošku analogii s Ukrajinou, která v roce 2014 řekla už teda nechceme korupci, nechceme klientelismus, nechceme orientaci na Rusko, chceme víc do Evropy. Je na něco podobného zaděláno v Srbsku nebo je to přehnané?
14: Myslím si, že asi záleží na tom, jak vlastně ty volby dopadnou, pokud se ukáže, že to studentské hnutí skutečně zvládlo zmobilizovat obrovskou část populace k tomu, aby se postavilo v určité vládě, tak si myslím, že to bude důležitý krok v historii Srbska, klidně se tomu může i říkat srbský Majdan, byť si myslím, že ty okolnosti jsou vlastně hodně odlišné, ale řekněme v tom smyslu té demokratizace, která jde zdola od lidí, tak tam určitě tu podobnost vidím. Já si pořád trochu obávám toho, jak to ale bude pokračovat dál, protože podobně to bylo při pádu Miloševiče, který padl po rozsáhlých protestech, vedených taky ze spoda studenty, opozičními, řekněme, lídry a tak dál.
6: Jenom připomínám, Slobodan Miloševič, srbský prezident.
14: Přesně tak.
6: V době, kdy došlo k válce v Kosovu.
14: A doufalo se, myslím si, že nejenom populace v Srbsku, ale i asi Západ do velké míry doufal, že to povede k demokratizaci té společnosti a k tomu, že se Srbsko časem přiblíží, řekněme tomu ideálu té demokratické země evropského střihu. Bohužel to k tomu nevedlo. Dneska Srbsko skutečně nelze označit za transparentní a dobře fungující demokratickou společnost. Nicméně, abych se vrátila k tomu pádu Miloševiče, tak právě to, že jeho nástupci, byť tedy po něm přišel premiér Zoran Džinžič, který byl hodně proevropsky orientovaný a který zemřel při atentátu v roce 2003, tak vlastně po těchto událostech úplně nepřišel nikdo dostatečně silný na to, aby tu zemi razantně nasměroval na tu nebo onu stranu a otevřelo to prostor pro populisty, kterým je tedy rozhodně Aleksandr Vučić a kteří v zásadě chtějí hlavně získat co nejvíc pro sebe a teprve až možná na druhé až třetí koleji se zajímají o to, jak bude prosperovat Srbsko. Takže já jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet v takovém případě a jestli budou schopni ty nové strany nebo to studentské hnutí třeba i opustit tu pozici a nechat prostor potom už standardním stranám, které mají nějakou jasnou politickou agendu.
6: Tak tolik Magda Fajtová, reportérka Respektu, bývala naše rozhlasová kolegyně, která sleduje nejenom Srbsko, ale celý Balkán. Magdo, moc děkujeme, že jsi přišla za námi do studia a těšíme se, že si o tom, jak dopadnou říjnové srbské volby, budeme povídat i v dalších pořadech Plusu. Moc ti děkujeme za návštěvu.
14: Taky moc děkuju.
6: Tak to je pro dnešek všechno. Tento již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Připomínám, že nás nově slyšíte v premiéře vždycky ve středu v pravidelném čase po 11. hodině.
1: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
6: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
1: i své blízké.
2: Velký teror. Největší státní masakr v době míru v Evropě. Sovětský diktátor Stalin osobně řídil likvidaci 750 tisíc lidí. Co se ve 30. letech minulého století v Sovětském svazu stalo, to si poslechněte v sérii Historie Plus. Na webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Slavné únosy.
26: Za únos a zabití 20-měsíčního syna legendárního amerického pilota Charlesa Lindbergha byl odsouzen a popraven Bruno Hauptmann. Našli u něj peníze z výkupného a poznali ho po hlase, ale...
4: Obhajoba namítala, že neexistují žádné přímé otisky prstů v domě, ani v dopisech, ani na tom žebříku, že tedy to Hauptmann nemohl udělat sám i z hlediska toho, jak by to dítě vlastně dostal z té postýlky a jak by s ním vylezl ven.
26: Říká historik Jan Adamec.
2: Cyklus portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Úřady i mobilní operátoři se v souvislosti s volbami připravují na víc kybernetických útoků. Ve Španělsku bude kvůli krizi bydlení v listopadu generální stávka. Novým lyžařským trenérem Ledecké je Rakušan Pichler. Čtvrtek bude oblačný až zatažený, od západu má pršet a bude kolem 21 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Úřady i mobilní operátoři pracují na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům při nadcházejících volbách. Ty komunální a první kolo do třetiny Senátu budou v pátek a v sobotu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně je vyřadili z

0: List LPI spíše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Protestující minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sánchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Dnes ho vyhlásila Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
1: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody, je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
2: Basketbalisté Slavie Praha NBK v prvním kole Ligy mistrů podlehli Albě Berlín 86-110. Nejlepším hráčem domácích byl v Pardubicích Američan Ronaldo Segu s 15 body, dvěma doskoky a 8 asistencemi. Ester Ledeckou bude v nové lyžařské sezóně trénovat Rakušan Karl-Heinz Pichler. Ten v minulých dvou sezónách působil u německé reprezentace, kde vedl například druhou ženu celkového pořadí světového poháru, Emu Eichrovou. Kromě Pichlera jsou noví i další trenéři i podpůrný tým. Ledecká přiznává, že je nezvyklé mít kolem sebe jiné lidi než dosud.
3: Bylo to takový zvláštní z začátku, protože jsem byla zvyklá a zajetá. Vlastně s Tomasem jsem spolupracovala 11 let, s Francem 5 let, s mým bývalým fyzioterapeutem 3 roky, tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, jako konec jedné etapy.
2: Do sezóny vstoupí Ledecká lyžařskými závody na začátku prosince.
4: Nová omezení na D5 u Plzně a na Pražském okruhu. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha za sjezdem na Bory, pozorněji na 85. kilometru, zavřeli pravý pruh, to omezení je kvůli špatnému stavu povrchu vozovky a místo teď plynule průjezdné. Na Pražském okruhu mezi D1 a sjezdem na Jesenici změna v omezení mezi kilometry 77 až 82 zrušili přejezd do protisměru, nově se jede jen jedním pruhem obousměrně a nedá se najet na exit 82 směr D1, kolony se v místě netvoří. Na silnici 68 Střince na Slovensko u Jablunkova jsou nová omezení u hranic kvůli opravám vozovky, se jede hned na třech místech Kyvadlově a před prvním omezením směr Slovensko aktuálně zhruba kilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci bude polojasno, ojediněle s mlhami a s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle s deštěm, který se postupně rozšíří na celé území a teploty vystoupí na 19 až 23, na jižní Moravě až na 25 stupňů. Na severu a západě bude maximálně 20 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Jak koncem prosince 1989 probíhala volba Václava Havla československým prezidentem a byl Václav Havel opravdu autorem výroku humanitární bombardování, který mu bývá občas připisován? V Havlovském týdnu v návratech časem si poslechněte reprízy pořadu Archiv Plus Pavla Hlavatého a jak to bylo doopravdy Ivany Chmeldenčevové.
5: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Rozhovor s ním do našeho vysílání přivezl Antonín Pečenka.
1: V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Volba prezidenta Václava Havla. Na slzy není čas, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Je 21. prosince 1989 a do volby Václava Havla prezidentem chybí ještě 8 dní. Ukázka pochází z rozhlasového vysílání Občanského fóra.
2: U mikrofonu mám pana Václava Havla, který dnes navštívil Kladensko. Jaké jsou dojmy z přijetí v tomto průmyslovém a hornickém městě?
3: Jsem velmi dojat a raduji se z toho krásného přijetí, ale to dojetí musím zároveň jaksi kontrolovat, mít pod svou vládou, protože na slzy jednak není čas a jednak slzících státníků jsme už měli dost.
2: Vy jste vynikajícím dramatikem a spisovatelem, ale také jste dlouhá léta těžce pracoval. Takže co byste popřál těm, kteří vás dnes sem přišli pozdravit, horníci, hutníci a tak dále?
3: Psal bych jim, aby se splnilo to, co jim mnohokrát bylo slibováno, ale co se nikdy nestalo, totiž, aby ty fabriky byly opravdu jejich.
2: Vysíláme pro Občanské fórum Československého rozhlasu, takže co vzkážete? To je poslední otázka ještě našim kolegům.
3: Občanské fórum pozdravuji a jsem rád, že vznikají ta občanská fora takto spontánně a zdola. Přesně tak to bylo myšleno. Není to centrálně řízená, strukturovaná organizace, je to jakási jednota v různosti a je fantastické, že to všude a i hned všichni občani pochopili. Svědčí to o vysoké občanské kultuře, která dřímala, neprojevena v našich národech.
2: Děkuji pěkně za rozhovor a za pracovníky Československého rozhlasu. Vám přeji pevné zdraví, hodně pevné nervy a v životě hodně úspěchu.
3: Děkuji vám.

0: Náš první rozhovor je z Kladna.
1: Tam se dnes sešlo shromáždění občanů a kromě kladeňáků na něm byl také milý host z Prahy.

0: slzám, které dali našemu pořadu název, se dnes ještě vrátíme. Krátký reportážní vstup o kladenské návštěvě prezidentského kandidáta Václava Havla z 21. prosince zazněl ve vysílání Občanského fóra o den později.
1: I přes blížící se Vánoce neumdlévá aktivita jednotlivých občanských fór. Pořádají různé mítinky, na které si zvou zajímavé hosty. Na jedno takové shromáždění vás nyní zavede Petr Hartmann.
2: Je 15 hodin, čtvrtek 21. prosince. K radnici se blíží pan Václav Havel. Jaká je atmosféra na náměstí? Revoluce můžete slyšet sami.

0: Co přivedlo studenta Šimona Pánka právě na Kladno?
1: No, podívat se na Kladno, promluvit k lidem z Kladna, protože si myslím, že konečně nastal čas, kdy ten klín, který mezi nás studenty a mezi dělnictvo a dělnickou mládež byl vrážen těch 40 let, je možno nějakým způsobem vyrazit a postarat se o to, aby tady už nikdy nebyl. Myslím, že všichni to cítíme, že celé roky tady byla uměle budována nějaká přehrada mezi dělníky, dělnickou mládeží a studentstvem, a to byla chyba. Já doufám, že my do těch fabrik, tak jako jsme jezdili doteď, budeme jezdit i dál, a naopak dělníci budou jezdit k nám na školy.
0: Jaké základy vaší stavby, tedy iniciativy Most, hodláte položit zde na Kladně? To se ptám pana Kocába.
2: My už jsme teďko v podstatě na čas tu iniciativu opustili, pačte v tenhle ten moment nemá žádný zvláštní smysl. Takže tady na Kladně o tom mluvit nebudu samozřejmě, a v budoucnosti se možná ukáže, že to ještě potřeba, možná ne. No.
0: S jakým poselstvím teda přicházíte sem na Kladno?
2: No, jenom doprovázím Vaška Havla jako šofér. No, v podstatě mám jedinou myšlenku podpořit kandidaturu Václava Havla na funkci prezidenta republiky. To myslím je to nejdůležitější v této době, a je to jediná záruka skutečně nejen demokratického, hlavně dynamického a nenásilného rozvoje naší republiky.
0: Nejvýznamnějším a zároveň nejmilejším hostem, kterého jsem si pozval k mikrofonu, byl pan Václav Havel. Jako apoštol sametové revoluce jste zavítal sem na Kladno. Proč právě sem?
3: Zavítal jsem sem proto, že považuji Kladno za velmi důležité. Je velmi blízko Prahy a zároveň je to velký zdroj energie. Jsou tady veliké závody, hutě, doly. Je to vlastně kousek od Prahy, a když se ukázalo, že mám 2 hodiny času, tak samozřejmě jsem toto pozvání rád přijal.
0: Blíží se 29. prosinec. Co pro vás toto datum znamená?
3: 29. prosince bude volen prezident republiky. Kdo bude zvolen, nevím, ale budu-li to já, pak bude platit to, co jsem slíbil tady na tom náměstí.
0: Blíží se Vánoce, co byste vzkázal našim posluchačům nebo popřál k těmto svátkům klidu, míru a pohody?
3: Já sám se obávám, že moc klidu, míru a pohody o svátcích mít nebudu, ale o to víc si přeju všem svým spoluobčanům.
4: Díky normalizační informační blokádě nebyla osobnost Václava Havla většině občanů známa. Dny před prezidentskou volbou tak pro něj znamenaly velké množství obdobných výjezdů a vystoupení. Důležité ovšem bylo Havla představit alespoň ve zkratce také jako autora. Následující ukázka zazněla ve vysílání Občanského fóra 27. prosince.
5: A nejprve Divadlo moudrosti, díl 6. U mikrofonu je Jiří Zahradník.
6: V minulých dílech jsme si ukázali některé tvůrčí postupy absurdního divadla u nás v 60. letech. Oficiální názory na leckteré věci byly však v tehdejší společnosti natolik absurdní, že tomuto druhu dramatu stačila mnohdy jen nepatrná nadsázka, aby dialog dostal groteskní, absurdní charakter, jako diskuse o rozvoji techniky ve hře Václava Havla Zahradní slavnost. Plzák. Je jistě dobře, že vás pálí otázka umění. Nesmíte však umění zas nějak jednostranně přeceňovat, abyste neupadli do nezdravého a duchu našich zahradních slavností hluboce cizího estétství. Jako bychom neměli například v takové technice ještě celý pytel set sakramentsky palčivých problémů. Tajemník, zrovna jsem chtěl převést řeč na techniku. Plzák, technika, tomu říkám slovo do pranice. Tvrdím totiž, že žijeme v technickém století. Magnet. Telefon, magnet, no o tom se nesnilo ani Wernerovi, tajemník. Četl jsem nedávno 20 000 mil pod mořem, plzák. A my dokážeme brzo číst ještě hlouběji pod mořem, tajemník. O objevech kapitána Nema, plzák, nemá. Ani potuchy nemá Werner o objevech našich kapitánů vědy. Kolegové z průmyslu jistě dobře vědí, proč plánují zavedení strojů už od příštího kvartálu. Tajemník, správně, hned na příští poradě likvidačně metodické sekce navrhnu, abychom se znovu zamysleli o možnostech chemizace likvidační praxe. Plzák. Je jistě dobře, že vás pálí otázka techniky. Nesmíte však techniku zas tak nějak jednostranně přeceňovat, abyste neupadli do zhoubného technicismu, který mění člověka v mechanickou součástku odličtěného světa bezduché civilizace. Jako bychom neměli například v takovém umění ještě celý pytel set sakramensky palčivých problémů.
4: Nyní se však přesuňme na Pražský hrad, kde 29. prosince 1989 probíhá volba prezidenta. Jednání zahajuje předseda federálního shromáždění Alexander Dubček. Poslancem je teprve několik hodin, ale již byl zvolen, znovu po 20 letech, předsedou tohoto orgánu. Jeho předchozí působení v této funkci, tedy v roce 1969, bylo přitom také díky podpisu Pendrekových zákonů opravdu tristní.
7: Vážené federální shromaždění, vážené poslankyně a poslanci, vážení hostia, všetkých vás srdečně vítám. Otváram 21. společnou schůzi sněmovně ľudu a sněmovně národů 5. volebného obdobia federálního shromaždění Československej socialistické republiky. V jméně všetkých poslanců vítám členů federální vlády, členů předsednictví České a Slovenské národné rady, členů vlád České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, představitelů rozhodujících politických síl, církví, kultury a sportu, studentů vysokých škol, jednotlivých krajů, Československé lidové armády a dalších milých hostí. Vážené poslankyně, vážení poslanci, po včerajších schôdzach obidvoch snemovní bylo federálne zhromaždenie doplnené novozvolenými poslancami za tých, ktorí rezignovali na svoju funkciu. Rovnako boli zvolení noví členovia predsedníctva a ďalší funkcionári federálneho zhromaždenia. Tým boli splnené zákonom predpísané podmienky a môžeme pristúpiť k nášmu programu. Pre dnešnú spoločnú schôdzu snemovni navrhlo predsedníctvo federálneho zhromaždenia tento program. Za prvé, voľba prezidenta Československej socialistickej republiky, za druhé, sľub prezidenta Československej socialistickej republiky. Má niekto z poslancov k navrhovanému programu doplňujúce návrhy alebo pripomienky? Nie je tomu tak. Zistujem, že podľa účasti sú obidve snemovní v súlade s článkom 40. ústavného zákona o Československej federácie schopné uznášať sa.
4: A nyní alespoň ukázka z projevu Mariána Čalfy, který v té době vykonával 20. dnem funkci federálního premiéra. Jeho projev byl součástí nátlaku, který přiměl komunistický parlament, aby do funkce prezidenta zvolil Václava Havla, a to dokonce jednohlasně. Protože jsme vybrali ukázku z prostřední části jeho projevu, neuslyšíte velmi zajímavou skutečnost. Po Čalfově vystoupení ve federálním shromáždění nikdo netleskal.
8: Vážené poslankyně, vážení poslanci, v súlade s vôľou ľudu i predstaviteľov rozhodujúcich politických síl v našej krajine a podľa svojho vlastného najhlbšieho presvedčenia vám predkladám návrh, aby ste za prezidenta Československej socialistickej republiky zvolili pána Václava Havla. Politická i umelecká aktivita pána Václava Havla je dnes už natoľko známa, že nie je potrebné návrh podrobne zdôvodňovať. Dovolte mi preto iba uviesť hlavné dôvody, o ktoré sa predložený návrh opiera. Pán Václav Havel je dnes najvýznamnejší predstaviteľ zápasu o mravnosť demokratickej politiky. Jeho život je príkladom človeka, ktorý stojí za svojimi názormi aj navzdor perzekúcii. Priamočiarosť jeho politickej aktivity, či už ako člena klubu angažovaných nestraníkov v roku 1968, zakladateľa a prvého zástupcu Charty 77, či popredného predstaviteľa občianskeho fóra, ukazuje na jeho mravnú veľkosť i na veľké skúsenosti z práce medzi ľudom. Tým si získal úctu všetkých, ktorí dokážu rozumne zhodnotiť význam charakterových vlastností politika v modernej dobe. Mravná zásadovosť pána Václava Havla je zárukou, že demokratický dialog zostane základom nášho novosa formujúceho politického režimu. Práve v politickej mravnosti nového prezidenta je istota, že pozornosť verejnosti i jej predstaviteľov sa bude sústreďovať na budúcnosť našej krajiny, na upevňovanie demokracie a nie na vybavovanie si osobných účtov pod pláštikom veľkých ideálov, ako sme tomu boli neraz svedkami v minulosti.
4: Václav Havel byl tedy zvolen 9. československým prezidentem. Poté G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Emilu Háchovi a 5 komunistických aparátčících.

0: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu a zachovávat ústavu a ostatní zákony.
1: Z vystoupení Alexandra Dubčeka je znát lítost nad tím, že nebyl zvolen on sám. A přestože tento muž stál téměř po celou dobu normalizace mimo stranický aparát, mnohé fráze v jeho jazykovém projevu zůstaly.
2: Vážený pan prezident, blahoželám vám v jméně všech přítomných a všetkého nášho ľudu k zvoleniu do čela nášho štátu. Prajem vám dlhé roky života, pevné zdravie a radosť z úspechov našej spoločnej práce pre rozkvet našej vlasti, pre trvalý a spravodlivý mier. Blahoželám vám.

0: Tu je opäť Pražský hrad, tretie nádvorie. Československá socialistická republika má od 10. hodiny 20. minúty hlavu štátu, prezidenta, predstaviteľa zvrchovanosti našej vlasti. Je ním Václav Havel. V týchto chvíľach sa očakáva jeho prejav k tisícom ľudí, ktorí ho prišli pozdraviť na tretie nádvorie Pražského hradu.
1: Pán prezident stojí u mikrofonu.
2: Milí.
1: Začíná hovořit. Slyšíte ještě skandované pokřiky, skandování všech přítomných tady na třetím Hradčanském náměstí, kteří zdraví svého prezidenta. A je to taková chvilka, kdy vlastně lidé svého vyvoleného prezidenta, dalo by se říct, ani nechtějí pustit ke slovu a říkají mu, že děkuji.
2: Milí přátelé, před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen federálním shromážděním za prezidenta naší republiky. Děkuji vám všem, Čechům, Slovákům i příslušníkům jiných národností za vaši podporu. Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.

0: Poprvé od roku 1948 se při prezidentské volbě konala slavnostní bohoslužba.
1: Této bohoslužby se Václav Havel zúčastnil spolu s manželkou a členy rodiny. Po uvítání biskupy a dalšími církevními hodnostáři se prezident odebral do svatováclavské kaple, kde se poklonil ostatkům českých patronů svatého Václava a svaté Anežky. Slavnostní obřad Te Deum sloužil arcibiskup pražský a primas český František kardinál Tomášek, který novému prezidentu republiky požehnal. Po skončení obřadu se zcela zaplněná staroslavná katedrála rozezněla svatováclavským chorálem, do jehož tónu se rozezvučily všechny zvony chrámu svatého Víta. V bohoslužbě byli přítomni předseda československého parlamentu Alexander Dubček, premiér Marián Čalfa a další účastníci společné schůze obou sněmoven federálního shromáždění, na níž byl zvolen prezident republiky.
0: Z vysílání občanského fóra těsně po prezidentské volbě jsme vybrali tři bezprostřední reakce. V první hovoří vnučky prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Anna a Herberta.
2: Spojujete teď s osobou Václava Havla na Pražském hradě třeba nějakou soukromou naději?
3: No proč soukromou? Já bych řekla, že klidně, on má tak něco za sebou, právě Havel. Čili on zase může velice rozumně a velice moudře tam být a přitom být aktivní jaksi. Dědeček nezasahoval, poněvadž prezidentství nesmí moc zasahovat, ale věděl toho tolik a tak měl ten národ rád, že to šlo. Tak ten Havel by mohl taky být takový.
4: Já považuji Havla za nesmírně slušného člověka. Je to ideální spojení vrozené inteligence, intelektu, vzdělání a nadání. Dobrý srdce, tak to všechno jsou předpoklady, které by mohly udělat skutečně prezidenta, který by prospěl tomuto státu, zvlášť v této době. Že nás čeká velká práce. Teprve teď začneme vidět, co to je dělat od začátku, jak si od úplně mravenčí práce. A to bude muset někdo držet pohromadě, no nebude to lehký.
0: Ve druhé ukázce hovoří režisér Luboš Pistorius, který Václava Havla v 60. letech učil.
5: A Havel mě už tenkrát velice zaujal, nejen jako neobyčejný talent, ale i jako nevšední člověk, který vždycky s určitou skromností a noblesou uměl zůstat svůj. Víte, jako člověk s takovým mimořádně bystrým intelektem a schopností okamžitě vždycky rozlišit podstatné od nepodstatného. A hlavně vždycky s takovým velice věcným, nepředpojatým, kritickým přístupem k jakémukoliv protinázoru. Mně se na něm líbilo, že to byl člověk politicky sice velice myslivý, ale přitom naprosto antiideologický. Že jeho zkoumání nesvazilo nikdy nic nějak a priorního. A že pro jeho důslednou kritičnost zůstalo vždycky všecko naprosto otevřené.

0: cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Volba prezidenta Václava Havla. Na slzy není čas, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. A na závěr poslední zvuková ukázka z 29. prosince 1989. Ve vysílání Občanského fóra hovoří herec Miloš Kopecký.
1: Já neříkám, že ho znám. Já se s ním znám velmi povrchně, dám ho dlouhá léta. Já ho pamatuju, když dělal kulisáka v divadle ABC u Wericha. Jednoho dne mi přinesl svoji první hru Vyrozumění, abych si ji přečet. Nikdy mi to nevymizí z paměti. Tento člověk, který dneska už jsem se s tou představou tak zžil, že si ani neumím a nechci představit někoho jiného než Václava Havla. Já nejsem agitátor, nejsem jeho příbuzný, nemám s ním žádné osobní svazky, jen je to brouček, který ho obdivuju, který ho v pravý slova smyslu, promiňte, snad miluju. On je rozkošný člověk. To, že není demagog, že není, jak to Jan Kačer, režisér, ve své proklamaci přesně a skvěle vyjádřil, nemá vlastnosti táborového řečníka. To je přece krásný. Nemá takzvaný akční rádius na masy v tom špatném slova smyslu. Nevyjadřuje se. A všichni poctiví lidé. A všichni pracující. To je člověk, který může všechno zachránit. Jestliže chce být pracovním prezidentem, není to nádherné. Jedno je jisto. Je mu naprosto možno věřit, když říká, že to není jeho životní sen se stát prezidentem, že se daleko lépe bude cítit v divadle na zábradlí, odkud vyšel, a že bude psát. To taky je záhodno, aby psal. Lidé, kteří ho neznají, no tak to nemohou vůbec pochopit. To je tak morálně čistý člověk, že se před ním stydím. Taky se nesrovnává. Já celoživotní poseroutka z Babělec se svými sporadickými záchvaty statečnosti, které vždycky trvaly 2 dny, hned v zápětí se dostal strach a úzkost, se nemohu porovnávat s člověkem, který si mohl žít jak pánbu ve Frankreichu, jak praví lidové úsloví, mohl vést bezstarostný život kdekoliv na světě, zavalen penězi a zvolit cestu být ve své vlasti, nebýt emigrantem. Tady, odtud vyšel, to je jeho země, to je vlastenec v pravém slova smyslu a on to slovo nikdy nevyslovil o sobě. A on zvolí, co se nechat zavírat a být v lochu, ten co úžasný. Řekněte mi, kdo je takový druhý.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Václavu Havlovi jsou občas připisovány výroky, které nepronesl, případně jsou některá jeho prohlášení vytrhována ze souvislostí a prezentována v jiném kontextu. Jak to bylo s tím, čemu prý Havel říkal humanitární bombardování? Téma pro reprízu pořadu Jak to bylo doopravdy Ivany Chmeldenčevové.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Jak to bylo doopravdy?
4: Dne 29. dubna 1999 uvedl Václav Havel pro francouzský deník Le Monde toto. Domnívám se, že během zásahu NATO existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat. Nálety. Bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární. Opravdu nevkusné.
5: Tato slova řekl v diskusním pořadu televize Nova Sedmička, bylo to 23. května roku 1999, tehdejší senátor a také předseda odboru Richard Falbr. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Václav Havel je autorem výroku Humanitární bombardování. Ze studia zdraví Ivana Chmeldenčevová. Byl Richard Falbr prvním, kdo toto spojení v souvislosti s osobností Václava Havla uvedl? Otázka pro hosta pořadu, profesora Vladimíra Justa.
6: To rozhodně nebyl, protože už předtím, před Falbrem, to použil sociolog Jan Keller ale ten termín letěl takzvaně prostorem a on se ujal a dokonce dodnes svým způsobem žije.
5: Oba tyto výroky souvisejí s tehdejším děním na Balkáně. O tom, co tamní válce předcházelo, na webu Reflexu píše Jaroslav Šajtar.
7: Přijetím změn v srbské ústavě v březnu 1989, jež okleštili pravomoci autonomních oblastí Kosovo a Vojvodina a prosadil je Slobodan Miloševič, získalo Srbsko 3 hlasy z 8 v rámci federativní Jugoslávie. Proti tomu se bouřili zástupci ostatních svazových republik. Na mimořádném 14. sjezdu Svazu komunistů Jugoslávie 20. ledna 1992 se republikové delegace neshodly na klíčových otázkách ohledně budoucnosti federace a proto ho slovinští a chorvatští delegáti opustili. Zatímco Slovinci v čele s reformně orientovaným Milanem Kučanem žádali volnější uspořádání, konzervativnější Srbové vedení Miloševičem se stavěli proti, což je pokládáno za počátek konce mnohonárodnostní Jugoslávie.
5: Balkánský poloostrov, to nebyla pouze třaskavá atmosféra 90. let minulého století.
6: To byl prostě určitý kotel, který čekal na roznětku. Ta roznětka přišla a bylo zle.
5: Možná si připomeňme, že ještě za období Rakouska-Uherska právě počátek první světové války souvisí s proslulým atentátem v Sarajevě. Potom vzniká v roce 1918 Jugoslávie a po skončení druhé světové války pak na více než 4 desetiletí zde existuje Socialistická federativní republika Jugoslávie, které státy zahrnovala.
6: To byla Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko a Slovinsko. A součástí Srbska byly 2 autonomní provincie, Vojvodina a Kosovo.
5: Co se stalo už v 80. letech, že Jugoslávie nastoupila cestu k postupnému rozpadu tohoto federativního státu?
6: Já bych to řekl jedním slovem, nástup nacionalismu.
5: Znamenal pád komunistického bloku a tím komunistické Jugoslávie také pro balkánský poloostrov jisté uklidnění?
6: To vůbec ne. Dokonce ještě před konfliktem na Ukrajině, před agresí Ruska na Ukrajině, to byl nejvážnější konflikt, který tady byl po druhé světové válce.
5: Kdy vůbec začíná válka o Balkán, která postupně v tento, jak říkáte, jeden z nejhrozivějších konfliktů vypukla?
6: Pro mě byl základní, už nevratný krok, když srbské, nebo chcete-li ještě tehdy jugoslávské tanky překročily hranice Slovinska a Chorvatska.
5: Jak se podívat na to, že existoval také sled referendum, kdy Bosna a Hercegovina ho vyhlásili například v březnu 1992 i přes odpor místních Srbů a ti to bojkotovali a tím postupně vzniká celá mozaika dalších konfliktů. Když si řekneme, bylo to tím, že opravdu Srbové do země poslali onu armádu, poněvadž neakceptovali toto referendum?
6: Tam byla jedna nerovnoprávnost, nerovnoměrnost a sice, že Srbové mohli disponovat armádou jugoslávskou, pravidelnou armádu. Kdežto ta druhá strana to měla daleko složitější a konkrétně v Bosně stála proti ním domobrana v podstatě.
7: Bosňáci nazývají konflikt agresí proti Bosně a Hercegovině a za jeho počátek pokládají 1. duben 1992, kdy srbské polovojenské jednotky na rozkaz šéfa srbské tajné služby Jovici Stanišiče překročili hranici, napadli město Bijeljinu a dopustili se prvního krveprolití na Bosňácích. Pro Chorvaty je vlasteneckou válkou, za jejíž počátek považují 1. říjen 1991, kdy Jugoslávská lidová armáda zbořila chorvatskou vesnici Ravno ve východní Hercegovině. Srbové nazývají konflikt obranou vlasteneckou válkou a jeho počátek vidí v 1. březnu 1992, kdy při útoku na svatební průvod na Baščaršiji v Sarajevu zahynul ženichův otec.
5: A to je možná také další z úhlů pohledu, kdy každá ze zúčastněných stran považuje něco jiného za vyvolání, za signál k válce a obtížně nacházet nějaká společná stanoviska i po těch, řekněme, více než 3 desetiletích. Tento text, který jsme slyšeli, také napsal Jaroslav Šajtár a byl uveřejněn na webu reflex.cz. Další dění pak pohledem Ladislava Hladkého, autora knihy Bosna a Hercegovina.
8: Jestliže se dalo do 6. dubna 1992 v Bosně a Hercegovině, jednom ze států bývalé Jugoslávie uprostřed Balkánského poloostrova, hovořit pouze o začínajících příznacích války, pak po tomto datu zde propukla válka s plnou urputností. Znepřátelené strany nasadily do bojů všechny své síly. 7. dubna prohlásila skupina bosenských Srbů v Banja Luce Republiku Srbskou za samostatný stát, nezávislý na vládě v Sarajevu. 8. dubna vyhlásil Izetbegović v Sarajevu výjimečný stav.

0: Několik desetiletí po skončení hrozivé druhé světové války a teď takový obrovský vojenský konflikt na Balkánském poloostrovu. Sledoval mezinárodní svět se znepokojením právě dění na Balkáně? Jaké byly vůbec reakce?
1: Svět sledoval, ale bál se zasáhnout. Čili přihlížel tomu dění a nejhorší snad ze všeho bylo to usnesení Rady bezpečnosti o demilitarizaci celé té oblasti, protože jedné straně zůstala armáda a druhé straně zůstaly oči pro pláč. To jsou fakta.
0: Následují pak další rezoluce Organizace spojených národů. Dokonce některá města se ocitla pod záštitou UNPROFOR, tedy ochranných sil spojených národů. Pomohlo to?
1: Bohužel ne. A to je trošku varovné pro dnešní situaci třeba na Ukrajině, protože ty jednotky neměly mandát, jak říkali. A tím pádem přihlíželi a často opravdu i genocidním událostem a praktikám, které se děly přímo před jejich očima.
0: Takže sice civilizovaný svět se jaksi snažil, ale ten výsledek se stále blížil k nule a bylo to hrozivější a hrozivější?
1: Bylo to hrozivější a hrozivější.
0: Chronologie bombardování a postoj českého tisku, to je název diplomové práce Michaely Duvkové, ze které je následující citace.
2: Dne 24. března 1999 kolem 20. hodiny udeřila bombardovací letadla a rakety s plochou dráhou letu na jugoslávské vojenské cíle. Jugoslávie se ocitla ve válečném stavu. Začal tak první vojenský úder v historii NATO proti evropské zemi bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Válečná akce proti Jugoslávii byla pojmenována Rozhodná síla.
0: A Michaela Duvková pokračuje.
2: První nálety byly hlášeny z Prištiny, Bělehradu, Niše a Nového Sadu. Zasaženy byly radarové stanice v Baru v Černé Hoře, na Kopaoniku a u Pančeva. Útoky byly vedeny proti vojenským a vojensko-průmyslovým objektům. Na útocích se podílelo 13 zemí NATO. Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Kanada, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Turecko a také Spojené státy americké a Velká Británie.
0: Je správné, když vedení Severoatlantické aliance se rozhodlo bez mandátu Rady bezpečnosti OSN?
1: No samozřejmě, že to z hlediska mezinárodního práva správné není, nicméně tam ta druhá strana, řekněme rovnou srbská, překračovala takřka denně veškeré normy, soužití a tak dále a prostě byly tam zločiny proti lidskosti. Už do té doby.
0: Proč Rada bezpečnosti OSN ale se k tomu nepřipojila?
1: Rada bezpečnosti se připojila takovými obojakými usneseními, jako bylo to zbrojní embargo. Dáte-li jedné straně možnost používat obrovskou armádu a druhé straně nemožnost se bránit, tak je to situace, která se bohužel v Evropě i dnes opakuje.
0: Je to tím, jaké státy jsou členy oné Rady bezpečnosti, že jen obtížně se hledá právě nějaký konsenzus tohoto orgánu Organizace spojených národů?
1: Ano, ale zároveň je to tím, protože ten konflikt je mezi státy, které jakž takž udržují nějakou demokracii, nějakou svobodu různých vyznání, jsou multikulturní, jak jsem říkal, a mezi druhou stranou, která prostě uvažuje totalitárně od samého počátku. A proto taky byl ten Mezinárodní soudní tribunál potom, protože to s tím souvisí.
0: Mezi zeměmi, které se o něch útoku účastnili, připomeňme si, že jich bylo 13, nebyla Česká republika.
1: Ano, nebyla, protože byla čerstvým tedy členem NATO od počátku března, ale Česká republika povolila průlet těch letounů přes území České republiky.
0: Co povolení přeletu vojenských letadel NATO přes území České republiky v praxi obnášelo?
1: Muselo být přijato usnesení vlády, předsedou byl tehdy Miloš Zeman a jednobarevná sociálně demokratická vláda. A údajně to rozhodnutí trvalo pár desítek minut.
0: Připomeňme si, že cíly daného bombardování měly být výhradně vojenské objekty, nikoli v civilní.
1: Ano, ale tam došlo k tomu, že probíhala genocida a pro zastavení genocidy, dokonce i podle oficiálních dokumentů Organizace spojených národů, je výjimečně možno použít i násilných prostředků. O nějakých bombách se tam zatím ještě nehovoří.
0: Přesto nám už se na scéně začíná objevovat sousloví humanitární bombardování. Jak jsme slyšeli úvodem ve vyjádření tehdejšího senátora, sociálního demokrata Richarda Falbra. Výrok humanitární bombardování bývá připisován prezidentu Václavu Havlovi. A tak si poslechněme autentické Havlovy výroky z tehdejších dnů. 26. března roku 1999 pro francouzský deník Le Monde Václav Havel řekl:
3: domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nemůže nikdo pochybovat. Nálety a bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární.
0: Takové bylo prohlášení pro francouzský deník Le Monde téhož dne. Tuzemský deník Právo otisknul také slova prezidenta Václava Havla, a to tato:
3: Miloševičův režim se obrátil proti občanům vlastního státu, kosovským Albáncům, jimž nejprve odňal autonomii, po léta omezoval jejich svobody a vůči kterým začal posléze uplatňovat politiku etnických čistek, čímž vyvolal masový exodus a humanitární katastrofu.
0: Jak pohlížet na tyto Havlovy výroky a v čem spočívá absurdita?
1: Absurdita spočívá v tom, že Havel spojení humanitární a bomby nikdy neřekl. On mluvil o těch příčinách a okolnostech. Jo? V té francouzštině to zní exkluziv a charakter, já nevím, jestli francouzský je přesně charakter, povaha, asi jo. Tímto vznikla ta nedorozumění, respektive ta krátká novinářská spojení.
0: Tak do třetice autentický text Václav Havel, který poskytnul rozhovor italskému deníku La Repubblica o měsíc později, bylo to až 23. dubna roku 1999, a v tomto rozhovoru konstatoval:
3: domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat. Nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární. Co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů. Ale na základě své osobní zkušenosti jsem stejně silně přesvědčen, že jen čas dovolí objektivně zhodnotit to, co se děje v těchto dnech v Jugoslávii a dopad na Severoatlantickou alianci.
1: Jak už se stalo Havlovým osudem a osudem jeho výroků, tak to zkreslení, ke kterému v zápětí došlo, se potom dál rozšiřovalo. Další floskule je třeba nepolitická politika, která dokonce v akademickém slovníku funguje jako jeho vynález. A přitom je to naprostá lež, protože tím vynálezcem je Karel Havlíček Borovský a po něm Tomáš Garrigue Masaryk. Havel použil už dávno použité.
0: Co je floskule?
1: Floskule je, když odstraníte drobolinkou část toho sousloví nebo věty a posunete ji jinam. A tady je to posunuto právě, že tady je spojeno humanitární bomby. Zatímco, kdyby bylo záměry těch výjimečných, tam v té francouzštině se říká exkluziv dokonce, jo, tak to odstraníte okamžitě i ten kontext.
0: Závěrečná Havlova slova z dubna roku 1999, uveřejněná v italském deníku La Repubblica, byla, cituji, že jen čas dovolí objektivně zhodnotit, co se v těchto dnech děje v Jugoslávii. A to nám pak, můžeme říci, otevírá další dějství událostí na Balkáně. Možná stačí říct jedno jediné symbolické slovo – Srebrenica.

0: The UN declared the town of Srebrenica safe, but it was anything but. About 8,000 Muslim men and boys were massacred. And today, in an historic ruling, a Dutch court held some of those UN peacekeepers responsible.
1: To už se dá nazvat genocidou, tento masakr, přes 8 tisíc zavražděných chlapců a mužů ve věku od 12 do, já nevím, 70-80 let. To byl do té doby největší masakr v Evropě po druhé světové válce. Nevyvolaný.
2: Kdo byl odpovědným? Kdo dal rozkaz k takovému masakru a takovému vraždění?
1: Já myslím, že to je jednoduché, že to byli ti, kteří stanuli před Mezinárodním trestním tribunálem. Hlavně to byl teda Slobodan Miloševič a Radko Mladič a Karadžič. Čili to jsou jména, která můžeme činit odpovědným, ale jak si tím podhoubím, byl opravdu ten ideologický základ, který byl toxický.
2: Hrůzný nález tisíců zavražděných těl, které byly nalezeny ve Srebrenici, byl pomyslným velkým vykřičníkem a předělem v tom, jakým způsobem se postavit k dění na Balkánském poloostrovu. A tehdy se do operací Severoatlantické aliance zapojuje také Česká republika. Michaela Dufková ve své diplomové práci píše:
3: Příslušníci armády České republiky vstoupili na území Kosova 12. července 1999. Do operace Společný strážce byla zapojena průzkumná rota v počtu 140 osob a spadala pod velení britského kontingentu. Činnost českých vojáků byla zaměřena na střežení kosovsko-srbské administrativní hranice v délce 42 kilometrů, monitorování veškeré činnosti na tomto svěřeném úseku a v příhraniční oblasti a evidování a zajištění bezpečného návratu uprchlíků, včetně vytvoření podmínek pro mírové soužití kosovských Srbů a Albánců v prostoru působení roty. Dalším úkolem bylo střežení a ochrana odloučených oblastí obývaných Srby, nepravidelné prohledávací operace, kontrola propouštěcích míst, doprovod osob a automobilů, boj s organizovaným zločinem a zvládání demonstrací i nenadálých událostí.
2: Jaký byl výsledek války na Balkáně?
1: Kosovo se dostalo pod civilní správu. K jednostrannému vyhlášení teda nezávislosti na Srbsku, samozřejmě se Srbsko stavilo nepřátelsky, nicméně tam jedno velké pozitivum. Přeci jenom byli potrestáni hlavní váleční zločinci a to tady dosud nezaznělo, nejenom ze strany Srbska, ale i ze strany ostatních válčících států. Ale já v tom vidím takovou metaforu, když vás šelma s jedovatými zuby kousne, tak ten jed přejde i na vás. A to je nacionalismus.
2: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: Václav Havel je autorem výroku humanitární bombardování? A je to otázka, na kterou jsme již částečně v pořadu si odpovídali, ale přesto. Host profesor Vladimír Just říká:
1: Václav Havel není autorem tohoto výroku, zejména ne autorem tohoto spojení.
2: Toto spojení jako jeden z příkladů jste uvedl jako autor knihy Slovník floskulí. Proč jste se rozhodnul právě toto sousloví tam také zařadit?
1: Protože já považuji pojmenování určitých událostí, včetně tragédií válek a násilných činů, za úplně klíčový pro to, jak to pak žije ve veřejném prostoru a většina další generací už to bude brát za realitu. Ale touto nikdy nebylo. Floskule není realita, to je zakrývání reality.
2: Jak si vysvětlit, že se to stále vrací, toto sousloví, a stále se opakuje, že to řekl Václav Havel a téměř tím získává tu pomyslnou v uvozovkách psí hlavu válečného štváče, člověka, který řekne humanitární bombardování, což je prostě vlastně absurdní už ve svém obsahu?
1: Ano, je to proto, protože je tady potřeba, protože se neumí reagovat na Havlovy eseje, ty připadají těm autorům příliš složité a málo kdo se tím pročte, jako, což je chyba samozřejmě. No tak se veme nějaké sousloví, ať už je to blbá nálada, Havlova blbá nálada, nebo se mluví o nepolitické politice, tady jsou to humanitární bomby a hlava je na Havlově místě.
2: Takže je to politický zájem jeho odpůrců přiřadit mu nějaké nehezké nálepky?
1: zájem těch odpůrců, kteří nemají na to pochopit jeho uvažování, které opravdu není pro každého. Ale je to prostě nahrážka toho, že nemám na to argumentačně, tak mu nasadím tu psí hlavu.
2: A proč na to všichni naskakují?
1: Protože vždycky se lépe a snadněji naskakuje na něco prajednoduchého, nikoliv na něco, o čem se musí trošku přemýšlet a malinko něco o tom vědět.
2: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví a naslyšenou se těší Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento odvysílaný pořad si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: To byly dnešní návraty časem, ve kterých jsme si připomněli 90 let od narození Václava Havla. Další pořady věnované Václavu Havlovi najdete také na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas se můžete vrátit také k cyklu Slyšet Havla, kde najdete i seriál Českého rozhlasu Plus Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu nebo speciál Archivu Plus s unikátní nahrávkou rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968.
1: Radiokniha.
2: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak svědcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě ty, proč celý svět běží za tebou.
1: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky rozdal soud peněžité tresty. Francouzský premiér Le Corny slíbil plán na řešení krize ve školství. Basketbalisté Slávie prohráli na úvod Ligy mistrů v Pardubicích s Albou Berlín 86-110. A zítra bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petra Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Případ souvisel s mocenskými spory v pražském IKEMu. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti odmítli. Rozsudek není pravomocný, pokračuje státní zástupce Jan Vychyta.
4: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
3: Francouzský premiér Sebastian Le Corny odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům. Ve večerním televizním projevu řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty a slíbil, že vláda do konce října předloží plán řešení krize. Studenti

0: všichni a jsme rádi, když ten vlak přijede vůbec, že jo, jako.
1: Říká pan Michal, který jel vlakem z Milovic do Prahy po 7:30 ráno. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové dnes chybí kvůli technickým závadám nebo instalaci bezpečnostních systémů 8 souprav City Elephant. V pondělí to bylo přes 20.
2: Dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaků, které jdou z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem.
1: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu 100 000 korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
3: Basketbalové Slávii se vstup do Ligy mistrů nepovedl. Před svými fanoušky v Pardubicích prohrála s jedním z favoritů celé soutěže Albou Berlín 86-110. Pokračuje reprezentant a křídelník pražského celku Vojtěch Hruban.
4: Až tady může být sami na sebe, my jsme ten zápas nezvládli, my jsme nebyli dobrý, nebo Alba byla prostě lepší. Ona nám ukázala, jak to v té Champions League chodí a myslím, že spousta kluků to potřebovala vidět. Nás prostě přehráli, jsme nedokázali zastavit. Není důvod tuhle chvíli panikařit, je to první zápas. Není čas na to věšet hlavy, spíš se z toho trochu poučit a koukat dál. Já si myslím, že ta cesta vede už jenom nahoru.
3: Opavští basketbalisté při vstupu do evropského poháru FIBA prohráli s chorvatským týmem KK Split 68-74. Zápas rozhodla dramatická koncovka, ve které se domácí Slzané dostali do vedení o bod, ale v poslední minutě už skórovali pouze hosté.
5: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou stojí zřejmě porouchané vozidlo. 76. kilometr vpravo na krajnici a řidič je poblíž.
6: Stojí nějaký osobní auto u krajnice, má za sebou jenom trouhelník a řidič tam mává nějakým telefonem.
5: V Praze ve Vídeňské ulici směr Kunratice havaroval jeřáb. Nehoda je za jižní spojkou pod železničním mostem. Náš zpravodaj z místa hlásil překážky a neprůjezdný pravý pruh. Počítejte s tím, že omezení se může změnit na uzavírku. Na Českobudějovicku silnici 159 trase Týn nad Vltavou Albrechtice narazilo osobní auto do mostku. Opatrně, nehoda je v zatáčkách za obcí Neznašov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Během noci bude od západu přibývat oblačnosti. Zítra bude od rána na západě Čech ojediněle pršet a během dne se srážky čekají na celém území a postupně bude místy foukat i silnější nárazový vítr. V noci bude většinou 10 až 5 stupňů, zítra pak 19 až 23, ale na západě a severu bude maximálně 20, na jihu Moravy naopak až 25 stupňů. To byly zprávy.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Andrea Slováková je dokumentaristka, filmová teoretička, pedagožka, nakladatelka a také dramaturgyně sekce experimentálních snímků na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava. 4 roky vedla FAMU, kde například prosadila funkci ombudsmana, což vyvolalo silné reakce. Zajímá ji ale také, jak posunout umělecké vzdělávání v Česku a proč je důležitá filmová věda. Andrea Slováková je hostem hovoru. Dobrý den.
9: Krásný den.
8: Od mikrofonu vás zdraví Lenka Buriánková.
7: Hovory.
8: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava začne 23. října. Letos je jubilejní 30. ročník. Mě by zajímalo, jaký význam pro vás osobně má právě ta dramaturgie experimentálních filmů.
9: Pro mě je hrozně důležité, že každý rok můžeme v rámci festivalu přivážet filmy, které diváctvo nemá možnost vidět nikde jinde. A ty experimentální dokumenty jsou ty, které velmi odvážně a často třeba i riskantně nebo kontroverzně prozkoumávají ten způsob vyjadřování, což vlastně tu estetiku. Protože ve všech sekcích Jihlavského festivalu najdete filmy, které mají důležitá témata, společensky důležitá nebo nějak objevná, ale zároveň se vždy díváme na to, jak stylisticky a esteticky to téma je stvárněno, jaký autorský rukopis v tom filmu je. A ta experimentální část,

0: dokumentárni kinematografie proskoumává práve to, jak vôbec môže vypadať nové, další, jiné, opravdu v něčem jako odvážnější vyjadřování.
1: Jaký je tedy současný experimentální film? Vy už jste to trošku naznačila, jaké máte priority, jaké jsou znaky pro vás, proč zařadit ten film do jihlavského programu, ale čím se tedy řídíte a jestli byste mohla říct možná i nějaký příklad autora dokumentu, který vás v poslední době nesmírně oslovil?
0: Každý rok se vyjeví několik takových tendencí, protože abyste měli představu o tom množství filmů, tak já vidím zhruba 1400 experimentálních dokumentů za rok. Většinou jsou to krátké filmy. A v nich se vyjeví, teď třeba samozřejmě se hodně experimentuje s používáním umělé inteligence, ale musím říct, že je to kolikrát tak klišovité, tak strašně v začátcích, nebo až takové trošku vlastně směšné. A zároveň s tím jde taková nostalgie po filmovém materiálu, takže to je vlastně druhý takový jako velmi tam výrazný proud. Ale se snažím právě najít ještě jakoby jiné polohy, vlastně filmy, které jsou třeba i na pomezí mezi filmem a tím galerijním prostorem, takže mohou fungovat i jako videoinstalace, protože z toho výtvarného umění zase pronikají takové vlivy třeba toho důrazu na obrazové plány, na detaily, které z různých úhlů pohledu můžou působit jinak. Že tam jsou vlastně takové strategie, které mohou hodně obohatit tu kinematografii. Takže jako dobrý příklad můžu uvést tvorbu Mikea Hulbuma, kanadského předního experimentátora a zároveň člověka, který o tom experimentu hodně píše a přemýšlí. Tak on vlastně typicky dlouhá léta dělal takzvané found footage filmy, to znamená filmy, které jsou sestavené z archivů různého druhu, i osobních archivů, politických, béčkových filmů, opravdu jako velmi, velmi různý zdrojů, protože vycházel z té premisy, že cokoliv už bylo jednou natočeno a někde vlastně zveřejněno, odvysíláno. Takže je to vlastně nějaká jakoby public domain, nějaké veřejné, společné vlastnictví, s kterým můžeme nějak nakládat, protože ty obrazy už vstoupily do našeho kolektivního vědomí. Ale vlastně v těch posledních letech i Mike Hulbum, který ty první filmy natočil na začátku 80. let, tak experimentuje s umělou inteligencí, ale velmi vlastně subtilně a zároveň co je to důležité a co je pro mě jedna vlastně z těch priorit sebereflexivně. To znamená, že mě strašně zajímají filmy, které dokáží v sobě zároveň reflektovat způsob, jak byly udělané, nebo reflektovat tu technologii nebo tu metodu, kterou vznikaly.
1: Takže kdyby vám někdo nabídl film o umělé inteligenci, o jejím vlivu právě na tvorbu filmovou, to byste tedy přijala, pokud by byl tedy ten dokument kvalitní?
0: Mě by to určitě velmi zajímalo, ale to, co bych od něj požadovala taky, by bylo, aby mi v tom filmu samotném ten tvůrce, tvůrkyně zprítomnili, jak vznikal tento konkrétní film. Je o umělé inteligenci, čili patrně nějak v její spolupráci. Ale v jaké a jak konkrétně? A vlastně tato sebareflexivita těch děl je něco, co je nesmírně fascinující, protože nám to vlastně poskytuje nějakou další úroveň transparentnosti. My se díváme na ten film, ale zároveň můžeme přemýšlet nad tím, jak vznikl, jak byl udělaný. To znamená, jakým způsobem si bere tu realitu a jak ji stvárňuje.
1: Takovou asi základnou pro Jihlavský festival dokumentárních filmů mohou být také absolventi nebo studenti FAMU, Filmové a televizní fakulty Akademie muzických umění. Vy jste byla na FAMU děkankou v letech 2020 až 2024. Jak teď s tím časovým odstupem tedy vidíte své působení v této funkci?
0: Já jsem zpětně hrozně nadšená a vděčná za to, co se povedlo z toho, co jsem měla vlastně i ve své děkanské koncepci, kde v podstatě tím jádrem byl především mentoringový program, protože si to jako to nejdůležitější, co mi přišlo na té mojí misi na FAMU, bylo zapojit to české audiovizuální prostředí už právě v době toho vzdělávání se zahraničím a s tou vlastně opravdu jako vrcholnou tvorbou současnou. V rámci toho mentoringového programu za ty 4 roky, i když jsme z toho rok měli covid, přijelo, nebo během covidu na dálku, bylo 42 filmařů a filmařek. A všech profesí. Takže třeba...
1: Mohla byste některé zmínit, připomenout.
0: Ano, velmi ráda. Vzpomínám třeba na kameramanku Agnes Godard, která přímo natáčela se studentstvem, rozdělila si je do skupin a vlastně opravdu je mentorovala přímo na place. Samozřejmě nejdražší mojí vzpomínkou na mentoringový program je Béla Tár, kterou kinematografii jsem milovala úplně od teenagerských let. A Béla Tár byl dokonce celý semestr, vyučoval na FAMU a byl z toho velmi nadšený. On nejdřív přijel na 2 týdny a pak jsme domluvili ten celý semestr. A on měl 16 studentů a studentek, kteří natáčeli pod jeho vedením krátké filmy. On jel na každý plac. I když někdo natáčel v noci, tak on i při své nemoci, při svém věku dojel tam na ten plac a tam s nimi pracoval na místě. A to je vlastně, to je tak vzácné, že vy můžete opravdu přemýšlet v takovéto interakci přímo s tím člověkem, který má za sebou opravdu velkou tvorbu. A to propojení s tím zahraničím, tam vlastně nejde o to, abychom my třeba kopírovali něco, co se někde dělá, nebo co dělá konkrétní nějaký autor. Tam jde o to, abychom vlastně my ten svůj mentální prostor, abychom ho rozšířili o to další poznání, o to, jak jinak může vypadat ta kinematografie za našimi hranicemi.
1: No, ale na FAMU jste se také zasloužila o další věc. Zřízení institutu ombudsmana. Bylo to v roce 2020. Vyvolalo to poměrně silnou debatu na škole, ale i mimo ní v médiích. Byly tam určité pochybnosti u některých vyučujících, jestli tato funkce je zapotřebí. Jste tedy teď vy přesvědčená po těch letech o smysluplnosti a nutnosti takového člověka vůbec obecně na vysoké škole mít?
0: Naprosto. A to je jedna vlastně z dalších takových radostí, když vidím, jak ty ombudsmanské pozice vznikají na spoustě dalších fakult a univerzit. A my jsme tu funkci tvarovali, definovali, zakládali společně s Klárou Šimačkou Lavrenčíkovou, která má na tom opravdu obrovský podíl, na tom, jaké standardy práce třeba ta pozice má. A musím říct, že už během prvního roku působení ta ombudsmanka řešila několik desítek podnětů a opravdu výrazně těm lidem pomáhala. A tam může jít o situace, které jsou náročné pracovně, ale taky o situace, které jsou náročné osobně, jak u studentstva, tak u vlastně těch zaměstnaných osob. A nejdůležitější je, aby vlastně ta ombudsmanka dokázala facilitovat potenciální dialog anebo dělala takovou tu kivadlovou diplomacii, vyjednávání či s jednou stranou, pak s druhou. Snaží se vlastně najít nějaký soulad, nějakou společnou půdu. Anebo pak taky její síla je v tom, že dokáže nasměrovat ty lidi k další jiné odborné podpoře. A my jsme vlastně i takovým způsobem stavěli celou tu infrastrukturu nějaké vnitřní podpory pro tu fakultní komunitu, že byla vlastně ombudsmanka, vedle ní působila terapeutka a vedle nich působila společnost Consent nebo jiné vzdělávací společnosti, které zajišťovaly právě tu edukaci prevenci, která je taky vlastně strašně důležitá. A já musím říct, že já jsem na začátku měla takovou představu, že možná ta proměna vnitřní kultury, která si myslím, že na těch vysokých školách byla a je velmi zapotřebí, že vlastně bude uskutečnitelná jakoby rychleji. Z tohoto omylu mě ty odbornice hned na začátku vyvedly a říkali mi, ne, taková proměna té kultury, která pracuje s nějakými vžitými zvyklostmi té instituce a zároveň s nějakými vžitými vzorci, těch lidí, kteří tu instituci utváří, se prostě nemůže proměnit v řádu měsíců. To je práce na několik let. A ta práce, která začala ombudsmanskou pozicí, tak pak ještě za toho mého období vyvrcholila tím, že jsme připravili etický kodex, který, myslím, je hodně komplexní a který vytvářela taková pracovní skupina reprezentující všechny možné skupiny lidí v rámci té fakultní komunity. Už během toho mého období já jsem viděla některé ty změny, byť třeba byly v drobnostech toho chování nebo vyjadřování nebo k toho, jak lidi k sobě přistupovali.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hostem hovoru je dokumentaristka, filmová teoretička, pedagožka a nakladatelka Andrea Slováková. Vy sama jste v jednom z rozhovorů řekla, že umělecké školy by neměly jen vzdělávat, ale měly by mít i podpůrnou funkci. Co jste tím myslela?
0: Tady by se ta odpověď dala rozdělit do dvou základních okruhů. Jednak jde o tu otázku právě ty jakési vnitřní kultury nebo nějakých priorit nebo návyků, které si osvojí studentstvo a pak je přenese do té praxe. A to se týká zejména těch témat, které rozvíjela, prosazovala ombudsmanka, jako je právě rovnost zacházení a podpora žen ve filmovém průmyslu a vzdělávání i v měkkých dovednostech. Ale taky se to týká třeba environmentálních přístupů. A k tomu jsme taky vlastně začali vyvíjet vzdělávání jak pro studentstvo na fakultě, tak pro tu industry, pro vlastně profesionály a profesionálky z praxe, kteří mají teď k dispozici 5 celoživotních kurzů, na které můžou se přihlásit a získat mikrocertifikát, protože právě to environmentálně ohleduplné natáčení se sice už v Česku prosazuje, je skvělé, že jsou s tím na palubě i velké produkce a vysílatele, ale vlastně prosazuje se to velmi postupně, pozvolně a tady to vzdělávání v té oblasti je potřeba. Takže to je třeba velmi důležitá podpůrná funkce. A pak ta podpora je míněná také v tom, jak přemosťovat tu oblast vzdělávání a tu prax. Protože já jsem se i jednou podívala na čísla, srovnala jsem čísla, kolik, teď to uvedu na příkladě žen, kolik žen studovalo jednotlivé obory na FAMU a pak kolik žen bylo žadatelkami na tehdy ještě státním fondu kinematografie. A zjistila jsem, že mezi školou a praxí se ztratí z těch jednotlivých profesí 1-2 třetiny těch žen. Tady my přicházíme k tomu, že vlastně neexistuje infrastrukturní podpora, která by alumni, to vlastně absolventstvo těch škol, přivedla do té praxe takovým způsobem, aby byl braný větší ohled na tu jakoby tvůrčí svobodu, ještě určité jako experimentování, ještě určité navazování na to hledání svého jazyka, které by mělo probíhat na té škole. A toto je vlastně motiv, který byl důležitý pro mě, ale který je velmi klíčový pro Davida Čeňka a na kterém teď pracuje i právě z hlediska té infrastruktury, vlastně jak vytvořit ten most opravdu nějakou jako reálnou podporu i třeba praktickou anebo finanční. A pak je to také o tom, jaké to prostředí vytváříme například proto, aby se mohly uplatnit ženy a sladit tu profesi s mateřstvím, anebo taky samozřejmě muži a sladit to s otcovstvím. A jak vůbec pracovat na nějakém balancu mezi osobním životem a tou prací. To je i pro mě osobně, je to v podstatě takové celoživotní téma, že tu rovnováhu hledám a častokrát v tom selhávám a mám tu nerovnováhu, která pak způsobuje různé třeba neklidy, ale rozhodně i z právě praxí třeba jiných států, jdeme tomu skandinávských států, můžeme vidět, že dosažení té rovnováhy v té praxi je možné.
1: A napomohlo by tomu i více žen ve vedení kateder, třeba na FAMU nebo i jiných uměleckých školách.
0: Přesně tak. Celkově ve vedoucích pozicích. Tam vedle vedoucích kateder ještě sehrávají roli garanti nebo garantky těch studijních programů, protože oni právě mají rozvíjet ty studijné programy i tak, aby byly v souladu s tou současnou praxí. Vy neustále na té akademické půdě narážíte na to, že málo žen má odpovídající akademické tituly, které potřebují na některé ty vedoucí funkce. A to opět souvisí s tím určitým upozaďovaním potřeb těch žen. Takže velmi jsem se snažila motivovat více žen k tomu, aby si udělali docenturu, profesuru. Povedlo se to v jednotkách pouze. Je to opět práce na spoustu let a vlastně musí to být opravdu deklarovaná priorita.
1: Vy ale nevyučujete genderovou problematiku na uměleckých školách,
0: ne.
1: Ale filmovou vědu například, nebo tedy film, dokumentární, experimentální. Co může tedy o filmu prozradit taková filmová věda? Ptám se i s ohledem na to právě, nakolik vlastně důležitá je ta teorie, ten teoretický základ pro budoucí adepty, tedy toho filmařského řemesla.
0: Já myslím, že ty praktické školy by neměly být přehlcené teorií, ale jsem naprostou zastánkyní toho, že studentstvo na uměleckých školách má mít základní humanitní sociálně vědní přehled. A ta filmová věda, tu nevnímejme pouze jako teorii. Ona obsahuje taky historii a obsahuje taky kritické analytické myšlení o filmech. A dívat se na starší filmy je nebo může být tak nesmírně inspirativní. K tomu, aby vy jste se dokázali na ta díla dívat analyticky, tak je velmi dobré mít ve výbavě nějaké postupy a metody, jaké otázky si klást. Čili v podstatě největší, nejsilnější funkci filmové vědy vůči praktikům a praktičkám vidím v tom, že jim může pomoct formulovat otázky, které je mohou dovést k tomu, že pak i v tvorbě jiných lidí, ať už současné nebo historické, mohou najít inspiraci.
1: Takže ten vlastně váš osobní zájem o filmovou teorii, to je to třeba, co vás vedlo i k založení nakladatelství Nová beseda. Čili vy jste tam sama přispěla publikací, co je nového ve filmové vědě, že film nežije pouze v kinech,
0: je to,
1: což jste teď deklarovala.
0: Ano, je to tak. Já si opravdu myslím, že kvalitní tvorba má být spojená s přemýšlením o filmu samotném, jakožto médiu, jakožto souboru vyjadřovacích prostředků, jakožto prostoru pro styl a pro umění. Čím v žádném případě neříkám, že řemeslo by bylo něco, co toho součástí není, je to přesně naopak. To řemeslo je naprostý základ, úplné jádro, které musí každý ovládnout a pak může postoupit dál a vlastně hledat ten svůj vlastní jazyk a k tomu mu může pomáhat i to, že dokáže nějak analyticky, reflektivně uchopit díla jiných. V tomto opravdu může napomoct i literatura. To moje nakladatelství Nová beseda je orientováno na širší pole věd a praxí, takže třeba ta edice, co je nového, to jsou opravdu knihy, které jsou designované tak, abyste je přečetli za jedno odpoledne a oni vám dali přehled, co je to nejnovější v přemýšlení různých vědných oborů nebo v oblasti praxe, takže třeba fyzika, historie, sociologie, média. Můžu vůbec jako příklady. Ale když se vrátím k tomu filmově vědnému uvažování, vlastně to moje, v mojí pedagogické praxi, to, co jsem učila naposledy, já jsem filmovou vědu taky vystudovala a vystudovala jsem i FAMU, takže mě ta teorie zajímá i jako hlouběji, prostě profesně. A to poslední, co jsem vyučovala, byl kurz, který jsme vytvořili s Terezou Hadravovou, estetičkou, a bylo to film a filozofie. Skrze přípravu tohoto kurzu se i mě otevíraly další a nové perspektivy. I poté, co jsem to vystudovala, poté, co tu filmovou teorii čtu, protože mě strašně baví a těší, tak i poté můžete nacházet nové a nové ty perspektivy, jak se na kinematografii dívat.
1: Jenže my se bavíme o teorii dokumentárního filmu, o filmové vědě, ale vy jste také vystudovala dokumentární tvorbu právě na FAMU, také jste to teď zmínila. Takže co vaše aktuální dokumentární tvorba, ta praktická, máte na ní vůbec čas? Chtěla byste si natočit nějaký hezký dokument?
0: Teď už po FAMU ano, takže ano, vyvíjím dokument a zároveň teď aktuálně dělám postprodukci střihového filmu, který jsme vytvorili s Jankou Vlčkou. Je to taková esej sestavená z archivních materiálů, které jsou v Jihlavském festivalu za těch 29 uplynulých let. A ten název zní Myslet filmem, což je heslo festivalu od jeho čtvrtého ročníku. Ten film nevypráví historii festivalu, nebo že by to byl nějaký pomníček, já jsem opravdu strašně antipomníčkoidný typ. Takže je to kompozice myšlenek filmařů a filmařek, kteří byli v Jihlavě, o dokumentárním filmu. A je to tak fascinující poslouchat tyto úžasné osobnosti, které mají za sebou takovou tvorbu, jak oni myslí filmem.
1: Tak to bude taková báseň o Jihlavě, o festivalu.
0: Ano.
1: Já ptám se na to proto, protože vy jste také autorkou básnické sbírky Vně. Tak kdy se můžeme těšit na nějakou další básnickou sbírku?
0: Mám, jsem asi v polovině a musím tady k tomu říct, že jak já jsem i nakladatelka, tak hodně citlivě vnímám i to, jak se vlastně i ti nakladatelé chovají a tu moji první sbírku i tu teď nasledující budou publikovat Větrné mlýny a jejich přístup je tak nesmírně otevřený. Je to velmi podnětný dialog s nimi a je to opravdu krásná práce.
1: Říká dokumentaristka, filmová teoretička, pedagožka a nakladatelka, která je i dramaturgyní blížícího se Jihlavského festivalu dokumentárních filmů. Andrea Slováková byla hostem hovoru. Děkuji a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Krásný den.
1: Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Buriánková.
2: Interview Plus.
3: Většina francouzských středních škol po rozsáhlých pouličních protestech ve středu obnovila výuku, ale studentské svazy středoškoláků a vysokoškoláků oznámily další protestní pochody. Proč francouzští studenti protestují a jak na jejich požadavky reagují úřady a politici? Pavlína Nečásková se zeptá politoložky se zaměřením na Francii Evy Bruštík Svobody.
2: Interview Plus zítra po 11:30 dopoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
4: The South Bohemian region has declared a drought emergency. The Husinec Reservoir, an important source of drinking water for South Bohemia, is almost dry, with its water level having fallen by 7 meters. It is the first Czech reservoir to have almost completely dried up. In response to the news, Prime Minister Andrej Babiš has called another meeting of the National Coalition for Combating Drought for next Monday. Babiš said the coalition would discuss the measures already being implemented with experts and decide on further steps to help mitigate the effects of the drought. And Eva Pavlova, wife of Czech President Petr Pavel, has criticized the fact that the state does not allow people to vote in local elections from abroad or outside their own constituencies. The president is currently on a private trip abroad and will not be able to vote. Interior Minister Lubomír Metnar dismissed the criticism, writing on X that the country's electoral system would not be changed simply because President Pavel had planned a holiday for the election date.
5: Weather.
4: Thursday is expected to be partly cloudy to overcast with scattered showers around the country and daytime highs between 19 and 23 degrees Celsius. Czech writer Radka Denemarková has delivered a forceful defense of literature as a moral and political force at the Frankfurt Book Fair, where Czechia is guest of honor. She warned of the rise of authoritarianism, nationalism, and manipulation of language, declaring that all of Europe is turning brown. Vít Pohanka has the details.
6: Speaking in German, Radka Denemarková began with Franz Kafka and the complicated Czech, German and Jewish heritage of Central Europe. For decades, she said, the German and Jewish contribution to Czech culture was largely denied. But writers such as Kafka, Rainer Maria Rilke, Franz Werfel and Egon Erwin Kisch belong to Czech literature too. Borrowing Shakespeare's famous geographical mistake, Denemarková said that through literature, Bohemia lies by the sea, because literature can cross borders and remind us that we are Europeans and, above all, human beings. From there, however, her speech became much more directly political. Denemarková rejected the idea that writers should keep literature separate from politics.
4: How am I supposed to separate politics and literature at a time when all of Europe is turning brown, at a time when the unsatisfied appetites of a single person in power are enough to plunge an entire country into chaos, at a time when two former collaborators of the Communist State Security Service sit in the Czech government?
6: Radka Denemarková then argued that literature has a duty to name what people in power would prefer not to see. A moral person, she said, cannot simply retreat into the role of an observer. Reading itself is a defense against manipulation, because people who read are harder to deceive. That led to another central theme of the speech, the political power of language. Denemarková described freedom of expression as a battlefield and warned that defending free speech doesn't mean treating truth and lies as equivalent.
4: In today's global information and communication system, the struggle for the power of words is also a struggle for global power. Freedom of expression is now a battlefield. Lies are violence. Words are weapons. Freedom of speech means defending truthful words and substantiated facts, not cultivating lies.
6: But the speech ultimately returned to hope and to literature itself.
4: Even when the whole world is silent, or today is shouting and bellowing, a single voice of genuine literature written by human beings can possess enormous power and strength. Literature can keep us afloat. That is why literature is so important.
6: Radka Denemarková ended where she had begun. She returned one last time to Shakespeare's impossible geography. There is ultimately only one border, Denemarková said, the border between one human being and another. Bohemia lies by the sea, and, she concluded, we absolutely must carry on.
7: That report by Vít Pohanka, that's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Hodnocení Václava Havla českou společností se postupem času mírně zlepšuje. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, pořízeného u příležitosti jeho nedožitých devadesátin. Češi vnímají Havla převážně pozitivně. Mezi staršími lidmi a mezi voliči vládních stran jsou ale početné skupiny těch, kteří se k bývalému prezidentu stavějí kriticky. Nakolik Václav Havel současnou společnost spojuje a nakolik rozděluje? Co má smysl si z jeho odkazu připomínat? A je pro dnešní politiku stále inspirativní?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Jsem tomu rád, že našimi hosty přímo tady ve Studiu Plusu v Praze na Vinohradech jsou někdejší spolupracovník a poradce Václava Havla, dnes europoslanec ODS Alexandr Vondra. Dobrý den, vítejte u nás.
9: Ano, dobrý den všem.
8: A šéfredaktor deníku Alarm, literární kritika, novinář Jan Bělíček. Dobrý den, taky u nás vítejte.
10: Dobrý den.
8: Pane Vondro, začněme od vás. Jak dobře podle vás ty současné připomínky vystihují Václava Havla a samozřejmě i jeho odkaz?
9: Já nevím, tak tady probíhá nějaký týden, kdy je celá řada akcí a jsme teprve v pondělí, že na začátku. Já sám dneska se účastním několika takových rozhovorů a pak večer odjíždím autem do Štrasburku, takže zbytek už vlastně nezažiju, neuvidím. Teď jsem byl v Senátu třeba, kde Miloš Vystrčil s dalšími odhalovali takovou pamětní desku, citát Havla tam, co řekl na téma Senátu. Bych řekl skromně nepatetické, civilní, za mě v pohodě. Myslím si, že jako je to asi přiměřené.
8: Zaznělo tady, že je teprve pondělí to, protože ten pořad ve skutečnosti v pondělí předtáčíme. Souhlasil byste, pane Bělíčku, s tímto hodnocením těch převažujících připomínek Václava Havla v současnosti?
10: Je to výročí 90. nebo nedožitých 90. let Václava Havla. Václav Havel je jeden z nejdůležitějších politiků a myslitelů českých 20. století. Myslím si, že poměrně ambiciozní připomínání Václava Havla je na místě.
8: Nejsme dnes někdy, pane Vondro, svědky toho, že čeští politici pracují s tím odkazem Václava Havla, aniž by ho jakkoliv promýšleli, prostě jenom proto, že se jim to hodí do krámu, abych tak řekl, protože vědí, že na to budou slyšet jejich voliči?
9: Tak samozřejmě, že co si budeme, ale to není jako něco, co by bylo přímo souviselo s Václavem Havlem, to vidíme v historii opakovaně, nevidíme to konec konců jenom v Česku, vidíme to prostě v jiných, přinejmenším demokracii, kde se nějaké můžeme poměřovat, že když je tu nějaký odkaz výrazné osobnosti, která se zasloužila o stát, tak to v případě Václava Havla nepochybně platí, platí to také o Masaryka, tak vlastně i v obě Masaryk to je úplně stejné, že jo. Čili jasně, já na tohle vždycky, když dostávám tu klasickou otázku, co by tomu řekl Václav Havel, tak nemůžu odpovědět, to by musel říct on. Není na mě, abych já říkal, co by on, ale samozřejmě zároveň, myslím, a to je taky na každém z nás, tu nějaký odkaz je, já taky nevím, jestli je nějaký univerzální úplně, ale určitě si každý z něj můžeme jako něco odnést, protože nepochybně osobnost jeho formátu v dnešní politice chybí nejenom v Česku, ale bych řekl i v Evropě obecně. Takže jasně, prostě každý má nějaké záměry a každý patník na cestě se k tomu hodí, ale to jako nemá cenu nad tím jako želet. Co jako já považuji za už pak to hraniční, kdy se z toho stává takový kýč, jako jo, a myslím si, že to je to poslední, co by si jako Václav Havel, tak jak já jsem ho znal, přál, aby se s jeho odkazem stávalo nějaké melodrama nebo kýč.
8: Není to ale pochopitelné, jak naznačil Alexandr Vondra, že si Václava Havla jakožto takto významnou osobnost, abych tak řekl, přisvojuje kde kdo, neděje se to vlastně u všech podobně významných osobností, nejenom našich dějin.
10: Tak určitě zároveň je tady politický tábor, který se vůči dědictví Václava Havla rozhodně vymezuje. Už jsme tady mluvili o tom průzkumu STEMu a často jsou to právě voliči současných vládních stran, takže na to bychom neměli zapomínat. Já vlastně myslím, že stojí za to si Havla připomínat kvůli jeho odvaze, kvůli jeho nebanálnímu myšlení, které často šlo proti srsti. Pro mě je vlastně inspirativní třeba i ta schopnost vytvářet nějaké jako spojenectví a koalice napříč, myslím teď především v časech normalizace, napříč názorovým spektrem. Určitě je to něco, co je poučné a pravděpodobně by bylo pro nás i potřebné v současné době. A z toho výzkumu třeba z tému je zajímavý, že pravděpodobně časem bude Václav Havel vnímaný čím dál víc pozitivně. Především u nejmladší generace, která možná si Havla idealizuje, nebo naopak v něm vidí třeba něco jiného, než to, co sleduje v současné politice. Taky se samozřejmě nesmí zapomenout na nějakou nonkonformitu Václava Havla, autenticitu, to je něco, co určitě mladé lidi k Havlovi přitahuje. A pak u té starší generace, tam mě to překvapilo, výrazně negativní názory, které se tam, myslím, že se tam konkretizují ve dvou větách. Havel může za všechno špatného, co se stalo po roce 1989, a potom, že je tam věta, šel příliš na ruku Spojeným státům a Západu. To je možná něco, o čem se můžeme taky pobavit.
8: Zaměřme se možná na výsledky toho průzkumu, ta agentury STEM. Jaké vy proto, pane Vondro, máte vysvětlení, že sice pravda, většinově česká společnost, konkrétně 3/4, vnímají přínos Václava Havla pozitivně, ale když se potom zaměříme zvlášť na lidi starší 60 let nebo na voliče stran současné vládní koalice, tak tam potom jsou početnější skupiny těch, které jsou k Havlovi velmi kritičtí.
9: Hele, mě to nepřekvapuje. Zase, že představa, že by jako tady bylo nějaké univerzální, pozitivní, jednomyslné hlasování, že jo, jako to jsme měli za totality a bylo velmi neupřímné, jo, bylo vynuceno tím strachem, jo. Takže 89. rok nebo 90. ty velké společenské změny, jako všechny změny mají prostě své vítěze a své poražené. Jo, nikdy nebudou vítězi úplně, všichni to slibují komunisti a pak nakonec je výsledku, že není spokojen nikdo skoro. Jo. Jde o to, aby bylo maximální množství těch, kteří jsou jako se cítí spokojeni a minimální množství těch, kteří jsou frustrováni, ale vždycky nějaký budou, mimo jiný část těch bývalých bolševiků, část lidí, že jo, kteří nějakým způsobem jako neuspějou a cítí se prostě omezováni nebo frustrováni. To mě jako nepřekvapuje, že tyhle ty hlasy víc sbírají ty, co dneska vládnou, než ty, co jsou v opozici, mi taky nepřekvapuje, to je přeci z těch průzkumů úplně jasný. Hele, ten Havlův odkaz, já bych řekl 3 slova, jo, za prvý odvaha. On skutečně, nebyl to žádný Rambo, Jáchym Topol, jsem teď četl krásný rozhovor vlastně s Jáchymem, který ho taky znal někde v deníku N, nechci dělat mu reklamu, ale tady je jako dobrý rozhovor, to doporučuji. Že vlastně tenhle nebyl Rambo, že jo, velmi prostě fyzicky jakoby vlastně slabý člověk, jako nebo žádnej prostě svalovec, měl tu odvahu se jako postavit tomu režimu a pikat za to, jít do toho kriminálu. Za druhý odpovědnost, jo, že cokoliv, co dělám, je nějakým způsobem poměřováno v té vertikále prostě svědomí, že jo. To jako, obě se teď svoboda dostává na frak, bych řekl trochu, jako a ta odvaha lidská té odpovědnosti se taky moc nedostává. Pak třetí, úplně nejdůležitější vlastnost, on měl takovou tu schopnost nadhledu sebeironie, prostě se nebral vážně, dneska se všichni politici berou strašně vážně a je to někdy trapný.
8: Tak já jsem rád, pánové, že jste si vyměnili názor i na to, co by se podle vás mělo z Václava Havla dnes připomínat především. Ale abychom ještě doprobrali ty výsledky z tému, když se tady, pane Bělíčku, slyšel to vysvětlení Alexandra Vondry, čím to je, že v těch dvou skupinách, ve skupině starších 60 let a ve skupině vládních voličů, jsou početnější skupiny těch, kteří jsou kritičtí k Václavu Havlovi. Jaké vysvětlení byste k tomu dodal vy?
10: Já bych řekl, že to jsou lidé, a trochu tady zaznělo právě i od pana Vondry, nespokojení s vývojem po roce 89. A mám pocit, že Václav Havel trochu v mé perspektivě prohrál politický souboj, dejme tomu s tržními fundamentalisty, jako byl Václav Klaus, a stal se pro spoustu lidí symbolem právě toho porevolučního vývoje.
8: Možná řekněte, co přesně podle vás prohrál?
10: No, jakože v podstatě se dění po roce 89 ubíralo trochu jiným směrem. Když se podíváme třeba na texty Václava Havla ještě za normalizace, tak tam často samozřejmě kritizuje autoritářský reálný socialismus, ale zároveň je kritikem i konzumního způsobu života nebo právě nějakého volnotržního fundamentalismu. A to myslím, že se po roce 89 v jeho myšlení trošku začíná vytrácet, což je podle mě příznakem toho, že právě nedokázal konkurovat tomu modelu ekonomickému, který jakoby v tom politickém souboji, který tady zavládnul. Samozřejmě měl třeba slavný projev o mafiánském kapitalismu a tak dále.
8: Právě, on byl opakovaně kritický k tomu, jakým způsobem probíhala ekonomická transformace.
10: Ale nepropsalo nějak do moci a do podoby české politiky. Ale myslím si, že je to zrovna zároveň i nespravedlivé v tom smyslu, že on opravdu nebyl hybatelem těch změn. Takže mám pocit, že ani iniciátorem, takže mám pocit, že je to trošku nespravedlivé, že se stal symbolem.
8: Pane Vondro, připustil byste, že Václav Havel v 90. letech v té diskusi o to, jak má vypadat ekonomická transformace, tahal za ten kratší konec a že tento souboj s Václavem Klausem, jak o tom hovořil Jan Bělíček, prohrál?
9: Ne, to ne, to bych nesouhlasil samozřejmě. Jako jsou tam dvě období, že jo? Jedno bylo to vlastně období československého prezidentství, čili od, řekněme, 1. ledna 1990 až do léta 92, kdy on abdikoval, že jo, v souvislosti s deklarací Slováků o nezávislosti a začala jednání o rozdělení Československa, tak to bylo první období, kde možná prohrál to Československo takhle, ale zase byl
8: ekonomickou realist. Transformaci, ne?
9: Ne. On zaštítil naopak tu ekonomickou transformaci, že jo. Tam byly tehdy boje Walter Komárek, takový ty gradualisti na straně jedný a ti, kdo chtěli jet rychle, Václav Klaus, Tomáš Ježek, Karel Dyba a mnohozí další, Vladimír Dlouhý mimochodem. A já si myslím, že on naopak zaštítil tu partu nebo tu skupinu lidí, která chtěla jet rychlejc. A jestli něco prohrál, tak to bylo Československo, protože ho chtěl udržet, ale zároveň věděl, že to nejde za každou cenu. Prostě neposlal tanky na Slovensko, kupříkladu, a velmi správně tam neposlal ty tanky.
8: Ještě bych se, promiňte, s dovolením doptal v návaznosti na to, co říkal Jan Bělíček. Kam se poděla Havlova kritika toho tržního modelu, kterou tady připomínal Jan Bělíček a byla přítomná, pokud se nepletu, například v tom slavném eseji Moc bezmocných?
9: Jako, já myslím, že každý si najde v Havlovi, co chce. Jo? Já tam zrovna bych byl schopnej a bylo teď Tomáš Sedláček zase někde v jiných novinách teď publikoval něco, požádal, aby napsal něco o Havlovi, nechtěl nic psát, aby nedostal kartáčem po tom, co se stalo s knihovnou, tak vlastně ten jeho celostránkový článek byl o tom, že si vybral citáty z jeho různých knih a tam jako je pozoruhodný, že tam jsou třeba i citáty jako bezvýradného příklonu k tržní ekonomice. Jo. Takže každý si najde, co potřebuje, ale já si ty diskuze pamatuju a chtěli třeba odstřelit Klause, že jo, v tom prvním prezidentském období udělat z něj někde šéfa centrální banky a na tohle on prostě nešel. A pak bylo to druhé období českého prezidenta.
8: Prosím stručně.
9: Kdy si vzít se méně, že jo, Klaus byl premiér, on byl prezident, si tak jako trochu rozdělili ty úkoly, že tu výkonnou transformační část ekonomiky měl na starosti Klaus, budování té demokratické politiky a Havel měl to zahraniční ukotvení a nějaký ten morální rozměr. A bylo velké požehnání, a tohle chci říct, jako pro náš stát, že přesto, že byli každý jiný trochu jako den a noc a neměli se rádi, že jo, tak dokázali tu osobní animozitu překonat tehdy. A bylo to ve prospěch tohoto státu.
8: Pane Bělíčku, to byste uznal, že každý si vybere z Havla tak trochu, co chce, co v něm vidí a že něco jiného bude zdůrazňovat pravicový politik a něco dalšího levicový novinář?
10: To jistě, to samozřejmě, ale zároveň to tam skutečně v těch textech je a zároveň po roce 89 se tahle dimenze přemýšlení mnohem vlastně kritičtější z jeho praxe tak trochu vypařila. Přesunul se víc do sféry právě zahraniční politiky nebo do otázek morálních, často i transcendentních, což možná taky nahrává té, jak to nazvat, teologii pravdy a lásky, kterou tady vidíme v poslední době nejlépe reprezentuje právě Tomáš Sedláček, už zmiňovaný. A já musím přiznat, že to je zrovna taková fáze výkladu Havla, která je pro mě hodně ezoterická, nesrozumitelná. Místy to působí až jako parodie, ale zároveň je to věc, která není nějak škodlivá, zlá nebo tak, ale myslím, že trošku přispívá k vyprazňování toho odkazu.
8: Než budeme pokračovat, připomenu,
9: já teda,
8: že...
9: Já tady souhlasím. To je jako, tohle bych podepsal, ty větičky o tom Ezu a o tom, to je ten kýč. Jo?
8: Tak, Tomáše Sedláčka tady nemáme, nemůže se bránit, tak já jenom připomenu, že našimi hosty jsou šéfredaktor deníku Alarm, novinář Jan Bělíček a europoslanec ODS, někdejší spolupracovník Václava Havla, Alexandr Vondra.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Václav Havel bezesporu platil za velkého zastánce transatlantické spolupráce, tedy úzkých vztahů Evropy a Spojených států. Obstál by, pane Vondro, s tímto svým postojem ještě dnes, po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, kdy se ty vztahy mezi Evropou a Amerikou, řekněme, hodně přehodnocují?
9: Já myslím, že určitě ano, jako určitě by nezačal rušit na to, jako jo, to si myslím, že v žádném případě. Myslím si, že jako třeba by mohl být asi kritický k lecčemu, co jako na tom západě vidí, ale tohle jako kotvu českého zahraničně politického směřování by určitě držel, jo, jako nebyl by ten, kdo by ji nějakým způsobem jako vytrhával. Jako jeden z jeho největších, bych řekl, zahraničně politických přínosů do toho roku 97, kdy se rozhodovalo všechno, že to je to druhé jeho prezidentské období, on nejvíce všech tady jako se zasloužilo to naše ukotvení na západě a to, že jako nějakým způsobem jsme západ, patříme na západ, to si myslím, že jako on, i celý ten rod jeho, který nějakým způsobem reprezentoval táta, dědeček, že v tomhle tom oni měli jasno.
11: Pane Bělíčku, když jste tady vy sám před chviličkou narážel na ty úspěchy Václava Havla v zahraniční politice, tak připouštíte nebo uznáváte, že toto je možná ta hlavní zásluha Václava Havla po listopadu 89, jak se zasloužil o ukotvení Česka v Alianci i v Evropské unii?
10: No tak samozřejmě zároveň je tam jeden moment, který je pro mě osobně asi největší kaňkou na tom odkazu Václava Havla, to je podpora George W. Bushe v americké invazi do Iráku, reprezentovaná tím dopisem 8 evropských státníků podporující George W. Bushe. Ta invaze podle mě porušovala mezinárodní právo, tedy principy, s kterými si Havla do dneška spojujeme. Byla postavena na vyfabrikovaných důkazech, destabilizovala celý ten region, zemřeli spousty lidí, takže to je obrovská kaňka, která se dá možná trochu přisoudit tomu jako až velmi pozitivnímu vztahu ke Spojeným státům.
11: No myslím si, že mohla... Promiňte, zastěňuje to Havlovy zásluhy o to, že jsme v Severoatlantické alianci?
10: Já si myslím, že to nezastěňuje ty zásluhy. Zmiňuji to jako největší podle mě kaňku na tom odkazu z mé perspektivy. A zároveň by mě opravdu zajímalo, teda jako jakým způsobem on by dnes přistupoval právě k tomu, co předvádí Donald Trump, k té destabilizaci celého mezinárodního řádu, který samozřejmě nespůsobuje jenom Spojené státy, ale i Rusko a Čína. Jakým způsobem by se k těmhle věcem stavěl, by mě extrémně zajímalo, ale jo, myslím si, že v tomhle ohledu nesmíme zapomenout na ten Irák a to, že jsme na to a nějakým způsobem za to může Václav Havel, tak to já samozřejmě nespochybnuju.
11: Pane Vondro, nechá vás na to pochopitelně zareagovat. S odstupem času byla to chyba, že se Václav Havel postavil tak jednoznačně za invazi do Iráku v roce 2003 a bylo to v rozporu s postojem tehdejší vlády premiéra Vladimíra Špidly?
9: Podívejte, tak NATO je o tom, že Američani jsou v Evropě, když odejdou, tak končí NATO, jako zůstane nějaká prázdná skořápka, takhle to prostě jako je, jako jo, i když může někdo namítat, že tady zůstane dalších 20 kolik členských států, ale je to o vztahu Ameriky s Evropou a když ty Američani po 11. září prostě potřebovali nějakou pomoc, krátce po té, co oni jako vlastně ty záruky nám dali, tak je nekopneme do zadku prostě. Ano, Špidla kličkoval tehdy jako premiér sociálně demokratický, on ani pro, ani proti, tak jako se tvářil taková jako leklá ryba trochu, no tak ano, já jsem tehdy zavolal Václava Havla, který se loučil někde zrovna v Bratislavě v Národním divadle, protože vlastně měl těsně před koncem období a nabídnul jsem mu, aby ten dopis podepsal, on se rozhodl, že ho podepíše a jako byli tam Poláci, byli tam Maďaři, byli tam Španělé, byli tam Portugalci, byli tam Britové, byli tam Holanděni, byli tam Dánové, to nebyla špatná společnost. A že pak Američani udělali chyby při té operaci, jo, že jako si nestanovili nějaké cíle, že se to táhlo příliš dlouho, to už je jako jiná věc, ale to myslím není česká jako vina.
11: Pane Bělíšku, stručná reakce na tento protiargument. Nebyl ten tehdejší postoj Václava Havla pochopitelný, vzhledem k tomu, co říkal Alexandr Vondra? Prosím opravdu o stručnost.
10: Já vzhledem k tomu, co pro mě v té mezinárodně zahraniční politice reprezentuje Václav Havel, považuji za nepochopitelný. Myslím si, že to byla jedna z věcí, která otřásla celým tím mezinárodním řádem a trochu se z toho léčíme do dneška. A prostě je to ještě z pozice Česka, z pozice malých států je mezinárodní právo a ochrana lidských práv něco, co nám garantuje to, že nás velké mocnosti, ať už Čína, ať už Rusko, ať už Spojené státy nějakým způsobem neschramstnou a měli bychom je hájet a bojovat za ně, ať už je aplikujeme na kohokoliv.
11: Dobře. Jo,
10: vlastně nestranně a důsledně.
11: Pánové, ještě jedno téma související s odkazem Václava Havla bych s vámi rád probral, a to je samozřejmě Evropa. Uvedu tady dva kratoučké citáty z Havlova projevu z roku 96, z projevu jménem Evropa jako úkol, ve kterém hovoří o hodnotách, které přesahují náš okamžitý zájem a zdůrazňuje potřebu vytvořit strukturu Evropy jako jediné politické entity. Souzníte s tím, pane Vondro?
9: Byl to Evropa, jo, a zároveň neustále poukazoval na to, že musíme jako to poměřovat zase z nějakého hlediska trošku vyššího principu a ne se jako utápět v těch denních prostě šílených regulacích a byrokracích a podobně, jo. A v tom já s ním jako souhlasím a ten problém Evropy je v tom, že ta legislativní smršť těchto jako operativních nároků, povinností, regulací způsobuje to, že více a víc lidí v Evropě dneska z toho jako frustrováno a mám docela obavu o ten projekt jako takový, protože samozřejmě je to pro nás dobrá věc, jako ten kooperativní model jako v rámci Evropské unie, a když se to rozpadne, tak státy jako my, že jo, menší, které víc vyrobí, než tady skonzumují, takže potřebují ten přístup na ty vnější trhy, tak by to nebylo dobré, že jo, my jsme strašně zbohatli díky tomu, ale neznamená to, že prostě máme jako bezmyšlenkovitě přijímat všechno, co se v tom Bruselu peče.
11: Pane Běličko, nakolik bylo Havlovo uvažování o sjednocené Evropě, nebo nakolik je aktuální ještě dnes podle vás?
10: Mně přijde, že největším problémem Evropské unie v současnosti je možná i nedostatečná integrace, jestli je to to správné slovo, pokud by Evropa nebyla takhle roztříštěná, měla společnou armádu, měla jednotný kapitálový trh, byla akceschopnější, tak by mohla tvořit poměrně silný geopolitický blok. Neříkám, že to je úplně důsledek toho, co říkal Havel v tom projevu Evropa jako úkol z roku 1996, ale mluví tam o třeba o nové politické architektuře, která by překonala soupeření národních států a tak dále. To mně přijde vlastně inspirativní, zajímavý.
11: Tolik europoslanec ODS Alexandr Vondra, který diskutoval s literárním kritikem, šéfredaktorem deníku Alarm. Janem Bělíčkem, pánové, děkuju vám oběma, že jste přišli.
10: Díky.
9: Díky za pozvání.
10: Mějte se.
11: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
12: Ondřej Soukup,
13: Josef Pazderka, míříme na východ.
12: Do Srbska odjela minimálně 100 000 Rusů, kteří se rozhodli emigrovat po začátku velké války na Ukrajině.
13: To současné Srbsko je pořád takový pomyslný ruský ostrůvek uprostřed Evropy.
14: Jugoslávie byla tak nějak mezi západem a východem. A tady tohoto dědictví Srbsko si udržuje do dneška, protože to je pro něj zkrátka výhodné.
13: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy. Cenový strop na naftu zítra klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Skupina ČEZ prodává Slovensku podíl ve firmě, která chystá novou elektrárnu. Basketbalisté Slávie první zápas v letošním ročníku Ligy mistrů prohráli. A zítra bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne, 1 litr budou čerpací stanice moc nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů, to je o 74 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nezmění, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Limity hluku v Česku zůstávají bez změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítl ústavní soud. Senátoři v návrhu poukazovali na opakované zvýšení limitů, což podle nich vedlo ke stále větší zátěži na zdraví a životní prostředí. A podle ústavního soudu ale pravidla odpovídají zákonům i ústavnímu pořádku.
16: Navrhovatelé rozhodnutí soudu respektují, říká jejich advokát Pavel Úl.
17: Ústavní soud nevyhověl našemu návrhu, takže to ztotožnění je poměrně nízké.
16: Za dobrou zprávu nicméně považují postoj ústavního soudu k případnému dalšímu rozvolňování pravidel, pokračuje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
18: Vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
16: Podle ústavního soudu jsou aktuálně platné hlukové limity na hranici, kde se projevují negativní účinky na zdraví a životní prostředí. Šimon Franz, Radiožurnál.
15: Skupina ČEZ podepsala smlouvu o prodeji svého 49% podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu na Slovensku. Dostane za něj 189 milionů eur, tedy asi 4,6 miliardy korun. Zbytek společnosti už vlastní slovenský stát.

0: Bez otevřené soutěže s dalšími dodavateli ale opozice zpochybňuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionů korun, poškozených je přes 300 lidí a firem napříč Českem. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků. Pokračuje Jiří Prečan, vedoucí oddělení kybernetické kriminality.
2: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
1: Mužům ve věku 29, 33 a 37 let hrozí až 8 let vězení. Basketbalisté Slávie první zápas v nové sezóně Ligy mistrů prohráli. V Pardubicích podlehli Albě Berlín 86-110. Další zápas čeká svěřence trenéra Orena Amiela příští týden ve středu ve španělském Bilbao. A opavští basketbalisté na úvod skupinové fáze evropského poháru doma prohráli s chorvatským Splitem 68-74. Proti favoritovi museli většinu zápasu dotahovat skóre. V závěru se sice dostali do jednobodového vedení, ale v poslední minutě o těsný náskok přišli. Nepovedenou koncovku hodnotí rozehrávač Opavy Jakub Šiřina.
3: Tam je škoda, že když jsme se prostě dostali na plichtu, nebo byl to třeba obod pro nás, tak jsme prostě nedokázali trefit nějaké volné pozice, nebo pro mě nějaké koši, byly tam nějaké hloupé ztráty, ať už z mojí strany, takže to nás prostě srazilo.
4: Omezení na dálnici D1 na Přerovsku a komplikace v Praze. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na hranice stojí kamion. Kilometr 303, vše je vpravo, místo dobře označené. Prahou projíždí nadměrný náklad z Horních Počernic na Smíchov. Vezou mostní konstrukci. 7 metrů na šířku přes 300 tun. Aktuálně jsou na Pražském okruhu východní části, pak Štěrbholská a jižní spojka Barandovský most. V Praze ve Vídeňské ulici za jižní spojkou směr Kunratice. Čekejte omezený průjezd i u zavírku pod železničním mostem. Havarovalo nákladní auto s Jeřábem. V Praze každou chvíli zavřou Strahovský tunel ve směru na Smíchov a Barandovský most a na Nymbursku silnici 330 z Číněvsi do Netřebic zasahují u nehody záchranáři v úseku poblíž odbočky na Dymokury. Havarovalo osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Během noci bude od západu přibývat oblačnosti, ochladí se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den pak bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Tři roky od vpádu vraždících ozbrojenců hnutí Hamas na izraelské území. Jak vážná je hrozba návratu inflace? Kdo v obci trvale nebydlí, ten nevolí. Protesty středoškoláků zachvátily celou Francii, anebo o co jde v Moskvě v africkém Sahelu. Jen o tom bude řeč ve středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet jim ze studia bude, respektive už to dělá, Ondřej Konrád, dobrý den.
5: Názory a argumenty.
6: Izrael si připomíná, že před třemi lety, 7. října 2023, vnikli na jih území státu ozbrojenci teroristického hnutí Hamas a jeho spojenců a pozabíjeli okolo 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Poslední živá rukojmí se vrátila minulý rok v říjnu. Izrael následně zahájil proti Hamasu rozsáhlou vojenskou

0: vojenskou a v podstatě zatím ještě neukončenou operaci. A hovořím o tom všem s kolegou Petrem Švarcem. Buď zdrav.
1: Dobrý den.
0: Pořád se hovoří a právě při příležitosti toho výročí o tom, že ve skutečnosti měla izraelská vláda a ozbrojené složky informace o tom, že něco takového Hamas chystá.
1: To je zatím nepotvrzené, byť se o tom hovoří a izraelská opozice žádá nezávislé vyšetřování, které současný premiér Netanyahu odmítá. Ovšem to je hodně dané i tím, že v Izraeli se blíží volby, budou už tento měsíc, ano, a samozřejmě ten předvolební boj velice je vyostřený už z toho důvodu, že strany současné Netanyahuovy koalice a současné opozice mají podle průzkumů natolik pouze sil, aby nesestavili každá vládu. Je to opravdu zatím velice nejisté, jak ty volby dopadnou a samozřejmě v rámci předvolebního boje se používají různé věci. To ovšem neznamená, že Netanyahu ty informace neměl. To v této chvíli pouze nevíme.
0: Jak už bylo řečeno, následně potom v pádu před 3 lety zahájila izraelská armáda rozsáhlou operaci v pásmu Gazy proti Hamásu s cílem vyvrátit to teroristické hnutí z kořenů, aby se tak řeklo, ale to se tak úplně nepovedlo.
1: Ne, to se opravdu nepovedlo a je otázka, jestli se to vůbec mohlo povést. Dnes třeba izraelský velvyslanec Weisbrod v Novinkách měl velmi zajímavý rozhovor. Hovořil o tom, že stále nechápe logiku toho útoku. Ona ta logika opravdu je velice těžce pochopitelná, protože ten útok zcela určitě vedl k tomu, že vlastně nejvíce trpělo obyvatelstvo Gazy, které Hamás takzvaně zastupuje. Ovšem, Hamás je apokalyptické hnutí. Je to opravdu hnutí, které jde podle hesla čím hůře, tím lépe. Smysl toho útoku byl jednoznačně založen na tom, že se zastaví proces jakési normalizace vztahů Izraele s arabskými státy, který postupně pokračoval. A připomeňme, že onen útok přišel vlastně v době, kdy se jednalo o normalizaci vztahů Izraele se Saudskou Arábií. Ovšem, zároveň musel být připravován poměrně hodně dlouho dopředu, takže nereagoval přímo asi na toto. Ale onen apokalyptický moment opravdu hlavně zhoršit situaci.
0: Protože musela být Hamasu jasné, že ta odveta přijde a bude razantní.
1: Ano, právě. A tím cílem zcela určitě bylo tu situaci ještě více vyostřit, tak, aby vlastně nebyla žádná cesta zpátky a aby Hamas mohl dále prosazovat své antisemitské heslo From the river to the sea, to znamená od řeky k moři, musí
0: být zlikvidovat stát Izrael.
1: Zlikvidovat stát Izrael, ano.
0: To byl Petr Švarc, díky mnohokrát.
1: Díky, naslyšenou.
0: Do České republiky se vrací inflace a je to vážné? No, možná si ještě můžeme počkat do konce roku, až se temné vize o drahé elektřině a másle začnou opravdu naplňovat, říká mimo jiné ve svém příspěvku publicista Petr Holub.
2: Možná už zase nastal čas propadnout panice, může člověk usoudit po přečtení zprávy, jaká byla v září inflace. Taková panika má výhodu v tom, že člověk ještě stihne nakřičkovat dostatečný objem zboží za aktuální, tedy relativně nízké ceny. Na druhé straně tím zvyšuje možnost, že se obavy z prudkého růstu cen opravdu naplní. Ovšem tomu nemusí vadit, pokud se už stihl zásobit. Důvodem k této obskurní úvaze jsou ovšem skutečná čísla, nemluvě o pochmurné náladě ve společnosti, která nastala jako vždy společně s návratem z prázdnin. Statistický úřad skutečně vydal předběžný odhad, podle kterého v září vyrostly ceny v průměru o 2,5%, a to je o 0,6% víc než v srpnu. Možná nemá smysl tento odhad přeceňovat. Ve srovnání s Evropou to je pořád druhá nejnižší inflace. Zároveň má zvýšení inflační laťky jediný důvod, totiž zdražení pohonných hmot v důsledku války v Perském zálivu. Až se poměry uklidní a uklidnit se musí, pak budeme opět cestovat za přijatelnou cenu. Lehké mrazení v zátylku jako příznak blížící se paniky však člověk může cítit při vzpomínce na rok 2021, kdy se poměry koncem léta a začátkem podzimu vyvíjely úplně stejně jako letos. Ceny začaly průběžně růst v červenci a zastavilo se to až o rok a 3 měsíce později na 18%. Také tehdy ze všeho nejdřív zdražily pohonné hmoty, pak se ale začaly přidávat i další komodity, od energií pro domácnost přes služby a běžné průmyslové zboží. A poslední ránu hospodyňkám pak zasadilo zdražení potravin. To se může klidně opakovat, jak lze předvést třeba u energií pro domácnost. Dnes za ně podle Českého statistického úřadu platíme méně než před rokem. Za to však vděčíme výhradně tomu, že vláda Andreje Babiše domácnosti osvobodila od příplatků za obnovitelné zdroje. Tento efekt se však vyčerpá nejpozději v lednu. Za nízkou inflaci ve srovnání s Evropou mohou také levné potraviny, u kterých v Česku a jen v pár dalších zemích ceny dokonce klesají. Tady není třeba litovat obchodníků ani rolníků už vzhledem k tomu, že se v loňském roce zisky zemědělských firm navýšily o 120%, a letošní pokles je tedy sotva může zničit. Ovšem není pochyb, že právě zemědělci začnou na ceny opět tlačit a nejpozději také v lednu. Jednou větou, mírné panice můžeme propadnout už dnes, přesto s ní ještě můžeme počkat do konce roku, až se temné vize o drahé elektřině a másle začnou opravdu naplňovat. Varování vyplývající z čísel Českého statistického úřadu by pořád šlo zlehčovat, kdyby se scénář z roku 2021 neopakoval ještě v jednom rozměru. Jak upozornila viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová, inflaci může rozjet nepřiměřené navýšení platů ve veřejných institucích, které umožní značné části populace utrácet i při rostoucích cenách. Před 5 lety vyrostly čisté mzdy ve veřejné sféře o 20%, letos to v druhém čtvrtletí bylo o 8 až 9% s výjimkou zdravotnictví, kde se museli spokojit s 5%. Tak tedy zní argument, podle kterého jsme opravdu na šikmé inflační ploše. Vyšší zářijová inflace se tím stává vážným argumentem, proč by se měla vláda při navyšování platu státních zaměstnanců chovat uměřeně. Přesněji řečeno, proč by je v rozpočtu na rok 2027 vůbec zvyšovat neměla.
0: Říká Petr Holub. Zatímco ziskuchtivý úředníček carského Ruska Pavel Čičikov z Gogolova satirického a velice slavného románu Mrtvé duše vykupoval od statkářů už jen papírově existující nevolníky, na které pak mohl dostat přidělenou půdu, v blížících se českých komunálních volbách se zase vyskytují případy záhadně přibývajících duší nahlášených k trvalému bydlišti v některých obcích. Nikoli poprvé, ale letos zase. A to ne z důvodu jaksi altruistických. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
3: Komunální volby mají přímý dopad na život v daném městě nebo obci. Není proto divu, že se jich může zúčastnit pouze člověk, který by měl mít k danému místu úzký vztah. Pro občany České republiky to směrem ke komunálním volbám znamená především trvalý pobyt. Platí to pro lidi, kteří někoho chtějí podpořit, nebo naopak hodlají sami o přízeň spoluobčanů usilovat. Kdo v dané lokalitě trvale nebydlí, ten nevolí a nemůže být ani zvolen. První varianta platí také pro obyvatele, kteří se z různých důvodů v době voleb nezdržují v místě svého trvalého bydliště, byť tam dlouhodobě a prokazatelně skutečně žijí. Volební průkaz jim tentokrát vydán není a korespondenční volba se na tento typ hlasování rovněž nevztahuje. Přihlášení k trvalému pobytu v obci není samo o sobě zárukou toho, že jde o člověka, který se v daném místě hodlá usadit. Může za to v uvozovkách volební turistika. Pár měsíců nebo týdnů před konáním komunálních voleb jsme někde svědky podivné touhy trvale bydlet například na ubytovně nebo pod jednou střechou ve 3 místnostech s dalšími až 10 osob, případně v domě, který připomíná ruinu a žít v něm lze jen obtížně. V některých obcích lidé, kteří chtějí prosadit svou, zkrátka spoléhají na pomoc zvenčí. Tedy od osob, které nemají k danému místu prakticky žádný vztah a trvalý pobyt si přihlásili pouze s vidinou pomoci danému člověku k volebnímu vítězství. Ten potom může uskutečnit svůj plán, který naráží na odpor většiny starousedlíků. Pochopitelně pod podmínkou, že takováto taktika bude shledána v souladu s pravidly. Příslušný soud totiž může výsledek komunálních voleb zrušit. Existují místa, kde se volby kvůli tomu musely opakovat. Šlo však o výjimečné případy. Zároveň nelze vyloučit, že v uvozovkách volební turistika nepřinesla jejich organizátorům v některých dalších místech přece jenom úspěch. Pokud totiž nikdo výsledek voleb u soudu nespochybní, není důvod se tímto nešvarem zabývat. Zároveň není jednoduché odepírat v uvozovkách volebním turistům možnost přihlásit se k trvalému pobytu, byť za určitých okolností to není zcela nemožné. Neutralizovat jejich dopad na výsledek lze především masivní účastí starousedlíků, kteří účelově příchozí dokáží přehlasovat. Byť ve velmi malých obcích se to nemusí podařit. Potom už zbývá pouze obrátit se na soud a doufat, že ho přesvědčí o tom, že desítky lidí netouží žít v jejich obci, ale pouze pomoci někomu prosadit plány, které většina obyvatel odmítá. Nebylo by proto překvapením, kdyby v některých obcích letos neskončily komunální volby sečtením hlasů, ale uzavřeli je až pravomocný verdikt soudu.
0: Hovořil Petr Hartmann.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V úterý proběhla už třetí etapa blokád a demonstrací středoškolských studentů v několika francouzských městech. Liceisté požadují zvýšení finančních prostředků ve školství. K protestům se připojili odbory i rodiče studentů. Celkem mělo jít o asi 450 tisíc osob, přičemž v Paříži, ve Štrasburku a také v Lyonu došlo ke střetům s policií. Podstatu celé věci vysvětluje někdejší český vyslanec ve Francii Petr Janeška.
5: Protesty francouzských středoškoláků nespadly z čistého nebe. Někteří starostové z lidových předměstí říkali, že se diví, že nepřišli už dřív, že si o to situace říkala. Televizní záběry pár hořících popelnic a potyček mezi demonstranty a policií, která na ně stříká slzný plyn, neukazují zdaleka celou realitu a už vůbec ne to podstatné. Širší kontext je takový, že ve Francii se za několik posledních let velmi zhoršila úroveň veřejných služeb, školství, zdravotnictví. Vláda tam škrtala výdaje a obyvatelstvo to vidí a pociťuje, včetně mladých. Není nic výjimečného, že když dnes jdete v Paříži na pohotovost, čekáte několik hodin, než vás vezmou. Rozevírají se sociální nůžky i rozdíly mezi školami v dobrých čtvrtích a těmi v lidových předměstích, a to jak co se týče stavu budov a vybavení, tak i úrovně výuky. Dnešní protesty se týkají obojího. Studenti vesměs žádají opravit školní budovy, včetně toho, aby tam nebylo při slunci 40 stupňů, jak tomu bylo letos, zajistit dost profesorů na výuku, upravit rozvrhy, aby byly racionálnější a změnit neprůhledný digitalizovaný systém přijímání na univerzitu. A také a především, aby se na jejich požadavky reagovalo a byly bráni vážně. V pondělí jejich představitelé naformulovali 10 bodů, jež zaslali premiérovi, aby je zohlednil v rozpočtu na příští rok. Symbolické je, že se k mládeži z lidových předměstí přidali i někteří studenti z bohatší čtvrtí, které jsou na tom materiálně dobře, což znamená, že je spojují stejné obavy a stejná generační naštvání. Protesty měly tentokrát jinou povahu, než jaké Francie znávala. Šlo o spontánní reakci středoškoláků, tedy dospívajících 15 až 18 let, bez vlivů politických stran, často bez precizních požadavků. Byl v tom i trochu happening, omámení svobodou veřejně vystoupit, říci nebo křičet, co má kdo na srdci, zaskvět se před spolužáky. Ve valné většině šlo o nenásilné akce, někde i s podporou profesorů. Francie má 3700 středních škol s víc než 2 miliony studentů a násilných činů byla jen nepatrná část. Někde ovšem došlo i k útokům na pedagogy a na ředitele a na několika místech se objevily plameny ve vstupech škol způsobené zapálenými popelnicemi. Bylo nicméně šokující, že vláda reagovala velmi tvrdě a na dorůstající mládež, která na někoho neútočila a nevzdalovala se od svých škol, poslala zásahové jednotky vybavené zbraněmi, jako by šlo o agresivní chuligány. Možná tak ale zabránila něčemu horšímu. Došlo ovšem k několika vážným zraněním teenagerů, jednomu utrhl granát ruku, jeden má zničený obličej po výstřelu z blízkosti, jeden přišel o oko. Včera v úterý se konaly první velké manifestace v Paříži i v regionech. Středoškoláky přišli podpořit i vysoké školy a odbory pracovníků veřejného sektoru. Dohromady 300 až 400 tisíc osob v celé zemi. Průběh byl většinou pacifistický, rozbíjení a násilností málo. Od začátku protestu bylo podle premiéra zraněno 200 žáků, 85 pedagogů a přes 700 policistů. Protesty se samozřejmě snaží pro sebe využít politické strany, levice i pravice. Za 7 měsíců se konají prezidentské volby a vláda je krajně nervózní. Kdyby se objevil nějaký mrtvý, může vzplanout celá země. A průběh protestů bude mít jistě vliv na část hlasů u uren.
0: Tolik Petr Janiška. Evropský parlament v úterý schválil nový unijní obranný program Agile, který reaguje na akutní dronové a další hybridní hrozby týkající se řady členských států. A vážně se o nich počíná mluvit také u nás. Podle zahraničně politického analytika Filipa Nerada je to dobře, že program vzniknul, i když není samospásný, no ale zase může nastartovat něco ještě důležitějšího.
6: Je jen otázkou, kdy se v Česku zase něco stane, tvrdí mi lidé z bezpečnostní komunity. Bylo by s podivem, pokud by se naší zemi vyhnuli případy, kterým jsou v poslední době vystaveni mnozí naši spojenci v EU a NATO. Ať už to byly opakované dronové incidenty v Pobaltí, Rumunsku nebo Německu, sabotáže kritické infrastruktury v Polsku a Bulharsku nebo zvýšené množství kybernetických útoků napříč aliančními státy. Jejich společným jmenovatelem je, že jsou jim vystaveni podporovatelé Ukrajiny a že podezření padá na Rusko. Otázkou tak asi opravdu není jestli, ale kdy se něco podobného přihodí také u nás. Že takové akutní nebezpečí existuje, naznačují i nedávné výroky našich nejvyšších představitelů, varování tajných služeb a mnohem viditelnější výskyt bezpečnostních složek na veřejných místech. Je určitě chválihodné, že stát tyto hrozby řeší a nepodceňuje je. Jak fatální mohou být, jsme si na vlastní kůži už vyzkoušeli při explozi muničního skladu ve Vrběticích. Podobné zkušenosti, i když třeba bez ztrát na životech a jen s materiálními škodami, má už většina unijních zemí. Jaká ale má být evropská odpověď? Loni se nejskloňovanějším projektem stala dronová zeď. Ta měla pokrývat východní členy 27 a chránit je před opakujícími se průniky bezpilotních strojů z území Ruska a Běloruska. Vybudování této evropské protidronové hradby bylo dokonce jedním z highlightů loňského projevu o stavu EU šéfky komise Ursuly von der Leyenové. A výsledek? Místo společného štítu chránícího východní křídlo, mozaika národních opatření. Jako tradičně se achilovou patou takového plánu stala rychlost realizace. Ta je ostatně alfou a omegou každé reakce na tyto hrozby. Jak ukazuje válka na Ukrajině, technologický vývoj a nutnost reagovat na změny taktiky protivníka se zkrátily na maximálně pár týdnů. Ukrajinci si tuto schopnost pod tlakem permanentní ruské agresi osvojili a dnes v ní vynikají. Unie a evropské státy se zdlouhavými akvizičními a schvalovacími procesy zatím na něco takového připravené nejsou. Administrativně ani mentálně. Agile má být první vlaštovkou, která to má změnit a naučit Evropany rychle vyvíjet a schvalovat obranné projekty i malých a středních firem nebo startupů bez nutnosti se spojovat do přeshraničních konglomerátů. A to v inovacích protidronové a protivzdušné obrany, komunikačních a sledovacích systémů nebo autonomních a vesmírných technologií. Tedy v oblastech, ve kterých se vede boj v současnosti nebo povede v budoucnu. Ne žádná příprava na minulé války, jak to Evropa tak často činí. Zatím je to ale pilotní projekt s financováním jen na příští rok. A jsou v něm v přepočtu celkově jen nějaké 3 miliardy korun. Evropskou obranyschopnost tedy nezachrání. Může to být ale začátek tolik potřebné změny uvažování o naší obraně a nutnosti rychlejšího rozhodování a konání. Bez toho v současné mezinárodní konfrontaci a stále se zhoršujícím bezpečnostním prostředí neobstojíme. Stejně jako bez plného uvědomění si, že Rusko už nějakou dobu vede válku i proti nám. Jen jinými prostředky a zatím bez tolika obětí jako na nedaleké Ukrajině. To však neznamená, že by byla pro Evropu i Česko méně nebezpečná.
0: Říká Filip Nerad. Rusko nabízí vojenským chuntám v Sahelu na africkém severu ochranu a současně si v regionu buduje pozice v těžbě a zpracování strategických surovin, zejména zlata a uranu. Získává tím politický vliv i ekonomické příležitosti a zároveň se vytváří další cesty, které mohou snižovat účinnost západních sankcí. Více už Tereza Němečková, která je vedoucím Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
7: Když se na konci srpna vzbouřili vojáci na základně v nigerském hlavním městě Niamey, místní vojenská junta povolala na pomoc Rusko. Jednotky Afrika Korps, přímo podřízené ruskému ministerstvu obrany, pomohly spouru potlačit. Šlo přitom o dosud nejvážnější vnitřní hrozbu režimu generála Tianiho od července roku 2023, kdy svrhl demokraticky zvoleného prezidenta Bazuma. Niger tím završil trojici vojenských režimů v bývalých francouzských koloniích Mali, Burkina Faso a Nigeru. Všechny tři země zpřetrhaly bezpečnostní vazby se Západem, vytlačili západní vojáky a obrátili se na Rusko, které do regionu vyslalo stovky vojáků s deklarovaným cílem pomáhat v boji proti džihadistickým skupinám a povstalcům. Událost v Niamey ale ukázala, že role Ruska přesahuje oficiálně deklarovanou pomoc v boji proti džihadistům. Nasazení Afrika Korps na obranu Tianiho chunty naznačuje, že z ruských jednotek se stává svého druhu pretoriánská garda tamních vojenských režimů. Moskva jejich vládcům nabízí něco možná ještě cennějšího než pomoc v boji s terorismem. Pojistku proti vlastnímu svržení. Paradoxně tak chunty, které svůj odklon od Francie a dalších západních partnerů zdůvodňovaly snahou obnovit národní suverenitu, vytvářejí novou bezpečnostní závislost, tentokrát na Rusku. Otázka zní, co z toho Rusko má. Jednou z odpovědí jsou přírodní zdroje. Vojenská spolupráce s Ruskem není zadarmo a například Mali vynakládá na ruské bezpečnostní služby značné prostředky. Zkušenost s dřívějším působením Wagnerovy skupiny v jiných částech Afriky navíc ukazuje, že bezpečnostní služby mohou být propojeny s přístupem k nerostnému bohatství. Současně v Sahelu posilují ruské firmy. Firma Nordgold získala loni licenci na těžbu zlata v Burkině Faso. V Mali se ruská společnost Jadran nově podílí na budování státní rafinérie zlata. A nejde jen o zlato. V Nigeru se Rusku otevírá přístup k uranu. Po převratu v roce 2023 začala nigerská junta vytlačovat francouzskou společnost Orano, která v zemi působila desítky let. Do vznikajícího prostoru vstupuje ruský Rosatom. Jeho dceřiná společnost podepsala s nigerskou státní společností dohodu o spolupráci, která počítá s průzkumem a budoucí těžbou uranu. Součástí širšího zbližování je také nigerský zájem o ruskou pomoc při rozvoji jaderné energetiky. Vedle samotných surovin jsou snad ještě důležitější alternativní obchodní a finanční struktury, které mohou Rusku pomáhat tlumit dopady západních sankcí. V obchodu se zlatem hrají významnou roli Spojené arabské emiráty, mimochodem čerstvě jedna z členských zemí BRICS, tedy platformy sdružující země jako je Rusko, Čína nebo Indie. Emiráty patří k největším dovozcům zlata z Afriky. V případě Burkina Faso dokonce v loni předstihli tradičně největšího dovozce Švýcarsko. Je to zejména Dubaj, která patří k hlavním světovým centrům obchodu se zlatem. Podle mezinárodních organizací se na tamní trh dostává také zlato nelegálně vyvážené z některých afrických zemí. Pro Moskvu je existence takovýchto obchodních uzlů strategicky zajímavá. Zlato z různých zdrojů může být obchodováno, rafinováno a přetavováno, čím se může stížit dohledání jeho původu. Výnosy z prodeje lze navíc využít mimo tradiční západní finanční centra. Přístup k africkému zlatu tak může Rusku rozšiřovat možnosti financování zahraničních operací a přesouvání hodnoty v prostředí západních sankcí. Vzniká tak svého druhu výměnný obchod. Moskva nabízí vojenským režimům v Sahelu zbraně, vojáky a pojistku proti jejich svržení. Na oplátku získává politický vliv v zemích, kde po desetiletí dominoval Západ, a lepší přístup ke strategickým surovinám a obchodním sítím. Současně posiluje závislost místních režimů na Rusku. A možná to je právě její největší zisk. Udržovat u moci režimy, které na oplátku otevírají dveře ke zlatu, uranu a alternativním cestám do globální ekonomiky.
0: A to už je vše ze středečních názorů a argumentů, jimiž provázel Ondřej Konrád.
4: Pro a proti. Velké nemocnice se s pojišťovnami zatím nedohodly na platbách pro příští rok. Ministerstvo přitom chce rozdíly mezi nemocnicemi dál zmenšovat. Zároveň se část složitější péče začíná přesouvat do specializovaných center.
8: Zlepší to péči o pacienty nebo oslabí menší nemocnice v regionech? Zeptám se předsedy Asociace nemocnic Aleše Hermana a předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše.
4: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11:00 dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.

Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Ve Františkově životě představuje křižácká epizoda Skandál ve skandálu. Paradox v paradoxu. Dokonce se projevují tendence udělat z ní jakousi vsuvku a jednoduše ji zlikvidovat s poukazem na to, jak málo je v záplavě opožděných, nejistých a nepřímých informací jistého a historicky podloženého. Takovýto postup by se ovšem rovnal podvodu, už proto, že by mohl být uplatněn takřka na každou z epizod Františkova života, a nejenom jeho. Kromě toho legendy, výmysly, fantazie a dokonce i pomluvy velice zřídka vznikají náhodně a bez jakéhokoliv důvodu. Navíc Františkova návštěva Orientu přispěla ke vzniku františkánské misie, která radikálně změnila přístup křesťanů k nevěřícím a k počátku zcela zvláštního, hlubokého a intenzivního vztahu františkánů ke svaté zemi. Vztahu, který trvá dodnes a kterému je možno připsat mnoho zásluh na poli lidském i kulturním. Křižák František je tedy téma, kterému se vyhnout nelze.

Křížové výpravy nikdy nebyly náboženskými válkami, i když při nich nechyběly epizody nuceného obracení nevěřících na víru. Jejich protagonisty byli především laici, kteří poslouchali příliš mnoho chansons de geste. Církev nikdy nic podobného nepovzbuzovala ani neschvalovala. Křížová výprava není svatá válka, i když ji tak někdo v zajetí patetické rétoriky mohl nazvat, zaměřená na obrácení nekřesťanů. Je to ozbrojená pouť, jejímž cílem je dobytí, obrana nebo znovu dobytí svatých míst. František, který byl bez pochyby mužem míru a zbraně odmítal, stejně jako cokoliv jiného, co patřilo ke světu, se ovšem nikdy proti křížovým výpravám nepostavil, a to ze dvou důvodů. První je vnější, disciplinární, druhý naproti tomu je vnitřní, spirituální, odpovídající době a Františkovi samotnému. František právě proto, že jeho svědectví se v mnohých aspektech podobalo postojům heretiků, se od nich musel distancovat v jediném, ale zásadním ohledu – v poslušnosti vůči církvi. František nikdy neřekl ani slovo proti křížové výpravě. Učinit to by se rovnalo popření jeho vztahu k církvi, tedy popření celého jeho poselství. A pak František neříká nikdy nic proti nikomu, s výjimkou těch, kteří uvnitř řádu rozsévají nešvary a nedorozumění. Ovšem mlčení z poslušnosti se naprosto nerovná souhlasu. Často ten, kdo mlčí, vůbec nesouhlasí, jen prostě a jednoduše mlčí. To je pravda. Není ovšem možné, aby svědectví o něch měsíců, snad roku prožitého mezi Egyptem a svatou zemí, bylo redukováno na nějaké víceméně vynucené mlčení, snad hrdinsky dodržované z poslušnosti vůči církvi svaté a kompenzované založením minorické misie. Je zapotřebí mít odvahu zbavit kouzla Františka rekonstruovaného příliš často podle dnešních měřítek a tendencí a podívat se na konkrétní historickou realitu 13. století. Čím vlastně byla pro člověka 13. století a pro člověka, který si zvolil za svůj životní vzor Krista, křížová výprava? Byla to především pouť, návrat do otcova domu, zbožná návštěva míst, kterými prošel Spasitel, když putoval po této zemi. Láska ke svatým místům, provázená pevnou vůlí zakořenit jejich znalost a úctu k nim na západě, je podstatnou součástí františkánské zbožnosti a jako taková má bez pochyby svůj původ u zakladatele. Křížová výprava je nový exodus. Je to pochod vyvoleného lidu vstříc zaslíbené zemi. Je to pro křesťana jedinečná příležitost přemýšlet o životě jako o bouřlivé a nejisté pouti. O jeho pomývosti, o jeho nejistotě ve srovnání s jistotami otevřenými vtělením a s odměnou čekající na věrné. Ovšem pozor, všichni víme velice dobře, že křížové výpravy byly také sledem násilí a ničemností. František se ale na výpravu nedíval z místního ani časového odstupu. Sledoval ji očima věřícího té doby, očima chudého, bezbraného, toho, který na rozdíl od rytířů nesl kříž, jenž nebyl zároveň jílcem meče, ale pouze prostým a drsným nástrojem utrpení. A tady nastupuje druhý aspekt celé věci, který rovněž nelze podceňovat. František viděl v křížové výpravě především příležitost k mučednictví a v mučednictví nejvyšší a nejčistší formu křesťanského svědectví. Tvrdit, že mučednictví vyhledával, by ovšem znamenalo neocenit správně roli, jakou v jeho povolání hrála pokora. Jistě se i v této situaci dal plně k dispozici prozřetelnosti. A pak je zde třetí, možná základní aspekt celého problému, který byl odjakživa z neznámých důvodů zamlžován. František si jistě byl dobře vědom, co to ve skutečnosti je křížová výprava. Nezapomínejme, že sám ve válce byl, zná tedy její stránky i její následky. Věděl dobře, že křižácký tábor byl popřením toho, čím měl být. Lidé ozdobení znamením Boha pokoje a lásky se tam oddávali neřestem a násilnostem. Ostatně něco podobného se nezřídka odehrávalo i během poutí, na které nejpřísnější křesťanská tradice nepohlížela právě příznivě. Nezdraví potřebují lékaře, ale nemocní. To byl jeden z Františkových nejoblíbenějších výroků z Evangelia.
Křížová výprava přinášela ideální příležitost podrobit minoritu zkoušce. Množství mužů, z velké části mladých a zdravých, z nichž mnozí přijali kříž ne z naděje na kořist, z touhy po dobrodružství nebo z žízně po násilí, ale proto, aby sloužili pánu a aby se káli ze svých hříchů, bylo okolnostmi války vrženo do situace, která byla zcela nevhodná proto, aby zúročila jejich původní úmysly. Tento tragický rozpor mezi nadšením a čistotou srdce, s nimiž se člověk vydává na výpravu, kterou pokládá za spravedlivou a svatou a ohavnou skutečností války, je dobře znám i dnes. A v dokumentech z křížových výprav nacházíme stesky v zásadě nepříliš odlišné. Mohl to František ignorovat nebo předstírat, že o tom neví? Je možné věřit tomu, že by se staral o nevěřící a nezajímal se o své bratry v Kristu? A přece všechny dosud uvedené důvody stále ještě nestačí. Za Františkovou touhou spatřit místa Kristova pozemského putování, za jeho názory na křížovou výpravu, za ochotou k mučednictví a za snahou vydávat svědectví slovem nebo alespoň osobní přítomností a příkladem, a to jak křižákům, tak nevěřícím, zatím vším je ještě něco jiného, co nám uniká. A co nám zřejmě bude unikat stále, neboť to patří k záhadám muže z Asízy. A přece tajemství Františkova zvláštního vztahu k islámu, oné obapolné sympatie, která od té doby až dodnes spojovala minority s arabsko-muslimským světem, patří do určité míry k tomu prostředí, které je pro nás dnes již nedosažitelné. Co věděl František o islámském orientu? Co z něho konkrétně znal? Vyprávění poutníků a obchodníků, možná kontakt se zbožím odtud pocházejícím. Pravděpodobně již jako chlapec slyšel kněze, kteří vyzývali k účasti na křížové výpravě, ale obraz islámu, který tito lidoví kazatelé předkládali, byl jistě pramálo lichotivý, muslimové jako divoké, nestvůrné bytosti, inspirované démony a uctívající lživé a ničemné modly. Ale rytířská tradice, charakterizovaná dobrodružnými romány, které František znal přinejmenším z vyprávění, hovořila poněkud jinou řečí. Muslimský orient byl v jejím podání krajem divů a kouzel a islámští bojovníci byli hrdí, ale také stateční a často i šlechetní. Ve Františkově době již kolovala na západě legenda o Saladinovi, dokonalém rytíři, kterému jenom křest chyběl k tomu, aby se stal pravým zrcadlem rytířských ctností. Po své konverzi František také mnoho cestoval. Jaký obraz o islámu asi získal z vyprávění, která slyšel v Římě, ve Francii, ve Španělsku?

0: Všechny tyto úvahy, které nám pomáhají vidět Františkovu cestu do zámoří v dobových souvislostech, nám bohužel nepomohou, když jde o to zjistit, co se konkrétně během této cesty událo. Svědectví jsou dosti řídká a žádné z nich není úplně jisté. František se pravděpodobně vydal na cestu z Ancony v červnu 1219 a zamířil do Akonu, aby vešel do kontaktu s bratřími, kteří tam byli, a aby se dozvěděl něco o výpravě. Možná, že cestoval spolu s křižáky a poutníky na jedné z lodí vypravených některým z italských přístavních měst, snad právě Anconou. Dále je pravděpodobné, že František byl křižákem také v doslovném smyslu tohoto slova, tedy že přijal kříž. K tomu bylo třeba vyžádat si souhlas svého představeného nebo partnera u osob žijících v manželství, složit slavnostní slib a přijmout znak pouti. Látkový křížek, který byl posvěcen na oltáři a který se nosil přišitý na rameni. Cesta po moři do svaté země trvala tehdy od 2 do 4 týdnů. Pokud jde o Františkův příjezd do dějiště bojů a událostí, které následovaly, nejvěrohodnější svědectví, které máme k dispozici, pochází z pera Jakuba z Vitry, v té době biskupa v Akonu, který choval k Františkovi osobní úctu a velice se zajímal o minorické hnutí. Jeho zpráva je stručná, vedená v dosti kritickém tónu, ale nepostrádající obdiv alespoň k zakladateli řádu a umožňuje nám konstatovat, že již zde došlo k prvnímu kontaktu s muslimy.
1: A nejenom křesťané, ale dokonce i Saracéni a jiní lidé zahalení dosud v temnotu nevěry se cítili plní obdivu vůči nim, když tito začali kázat pro jejich pokoru a dokonalost a ochotně a s radostí je přijímali a dávali jim vše potřebné. Mohli jsme spatřit toho, kdo je zakladatelem a učitelem tohoto řádu, kterého všichni poslouchají jako svého nejvyššího představeného, člověka prostého a neučeného, ale milého Bohu i lidem. Ten byl do té míry pln lásky a vroucnosti ducha, že jakmile dorazil ke křesťanskému vojsku tábořícímu před Damietou v egyptské zemi, neohroženě, maje pouze svou víru, co by štít, odebral se k egyptskému sultánovi. Saracénům, kteří ho zajali, neustále opakoval: jsem křesťan, doveďte mne k svému pánovi. Když byl před něho přiveden, ta krutá bestie, hledíc na zjev muže božího, ocitla se změněna v krotkého beránka. Několik dní mu sultán s velkou pozorností naslouchal, zatímco on kázal Krista jemu i jeho věrným. A louče se sultán s ním, řekl mu: modli se za mne, aby Bůh mi ráčil ukázat, která víra a nauka jsou jemu milejší.

Porovnáme-li všechny známé verze události s tím, co víme o zvicích té doby, o mírné a tolerantní povaze sultána Al-Kamila a o době určitého uvolnění napětí, ve které k setkání došlo, zdá se nám pravděpodobné, že František byl muslimy přijat, snad i bez přílišných inzultací. Byl totiž neozbrojen a natolik pohublý a špinavý, že mohl být pokládán za blázna. A islám sdílel s tradičním křesťanstvím určitou úctu k bláznům. Ale Františkův vzhled byl i vzhledem askety, mudrce, kterým skutečně byl. Je tedy možno pokládat za pravděpodobné, a všechny prameny se na tom shodují, že mu sultán skutečně poskytl audienci a že jakmile ho jednou přijal ve svém stanu, choval se k němu tak, jak to islám pro chování k hostu předepisuje. Poskytl mu svou ochranu, vlídně ho vyslechl, nabídl mu jídlo a dary. Již v Akonu a pak i v křesťanském táboře si František, který toho o islámu mnoho nevěděl, doplnil své informace. Kromě toho, že mu vysvětlili, že se muslim cítí uražen, nejsou-li přijaty jeho dary, řekli mu něco i o prorokově víře. Něco odlišného od hloupostí, které hlasatelé křížové výpravy předkládali lidu. Možná mu vyprávěli o Bohu stvořiteli, jediném pánu, čistém duchu, vševědoucím a všemohoucím a nekonečně dobrém, o Bohu Abrahamově, kterého islám sdílí s židy a křesťany. Možná mu řekli i o Ježíšovi, kterého islám nazývá Mesiáš a kterého pokládá za největšího z proroků po Mohamedovi a o Marii, kterou muslimové vroucně uctívají. Možná právě o tom, co věřící spojuje a ne o tom, co je dělí, se mohlo hovořit tehdy na podzim roku 1219 v sultánově stanu v bažinatých vodách Nilské delty. Jestliže sultán se Františkovi líbil, už méně se mu museli líbit křižáci. Opustili je hned po dobytí města Damieta, roztrpčen tím, co předváděli lidé, kteří složili slib poutníků a nesli na rameni znamení kříže. Kromě toho bylo třeba upravit přítomnost minoritů ve svaté zemi. A nakonec zde již mohlo být znepokojení nad tím, co se mezi tím dost možná odehrálo uvnitř řádu v Itálii. Navíc vyplout později než v listopadu mohlo být riskantní. František tedy hned začátkem měsíce zamířil zpět do Akonu a vydal se na zpáteční cestu. Františkova touha vidět místa spojená s Kristovým životem se nesplnila. V době křížové výpravy byly poutě a obchodní cesty do sultánovy země zakázány. Navíc se Jeruzalém právě v těch měsících zotavoval z myšlenky, že bude opět odevzdán křesťanům. A tamní muslimové nebyli právě naladěni přijmout návštěvu křesťanských poutníků. František ke své velké lítosti Jeruzalém neviděl.

0: Uvnitř řádu se zatím začaly projevovat dvě tendence. Z jedné strany sílilo volání po přesnějších pravidlech, než bylo o něch pár slov napsaných v letech 1209 až 10, která papež Innocens ústně schválil. Na druhé straně tu byla touha některých bratří soupeřit s tradičními řeholními řády, vést svatější, dokonalejší, možná i tvrdší život, ale v podstatě život založený na zásadách, jimiž se tyto řády řídily, ne na praktikování evangelia. Tak se na kapitule konané v září 1219 dva vikáři, které ostatně vybral sám František, podporovaní několika dalšími význačnými členy řádu, rozhodli zavést řadu omezení týkajících se jídla, založených na zdrženlivosti a půstu vycházejících z tradičních modelů. Nebezpečí bylo zřejmé. Především asketický rigorismus s rizikem duchovní pýchy, které sebou přinášel, a dále stupňování požadavků klášterního typu, které by nutně skončilo v konfliktu s modelem, jenž zavedl František v době, kdy opustil poustevnickou cestu. Tedy s životem žitým ze dne na den v plné připravenosti plnit plány prozřetelnosti, v radostném odevzdání se její vůli. Papežské dokumenty týkající se minoritů, vydané v té době, jsou jasným důkazem toho, že ze zmatků a bouřlivého kvašení, které zachvátili Františkovi stoupence již před jeho odjezdem do Orientu a ještě zesílili během jeho pobytu tam, vyvodila římská kurie závěr, že je třeba řád přetvořit v souladu s existující řeholní tradicí. Především z těchto důvodů vydal papež Honorius bulu, která nařizovala noviciát, tedy zkušební období v délce jednoho roku pro všechny, kdo se chtěli stát minority. Od té doby bylo zcela zakázáno, aby byl přijat do řádu někdo, kdo předtím neprošel noviciátem, a tomu, kdo do řádu jednou vstoupil a odvážil se z něho vystoupit, bylo zakázáno vstoupit do něho znovu. Dále se zakazovalo toulat se z místa na místo bez jakékoliv autority v minorické kutně. Všechny tyto příkazy a zákazy svědčí o nedostatku přehlednosti a pořádku, který v té době panoval v řadách více či méně disciplinovaných stoupenců muže z Asízy a všech těch, kteří jeho jménem, oblečením a jeho příkladem zakrývali nejrůznější podivnosti. I František si těchto skutečností byl vědom. Proto sám požádal papeže o kardinála, který by působil jako protektor řádu a který by plnil úlohu jakéhosi prostředníka, na něhož by bylo možno se obracet v těch nejchoulostivějších situacích. Šlo o určitý kompromis, ke kterému se František cítil být nucen, ať již proto, že se záležitosti řádu postupem času značně zkomplikovaly a že pobyt v zámoří zasadil těžkou ránu jeho již tak dost chatrnému zdraví, anebo proto, že už bylo prakticky nevyhnutelné dát řádu písemnou řeholi a tomu chtěl věnovat co nejvíce času i energie. Františkovi byl přidělen Ugolino z Ostie. Přijetí Ugolina za prostředníka a ochránce znamenalo pro Františka z hlediska problémů, k jejichž řešení hodlal přispět, rozhodující krok. František se pochopitelně nemohl zbavit své prestiže, své autority zakladatele. Mohl se však vzdát funkce generála řádu a to také učinil. Scéna, která se odehrála na kapitule v San Michele roku 1220, se měla stát jednou z těch, na které se nezapomíná. Několik dní bylo v platnosti nařízení o noviciátu. Otec zakladatel byl přítomen a očekávalo se od něho rozhodující slovo. O vztahu k papežské kurii a k církvi jako celku ve světle nové úlohy kardinála Ugolina, o řeholi, jejíž nezbytnost se rýsovala, o křížové výpravě a o svaté zemi. František povstal, aby promluvil. Pohovořil krátce o svém špatném zdravotním stavu a řekl, že od té chvíle je pro ně jako mrtev. Poté ukázal na Petra Katányho a prohlásil, že on je pro ně nyní Františkem, jehože mají poslouchat. A pak, zatímco shromáždění propuklo v pláč, František poklekl před svým starým druhem. Situace, která takto vznikla, však nebyla jasná ani jednoduchá. Ať František chtěl nebo nechtěl, zůstával stále vůdcem řádu. Ostatní si toho byli dobře vědomi, věděli, že je nadále vzorem, příkladem, mírou, kterou každý z bratří měřil upřímnost své volby. Dokud František žil, stáli v čele řádu pouze zástupci. A přece se nedalo nic jiného dělat. František, který se vzdává praktického vedení řádu a prohlašuje se za mrtvého pro své bratry, není pro své bratry vůbec poraženým. On neutíká před obtížemi, protože by je nezvládal, ani se jim nevyhýbá kvůli tomu, že by byl zklamán bratry, kteří ho nepochopili či přímo zradili, a církví, která mu chtěla vnutit svůj dohled. Naopak, František ze sebe setřásá břímě, které na sebe vzít nechtěl, které pro sebe nepožadoval a které by ho rozptylovalo nebo nutilo ke kompromisům. František chce zůstat sám sebou. Kdyby to neučinil, nemohl by už být vzorem a příkladem pro druhé. Dobře věděl, že řád by mohl být poslušným nástrojem v jeho rukou. Stačilo by mu říct důrazně cokoliv a nikdo by se mu neodvážil odporovat. Několik málo slov a gest a stal by se z něho despota. Právě v tom ale viděl hluboké popření svých prvotních úmyslů a snad i ďábelskou léčku. Příkladem a vzorem mohl být docela dobře pro malou komunitu v Rivotortu nebo v Porciunkule, s nimiž byl ve stálém přímém kontaktu. Ale tady, pro ten obrovský počet mužů oblečených do jeho kutny, mohlo jich být kolem 3000 rozptýlených po Evropě a po svaté zemi, by se stal jakousi modlou, kterou bylo třeba uctívat. A kdyby dodržoval pravomoci generálního představeného, stal by se katem svých bratří, protože vláda takového typu a za takových okolností by se nedala vykonávat bez určité tvrdosti. Ostatně toto nebylo jeho povolání. On nikdy nechtěl zakládat nějaký řád. Zakladatelé řádů dobře vědí, že jejich život, vykonávání jejich úřadu, spočívá v přikazování druhým, v organizování, předvídání, rušení, znovu zavádění, trestání. To, co chtěl František, byl každodenní pokorný život podle evangelia, podmíněný pouze poslušností vůči představeným. Kdyby tuto cestu opustil a vydal se cestou vládce nad lidmi, přestal by být jejich vzorem. Z knihy Franka Cardiniho František z Assisi připravila Blanka Kostřicová. Překlad Vítězslav Pavlík. Dramaturgie Alena Blažijovská. V režii Radima Nejedlého četl Michal Bumbálek. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Zítra začnou komunální a senátní volby. Prezident republiky dál trvá na tom, že volit nebude. Počet obětí ruského útoku na ukrajinské město Priluky stoupl na 20. Judistka Renata Zachová vybojovala bronz na mistrovství světa ve váze do 63 kg. Dnes bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravě až na 25 stupňů. Je čtvrtek 8. října, hlavní zprávy a Martě Matějka.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Úřady přijaly ve středu poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila také lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit.
3: Změny na kandidátkách volební úřady oznámí písemně přímo ve volebních místnostech, aby případné hlasy pro kandidáty nepropadly. Hlasovací lístky totiž už byly všem voličům rozeslané v minulých dnech. Prezident Petr Pavel podle Pražského hradu dál trvá na tom, že letos kvůli soukromé cestě v komunálních volbách hlasovat nebude. Kritizují ho za to zástupci vlády i opozice. Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová. Stát podle ní lidem neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku, i když termín voleb do zastupitelstev tentokrát pevně stanovil zákonem. Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Radnice ve Špindlerově Mlýně dostává další žádosti o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, tvrdí, že jde o účelovou snahu ovlivnit výsledky nadcházejících voleb a chce kvůli tomu podat trestní oznámení.
4: Teďka samozřejmě těch žádostí ještě ve dnešní den přibylo, lidé volají, chtějí se přihlašovat.
5: Potvrzuje zájem nezávislý starosta Martin Jandura, který celou situaci považuje za účelovou a bere ji jako snahu ovlivnit volby.
4: Je tady spoustu zájmových a vlivových skupin, jsou tady miliardové projekty, jsou tady změny územního plánu, jsme v přímé komunikaci s ministerstvem vnitra, ladíme to s právním týmem a určité páky na to jsou.
5: Do 15 členného zastupitelstva kandiduje celkem 7 uskupení, což v tomto horském městě roky nebylo. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
2: V souvislosti s volbami pracují úřady na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně je vyřadili z provozu. Opatření zavádějí také mobilní operátoři, říká za T-Mobile mluvčí Patricie Šedivá.
6: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení.

0: upřesnil, že mezi oběťmi je 5 malých dětí. Zabíjení dětí, takový dárek si Putin dal k narozeninám, řekl Zelenský a požádal zahraniční partnery o dodatečnou pomoc ukrajinské protivzdušné obraně a o zostření protiruských sankcí. Ruské drony večer znovu útočily na Kyjev. V bytovém domě v oboloňském obvodu zahynuli 2 lidé a 6 dalších bylo zraněno, uvedla kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
1: 19-letý muž, který ve středu v polské Ostrolence zranil v komplexu odborných škol nožem 9 lidí, měl v batohu výbušninu domácí výroby. V televizi TVN to řekl státní zástupce Darius Korneliuk. Zadržený je studentem jedné ze škol.
2: Státní prokurátor Darius Korneliuk vyzval všechny vzdělávací a osvětové instituce, aby zajistili účinnou bezpečnostní kontrolu lidí vstupujících do jejich areálu.
3: Už jsme si jistí, že pachatel vešel do školního areálu s nebezpečným předmětem, tedy s nožem. A co víc, v batohu, který také přinesl do areálu školy, se nacházela po domácku vyrobená výbušnina.
2: Řekl v televizi TVN Korneliuk. Dodal, že batoh, ze kterého se v určitou chvíli začalo kouřit, jeden z učitelů vyhodil z okna. Policie 19-letého Poláka krátce po činu zadržela. Útok je zatím vyšetřovaný jako pokus o vraždu 9 lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu skoro vyschla a zůstává v ní už jen 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltava a vodohospodáři už budou z přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
4: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se tu ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
5: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumově od malička, ale takovýhle stav to teda opravdu je ubohé.
4: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Radiožurnál.
1: Vláda ve Francii chce do konce října představit první opatření, jak zlepšit situaci na středních školách. Oznámil to premiér Sebastian Lecornu. Středoškoláci ve Francii protestují proti nedostatku učitelů nebo zanedbaným školním budovám. Na dnešek svolali další rozsáhlé protesty.
6: Francie se podle premiéra potýká s vysokým deficitem a ministerstvo školství bude příští rok jedním z mála rezortů, který dostane více peněz. Sebastian Lecornu taky řekl, že vláda skrze nově spuštěnou online platformu obdržela už 40 000 připomínek studentů. Ti požadují například změny v systému přihlášek na vysoké školy, nahrazení chybějících učitelů nebo adaptaci školních budov na klimatické změny. Třetím týdnem proto blokují střední školy, před kterými staví barikády a protestují v centrech měst. Někde protesty přerostly v potyčky s policií. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Švédská akademie dnes vyhlásí vítěze Nobelovy ceny za literaturu. Nominace mohli posílat členové literárních akademií, profesoři literatury, bývalí laureáti a předsedové spisovatelských svazů. Jméno letošního vítěze se dozvíme po 13. hodině.
7: Loni Nobelovu cenu za literaturu získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai za dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění. Mezi letošními favority se u sázkových kanceláří nejvýš objevuje jméno čínské avantgardní autorky a literární kritičky Chan Xue. V češtině od ní před 13 lety vyšel výbor povídek a esejů pod titulem Tanec temné duše. Mezi další favority se řadí i celosvětově proslulí autoři, kteří ještě Nobelovu cenu nedostali, jako je Japonec Haruki Murakami, Kanaďanka Margaret Atwoodová nebo Francouz Michel Ulebeck. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová má první medaili ze světového šampionátu. V Baku vybojovala v kategorii do 63 kg bronz, když v dramatickém zápase porazila Maďarku Krizovou v prodloužení.
8: To úplně super pocit, sice ten zápas o bronz, no, bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svoji stranu. A jak jsem říkala před tímhle turnajem, když se to povede, bude to krásný, když ne, tak ne. S medailí nebo bez, zase budu na tréninku a budem bojovat o ty svý sny, ještě je to hodně před námi.
1: Basketbalisté Slavie Praha NBK v prvním kole Ligy mistrů podlehli Albě Berlín 86-110. Nejlepším hráčem domácích byl v Pardubicích Američan.

0: Angličan Ronaldo Segu s 15 body, 2 doskoky a 8 asistencemi.
1: Omezení na dálnici D11 u sjezdů na Přelouč a následky nehody v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Přelouč stále stojí nákladní auto. Kilometr 80,5 na vjezdu k odpočívce blokuje část odbočovacího pruhu. Místo je už označené, k odpočívce se projet dá. V Praze ve Vídeňské ulici včera večer havarovalo nákladní auto s jeřábem. Nehoda je za jižní spojkou pod železničním mostem směr Kunratice. Podle policie tam bude do rána neprůjezdný levý pruh a provoz řídit světelná signalizace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Během noci se od západu přibývá oblačnosti, ochlazuje se většinou na 10 až 15 stupňů. A přes den pak bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Jaké je riziko, že by se ze Sibiře mohl šířit plicní mor? Proč Rusko odmítá světu poskytnout o incidentu podrobnější informace? Kdyby se zprávy některých ruských médií potvrdily, co by to mohlo znamenat? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je epidemiolog Roman Prymula, bývalý ministr zdravotnictví. Zdravím vás do Madridu, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Rozhovor natáčíme půl hodiny popoledni. 25. září údajně v Irkutském institutu pro boj s morem v Šelechově upustila 28-letá laborantka Daria Šipilová zkumavku z bakterií Yersinia pestis. Následně onemocněla a 2. října zemřela. Proč myslíte, že ruské úřady stále popírají, že by incident měl spojitost s její smrtí a tvrdí, že zemřela z neznámých příčin?
4: Tak ono to, co je diskutabilní, je vlastně s čím se v daném institutu pracuje, přestože v jeho názvu je, že je to institut pro vlastně jakousi prevenci morových onemocnění, ale to, že tady došlo k úmrtí po upuštění té zkumavky, tak v podstatě znamená, že tam byla poměrně masivní suspenze nějakého mikroorganismu, protože pokud se bude brát za bernou minci, že to nemusel být mor, tak to samozřejmě mohl být jiný patogen a některé ty diskuze v této oblasti vedou k tomu, že by to mohl být i nějaký virový patogen a to samozřejmě nás trochu znervozňuje. Takže pokud by to byl klasický mor, tak já si nemyslím, že by tady bylo jakékoliv nějaké velké riziko dalšího šíření, protože tuto nákazu jsme schopni poměrně efektivně izolovat, jsme ji schopni léčit a to ohnisko by velmi rychle zmizelo. Hmm.
3: Ruské úřady podle WHO identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou a nikdo prý neměl příznaky nákazy. Teď se tedy objevila nová informace, že se možná projevila nákaza u jednoho z těch zaměstnanců. Můžeme ale v něčem vůbec Rusům věřit?
4: Tak samozřejmě ta data tady bývají velmi zkreslená, objevují se hodně dlouho po daném incidentu, kdy už to nemůže ohrožovat zájmy takovéto velmoci, takže já si osobně úplně nemyslím, že by teď jakákoliv data, která se dostávají ven, byla úplně validní. Myslím si, že ty první zprávy zřejmě validní byly, protože ty nebyly kontrolované a v podstatě to bylo nějaké hnutí mysli těch lidí, které byly ve bezprostřední blízkosti a tak toto ventilovali. Teď už se domnívám, že ty zprávy jsou víceméně určitým způsobem cenzurované.
3: A jaké zájmy, které hájí Rusko, máte na mysli, není i v jejich vlastním zájmu informovat svět o tom, co se tam děje?
4: Tak pokud v tom zařízení se pracuje s nějakými patogeny a není to úplně veřejně známo, tak to je první problém. Pokud by se tam pracovalo na patogenech a realizoval by se takzvaný proliferativní výzkum, to znamená výzkum vlastně biologických prostředků, které jsou zneužitelné v nějakém válečném konfliktu, tak by to byl ještě větší problém. A to jsou samozřejmě otázky, které každá země, která by se tomuto věnovala, by chtěla nechat pod pokličkou.
3: No, v Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí. Takže proč myslíte, že tedy v tom výzkumném ústavu vůbec by se mohli původcem plicního moru, jestli o to jde, zabývat, co na ně mohou zkoumat?
4: Právě to je ta klíčová otázka, protože ta nákaza nás nějakým způsobem z celosvětového hlediska rozhodně v současné době neděsí, byť ten mor se vyskytuje endemicky v různých lokalitách, vyskytuje se v Kazachstánu, v těch stepích, vyskytuje se v Mongolsku, tam velice nedávno a možná, že v současné době probíhá malá epidemie, která je přenášena hlodavci, konkrétně sisly. A to všechno je normální běžná věc, to znamená nějaký intenzivní výzkum nedává úplně smysl, že bychom se věnovali takovémuto pro nás okrajovému patogenu a to právě vzbuzuje ty různé diskuze, co se tam vlastně děje.
3: A dá se to podle vás případně opravdu spojovat s bioterorismem?
4: Toto není otázka bioterorismu v tuto chvíli, je to spíš otázka nějakých státních aktivit v této oblasti, ale samozřejmě každá takováto látka může být spojena následně s bioterorismem, protože vidíme, že v současné době probíhá celá řada hybridních útoků a samozřejmě nikdo si nepřeje, aby docházelo i k tomuto, ale to tady skutečně spekulujeme, zatím nejsou jakékoliv podklady k tomu, abychom se ubírali tímto směrem.
3: Tak je dobré zdůraznit, že Světová zdravotnická organizace oznámila, že riziko šíření plicního moru je v Rusku nízké a vně jeho hranic minimální, ale může nás to uklidnit?
4: Pokud hovoříme o klasickém plicním moru, to znamená o tom, který tady známe dlouhá léta a staletí, tak ta informace je naprosto korektní. To znamená, tady neočekáváme to, že bychom někde se dostali do situace, že by došlo k nějakému masivnímu šíření, které by šlo nad rámec nějaké země, to znamená, určitě tady nehrozí, že by tady byla epidemie až pandemie, která by postihla jeden kontinent nebo více kontinentů. Toto jsou lokální epidemie, které tady historicky byly a které se vždy podařily zvládnout. Teď nemluvíme o středověku, kdy samozřejmě morová rána v tom klasickém slova smyslu byla jedním z nejzávažnějších onemocnění a která byla schopna v podstatě vylidnit celá města.
3: Také podle informací Evropského střediska pro prevenci a léčbu nemocí je riziko pro Evropu velmi nízké. Jak tedy stanovit hranici mezi předběžnou opatrností a šířením poplašné zprávy?
4: To je velmi těžká věc. Vidíme, že teď Američané reagují a v podstatě dávají doporučení pro své občany, aby do této oblasti určitě nejezdili a aby v případě, že se u nich vyskytne nějaké respirační onemocnění, aby to okamžitě hlásili, dávají v podstatě jakousi dobu 14 denní. To znamená, je vidět, že i oni uvažují o kratší karanténě, než vlastně byla nařízena v této oblasti a to je ta podivnost, protože pokud by to byl opravdu klasický mor, tak není důvod dělat takto dlouhou karanténu a vyvolává to spekulace a zejména ty informace, tak jak pramení z této oblasti, že tam podepisují různé dokumenty o případném šíření nějakého viru neznámého nebo že to je otázka prostě nespecifikovaného zápalu plic, tak to vyvolává určitou diskuzi a samozřejmě svět je nervózní a chce vědět, co se tam vlastně dělo.
3: Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Podstatné je ale, že se dá léčit antibiotiky.
4: Je to přesně tak. My tady máme řadu biologických prostředků, které se dají zneužít v podobě nějakých bojových prostředků. Mezi ty nejklasičtější patřila třeba otázka varioly, to znamená pravých neštovic, antraxu, který má výhodu, že se dá velmi lehce šířit do okolí v podobě spor, ale nešíří se mezi lidmi, to znamená, to je jeho handicap v uvozovkách pro to bojové zneužití, ale ten plicní mor, ten se samozřejmě šířit může a jeho smrtnost je obrovská. To znamená, ta se pohybuje někde mezi 90-95%. lety a to je obrovsky vysoké číslo.
3: V případě jeho šíření bylo by možné se bránit infekci preventivním užíváním antibiotik?
4: Tak teoreticky ano, pokud bychom očekávali, že ta infekce přijde v nějaké krátké době, bylo by ale nesmyslné preventivně brát antibiotika třeba 2 měsíce, protože pak bychom si vypěstovali rezistence a bylo by to naprosto kontraproduktivní. To znamená, tohle není cesta. Historicky se používaly různé experimentální vakcíny, zejména ve vojenských složkách, to znamená, vakcína ve své podstatě existuje, ale běžně dostupná rozhodně není.
3: V Evropské unii se plicní mor nevyskytuje vůbec. Jak jste řekl, jeho endemický výskyt byl zaznamenán v některých afrických zemích, výjimečně v Asii, Jižní Americe, ale také ve Spojených státech. Jaké má to onemocnění příznaky?
4: Tak záleží na tom, jestli půjdeme do těch klasických morových příznaků, které souvisí spíše s těmi jinými formami, než je ten plicní mor. To znamená, tyto formy, které se vyskytují vlastně po štípnutí blechou nebo případně nějaká nákaza prostřednictvím krys, tak tady dochází k tomu, že se vlastně postupně zduří uzliny, které nabírají takovou tmavou barvu a v podstatě tady hovoříme o nějakém bubonickém moru nebo dýmňovém moru a tady ta smrtnost je podstatně menší. Ale u toho plicního, o kterém tady hovoříme, tak tady to jsou klasické respirační obtíže, to znamená, ten člověk má nějaký kašel, má okamžitě velmi vysokou teplotu a postupně k němu přibývá, nebo k té teplotě přibývá dušnost a v podstatě dochází k tomu, že ten člověk má vlastně plicní tkáň, která je nevzdušná a velmi omezeně vyměňuje dýchací plyny a proto ten průběh při tom masivním množení těchto jarzínií je poměrně rychlý a ten člověk umírá třeba do 2-3 dnů a i ta inkubační doba u toho plicního moru je poměrně krátká, to znamená někde mezi 1-4 dny.
3: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s epidemiologem Romanem Prymulou. Jak si vysvětlujete, že oficiální místa vyvracejí i zprávy o přísných sanitárních opatřeních a tvrdí, že hygienická a epidemiologická situace v regionu a ve městech Irkutsk a Šelechov je v pořádku?
4: Tak nepochybně oni musí vědět, že na druhé straně světa nejsou úplně ignoranti a něco o té biologii vědí, to znamená, i z tohoto se dá usuzovat, co se tam vlastně děje. Takže ty informace, které se dostaly navenek, samozřejmě jsou svým způsobem návodné v tom, že by to nemusel být jenom mor, nebo že by to byl mor, který má nějaké odlišné parametry od toho, který známe. A to jsou samozřejmě velmi citlivé až strategické informace.
3: No, vy už jste včera v rozhovoru pro Novinky CZ připustil, že by mohlo jít o agresivnější patogen, na který by třeba nezabírala antibiotika. Z čeho tak soudíte? Z té delší inkubační doby?
4: Ne, tak to jsou samozřejmě, teď se pohybujeme v naprosté míře spekulací, vlastně. Ale když půjdeme do historie, ještě za dob studené války, než byla podepsána konvence, tak na obou stranách barikády se pracovalo v podstatě s různými biologickými agents a u nich se v podstatě sledovalo to, jestli jdou nějakým způsobem upravit, aby byly ještě nebezpečnější, než v reálu jsou. A vznikaly takzvané chimerické mikroorganismy, kdy se kombinovaly vlastnosti dvou vysoce patogenních organismů. To znamená, v podstatě diagnosticky se podařilo zjistit třeba jenom jeden z nich a ten druhý ne. A nebo se kombinoval patogen, který není nějak závažný a vlastně jeho diagnostika vedla k tomu, že nic zvláštního se neděje, ale součástí jeho genetické informace byla informace o podstatně závažnějším patogenu, který vlastně se potom podílel na tom klinickém průběhu. Takže cíl byl v podstatě vytvořit nějaký mikroorganismus, který bude obtížně detekovatelný a který bude mít vysokou smrtnost. A to, co se lišilo, to byl vlastně přístup k tomu, jestli máme takovéto mikroorganismy vytvářet, když proti nim nemáme nějakou protilátku, a nebo je můžeme vytvářet pouze tehdy, když tu protilátku máme, nebo máme nějaký mechanismus, jak se ochrání.
3: Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia Spojené státy sledují případ na Sibiři doslova hodinu od hodiny a podle posledních zpráv se do té události chce vložit i Donald Trump telefonátem s Putinem. Takže určitá ostražitost asi je na místě.
4: Přesně tak. Já si myslím, že ta situace se nedá podceňovat, protože historicky tady byla nehoda ve Sverdlovsku, která nebyla úmyslná. Tady došlo samozřejmě k tomu, že když se měnily směny, a to byl výrobní závod opravdu na Antrax, kde se vyráběly čisté spory Antraxu jako bojový biologický prostředek. A v podstatě jedna směna, která tam přišla, tak odstranila HEPA filtry, které mají zachytit spory, které se v tom výrobním procesu vlastně uvolňují, a ta druhá ten nový filtr nenainstalovala. Takže došlo k tomu, že ty antraxové spory se prášily na město a bylo tam řádově nějakých 70 úmrtí a v podstatě to byl incident, který také dlouho nebyl přiznán a v podstatě se říkalo, že tam došlo vlastně k úmrtí, protože se tam vyskytoval přírodně antrax a že to nemělo žádnou souvislost s tímto. Až někde v době tehda, jestli si pamatuju, Borise Jelcina, se ukázalo, že to opravdu byla vlastně bojová látka.
3: No ale ta současná historka je, myslím, málo uvěřitelná. Jak je pravděpodobné, že by laborantka upustila ampuly z bakterií, která ji následně mohla zabít? Při práci s tímto typem bakterií se přeci pracuje s vysokou ochranou.
4: To je pravdou, tady je určitá nedomykavost. Samozřejmě lidé dělají chyby a lidé, kteří pracují v nějakém prostředí zvlášť nebezpečných nákaz, tak někdy mohou ztratit tu jakousi primární ostražitost. Ale toto je opravdu těžko uvěřitelné, protože s plicním morem bych měl pracovat v laboratořích stupně biosafety level 4. Takže tady by opravdu ona měla být ve skafandru v podstatě, měla by mít ventilaci mimo ten skafandr, to znamená, je těžko uvěřitelné, že někdo bez ochranných prostředků nese takovouto zkumavku a to opustí.
3: Hostem 20 minut Radiožurnálu je profesor Roman Primula. Uzbekistán, Kyrgyzstán a Kazachstán přijali opatření na hranicích právě v souvislosti s rizikem zavlečení moru. Jakého druhu ta opatření mohou být?
4: Tak já si myslím, že buď tam je úplný zákaz průchodu jedinců z těchto rizikových oblastí, a nebo tam je klasický filtr, který byl uplatňován třeba v době klasického SARS, kdy se monitorovala na letištích, na nádražích a všude, kde docházelo vlastně k přechodu cizinců, teplota. A pokud byla zachycena teplota, tak ti lidé byli víceméně dáváni do karantény a sledovalo se, jestli po maximální inkubační dobu tam dojde k vývoji nějakých klinických příznaků. A je třeba říci, že to opatření, které se aplikovalo u SARS, bylo účinné a de facto ta epidemie se zastavila celosvětově právě proto, že se podařilo tyto jedince izolovat a měli jsme štěstí, že v té době neprobíhala nějaká epidemie nebo pandemie chřipky, takže většinou na těch letištích opravdu byli izolováni lidé, kteří měli SARS.
3: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch Sano řekl, že situace je komplikovaná a resort informace sleduje. Žádná opatření ale zatím nepodniká. Na co bychom se měli pro jistotu připravovat my?
4: Tak já si nemyslím, že v tuto chvíli bychom měli dělat nějakou paniku. Já věřím, že se to vysvětlí normální cestou, to znamená, v tuto chvíli nejsme naprosto nějak ohroženi, nemyslím si, že by se sem dokonce nějaký případ v tuto chvíli mohl dostat už vzhledem k různým sankčním opatřením, které tady jsou. A je třeba říci, že na rozdíl od covidu tady ty průběhy jsou poměrně dramatické. To znamená, u covidu jsme riskovali to, že s kýmkoliv se setkáme, tak se můžeme nakazit, protože ten člověk nevypadal, že by nákazu měl, mohl ji šířit kdokoliv, je očkovaný jedinec. Ale tady v podstatě ti lidé, kteří mají plicní formu, tak velice rychle mají obrovské zdravotní problémy, to znamená, pro ně není jednoduché vůbec chodit v vnějším prostoru. a proto to riziko přenosu, byť kapenkovou nákazou, v nějaké masovější míře je výrazně nižší než u patogenů, jako je třeba COVID nebo jako jsou spalničky.
3: Ruské úřady dosud oficiálně nereagovaly na opětovnou žádost Světové zdravotnické organizace o informace. Jak jsem řekl, žádá o ně také americká diplomacie. Jaký by byl běžný postup, kdyby k té události nedošlo v diktatuře?
4: Tak my jsme vlastně viděli, že podobná reakce byla na počátku covidu a v Číně v podstatě doposud nebyl zveřejněn pacient nula. Protože od toho prvního pacienta vždy zjistíte, co se tam vlastně dělo, a tato informace uvolněna nikdy nebyla. Tady je to něco podobného, to znamená, tady je snaha víceméně zatajit okolnosti, jak té nákaze došlo, kde k ní došlo, a zase se domnívám, že pokud by to byla běžná nákaza, kterou by se nakazila ta laborantka při práci v nějakém tom ohnisku na mongolských hranicích nebo v Mongolsku, tak z toho není nutné dělat jakoukoliv senzaci a myslím si, že by to nezbudilo nějaký dramatický zájem. To, že to takto zveřejněno nebylo, nebo že to vypadá jako informace, která víceméně zastírá tu pravou podstatu, tak to naopak vzbuzuje obrovské diskuze.
3: No a jaké máme podle vás šance zjistit nebo ověřit pravý stav věcí?
4: Tak prakticky nulové. My bychom museli se dostat vlastně k tomu pacientovi, který zemřel, nebo k jeho ostatkům, a v podstatě udělat diagnostiku, co bylo příčinou té nemoci, to znamená jak virologickou, tak bakteriální, a pokud by se nám podařilo vykultivovat třeba tu bakterii Yersinia pestis, která vyvolala případné onemocnění, tak bychom sekvenačně byli schopni zjistit, jestli vlastně geneticky ta bakterie nebyla nějak upravena, jestli to je běžný bacil moru a tak dále.
3: A co by znamenalo, pokud by se ukázalo, že je pravda ta zvěst o tom, že se objevil druhý případ onemocnění v tom výzkumném ústavu?
4: To ještě nemusí nic znamenat a v podstatě by to mohla být i zpráva pozitivní, že opravdu to byl plicní mor a že ta kolegyně, která se tam s někým potkala, tak vlastně přenesla tu nákazu na něj. Co do inkubační doby, to víceméně odpovídá, to znamená, byli bychom v předpokládané inkubační době, to je krátké, a nemyslím si, že tohle by byla zrovna zpráva, která by byla nějaká špatná, spíš by to deklarovalo, že opravdu to může být klasický mor a mohlo by to veřejnost uklidnit, protože ta situace by se dala poměrně dobře zvládnout.
3: A pokud by se opravdu nějaká nákaza začala od Bajkalu šířit, bylo by výhodou, že nemáme s Ruskem přímé letecké spojení?
4: Tak určitě v dnešní době ta cesta lidí z Ruské federace sem je složitá, to znamená, tady není úplně jednoduché v krátké době se dostat, takže to výhodou samozřejmě je. A samozřejmě pokud by ten člověk vyletěl hned po nákaze a dostal by se sem a byl ještě v rámci té inkubační doby, tak by mohlo dojít k tomu, že tady by se nějaký případ vyskytl, ale jak říkám, bylo by to naprosto omezené, bylo by to lokálně velmi dobře řešitelné, takže opravdu se nemusíme obávat toho, že by tady vznikala nějaká masivní epidemie nebo že by byly ohroženi výrazně občani České republiky.
3: Takže nejspíš světu čtvrtá morová pandemie nehrozí?
4: To já věřím, že ne.
3: Jsou nějaká aktuální větší rizika, která by nás měla zajímat?
4: Tak v tuto chvíli ta rizika pro Českou republiku jsou minimální. To, co je v Africe, tak samozřejmě stále pokračuje epidemie eboli, kterou se nepodařilo zatím úplně lokalizovat, takže Afrika má problém s ebolou, to se netýká příliš toho rozvojového světa. A pro nás asi největší tikající bombou je bohužel ptačí chřipka H5N1, kdy stále se obáváme toho, že dojde k té finální mutaci a ten kmen bude přenosný na člověka, nebo na člověka už přenosný je, ale bude přenosný vlastně mezilidsky. A v ten moment bychom tady měli patogen, který je samozřejmě méně smrtící než tato plicní forma moru, ale ta smrtnost je také obrovsky vysoká. To znamená, 30% znamená, že 3 z 10 by mohli zemřít, a na to se celý svět připravuje. Třeba Velká Británie má ve svých zásobách už několik milionů dávek vakcíny proti ptačí chřipce H5N1. Očekává se, že by k té mutaci mohlo dojít. Vědci tvrdí, že v podstatě ten virus už je velmi blízko a že tam stačí už jediná mutace, která by v podstatě vedla k tomu, že ten přenos mezilidský by mohl nastat.
3: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s epidemiologem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Děkuju a do Madridu přeji klidný den. Naschledanou.
4: Děkuju, naschledanou.
3: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Kopilot letu z Dubaje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok.
7: Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem.
8: S letadlem společnosti Fly Dubai hodlal havarovat do budovy letiště Ben Guriona v Tel Avivu.
9: Cestující a část posádky ho přemohli.
10: Letadlo pak muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii.
5: Únos letadla, podle prokuratury terorismus, pár minut totální drama, pak heroická záchrana všech více než 170 cestujících. Let Fly Dubai 1073, co přesně se stalo v oblacích? Ptám se Zdeňka Nováka, editora Českého rozhlasu Plus, se zaměřením na Blízký východ. Dnes je středa 7. října. Ahoj Zdeňku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi na nás udělal chvíli.
11: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
5: Zabránil indický pilot Boeingu 737 Max Smith Machar teroristickému činu podobnému tomu z 11. září 2001, teď před pár dny na tom letu Fly Dubai 1073?
11: Tak určité podobnosti tam rozhodně jsou. Já bych k tomu primárně řekl, že vlastně to, co mě napadá, ta podobnost s 11. zářím, tak je hlavně ten let 93, kde vlastně ti cestující přemohli ty atentátníky.
5: Ten, který potom říct, že spadl do Pensylvánie.
11: Přesně tak, přesně tak. Ale rozhodně podle toho, co víme teda samozřejmě, tak to vypadá, že minimálně něco podobného ten útočník, který se snažil vlastně to letadlo unést, tak minimálně něco takového zamýšlel.
5: Generální prokuratura Spojených arabských emirátů přímo mluví o teroristickém činu, právě ta prokuratura to teď vyšetřuje.
11: Je to tak, vlastně v podstatě ten emirátský generální prokurátor, tak on i to vlastně zmínil, že je to vlastně neobvyklé, že v této fázi vyšetřování o tom takhle mluví, ale opravdu otevřeně mluví o tom, že to považují za terorismus a tak to i vlastně vyšetřují.
5: To dopravní, velké dopravní letadlo mířící do Izraele s většinově teda izraelskými cestujícími na palubě měl unést první důstojník Hamam Hamami, měl nabořit do Ben Gurionova letiště v Tel Avivu, píše izraelský kanál 12. Jak to, že známe tolik detailů?
11: Tak částečně to víme z toho vyšetřování, částečně z různých jeho příspěvků na sociálních sítích, ale vlastně izraelská média se do toho samozřejmě vložila, protože v Izraeli to teď obrovské téma. A to, na čem se vlastně shodnou ty různé zdroje a ty různé linky toho vyšetřování, tak opravdu cílem bylo letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu. Objevují se různé informace, že chtěl trefit některou z těch budov nebo tu hlavní budovu toho letiště, že jeho záměrem bylo narazit do nějakého jiného letadla.
5: A jednal sám nebo byl součástí nějaké teroristické skupiny? O tom už vyšetřovatelé mluví otevřeně?
11: Teď se objevily informace o tom, že izraelští vyšetřovatelé, kteří se na tom podílejí taky na tom aktuálním vyšetřování, tak poté, co mluvili se členy posádky, tak v podstatě řekli, viděl jsem to na serveru Times of Israel, že si nemyslí, že by jednal v koordinaci s někým, rozhodně ne tedy s někým z posádky. Zároveň ale samozřejmě se víceméně od začátku spekuluje o tom, jestli náhodou do toho nebyl někdo zapojený. Je tu veřejně zmíněná domněnka amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zmínil, že se tedy myslí, že s tím je spojený Irán ve větší či menší míře. To naznačují i izraelští vládní politici, ale přiznám se, že podle toho, co jsem se díval, tak jsem nenarazil na žádnou informaci, která by naznačovala nějaké jakoby vnější zapojení. Spíš to opravdu zatím, musím to zdůraznit, že opravdu jsme v rané fázi toho vyšetřování. Tak to vypadá, že opravdu asi jednal spíš tady sám.
12: Bavíme se o tom, co se stalo 30. září na trase z Dubaje do Tel Avivu, o tom únosu letu Fly Dubai 1073. 2 hodiny byl klid, stroj letěl podle plánu a pak se to ve vzdušném prostoru Saudské Arábie stalo. The captain can be seen in this video covered in blood.
11: Podle toho, co víme, tak zhruba ve 9:45 místního času první důstojník, nebo kopilot se o něm někdy mluví, tak si u kapitána vyžádal čas na modlitbu. Kapitán Smith Machar mu ten prostor na to dal. On sám vlastně potom i v těch rozhovorech, které poskytl, tak zmínil, že to považoval za cosi normálního na Blízkém východě, že chtějí čas na modlitbu. Takže jo. On v tu chvíli vlastně opustil to svoje místo, pravděpodobně tedy pokleknul. No a jak se později ukázalo, tak víme, že v té kabině někde je sekirka, bezpečnostní sekirka. A i jakoby s její pomocí tedy na toho kapitána zautočil. Jsou vidět na sociálních sítích videa, která ukazují, že je vlastně zakrvavený. V každém případě povedlo se tomu prvnímu důstojníkovi převzít nějakým způsobem kontrolu nad tím letadlem, ale ten kapitán, ten indický kapitán Smith Machar, nějakým způsobem vlastně přežil.
12: Nějakým zázrakem přežil, on dostal ránu do hlavy, podle těch informací, které jsem taky načetl, začal křičet.
11: Začal křičet a to je vlastně asi klíčový moment toho, proč se to tomu útočníkovi nezdařilo a proč to dopadlo nakonec dobře tedy. Tak vlastně ten jeho křik i nějaké náznaky boje slyšela jedna z těch cestujících, která shodou okolností v ten moment čekala na svoji dceru, která byla na toaletě, která je hned vedle toho kokpitu nebo poblíž toho kokpitu a vlastně tohle to slyšela, řekla to svému manželovi a muži, který byl na těch předních sedadlech, oni se tedy snažili do toho nějak zasáhnout, ale tady je další rozhodující moment a to je, že vlastně my víme, po 11. září se zabezpečily ty kokpity tak, že se vlastně nedá dostat dovnitř. A tady znovu se hrál klíčovou roli ten kapitán, kterému navzdory tomu svému zranění se mu povedlo, nebo podle všeho ne na poprvé, ale povedlo se mu otevřít ty dveře zevnitř.
12: Ty velké pancéřované, neprůstřelné dveře jenom na kód, který když nemáš, tak se tam nedostaneš, tak on je otevřel zevnitř.
11: Otevřel to zevnitř, zásadní je, oni se dostali dovnitř, ti cestující, jeden z nich, podle všeho izraelský instalatér, tak měl nakoukané letecké katastrofy, takže věděl zhruba, co se děje, takže oni zároveň se snažili tedy přemoct toho prvního důstojníka a vlastně sebrat mu řízení nad tím letadlem. A během té rvačky se vlastně on začal, ten první důstojník, ten únosce, vlastně začal realizovat záložní plán. Havarovat s tím letadlem někam do pouště. Jemu došlo, že vlastně asi už to nezvládne doletět až do toho Tel Avivu, protože pořád byli na hranici mezi Saudskou Arábií a Jordánskem.
12: Takže poslal to letadlo k zemi.
11: V podstatě střemhlav, bylo to nějakých 40 stupňů, což je vlastně poměrně ostrý úhel. To letadlo v podstatě letělo potom na hranici svých možností a vlastně důležité je, že ono během několika desítek sekund kleslo z nějaké výšky 10 kilometrů zhruba do něco přes 5000 metrů, takže vlastně to letadlo začalo velice prudce klesat. V tu chvíli se do toho snažili zapojit i další cestující a právě ten instalatér Yanif Hayoun, tak on vlastně to letadlo navedl tak, aby začalo stoupat, aby znovu nabíralo výšku. A to je ten moment, kdy určitě víme, že tam vlastně do toho kokpitu se dostali dva další muži. Jejichž identitu na rozdíl od všech těch ostatních vlastně neznáme. To letadlo definitivně vlastně stabilizovali. A teď, aby jsme si to představili, tak v tom kokpitu vlastně asi v ten moment byli čtyři Izraelci, kteří přemohli toho prvního důstojníka, toho únosce, ten kapitán, kterého vlastně taky dali stranou. Jeden z těch Izraelců ho ošetřoval, byl to zubař, poskytl mu nějakou první pomoc, zachránil ho, všude tam bylo spoustu krve. A ti dva muži vlastně se chopili řízení, vyklidili ten kokpit a vlastně se tam zamkli. Potom jeden z těch dalších cestujících, který do toho boje vlastně nebyl zapojený, tak on to popisoval tak, že vlastně oni se sami báli, že i potom je vlastně mohli ti dva někam unést, ale to, co víme, je, že se to nestalo.
12: Ono se ukázalo, že to je záložní posádka, která ano, na tomhle byla. Co tam dělala?
11: Ty aerolinky Fly Dubai to podávají tak, že to měla být záložní posádka, která měla s tím letadlem letět zpátky z Tel Avivu zase do Dubaje.
12: Mm-hmm. A tyhle ti dva muži, kteří se teda chopili řízení, tak měli navést letadlo v klidu na přestání v Tel Avivu, což ale nakonec jim nebylo umožněno, protože oni vysílali, to se tak dělá, samozřejmě standardně nouzové signály, mimo jiné ten signál 7500, který hlásí únos.
11: Je to tak, oni vlastně nejdřív byl vyslán signál 7700, což byl vlastně ten prvotní alarm a potom právě oni přesně, jak říkáš, vydali ten druhý kód, což byl únos. V tu chvíli se zalarmovalo izraelské vojenské letectvo, to letadlo bylo pořád pod saudským letovým provozem, tak ho vlastně navedli do Saudské Arábie, do letiště v Tabuku, což je na severozápadě Saudské Arábie, řekněme nejbližší asi letiště k Izraeli a k Jordánsku, a tam vlastně další asi hodinu to letadlo letělo. Ten let byl, píše se o tom, že to bylo relativně stabilizované, ale určité výkyvy tam byly, protože to letadlo během toho divokého manévrování, které jsme tady snad nějak popsali, tak během toho divokého manévrování se snad ulomil kus ocasu. Takže
12: myslím, bylo směrovka, že byl, částečně bylo poškozený.
11: Přesně tak, takže vlastně s tím určitě bylo složitější manévrovat, nicméně těm záložním pilotům se tady povedlo to letadlo navést do toho saudsko-arabského Tabuku a tam vlastně si všichni mohli konečně oddychnout a byli zachráněni.
12: Kapitán je ve stabilizovaném stavu v nemocnici.
13: Namaste.
12: Protože je indické národnosti, tak s ním už přes videohovor stihl mluvit indický premiér Modi a označil ho za národního hrdinu. Mačar v rozhovoru říkal, že si po útoku sekerou sám k sobě řekl, co když už nevstanu z té země a nepomůžu nikomu, ale nemohl jsem nechat nikoho umřít.
11: Vlastně ten kapitán byl jediný, kdo z toho vyšel s nějakým zraněním. Všichni ostatní vlastně byli nakonec v pořádku. Pro ty pasažéry poté vlastně přiletělo letadlo z Izraele. Bylo tam několika hodinové jednání právě mezi saudskými a izraelskými úřady, ale dopadlo to tak, že tedy pro ty pasažéry doletělo letadlo, dopravilo je do Izraele a kapitán a ten první důstojník, ten únosce, vlastně byli posléze byli dopraveni do Spojených arabských emirátů, ten kapitán na ošetření a ten únosce kvůli vyšetřování.
12: Mm-hmm. To vyšetřování teď vedou Spojené arabské emiráty. Už zjistili, co byla, nebo jaká byla přesně motivace toho útočníka, toho únosce? Proč vůbec chtěl udělat to, co plánoval udělat?
11: To je ta zásadní otázka samozřejmě, na kterou čekají všichni ti vyšetřovatelé, nutno říct, Spojené arabské emiráty to vyšetřování vedou, ale do toho vyšetřování jsou zapojení i Izrael, konkrétně tajná služba Mossad, zároveň izraelští letečtí důstojníci, kvůli tomu, že vlastně to letadlo bylo vyrobené ve Spojených státech, tak i americké vlastně bezpečnostní a letecké složky a zároveň Saudská Arábie a vlastně zpravodajské služby z Ománu. Té motivaci. Oni procházeli například, nebo objevil se účet z LinkedInu toho prvního důstojníka, který uváděl primárně jeho pracovní minulost, ale byla tam i dvě videa, z nichž na tom prvním vlastně byla mimo jiné fotka Emana Zaváhiriho, tedy někdejšího šéfa Al-Kaidy, nástupce Usámy bin Ládina. Pak tam byla ještě fotka dalšího islamistického radikála, který podnikl sebevražedný atentát v Afghánistánu a zabil při něm mimo jiné i agenty CIA. Potom se prověřovaly vlastně jeho účty na dalších sociálních sítích a samozřejmě zjišťují se další vyšetřovatelé, zjišťují ještě další informace o jeho rodině a podobně. A co o něm vlastně víme je, že je to silně nábožensky založený člověk, 29letý, je to vlastně syn ománského otce a syrské matky, který se narodil v Emirátech, vyrůstal v Emirátech nebo několik let tam žil, studoval mimo jiné v Austrálii a ví se o tom, že byl silně nábožensky založený, byl misogynní, ten jeho psychologický profil víceméně odpovídal těm jiným útočníkům, o kterých víme z, jak nejen z islámského světa, ale vlastně i z těch našich podmínek.
12: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přímo mluví o tom, že Hamámího indoktrinovali radikální islamisté. Což se mimochodem teď právě vyšetřuje třeba i na Novém Zélandě a v Austrálii, kde studoval, jestli tam k tomu mohlo teda dojít nebo ne.
11: Přesně, tam to prověřují, nicméně spousta těchto lidí k těmhle myšlenkám vlastně dost často, dalo by se říct, dojde tak nějak sama skrze internet. To, že vlastně Netanyahu zmiňuje tu indoktrinaci tím radikálním islamismem, to v tuhle chvíli vyloučit nemůžeme, ale žádné nějaké ty vnější vlivy, že by ho někdo vysloveně lapil do nějaké sítě, tak to právě v tuhle chvíli, a musím to zdůraznit, v tuhle chvíli, proto ty důkazy nemáme. To, že ty sklony tam byly, to je na druhou stranu mimo jakoukoliv pochybnost.
12: Americká CNN se taky podivuje nad tím, že letadlo mířící do Izraele, s většinově teda izraelskými cestujícími, kopilotoval muž s ománským občanství. Přitom teda s Ománem nemá Izrael diplomatické vztahy. To znamená, to Tel Aviv vynucuje běžně?
11: Podle všeho Izrael má dohody, uzavírá dohody, ať už s těmi aerolinkami, které lítají do Izraele, nebo s těmi zeměmi, odkud se do Izraele lítá. A je to tak, že vlastně Izrael požaduje, aby ti členové posádky na těch letech do Izraele nepocházeli ze zemí nebo neměli občanství zemí, se kterými Izrael nemá diplomatické vztahy, což se vztahuje právě i na Omán. A musím říct, že tohle je jedna z informací, které rozhodně zajímají izraelská média, jak se něco takového mohlo stát. Protože ten pilot několikrát do Izraele letěl. Víme o tom, že vlastně už v červnu, pravděpodobně i v červenci, do Izraele letěl tenhle člověk, který tady má ománské občanství.
12: On taky v minulosti létal pro ománské aerolinky.
11: No, oni na jeho radikální sklony přišli, oni ho vyřadili vlastně z toho palubního personálu, byl zařazen do toho personálu pozemního, tuším, že to byla nějaká kancelářská pozice, potom v těch aerolinkách skončil. Problém je v tom, že vlastně ty ománské aerolinky tyhle informace o těch jeho radikálních sklonech, na které přišli, tak to nikam dál vlastně neposlali. Mm-hmm. On poté pracoval pro marocké aerolinky, to bylo někdy na konci roku 2025 a na začátku letošního roku i tam skončil. No a každopádně on podle těch informací, co máme z vyšetřování, tak když si vybíral potom ty další aerolinky, tak už si je vybíral právě s tím vědomím, aby to byly aerolinky, které létají do Izraele. Takže minimálně na začátku tohoto roku už nějaký takovýhle útok nebo něco takového rozhodně plánoval.
12: Samozřejmě to může být teďka velký reputační problém pro společnost Fly Dubai. A ty už si říkal taky, že v Izraeli je to velké téma, oni tam budou volby. A samozřejmě tam byli ti izraelští pasažéři a to letadlo mířilo na Tel Aviv.
11: Pro Izrael je to naprosto zásadní, téma. Nebo jedno ze zásadních témat. Zároveň přesně, jak říkáš, ono to vstupuje do té předvolební kampaně jen pár týdnů před těmi volbami a vlastně teď je to v izraelských médiích, nebo v tom uplynulém týdnu to bylo jednoznačně téma číslo jedna. Řeší to vlastně všichni, řeší to samozřejmě premiér Netanyahu, on všechny ty cestující, kteří se zapojili do toho boje na té palubě, tak všechny si je pozval. On, i izraelská média, vlastně všichni mluví o jejich hrdinství, vyzvihují to, jak vlastně zachránili sebe i všechny ostatní, jak se chovali prostě nesobecky, hrdinsky, v půdu sebezáchovy, chránili vlastně sebe i ostatní Izraelce. Na druhou stranu izraelská opozice poukazuje na to a kritizuje premiéra Netanyahu, že on to vlastně zneužívá ve svůj prospěch. Mimochodem podobný argument používají i třeba úřady ve Spojených arabských emirátech, které obvinují Izrael z toho, nebo respektive izraelskou vládu, vládní politiky, že to využívají ve svůj prospěch ve volbách. Na druhou stranu ta opozice izraelská poukazuje ještě na další věci. Jsou tam prostě zjevná selhání na straně těch izraelských bezpečnostních složek nebo bezpečnostního aparátu nebo úřadů i politických, protože vlastně z toho, co se stalo, se teď obvinují vzájemně Shin Bet na jedné straně a izraelské ministerstvo dopravy. Dokonce se objevila informace, že Izraelci ani neměli seznam těch cestujících, což si upřímně řečeno nedokážu představit, že by Izrael pustil na Ben Gurionovo letiště nebo směrem na Ben Gurionovo letiště stroj, o jehož posádce by nevěděli, kdo jsou členové té posádky.
12: No, nejde o první případ, kdy pilot nebo kopilot převzal řízení. Asi ten nejznámější byl let Germanwings 9525 v roce 2015, při kterém se kopilot zamkl v kokpitu a pak s letadlem naboural do horského masivu v Alpách. Teďka se objevují samozřejmě i otázky týkající se přísnějších bezpečnostních opatření do budoucna na těch letadlech. Nejenom ty pancéřované nepropustné dveře, ale i to, jak řešit, když to nebezpečí nepřichází z trupu letadla nebo z toho prostoru pro pasažéry, ale přímo z toho kokpitu jako takového. Tomu únosci teď hrozí co? Až trest smrti?
11: Vlastně úřady ve Spojených arabských emirátech vlastně deklarovali, že přesně tohle to je ten případ, za který hrozí trest smrti. Samozřejmě říkají současně, že jsme teprve na začátku toho vyšetřování, že se to musí důkladně vyšetřit. Nicméně ten trest smrti tomu únosci hrozí jednoznačně.
12: Dobrá, tak jo. Tak díky, Zdendo, že jsi sledoval ten příběh, že jsi přišel do Vinohradské 12 ho odvyprávět.
11: Rádo se stalo, díky za pozvání.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou Zdeněk Novák, editor Českého rozhlasu Plus a někdejší dlouholetý člen zahraniční redakce Českého rozhlasu se zaměřením na Blízký východ. Odvyprávěl příběh únosu a záchrany letu Fly Dubai 1073. V pátek a v sobotu jsou komunální a senátní volby. My budeme mimořádně už v neděli analyzovat, jak dopadly. Nezapomeňte si nás pustit a na volby se pak dostane určitě i v pondělní epizodě. Pokud budete chtít aktuální a živé informace už v sobotu při sčítání výsledků, tak kolegové z vysílání chystají jako vždy speciální volební maraton a není nic snazšího, než si je naladit. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
13: Široký úsměv, tmavé vlasy, zvonivý hlas a také velká kuráž jsou charakteristické pro Boženu Laglerovou, první rakousko-uherskou a později také první československou pilotku a 13. ženu na světě, která měla pilotní průkaz. Narodila se 11. prosince roku 1886 na Královských Vinohradech v Praze.
14: Pocházela z klasické úřednické rodiny, jejíž jednotliví členové a generace se postupně vypracovali z úředníků panství. V současné době by se dala označit ta rodina jako vyšší střední třída.
13: Vysvětluje historik a publicista Michal Plavec. Že se z ní stane pilotka, by ale v dětství hádal málo kdo, protože vystudovala operní zpěv na konzervatoři a dostala angažmá jako solistka ve Vinohradském divadle. Nemocné hlasivky ale nakonec nasměrovaly jinam. Respektive jinam ji pomohl nasměrovat její švagr Václav Felix, profesor ČVUT a nadšený aviatik. A tak se Božena v roce 1911 stává první studentkou Gradeho pilotní školy.
14: Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
13: Zkouška ale nedopadla dobře.
14: Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčovalo tomu, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, jak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
13: Navzdory hrůzně vypadajícímu pádu i tomu, že pak několik měsíců strávila doslova zasádrovaná, se ale svého snu nevzdala. Zkoušku nakonec úspěšně složila ještě téhož roku 27. září a stala se první pilotkou v tehdejším Rakousku-Uhersku. A nezůstalo jen u toho. Za 14 dnů na to už si vezla stříbrnou trofej z Hanoveru. Letadla typu Grade, která uměla Božena pilotovat, ale byla příliš pomalá na to, aby s nimi mohla uspět v nějaké letecké soutěži, kde rozhodovala rychlost. Proto byla odkázána na exhibice. Létala v Evropě i v Zámoří. Po jí nezaviněné letecké nehodě v Dominikánské republice, ale musela se svým kolegou letcem odplout do Ameriky. A zase trochu navzdory všem a všemu.
14: Ona říkala sama sobě, určitě se prosadím ve Spojených státech amerických, a sama potom přiznávala, že ji od toho její blízcí zrazovali. Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že zaprvé už byl podzim, zima, takže se příliš nelétalo. Vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době, takže i když oni měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění. Živila se tam různě, psala do krajinských novin, zároveň dělala švadlenu, zároveň se živila i jako kuchařka, prostě dělala úplně všechno, co mohla.
13: Nic z toho ale Boženu neuživilo, takže se přece jenom vrátila domů. Bylo jí 28 let a v Evropě zuřila světová válka. A Božena nechtěla stát stranou. Opakovaně se jako pilotka hlásila do armády. Opakovaně byla odmítnuta. Po vzniku Československa se ale opět dostává na výsluní. Jako první česká pilotka je zvána na nejrůznější akce, vyjmenovává historik a publicista Michal Plavec.
14: Skutečně již od začátku od toho roku 1919 začala být postupně zvána na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
13: Sama už se do letadla neposadila, protože na obloze začaly dominovat stroje, které už pilotovat neuměla. Kromě propagace letectví se vrátila i ke zpěvu jako lektorka ve své malé soukromé pěvecké škole. Božena Laglerová, první československá pilotka, zemřela 8. října 1941.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ukrajina po nočních ruských útocích hlásí nejméně 28 mrtvých. Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Novým lyžařským trenérem Ledecké je Rakušan Pichler. A dnes bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 28 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Prilulky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 20 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už více než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi. Vláda v druhé půlce října projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armádu bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu víc zapojit.
15: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
0: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou třeba s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neščivery hrozí hlavně takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
16: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
0: Volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a v sobotu. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, vyhlásila ho krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla brané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. A podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
17: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
0: Basketbalisté Slávie v prvním kole Ligy mistrů podlehli v Pardubicích Albě Berlín 86-110. Tým, který vznikl sloučením Slávie s Nymburkem, ve většině zápasu dotahoval bodovou ztrátu. Ester Ledeckou bude v nové

0: opportunity to name what people in power would prefer not to see. A moral person, she said, cannot simply retreat into the role of an observer. Reading itself is a defense against manipulation, because people who read are harder to deceive. That led to another central theme of the speech, the political power of language. Denemarková described freedom of expression as a battlefield and warned that defending free speech doesn't mean treating truth and lies as equivalent.
1: In today's global information and communication system, the struggle for the power of words is also a struggle for global power. Freedom of expression is now a battlefield. Lies are violence. Words are weapons. Freedom of speech means defending truthful words and substantiated facts, not cultivating lies.
0: But the speech ultimately returned to hope and to literature itself.
1: Even when the whole world is silent, or today is shouting and bellowing, a single voice of genuine literature written by human beings can possess enormous power and strength. Literature can keep us afloat. That is why literature is so important.
0: Radka Denemarková ended where she had begun. She returned one last time to Shakespeare's impossible geography. There is ultimately only one border, Denemarková said, the border between one human being and another. Bohemia lies by the sea, and, she concluded, we absolutely must carry on.
2: That report by Vít Pohanka, that's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz. Thanks for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Dobrý den. O pozornost se jako každý všední den uchází rozhovor o všem důležitém kolem nás. Pozvání přijal Josef Fuchma, publicista, editor webu ČT Art. Já vás vítám. Dobrý den, Josef.
5: Dobrý den.
4: Věnovat se budeme zejména české prezentaci na frankfurtském knižním veletrhu a také pískotu na ministra Otto Klempíře, návrhu nové státní kulturní politiky či hledání nového ředitele nebo ředitelky Národní galerie a jejím problémům. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Jak to vidí?
4: Ve Frankfurtu nad Mohanem začal včera 78. ročník knižního veletrhu. Čestným hostem největší akce tohoto druhu na světě je letos Česko. Naši prezentaci organizuje Moravská zemská knihovna. Na včerejším slavnostním zahájení promluvili ministr kultury České republiky Otto Klempíř i prozajíčka Radka Denemarková. Zatímco proslov ministra provázel pískot z publika, několikrát se ozvaly výkřiky jako fuj nebo hanba. Zmiňovali také spolupráci s STB. Paní Denemarková za svůj projev v němčině sklidila potlesk. Řekla v něm mimo jiné, cituji, ministři kultury, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí, ale literatura zůstává, tolik citace. Co říkáte takhle turbulentnímu zahájení?
5: Dalo se to čekat. Radka Denemarková je autorka, která se nejen svým dílem, ale i svými veřejnými projevy prostě vztahuje ke společnosti, k současnému světu, k politice. Takže alespoň pro mě její projev nebyl žádným překvapením. Včera mimochodem ten projev v češtině jsem viděl kompletně přetištěn například na novinkách.cz, tam je plně k dispozici. Co se týče ministra kultury Otto Klempíře, tam byla otázka, jestli tam prostě dorazí, respektive jestli tam promluví, protože to u něho není úplně samozřejmostí, on se těch kulturních akcí, různých zahájení nezúčastňuje úplně pravidelně, ale frankfurtská akce je něco, co prostě ministr kultury za současné situace nemůže pominout.
4: Jinak Radka Denemarková ve svém projevu, mimochodem v němčině, ona patří, myslím, pokud se nepletu, mezi vůbec v německy mluvícím prostředí,
5: ano,
4: mezi naše nejznámější.
5: S Jaroslavem Rudišem je asi momentálně jaksi na německém, ona je také vystudovaná germanistka, takže ona v tomhletom, jak si je, má určitý pouvoir se plně etablovat na německé kulturní scéně.
4: V tom projevu také zmínila, opět cituji, že v české vládě sedí dva bývalí spolupracovníci komunistické státní bezpečnosti. Patří to na zahajovací ceremoniál? Vlastně takový vhled do domácí české politiky?
5: No, já takhle, jestli to patří nebo nepatří. Určitě to patří ke stylu Radky Denemarkové a patří to asi k té vyhrocené situaci, která na domácí scéně, a tu situaci ona vnesla dneska na tu mezinárodní scénu, která tady je. No, je to prostě obraz současné situace.
4: Tak ještě do třetice a naposledy citace z toho proslovu, který vlastně i ukazuje to smýšlení paní Denemarkové. Už má plné zuby, cituji, jak poslední dobou poslouchá stále dokola, je třeba oddělovat politiku a literaturu. Všechno je politika. Otázka dneška je jednoduchá. Otevřená demokracie nebo uzavřená společnost. I to zaznělo na tom zahajovacím ceremoniálu. Tak pojďme možná k významu samotné akce. Ten veletrh se dnes otevírá pro odbornou veřejnost. Od pátku se program zaměří už na běžné návštěvníky, tak říkajíc, chce potrvat do nedělního večera. Českou republiku prezentuje 75 autorů, více než 120 německých překladů, českých knih, 40 vydavatelství. Jak hodnotíte právě to zastoupení tuzemské literatury? Prezentujeme se pod heslem Země na pobřeží. Odkazuje na zimní pohádku od Williama Shakespeara.
5: Ano, jakože jsme součástí nějakého širšího proudu, nebo vlastně, že nejsme ta uzavřená kotlina, ale že jsme nějaký otevřený prostor, tak samozřejmě ten hlavní host vždycky je pro tu danou zemi mimořádnou šancí se jaksi ukázat na tom zejména německy mluvícím knižním trhu nebo v té německé jazykové oblasti. A to ukazuje také to množství překladů, které jsou samozřejmě byly i podpořeny českým státem, které na německý trh v letošním roce dorazily. Jiná věc je, jakou ta konkrétní díla budou mít rezonanci, ale to v tuhletu chvíli je předčasné říkat. Každopádně je dobré, že se česká literatura prezentuje něčím, co je teď živé. Jsou to autoři, kteří teď rezonují v České republice, ale někteří můžou se uplatnit i, myslím, na mezinárodní scéně. Čiže totiž to není pořád jenom ten zlatý fond české literatury 20. století, Kundera, Hrabal, Hašek, Kafka, kterého teda Radka Denemarková to hned na začátku svého projevu vzpomenula, ale že jsou tady noví, mladí autoři, kteří třeba a autorky ve valné míře, kteří můžou přinést nějaký i díky téhleté akci můžou být slyšeni prostě nejenom tady v rámci našeho malého českého trhu.
4: Jak byste charakterizoval, pokud vidíte nějaký trend nebo něco typického, co se týče soudobé literatury česká?
5: No tak já jsem to teďko tady vlastně letmo zmínil. Ten trend posledních, řekněme, 15-20 let je evidentní. Je to nástup autorek v míře, která byla pro českou literaturu třeba ještě v 80. ale dokonce i v 90. letech jako vlastně nemyslitelná. Ale ono se to netýká jenom samozřejmě literatury. Když se podíváte na výtvarnou scénu, tak tam ten trend je obdobný. Stále více se prosazují filmařky, divadelní režisérky. Tenhle ten trend jde napříč celou kulturou a uměním a literatura v tom není žádnou výjimkou, naopak.
4: Co se týče frankfurtského knižního veletrhu, tak v čem by byl ideálně ten nejlepší přínos pro Česko jako zemi?
5: No, nejlepší přínos pro Česko jako zemi by byl ten, že ti autoři někteří a autorky, znovu to musím zdůraznit, že by o nich se Německo, potažmo svět, jak si dozvěděli a ten jejich, ta jejich přítomnost potom na mezinárodním poli by byla setrvalejší. Že ideální by bylo, kdyby to nebylo tak, že od 7. do 11. října 2026 proběhne frankfurtský knižní veletrh a v lednu si na českou literaturu už nikdo za hranicemi Aše nevzpomene, ale naopak se zjistí, že tady existuje něco, co si zasluhuje trvalejší pozornost. To by bylo ideální z mého pohledu.
4: Jak často nebo v jakých zemích nebo do jakých jazyků, lépe řečeno, bývá nejčastěji překládána literatura knihy tuzemských autorů?
5: Tak řekl bych, že právě němčina je jedním z těch jazyků, do kterých je česká beletrie překládána nejčastěji. Vím, že ta generace, která nastoupila, nebo generace, spíš ten trs různých autorů a autorek, kteří vstoupili, ať jaksi debutanti, anebo protože předtím nemohli po roce 1989, byla docela hojně překládána do francouzštiny. Ale když třeba my máme na webu takovou rubriku Jedna báseň a tam jsou vždycky profily těch autorů nebo autorek a tam jsou často napsány jazyky, jejich tvorba básnická byla přeložena. A ta paleta těch jazyků je široká. Jo? Jsou to někdy i neevropské jazyky. Ale otázka je, jaký toho je dopad vlastně, jestli jsou to překlady, které se uplatní třeba jenom na webu nebo v časopisech, anebo potom se realizují v nějakých samostatných knižních publikacích. Ono prostě to, že to máte přeloženo do x jazyků, ještě neznamená, že prostě v každém tom jazyce vám vyšla knížka.
4: Když mluvíme o literatuře, tak zítra bychom se měli dozvědět jméno letošního laureáta nebo laureátky Nobelovy ceny za literaturu. Řekla bych, že s tou cenou za mír, ta bude oznámena její laureát v pátek. Má jedno společné, je vždy velmi obtížné uhodnout, kdo ji vůbec dostane.
5: Ano, je to pravidelně se na to vypisují sázky. Nejsem si jist, jestli se vypisují sázky, kdo dostane Nobelovu cenu za chemii třeba, jo. Myslím si, že ne, ale...
4: Možná v té vědecké komunitě.
5: Možná v té vědecké komunitě je nějaká speciální sázková kancelář, kam si můžete vsadit, jestli to dostane někdo, kdo zkoumá tuhletu molekulu nebo tamhle ten prvek, jo? Nevím. Ale v té literatuře jsou na to vypisovány sázky. Xkrát se tam se spekulovalo o tom, jestli to dostane Philip Roth, ten pak zemřel. Také se mluvilo o Milanu Kunderovi, může to také zemřel. Může to samozřejmě dostat jenom žijící autor a já už si když jsem byl tázán na tuhle otázku v minulosti, už si vůbec netroufám tvrdit. Vždycky se objeví nějaká jména a musím se teda přiznat, že letos ani nevím, která ta jména jaksi v nějakým tom shortlistu těch favoritů jsou, ale pak předstoupí ten představitel té švédské akademie, vyjde z těch dveří, to je takový ten rituál a tam těm přítomným nominářům přečte to jméno a protože jsem x let dělal v redakcích, nebo v redakci hlavně Mladé fronty Dnes, kde jsme to opravdu zpravodajsky pokrývali, tak jsme si vždycky říkali, ježiš, a to bude někdo, o kom nevíme vůbec nic, nevyšla mu tady jediná kniha. Teď zoufale voláte těm expertům, kteří ovládají tu příslušnou jazykovou oblast, tu literaturu. A je to vždycky dobrodružství, takže já opravdu si netroufám tvrdit, kdo to bude.
4: Jste připraven.
5: Jsem připraven na překvapení. To je jediné na co jsem připraven.
4: A vypozoroval jste třeba, Josefe, nějaký trend, co se týče těch nominací, nebo spíš teda
5: z těch laureátů spíš, no. Tak ten trend samozřejmě tady je, tak jsme prostě, když se podíváte, to je taková moje taková disciplína, že se vždycky dívám na nějaké seznamy, jak se tak ty věci vyvíjejí, a samozřejmě, když se podíváte na historii Nobelovy ceny, tak to zprvu dostávali prakticky jenom evropští autoři. To se během prostě už 22. poloviny 20. století změnilo a v tom 21. století je tomu tím spíš. To znamená, dá se třeba předpokládat, že to za sebou nedostanou tři evropští autoři, nebo dva autoři za sebou z hispánských literatur, nebo z anglicky mluvících. Jo? Vždycky tam je vidět určitý, nechci říct ohled nebo to, ale je to v těch verdiktech je patrné, že se ta Akademie švédská snaží o nějakou pestrost a zasáhnout různé kouty světového písemnictví.
4: Pohled Josefa Chuchmy, publicisty, editora webu ČT Art.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
4: Vláda v pondělí schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029. Počítá s ochranou a obnovou kulturního dědictví, prosazením spravedlivějšího odměňování pracovníků v kultuře, s modernizací muzeí, galerií a knihoven, slibuje podporu digitalizace, výzkumu, využití umělé inteligence. Proč tento návrh vyvolává takovou kritiku opozice i části kulturní obce?
5: No, vyvolávají proto, protože minulá vláda na konci svého funkčního období schválila státní kulturní politiku na roky 2025 až 30+. On to vysvětloval předevčírem, nebo kdy to bylo, bývalý ministr kultury Martin Baxa. Ono se to právě tam je důležité to, že se to jmenuje státní kulturní politika. A on sice, Martin Baxa, je členem ODS, ale v tomhle tom se snažil být skutečně nadstranický. A je to prostě politika, už ten název to napovídá, kterou by ten stát měl, nebo se snažit o její realizaci, ne zcela s ohledem na to, kdo momentálně vládne a jakou má představu. A aby tomu tak bylo, tak takový dokument byste měla jaksi zpracovávat a na konci formulovat v souladu s nějakými organizacemi, které zastupují tu kulturní veřejnost. Jo?
4: Jenom Sovka diskutovala svůj záměr s odbornou veřejností, s profesními asociacemi. Předchozí vláda, když mluvíte o té,
5: ano,
4: vlastně zatím stále ještě teda platné té politiky,
5: no, to je protože otázka,
4: toto
5: jestli
4: je návrh, nebo co teda platí?
5: No, vzhledem k tomu, když jsem včera poslouchal, nebo předevčírem ministra kultury Otto Klempíře, tak jsem měl pocit, že tímhle tím to vláda schválila, tak vstupuje v platnost ta nová státní kulturní politika, ale on tu státní kulturní politiku sice ji nazývá státní, ale prezentuje ji vlastně jako vládní. A tohle to je hrozně důležité, ten rozdíl, jo. Je to vládní nebo státní kulturní politika? Jo, jak je formulovaná? A já si myslím, že tak, jak je formulovaný, já jsem si přečetl ten návrh té nové státní kulturní politiky a mám pocit, že jak si tou prioritou je, že odráží nějakou představu této vlády. Pro mě je to spíš vládní než státní kulturní politika. To, co ministr kultury v tento týden v pondělí ohlásil.
4: Otto Klempíř, šéf rezortu, říká, cituji, nová vláda má nejen právo, ale především odpovědnost říct, jaké jsou její priority a za co chce být na konci volebního období ohodnocena.
5: Otázka je, jakou má vláda odpovědnost ve vztahu ke kultuře. Ty zásady, které jste tady četla, ty jsou natolik obecné, že prostě nevím, proč se právě na tohle má jaksi vznikat nový dokument. Tam jde spíš o to, že ten minulý dokument tam obsahoval snad ty termíny odolnost a dezinformace a možná se tohleto prostě ministru Klempířovi nebo kabinetu jako takovému nelíbilo, nevím, ale v zásadě tyhle ty deklarace, které jste tady citovala, tak pod ty se může podepsat prakticky každá vláda a nevidím v tom žádné zvláštní specifikum, které by odpovídalo jaksi kulturnímu nastavení zrovna této vlády. Tam totiž půjde o úplně o jinou věc, tam půjde o to, co se v té kultuře reálně bude dít.
4: A co by to mělo být? Tedy jenom připomenu, že ministr Klempíř pro rezort získal o 1 660 000 000 korun víc, než je schválený letošní rozpočet.
5: No já si myslím, že to úplně tak není. Já si myslím, že ten návrh v tom rozpočtu původně byl asi 17 800 000 000 nebo 17 miliard asi a 600 nebo 700 milionů. A to poslední informaci, kterou jsem četl, bylo, že se ten rozpočet navýšil o 650 milionů korun, takže jsme někde přes něco přes 18 miliard korun.
4: To jsou informace z ministerstva.
5: Nevím, jaká je teda ta definitivní suma, podle mě se pohybuje někdy mezi 18 miliardami 300 až 500 miliony. Hlejte, to jsou tady, to je hra čísel, jo. Uvidíme, co bude prostě. A znovu bych se k tomu vrátil a možná se toho dotkneme, co bude ta provozní realita.
4: Josef Huchman, publicista, editor webu ČT Art a jeho pohled. Já vám za to děkuji a přeji vše dobré.
5: Děkuji za pozvání, nashledanou.
4: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
3: Půl druhé. Český rozhlas plus zprávy.
6: Francouzský premiér Sébastien Lecornu odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům. Ve večerním televizním projevu řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty a slíbil, že vláda do konce října předloží plán na řešení krize. Studenti protestují třeba proti přeplněným třídám nebo zanedbaným budovám a kritizují vládu, že dlouhodobě nedává na vzdělání dost peněz. Protestující se ale na řadě míst střetli s policisty, ti už zadrželi přes 6 600 lidí. Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o informace o dalším případu nákazy morem a podle ruských médií se nakazil zaměstnanec Sibirského ústavu pro boj proti moru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko WHO informovalo v souladu se zavedenými postupy. Debata o bezpečnostní situaci přichází po nedávném úmrtí laborantky Irkutského ústavu, která podle místních médií zemřela na plicní mor. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, má po nepovedené popravě zápal plic a nemůže polikat. Oznámil to její právníci a podle nich je žena naštvaná a zmatená, ale plně si uvědomuje, co se stalo. Soud nařídil uchovat co nejvíc důkazů souvisejících s nepovedenou popravou. 50-letá Pajková dostala nejvyšší trest za vraždu spolužačky v 90. letech. Minulý týden přežila dvě smrtící injekce. Bývalý švýcarský reprezentant Ramon Dvega se příští rok hodlá ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. 55-letý někdejší obránce Tottenhamu je prvním kandidátem, který veřejně oznámil zájem utkat se o vedení světové organizace.
7: Nehoda na D35 se ulitovlé a komplikace v Praze. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Litovel kilometru 246. Kolona se netvoří, následky zřejmě zasahují do jízdního pruhu. Na trase je úzký odstavný. Prahou projíždí nadměrný náklad z Horních Počernic na Smíchov. Vezou mostní konstrukci. Aktuálně na jižní spojce poblíž odbočky na Chodovskou a Spořilovskou. Vypadá to, že brzdí provoz v obou směrech. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je nově zavřený exit 82 Jesenice a to sjezd i nájezd. Objíždí se přes vedlejší exity 3 Vestec, 5 Písnice, případně 76 Modletice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: A během noci od západu přibývá oblačnosti, ochlazuje se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den pak bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem a nejvyšší teploty od 16 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Překvapil mě dojem beztrestnosti Hlavounů, říká muž, který vyšetřoval válečné zločiny na Balkáně pro Mezinárodní trestní tribunál a potom téměř dvě desetiletí rozkrýval kriminalitu uvnitř OSN. Vladimír Dzuro je dnes mým hostem v den, kdy si připomínáme 3 roky od útoku Hamásu na Izrael a taky jako autor nové knihy Vyšetřovatel zločiny privilegovaných. Pane Dzuro, vítejte.
9: Děkuji za pozvání tento den.
8: A hezký den z Plusu přeje navzdory trestním vzpomínkám na tento den Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
8: Když se dneska, pane Dzuro, díváte na ten 7. říjen před 3 lety, to vtrhnutí Hamásu do Izraele, co se tam podle vašeho názoru právně stalo? Jak se to dá nazvat, to, co se odehrálo?
9: Tak víte, co můj osobní názor v podstatě je bezvýznamný. Já si myslím, že důležité je, jak se na to dívá Mezinárodní trestní soud v Hágu, který to jasně označil za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. To je daleko důležitější názor než můj osobní názor.
8: Tam no ale mě tam zajímá ten váš taky. Nezvící.
9: Dobře, jasně, já to chápu. A tam došlo k vraždám, sexuálním útokům, zavlečení 251 lidí, vlastně civilistů, kteří byli na festivalu. To všecko jsou válečné zločiny. Já jsem se dokonce díval na to, jestli je potřeba válečný konflikt v tom případě. Protože víte co, někdo může říkat, to jsou vraždy, ale není to válečný zločin. A to ten mezinárodní tribunál jasně naznačil, že ten konflikt mezi teroristickýma skupinama a dalšíma palestinskýma organizacema vůči Izraeli je považován za odborný konflikt, takže tamto právo ženevské konvence se dají aplikovat na to.
8: Znamená to, co říkáte, že to, co se dělo následně, to znamená ta válka přímo v Gaze, kam Izrael vstoupil v návaznosti na tyhle zločiny, takže to bylo nebo nebylo na místě, nebo nebylo to právně možné? Já nevím, jak to mám formulovat, ale bylo to správné?
9: Já si myslím, že to bylo přirozené. To správnost bych se opět nechal asi právníkům u trestního soudu, ale já si myslím, že bylo přirozené. Víte co, když vás někdo napadne, když beme tu situaci, že tam k tomu konfliktu vážně, to je dlouhodobá záležitost. Ale takhle brutální zákrok, kdy vlastně na festival padnou teroristi a postříleli tam 1200 lidí, 250 jich odvlečou, tak to muselo vyvolat nějakou odezvu. Protože bohužel ta situace na Blízkém východě je tak, že jakmile ukážete slabost, tak se...
8: Toho všichni využijí.
9: Tak se toho všichni využijí. To je prostě jako realita Blízkého východu.
8: Zajímalo by mě, jestli vy sám jste chtěl vidět a viděl ty záběry z toho vlastně pogromu, který se v Izraeli 7. října před 3 lety stal.
9: Já jsem viděl pouze, to bylo v médiích. Takže žádné vnitřní záležitosti, které by někdo mě ukazoval osobně, jsem neviděl.
8: Tak se možná zeptám jinak. Byly to krutosti, které byly srovnatelné s hrůzami, které jste viděl na Balkáně?
9: Absolutně. Já si myslím, že to srovnání je absolutně na místě. Říkám povraždění civilistů, znásilňování, ty sexuální delikty tam.
8: Děti.
9: A teď já si myslím, že a teď to bude znít jako brutálně, ale ti, co tam byli zabiti, na tom byli ještě lepší, než ti, co byli odvlečeni, protože ty byli nakonec většinou z nich pobliti taky, ale extrémně děsivý podmínka. Takže ty, možná ti, co zemřeli, tam na tom byli lepší, než ti, co byli zavlečeni.
8: Máte pocit, že celá tahle hnusná akce byla podrobně vyšetřena, nebo jsou tam ještě bílá místa, o kterých vlastně nevíme?
9: To vlastně vyšetření toho konfliktu je velice komplikované, nebo to je situace, která tam byla. Já si myslím, že to, co se odehrálo na území Izraele po tom útoku, to věřím, že bylo velice dobře zadokumentováno, protože tam vlastně ty vyšetřovací orgány měly přístup. To, co se odehrálo v Gaze, to je podle mě stále ještě otázka a nějakého došetření, protože ty podmínky jsou úplně jiné tam. A přístup vyšetřovatelů na ta místa je podle mě stále omezený, aspoň teda pokud vím. A pokud nemáte úplný přístup na ta místa a přístup ke potenciálním svědkům, kteří vlastně to zažili, co tam se odehrálo, tak to kompletní, jak říkáte, vyšetření vlastně není možné. Hmm. Takže to ještě bude trvat nějakou dobu.
8: Ale pokud jde o samotný 7. říjen, tak tam zjevně nebylo vůbec těžké najít důkazy, když si to sami teroristé filmovali. Mm-hmm. To je to, o čem jsme se spolu bavili, takže to je taky důkazní materiál, chápu to dobře.
9: Já bych, víte co, aby jsme informaci přetavili v důkaz, tak ji musíte ověřit. Pokud takové záznamy, videozáznamy dáte například na sociální sítě, teď budu velice technický, tak tomu odstraníte metadata z těch záznamů. Takže máte obrázky, ale nemáte k tomu ta metadata, které jsou v tom záznamu a ten vyšetřovatel má problém identifikovat, kde to bylo točené, kdo to točil podle té kamery nebo toho telefonu. To vlastně je problém pro vyšetřovatel, aby takovou informaci mohl použít jako důkaz, ale pro veřejnost, pro média, samozřejmě takové obrázky jsou dostačující, aby se přesvědčili o tom, co se tam odehrálo.
8: Ale to mě překvapuje, co říkáte. To je zajímavé, že v okamžiku, kdy si sami teroristé natočí zvěrstva, tak to jako důkaz prostě nestačí.
9: Ne,
8: chápu
9: ne,
8: to dobře.
9: To jste nepochopila dobře. Pokud získáte ten materiál, který vlastně máte na těch, dejme tomu, telefonech nebo kamerách, tak to už je možno použít jako důkaz. Já mluvím o tom, pokud to zveřejní na nějaké sociální sítě.
8: Ne, rozumím, takže vy se musíte dostat k těm mobilům těch teroristů, kteří si to natočili.
9: Ano,
8: takhle, myslíte?
9: Ano, nebo to může být, dejme tomu, třeba stažené na počítače. Pokud získáte ten počítač, tak už je to v pořádku, ale prostě ty sociální sítě jsou udělané tak, že ty metadata odstraní a vy potom máte obrázky a v době artificial intelligence, kdy vlastně je možné zmanipulovat cokoliv, tak pro vyšetřovatele by bylo velice rizikové, aby takové obrázky prezentovaly jako důkaz.
8: Vy často říkáte, a teď cituju, vyšetřovatele nezajímá národnost pachatele, ale důkaz.
9: Ano, absolutně.
8: A daří se to podle vašeho názoru i v tomhle případu Izraele a Hamásu? Protože, víte, proč se ptám? Protože bohužel ty pohledy jsou takové, že buď někdo fandí tomu, někdo fandí tomu, ale vlastně takový ten objektivní shrnující pohled, ten v té veřejnosti není. Mm-hmm. Tak se ptám, jestli to platí i pro Hamas a Izrael.
9: Víte co, musíme oddělit tu veřejnost, nás, protože já nepracuji na tom vyšetřování, tak musím oddělit i sebe v té veřejnosti, která na to může být nějaký osobní názor. A ten názor samozřejmě je zmanipulovatelný médií, speciálně médií, které jsou z Blízkého východu, kde bohaté arabské státy mají velké možnosti, jakým způsobem ovlivňovat to veřejné mínění. To je jedna věc. A potom je ta pole toho vyšetřovatele. Ten vyšetřovatel by se neměl nechat ovlivnit tím, co vlastně s tím ho krmí ta média. A ten by se měl zaměřit na skutečné důkazy, kterým může takovou věc potenciálně přednes do soudní síně.
8: Jasně, chtěli bychom si všichni jakoby myslet, že ten vyšetřovatel je absolutně odstřižen od toho, abych si troufla říct, i světového tlaku, který je na něj činěn. Jestli to tak je, tak to je skvělé. Na druhou stranu jsme obklopeni všichni nejsilněji prostě nevyšetřovatelskou veřejností. Mm-hmm. A teď si představte, že dnes na výročí 7. října, což je tragické výročí pro Izrael a nejen pro Izrael, takže se také pořádají různé propalestinské akce. Mm-hmm. Není to, nebo takhle, jak se na to díváte?
9: Já se zase vrátím k tomu, ty nezávislosti toho vyšetřovatele. Já bych samozřejmě nemohl dát ruku do ohně za každého vyšetřovatele. Víte, lidé jsou různý, vyšetřovatelé jsou taky různí, takže jako abyste po mně chtěla, aby jsem řekl, že každý vyšetřovatel, který bude vyšetřovat tak, že bude absolutně neovlivněn tím prostředím,
8: to všimněte si, že na to jsem se neptala.
9: Jasně, ale to prostě tak je. My jsme ovlivněni, všichni jsme ovlivňováni, ale tam profesionální nezávislost by tam měla být. Teď, co se ptáte na tu situaci, kdy vlastně se pořádají demonstrace proti Izraeli.
8: Ale v den 7. říjen, jasně, to je to podstatné.
9: Jasně. Vliv bohatých arabských států z Blízkého východu na veřejné mínění celosvětové i na univerzity po celém světě, kde mladí lidé, jim předkládána ta realita prostě trochu jinak než ve skutečnosti, samozřejmě musí ovlivnit veřejné mínění a mladá generace, my jsme byli úplně stejní v té době, je daleko náchylnější k tomu, protože tam najednou vidí, jak ti špatní Izraelci ubližují těm chudákům Palestincům. A už zapomínají na to, že to všechno bylo provokováno teroristickým útokem. To už se tak nějak samozřejmě v tom neříká.
8: Mimochodem, v těchto případech, teď se neptám na právní pojetí, ale opravdu na váš názor, v těchto případech platí takové, ty jsi si začal?
9: Ne, absolutně neplatí. Víte co, ženevské konvence platí generálně. Od roku 49, které je známe v té podobě, jako je máme, tak platí pro každého. Je to bez ohledu na to, jestli se bráníte nebo útočíte. To je to samé na Ukrajině. Nechci odbočovat, ale to, že je Rusko agresor, absolutní, a že se Ukrajinci brání, to ještě nedává Ukrajincům právo na to, aby páchali vážné zločiny. Hmm. Takže na to absolutně nemá žádný vliv, jestli se bráníte nebo útočíte, ženevské konvence musí být aplikovány.
8: Jasně, ale bez ohledu v tuhle chvíli na ženevské konvence, prostě v momentu, kdy jakákoliv napadená země, a o tom jsme mluvili na začátku, prostě vlítne v úvozovkách do země, která jí napadla, tak se na to přece díváme jinak, ne?
9: Ano, a můžeme se to dívat jako občané jinak, speciálně pokud se nás to týká osobně, takže ty emoce samozřejmě budou vždycky fungovat, ale dáte se vyšetřovatele, a jako vyšetřovatel prostě já budu pořád tvrdit, že prostě nemůžete se bránit jakýkoliv způsobem. Tam prostě musí být hranice toho, i přiměřenosti
8: a
9: toho.
8: A teď mi řekněte, ta hranice podle vás ze strany Izraele byla nebo nebyla překročena?
9: Já fakticky na to nedokážu odpovědět. Nedokážu odpovědět. Já jsem samozřejmě viděl záběry o zničených místech v Gaze, ale na druhou stranu za peníze daněných poplatníků z Evropy, z celého světa a teroristé z Hamázu vybudovali tunely a operační střediska pod nemocnicemi, které by jinak byly chráněny ženevskou konvencí a po dalšíma zařízeníma vlastně vybudovali si podzemní město za naše peníze a pokud potřebujete do takových zařízení proniknout, tak to samozřejmě vyžaduje sílu. A teď prostě to je velice právní otázka, jestli taková síla byla přiměřená nebo nebyla přiměřená. A bez toho, aby jsem se zapojil do vyšetřování toho, aby jsem jenom vám tady řekl nějaký svůj názor, který je tak dobrý jako názor kohokoliv jiného. To nechci, protože já jsem přece jenom vyšetřovatel a mě očekáváte ode mě, že budu říkat něco, co vlastně je slovo vyšetřovatele.
8: Já vám rozumím, že nechcete o konkrétních věcech úplně mluvit, ale proto se zeptám obecně vlastně. Jestliže v Gaze to bylo zcela opačně, než já nevím, západních zemích, kde vlády chrání své obyvatelstvo, tak v Gaze vlády se schovaly a obyvatelstvo je chránilo. Gaza patří k nejhustěji obydleným regionům vůbec. Šlo se dostat k tomu vedení, nebo přicházela v úvahu vůbec nějaká jiná varianta, jak se dostat k tomu vedení Gazy, aniž by bohužel došlo k té kolaterální škodě, k jaké došlo?
9: Nevěřím tomu, já jsem v Gaze byl několikrát a v rámci své práce pro OSN perfektně znám tu situaci, jak to tam vypadalo, když jsem tam v té době byl a chápu, že je velice obtížné pro jakoukoliv vojenskou sílu provádět operace, které by bohužel neměly tu collateral damage, to neštěstí, které se tam, to tam způsobilo, bohužel. Ale izraelská armáda je velice opatrná v tom smyslu. Víte co, oni třeba házejí letáky, vysílají SMSky, upozorní na to, aby se ti obyvatelé nezdržovali tam. Jenom, že Hamas nezabíjí a nezabíjel jenom Izraelce. Když se podíváte do historie Gazy, tak od momentu, kdy Hamas převzal to území, tak povraždil vlastní lidi. A nejenom pár, ale veškerou opozici. Jo? Tam skutečně docházelo k teroristickým útokům nebo vraždám i na Palestincích. To znamená, že to nebyla žádná parta rychlých šípů. Jo? To prostě jsou teroristé, kteří se vynucovali i na svých občanech a samozřejmě Izrael je pro ně cíl, protože vlastně tam existuje historická nenávist.
8: A teď mi řekněte, když zapomeneme na bohaté jedince z arabských zemí nebo bohaté celé arabské země, čím si vysvětlujete, že to, co prostě všichni musí vědět, že Hamas zaútočil na Izrael, že se a potom následná izraelská akce vyvolala po západním světě, jak se zmínil, mezi studenty, intelektuály a tak dále, prostě větší zemětřesení, než ten vlastní útok toho Hamasu na Izrael. Čím se to vysvětlujete?
9: Já nejsem historik, jsem vyšetřovatel, a když se podíváte na osudy židovského obyvatelstva historicky, pogromy na izraelské obyvatelstvo, holokaust, víte co, to je v podstatě taková v průběhu dějin dlouhodobě. Vlastně Izraelci vždycky byli oběťmi nějakých persekucí. I Karel IV., otec vlasti, co já vím, tak nějakým způsobem autorizoval, pokud to můžu říct, pogromy proti židům. To znamená, to v tom křesťanském světě je, v arabském absolutně, je ten antisemitismus proti izraelské nálady zakořeněny. A pokud se to dobrým způsobem vyprovokuje a dáte do toho ty peníze a dáte do toho média a sociální sítě, tak v dnešní době zmanipulovat populaci je poměrně jednoduché. Nikdy nebylo tak levné, historicky nebylo nikdy tak levné, zmanipulovat tolik lidí díky tomu, že máme sociální sítě a sociální bubliny, do kterých můžete tyhle ty informace cpát.
8: Máte, pane Zuro, pocit, že existence sociálních sítí vlastně stížila náš přístup obecně ke spravedlnosti, protože v momentu, kdy jakýkoliv čin lze vydávat za cokoliv, tak to nutně implikuje dojem, že prostě ne vždy je cesta ke spravedlnosti tak relativně přímočará, jako byla dřív.
9: Já si myslím, že bohužel sociální sítě způsobily hodně dobrých věcí. Můžete si koupit různé věci a nemusíte chodit do obchodu díky internetu. A na druhou stranu, pokud jsou v rukou špatných lidí, nebo i v dobrých lidí, kteří mají nějaké cíle, tak dokážou daleko jednodušší manipulovat veřejností. Vy se podíváte na reklamy, Reklama je manipulace. Víte, že máte lidi, kteří vám ukazují, jaký mají telefon, ve skutečnosti mají úplně jiný. To nemá s realitou absolutně nic společného. A to je v politické situaci taky, jak dokážete manipulovat lidi, aby šli k volbám a volili někoho, koho by normálně nikdy nevolili, tak to je to samé ve spravedlnosti. Víte, co, když, a co jste říkal na začátku, když do vás budeme cpát informace o tom, že ten je špatný a ten je dobrý, tak určitá část populace začne věřit tomu, že to, co slyší, je pravda, aniž by si ověřovali ty informace. A tam právě je problém, který máme, protože u nás se aspoň pokud vím, se nevyučuje dostatečným způsobem, jak si ověřovat informace, které jsou na sociálních sítích, jak pro děti ve školách, a bohužel naše generace neměla od malička přístup k tomu. Takže my jsme, nebo někteří z nás jsou daleko více inklinují k tomu, že co si přečtou, tak tomu věří.
8: Abych také slíbila svůj cíl z úvodu, který jsem citovala, na chvilku bych se chtěla zastavit u té vaší knížky Vyšetřovatel zločiny privilegovaných. První dotaz, to se týká vašeho období v OSN, chápu ano. To dobře. Kdo z těch lidí, které jste vyšetřoval, byl nejvíc privilegovaný? Co je taková ta, já nevím, jak to říct, taková ta nejnosnější figura, na které by se dalo nejlépe ilustrovat, o co vám šlo?
9: Prezident Valného shromáždění, abych pro vaše posluchače, to není generální tajemník. Prezident Valného shromáždění je diplomat, který je vybrán světovou organizací proto, aby otevřel jednání OSN, nedávno proběhlo. To je figura, která vlastně má jednoroční mandát. Je to diplomat a v tom případě, který jsem já vyšetřoval, to byl John Ash, v tom případě můžu říct jeho jméno, a ten bral úplatky od čínského miliardáře proto, aby ten prosazoval, aby prezident Valného shromáždění prosazoval zájmy toho čínského miliardáře.
8: Během svého ročního působení v čele Valného shromáždění. Je to mimochodem člověk, který ví, že je někde na důležitém postu, omezenou dobu, že se tam nedostane znova, i kdyby byl super oblíben. To je přece ideální pozice na to brát úplatky, protože si říkáte po mně potopa. Je to tak?
9: Je to určitě tak. No a ještě navíc v jeho případě, protože na rozdíl od zaměstnanců OSN, jako jsem byl já, ta naše diplomatická imunita je omezena. Ta je omezena pouze na to, co děláte v rámci práce. Když to diplomaté, jako byl on, ty mají absolutní imunitu. To znamená, že v době, kdy vykonává tu funkci, není možné ho trestně stíhat. A to je to samé jako u poslanců nebo tak. A to znamená, že on se cítil nedotknutelný díky tomu toho postavení toho diplomata.
8: No, není tohle ten pocit nedotknutelnosti, kromě toho, že nás smrtelníky prostě trápí u všech mocných vlastně, tak není to to první, co se u člověka, který vstoupí do vysoké funkce, vlastně stane, že mu tam něco rupne, a říká si, na mě nikdo nemůže.
9: Opojení mocí.
8: Tak.
9: Opojení mocí, to je první kapitola mé knihy. Opojení mocí prostě máme všichni. A to nemusí být zrovna nejvyšší představitel.
8: Nemáme tu moc.
9: Víte co, ale jedete větším autem, jedete po dálnici, jedete rychlejš, protože můžete jako VIP dostanete lístky na nějaký koncert a máte radost toho, že nemusíte stát tu obrovskou frontu. Víte co, najednou máte VIP přístup k něčemu. To je prostě opojení mocí, který máme všichni, ale pokud se dostane do takhle vysokých funkcí, tak to opojení může způsobit to, že někdo někde bude trpět, protože vy například peníze, které jsou určené na humanitární pomoc, si strčíte do kapsy. Jo? A to má už Rikezovou reakci na to, že to opojení té moci skutečně může způsobit někomu zlo.
8: Mimochodem, to je taky jedna z kapitol ve vaší knížce s názvem Ropa za potraviny, nebo jo? Tak, a teď mi řekněte, jak to uděláte v okamžiku, když se má kamkoliv hrnout částka miliard a miliard a miliard, a vám se přesto podaří z toho ukrást mm-hmm. část nebo dokonce všechno?
9: Já to všechno určitě ne. Ten případ, já jsem ho nevyšetřoval, já o tom píšu, protože jsem měl možnost, bylo mi nabídnuto místo, abych v tom programu pracoval. Tak jsem se o to zajímal a vyšetřovali to mý kolegové. To nebyla otázka jenom korupce v OSN. To by bylo nespravedlivé. OSN to zastřešovalo, ten program.
8: A jinak po celou tu cestu tam někdo ukrádal.
9: Ale i státy v tom byly namočené. Víte co, ten program byl o tom, že Saddam Hussein nemohl prodávat ropu, ale světové společnosti tu ropu potřebovalo. Tak vytvořili program, podle kterého on mohl prodávat ropu za to, aby mohl nakupovat potraviny a léky pro své obyvatelstvo. A v tomhle tom se našli chytráci, jako vždycky se najde nějaký chytrák, který prostě si myslí, že by se v tohletom nějaký ten americký dolar mohl strčit do jeho kapsy. A to nebyli jenom jednotlivci, v tom byly i organizace. To znamená, že ten skandál byl tak velký, že OSN musel ustanovit speciální vyšetřovací komisi, kterou vedl pan Walker, to byl americký právní představitel, bankéř, která skutečně rozklíčovala tu situaci.
8: My si určitě uděláme čas na to, aby jsme další případy takové hyperkorupční, mm-hmm. o kterých píšete, ještě probrali, ale nejen to, abychom si taky řekli, že trestné činy způsobené na humanitární pomoci mají ještě jeden rozměr navíc od normálních zlodějen. V každém případě dnes byl mým hostem Vladimír Dzuro, a sice autor nové knihy Vyšetřovatel zločiny privilegovaných, ale taky člověk, se kterým bylo fajn probrat to, co šíleného se 7. října před 3 lety v Izraeli stalo. Děkuju moc.
9: Já děkuju za pozvání.
8: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky rozdal soud peněžité tresty. Ve Španělsku bude kvůli krizi bydlení v listopadu generální stávka. Basketbalisté Slávie vstup do Ligy mistrů v Pardubicích nevyšel. Albě Berlín podlehli 86-110. A dnes bude od západu postupně pršet. Teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravě až na 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali 2 bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek IKEMu Jiří Malý má zaplatit 50 000 korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 000. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř institutu. Rozsudek není pravomocný. Obhájci poškozených i obžalovaných, stejně jako státní zástupce, si ponechali lhůtu na odvolání. Jeden z poškozených, chirurg Ivan Netuka, je s rozsudkem částečně spokojený.
10: Na jednu stranu určitě cítím satisfakci, upřímně na druhou stranu cítím i velký smutek, kam spory mezi inteligentními lidmi mohou až zajít, a silně rezonuje u mě ten výrok paní soudkyně, že více sebereflexe od obžalovaných by určitě tou satisfakcí bylo.
6: Obžalovaní Malý a Raška k jednání nepřišli, už dřív vinu odmítli. Jejich obhájci rozsudek nechtěli komentovat. Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País píše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Protestující minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala 2 dekrety o lepší ochraně nájemníků. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sánchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby. Železniční dopravu v Praze a okolí dlouhodobě ovlivňuje nedostatek provozu schopných elektrických vlaků. Některé spoje tak jezdí s poloviční kapacitou a jsou kvůli tomu přeplněné.
11: Pravidelně je to jenom jedna souprava místo dvou. Prostě ty soupravy jsou poruchové a jsou porouchané, no tak nejedou. Víme to všichni a jsme rádi, když ten vlak přijede vůbec, že jo? Jako.
12: Říká pan Michal, který jel vlakem z Milovic do Prahy po 7:30. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové dnes chybí kvůli technickým závadám nebo instalaci bezpečnostních systémů 8 souprav City Elephant. V pondělí to bylo přes 20.
13: Dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaků, které z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem.
12: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
6: Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ve Státním úřadě pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října ve 64 letech. Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do své první sezóny Ligy mistrů porážkou. Na úvod skupiny nestačili v Pardubicích na německé šampiony z Alby Berlín, kterým podlehli 86-110. Důvody hledal kapitán Martin Kříž.
14: Bylo tam dost chyb v obraně, to můžeme asi vidět na konečním skóre obdržených 110 bodů, 86 bodů v útoku. Není úplně špatný, ale jestli